0: tie veci vyladiť, doťahovať a v podstate musím povedať, že po 8 rokoch takýchto tvrdých a komplikovaných diskusí dnes tam stojíme pred dielom, ktoré tú skúšku časom, verím tomu, že obstojí. A toto mi možno aj dávalo práve tú istotu v momente, kedy sme ten projekt predstavili verejnosti, že naozaj predstavujeme projekt, ktorý je kvalitný, pretože to je projekt, na ktorom sa podielal veľmi široký tím odborníkov, takže si tie veci vieme aj odôvodniť. Tie riešenia, ktoré sme tam použili, vieme odôvodniť. A není to to, že Peter Olach sa jedno ráno zobudil, niečo nakreslil a to teraz stojí v katedrále.
1: Peter, vy ste na tomto projekte orgánu do katedrály svätého Víta pracovali 8 rokov. Teraz to tam je, môžeme ich počuť, môžeme ich vidieť. Aký máte k tomuto svojmu dielu vzťah vy?
0: Musím povedať, že ten vzťah sa v podstate počas tých rokov vyvíjal. A dnes si začínam užívať to, že ten projekt tam stojí, začínam si užívať tie kladné reakcie verejnosti, lebo musím povedať, že sme v zásade žiadne negatívne reakcie na tie varhany nedostali. A možno postupne si začínam uvedomovať aj tú výnimočnosť, ktorú som si možno aj vďaka tomu svojmu zahľadeniu sa do detailu toho projektu nie vždy uvedomoval a vlastne skôr ma na ňu ľudia okolo mňa a možno moji rodičia upozorňovali, tak teraz je vlastne tá doba, kedy ešte síce stále máme tam čo dotiahnuť, ešte je tam zo pár vecí, ktoré plánujem vylepšiť, ale už ten obraz, aký je, tak v podstate ten už takto bude fungovať a je čas sláviť.
1: Peter, takže budeme to sláviť koncertami a budeme počúvať ten úžasný dominantný orgán. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem a prajem krásny deň.
1: Hosťom hovorov bol dizajner Peter Olach. Od mikrofónu hovorov sa lúči Tatiana Čabáková.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jeho americkou zemi zasáhla dvě silná zemětřesení. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala, kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jisté. Velké, střední i malé firmy si od srpna budou moct zažádat o bezúročné úvěry na investice do snížení energetické náročnosti a provozních nákladů jejich budov nebo strojů, oznámila to Národní rozvojová banka, která se chystá v létě spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu obnovit program Nové úspory energie. Policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa, státní zastupitelství požaduje jeho vzetí do vazby. Primátor je obviněný, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karviná podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání, ten byl v té době naplánované dovolené v Chorvatsku. A celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv připravených k distribuci po Česku i Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence. SÚKL varuje před nákupem nelegálních léků, protože uživatelé neví, jaké látky obsahují. Na fotbalovém mistrovství světa nastoupili hráči Japonska proti Švédsku. Oba týmy mají šanci na postup do play-off. Zápas vidí David Prouza.
4: 71. minutě je to stále remíza, ale teď už z góly na 1-0 pro Japonce dával Maeda, na 1-1 srovnával. O pár minut později Elanga ve druhém souběžně hraném zápase hraje Tunisko s Nizozemskem 1-3. David Prouza, Radiožurnál.
5: Nehody na D1 za 9 kříži i na silnici 20 před Pískem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka. Na místě to řeší policie, místem s opatrností projedete plynule. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí značení po nepojízdném vozidle. Odstavní pruh je uzavřený. Na dálnici D11 z Prahy do

0: Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou na Olomouc. Na 88. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Nehodu vyšetřují na silnici 20 z Plzně do Písku. Za napojením dálnice od Prahy na kilometru 156 havarovalo osobní auto při kolizi se zvěří. A v Praze jsou kvůli údržbě uzavřené tunely na městském okruhu. Neprojedete Mrázovkou směrem na Smíchov a Strahovským tunelem směrem na Břevnov. Skončit tam mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11 a přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Co znamená včerejší rozhodnutí ústavního soudu ohledně prezidentovy cesty na summit NATO? Proč mají Trump a Putin obří problém s trpaslíky? Vláda mlží okolo dopadů změn ve financování veřejnoprávních médií anebo nepotopitelný Krym pod vodou? To jsou náměty nebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ve středu 25. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
3: Jak asi všeobecně známo, ústavní soud vydal ve středu předběžné opatření v kauze sporu prezidenta a vlády o účast na červencovém summitu NATO. Podle předběžného opatření musí vláda, minister zahraničních věcí i ministerstvo prezidentovi účast na nadcházejícím summitu umožnit a nadále nesmí jeho účasti bránit. A ve studiu se mnou k tématu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: Já ještě připomínám, že konečné rozhodnutí sporu týkajícího se prezidentova zastupování České republiky navenek teprve bude vydáno zřejmě někdy po prázdninách. Čili zpět jenom k tomu předběžnému opatření. Tam to bylo aspoň podle většiny pozorovatelů předem tak 50 na 50, nikdo moc netušil, jaké to rozhodnutí bude. Čili je to překvapení i možná není úplně.
5: Tak samozřejmě o té věci se ve veřejném prostoru mluví už dlouho. Nevím, z čeho vycházeli ti, kteří se domnívali, že je to tak 50 na 50. Samozřejmě ta problematika je složitá, ale opravdu předvídat rozhodnutí ústavního soudu, pokud člověk nezná názory ústavních soudců, je asi velice obtížné, protože ústavní soud je přece jenom do značné míry suverénní orgán, který rozhoduje podle toho, jak se tito zasloužilí právníci vesměs právě rozhodují. Takže opravdu, co se týče toho, zda to bylo překvapení nebo ne, do toho bych se asi příliš nepouštěl. Více asi se upozorňovalo na to, že to rozhodnutí ústavního soudu bude muset být dost rychlé. Tady ano, jde pouze, jak si zdůraznil, o předběžné opatření. To znamená, neurčuje to, jak bude prezident do budoucnosti zastupovat republiku navenek. To ústavní soud musí teprve rozhodnout. Toto se týká výhradně onoho summitu NATO v Ankaře. Ústavní soud vysvětlil, že tak rozhodl rychle právě proto, že vlastně do dneška bylo potřeba tu prezidentovu účast buď tam začlenit nebo ne, takže právě opravdu hrozilo v tomto případě prodlení. Byly v tom dvě disentní stanoviska ústavních soudců Vintra a Řepkové. Ti říkají, že nebylo zas tak důležité toto rozhodnutí, aby bylo potřeba přijímat předběžné opatření. To je samozřejmě důležitá výhrada. Odvolávali se na to, že zase tolik by se nestalo, kdyby na jednom summitu NATO prezident nebyl. Doposud nutno říci, byl na všech. Je ale také nutno říci, že ústavní soud nemusí přijímat stanovisko třeba po půl roce či dvou letech, jak jsme někdy zvyklí, a že třeba před 17 lety přijal mnohem důležitější rozhodnutí také velice rychle. Tehdy to bylo v takzvané kauze Melčák, kdy poprvé vlastně ústavní soud zrušil ústavní zákon a zrušil předčasné volby už vyhlášené prezidentem. To znamená, to bylo velice klíčové rozhodnutí a rozhodl o tom asi dva týdny po podání žaloby a po jediném dnu jednání.
4: Takže tady vlastně máme prezidentovo rychlého rozhodnutí. To byl Petr Švarc, díky mnohokrát.
5: Díky, naslyšenou.
3: Svět nevěřícně hledí na to, jak si poražený Irán vodí Trumpovu Ameriku, kam potřebuje, a ještě ji přitom ponižuje. Na místě je tedy otázka, kdo je ve válce vítězem a kdo poraženým, a to je téma komentáře kolegy Jana Fingerlanda.
6: Není to tak dávno, co Donald Trump žádal bezpodmínečnou kapitulaci Teheránu. Po několika týdnech smrti Chámenejího a řady dalších vysokých představitelů státu i revoluční gard, zničení armády a zablokování iránské schopnosti exportovat ropu je všechno jinak. Po všech těchto těžkých ranách se Teherán může těšit na mírové dohody, které vypadají jako nefalšovaná prohra, tedy prohra Spojených států. Může nám to připomínat ještě něco jiného, třeba ruskou invazi na Ukrajinu. Z několikadenní speciální operace, která měla zopakovat hladkou okupaci Krymu z roku 2014, se stalo vojenské tažení delší než vlastenecká válka. A teď už se válka přenesla dokonce i na ruské území. Mezi Amerikou a Ruskem, případně Ukrajinou a Íránem, samozřejmě najdeme velké rozdíly morální, vojenské i geografické. Ale jedna otázka zůstává. Jak je možné, že velké, bohaté a dobře vyzbrojené státy nedokážou porazit aktéra mnohem menšího a slabšího? Důvodů je několik, jeden z nich je technologický. Slabší aktéři mají tradiční výhody všech obránců, ovšem posílené v poslední době technickým pokrokem. Například mohou použít prostředky, které jsou levnější než to, co proti ně musí nasadit druhá strana. Jako příklad se často uvádí nepoměr mezi dronem za 2000 dolarů a protiraketou za 2 miliony. Druhým aspektem je motivace. Pro menšího aktéra je věc otázkou přežití, pro útočníka nikoli. Nevždy ale jde o přežití národa, ale jen určitého režimu, například toho iránského. Ten pak nehledí ani na utrpení vlastního obyvatelstva. Naopak ho může použít jako zbraň, jako vyděračský prostředek morálního nátlaku na druhou stranu. Americká armáda by nepochybně byla schopna zlikvidovat iránskou ekonomiku, včetně rafinérií, elektráren a vodáren, a to velmi snadno. Není jisté, jestli by to vedlo ke zhroucení režimu, ale všichni vědí, že Američané to tak jako tak neudělají. Ale také, že iránské vedení nebude váhat obětovat vedle svých lidí i všechny okolo. Klíčová je pak sama definice vítězství. Pro menšího obránce je úspěchem to, že se ubrání, zadrží útok a zatáhne útočníka do dlouhé a nepříjemné války. Je to neprohra, kterou lze proměnit na strategické vítězství, a tedy i strategickou porážku většího a více vyzbrojeného protivníka. Jak se kdosi vyjádřil v souvislosti s americkou válkou v Afghánistánu? Jedni mají hodinky, druzí mají čas. V řadě ohledu je to problém, který řeší Izrael, který bojuje s Hamásem v Gaze a s Hizballahem v Libanonu. Izrael má početní i technologickou převahu, obsadil rozsáhlá území, oslabil své protivníky, ale rozhodujícího vítězství nedosáhl. Místo toho se nechal vtáhnout do bojů a správy území, kterého budou stát životy vojáků, peníze, mezinárodní postavení, aniž by z toho existovalo dobré východisko. I tady Hizballáhu a Hamásu stačí vytrvat, vyhýbat se přímému střetu a vtahovat do konfliktu civilní obyvatelstvo. Izraelci se budou muset rozhodnout, jestli se nakonec z dobitého území stáhnou, což bude vnímáno jako porážka, povzbuzení pro jeho nepřátele, nebo budou pokračovat v okupaci. případně eskalovat s velkými riziky vojenskými i reputačními. Třetí teoretická možnost je pokusit se dohodnout, jenže Hamás i Hizballáh nemají na kompromisu zájem, je to v rozporu s jejich vlastním sebepochopením. A nyní po neporážce Íránu, jejich hlavního patrona, nebudou mít k dohodě už vůbec žádnou motivaci. To už je zas problém Trumpovy kapitulace tváří v tvář Teheránu, pomocí které se vyhnul bezprostředním nepříjemnostem. Zdá se, že do svého zúčtování nezahrnul dlouhodobé náklady na své nevítězství. Plyne z toho mnohé poučení pro všechny velmoci i pro jejich protivníky. Celou věc asi sledují i v Pekingu. Budou hledat způsoby, jak se útoku na Tchaj-wan vyhnout, anebo jak na něj zaútočit efektivněji.
3: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Podle autora následujícího příspěvku, politologa Jiřího Pehe z New Yorkské univerzity v Praze, užívá vládní koalice na podporu svého rozhodnutí o zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií na stát řadu zavádějících tvrzení a vytváří tak argumentační mlhu, která je pro řadu občanů matoucí. Proto je podle autora komentáře na místě krátká inventura vládních argumentů. Tady je.
7: Tím nejkřiklavějším je ujišťování, že se tato změna v podstatě nijak nedotkne státních financí. Nejčastěji vládní činitelé tvrdí, že se peníze v rozpočtu najdou, aniž by se museli zvyšovat daně. Že se nezvýší daně je teoreticky samozřejmě možné, jenže pokud bez zvýšení daní bude stát ze státního rozpočtu platit miliardy, které dříve součástí státního rozpočtu nebyly, bude muset peníze na nové výdaje získat jinak. Buď se bude muset ještě více zadlužit, anebo bude muset provést škrty v jiných výdajích, kterými by se nové výdaje kompenzovaly. Občas slyšíme, že nové výdaje lze kompenzovat nedaňovými příjmy, jako jsou výnosy z elektronické evidence tržeb. S trochou ironie bychom mohli říci, že kdyby vláda chtěla z těchto výnosů financovat vše, co slibuje, musela by předpokládaná částka získaná znovu zavedením EET být několikanásobně vyšší. Koncesionářské poplatky v současnosti platí domácnosti a právnické osoby, které vlastní nebo užívají zařízení technicky způsobilé k příjmu vysílání. To je sice teoreticky skoro každá domácnost nebo právnická osoba, ale přesto se dá říci, že poplatky neplatí všichni. Pokud se budou veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, budou se na jejich financování přímo nebo nepřímo podílet všichni občané, i ti, kdo k příkladu nevlastní žádné zařízení způsobilé k příjmu vysílání. Dalším zavádějícím tvrzením vlády je, že nový způsob financování neohrozí nezávislost veřejnoprávních médií. Tak by tomu ovšem bylo snad jen v případě, že by výdaje byly stanoveny pevně na úrovni současného rozpočtu těchto médií a navyšovaly by se podle nějakého automatu, který nelze změnit běžným zákonem. Jenže vládní návrh žádnou zásadní nezměnitelnost neslibuje. Vláda chce naopak snížit rozpočet veřejnoprávních médií na úroveň z roku 2024, kdy se poprvé od roku 2008 navýšily. Česká televize by tak přišla zhruba o 1 miliardu korun a Český rozhlas o zhruba 400 milionů korun. Už samotný tento krok by byl zásadním zásahem do nezávislosti těchto médií, protože by v roce 2027, kdy má zákon začít platit, byla vystavena velké nestabilitě v podobě nutnosti rušit programy a propouštět. Zákon by tak porušil směrnici Evropské unie o médiích veřejné služby, která pro ně požaduje stabilitu a předvídatelnost. Premiér Andrej Babiš namítá, že veřejnoprávní média u nás odmítají šetřit, což prý dělají v jiných zemích, a nový zákon je k tomu má donutit. I kdyby premiérova slova byla pravdivá, dalo by se jistě šetřit postupně v delším časovém horizontu, aby škrty tato média nedestabilizovaly. Radikální okleštění rozpočtu obou institucí z roku na rok tak má evidentně jiný účel než šetření. Navíc zní poněkud licoměrně, když se nutnosti šetřit zaklíná premiér, jehož vláda letos prolomila rozpočtové limity stanovené zákonem o rozpočtové odpovědnosti, aby v zápětí navrhla v zákoně změny, které vládě umožní další navyšování deficitu. Skutečnost, že vláda chce zrušit dobře fungující systém koncesionářských poplatků a nahradit ho novými výdaji ze státního rozpočtu, tak jen těžko lze vysvětlit jinak než politickými motivy. Vládní politici také argumentují, že prý současný systém je zastaralý a jeho třeba modernizovat. V čem je dobře zavedený a fungující systém zastaralý a nefunkční, jsme se nedozvěděli. Cílem politických manévrů okolo změny ve financování veřejnoprávních médií zjevně ale není lepší fungování těchto médií. Je jim snaha současné vládní koalice mít na tato média větší politický vliv. Jak jsme to mohli vidět na Slovensku před několika lety? Tehdy byla změna ve financování jen prvním krokem k politickému ovládnutí těchto médií.
4: To byl názor politologa Jiřího Pehe.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V důsledku ukrajinských úderů proti krymské logistické infrastruktuře se poloostrov propadl do energetické a dopravní krize kvůli poškození Kerčského mostu a zastavení trajektu je z poloostrova rázem ostrov. Chybí totiž pitná voda, lidé zoufale skupují základní potraviny a balenou vodu, a o tom všem informuje například web Vod tak. A historické souvislosti připomíná kolega Libor Dvořák.
8: Krymský poloostrov byl od konce 18. století, kdy ho ke své říši připojila carevna Kateřina II., v Rusku považován za cosi, co ve 20. století učinila sovětská moc z daleké Kuby, tedy za jakousi nepotopitelnou letadlovou loď. V případě Karibského ostrova ona letadlová loď měla především z bezprostřední vzdálenosti ohrožovat Spojené státy, z čehož nakonec povstala smutně proslulá karibská krize. Krymská letadlová loď ruskému impériu sloužila k dosažení dominance v Černém moři. Tu sice uprostřed 19. století na dlouhé desítky let ukončila neúspěšná krymská válka, ale v sovětské epoše poloostrov opět získal postavení důležité enklávy kontrolující celé Černomoří a přinejmenším omezující tureckou rozpínavost v regionu. Právě proto byla ztráta Krymu po rozpadu Sovětského svazu ve prospěch nezávislé Ukrajiny nejen důvodem hluboké ruské frustrace, ale v roce 2014 také anexe poloostrova a jeho uchvácení zpět do medvědí ruské náruče. Přesně tady tehdy také začínala studená fáze současného horkého konfliktu. A jak je to s onou metaforickou nepotopitelností dnes? Ta sice platí dál, ale s obrovskými omezeními. Ukrajincům se podařilo celý poloostrov nejen skoro neprodyšně blokovat, ale život na něm vyloženě paralyzovat. Sevastopol a jeho slavný vojenský přístav jsou bez proudu, na celém Krymu není volně dosažitelný benzín, který smějí tankovat jen vozidla státních institucí. Přístupové cesty z takzvané velké země jsou sice ještě stále omezeně prostupné, ale to pro zásobování tak rozsáhlého území zoufale nestačí. Totéž platí nejen o Krymském mostě a o trajektech, ale i o cestě po pobřeží Azovského moře a přes Perekopskou šíji. Již sami Rusové označují kvůli ukrajinským dronům za smrtelně nebezpečnou. V této atmosféře na poloostrově, který občané Sovětského svazu i současné Ruské federace vždy považovali za jakousi ruskou riviéru, právě oni už zakoupené letní rekreace odříkají, ti, kteří už tam jsou, se zoufale snaží uniknout, což je ovšem stále těžší, a všichni musí počítat i s uzavřenými dětskými tábory, včetně slavného Artěku. Krym je zkrátka jakýmsi barometrem ruských mocenských vzestupů a pádů. Dnes tento barometr viditelně klesá.
4: To byl Libor Dvořák. Blíží se podzimní volby a těmi do zastupitelství na pražském magistrátu, hlavně tedy kandidáty na primátora hlavního města, se zabývá ve svém textu Kateřina Perknerová z deníku.cz.
9: Jednotlivé subjekty představují své favority a opatrně rozjíždějí kampaň, ale této aktivity se téměř neúčastní klíčoví aktéři, tedy šéfové vládních stran. Předseda hnutí ANO se zaměřuje na mezinárodní politiku a doma na budování nového nemocničního areálu v hlavním městě, přičemž je mu úplně jedno, koho bude mít za partnera na pražském magistrátu. Z dob Zdeňka Hřiba přitom ví, že bez spolupráce primátora a premiéra se velké projekty realizovat nedají. Přirozeným aspirantem ANO na tento post by byl Patrik Nacher, kterého ale v minulosti Babiš ponížil, když v roce 2018 vybral do čela listiny podnikatele Petra Stuchlíka. Ten neuspěl. Nacher byl lídrem o 4 roky později, avšak do vedení metropole se ANO nedostalo. Mezitím se Nacher stal místopředsedou sněmovny a o primátorský post již nestojí. Ondřej Prokop s bytovou kauzou a neoprávněně čerpanými odměnami z firmy Jihoměstská majetková podkopl stoličku. Chvíli se spekulovalo o Adamu Vojtěchovi, jenž to ale kategoricky odmítl. Možná tak dojde na poslankyni a pražskou zastupitelku ANO Barboru Rázga. Jenomže tu skoro nikdo nezná, stejně jako nominantku Pirátů Terezu Nýslerovou. Motoristická jednička majitelka luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zní jako vtip. Lídr SPD Milan Urban nemá šanci. V takové konstelaci má nakročeno k vítězství starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík, který vede koalici ODS a TOP 09. Podle vyjádření šéfa strany Martina Kupky dobře ví, že spojenectví s ANO by nebylo v ústředí vítáno. Nabízí se tedy domluva se STAN v čele s Petrem Hlaváčkem a Prahou v sobě Adama Scheinhera. To by znamenalo, že Babiš opět Prahu nezíská. Pro opozici je zásadní, aby uspěla v senátních volbách, ale také v dalších velkých městech. Aktuální události zatím říjnové klání odsouvají na druhou kolej, přestože pro politickou mapu bude velmi důležité. Hnutí ANO válcuje sněmovnu, a to i cestou zákonných návrhů z pera koaličních poslanců. Jeho šéf soustřeďuje ve svých rukou nebývalou moc. Rozhoduje autoritativně a mění stát k obrazu svému. Motoristé a SPD mu v tom ochotně pomáhají. Volno je tedy jen tam, kde je Babišova lhostejná zóna. A to jsou radnice i horní komora, kterou nevnímá jako vlivové centrum.
4: Tolik Kateřina Perknerová. A na závěr ještě hovoří publicista Ivan Štern o tom, že i v Evropě je neradno vyčnívat.
10: I povrchnímu pozorovateli evropského jeviště sotva mohla uniknout jedna velice výrazná postava na scéně, Kaja Kallasová, bývalá estonská premiérka, nyní šéfová Evropské diplomatické služby a místopředsedkyně Evropské komise. Sama nejspíš na vlastní kůži pocítí, která se nevyplácí ani uvnitř ctihodné Evropské unie příliš vyčnívat a nacházet se v rozporu s obecně sdílenou zdrženlivostí a opatrnictvím evropských politiků. Je pravda, že ve svých vyjádřeních občas přehání, anebo pojmenuje něco, co si jiní sice myslí, ale nehodlají s tím vyrazit na trh. Nedávno v Mexiku se nechala slyšet, že přístup jeruzalémské vlády k Palestincům v Gaze a na západním břehu Jordánu jí silně připomíná jihoafrický apartheid minulých 10 let. Když kremelský vládce doporučil západním diplomatům, aby opustili Kyjev, plánuje jeho masivní bombardování, zbrkle prohlásila, že američtí diplomaté sice zbalili kufry, avšak evropská zastoupení zůstala. Přehlédla, že se v Kyjevě nehnuli ani Američané. Rigidní zastánce diplomatické služby jako služby opatrnické a konzervativní by měl určitě pravdu, kdyby tvrdil, že někdo takový, jako je Kaja Kallasová, by diplomatům šéfovat neměl. Nicméně přehlížel by jednu pro Evropu podstatnou skutečnost. Evropě je takových politiků zapotřebí jako sůl, těch, co netrpí nedostatkem politické odvahy a nebojí se dopustit se i chyby. Unie by se byla jistě mohla vyvíjet zcela jinak, kdyby se byla nezbavila podobně rozporné osobnosti, mající však značný tah na bránu. Míním tím bývalého britského premiéra Tony Blaira. Před 17 lety, kdy se v Unii poprvé volil předseda Evropské rady, jakýsi evropský kvaziprezident, naprosto ideálním kandidátem se tehdy jevil právě Tony Blair. Nepřehlednutelná a rozhodná politická osobnost s potřebným sebevědomím. Volitelé se nakonec lekli vidiny, že si mezi sebe pustí někoho, kdo je bude přečnívat a kdo sebou nenechá cloumat, a raději proto zvolili na místo Blaira nevýrazného, údajně zběhlého vyjednavače kompromisu, bývalého belgického premiéra Hermana van Rompuye. Neprohádám, když poznamenám, že si ho dnes na rozdíl od Blaira nikdo nepamatuje. S Kalasovou hodlají zatočit především Francouzi. Připravili 3 scénáře. Ať už se naplní kterýkoliv z nich, učiní Kalasovou daleko více závislou na komisi, čemuž by ráda byla její předsedkyně, anebo na Evropské radě. Ta by podle představ Francouzů neměla jen stanovovat politický rámec, jak je tomu dosud, ale naplňovat jej i konkrétní diplomacií. Unie, namísto aby byla vděčná za každou výraznou osobnost, si opět pod sebou řeže další větev.
3: Příspěvkem publicisty Ivana Šterna končí čtvrteční Názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus, no a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
11: Co jsou to přímé daně?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
11: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
1: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda a prezident se přou o to, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře. Obětí ničivého zemětřesení ve Venezuele přibývá, do země míří zahraniční týmy záchranářů. Fotbalisté Ekvádoru porazili Německo 2-1 a na mistrovství světa si vybojovali postup do play-off. A dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na středeční předběžné opatření ústavního soudu, které vládě ukládá vyřídit hlavě státu akreditaci do Ankary. Třeba motoristé ale předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel namítá, že on je nejvyšším ústavním činitelem.
12: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
13: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
14: Pokud pan prezident se servá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
13: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
14: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
13: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři a prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Zraněných je více než 1,5 tisíce, obětí je zatím nejméně 188.
15: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
16: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
15: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: V Česku včera padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíce naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Podle meteorologů čeká Česko extrémní vlna veder o víkendu. V neděli by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
17: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
2: Fotbalisté Ekvádoru porazili na mistrovství světa už jistě postupující Německo 2-1 a vybojovali si tak účast v play-off. Do vyřazovací fáze šampionátu prošlo i Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Před malou chvílí skončil souboj Japonska se Švédskem. Jak dopadl, to řekne David Prouza.
18: Konečné skóre utkání 1-1, ale radují se týmy oba, jak v tabulce nakonec druhé Japonsko, tak třetí Švédsko, které právě v tabulce třetích míst zaujme pozici postupujícího do play-off. Skupinu F vyhrálo Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. David Prouze, Radiožurnál.
2: Mistrem republiky v časovce se po třetí za sebou stal cyklista Matias Vacek. 24-letý jezdec stáje Lidl Trek ovládl závod s náskokem minuty a tři čtvrtě před druhým Jakubem Otrubou. Mezi ženami obhájila vítězství v časovce Julia Kopecký.
0: Nehoda na D1 za Devíti kříži a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka. Zpomaluje se za zatáčkou, na místě je policie, projedete ale bez výrazného zdržení. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se kvůli údržbě jede pouze jedním pruhem. A i tam je to bez kolony. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou na dálnici do Olomouce. Na 88. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Podobná situace na D11 i ve směru z Hradce do Prahy. Za Chlumcem nad Cidlinou na 53. kilometru nepřehlédněte stojící vozidlo. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mimo provoz jsou Mrázovka a Strahovský tunel ve směru do Troje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Teď v noci se ochladilo na 20 až 15 stupňů v údolích, místy až na 11. A přes den čekáme jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Indiánský náčelník Josef vstoupil do dějin jako vůdce kmene Nez Perce, takzvaných propíchnutých nosů. Do historie se zapsal nejen jeho legendární ústup před mnohonásobnou armádní přesilou a následná kapitulace, ale především zásadový a současně důstojný odpor proti nucenému vyhnání jeho lidu z území, kde se narodili. Na málo koho se tolik hodí slova jedné z písniček Karla Kryla o těch, kteří křičí mlčením. náčelníka Josefa, který zemřel jako americký zajatec, a současně jako tichá, ale nepřehlédnutelná výčitka připomene v portrétech věnovaných indiánským náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
20: Dobrý den.
19: Do studia ho pozval David Hertlo.
1: Indiánští náčelníci.
19: Honzo, my si už po několikáté povídáme o indiánských náčelnících a vlastně o indiánech jako takových. Kdo se asi trochu víc zajímá o jejich osudy a hlavně o způsob, jak s nimi potom naložili bílí muži, usilující o tu indiánskou půdu, tak si možná položí otázku, jestli je to pro Spojené státy něco jako národní trauma, nebo jestli už byla překonaná všechna ta bolest z toho, jak bílí naložili s rudými.
20: To samozřejmě záleží, kdo se ptá a kdo se tím vlastně jako zaobírá. Ten střet té v uvozovkách bílé civilizace s těmi původními obyvateli je dnes vnímán v tom americkém kontextu jako taková, dalo by se říct, 13. komnata, taková vlastně černé svědomí Ameriky, se kterým se Spojené státy jako stát, nebo jako, pokud budeme o Spojených státech hovořit třeba jako o civilizaci, postupně snaží vyrovnávat a snaží se nějakým způsobem to dědictví, paměť a odkaz původních obyvatel začlenit do toho svého celkového amerického příběhu. Zajímavé je, že i vlastně už v té době část Američanů vnímala, že těm původním obyvatelům se děje křivda, že prostě ty zábory půdy, že to vyhánění, že to násilné stěhování do těch rezervací je prostě nespravedlivé. A konec konců ti velcí náčelníci, jako byl třeba náčelník Josef, dokázali vlastně vůči Američanům používat jejich vlastní retoriku, jejich vlastní zakladatelský mýtus o svobodě, o rovnosti a říkat jim, tak my jsme také lidé, my také máme podle těch vašich uvozovkách pravidel právo na rovný přístup, na spravedlivý přístup, ale vy nám ho upíráte. Takže ten přístup k původním obyvatelům je podobný, jako Američané měli k Afroameričanům a vlastně k otrokům. Jo. Dostávala se tam do kolize ty původní ideály a ta retorika, kterou si ale Američané během 19. století a vlastně až do poloviny 20. století vyhradili jenom pro určitou část. Některé skupiny z ní vyloučili a to se vlastně dostalo do konfliktu s tou retorikou a pro mnohé to bylo vlastně důkaz pokrytectví Američanů, že ty ideály neplatí úplně pro všechny.
19: Honzo, náčelník Josef má vlastní to původní jméno, které, můžu se tě zeptat, troufneš si ho přečíst, nebo to mám udělat raději já?
20: Mohu se ho pokusit přečíst, Hin Ma Tu Yakhlat Kekt.
19: Prosím tě, jak se dostal k tomu jménu Josef?
20: To vlastně souvisí s tím, že on to jméno získal po svém otci a získal ho při křtu. Náčelník Josef je totiž, nebo Chief Joseph, je vlastně zajímavý tím, že on od počátku, jakoby se zdálo, že je včleněn už do té většinové v uvozovkách bílé přistěhovalecké kultury a nějakým způsobem ní patří a zdálo by se, že od narození mohl být příkladem takového ideálního průniku nebo ideálního kompromisu mezi těmi původními obyvateli, mezi tou jejich kulturou a tím dravým novým, které vlastně začalo zaplavovat Ameriku a začalo zabírat tu půdu. A možná bychom v nějakém ideálním případě mohli hovořit o tom, že to mohl být nějaký příklad toho ideálního soužití. Jak by to asi bylo bývalo mohlo vypadat, kdyby. Takže to jméno je docela i dobrým jako symbolem možného souladu, který ale vlastně byl brzy narušen. A sám náčelník Josef, nebo budoucí náčelník Josef se pak od toho křesťanství nebo od té organizované víry odklonil a vrátil se vlastně k víře svých předků.
19: Já dodám, že se narodil v březnu roku 1840 v dnešním severovýchodním Oregonu. A to ostatní to už za nás řekne Kent Nerburn, který napsal knížku Náčelník Josef a útěk Nez Perseu, vyšla v roce 2006. A je tam hodně o mládí a o výchově budoucího náčelníka.
21: Jako syn náčelníka byl i vychováván jako budoucí náčelník. Byl oblékán odlišně a v dobách hlučných her byl držen stranou od ostatních, aby si osvojil vlastnosti důstojnosti a odstupu, které se musí odrážet v charakteru náčelníka. Pokud se kamarádi dostali do potíží, byl to on, kdo byl potrestán, protože bylo nezbytné, aby se naučil nést odpovědnost za činy všech kolem. Ve všech svých slovech a chování musel skládat nejpřísnější účty. Bylo mu neustále připomínáno, že musí myslet nejprve na lid a teprve potom na sebe. Nic z toho nebylo pro něj těžké, protože povahou byl tiché a přemýšlivé dítě. Držet jazyk za zuby a formovat své myšlenky mu bylo přirozené stejně jako odolávat impulzům k hněvu a ukvapeným činům. I v nízkém věku budil respekt a prokazoval jasnou, vyrovnanou sílu, která byla zapotřebí u vůdce lidu.
19: V roce 1871 je Josefovi 31 let, v té době umírá jeho otec a Josef se tedy stává náčelníkem klanu Valova. Honzo, my bychom tady měli zmínit rok 1863 a takzvanou zlodějskou smlouvu, protože to už je ukázka jakéhosi rozdělení těch Indiánů. O co tam přesně šlo?
20: Ano, tam zase došlo ke klasickému schématu na území kmene Nez Persů. Bylo objeveno zlato a to začalo lákat obrovské množství prospektorů, zlatokopů, kteří prostě tlačili na tu americkou federální vládu a místní správu, aby řadu těch pozemků nebo to území, které patřilo Indiánům, otevřeli, vyvlastnili a tím pádem umožnili tu těžbu nebo hledání toho zlata. No a vláda na ten tlak reagovala opět očekávaně, že tu rezervaci nebo to místo, to území, které bylo vyčleněno Nez Persům, se rozhodla snížit na pouhou desetinu té původní rozlohy ze 7 milionů akrů na 700 tisíc. A co bylo hlavně pro náčelníka Josefa klíčové, ten kmen měl opustit to údolí Valova, které pro něj bylo vlastně nejenom územím, kde žili, ale bylo to posvátným územím, se kterým byli bytostně spjati a právě jeho otec, když umíral, tak ho zapřísahal, aby nikdy tohle území neopustili, že prostě to je základní jako imperativ pro toho náčelníka, že musí bránit zemi svých předků a místo, kde jsou pohřbeni jeho rodiče nebo jeho otec a jeho matka. No a tam vlastně došlo k rozštěpení toho kmene, protože část toho kmene, která už vlastně jako žila jako zemědělci, oni vlastně už tu půdu obdělávali svoji vlastní a jich by se vlastně ten zábor vlastně netýkal, tak tu smlouvu v roce 1863 podepsali, respektive uznali ji, kdežto ta část, v jejich čele pak stanul náčelník Josef, to nikdy neudělala. A obviňovali tu druhou část, že vlastně zavázali ten kmen k něčemu, k čemu už neměli právo. No a od toho roku 1871 se zásadním způsobem zhoršují ty vztahy mezi tím kmenem náčelníka Josefa a federální vládou, těmi novými osadníky, těmi prospektory a začíná vlastně velmi takové to napjaté období plné šarvátek, plné střetů, protože vlastně ti nově příchozí svévolně zabírají to území, ohraničují ty indiánské stezky, prostě narušují to území a tlačí se do toho údolí, z něhož se pak musí náčelník Josef se svým kmenem vystěhovat.
19: K tomu střetu zkrátka se schylovalo a muselo k němu dojít, ale nebyla to asi úplně taková ta klasická bitva, kterou bychom si představovali. Co se odehrálo, když lidé od náčelníka Josefa zjistili, že bílí muži neustále obsazují další a další místa z toho jejich údolí? O tom opět krátká citace z knížky Kenta Nerburna.
21: Bílí muži oznámili, že vláda otevřela zemi k osídlení a že toto jsou nyní jejich domovy. Josef zdvořile, ale pevně vysvětlil, že jeho otec tuto zemi nikdy neprodal a že vláda před dlouhou dobou uzavřela smlouvu, kterou ji jeho lidu slíbila navždy. Řekl, že nechová vůči bílým lidem zášť, ale své země se nevzdá. Jemně, ale důrazně je požádal, aby odešli. Osadníci však trvali na tom, že zůstanou a poukazovali na smlouvu, kterou v roce 1863 podepsal Loyer. Josef vysvětlil, že tato smlouva není platná, že ji jeho otec nikdy nepodepsal a že platí smlouva z roku 1855, která jeho lidu zaručuje jejich údolí na všechny časy. Bílí osadníci byli náčelníkovou jasností a slušností ohromeni, dokonce i trochu zastrašeni. Neměli však v úmyslu opustit nové domovy jen proto, že malá skupina divochů tvrdila, že jim byla země dána na všechny časy, nebo ještě absurdněji, nějakým duchovním slibem stvořitele.
1: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
19: No a v tom dnešním díle portrétu věnovaných indiánským náčelníkům historik Jan Adamec vypravuje o životě náčelníka Josefa. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Honzo, napětí rostlo a muselo tedy dojít k nějakému sporu. Vyvrcholilo to tím, že generál Howard dal Nespersům ultimátum, že se musí do 30 dnů vlastně vystěhovat z toho území, na které měli dojem, že mají trvalý nárok. Tam začíná ten spor a tam se rodí ta potom dlouhá taková ta vleklá cesta toho útěku?
20: Ano, tam náčelník Josef prohlašoval, že těch 30 dnů je prostě nesplnitelné ultimátum, protože tam byly i další vlastně jako podmínky, které vlastně nebylo možné splnit. Navíc to bylo v době, kdy ta kmenová osada byla rozptýlena po kopcích a zrovna tál sníh, takže vlastně ta řeka, která tam protekala, tak nebylo jí možné přejít. Takže náčelník Josef říkal, že i kdybych chtěl, vlastně tak to není úplně možné z hlediska těch přírodních podmínek, tak když už, tak ať mu dají ještě více času. Na to ale generál Howard nechtěl přistoupit a opravdu jim dal to striktní ultimátum. Navíc náčelník Josef, který evidentně jako nechtěl úplně bojovat v tom přímém střetu, že by bránil přímo to údolí, protože věděl zřejmě, že to není vojensky možné, tak musel velmi krotit část svých mladých bojovníků, kteří prostě už toho měli plné zuby a měli pocit, že prostě musí už bojovat, že prostě buď zemřou, anebo je celá ta bílá v vozovkách vlna zahltí. A část z nich se vlastně jako oddělila od toho kmene a začala napadat některé ty bílé osadníky. A právě tam docházelo k vyhrocení toho vojenského sporu. Nicméně náčelník Josef se s většinou toho svého kmene, který mu podléhal, tak se vydal na nesmírně dlouhou, nesmírně náročnou cestu. V podstatě jeho cílem bylo, připomínám, že v té době vlastně vrcholí i střet sedícího býka, který vlastně svede tu bitvu a utíká vlastně do Kanady, tak o něco podobného se chtěl pokusit i právě náčelník Josef, že by se dostal do Kanady, kde očekával vlastně příznivější podmínky a možnost se tam osadit, ale jak víme, ani Kanada vlastně nepřijímala ty americké indiány a nechovala se k ním nějak zvlášť přívětivě.
19: Já ti do toho tady skočím, to byl ústup přes Idaho, Wyoming, Montanu 2,5 tisíce kilometrů.
20: Ano, a zároveň mezi tím vlastně oni odráželi útoky té federální armády na té cestě.
19: Která mě dotírala pořád.
20: Ano, podle dobových svědectví Američanů vlastně mimořádně úspěšně. Zase jsme v období, kdy všechno tohle sleduje americký tisk, takže vlastně celá americká veřejnost, nechci říkat v přímém přenosu, vlastně sleduje tyhle boje a právě tady náčelník Josef si vydobil vlastně obrovské renomé jako válečník. Paradoxně předtím byl v podstatě mírotvůrce a snažil se za každou cenu zachovat ten smír, tak tady si vydobil vlastně velké renomé jako velký náčelník, který dokáže využívat ten terén a vlastně s malým počtem bojovníků dokáže odrážet ty útoky americké armády. Nakonec tam ale došlo k střetu, no, k takové bitvě, při níž zahynula velká část těch jeho bojovníků, včetně jeho bratra a dalších, a potom vlastně už náčelníkovi Josefovi nezbylo nic jiného, než se vzdát.
19: Než se k tomu dostaneme, tak ještě taková malá vsuvka, je zaznamenána vzpomínka generála Shermana, který řekl, indiáni po celou dobu projevovali odvahu a dovednosti, za které je musím chválit, zdrželi se skalpování, zajatým, že nám darovali svobodu, nedopouštěli se vyvražďování pokojných rodin a bojovali s téměř vědeckými dovednostmi. Honzo, připomínám to proto, že bych se rád zeptal, tady jsou nějaká rezidua, nějaký pozůstatek toho křesťanství v Josefovi?
20: Takhle bych to úplně nespojoval. Já si myslím, že pokud budeme hledat, v čem ho ovlivnilo to křesťanství, tak to byla spíš znalost v důvodkách té bílé kultury, jo? Jak přemýšlí, a on pak i po tom svém zajetí dokázal vlastně argumentovat jejich slovy, jo? Takže oni mu rozuměli. Takže tam si myslím, že tohle úplně jako nebyl ten výsledek, spíš to přikládám spíš jako těm situačním motivům nebo prostě toho, co se dělo přímo na tom bojišti, ale takhle bych to úplně nespojoval.
19: To obléhání Nespersu v horách Bear Paw trvalo několik dní. Nakonec se náčelník Josef tedy 5. října 1877 vzdal generálu Milesovi. Jak to probíhalo, o tom se hodně psalo v knižce Americké legendy Život náčelníka Josefa a Nez Perseu, kterou vydalo nakladatelství Create Space Independent v roce 2013.
21: Po mrazivé noci se náčelník Josef a generál Miles ráno sešli k vyjednávání. Krátké příměří umožnilo odvést z pole zraněné a odnést mrtvé. Když jednání končilo, vojáci zadrželi náčelníka Josefa. Indiánští válečníci současně zajali poručíka Jeromia, který byl následujícího rána vyměněn za náčelníka Josefa. Odpoledne dorazilo na bojiště nové armádní dělo a unavení Nesperseové byli vystaveni smrtícím granátům. Armádní zvědové hned v první den bitvy zajali nebo rozehnali koně Nesperseů. Někteří válečníci se chtěli pokusit o průlom, ale Josef odmítl opustit raněné. Po bitvě byl jeho bratr mrtev, stejně jako několik jeho kolegů, kteří mu po celou dobu útěku pomáhali. 5. října už Josef nemohl dál snášet utrpení svého lidu a na bojišti pronesl řeč, kterou zaznamenal tlumočník. Řekněte generálu Howardovi, že znám jeho srdce. To, co mi řekl dříve, mám v srdci. Jsem unaven bojováním. Naši náčelníci jsou zabiti, staří muži jsou mrtvi. Ten, kdo vedl mladé muže, je mrtev. Je zima a nemáme přikrývky. Malé děti mrazem umírají. Někteří z mých lidí uprchli do kopců a nemají přikrývky, nemají jídlo, nikdo neví, kde jsou, možná mrazem umírají. Chci mít čas vyhledat své děti, možná je najdu mezi mrtvými. Slyšte, moji náčelníci, jsem unaven. Mé srdce je nemocné a smutné. Od tohoto místa, kde nyní stojí slunce, nebudu už nikdy bojovat.
19: Honzo, přestože to byla kapitulace a přestože, jak jsi říkal, událost velmi zajímala tehdejší tisk a i veřejnost a patrně měl i nějaké sympatie veřejnosti, tak úplně v rukavičkách Američané s Josefem pak nenakládali.
20: Tam je zajímavé to, že vlastně na té celoamerické úrovni on se stal jakýmsi symbolem v uvozovkách ušlechtilého odporu a vlastně získal docela dost sympatií. A dokonce v roce 1879 se setkal s americkým prezidentem Rutherfordem Hayesem a žádal ho vlastně, nebo připomínal mu všechny ty sliby a chtěl se vrátit zpátky. A vlastně jediné, co požadoval, aby se mohl vrátit do toho svého rodného kraje. A dal by se dokonce říct, že pokud by o tom rozhodovali na té federální úrovni, tak by vlastně k tomu byli nakloněni. Protože bavíme se o tom, že to nebylo tisíce lidí, to byly desítky lidí, kteří by se mohli nebo měli vrátit tam, kde se narodili. Ale protestovali proti tomu právě ti noví osadníci a ti lidé žijící přímo v té zabrané oblasti, jak už to tak bývá. No, ti lidé, co mají trošku černé svědomí, že zabrali cizí majetek, tak nechtějí, aby se tam ti lidé, kterým ten majetek vzali, znovu vrátili. Známe to i z moderní české historie. Takže vlastně tenhle ten lokální vliv zapříčinil, že se na té federální úrovni nic neschválilo a vlastně náčelník Josef zůstal a jeho lidé dlouho zůstávali vlastně mimo tu svoji oblast. Tam byl ještě navíc problém v tom, že oni je přesunuli a vlastně drželi je na indiánském teritoriu v Oklahomě a to bylo pro Nespersy smrtící i v tom, že nebyli zvyklí na to podnebí. Tam bylo výrazně teplejší léta, vlhčí podnebí a oni byli zvyklí na ty hory, že on. A proto vlastně se mezi nimi výrazně zvýšila úmrtnost na nejrůznější nemoci. Oni navíc žili ve špatných podmínkách s velmi špatným materiálním zabezpečením a u těch starších se projevilo i to, co pak ti v uvozovkách bílí lékaři charakterizovali jako zlomená srdce. Jim prostě toužili se vrátit a věděli, že možná už se nikdy vlastně do těch svých původních území nevrátí. A teprve až v roce 1885 části z nich bylo povoleno se vlastně vrátit na ta původní území. Nicméně například náčelník Josef a skupina kolem něj byly považovány za příliš nebezpečné, takže byli umístěni trochu někam jinam a do toho svého původní území se vrátit ani oni tehdy nemohli. Byli považováni vlastně za příliš nebezpečné. A aby jim to trošku ještě víc stížili, tak oni vlastně toho náčelníka Josefa a ty jeho věrné umístili na území v uvozovkách těch kolaborujících Nespersů, ti, co vlastně podepsali tu smlouvu v roce 1863. A náčelník Josef jako správně argumentoval, že oni je budou považovat také vlastně za vetřelce. Jo? Oni už tam mají vlastní půdu a žijí tam vlastním životem a teď oni tam mají přijít a ještě to zvýší to napřátelství nebo tu animozitu uvnitř toho vlastního kmene.
19: Takže on byl vlastně oddělen od těch svých lidí.
20: On prostě byl považován za příliš jako vlivného, charismatického, takže právě ti obyvatelé, kteří už žili na tom území zabraném, tak se báli, že by mohl jako iniciovat i svým příkladem, nebo už jenom tím, že tam přijde, že tam bude, tak bude iniciovat nějaký odpor, nebo prostě budou z toho nějaké problémy. Nemluví o tom, že oni vlastně argumentovali i tím, že tam je řada nevyřešených soudních sporů, no, že by mohl být vlastně i souzen za nějaké činy, které on nebo příslušníci jeho kmene spáchali v těch 60. nebo v těch 70. letech. A nakonec tedy náčelník Josef byl deportován do ještě jiné rezervace ve státu Washington v Colville v Nespelemu a tam vlastně strávil zbytek života a tam také pak zemřel.
19: Ještě v roce 1903 se stihl setkat s dalším prezidentem Theodorem Rooseveltem, ale ani ten mu nakonec nedokázal zprostředkovat návrat do toho rodného údolí. Ty si říkal, že zemřel, to se stalo 21. září 1904, bylo mu 64 let. Zemřel, řekl bych, stylově indiánsky ve chvíli, kdy seděl u svého ohně před svým týpí a zase ten lékař uvedl jako příčinu smrti zlomené srdce, velký žal z toho, že se nemohl vrátit na to své území. Příslušníci kmene Nez Perce ve Spojených státech pořád žijí a tvoří velmi aktivní komunitu. V současnosti má tenhle federálně uznávaný kmen asi 3,5 tisíce registrovaných členů, tedy občanů, a většina z nich žije v rezervaci, která nese jejich jméno Nez Perce v severní části státu Idaho. Honzo, zajímavé je, že po Josefovi je dneska pojmenováno ve Spojených státech několik škol, má ve státech několik soch, dokonce se jeho podobizna objevila na spořících dluhopisech.

0: No, takže na jedné straně je ta opravdu jako upřímná vzpomínka, uctívání památky a vracení se k odkazu a pak je vlastně to, že se ocitává na klíčenkách nebo na názvech nejrůznějších, jako, jo, a že na něm vlastně ten v uvozovkách cestovní ruch nebo ten turistický průmysl vydělává jako na nějakém symbolu, který už vlastně s tím původním náčelníkem Josefem nemá příliš společného.
1: Když jsi mluvil o té komerci, tak ještě na závěr pořadu řeknu, že v srpnu 2012 byla v americkém státě Reno vydražena válečná halena náčelníka Josefa za neuvěřitelných 877 tisíc dolarů, tedy asi 20 milionů korun. A údajně se jedná o jednu z nejvyšších sum, která byla kdy zaplacena za dobový indiánský artefakt. Tak to je vše z dnešních portrétů, do kterých ukázky přečetl David Schneider. Spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Adam Cejnar a Valérie Racmanová. Byl tady samozřejmě historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: A David Hartl se loučí. Na Plusu už jsou v tuhle chvíli pro vás připraveny další pořady.
2: Zajímá vás svět indiánů a historie původních obyvatel Ameriky? Příběhy čtyř indiánských náčelníků vypráví cyklus portrétů Indiánští náčelníci. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Počet obětí po ničivém zemětřesení ve Venezuele stoupil na 188, zraněných je přes 1500, úřady pohřešují tisíce obyvatel a do země míří záchranné týmy ze zahraničí. Spojené státy vyslaly pátrací a záchranné jednotky, zdravotnický materiál i další pomoc. Pomoc je připravené taky Česko. Venezuela přijala nabídku českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin, zatím ale není jasné, kdy vyrazí. Program Nová zelená úsporám se znovu otevřela pro žadatele, tentokrát ale nabízí hlavně bezúročné úvěry. U rodinných domů můžou lidi získat až 2 miliony korun, u bytových domů zhruba 750 tisíc na byt. Na dotace v aktualizované verzi dosáhnou jen nízkopříjmové domácnosti, příjem žádostí potrvá do konce října. Ministři obrany zemí Vyšegrádské skupiny se na jednání v Maďarsku shodli na významu regionální obranné spolupráce a potvrdili zájem rozvíjet společné projekty. Český ministr obrany Jaromír Zuna za SPD řekl, že Visegrádská čtyřka zůstává pro českou vládu i ministerstvo obrany prioritou. A Paříž zakázala konzumaci a prodej alkoholu na veřejnosti a kvůli současným rekordním vedrům jsou v metropoli přeplněné nemocnice. Podle agentury AFP to oznámil policejní prefekt Patrice Faure. A Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami. Středa se v průměru denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie. Fotbalisté Japonska na mistrovství světa remizovali se Švédskem 1-1, postupují jako druhý tým skupiny F do play-off a dále jdou i třetí Švédové. První místo obsadilo Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburgu do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausonovou 2-1 na sety. Její další soupeřkou bude Belgičanka Rousseauová.
4: Nehoda na D1 za Devíti kříži a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Domašov havarovala dodávka. Na kilometru 170 to vyšetřuje policie. Místo je označené šipkou a s opatrností projedete plynule. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona se tam netvoří. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se připravte na překážku za odbočkou na Olomouc. Na 88. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla, i tam je to dobře označené. A v Praze na městském okruhu jsou uzavřené tunely. Jde o Mrázovku a Strahovský tunel ve směru na Břevnov. Údržba je v plánu až do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i

0: bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď nad ránem se ochladilo na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11 a přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší páteční teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Odhady jsou neúprosné. Moravskoslezský kraj se bude dál postupně vylidňovat. Podle statistiků může do 50 let ubýt asi třetina obyvatel. Odcházejí za pracovními příležitostmi, vzděláním nebo kvůli nedostatečné infrastruktuře. Je ještě možné trend vylidňování Moravskoslezského kraje zvrátit? A pokud ano, co je potřeba pro to udělat? Jaká odpovědnost je na státu nebo na samosprávách? A jakou roli může sehrát soukromý sektor?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
2: Našimi hosty tady na festivalu Slunovrat v Opavě jsou předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje René Kolek. Dobrý den.
3: Dobrý večer.
2: A sociální geograf z Ostravské univerzity Roman Matoušek. Dobrý den i vám.
4: Dobrý večer.
2: Pánové, je ještě možné zásadním způsobem zvrátit ten trend, který jsem zmínil na úvod, že se Moravskoslezský kraj postupně, ale jistě vylidňuje, pane Kolku?
3: Ten trend je dlouhodobějšího charakteru a je spojen víceméně s přechodem a s transformací toho regionu, s útlumem těžby černého uhlí, se snížením výroby v hutních závodech a se snížením produkce víceméně v továrnách těžkého strojírenství. Ten trend ne, že je možnost vrátit, on se musí zvrátit. Jo? Nemůžeme dospět k tomu, že dojdeme k tak absurdnímu číslu, že se ten region vylidní. Je třeba dělat všechno pro to, aby se to nestalo a myslím si, že současné vedení kraje už pro to dělá dost a tu imič toho Moravskoslezského kraje mění. Víme sami, že se tady dělají celkem populární a celonárodní festivaly, dělají se tady různé akce, aby se zatraktivnil ten region. Vysoké školy, které tady jsou, tak zatraktivňují studia, snaží se nalákat studenty už od základních škol k tomu, aby žáci zůstávali tady na technických školách a absolvovali potom naši majoritní Vysokou školu Báňskou technickou univerzitu, která má majoritní a dominantní postavení mezi vysokými školami v regionu.
2: Tak k tomu... A budeme mít prostor to rozebrat v té následující půlhodince. Na úvod vám děkuju, pane Matoušku, tak z té odpovědi, co jsme teď slyšeli, tak by se zdálo, že ten trend vylidňování Moravskoslezského kraje už se mění. Vidíte to stejně, že tedy se podaří odvrátit tu predikci, kdyby z kraje odešla až třetina lidí v 50 letech?
4: Tak ona, jedna věc je změna počtu obyvatel, která klesá v Moravskoslezském kraji jako celku, ale třeba v 20% obyvatel kraje žije v obcích, kde ten počet obyvatel naopak roste, takže tady vlastně ten kraj není úplně jednolitý, ale to, co je třeba zajímavé, je to, že přestože počet obyvatel klesá, tak vlastně naprostá většina, jestli 90% obyvatel kraje žije v obcích, kde naopak třeba mezi lety 2011 a 2021 vzrostl počet obydlených bytů. To znamená, počet obyvatel klesá, ale počet domácností roste, roste tedy i potřeba bydlení a ty města, která se z pohledu čistě počtu obyvatel vlastně zmenšují, tak ale fyzicky rostou, protože se tam staví více bytů pro vlastně stále menší v průměru domácnosti. A takže to, že vlastně se ten kraj vlastně vylidňuje, tak nutně neznamená, že vlastně se tady také nutně bude zhoršovat kvalita života. Jinak obecně jako demografické trendy jsou poměrně dobře prognozovatelné na větších územních celcích, to znamená za úrovni Evropy nebo státu nebo planety, tam jak si víme poměrně přesně, co se bude v dalších desetiletích dít. U těch menších jednotek jako kraje nebo obce, tak tam ten prostor pro to ovlivnění je přece jenom větší.
2: Pane Kolku, vy jste to tady před chviličkou podal tak, že ten trend vylidňování se musí zvrátit a že už se to děje. Teď jsme tady od pana Matouška, jakožto od sociálního geografa, slyšeli, že s ubýváním obyvatel nutně nemusí souviset zhoršování kvality života. Co vy na to?
3: Tady o zhoršování kvality života nebyla až taková diskuze. Já jsem říkal k tomu tématu, že je třeba zastavit nějakým způsobem to nebo že se musí zvrátit ten trend vylidňování toho kraje a je třeba ho zatraktivnit. Musíme samozřejmě nahradit ty pracovní příležitosti, které nám vzal útlum těžby, útlum těžkého rojstrojenství, útlumení výroby v hutních závodech a na to navazané další menší a střední firmy. Takže tady neustále je třeba apelovat na to a hledat strategického investora a někoho, kdo by tady investoval, rozjel nějakou produkci, výrobu, ale s přidanou hodnotou. Ne montovnu, ne nějaké logistické centra, ne žádné sklady. Jo.
2: Co třeba Gigafactory, která původně měla vzniknout v asi hodinu vzdálené Dolní Lutyni původně, ale teď se zdá, že nevznikne?
3: Vždycky ta strategická investice, která je, se musí dobře vykomunikovat. A to je ten problém. Když se hodně vykomunikuje, rozumně postaví se rozumná argumentace pro a proti, jsou rozumné kompenzace pro ty, které to ovlivní, protože každý příchod, každého investora, každá stavba, každý energetický zdroj vždycky vyvolá nějakou nevoli, zhoršení životního prostředí, zhoršení vizualizace daného kraje, snížení třeba ceny nemovitostí, které jsou blízko toho a jsou ovlivněné. Ale rozumná argumentace, stále kompenzace, ne jednorázové, ale stále kompenzace pro danou lokalitu, že jsou například snížením ceny energií, nebo sjezdem z dálnice, nebo rozvojem infrastruktury.
2: Zkrátka nějakými dalšího, benefity pro místní. Když zůstaneme u tohoto konkrétního příkladu, který vlastně zaujal lidi nejenom tady v Moravskoslezském kraji, ale vlastně po celé republice, u toho příkladu Gigafactory, která měla vzniknout v Dolní Lutyni a nakonec z ní sešlo, tak je tohle ten typ investice a ten typ projektu, který může lidi v kraji udržet, anebo ne, pane Matoušku?
4: Gigafactory je vlastně výroba, která není úplně high-tech, nepotřebuje velké množství vysokoškoláků, je to v podstatě nějaká výroba pro lidi s nějakou nižší, maximálně střední kvalifikací.
2: Ale nicméně je to výroba s určitou přidanou hodnotou,
4: je to určitě výroba potřebná a navázaná právě na ty další řetězce, třeba v automobilovém průmyslu, kde už ta přidaná hodnota v Česku vzniká, právě protože tady jsou ti finální producenti, ty značky, které pak třeba mají některé z nich i výzkum a vývoj, ne tedy tolik v Moravskoslezském kraji. Takže ta investice v nějakém širším regionálním kontextu smysl má. Pak je samozřejmě otázka vlastně té lokalizace a otázka právě jasnosti a srozumitelnosti těch kompenzací. Když se vlastně podíváme konkrétně na tu Gigafactory, na to, jak velký by to byl areál, kolik by tam bylo vlastně zaměstnáno lidí a podíváme se na to, jak vlastně současný český systém financování obcí by tam vlastně umožnil té obci z toho získat nějaké reálné prostředky, tak Dolní Lutyně by z toho získala nějaké jednotky milionů ročně a to i kdyby vlastně na maximum zvýšila daň z nemovitosti, což je vlastně jediná daň, se kterou ta obec může. No a když se podívám, že ta obec teďka má nějaké rozpočet v řádu stovky milionů, tak když dostane vlastně jednotky procent navíc a zároveň tam dostane jaksi největší investici široko daleko za spoustu let, no tak jako se vlastně tak trošku nedivím, že já bych taky jako si nevzal jako několika násobek práce za 3% bonus platu. A to je v podstatě jedna z těch slabin při spolupráci obcí, krajů, investorů, státu, vlastně to rozdělení přínosů té investice a takto, aby ten mechanismus byl jasný, předvídatelný, dlouhodobě nastavený a nestálo to na tom, že se vlastně náročně bude u každé jednotlivé investice vyjednávat, co kdo dá stát, co dá stát, co dá kraj, co dá ten investor, ale aby byl nějaký jasný systém, který by mohl fungovat vlastně nezávisle a který by vlastně pak pomohl každé investici a každé obci, protože by to bylo předvídatelné pro všechny.
2: Ať tady nezůstaneme u jednoho konkrétního příkladu, pokusme se tu naší diskusi na moment zobecnit. Je jasné, že Moravskoslezský kraj prochází transformací jakožto region, který byl velmi spojený s těžkým průmyslem, který byl spojený s uhlím. Jak se zatím z vašeho pohledu ta transformace daří, pane Kolku?
3: V žádném případě to není běh na krátkou trať, je to na další dobu. Postupným a rozumným snižováním, bych řekl, to produkce to těžkého strojírenství a těžby uhlí a výroby oceli, se musí dostat do regionu vhodný velký strategický investor, který pohltí a bude nebo naakumuluje do sebe ty počty zaměstnanců, které byly v těch velkých firmách. To nejsou jednotky, desítky, stovky, to jsou tisíce lidí.
2: Promiňte, už jste po druhé řekl, že potřebuje kraj toho velkého strategického investora, ale kdo ho má zařídit? Stát nebo kraj?
3: Musíte mít připravené území, abyste mohli někomu něco nabídnout. To znamená, buď to musíte udělat na té lokalitě, která je dneska jakoby takzvaně utlumená, je v likvidaci, musíte nachystat lokalitu, musíte ji zasíťovat, musíte ji přizpůsobit dnešnímu trendu výstavby nových průmyslových závodů a pak můžete teprve jednat s někým, kdo by tady šel a za jakých podmínek by tady šel. Musí být na to vhodné investiční pobídky, musí být na to kapacita energetická a tak dále.
2: Ale když se vrátím k té mojí původní otázce, tak z vašeho pohledu tedy zatím ta transformace se spíš daří?
3: Tak ona je v počátcích, že? To jako oni se hodně mluví, ale výsledky hmatatelné, že by byly, až tak nejsou. Ono jsou, dejme tomu v té, jak bych řekl, je Moravskoslezské inovační centrum, které spolupracuje dneska s vysokými školami, s podnikateli, s jednotlivci, umožňuje realizaci startupů, spojeních dneska studentských jakoby, projektů s realizátory v rámci průmyslové výroby, průmyslových podniků a zaměstnavatelů. Ale tady toto všechno jsou jednotky, desítky jako zaměstnanců to tvoří. Potřebujeme opravdu někoho, kdo tady přijde s nějakým větším zaměstnaneckým potenciálem a na to se navážou malé a střední firmy, které jim budou dělat outsourcing, budou pro ty zaměstnance zajišťovat tady v té oblasti terciální sféry tu volnočasovou aktivitu, ty služby a tady prostě tu atmosféru, aby to bylo jako celek.
2: Pane Matoušku, z vašeho pohledu, jak se zatím daří transformace Moravskoslezského kraje?
4: Tak stát už od roku 92 vymezuje prioritní regiony pro regionální politiku, to znamená ta území, jejíž rozvoj má problémy na základě indikátorů nezaměstnanosti, tam, kde není bytová výstavba. A když se podíváme, jak vlastně různé části Moravskoslezského kraje byly nebo nebyly zařazovány mezi tyto prioritní oblasti, tak v Moravskoslezském kraji máme město jako Opavu, která tam nikdy nebyla zahrazena. Prostě Opava nikdy nebyla vlastně v kontextu Česka tím regionem, který by nějakým způsobem zaostával tak, až by stát řekl, to je území, kterému bychom měli z pozice státu pomáhat. A pak máme vlastně docela velkou část vlastně...
2: Pardon, ale zároveň, když jsme tady úvodem mluvili o vylidňování, tak Opava je docela dobrým příkladem tohoto trendu, protože za posledních 30 let ubyla zhruba šestina obyvatel?
4: Ano, ubyla, ale jaký pokles počtu obyvatel se týká obcí, ve kterých žije asi 45% obyvatel Česka. Takže v podstatě tady v Česku je polovina obyvatel v obcích, kde počet obyvatel roste, a druhá polovina Česka jsou tvoří obce, kde počet obyvatel klesá. A to, že vlastně klesá počet obyvatel a klesá nějakým způsobem pozvolna, tak v podstatě je něco, s čím se to území vyrovná. Ale vlastně pro ten pokles obyvatel může být vlastně problematický spíše v kombinaci třeba s nezaměstnaností, s dlouhodobou nezaměstnaností, se ztrátou nějakých lépe placených pracovních příležitostí a podobně. A tady naopak vlastně Moravskoslezský kraj má část území vlastně na svém jihovýchodě, Frýdek, Místek, Nový Jičín, Kopřivnice a další, kde vlastně kombinací sice klopotné, ale nakonec vlastně úspěšné transformace těch podniků, které tam byly, nebo nových investic třeba do automobilového průmyslu, tak to jsou území, která před nějakými 25 a 20 lety byla jako na té mapě prioritní území, taková ta červená, ano, tam stát říkal, tam jsou ty problémy, no a v posledních deseti letech už tam na té mapě nejsou. Takže jsou to prostě území, která se v podstatě zvedla a už se víceméně z pohledu státu už jsou na tom jaksi relativně normálně, průměrně. Vlastně nejsou to ta území, kterým by se měla věnovat speciální pozornost. No a pak jsou tady samozřejmě nějaké části Moravskoslezského kraje, které v podstatě na tom seznamu prioritních regionů zůstávají vlastně celých těch téměř 30 let. A tam se ještě ten úspěšnější rozvoj nepodařilo nastartovat.
2: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady na festivalu Slunovrat v Opavě jsou sociální geograf z Ostravské univerzity Roman Matoušek a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje René Kolek.
0: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: A vracíme se k vám, pane Kolku. Co je potřeba udělat proto, aby z kraje neodcházeli především mladí? Což je taky něco, o čem celkem jednoznačně svědčí ty statistiky. Z těch odcházejících lidí to jsou z poloviny mladí lidé, nejčastěji rodáci ve věku od 19 do 40 let. Předpokládám, že to je dost problém, zvlášť pro firmy, které vy tady dneska v té diskusi reprezentujete.
3: Hlavně musíme těm mladým tady nabídnout práci, nabídnout atraktivní, kvalitní a dostupné bydlení a jakoby volnočasové vyžití. To znamená kultura, sport, volnočasové aktivity. Dnešní myšlení, nebo ta generace, o které jste hovořil, je diametrálně odlišné od toho, na co jsme byli my zvyklí jako naše generace, když jsme studovali. Takže trošičku je třeba i změnit to myšlení, přizpůsobit ten trend tomu vývoji těch dnešních mladých dětí, studentů a té dnešní nastupující generace. To znamená, kvalita bydlení a standardy bydlení, které dneska jsou požadovány, jsou za těch 40 let, kdy tady ta bytová výstavba ve velkém probíhala, diametrálně odlišné a je to v pořádku. Studium na středních a vysokých školách to se taky mění svými studijními programy, studijními obory a tak dále. Jediné, co je takové trošku zarážející, je, že jsme historicky průmyslový region a tomu odpovídala i struktura středního a vysokého školství. Dnešní generace se snaží trošičku ulehčit si to studium tím, že se chce vyhnout matematice, fyzice, statice, dynamice a tady těm věcem. A proto je větší zájem o studia humanitních a přírodovědných oborů a ne, jak bych řekl, toho technického a řemeslného školství. My tady ty školy na to vzdělávání všeobecné, na to vzdělávání humanitních směrů, vysokoškolské, lékařské fakulty, ano, začíná tady nově, ale ještě to není tak rozšířené a je to všecko mimo Ostravu, mimo tento region. A jestliže vám odejde dítě studovat do Olomouce, tak se relativně ještě vrátí. Jestliže už odejde do Brna, do Prahy, najde si tam nějakou brigádu, stáž v nějaké firmě nebo v nějaké společnosti, tak většinou už tam zakotví. A to je ten problém.
2: Pane Matoušku, to byste potvrdil, že dnešní mladí nemají moc zájem o ty technické obory a že je příliš humanitně vzdělaných a že to, pokud správně rozumím tomu argumentu pana Kolka, může souviset s tím, že potom v kraji nenacházejí dost práce?
4: Tak ono se, trh práce se mění, zaměstnanost průmyslu tady v posledních desetiletích výrazně klesla nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé Evropě. Teď se sice mluví o reindustrializaci a jaksi i dlouhodobě se zdůrazně podpora technického vzdělávání, zároveň vlastně se ukazuje, že to technické vzdělávání nebo vzdělávání obecně nemůže být vlastně tak úzce specializované, jak bylo vlastně zvykem vlastně v Česku, kdy ty obory byly opravdu jako úzké, jsou tady možná teďka stále stovky učebních oborů, které se hodně překrývají, takže tam tím trendem by měl být vlastně nějaké spíše všeobecné vzdělávání, samozřejmě všeobecné znamená včetně nějakých základů techniky. A pokud tady bylo vlastně o tom vlastně odchodu za studium vysoké školy, tak tady bych mohl říct jako jednu takovou vlaštovku nebo takový pozitivní trend, kdybychom se podívali do roku 2000-2005, kde vlastně v té době byli vysokoškolští studenti, to znamená, kolik vlastně mladých lidí studovalo na vysokých školách, tak Ostrava byla z hlediska počtu vysokoškolských studentů až šesté největší město v Česku. Byla vlastně Praha, to je 40% vysokoškoláků, víceméně konstantně Brno, víceméně konstantně okolo 20%, pak tam byla Olomouc, Plzeň a ještě před Ostravou byla Hradecko-Pardubická aglomerace, kterou vlastně můžeme jako brát jako jeden společný obraz o společné území. Nyní v podstatě je na tom Ostrava stejně jako Olomouc na třetím a čtvrtém místě, takže tady je vlastně ten posun.
2: A je to posun k lepšímu?
4: Je to posun k lepšímu, protože vlastně je tady více vysokoškoláků, kteří právě jsou ve věku, kdy po skončení vysoké školy vlastně se osamostatňují a vlastně znají region, mají tady už nějaké vazby, mají tady vazby na spolužáky, mají tady možná navázané partnerské vztahy, mají tady nějaké pracovní zkušenosti a je pravděpodobnější, že se tady usadí. Zároveň vlastně to se další pozitivní trend je, že v Moravskoslezském kraji vlastně se hodně zvyšuje vlastně podíl mladých, kteří studují na vysoké škole. Vlastně teďka podíl vlastně vysokoškolských studentů v té generaci mezi 20 a 30 lety je v Moravskoslezském kraji třetí nejvyšší ze všech krajů Česka, dokonce je o něco vyšší než v Praze, takže vlastně ta budoucí generace nastupující obyvatel Moravskoslezského kraje bude vzdělanější. Otázka samozřejmě, že část z nich bude vzdělanější, ale zůstane v té Praze nebo Brně, kam odešli za studiem.
2: Pane Kolku, když jste tady před pár minutami v odpovědi na tu moji otázku, co je potřeba udělat pro to, aby z Moravskoslezského kraje neodcházeli mladí, odpověděl na prvním místě, je potřeba jim dát práci. To bude hodně záležet i na firmách, které vy reprezentujete. Tak do jaké míry uvažují firmy v kraji a vůbec české firmy v tom smyslu, že mají převzít část spoluodpovědnosti za ten vývoj daného regionu?
5: Tak to, samozřejmě, jednak máte různé prezentace, setkávání se studenty, setkávání se na vzájemných jakoby veletrzích práce, kde jsou i tady v Opavě, v Bruntále, i v Ostravě běží, jak bych řekl, setkávání podnikatelů se školami, lákání studentů, ukazování dny otevřených dveří ve fabrikách, v továrnách, takže nějakým způsobem se snaží nepřijít o ten svůj biznis a současně vlastně nalákat zdejší obyvatele a zdejší mladé, aby se vyučili, vystudovali a aby se zaměstnali v těch fabrikách, které jsou tady v regionu. Je. Takže jako v rámci hospodářské komory můžu potvrdit, že se proto dělá, jako ty firmy proto dělají dost. Další věc je ta, že i ti, co nenajdou uplatnění po absolvování těch všeobecných škol, tak stejně nějakým způsobem se přihlásí do tomu zaměstnavateli s tím technickým zaměřením nebo s tou výrobní. A tam to stojí další finance na jejich rekvalifikaci, na jejich zaškolení, na zaučení a to ty firmy tady v tomto investují sami, takže oni dělají proto i takovým způsobem.
2: Tak zodpověděli jsme díky panu Kolkovi, co v regionu dělají firmy, aby se snažili udržet mladé. Vy, pane Matoušku, kdyby mě zajímalo, co dělá stát nebo co dělá samospráva, tak vy tady přímo ani samosprávu, ani stát nereprezentujete, působíte na Ostravské univerzitě, ale v minulosti, to na vás můžu říct, jste pracoval pro agenturu pro sociální začleňování, tedy pracoval jste pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Z vašeho pohledu dělá stát a potažmo kraj dost pro to, aby z dlouhodobého hlediska udržel mladé v regionu?
4: Tak Moravskoslezský kraj je příkladem regionu, který, jak už tady říkal pan kolega, vlastně má řadu aktivit na podporu podnikatelského prostředí, na podporu inovací, na vlastně vytváření vlastně toho podhoubí, toho ekosystému, ve kterém pak můžou vznikat firmy, které vlastně nalákají mladé zaměstnance a možná i využijí zkušenosti těch starších. Takže Moravskoslezský kraj je v tomto dlouhodobě velice aktivní a vlastně to srovnání vývoje Moravskoslezského kraje třeba s Ústeckým nebo Karlovarským krajem ukazuje, že vlastně se to kraji daří. A vlastně tím, jak už to probíhá celou řadu let, tak se to konečně začíná projevovat i v těch souhrnných statistikách, že se tady na té místní a krajské úrovni opravdu něco děje.
2: Tolik sociální geograf z Ostravské univerzity Roman Matoušek diskutoval s předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje René Kolkem. Pánové, oběma vám děkuju. Od mikrofonu z festivalu Slunovrat v Opavě se loučí Lukáš Matoška.
0: Odstartujte léto s Českým rozhlasem Plus. Na prodloužený víkend od 4. do 7. července jsme pro vás připravili pestrý program plný zpravodajství, informací, ale také pohledů do historie. Připomeneme význam příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu i statečné postoje mistra Jana Husa. Vrátíme se do doby Trumpů v Československu, ale také do doby indiánských válek v Americe. A v radioknize vám Jan Tomčík bude vyprávět o své dramatické cestě do Afriky. Ať už posloucháte na cestách, u moře, na chatě nebo pod stanem, přeje vám pohodový začátek léta Český rozhlas Plus. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, kde budete Plus o dovolené poslouchat. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
7: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
6: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
7: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
6: Jedními z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
7: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vláda podle ministra Tejce nezpochybňuje rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu NATO. Česko navýší fond, který pomáhá vývozcům na Ukrajinu. Fotbalisté Austrálie si zahrají s Paraguají o postup do play-off světového šampionátu. A dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A podle něj bude kabinet zároveň řešit roli prezidenta Petra Pavla v delegaci. O jeho účasti rozhodl ústavní soud v předběžném nařízení. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO a kabinet rozhodnutí soudu nespochybňuje, a to i navzdory emotivním vyjádřením některých členů koalice.
8: Rozhodně nedochází k tomu, že by vláda v čele s panem premiérem nebo já jakkoliv zpochybnil toto rozhodnutí. To, že ta věc budí emoce, je asi zřejmé. Konec konců ústavní soud rozhodl po jednom dni, bez toho, aniž by dal jedné straně vůbec možnost se vyjádřit, tedy nedal možnost vládě.
1: Pavel už řekl, že by měl jako prezident delegaci vést on sám, a s tím ale nesouhlasí motoristé. Podle nich by to měl být premiér Babiš. Evropská unie poslala Ukrajině první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová to řekla v Daňsku na dvoudenní konferenci o obnově Ukrajiny. Česku zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj vláda navýší fond pro Ukrajinu, který pomáhá pokrýt pojištění vývozu českých firem do ruskem napadené země.
9: My pojišťujeme rizika českých vývozců, kteří právě vyvážejí na Ukrajinu.
10: Říká předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
9: A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
10: Výše fondu tak vzroste na 1 miliardu korun. Primárně této služby využívají firmy, které vyrábí zemědělskou techniku nebo podnikají v energetice. Podle premiéra Andreje Babiše exportní pojišťovna zatím neřešila ani jeden případ pojistné události, kdyby ukrajinská strana za dodané zboží nezaplatila. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Policie ve čtvrtek znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa, z žalobce pro něj navrhuje vazbu. Politik čelí trestnímu stíhání v korupční fotbalové kauze. Od začátku vyšetřování obvinění odmítá.
11: Ovlivňoval jste svědky?
12: Ne, neovlivňoval.
11: Takhle reagoval Jan Wolf, když přicházel na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl budovu už opouštěla jen jeho advokátka Kateřina Světlíková.
13: Jdete sama bez klienta, vůbec nevíme, co bude následovat. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy.
11: A v zápětí Jana Wolfa s pouty na rukou odvedli maskovaní detektivové do auta. Žalobce Radim Dragoun navrhuje vazbu.
14: Kde je důvodná obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné?
11: Karvinou aktuálně řídí náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Paraguaje nastoupili na mistrovství světa k zápasu proti Austrálii. Jejich souboj o postup do play-off vidí Jan Suchan.
15: Ve čtvrté minutě 0-0, i když teď Austrálané měli první šanci, kterou ovšem neproměnil Irvine. V souběžně hraném utkání už Američané vedou nad Turky 1-0, když se po rohovém kopu prosadil Trusty prudkou střelou nohou k bližší tyči. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: V Berouně dnes začíná golfový turnaj okruhu Ladies European Tour. Bude na něm startovat celkem 11 českých golfistek. Mezi favoritky se řadí i česká jednička Sára Kousková, která si před turnajem udělala skoro měsíční přestávku. V Berouně by ráda vylepšila výsledky z minulých let, kdy pravidelně končila ve druhé desítce pořadí.
16: Ten lepší výsledek ležel v patování, takže jsme se na to zaměřili teďka v těch posledních 2 týdnech trošku intenzivněji uvidíme. Myslím si, že to bude takový první větší test nějakých novinek, ale mám v ně důvěru teďka.
1: České hráčky vstoupí do turné po 12. hodině.
17: Nehoda na D1 za 9 kříži a omezení na silnici 52 u Chrlic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka. Místo je označené, na místě byla policie a projíždí se plynule. Na silnici 52 z Brna do Mikulova buďte opatrní, pokud budete sjíždět na 7. kilometru na Modřice a Želešice. Na sjezdu se pracuje, silničáři tam opravují výtluky. A v Praze jsou stále ještě kvůli údržbě uzavřené tunely na městském okruhu. Konkrétně neprojedete Mrázovkou směrem na Smíchov a Strahovským tunelem směrem na Břevnov. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď nad ránem se ochladilo na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. Přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy naměří kolem 31 a na horách většinou 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Dospívala v době stalinismu a psala si o tom deník. Nina Lugovská popsala v letech 1932 až 37 v deníku nejen svůj vnitřní svět, ale i vnější realitu, sovětskou realitu. Její deník tak patří k nejvýznamnějším svědectvím té doby. Knižně u nás vyšel v roce 2004 a ukázky z něj si můžete poslechnout v repríze pořadu Politická literatura. Připravil ho Libor Dvořák.
0: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.
19: Dobrý večer.
0: V dnešním pořadu věnovaném literatuře z oboru politických dějin a společenských věd, která právě vychází v českých zemích, vám Libor Dvořák představí dílo vskutku pozoruhodné. Knížka vyšla před pár týdny v pražském nakladatelství Práh a jmenuje se Ztracený deník sovětské školačky Niny Lugovské. Jde skutečně o autentický deník mladé sovětské dívky z let 1932 až 1937. Po zpřístupnění valné části sovětských tajných archivů ho objevila v ruském státním archivu badatelka Irina Osipovová a v roce 2003 ho připravila k publikaci pod ruským názvem Chaču žiť i z dněvníka školnici. Deník začíná 8. říjnem 1932, kdy bylo Nině pouhých 13 let. Její otec, ekonom, se krátce předtím vrátil z tříletého vyhnanství na Sibiři. Rodina v té době stále ještě žila ve vlastním bytě v Usačevské ulici, ale v té době již byla pod bdělým dohledem sovětské státní bezpečnosti. Ta několik týdnů poté, co si Nina začala své deníkové záznamy psát, byt prohledala a krátce na to byl Ninin otec vyhoštěn z Moskvy. V roce 1935 byl znovu zatčen a poslán do vyhnanství do Kazachstánu. Právě otec byl zřejmě hlavním iniciátorem způsobu v mnoha ohledech velmi dospělého Ninina uvažování. I v době, kdy jeho tři dcery žili s matkou v Moskvě a on mohl jejich intelektuální vývoj ovlivňovat jen v dopisech, neustále dbal na to, aby z jeho dětí vyrostly opravdoví, kultivovaní, seriózní a inteligentní lidé. Rozhodně si nepřál, aby se jeho tři děti staly v nelidském stroji sovětské totalitní mašinérie jen pouhým kolečkem. Hleďte na vše kriticky, všechno rozebírejte a ničemu hned nevěřte, psal jim. Přestože své rady adresoval především oběma starším sestrám, nejvážněji je nakonec brala Nina. Nejpozoruhodnější na Ninině deníku je, že není jen důvěrníkem pubertálních dívčích zmatků, v tomto věku zcela obvyklých, ale zároveň i překvapivě střízlivým a racionálním pohledem na chmurný život v přetvářce, která se v době upevňujícího se stalinismu stávala respektovanou společenskou normou.
12: 21. října 1932. Často si v duchu představí něco šlechetného a prostého a pokaždé se ten obraz rozbije o skutečnost, mrzkou, ale výraznou skutečnost. Zatímco v mé představivosti jsou muži a chlapci šlechetní, ve skutečnosti je to naopak. Ach, krutá skutečnost, jak hrubě a opovážlivě bere za srdce. Ale stejně se mi Ljovka i se svou hrozně hubenou a pružnou postavou moc líbí. Včera nás potrestali za špatné chování. Když Ljovka přiběhl k mé lavici, vzal ze stolku pero a zvolal: Hej, Lugo, zapomněla si pero. Já jsem ho chytila pevně za ruku a když jsem mu sebrala pero, ironicky a posměšně jsem odpověděla: Děkuju. On si už beze slov sedl na své místo a já jsem ještě dlouho cítila jeho úzkou a pružnou ruku. Teď mě zajímá jedna otázka. Líbím se Ljovkovi alespoň trochu? To se dá opravdu jen těžko zjistit, ale přesto mě v duši hřeje jiskérka naděje. Život. Jak je ten život složitý a přitom prostý. Proč se nedokážu otrávit? Někdy bych to hrozně chtěla udělat nebo o tom sním, ale dobře vím, že se neotrávím. Proč? Na to je možné pouze pokrčit rameny a tázavě zvednout obočí. Vždyť Ženia a Lialia už jsou na vysoké a já musím ještě dlouho, nepředstavitelně dlouho chodit do školy, než budu moct říct doma, jako byl hostejně, jdu ke známým. Večer. Když přišla máma, vyprávěla nám Marie Fjodorovna, že v jakési ulici zabili nedávno v 6 ráno otce, matku i dcerku. Na mě to vyprávění neudělalo žádný dojem a hodinu poté jsem při psaní deníku na tu hrůzu úplně zapomněla. Přibližně v 7 večer někdo silně zaklepal na dveře. Zeptej se, radila jsem mámě, která šla otevřít, kdo to je. Matka se zeptala a za dveřmi se ozvalo: my. Byly to sestry. Máma otevřela a Ženia s Lialiou s vyděšenými obličeji vešly. Děvčata, běžte k babičce, nechali jsme vám tam jídlo. Ne, odpověděla hluše Lialia, aniž pohlédla na matku. Co se děje? Proč jste takové smutné? Děvčata vešla do svého pokoje a máma tam šla za nimi. Co se stalo? Teď já to nemohu říct. prohlásila zamračeně ženě a Lialia se opřela o stůl a rozplakala se. Tak co se děje, zabili otce? Ne. Tak co? Možná, že se Váňa zastřelil, pomyslela jsem si. Tak už to řekněte, vždyť se celá třesu, napomínala je máma. Mámu, Šuru, zavraždili. Cože, Kolebanskou? Zvolala zděšeně máma. Ano, dnes ráno. Všichni byli ještě v posteli. Otci usekli hlavu, matku praštili sekerou do hlavy, až jí vytekl mozek, a Šura je ještě živá, ale určitě... A kdo je zabil? Nějaký blázen. Bydlí tam u nich v podnájmu. Šura se probudila, vykřikla, skočila k oknu, ale v tom jí praštil do obličeje sekerou. Já jsem tam stála s klidnou tváří, ale přepadl mě jakýsi nepochopitelný, tíživý pocit a zlost. Zoufalá, beznadějná zlost na toho padoucha. Ach, živote. Vzpomněla jsem si na Kuprinovu povídku Pokušení. Jak je to hrozné a odporné. Je třeba proniknout až k podstatě této povídky a představit si Šuru bojující o život při pohledu na raněnou matku. Ještě včera u nás byla veselá, hezká, 15-letá dívka s ohromnýma hnědýma očima a takovou měkkou, hladkou pletí na tvářích i na rukou. Byla bezprostřední a trochu lehkomyslná. Vzpomněla jsem si na jejich rozhovor. Ach, to je hrůza. Co s ní teď v nemocnici je? Jak si mě urážila myšlenka, že život půjde i po této tragédii svým tempem dál. Ženia se chystala malovat, Lialia šla spát, máma se ještě něčím zabývala. Jakoby nic z toho nebylo skutečné. Je to hrozné, ale jakoby se nic nestalo. Zachvátila mě silná touha zabít toho bídáka, kterého zřejmě nepopraví, protože je blázen. To snad není možné. Jak se mi teď zdá ubohá a nepatrná všechna moje radost i všechny události tohoto dne ve srovnání s tím, co se stalo, s tou hroznou, ale opravdovou a vážnou věcí. 24. října 1932. Jak je tu smutno, nekonečně smutno a prázdno. Liovka si mě jako obyčejně nevšímá, naprosto mě přezírá, oči má upřené kamsi mimo. Několikrát jsem s ním mluvila, protože mě velice těší a nechci lhát, taky působí radost a nějak příjemně vzrušuje, když se na mě dívá. Při vyučování jsem se pořád prala s kluky a vůbec jsem se cítila opravdu dobře. Při němčině mi Liovka legračně napovídal a já jsem se musela otočit k tabuli, abych se nerozesmála. Ale když jsme přišli do dílny, cítila jsem se dost nevalně. Zpívala jsem si árii Carmen a hleděla před sebe, přitom jsem pomalu pilovala a srdce mi svíraly bolest a rozmrzelost. Dívala jsem se střídavě na Iru a Zinu a na Liovku, který dnes stál tváří k nám, i na další kluky. Před koncem hodiny ke mně přišla Ksjuša, objala mě a s lehkým úsměvem na mě pohlédla. Zadívala jsem se do jejich jasných modrých očí. Propadala jakémusi svíravému pocitu a tiše jsem zpívala: Ty zhrdáš mnou, já miluji tě. Ksjuša zlehka zvedla své tenké obočí a se smíchem pravila: Nino, člověku se chce plakat. Já jsem ji chápala a bylo mi ohromně příjemné, že existuje člověk, který vidí, co se děje v mé duši a nabízí mi svou pomoc. Když jsme se vraceli domů, celou cestu jsme rozebírali rodinné vztahy J.I. Tolik jsme toužili potom, abychom mohli naši učitelku spolu s Liovkou vidět v domácím prostředí. Když jsme se rozloučili s Irenou, Ksjuša se mě zeptala: Co pak jsme se snad zbláznili? Jo, jsme úplní cvoci, Ksjušo. Ach, ten Liovka, kéž by neexistoval. A co cítí on? Určitě buď nic, nebo to, co my? Ale pokukuje po nás. Jenže asi ne tak, jako my po něm. Jednou o přestávce se Liovka přirvačce z kluky píchl do oka. Bylo mi ho ohromně líto, když jsem viděla, jak si je přikrývá rukou a celý červený odchází do třídy. Při pohledu na toho hubeného malého kluka se světlými vlasy a rozmrzelým obličejem jsem v duši pocítila jakousi něhu. 2. listopadu 1932. Sotva jsem napsala první tři slova, zavolala mě máma, abych si šla vypít čaj. Nechala jsem deník na stole a šla k ním do pokoje. Bylo 11:30. Začala jsem mámě vesele vyprávět o škole. Společně jsme se smáli a dělali si legraci. Najednou se ozvalo ostré, silné zaklepání na dveře. Bětka nejistě zavila, já jsem rychle vyskočila a cítila jsem, jak se celá nervózně chvěju, jak se mi to i jindy stává při nečekaném hluku. Kdo je? Zeptala jsem se, když jsem došla ke dveřím a vzala Bětku jednou rukou za obojek. Obhroublý mužský hlas vykřikl: domovník. Došlo mi to, i když v duchu jsem ještě váhala. A tak jsem pustila Bětku a s lehkým zdráháním otevřela dveře. Na chodbě nebylo rozsvíceno. I na schodišti byla tma, takže jsem rozeznala pouze nejasnou siluetu mužské postavy v ošumělém saku, v čepici a s dlouhým knírem. Potom jsem zahlédla druhý mužský obličej. Možná, že jsem se na vteřinku zarazila a rozmýšlela se. Ano nebo ne? Ale potom jsem ustoupila stranou a pustila dovnitř domovníka, dva důstojníky a dva prosté rudoarmějce. V té chvíli se ve dveřích pokoje ukázala máma. Kdo tu bydlí? Zeptal se první muž, Rus, ve zbrusu novém plášti. Lugovská. A Rybin taky? Ano, ukázala máma na tátu. Po spoustě formalit vytáhl tento důstojník z pláště dva papíry, rozevřel je a když podal jeden mámě a druhý tátovi, zeptal se mámy, v kolika místnostech bydlíte? V celém bytě. Znamená to, že jsou všechny místnosti vaše? Samozřejmě, vmísil se do hovoru domovník. Jednou řekli celý byt, tak to znamená, že je celý jejich. V té chvíli se Rus zeptal táty. Píšete si s někým? Ne, to opravdu ne, odpovídal táta klidným hlasem a zlehka pohrdavým tónem. No a literatura? Všechno je tady. Otevřel táta nevelkou žlutou skříňku a ukázal na dvě dolní poličky. Hledejte. A my zatím půjdeme do dalšího pokoje, prohlásil druhý důstojník v rezavé kožené bundě, ve stejné čepici a širokých světle modrých kalhotách. Prosím. Vešel do ženina a lialina pokoje, sundal bundu, položil si ji na stůl a začal tam vršit knihy a sešity. Já jsem stála v chodbě, hryzala si nechty, tiše se dívala, jak probíhá prohlídka a v duši jsem skrývala zlost a nenávist k těmto dvěma lidem. Překvapilo mě, jakou mají oba nesympatickou tvář. Ten první v plášti byl blondýn s šedýma pronikavýma očima a tenkými rty, které mu při úsměvu poklesly dolů, díky čemuž vypadal jeho obličej velice nepříjemně. Ten druhý v bundě byl nevysoký žid s nakrátko zastříženými černými vlasy, typickým židovským nosem a malýma hnědýma očima. Měl červený obličej a od úplně hladké kůže se ostře odrážela oholená brada. Čas se nesnesitelně vlekl. Lialia se bála o svůj deník a já o ten můj ještě víc. Když jsem si vzpomněla, co tam mám napsáno, jímala mě z toho hrůza. Jakmile důstojník přešel do mého pokoje, napětí stouplo na nejvyšší stupeň. Zůstali jsme v místnosti tři. Dveře byly otevřené. Rudoarmějec, který procházel chodbou, se na nás usmál. Brzy do mého pokoje přišel i druhý vyšetřovatel. Táta chodil po chodbě. Celý život prožil takhle, poznamenala ženě. Kdo, táta? Ano, má pestrý život. Když blondýn skončil s prohlídkou u mě, vyšel na chodbu. Byl bez čepice a já jsem si všimla, jaké má husté, vlnité vlasy. Otevřel skříň na prádlo a nohou rozhrnul starou obuv, aniž se schýbl. Potom přešel k truhle a otevřel víko. Obsah koše nebyl příliš čistý a vyšetřovatel se otočil k mámě se slovy: přeberte to, prosím. To nepatří k mým povinnostem, odsekla máma. A tak vyndal špinavé válenky domovník. Všichni jsme se teď sešli na chodbě a s úsměškem sledovali konání špiclů. Konečně prohlídka skončila a kromě nás tří zašli všichni do mámy na pokoje. Já jsem přecházela kolem otevřených dveří a z úryvků rozhovoru jsem si dávala dohromady, o čem tam jednají. Před samým koncem, asi ve 3 ráno, jsme si sedli na postel a napjatě čekali. Odvedou ho nebo neodvedou? Minuty se vlekly a v otcově pokoji bylo úplné ticho. V tom jsme uslyšeli kroky, všech pět hostů vyšlo do chodbičky na shledanou. Přijďte častěji. Zasmáli se a bouchli dveřmi. Hurá, všechno je v pořádku. Ráno ve škole se mi hrozně chtělo povědět o tom všem Iře a teprve před koncem vyučování jsem na to zapomněla. 5. listopadu 1932. Dnes nás vyhnali do ulic, což mě rozpálilo do ruda. A ještě víc mě štvala má bezmoc mašírovat po špinavé chladné zemi v sichravém smutném světle podzimního dne, podupávat při zastávkách mrznoucíma nohama a nadávat si pro sebe na sovětskou moc se všemi jejími vymyšlenostmi a chvastounstvím před cizinci a šklebit se při falešném davovém zpěvu. Pevně jsem se rozhodla, že na demonstraci nepůjdu. A to alespoň trochu uchlácholilo mou uraženou hrdost. 8. listopadu 1932. Ohromná událost. Teď ke mně přišla Ira a moc mě prosila, abych jí pověděla o tom, co se u nás stalo 1. listopadu. Je to ještě dítě. Odpovídala jsem jí na otázky, dokud jí vše nedošlo. A v té chvíli se stalo cosi nepředstavitelného. Na tváři se jí objevil jakýsi nový výraz. Bála se to slovo i jen vyslovit, ačkoliv pro mě to nepředstavovalo nic divného. Ano, ještě na takové věci nedorostla. Bylo mi do smíchu, když jsem se dívala na děvče, které pokládá za něco neslušného hovořit o domovní prohlídce. Když se za ní zavřely dveře, stoupla jsem si k oknu a hleděla na chodník, po němž bude muset projít, a se smíchem a ironií jsem šeptala, ještě z toho nemá rozum, je ještě úplně hloupoučká. Ach bože, jak mohou být lidé naivní. Ne bezdůvodně jsem jí už předtím řekla, že ještě nemá rozum. Ha, ha, to nečekala. A teď nejspíš s úděsem přemýšlí o tom, že jejího otce zavřou za to, že ona někdy chodí k nám, ke mně, u níž byla domovní prohlídka. Ha, ha.
0: Hlavní inspirátor Něniny neuvěřitelně časné dospělosti, Sergej Rybin Lugovský, se narodil v roce 1885 a už jako velmi mladý člověk vstoupil do strany socialistů revolucionářů, známější pod názvem Eseři. Jeho politická činnost ho do prvního vyhnanství dostala už za cara. Po revoluci zastával významné funkce v různých státních orgánech. V únoru 1919 ho bolševici zatkli během kampaně, v níž se pod Leninovým vedením rozhodli zbavit se všech konkurenčních politických stran. V té době už byl Lugovský ženatý a měl tři dcery, dvojčata Ženiu a Ľaľu, narozená v roce 1915, a nejmladší Ninu. Ta se narodila na sklonku roku 1918. V roce 1922 se Rybin Lugovský směl vrátit do Moskvy. V té době se rozbíhal NEP, tedy nová ekonomická politika. Rybin Lugovský byl ekonom a tak tento vynucený, ale přece jen racionální experiment uvítal. Prosadil se jako vedoucí pracovník pekařského družstva, které prosperovalo prakticky po celá 20. léta. V roce 1928 už vlastnilo 7 pekáren a zaměstnávalo na 400 lidí. Na konci zmíněného roku Rybin Lugovský odmítl poslechnout pokyny stranických orgánů a nepřijal do rady družstva, které vedl, několik zasloužilých bolševiků. Opakovaná odmítnutí uposlechnout tento striktní pokyn skončila jeho novým uvězněním a vyhnanstvím v uralském Ústí-Sisolsku.
12: 11. ledna 1936. Tatínek je už několik měsíců ve vězení. Je to divné, že už se kvůli tomu nikdo nevzrušuje, že se neděsíme a klidně o tom mluvíme jako o nějaké obyčejné věci. Nedávno skončilo vyšetřování a máma šla poprosit o setkání. Určili ho na dnešek. Ještě minulý měsíc podala žádost pro sebe a pro mě. Dnes jsme jeli na Lubjanku, kde jsme dostali povolení a já jsem nešla do školy. Dlouho jsem váhala a nevěděla, kam mám jít. Do školy nebo za tátou? Nechtěla jsem přijít o první den, ale nejít za tátou? Později se mě nepříjemně dotklo, že se k mému přání vidět tátu velkou měrou přimísila opovrženíhodná ješitnost. Několikrát mě napadlo, že jestli nepřijdu, bude mě táta pokládat za sobce. V opačném případě však bude se svou milující dcerou velice spokojen a možná si pomyslí, no prosím, a ty starší nepřijeli. Toužila jsem hlavně po tomhle, aby mě od nich odlišil. A víc jsem uvažovala ne o potěšení, které způsobím tátovi, ale o tom, jak budu potěšena já sama, když tím ukojím svou ješitnost. Povolení ke vstupu dali ale jenom mámě. Rozčílilo mě to najednou až k slzám. A abych se nerozplakala, odcházela jsem se zaťatými zuby. Skutečně jsem tolik chtěla vidět tátu? Je to velice pravděpodobné, ale přitom jsem ještě i teď měla chuť vymyslet nějaké gesto, kterého by si všichni všimli, nebo říct něco efektního, aby se všichni okolo stojící na mě podívali a pomysleli si, to je ale hodná dcera.

vůbec nepokládají za lidi. Tím utrpěla má hrdost, mé sebevědomí a tolik dalšího. A kolik ve mně bylo zlosti a žluči. Měla jsem pocit, že mi žluč zaplavila celé tělo. Nenáviděla jsem úplně všechny, i lidi, které jsem potkala cestou. A zatímco jsem je obhlížela zuřivým, zachmuřeným pohledem se svraštělým obočím, uvažovala jsem o tom, jaký pocit vyvolávám v těchto lidech svými pohledy a co si kdo o mně myslí. V tyto dny jsem četla o Tolstém a opět na mě bezděky hluboce působí jeho myšlení. Touhu po sebezdokonalení jsem měla vždycky a nyní jsem u sebe objevila i neobyčejně ostrou schopnost sebekritiky, nelítostného a klidného sebeodhalení i tolstojovsky krutou otevřenost. Zdokonaluj sám sebe, přítelíčku. Podíváme se, co z tebe vyroste. Musím přiznat, že u Tolstého nacházím stále víc společných rysů se mnou. Stejně nešťastný zevnějšek, kvůli němuž se v dětství i v mladých letech tak trápil, brzy se rozvíjející sebeanalýzu, nekonečnou hrdost a také ješitnost, ty věčné snahy o cosi, neschopnost být spokojen. Někdy u něj nacházím slova, která bych řekla i já, jen nevím, jestli je to proto, že jsme si podobní, nebo že se tu projevuje neobyčejná geniálnost Tolstého, jenž umí tak věrně popsat duševní hnutí. 15. ledna 1936. Nechci se učit. Vážně nám onemocněla pomocnice v domácnosti Máňa a já jsem zůstala doma. Má teplotu kolem 40 stupňů a nelze ji srazit. Sedím doma a čtu knihu. Venku svítí matné slunce a je jen slabý mrazík. Sem tam zlehka sněží. Světlo je jakési modravé a neobvykle jasné. Mám velkou zlost na Evžena G., protože mi pořád nedbale tyká a nevěnuje mi vůbec žádnou pozornost. Je to divné, protože je dostatečně citlivý, aby mě chápal a dostatečně uvážlivý a dobrý, aby se choval tak, jak je mi to příjemné. Přesto však nedělá ani jedno, ani druhé. Ale copak já potřebuju něco zvláštního? A zrovna od něho? Nechová se ke mně tak jako Jura, Žora či dokonce i Andrej. Ti se mnou mluví kvůli mně samotné, ze sympatie nebo zvědavosti. Ale Evžen, ten je jiný. Cítím, že každé slovo, které mi říká, je neupřímné a ke všemu se ještě nutí dělat to, co by jinak nedělal, aby se ukázalo, jak je hodný. Ale všechno to činí rozumem. Proto je to všechno strojené. Nikoliv citem. 17. ledna 1936. Zdá se, že s Rabfakem je konec. Přikázali mi, abych přišla 25. ledna a i když se snažím nestratit naději, v duši cítím, že se to nepodaří. Uklidňuju se a říkám si, no nic, Ninko, ještě půjdeš jeden týden do školy a potom už přestoupíš na Rabfak. A v tom už mi polehoučku proklouzne do mysli zlá myšlenka. Ano, čekej, třeba tě i přijmou. Jenže když říkají, přijďte za několik dní, ale slibovat nic nemohu, znamená to, že je to beznadějné. Ale stejně doufám a do školy nechodím. Je to s podivem, ale máma mi to nezakazuje. Buď chápe můj stav a plně se mnou souhlasí, nebo má tolik práce, že nad námi mávla rukou. Ne, to ne. Určitě ví, že nějakou příčinu mám a nepátrá po ní, protože mi naprosto důvěřuje. Bože můj, nešťastná máma. Je mi tak líto a tak hrozně nenávidím ty, kvůli nimž trpí. Někdy mám strašnou chuť jí pomoct. Doufám, že dojde k něčemu nečekanému a všechno se změní, ale nic se neděje. A máma zestárla. Je nemocná a apatická. Ke všemu, dokonce i k nám a k tátovi. Podobá se tažnému koni v lomu, který už nějak ze zvyku chodí celý den v krutém žáru a vozí těžký náklad, i když už mu chybějí síly. Ze zvyku, pokorně a trpělivě strpí i bití. Máma zná svou povinnost. Tu bude plnit až do doby, dokud jí naprosto neopustí síly nebo dokud neumře. Její vlastní já a všechny další starosti jsou u ní až na druhém místě. Když má čas něco

0: udělat, udělá to. A když čas není, klidně a s přesvědčením na všechno zapomene. Máma je ideálem matky. Ještě nikdy jsem se s takovou matkou nesetkala, kromě babičky. Celý svůj život obětovala nám. Mít děti je podle ní tím nejvážnějším úkolem v životě. Mít děti totiž znamená ztratit sebe, odříct se vlastních radostí a žít pouze pro ně. Nestará se teď třeba o svoje zdraví a klidně mluví o smrti jako o klidu a pokoji. Ale život si nijak neulehčuje, protože každý den odpočinku odebírá kopějky potřebné pro nás. Nevěděla jsem, že lidé mohou tak do úpadu dřít. Od rána do noci, každý den bez oddechu, bez radosti. A dcery, kterým je tento život zasvěcen a obětován, chodí se zvednutými nosy a nechtějí vidět nic jiného než svůj nicotný, malicherný život. Představují si, hlavně ta nejmladší, že jsou nenadarmo stvořeny pro tento svět a obdařeny neobyčejnými talenty. A proto je pod jejich úroveň ztrácet čas takovými věcmi, jako je úklid domu, malá pomoc mámě, nebo třeba jen tím, aby je trochu potěšili. Nehodlají si zašívat své věci ani je prát, to radši chodí jako žebráci špinavé a zanedbané. Tři bezduché egoistky, které matku moc nemilují. A podívejte se jim do duše. Bože můj, co tam všechno není? Jaké vznešené a překrásné ideje, jaké myšlenky, jaké plány, kolik obětavosti a heroismu, když pohodlně leží v měkké posteli a sní o své budoucnosti. A táta je zavřený v butyrkách. Sedí tam ve vězení se svou divokou a bezmocnou nenávistí, se svou energií i talentem a s nemocnýma očima. Dneska jsem byla na Červeném kříži a podala žádost. Je to podivná organizace, která o sobě hodně dává vědět a téměř nic nedělá. Slyšela jsem od okolostojících lidí, že už tam chodí několik let a bez sebe menší odezvy. Lidí je mnoho a budova odpuzující, připomíná kasárna. Návštěvníky odbývají pár slovy. My se o to pokusíme, ale nevíme, jestli se nám to podaří. Důstojná odpověď. Vůbec se neučím, ale zítra se do toho musím pustit, protože 19. ledna jdu do školy. Už nechci být chytrá a seriózní, nechci nic dělat. Budu pořád jen tancovat, hlučet, courat se a žít. Najednou jsem pochopila, že mládí máme pouze jedenkrát a jestli ho nevyužiju, tahle možnost užívat si už se nikdy nevrátí. Já chci žít. Konečně mi došlo, že už je mi 17 let. A že je to nejlepší doba v životě, alespoň se to tak říká. A já bloudím v jakémsi podivném polosnu, jako by mi bylo 13 a veškeré radosti prolétají kolem mě. Vždyť nebudu moct v dalším životě čerpat z jediné vzpomínky, z jediného vzrušujícího šťastného zážitku. A život bez jediné minuty štěstí není život. Chci milovat. Třeba sama sebe klamat, ale milovat. Vždyť stáří bez lásky, to je zlý sen. Teď v hrůze zjišťuju, že vleču tu svou hořkou existenci a přitom si myslím, to nic, ještě mám čas všechno napravit. Ale za 10 let budu šílet, litovat se a proklínat za to, že jsem v životě nic neobjevila, jenže tehdy už nebudu mít v co doufat.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: Nina Luginová byla pilná čtenářka a vůbec tvor velmi přemýšlivý. Její kritický úsudek a schopnost analyzovat jevy, které často nechápali ani lidé daleko dospělejší, nebyly zasaženy všudy přítomnou přetvářkou a falší. Nezvyklal ji ani školský ideologický gril, ani hurá vlastenecká hesla, na něž narážela od rána do večera. O svých pocitech však nemohla mluvit ani se svými, v té době již vyloženě sovětsky ustrojenými sestrami, ani s udřenou matkou, která měla ve 30. letech co dělat, aby tři dospívající dcery vůbec nějak uživila. Jejím důvěrníkem se proto stal právě tento deník.
1: 30. ledna 1936. Zatraceně. Nechtěla jsem psát o svých neúspěších, protože se sama stydím o nich přemýšlet. Pořád jsem čekala, že nakonec se mi moje tajná mise podaří, ale nyní... Zase ten starý pesimismus a sklíčenost. V mém životě se nesplnilo ještě ani jedno přání, ani jediné. Už mi to leze krkem a je mi to protivné. Už nemám chuť být pořád ve všem neúspěšná. Chápete, nechci... A stydím se za svou hloupou náladu i za své neúspěchy. Ale vždyť to není moje vina, je to prostě osud. Nebo možná už nikdy nic nedokážu. Všude mě odmítli. V Rabfaku, na architektuře, v MTI i na přípravných kurzech. Jakoby se domluvili. A tak jsem zase ve škole. Nuda a smutek. Když pomyslím, že už je mi 17 let, a můj život je tak neradostný a jednotvárný, je mi z toho strašně. Určitě budu až k zuřivosti litovat všech těch prázdně prožitých roků. 4. června 1936. Krása je veliká síla. Krása vůbec a ta lidská zvlášť. Já jsem člověk, dá se říct, seriózní, iluze žádné nemám a moc dobře vím, jak často se skrývá pod krásnou tváří nehezká duše. Ale i když to vím, stejně mě krása láká. Ošklivého člověka se štítím, v lepším případě ho lituju. To není dobré a já se za to odsuzuju, ale jde to nějak mimo mou vůli. V člověku je jakési instinktivní směřování ke kráse. V kině teď dávají film, který se jmenuje Petr. Kdybych měla shrnout jeho obsah, všechno kouzlo zmizí, tak se o to nebudu ani snažit. Ale v životě jsem ještě neviděla herečku, která by hrála krásněji a přesvědčivěji než Francesca Hálová. Oči má ohromně veliké, hnědé a protažené do délky, s dlouhými řasami a nesmírně výmluvné. Z každého pohybu téhle koketní dívky převlečené za muže vyzařuje tolik života, ohně a kouzla. Viděla jsem ten film už 5x a mohla bych ho vidět ještě jednou tolikrát. Já prostě Francesku zbožňuju. Kdybych byla mužem, dal by se ten cit nazvat zamilovaností. Vzpomínám si na každou maličkost, někdy mi před očima vyvstane její obličej, její postava, její oči. Prohlédla jsem samu sebe. Jsem závistivá. Nespokojenost, trápení zvědomí, že nejsem hezká, přání být chytrá. To všechno je důsledek závisti. Závist. Nejsem ani tak ješitná, ale prostě závidím. 26. listopadu 1936. Dneska byla třídní schůze kvůli špatné kázni. To je podivná věc. Třída je zvláštní úkaz, jako ohraničená skupina lidí. Každého jednotlivce dobře chápu, s mnohými sympatizuju, ale jakmile se ocitneme dohromady, jako by do nás vstoupil běs. Chováme se hnusně k učitelům, je v nás cosi utajovaně zlého, vůbec nezvládáme ty nové způsoby, jimž se teď říká sovětské. Naopak máme chuť provést učitelům něco ještě horšího, ušít na ně boudu a potom obětavě mlčet a neprozradit kamaráda, zvlášť to je hodné našeho ocenění. Pokud mám být upřímná, když se dnes podívám na naši třídu jako nezaujatý pozorovatel, cítím k těm hloupým a tvrdohlavým stvořením přímo odpor a stojí mě dost úsilí, abych se udržela a zůstala s nimi solidární. Ale představme si, že bych veřejně vystoupila. Čeho bych dosáhla? Hlavní útok schytali Ljovka, Linde a ostatní. Mnohokrát jsem se strašně rozčílila, hrozně jsem Lindeho nenáviděla. Měla jsem obrovskou chuť vmést mu do tváře drzá, ale spravedlivá obvinění. Dnes jsem ho ale viděla trochu jinak než jindy. Je zřejmé, že se snažil skrýt svoje podráždění. Ach, Linde. Ale přesto se mi líbí. Líbí se mi jeho bezprostřednost a zdravý rozum. Je to jediný člověk, který mluví tak, že to má hlavu a patu a který se dobře poslouchá. Umí se tak odvážně a otevřeně ozvat, jako třeba dnes. Říkal přibližně toto. Vidím příčinu svého chování v tom, že se při hodinách nudím. Proto tak vyvádím. Nemusel jsem samozřejmě rušit ostatní, ale zatím se sebou nedokážu nic dělat. Viděla jsem, jak je pro něj těžké říkat to celé třídě, která, a on to věděl, ho nepochopí a již on sám upřímně pohrdá. Mluvil tvrdě a otevřeně. Ve třídě se rozhostilo při jeho projevu naprosté ticho. Zrudl ve tváři, hned na to úplně zbledl a zase zrudl, až mu zčervenal i krk a rozčíleně mrkal očima. I to se mi na něm líbilo, i když jsem mu v duchu nadávala. Je vidět, že ve vztahu k němu ve mně zápasí dva city. Sympatie a závist. 28. listopadu 1936. Dnes jsem si při předčítání Stalinova projevu povídala s jedním chlapcem, Moskalem, který teď dobře vychází se mnou a s Musiou. Musia se smíchem ptala. Je to pravda, že se Nina líbí Šechtmanovi? Musio, prosím tě, nech toho, okřikla jsem jí a upadla do rozpaku, až se oba rozesmáli. Zrudla jsem, schovala hlavu do kabátu a odvrátila se od nich. Jak odpověděl? Posměšně nebo vážně? Teď jsem doma a všechno je jiné. Jsem opět ta bývalá Nina, které už je 18, která neustále přemýšlí o knihách, o učení, o svém rozvoji a která se bojí ztratit každou drahocenou minutu prázdnými rozhovory. 2. ledna 1937. Další rok mého života odletěl, takový malý, nenápadný a nepotřebný. Nechce se mi na něj vzpomínat ani o něm přemýšlet. Taky není proč. Hledím vpřed a jenom vpřed. Všechny minulé neúspěchy mi připomínají, že se mám napravit, ale už se nemám trápit. Vždyť chybami se člověk učí. 3. ledna 1937. Pár slov o novém roku. Když člověk vypije několik sklenek vína, vnímá nejdřív jakousi zvláštní spřízněnost s okolními lidmi a mizení přehrad, které předtím existovaly, a druhý den se opět objeví. Cítíš, jak jsou ti ostatní najednou blízcí. Kdo kdy nezažil to příjemné vzrušení, pocit, jako když se vám točí hlava, ze stisku čísi pevné mužské ruky. Najednou ucítíš, jak tě někdo jemně bere za ramena, či stojíte ve dvou v pokoji a o něčem mluvíte a hledíte do krásného vzrušeného obličeje toho druhého. Možná, že to byla lehká opilost, ale bylo to krásné a nevinné. Ještě musím říct několik slov o dalším mladíkovi, který mě urazil. Asi 3 dny před novým rokem k nám s jednou dívkou přivezl stromek. Ženě tam nebyla a tak jsem byla nucena ho převzít. Tehdy na mě Daňa zapůsobil dobře. Byl to takový vysoký, veselý chlapík. Potom se setkal s ženou v institutu a řekl jí, že se mu líbím a žertem dodal, že se do mě přímo zamiloval. Další den o mě nejspíš znovu mluvil, řekl, že se o mě bude ucházet a chystal se, že mi vyzná lásku. Sice ženu žádal, aby mi nic neříkala, ale ona svůj slib naštěstí nedodržela. Je jasné, že si dělal legraci, ale není dýmu bez ohně. Kdo ví, jak to vlastně bylo? Ale já jsem se už předem na něj těšila a smála se té jeho rafinované hře. Ale poznámky sester a Jury T. zapůsobily na mou představivost, takže když Daňa přišel, trochu se opozdil, zdravila jsem se s ním se zvláštním rozpačitým pocitem.
0: Poslední záznam Niny Lugovské skutečně nese datum 3. ledna osudového roku 1937. O den později byl deník s dívčinými záznamy zabaven všemocnou NKVD, pečlivě prostudován a jeho takzvaně protistátní pasáže podtrženy jako důkaz pro soud. Nina byla obviněna z přípravy teroristického činu proti Stalinovi a odsouzena na 5 let nucených prací na Kolymě a poté na dalších 7 let vyhnanství na Sibiři. Nina Lugovská tedy sdílela osud 10 milionů prostých sovětských lidí. Její výjimečnost je ovšem v tom, že už jako dospívající mladá žena dokázala o nelidskosti stalinského režimu podat svědectví, které má v mnoha ohledech větší cenu než mnohasetstránkové historické práce.

Otec mladší dceřinině. Ne, že bych stárnul duchem, ale nějak se cítím zbytečný, nebo lépe řečeno jsem vně tohoto života. I když je mi to líto, protože můj život byl vždycky pevně spoután s tímto životem a národem. A protože jsem s nimi spojil svůj osud, jsem nucen nést také veškerou zodpovědnost za jeho úspěchy i neúspěchy. Četla si Spartaka, a to je zajímavá kniha. Hlavně mě zajímá z historického hlediska, stejně jako Šenkevičovo Quo Vadis. Moc ti doporučuju si ho přečíst. Římany nemůžeme vinit z hrubosti, protože taková už byla doba. Když srovnáš současný zápas, box a podobné věci a také naše mravy a vůbec veškerou skutečnost, zní to také příliš divoce, kdyby to nebyl fakt. A současné lidožrouctví během hladomoru, to je cosi srovnatelného s ateismem a zároveň to ukazuje na naprostou lhostejnost a netečnost společnosti k těmto strašným faktům současnosti. Jak tě tak v posledních letech pozoruju, vidím ve svých dětech hodně svých rysů.

V dnešním pořadu Politická literatura na českých pultech jsme vám představili knihu Ztracený deník sovětské školačky Niny Lugovské 1932 až 1937. Ukázky četla Věra Slunečková. Mistrem zvuku byla Jitka Procházková, režijní dohled měla Jaroslava Tvrzníková. Pořad připravil a provázel vás jím Libor Dvořák.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Průchod banderovců ze Slovenska na západ. Boj sudeťáků s četníky. Napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
2: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
0: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
3: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
0: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda a prezident se dál přou o to, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře. České humanitární organizace spustily sbírky kvůli zemětřesení ve Venezuele. Tenistka Karolína Muchová postoupila do semifinále turnaje v Bad Homburgu a bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládě ukládá vyřídit hlavě státu akreditaci do Ankary. Třeba motoristé ale předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel namítá, že on je nejvyšším ústavním činitelem. Sporem o účast na summitu se včera zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup hradu a rozhodnutí ústavního soudu označil za pokus o ústavní puč.
5: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
6: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
5: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
7: Byť s jeho rozhodnutím které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
5: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. Ze středy na čtvrtek tam kvůli silnému zemětřesení zemřelo 235 lidí, zraněných je 1,5 tisíce. Sbírku spustili třeba Český červený kříž, nadace ADRA nebo organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun. Ve Švýcarsku padl teplotní rekord pro červen starý 80 let. V Bazileji na severu země naměřili 38 stupňů. V jaderné elektrárně Beznau museli kvůli vysokým teplotám omezit výkon dvou reaktorů na 50%. Podle provozovatele energetické společnosti AXPO elektrárnu pravděpodobně zítra úplně odstaví. Důvodem je oteplování řeky Ary, kterou elektrárna využívá k chlazení reaktorů. Teplota vody nesmí překročit 25 stupňů Celsia. Zemědělcům v Česku začaly žně. Termín sklizně je letos podle agrární komory podobný jako v předchozích letech. Zemědělci teď sklízejí seno a chystají se na ozimé plodiny, jako je pšenice nebo žito. Mluvčí agrární komory Barbora Pánková upozorňuje, že na silnicích u polí tak můžou řidiči častěji potkávat zemědělskou techniku.
8: Kombajny, traktory s přívěsy i nákladní vozy zajišťují sklizeň a odvoz úrody z polí. Žně jsou často spojené se zvýšeným provozem, prašností i hlukem. Prosíme proto řidiče i obyvatele venkova o trpělivost a ohleduplnost vůči zemědělcům, kteří v tomto období využívají každé vhodné počasí k zajištění sklizně.
4: Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa ovládli skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a postoupili do play-off z první pozice. Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1 a obě země prošly do vyřazovacích bojů. Aktuálně se o to samé snaží hráči Paraguaje a Austrálie a duel sleduje Jan Suchan.
9: Australané měli tři zajímavé střely, ale po prvním poločase hrají s Paraguají 0-0. Na zahájení druhé půle čekáme i ve druhém zápase, který už jistě vyřazení Turci otočili proti Američanům po dvou hezkých kombinacích na 2-1. Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Tenistka Karolína Muchová na turnaji v německém Bad Homburgu postoupila do semifinále. Danku Tausonovou porazila 2-1 na sety.
10: Nehody na D1 u Domašova a taky na silnici u Opavy. Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka. Místo je označené šipkou, s opatrností zatím projedete plynule. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 dejte pozor za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem. Silničáři už ale sbírají kužely, projíždějte kolem nich opatrně. A na nehodu pozor u Opavy. Na silnici 46 do Sudic před pustými Jakarticemi havarovalo osobní auto. Na místo jede policie, průjezd je omezený, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Bude jasno, během dne přechodně až polojasno a teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě kolem 31, na horách 27. Foukat má slabý proměnlivý vítr. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: V polském Gdaňsku se koná konference o obnově poválečné Ukrajiny. Mezi očekávanými hosty nebude ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Polsko a Ukrajina totiž prožívají největší vzájemnou roztržku za několik desetiletí. Prezident Karol Navrocky odebral Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, protože Ukrajina pojmenovala jednotku své armády po vojácích, kteří za druhé světové války vraždili polské civilisty. Podaří se spor hrající do karet Rusku uklidnit? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
0: Interview Plus.
11: Hostem Interview Plus je politolog a specialista na vztahy Polska a Ukrajiny Michal Leduška. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Jestli dobře rozumím, vy jste už přímo v Gdaňsku. Na tu konferenci v Gdaňsku nebude ukrajinský prezident moc přijet nebo nechce přijet. Jaké to podle vás bude mít následky a mluví se o tom?
12: Je to tak, já jsem přímo na té rekonstrukční konferenci v Gdaňsku. Ta ukrajinská delegace je tedy nakonec trochu jiná, než měla být. Měl jsem přijet přímo prezident Volodymyr Zelensky, měla tu být i první dáma Olena Zelenská. Nepřijede také například ministr zahraničí Andrej Sybiha. Nicméně pořád bude ta ukrajinská delegace na vysoké úrovni, povede jí premiérka Sviridenko, takže ta účast by měla být zajištěna. Já si myslím, že ono je to vlastně v té současné roztržce možná i tak trochu dobře, protože přinejmenším ta přítomnost Zelenského nezastíní tu samotnou konferenci, která bude moct být taká více meritorní a opravdu obsahová tak, jak má být, když to bude za účasti obou premiérů.
11: No a přesto ta změna určitě vyvolala pozornost, tak nebude mít nějaké vážné důsledky?
12: Já si myslím, že pro tu konferenci jako takovou ne. To je skutečně, ona se připravovala delší dobu a je spíše do značné míry praktická. Budou se tady dohadovat konkrétní dohody. Je toho i hodně například o biznisu, který tu bude podepisovat, různé smlouvy a tak dále. Takže tyto věci se určitě měnit nebudou. No, toho bych se neobával.
11: A mohl nebo měl podle vás Zelenský v zájmu své země do Gdaňsku odjet?
12: Je to určitě určitý symbol, určitý signál vůči Polsku, který opravdu nevyznívá příliš dobře s ohledem na to, že prezident Zelenský se těch rekonstrukčních konferencí účastnil od samotného začátku, od roku 2022, takže je tedy formálně spoluorganizátorem té konference, takže to určitý signál samozřejmě je. Může to být, já si myslím, že to může být zátěž spíše pro ty polsko-ukrajinské vztahy, než pro cokoliv jiného.
11: A myslíte, že to je ze strany Zelenského chyba?
12: Možná do určité míry ano, ale já si myslím, že v tenhle ten moment on asi příliš nemohl udělat nic jiného po té eskalaci toho napětí. A do určité míry, tak jak jsem říkal, na jednu stranu symbolicky ano, může to být vnímané problematicky v Polsku a ostatně je, objevuje se na to téma mnoho komentářů. Na druhou stranu, jak jsem říkal, ta diskuze tady a ta samotná konference může být díky tomu více meritorní a obsahová a nemusí se řešit tolik tyhle ty spory, které se týkají přímo prezidenta Zelenského.
11: Pane Lebduško, a když říkáte, že Zelenský nemohl udělat nic jiného, co tím myslíte? Jak to myslíte?
12: Přeci jen to, co se děje v poslední době, ty kroky polského prezidenta Navrockého byly poměrně ostré, takže nějaká reakce z ukrajinské strany na to přijít asi musela, přece jenom kvůli tomu, aby si Volodymyr Zelenský zachoval nějakým způsobem tváři uvnitř ukrajinské společnosti. Takže on tento krok dává smysl a právě ta rekonstrukční konference tím, jak přímo navazuje na tu roztržku, tak se zkrátka přímo nabízela.
11: Pojďme ještě k důvodu. Příčině té roztržky Ukrajinci pojmenovali elitní jednotku své armády po jednotkách ukrajinské povstalecké armády. Připomeňte prosím, proč je to pro Poláky tak citlivé téma?
12: Je to velmi citlivé téma z toho důvodu, že ukrajinská povstalecká armáda, ona je vnímaná odlišně na obou stranách polsko-ukrajinské hranice a s odlišnou intenzitou. Ten problém je v tom, že na jedné straně to skutečně byli, řekněme, partizáni, kteří válčili za nezávislost Ukrajiny proti Sovětům i proti Němcům, ale zároveň také proti Polákům. A vedle toho, že tedy to je skutečně je možné označit za bojovníky za nezávislost Ukrajiny, tak se dopouštěli i velmi brutálních válečných zločinů. Tím nejzávažnějším to byly etnické čistky, masakry Poláků v regionu Volině, to je severozápad Ukrajiny a Haliče, kterým padlo za oběť asi 100 000 Poláků a je to opravdu věc, která velmi silně rezonuje v polské kolektivní paměti a je tady velmi silně vnímaná, takže jakýkoliv tento podobný krok vyvolává vždycky v Polsku velké kontroverze a debaty. Takže to je velmi problematické z tohoto důvodu a umocňuje to ještě to, že v Polsku v posledních letech velmi silně narůstá nacionalismus, krajní pravice. Je to zhruba od roku 2015, kdy se k moci dostala Strana právo a spravedlnost. Teď ještě to posílilo zvolení Karola Nawrockého prezidentem Polska, který je také nacionalista, byl zvolen za Stranu právo a spravedlnost. Je to historik, zakládá si velmi na těchto tématech, takže tohleto posiluje ty tendence.
11: Typujete vy sám, že to ukrajinské vedení, to pojmenování jednoduše nedomyslelo? Přece to Ukrajinci musí vědět, že pro Poláky je to takhle citlivé téma.
12: Ono je to složitější. Ten problém je v tom, že na Ukrajině to není nějaké vyloženě zásadní téma a Ukrajinci neprožívají historii zdaleka tolik jako Poláci. Opravdu to, co v Polsku je nějakým způsobem vnímané velmi intenzivně, tak na Ukrajině na okraji pozornosti. V Polsku skutečně regulérní součástí politiky je to, čemu se říká historická politika. Politici se běžně odvolávají k historii. Je to opravdu naprosto normální. To se na Ukrajině neděje a i právě proto to pravděpodobně nebylo vnímané jako nějaký extrémně problematický krok. S tím, že tedy a pravděpodobně tedy i skrze tohleto jiné vnímání Ukrajinci asi nečekali, že ta reakce z Polska bude tak ostra. Ono tady roli určitě hraje i jedna další věc, o které se už také psalo i v ukrajinských, i v polských médiích. Je to zkrátka to, že do této doby panoval určitý takový konsenzus mezi prezidenty Andřejem Dudou, bývalým polským prezidentem, a Volodymyrem Zelenským, že nebudou k takovým podobným krokům přistupovat, jako je právě pojmenovávání třeba vojenských jednotek po podobných kontroverzních postavách a organizacích. A to se podle Ukrajinců v ukrajinské interpretaci se toto změnilo se zvolením právě Karola Nawrockého za prezidenta Polska, který už přímo v předvolební kampani používal silně antiukrajinskou retoriku, pak inicioval některé kroky, které podle ukrajinské strany byly porušením této neformální dohody, takže Volodymyr Zelenský zkrátka, když přišla tato iniciativa přímo od vojáků, tak tomu nebránil.
11: Hostem Interview Plus je politolog Michal Lebduška.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Když se vrátím k začátku toho konfliktu, měl podle vás polský prezident Nawrocki šanci proti tomu pojmenování nejprve, řekněme diplomaticky, nějak stranou protestovat, tak aby nevyvolal otevřený mezistátní konflikt?
12: Určitě ano. Ten problém je do velké míry právě v tom, jak jsem říkal, velmi intenzivním vnímání historie v Polsku a v tom, že zkrátka polský prezident ten současný má velmi silnou potřebu se k těmto věcem vyjadřovat opravdu velmi ostře. Je to věc, která se dala určitě vyřešit mnohem klidněji a nemusela způsobit takovou tu roztržku. Ona pak, ta chyba byla na obou stranách, trošku se to dostalo do takové eskalační spirály, kdy na jedné straně teda přišla velmi ostrá reakce polského prezidenta, na druhé straně tedy koordinovaná akce vracení polských vyznamenání ukrajinskými představiteli, což také nemuselo úplně nutně přijít, takže ten problém byl v tomhle směru tak trochu na obou stranách, nicméně určitě ta prvotní reakce nemusela být zdaleka tak ostrá, to bez pochyby ne. A vlastně způsobuje to přesně opačný efekt, než by si Poláci přáli, protože místo toho, aby se na Ukrajině nějak víc o těchto tématech přemýšlelo a případně teda uznala nějaká problematika třeba právě té ukrajinské postelecké armády, tak to spíše Ukrajince semkne a vede to k podobnému efektu jako třeba ruská propaganda, která tak dlouho opakovala, že Ukrajinci jsou banderovci, až to Ukrajinci zkrátka vzali za své.
11: Vy už jste to zmínil, jako odvetu rozhodl Karol Nawrocki o odebrání řádu Bílé orlice nejvyššího státního vyznamenání Polska Volodymyru Zelenskému. Je to možná v logice věci, ale přesto je to běžný způsob řešení historických sporů.
12: Není, samozřejmě. To je věc, která rozhodně běžná není. Není to standardní. A ostatně to, co se stalo, ani nemuselo být pro Poláky zas takové překvapení, zaskočení, protože to jsou zkrátka je symbolika, která na Ukrajině nějakým způsobem funguje. Ona není vyloženě dominantní, je vidět především v některých regionech, ale funguje v nějakém tom narrativu, takže s tím se mohlo relativně počítat a fungovat. A to odebrání řádu je opravdu krok, který je velmi nestandardní a potom také celá řada komentátorů začalo se kontrolovat, kdo všechno ten řád dostal a že byl tady odebrán jen Volodymyru Zelenskému a přitom nositeli toho řádu jsou třeba Gerhard Schröder, velmi bývalý německý kancléř, velmi proruský dnes a který ho stále má a tomu ho nikdo nevezme. Takže to je určitě z tohoto hlediska velmi nestandardní krok.
11: No a říkáte nestandardní, ale stalo se to už někdy v minulosti, že by Polsko odebralo někomu takhle důležité vyznamenání?
12: Ne, pokud vím, tak ne. A právě proto se to o tom tolik diskutuje, že je to tedy takovýto precedens a jak říkám, v minulosti byla vyznamenána celá řada velmi problematických postav. Dodnes třeba jsem mluvil o Gerhardu Schröderovi, ale třeba z minulosti ještě z meziválečného období je nositelem toho řádu třeba Benito Mussolini což se také začalo vyzdvihovat teď v téhleté debatě, takže k těmto krokům opravdu nikdy nedošlo a pokud vím, tak Volodymyr Zelenský je skutečně první.
11: O téhle logice odebírání státních vyznamenání mluvil Donald Tusk. Máte dojem, že přesto je Navrocky neoblomný?
12: Ano, zdá se, že ano a je to zkrátka nějakým způsobem odraz jeho charakteru, který vidíme dlouhodobě od té prezidentské kampaně, ve které vyhrál, kdy on už tehdy byl skutečně velmi radikální, se prezentuje takovou velmi silnou rétorikou, opravdu až... Jako velmi, velmi vybičovanou a hraje právě i na ta historická témata, antiukrajinskou notu, takže tam je to součást, dá se říci toho dlouhodobého vystupování.
11: Čili on premiéra nevyslyší, co to říká o vztahu mezi prezidentem a premiérem v Polsku?
12: Ten je velmi špatný dlouhodobě a není to, také to není žádné překvapení, protože polská politická scéna je dlouhodobě extrémně polarizovaná i třeba v porovnání s Českou republikou. V zásadě můžeme říct, že v Česku žádný jako zásadní politický spor nepanuje, když to porovnáme s Polskem. Opravdu ty dva tábory jsou extrémně nesmiřitelné a nenechají za sobě nic suchou. Polský prezident Karol Navrocky otevřeně mluví o tom, že Donald Tusk je nejhorší polský premiér od roku 1989 do médií, takže zkrátka ten vztah je extrémně špatný a problematický a i kvůli tomu má vlastně současná polská vláda velké problémy s vládnutím, protože polský prezident má v tom politickém systému výrazně vyšší pravomoce než třeba v Česku a dokáže blokovat celou řadu kroků vlády. Takže.
11: Já polského premiéra ocituju. Úkolem prezidentů Zelenského a Navrockého by mělo být tlumení emocí, ne rozdmíchávání napětí, protože polsko-ukrajinský konflikt těší Putina a šokuje naše spojence, to napsal premiér Tusk. Máte dojem, že kvůli tomu špatnému vztahu mezi prezidentem a premiérem prezident prostě premiéra nevyslyší, když ho nabádá k tomu, aby sklidnil tu situaci?
12: Nevyslyší bez pochyby a je to, jak říkám, není to jenom o tom špatném vztahu tedy mezi polským premiérem a prezidentem, ale je to zcela evidentně prostě součást charakteru Karola Navrockého, polského prezidenta, takže tam je asi v tomhletom směru jako zásadní problém a polský prezident je zcela evidentně naprosto neústupný.
11: Podobně jako polský premiér Tusk k věci přistupuje i ministr zahraničí Radoslav Jaroslav Sikorský. On neskrývá zklamání nad tím, že Ukrajina nebere v potaz, co je pro Polsko tak citlivé téma, ale zároveň upozorňuje, že to odebírání státních vyznamenání prostě není produktivní způsob, jak se dobrat nějakého výsledku. Má podle vás pravdu?
12: Určitě, bez pochyby ano. A já bych jen ještě chtěl zdůraznit, že to nebyl jen premiér a ministr zahraničí, ale toto je vlastně rétorika, dá se říct, celé polské vlády, která jednoznačně snaží tu situaci trochu uklidňovat, přinejmenším rétoricky, a zdůrazňovat, že tedy ten spor slouží především Rusku. Tím dalším významným polským politikem, který se vyjadřoval velmi podobně, je ministr obrany Kosiniak Kamysz, takže opravdu ti nejdůležitější vládní představitelé a je to něco tedy, co oni se snaží teda nějakým způsobem dělat a moderovat tu diskuzi. Zřejmě je to motivované v tento moment i právě tou konferencí o obnově Ukrajiny v Gdaňsku, o které už jsme mluvili, protože zkrátka vláda chtěla, aby ta konference byla nějaký výraznější úspěch pro ně a tyto spory samozřejmě tu konferenci nějakým způsobem zastínují.
11: Odhadnete, jak velkou veřejnou podporu má prezidentovo jednání? Jinými slovy, jsou Poláci pro tohle okázalé řešení toho konfliktu?
12: Obecně platí, že polská společnost a veřejné mínění je ve většině těchto věcí opravdu extrémně rozdělené, dá se říct takřka přesně půl na půl. Nicméně z toho, co se objevilo prozatím, tak se zdá, že přinejmenším nějaká alespoň lehce nadpoloviční většina Poláků tento krok prezidenta podporuje. Takže tam by měl mít spíše lehkou podporu prezident, nicméně a to je věc, která zapadá do nějakého dlouhodobého tedy rozmíchávání antiukrajinských nálad v Polsku a toho, jak je tedy zdůrazňovaná role právě ukrajinské povstalecké armády, která dá se říct, že ty volinské masakry, o které tady jde, tak dneska skoro i zastínují v té kolektivní paměti, v tom povědomí a v té veřejné debatě snad i jako Katyň nebo Varšavské povstání, takže to je vnímané opravdu jako velmi intenzivně v tomhletom směru a dovedu si představit, že teda ten krok bude mít nějakou širší podporu veřejnosti.
11: Vy už jste se toho dotkl. Polská i ukrajinská média si začala všímat, jak roztržku začalo využívat Rusko v dezinformační kampani. Šíří se například falešná videa, na kterých oficiální místa v Polsku vyhrožují šéfovi ukrajinské vojenské rozvědky. Ředitel památníku v Osvětimi ve falešném videu vyzval k zákazu vstupu Zelenského. Vzhledem k tomu, co říkáte, podaří se podle vás těm dezinformacím uspět?
12: Záleží asi jakým. Určitě se některé a v jaké části třeba společnosti určitě jsou bohužel segmenty tedy polské společnosti. A platí to vlastně jako ve všech zemích, které na tyto dezinformace určitě slyší a obzvlášť, když je to takto emočně vypjaté, jako v případě teda Ukrajiny a té historie druhé světové války. Takže nějakým způsobem se to objevuje, je to vidět i třeba na sociálních sítích, kde se velmi často sdílí různé dezinformace a relativně nedávno třeba takový jako velmi silný motiv objevila fotografie z exhumace údajně hrobu obětí právě té ukrajinské povstalecké armády, která měla být, kterou tedy jak se psalo, tak měli Ukrajinci cenzurovat a polská vláda s tím nějakým způsobem pomáhat. A přitom se jednalo o velmi starou fotografii exhumaci obětí NKVD, sovětské tajné policie. Takže to se objeví velmi často a evidentně na to část lidí v těch emocích slyší a pak je samozřejmě otázkou, jak to budou třeba i nějakým způsobem moderovat ti vrcholní politici, polská média, což může být problém vzhledem k té už zmiňované radikalizaci polské politické scény postojem Karola Nawrockého, ale máme v Polsku velmi silnou krajní pravici, takže tamto může být spíše rozmíchávané.
11: Hostem Interview Plus je politolog Michal Lebduška. Jaký výsledek podle vás může mít pro praktickou politiku 21. století, o které se teď bavíme, takováhle revize historických křivd a necitlivostí prováděná prostřednictvím státních medailí?
12: Může to samozřejmě otevírat nějaká, řekněme třeba i tabu, která do této doby byla nemyslitelná, zkrátka to, že se bude přistupovat k takovýmto radikálním krokům právě když nějaký stát třeba udělá podobný krok, který se nám nebude úplně líbit, takže to otevírá nějaké staré rány a je to samozřejmě ten zásadní problém je v tom, že tyhle ty kroky bohužel prostě nevedou k nějakému uklidnění se situace, k nějakému rozumnému dialogu, ale spíše právě jakoby k dlouhodobé eskalaci, která se v těchto tématech projevuje na polsko-ukrajinský vztaz.
11: Vy jste už popsal prezidenta Navrockého jako v tomto směru neoblomného, řekl bych. Jak pravděpodobné podle vás je, že Ukrajinci ve věci pojmenování své jednotky po polských protestech ustoupí. Mohou si všimnout, že Navrocky nemluví za celou polskou politickou scénu například?
12: Já si myslím, že obzvlášť teda po tom, co se stalo a potom odebrání toho vyznamenání Volodymyrovi Zelenskému, ukrajinská strana jednoznačně neustoupí a je to spojené především s tím, že se to týká armády a je to věc, což je věc, která je teď samozřejmě na Ukrajině naprosto prioritní v době, kdy Ukrajina válčí s Ruskem a ta iniciativa skutečně nevzešla od samotného Volodymyra Zelenského, od politického vedení Ukrajiny, ale už jen ten mechanismus toho fungování takového pojmenovávání vojenských jednotek, tak to je zkrátka věc, kterou si nějakým způsobem odhlasují ti vojáci sami a pak o to tady požádají prezidenta, takže to skutečně byla iniciativa ze zdola, spíše od těch vojáků, aby bylo by určitě z jejich pohledu velmi problematické, kdyby teď došlo k nějaké změně a nedovedu si představit, že by k něčemu takovému došlo, že by to nějakým třeba i klidně mohlo narušit důvěru mezi prezidentem a třeba částí armády, takže to je věc, která

0: je věc, o kterou v politice jde v první řadě, takže proto je to asi v tenhle ten moment. Přinejmenším, jestli jde o tento konkrétní problém zabetonované.
1: Polsko patří k podporovatelům bojující Ukrajiny, je vstřícné vůči uprchlíkům. Myslíte, že tenhle spor na tom něco změní?
0: Ono se to mění dlouhodobě. To není to, že Ukrajina Polskou Ukrajinu podporuje, to je skutečně pravda. Podpořilo Ukrajinu velmi impozantně v tom prvním, druhém roce té ruské invaze. Přijalo obrovské množství uprchlíků. Nejvíce nominálně, i když například na přepočtu počet obyvatel bylo více v Česku. Ale to je věc, která patří do roku 2022-2023 a to se od té doby velmi silně změnilo. Ta polská podpora Ukrajině velmi oslabila od té doby a dneska, když se podíváme na údaje, které země jsou podporovateli Ukrajiny a především teda jde o tu vojenskou podporu, tak Polsko je relativně vzadu a je na tom třeba hůře než 6milionové Dánsko, takže to také o něčem svědčí. A to je věc, která se nějakým způsobem asi měnit nebude. Má to samozřejmě vliv na nějaké zhoršování, nějaké zvyšování tedy protiukrajinských nálad v Polsku, které také se projeví už delší dobu. Objevily se i v prezidentské předvolební kampani v minulém roce, kdy se to stalo tedy jedním z témat té kampaně a obrací se to i přímo proti Ukrajincům, kteří žijí v Polsku.
1: Hostem Interview Plus byl politolog Michal Lebduška. Já vám mnohokrát děkuji.
0: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Co znamená včerejší rozhodnutí ústavního soudu ohledně prezidentovy cesty na summit NATO? Proč mají Trump a Putin obří problém s trpaslíky? Vláda mlží okolo dopadů změn ve financování veřejnoprávních médií anebo nepotopitelný Krym pod vodou? To jsou náměty nebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ve středu 25. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
3: Jak asi všeobecně známo, ústavní soud vydal ve středu předběžné opatření v kauze sporu prezidenta a vlády o účast na červencovém summitu NATO. Podle předběžného opatření musí vláda, minister zahraničních věcí i ministerstvo prezidentovi účast na nadcházejícím summitu umožnit a nadále nesmí jeho účasti bránit. A ve studiu je se mnou k tématu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: Já ještě připomínám, že konečné rozhodnutí sporu týkajícího se prezidentova zastupování České republiky navenek teprve bude vydáno zřejmě někdy po prázdninách. Čili zpět jenom k tomu předběžnému opatření. Tam to bylo aspoň podle většiny pozorovatelů předem tak 50-50, nikdo moc netušil, jaké to rozhodnutí bude. Čili je to překvapení i možná není úplně.
5: Tak samozřejmě o té věci se ve veřejném prostoru mluví už dlouho. Nevím, z čeho vycházeli ti, kteří se domnívali, že je to tak 50-50. Samozřejmě ta problematika je složitá, ale opravdu předvídat rozhodnutí ústavního soudu, pokud člověk nezná názory ústavních soudců, je asi velice obtížné, protože ústavní soud je přece jenom do značné míry suverénní orgán, který rozhoduje podle toho, jak se tito zasloužilí právníci vesměs právě rozhodují. Takže opravdu, co se týče toho, zda to bylo překvapení nebo ne, do toho bych se asi příliš nepouštěl. Více asi se upozorňovalo na to, že to rozhodnutí ústavního soudu bude muset být dost rychlé. Tady ano, jde pouze, jak si zdůraznil, o předběžné opatření. To znamená, neurčuje to, jak bude prezident

0: do budoucnosti zastupovat republiku navenek. To ústavní soud musí teprve rozhodnout. Toto se týká výhradně onoho summitu NATO v Ankaře. Ústavní soud vysvětlil, že tak rozhodl rychle právě proto, že vlastně do dneška bylo potřeba tu prezidentovou účast buď tam začlenit nebo ne, takže právě opravdu hrozilo v tomto případě prodlení. Byly v tom dvě disentní stanoviska ústavních soudců Vintra a Řepkové. Ti říkají, že nebylo zas tak důležité toto rozhodnutí, aby bylo potřeba přijímat předběžné opatření. To je samozřejmě důležitá výhrada. Odvolávali se na to, že zase tolik by se nestalo, kdyby na jednom summitu NATO prezident nebyl. Doposud nutno říci, byl na všech. Je ale také nutno říci, že ústavní soud nemusí přijímat stanovisko třeba po půl roce či dvou letech, jak jsme někdy zvyklí, a že třeba před 17 lety přijal mnohem důležitější rozhodnutí také velice rychle. Tehdy to bylo v takzvané kauze Melčák, kdy poprvé vlastně ústavní soud zrušil ústavní zákon a zrušil předčasné volby už vyhlášené prezidentem. To znamená, to bylo velice klíčové rozhodnutí a rozhodl o tom asi dva týdny po podání žaloby a po jediném dnu jednání.
1: Takže tady vlastně máme precedent toho rychlého rozhodnutí. To byl Petr Švarc, díky mnohokrát.
0: Díky, naslyšenou.
1: Svět nevěřícně hledí na to, jak si poražený Irán vodí Trumpovu Ameriku, kam potřebuje, a ještě ji přitom ponižuje. Na místě je tedy otázka, kdo je ve válce vítězem a kdo poraženým, a to je téma komentáře kolegy Jana Fingerlanda.
2: Není to tak dávno, co Donald Trump žádal bezpodmínečnou kapitulaci Teheránu. Po několika týdnech smrti Chámenejího a řady dalších vysokých představitelů státu i revoluční gard, zničení armády a zablokování íránské schopnosti exportovat ropu je všechno jinak. Po všech těchto těžkých ranách se Teherán může těšit na mírové dohody, které vypadají jako nefalšovaná prohra, tedy prohra Spojených států. Může nám to připomínat ještě něco jiného, třeba ruskou invazi na Ukrajinu. Z několikadenní speciální operace, která měla zopakovat hladkou okupaci Krymu z roku 2014, se stalo vojenské tažení delší než vlastenecká válka. A teď už se válka přenesla dokonce i na ruské území. Mezi Amerikou a Ruskem, případně Ukrajinou a Íránem, samozřejmě najdeme velké rozdíly morální, vojenské i geografické. Ale jedna otázka zůstává. Jak je možné, že velké, bohaté a dobře vyzbrojené státy nedokážou porazit aktéra mnohem menšího a slabšího? Důvodů je několik, jeden z nich je technologický. Slabší aktéři mají tradiční výhody všech obránců, ovšem posílené v poslední době technickým pokrokem. Například mohou použít prostředky, které jsou levnější než to, co proti ní musí nasadit druhá strana. Jako příklad se často uvádí nepoměr mezi dronem za $2000 a protiraketou za 2 miliony. Druhým aspektem je motivace. Pro menšího aktéra je věc otázkou přežití, pro útočníka nikoli. Nevždy ale jde o přežití národa, ale jen určitého režimu, například toho iránského. Ten pak nehledí ani na utrpení vlastního obyvatelstva. Naopak ho může použít jako zbraň, jako vyděračský prostředek morálního nátlaku na druhou stranu. Americká armáda by nepochybně byla schopna zlikvidovat iránskou ekonomiku, včetně rafinérií, elektráren a vodáren, a to velmi snadno. Není jisté, jestli by to vedlo ke zhroucení režimu, ale všichni vědí, že Američané to tak jako tak neudělají. Ale také, že iránské vedení nebude váhat obětovat vedle svých lidí i všechny okolo. Klíčová je pak sama definice vítězství. Pro menšího obránce je úspěchem to, že se ubrání, zadrží útok a zatáhne útočníka do dlouhé a nepříjemné války. Je to neprohra, kterou lze proměnit na strategické vítězství, a tedy i strategickou porážku většího a více vyzbrojeného protivníka. Jak se kdosi vyjádřil v souvislosti s americkou válkou v Afghánistánu? Jedni mají hodinky, druzí mají čas. V řadě ohledů je to problém, který řeší Izrael, který bojuje s Hamásem v Gaze a s Hizballáhem v Libanonu. Izrael má početní i technologickou převahu. Obsadil rozsáhlá území, oslabil své protivníky, ale rozhodujícího vítězství nedosáhl. Místo toho se nechal vtáhnout do bojů a správy území, kterého budou stát životy vojáků, peníze, mezinárodní postavení, aniž by z toho existovalo dobré východisko. I tady Hizballáhu a Hamásu stačí vytrvat, vyhýbat se přímému střetu a vtahovat do konfliktu civilní obyvatelstvo. Izraelci se budou muset rozhodnout, jestli se nakonec z dobitého území stáhnou, což bude vnímáno jako porážka, povzbuzení pro jeho nepřátele, nebo budou pokračovat v okupaci, případně eskalovat s velkými riziky vojenskými i reputačními. Třetí teoretická možnost je pokusit se dohodnout, jenže Hamás i Hizballáh nemají na kompromisu zájem, je to v rozporu s jejich vlastním sebepochopením. A nyní po neporážce Íránu, jejich hlavního patrona, nebudou mít k dohodě už vůbec žádnou motivaci. To už je zas problém Trumpovy kapitulace tváří v tvář Teheránu, pomocí které se vyhnul bezprostředním nepříjemnostem. Zdá se, že do svého zúčtování nezahrnul dlouhodobé náklady na své nevítězství. Plyne z toho mnohé poučení pro všechny velmoci i pro jejich protivníky. Celou věc asi sledují i v Pekingu. Budou hledat způsoby, jak se útoku na Tajvan vyhnout, anebo jak na něj zaútočit efektivněji.
1: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Podle autora následujícího příspěvku, politologa Jiřího Pehe z New Yorkské univerzity v Praze, užívá vládní koalice na podporu svého rozhodnutí o zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování veřejnoprávních médií na stát řadu zavádějících tvrzení a vytváří tak argumentační mlhu, která je pro řadu občanů matoucí. Proto je podle autora komentáře na místě krátká inventura vládních argumentů. Tady je.
3: Tím nejkřiklavějším je ujišťování, že se tato změna v podstatě nijak nedotkne státních financí. Nejčastěji vládní činitelé tvrdí, že se peníze v rozpočtu najdou, aniž by se museli zvyšovat daně. Že se nezvýší daně je teoreticky samozřejmě možné, jenže pokud bez zvýšení daní bude stát ze státního rozpočtu platit miliardy, které dříve součástí státního rozpočtu nebyly, bude muset peníze na nové výdaje získat jinak. Buď se bude muset ještě více zadlužit, anebo bude muset provést škrty v jiných výdajích, kterými by se nové výdaje kompenzovaly. Občas slyšíme, že nové výdaje lze kompenzovat nedaňovými příjmy, jako jsou výnosy z elektronické evidence tržeb. S trochou ironie bychom mohli říci, že kdyby vláda chtěla z těchto výnosů financovat vše, co slibuje, musela by předpokládaná částka získaná znovu zavedením EET být několikanásobně vyšší. Koncesionářské poplatky v současnosti platí domácnosti a právnické osoby, které vlastní nebo užívají zařízení technicky způsobilé k příjmu vysílání. To je sice teoreticky skoro každá domácnost nebo právnická osoba, ale přesto se dá říci, že poplatky neplatí všichni. Pokud se budou veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, budou se na jejich financování přímo nebo nepřímo podílet všichni občané, i ti, kdo ku příkladu nevlastní žádné zařízení způsobilé k příjmu vysílání. Dalším zavádějícím tvrzením vlády je, že nový způsob financování neohrozí nezávislost veřejnoprávních médií. Tak by tomu ovšem bylo snad jen v případě, že by výdaje byly stanoveny pevně na úrovni současného rozpočtu těchto médií a navyšovaly by se podle nějakého automatu, který nelze změnit běžným zákonem. Jenže vládní návrh žádnou zásadní nezměnitelnost neslibuje. Vláda chce naopak snížit rozpočet veřejnoprávních médií na úroveň z roku 2024, kdy se poprvé od roku 2008 navýšily. Česká televize by tak přišla zhruba o 1 miliardu korun a Český rozhlas o zhruba 400 milionů korun. Už samotný tento krok by byl zásadním zásahem do nezávislosti těchto médií, protože by v roce 2027, kdy má zákon začít platit, byla vystavena velké nestabilitě v podobě nutnosti rušit programy a propouštět. Zákon by tak porušil směrnici Evropské unie o médiích veřejné služby, která pro ně požaduje stabilitu a předvídatelnost. Premiér Andrej Babiš namítá, že veřejnoprávní média u nás odmítají šetřit, což prý dělají v jiných zemích, a nový zákon je k tomu má donutit. I kdyby premiérova slova byla pravdivá, dalo by se jistě šetřit postupně v delším časovém horizontu, aby škrty tato média nedestabilizovaly. Radikální okleštění rozpočtu obou institucí z roku na rok tak má evidentně jiný účel než šetření. Navíc zní poněkud licoměrně, když se nutnosti šetřit zaklíná premiér, jehož vláda letos prolomila rozpočtové limity stanovené zákonem o rozpočtové odpovědnosti, aby v zápětí navrhla v zákoně změny, které vládě umožní další navyšování deficitu. Skutečnost, že vláda chce zrušit dobře fungující systém koncesionářských poplatků a nahradit ho novými výdaji ze státního rozpočtu, tak jen těžko lze vysvětlit jinak než politickými motivy. Vládní politici také argumentují, že prý současný systém je zastaralý a jeho třeba modernizovat. V čem je dobře zavedený a fungující systém zastaralý a nefunkční, jsme se nedozvěděli. Cílem politických manévrů okolo změny ve financování veřejnoprávních médií zjevně ale není lepší fungování těchto médií. Je jim snaha současné vládní koalice mít na tato média větší politický vliv. Jak jsme to mohli vidět na Slovensku před několika lety? Tehdy byla změna ve financování jen prvním krokem k politickému ovládnutí těchto médií.
1: To byl názor politologa Jiřího Pehe.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V důsledku ukrajinských úderů proti krymské logistické infrastruktuře se poloostrov propadl do energetické a dopravní krize kvůli poškození Kerčského mostu a zastavení trajektu je z poloostrova rázem ostrov. Chybí totiž pitná voda, lidé zoufale skupují základní potraviny a balenou vodu a o tom všem informuje například web Vod tak. A historické souvislosti připomíná kolega Libor Dvořák.
5: Krymský poloostrov byl od konce 18. století, kdy ho ke své říši připojila carevna Kateřina II., v Rusku považován za cosi, co ve 20. století učinila sovětská moc z daleké Kuby, tedy za jakousi nepotopitelnou letadlovou loď. V případě Karibského ostrova ona letadlová loď měla především z bezprostřední vzdálenosti ohrožovat Spojené státy, z čehož nakonec povstala smutně proslulá karibská krize. Krymská letadlová loď ruskému impériu sloužila k dosažení dominance v Černém moři. Tu sice uprostřed 19. století na dlouhé desítky let ukončila neúspěšná krymská válka, ale v sovětské epoše poloostrov opět získal postavení důležité enklávy kontrolující celé Černomoří a přinejmenším omezující tureckou rozpínavost v regionu. Právě proto byla ztráta Krymu po rozpadu Sovětského svazu ve prospěch nezávislé Ukrajiny nejen důvodem hluboké ruské frustrace, ale v roce 2014 také anexe poloostrova a jeho uchvácení zpět do medvědí ruské náruče. Přesně tady tehdy také začínala studená fáze současného horkého konfliktu. A jak je to s onou metaforickou nepotopitelností dnes? Ta sice platí dál, ale s obrovskými omezeními. Ukrajincům se podařilo celý poloostrov nejen skoro neprodyšně blokovat, ale život na něm vyloženě paralyzovat. Sevastopol a jeho slavný vojenský přístav jsou bez proudu, na celém Krymu není volně dosažitelný benzín, který smějí tankovat jen vozidla státních institucí. Přístupové cesty z takzvané velké země jsou sice ještě stále omezeně prostupné, ale to pro zásobování tak rozsáhlého území zoufale nestačí. Totéž platí nejen o Krymském mostě a o trajektech, ale i o cestě po pobřeží Azovského moře a přes Perekopskou šíji. Již sami Rusové označují kvůli ukrajinským dronům za smrtelně nebezpečnou. v této atmosféře na poloostrově, který občané Sovětského svazu i současné Ruské federace vždy považovali za jakousi ruskou riviéru, právě oni už zakoupené letní rekreace odříkají, ti, kteří už tam jsou, se zoufale snaží uniknout, což je ovšem stále těžší, a všichni musí počítat i s uzavřenými dětskými tábory, včetně slavného Artěku. Krym je zkrátka jakýmsi barometrem ruských mocenských vzestupů a pádů. Dnes tento barometr viditelně klesá.
1: To byl Libor Dvořák. Blíží se podzimní volby a těmi do zastupitelství na pražském magistrátu, hlavně tedy kandidáty na primátora hlavního města, se zabývá ve svém textu Kateřina Perknerová z deníku.cz.
6: Jednotlivé subjekty představují své favority a opatrně rozjíždějí kampaň, ale této aktivity se téměř neúčastní klíčoví aktéři, tedy šéfové vládních stran. Předseda hnutí ANO se zaměřuje na mezinárodní politiku a doma na budování nového nemocničního areálu v hlavním městě, přičemž je mu úplně jedno, koho bude mít za partnera na pražském magistrátu. Z dob Zdeňka Hřiba přitom ví, že bez spolupráce primátora a premiéra se velké projekty realizovat nedají. Přirozeným aspirantem ANO na tento post by byl Patrik Nacher, kterého ale v minulosti Babiš ponížil, když v roce 2018 vybral do čela listiny podnikatele Petra Stuchlíka. Ten neuspěl. Nacher byl lídrem o 4 roky později, avšak do vedení metropole se ANO nedostalo. Mezitím se Nacher stal místopředsedou sněmovny a o primátorský post již nestojí. Ondřej Prokop si bytovou kauzou a neoprávněně čerpanými odměnami z firmy Jihoměstská majetková podkopl stoličku. Chvíli se spekulovalo o Adamu Vojtěchovi, jenž to ale kategoricky odmítl. Možná tak dojde na poslankyni a pražskou zastupitelku ANO Barboru Rázga. Jenomže tu skoro nikdo nezná, stejně jako nominantku Pirátů Terezu Nýslerovou. Motoristická jednička majitelka luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zní jako vtip. Lídr SPD Milan Urban nemá šanci. V takové konstelaci má nakročeno k vítězství starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík, který vede koalici ODS a TOP 09. Podle vyjádření šéfa strany Martina Kupky dobře ví, že spojenectví s ANO by nebylo v ústředí vítáno. Nabízí se tedy domluva se STAN v čele s Petrem Hlaváčkem a Prahou v sobě Adama Scheinhera. To by znamenalo, že Babiš opět Prahu nezíská. Pro opozici je zásadní, aby uspěla v senátních volbách, ale také v dalších velkých městech. Aktuální události zatím říjnové klání odsouvají na druhou kolej, přestože pro politickou mapu bude velmi důležité. Hnutí ANO válcuje sněmovnu, a to i cestou zákonných návrhů z pera koaličních poslanců. Jeho šéf soustřeďuje ve svých rukou nebývalou moc. Rozhoduje autoritativně a mění stát k obrazu svému. Motoristé a SPD mu v tom ochotně pomáhají. Volno je tedy jen tam, kde je Babišova lhostejná zóna. A to jsou radnice i horní komora, kterou nevnímá jako vlivové centrum.
1: Tolik Kateřina Perknerová. A na závěr ještě hovoří publicista Ivan Štern o tom, že i v Evropě je neradno vyčnívat.
7: I povrchnímu pozorovateli evropského jeviště sotva mohla uniknout jedna velice výrazná postava na scéně, Kaja Kallasová, bývalá estonská premiérka, nyní šéfová Evropské diplomatické služby a místopředsedkyně Evropské komise. Sama nejspíš na vlastní kůži pocítí, která se nevyplácí ani uvnitř ctihodné Evropské unie příliš vyčnívat a nacházet se v rozporu s obecně sdílenou zdrženlivostí a opatrnictvím evropských politiků. Je pravda, že ve svých vyjádřeních občas přehání, anebo pojmenuje něco, co si jiní sice myslí, ale nehodlají s tím vyrazit na trh. Nedávno v Mexiku se nechala slyšet, že přístup jeruzalémské vlády k Palestincům v Gaze a na západním břehu Jordánu jí silně připomíná jihoafrický apartheid minulých desetiletí. Když kremelský vládce doporučil západním diplomatům, aby opustili Kyjev, plánuje jeho masivní bombardování, zbrkle prohlásila, že američtí diplomaté sice zbalili kufry, avšak evropská zastoupení zůstala. Přehlédla, že se v Kyjevě nehnuli ani Američané. Rigidní zastánce diplomatické služby jako služby opatrnické a konzervativní by měl určitě pravdu, kdyby tvrdil, že někdo takový, jako je Kaja Kallasová, by diplomatům šéfovat neměl. Nicméně přehlížel by jednu pro Evropu podstatnou skutečnost. Evropě je takových politiků zapotřebí jako sůl, těch, co netrpí nedostatkem politické odvahy a nebojí se dopustit se i chyby. Unie by se byla jistě mohla vyvíjet zcela jinak, kdyby se byla nezbavila podobně rozporné osobnosti, mající však značný tah na bránu. Míním tím bývalého britského premiéra Tony Blaira. Před 17 lety, kdy se v Unii poprvé volil předseda Evropské rady, jakýsi evropský kvaziprezident, naprosto ideálním kandidátem se tehdy jevil právě Tony Blair. Nepřehlednutelná a rozhodná politická osobnost s potřebným sebevědomím. Volitelé se nakonec lekli vidiny, že si mezi sebe pustí někoho, kdo je bude přečnívat a kdo sebou nenechá cloumat, a raději proto zvolili na místo Blaira nevýrazného, údajně zběhlého vyjednavače kompromisu, bývalého belgického premiéra Hermana van Rompuye. Neprohádám, když poznamenám, že si ho dnes na rozdíl od Blaira nikdo nepamatuje. S Kallasovou hodlají zatočit především Francouzi. Připravili 3 scénáře. Ať už se naplní kterýkoliv z nich, učiní Kallasovou daleko více závislou na komisi, čemuž by ráda byla její předsedkyně, anebo na Evropské radě. Ta by podle představ Francouzů neměla jen stanovovat politický rámec, jak je tomu dosud, ale naplňovat jej i konkrétní diplomacií. Unie, namísto aby byla vděčná za každou výraznou osobnost, si opět pod sebou řeže další větev.
1: Příspěvkem publicisty Ivana Šterna končí čtvrteční Názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus, no a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
4: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
8: Český evangelický kazatel Josef Arnošt Bergman si získal přízvisko Otec Čechů v Texasu. Kluk se Zápudova to dotáhl skutečně daleko. Je mu připisováno, že dokázal vzbudit nadšení mnoha Čechů a Moravanů pro Texas a následnou emigraci do země svobody a snů.
9: Bergman nejdříve jako mladý během studií vstoupil do katolického piaristického řádu, který se zaměřoval na výstavbu škol a jejich provoz. V roce 1827 ale vystoupil a stal se evangelíkem. Započal studie v tehdy pruské Vratislavi a v roce 1830 byl vysvěcen na kněze. Začal kázat nejprve v pruském Slezsku. Tam si také vzal Marie Bernd, se kterou měl 7 dětí. Josef Arnošt Bergman se ale začal zajímat o nový svět a scháněl informace o různých státech v Americe a o jejich vhodnosti pro Čechy. Nakonec v roce 1849 měl své poslední kázání ve Stroužném v Klacku a vydal se i s rodinou do Spojených států amerických do Texasu.
8: Nalodili se v Hamburku na loď Alexander a v roce 1850 přistáli u Galvestonu v jeho východním Texasu. Po dlouhých útrapách nakonec dorazili do městečka Cat Springs, kde si Arnošta Bergmana najali tamní němečtí kolonisté, aby jim kázal. Ale Arnošt nezapomněl na své piaristické začátky a postavil ve městě první pořádnou školu. Brzy však zasáhla rodinu tragédie. V roce 1853 se Bergmanovým narodila a krátce na to zemřela dcera a v letech 1855 a 1856 jim umřely další dvě dcery na žlutou zimnici. To však Arnošta neodradilo a začal psát dopisy zpět do vlasti o tom, jak je to v Americe úžasné, že půdy je tam dost a že je velice levná. On sám si už pořídil slepice, prasata, krávy a koně. To ale ještě nevěděl, jaký dopad jeho dopisy budou mít.
9: Jeho listy měly takový ohlas, že byly nakonec otištěny v moravských novinách a Moravané začali plánovat cestu za svým kazatelem. Rodiny z českých zemí přijížděly do Texasu ve vlnách a Arnošt Bergman jim často pomáhal najít místo a začít nový život na divokém západě. I proto si ho čeští potomci v Texasu dodnes připomínají a říkají mu otec Čechů v Texasu. Proto je v Texasu například i městečko Praha. Sám Bergman kázal a učil v Cat Springs až do roku 1871, kdy se přestěhoval do města Korsikána, aby byl nablízku svým dcerám, které se mezi tím provdali za významné německé obchodníky. Zemřel v roce 1877 s Biblí v ruce obklopen rodinou. Jeho smrt ale zasáhla i bezpočet Čechů, kteří právě Arnoštu Bergmanovi vděčili za svůj nový život v Texasu. Podle posledního sčítání lidu v roce 2000 žilo v Texasu 187.
10: června vás u něj vítají Tomáš Pavlíček
11: a Martina Mašková.
4: Český rozhlas Plus.
11: Jakými tématy otevřeme dnešní relaci? Nejdřív budeme mapovat rozsah škod a úsilí záchranářů po ničivém zemětřesení ve Venezuele.
10: Jakou bude mít prezident Petr Pavel roli na summitu NATO v Ankaře a kdo povede delegaci?
12: Vedle moci výkonné vlády jsou zde ještě další složky veřejné moci, které mají být na vládě nezávislé.
11: A proč se takzvaný Pride zápas odehraje mezi Íránem a Egyptem, tedy zeměmi, které LGBT komunitu pronásledují?
10: To všechno a ještě víc vám nabídneme po zprávách, které jsou dnes v režii Ondřeje Látala.
13: A také ode mě dobré páteční ráno. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí. Zraněných je více než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrigueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
14: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
15: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Český rozhlas.
13: Další detaily od nás v Ranním plusu uslyšíte hned po zprávách. Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale taky propouštění státních úředníků, jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně proto, že podle ní povede k politizaci státní správy. To odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
16: My naopak omezujeme možnosti třeba těch vrchních vedoucích, protože dosud mohly být straníky politických stran v tom současném našem návrhu. Nebudou smět být ty vrchní úředníci, nemohou být ani politickými straníky. To znamená, ten vliv těch politických stran by se naopak v tomto smyslu měl omezit.
13: O návrhu jednali poslanci už ve středu, k hlasování se ale nedostali.
4: Český rozhlas Plus.
17: když chcete vědět proč.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
18: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboly 1150. Z toho více než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo. Uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května. Od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala taky Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Po extrémních teplotách ve Francii dnes vedro výrazně zasáhne taky Německo. Podle předpovědi by v zemi mohl padnout i historický rekord 41,2 stupně Celsia. Tuto dosud nejvyšší teplotu naměřili před 7 lety v Duisburgu. Kromě intenzity je ale podle meteorologů pozoruhodná taky délka horké vlny.
19: 10 nebo 12 horkých dní v kuse je podle Tima Štégra v této fázi roku nevídaných. Frankfurtský meteorolog to řekl televizi ARD a dodal, že podobné zaseknuté, nehybné povětrnostní situace jsou právě tím, k čemu vede klimatická změna. Po celém Německu se před víkendem ruší nejrůznější kulturní a sportovní akce. Dobrovolníci se vypravují do pečovatelských domů a připomínají seniorům pitný režim. Na rozdíl od Francie zatím nejsou zprávy například o uzavírání škol nebo zákazu alkoholu. Meteorologové očekávají ochlazení začátkem příštího týdne. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
13: Posloucháte zprávy Ranního plusu. Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. Pro mnohé z nich je to den plný očekávání, emocí i úlevy. Školy předávají klasická vysvědčení se známkami i se slovním hodnocením, které shrnuje celoroční práci trochu jiným způsobem. Rodiče by nejdřív měli vysvědčení s dětmi v klidu probrat, a to včetně přístupu. Odměna může podle Kateřiny Liškové z Linky bezpečí fungovat jako ocenění i motivace.
20: Hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
13: Správci Národního parku Šumava opravují lávku nad výběhem vlků v Srní. Smrkové nosné sloupy byly po zhruba 10 letech provozu schnilé. Lávka je kvůli tomu od loňského léta uzavřená. Její oprava teď přijde na 2,5 milionu korun, říká mluvčí parku Jan Dvořák.
21: Ty konstrukční prvky byly při té stavbě dělány ze smrku. Dnes tedy je nahrazujeme, jsou to ty podpěry a děláme je z modřínu. To znamená, že ta životnost by měla být o několik let delší. V těch podmínkách, které tady jsou, i to množství sněhu, které určitě má vliv třeba na ty spodní části konstrukce, tak se budeme bavit o nějakých 15, třeba 18 letech.
13: Ve výběhu na Srní je aktuálně 10 vlků. Správci chtějí lávku znovu zpřístupnit v polovině července. V Ranním plusu taky informace pro řidiče. Na dálnici D5 směrem z Prahy na Brno opatrně na 80. kilometru v nájezdu od Klatov, kde skončilo osobní auto po nárazu do svodidel na boku. Místo je s opatrností průjezdné, výrazněji se nezdržíte. Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na 173. kilometru. Pomalu popojíždí až do omezení u Brna na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu se zatím výrazněji nezdrží. A v Praze i v jejím okolí je provoz zatím bez výraznějších kolon anebo jiných problémů. Dobře dojďte. Čekáme jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31, v 1000 metrech na horách to bude nejčastěji kolem 27 stupňů Celsia, a vát má slabý proměnlivý vítr a nebo vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
0: Posloucháte Ranní plus.
10: No a časomíra nám ukazuje tady ve studiu 6 hodin a 8 minut. V tuhle časnou dobu vám přejeme dobré ráno. Po silném zemětřesení v jihoamerické Venezuele zůstávají pod sutěnami nejméně stovky lidí. Nezvěstných jsou ale možná desítky tisíc. Dva otřesy o síle přes 7 stupňů ve středu večer venezuelského času zdecimovaly hlavní město Caracas a jeho okolí. Bylo to nejsilnější zemětřesení v oblasti za víc než 100 let. Potvrzených obětí katastrofy je zatím 235, zraněných úřady evidují kolem 4300. Detaily k tématu má Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
2: Dobrý den.
10: Vzhledem k tomu rozsahu škod není 235 obětí, bohužel konečné číslo, co tedy říkají místní úřady.
2: To číslo zveřejnil venezuelský ministr zdravotnictví Carlos Alvarado s tím, že se ani nesnažil odhadovat skutečný počet obětí. On vlastně jen řekl, že zdravotnická zařízení přijela 235 mrtvých. Šéf Národního shromáždění Jorge Rodriguez předtím informoval o tom, že bylo poškozeno nebo zničeno 250 budov a pod jejich troskami jsou stále uvězněné 200 lidí. Mezi těmi silně poškozenými budovami má být taky nejméně 8 nemocnic, centrum venezuelského Červeného kříže, mezinárodní letiště u Caracasu nebo francouzská ambasáda. Podle ministra vnitra Diosdado Cabello bylo v nejhůř zasaženém pobřežním státě La Guajira severně od hlavního města zasaženo asi 70 tisíc rodin. Samozřejmě skutečná čísla zasažených i těch obětí můžou být výrazně jiná, naznačuje to neoficiální web, jehož čísla nelze nezávisle ověřit. Byl ale vytvořený speciálně pro monitoring pohřešovaných a sdílí ho osobnosti venezuelské opozice. Před několika hodinami tam bylo jako nezvěstných evidováno více než 46 tisíc lidí.
10: No, mezinárodní pomoc Venezuele slibují země napříč světem i Česko. Kdo další Venezuele pomůže?
2: Ano, Česko by mělo brzy vyslat svůj USAR tým specialisty na vyprošťování lidí z trosek, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
22: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin. Další informace budeme postupně zveřejňovat.
2: Rodriguez řekl, že mezinárodní týmy očekává Venezuela brzy a poděkoval lídrům zemí, které pomoc nabídly, a to tedy včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo ruského prezidenta Vladimira Putina. Spojené státy, země, která je k Venezuele jinak silně nepřátelská, uvolnili sankce a umožnili do země transakce související s pomocí po zemětřesení, které by jinak povolené nebyly. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že Washington pošle záchranné týmy a Pentagon pomůže s logistikou a taky se zprovozněním poškozeného karakaského letiště. OSN uvedla, že koordinuje mezinárodní týmy a upozornila, že bude potřeba masivní kolektivní úsilí s humanitární pomocí vzhledem k tomu, že v zemi už před zemětřesením vyžadovalo humanitární pomoc 8 milionů lidí.
10: No, na to jsem se právě chtěl zeptat. Venezuelu, jak víme, už roky sužuje významná ekonomická krize. Jak to tam teď lidé zvládají, když do toho přišlo ještě to zemětřesení?
2: No, projevilo se to mimo jiné taky tím, že navzdory stavu nouze a potížím se signálem a podobně údajně mnoho podniků v Caracasu otevřelo v celkem normálním režimu, píše o tom nezávislý venezuelský digitální zpravodajský portál Kronika Uno. Důvodem je to, že Venezuelané v krizi prostě nemají zásoby jídla ani dalších věcí a i když se potýkají s dopady silných otřesů, navíc zemí dál otřásají dotřesy, tak prostě potřebují jít nakupovat. Jsou tedy otevřené supermarkety, lékárny a plné jsou třeba prý i čerpací stanice. Dodávky paliva prý fungují normálně a mimochodem rozsáhlou venezuelskou infrastrukturu pro těžbu ropy zemětřesení nepoškodil.
10: Tak to byl Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkuji.
2: Děkuji.
10: A my se tomuto tématu budeme věnovat ještě po 8:30 s odborníkem na Latinskou Ameriku Františkem Kalendou.
23: A teď je 6 hodin a 12,5 minuty. O půlnoci vypršela lhůta, dokdy mělo ministerstvo zahraničí akreditovat prezidenta Petra Pavla na červencový summit NATO v Ankaře. Nařídil to ústavní soud předběžným opatřením. Jestli ale resort opravdu alianci poslal doplněné složení delegace, zatím není jasné. Před půlnoci to nevěděl ani mluvčí resortu zahraničí a jisté není ani to, jakou roli má prezident na summitu mít.
14: Petr Pavel prohlásil, že pokud je prezident součástí delegace, tak je automaticky i jejím vedoucím. Reagoval tak na slova ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Podle něj totiž delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z ANO a o roli Pavla v Ankaře by měla rozhodnout vláda až na pondělním zasedání. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
3: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součástí summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
14: Na jeho výroky premiér Babiš řekl, že spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
5: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví a teď pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
14: Pavel ale oponuje tím, že se posledního půl roku snažil o kompromis. Ministr Macinka a vláda ale podle něj neprojevili žádnou vůli se dohodnout. Argumentovali tím, že zahraniční politika je v kompetenci vlády a že k účasti prezidenta nevidí důvod. Pavel zase tvrdí, že podle ústavy má reprezentovat stát navenek. O tom, kdo má pravdu, rozhodne ústavní soud. O čem si ale nejspíš budou muset politici rozhodnout sami, je právě rozdělení rolí na summitu. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody vláda nebude k prezidentovi vstřícná.
6: Za normální okolností samozřejmě hlava státu je v čele delegace. Nicméně v tomto konfliktu platí to, že mandát určuje vláda a vláda dokonce může prezidentovi napsat projev, může mu schválit usnesením a řekne, tohle to, pane prezidente, přečtete, nic víc neřeknete, protože my schvalujeme mandát. A dokáže se představit, že vláda také řekne, že tedy v čele delegace bude premiér a prezident republiky se něčeho zúčastní. To se může stát. Mluvíme o situaci, kde je válka.
14: Vládě totiž soud přikázal prezidenta do delegace začlenit, ale ne výslovně do jejího čela. I tak ale toto předběžné opatření koaliční politici kritizují. Například ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
7: To, že ta věc budí emoce, je asi zřejmé. Konec konců ústavní soud rozhodl po jednom dni, bez toho, aniž by dal jedné straně vůbec možnost se vyjádřit, tedy nedal možnost vládě.
14: Předběžné opatření ústavního soudu kritizuje i Petr Macinka. Označil ho za ústavní puč. Taková slova ministra zahraničí kritizuje opozice. Třeba poslanec TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil označil výroky vládních politiků na adresu justice za nebezpečné.
24: Ti pánové a dámy, co to říkají, tak nevyjadří pouze svůj názor. Oni tím definují vztah politické elity k nezávislé justici. A zpochybňování justice já považuji za velký problém. Vedle moci výkonné vlády jsou zde ještě další složky veřejné moci, které mají být na vládě nezávislé.
14: Macinkovy výroky ale považují za nevhodné i někteří zástupci koalice. Poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková z ANO řekla, že nejde o první případ, kdy z Macinkových slov nemá radost.
25: Já si myslím, že to nebylo vhodné vyjádření. Těch různých nevhodných vyjádření bylo více, ale to neznamená, že bych spochybňovala to, že má právo se vyjádřit. Jsme ve svobodné zemi a musí potom nést odpovědnost za to vyjádření.
14: Ani Válková ale s předběžným opatřením soudu nesouhlasí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
10: A teď ve čtvrt na 7,5 minuty k tomu se podíváme, co se děje ve světě i doma. Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl zhruba na 235, oznámil podle tiskových agentur v noci na dnešek našeho času tamní minister zdravotnictví Carlos Alvarado. Ukrajina dostane od Světové banky další pomoc ve výši 3 miliard a 390 milionů dolarů, oznámila to podle agentury DPA na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková. A končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů.
23: 6 hodin a 17,5 minuty se podíváme na to, o čem dnes informují média ve světě. Evropská unie podle deníku Guardian ustupuje od svého dřívějšího postoje vůči afgánskému hnutí Taliban. Deník upozorňuje, že poprvé od návratu Talibanu k moci přizvala jeho zástupce na jednání do Bruselu. Podle Evropské komise kvůli otázce návratu Afgánců bez práva na pobyt v Evropské unii.
10: Gadin připomíná, že po pádu Kábulu v roce 2021 Unie podmiňovala spolupráci s Talibanem dodržováním lidských práv. Režim mezi tím, že nám zakázal středoškolské a vysokoškolské vzdělávání, výrazně omezil jejich možnosti zaměstnávání i svobodu pohybu. Podle expertů OSN může rozsah těchto opatření naplňovat znaky takzvaného genderového apartheidu.
23: Evropské státy jsou zároveň pod rostoucím tlakem, aby zpřísnili migrační politiku. Právě snaha vracet uprchlíky do Afghánistánu podle Guardianu vede k otevírání nebo obnovování kontaktu s Talibanem, přestože organizace na ochranu lidských práv varují před jeho faktickou legitimizací.
10: Server Politico upozorňuje, že německá krajně pravicová strana Alternativa pro Německo neboli AfD má šanci vyhrát zářijové volby ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Strana vede v průzkumech a podle autora komentáře Johna Kampfnera nic nenasvědčuje tomu, že by její podpora slábla.
23: Případné vítězství AfD v Sasko-Anhaltsku by mohlo mít dopad na celostátní politiku, píše právě server Politico. AfD by získala vliv ve spolkové radě a posílila tak svou pozici na celostátní scéně. Podle Kampfnera by šlo také o důležitý moment pro krajně pravicová hnutí napříč Evropou.
10: Lídrem strany v regionu je Ulrich Siegmund, slibuje tvrdší postup proti imigrantům, omezení financí pro veřejnoprávní média nebo podporu tradiční rodiny. Požaduje také zrušení sankcí proti Rusku a přísnější postup k ukrajinským uprchlíkům.
23: A ještě téma z amerického listu New York Times. Spojené státy mají sice systém dvou politických stran, v praxi ale tamní politika stále víc připomíná dvě oddělené sféry, ovládané vždy jednou stranou. Podle komentátora New York Times Davida Frenche to přispívá k polarizaci, ústupu, snah o hledání kompromisu a ke zhoršování politické kultury.
10: Autor komentáře upozorňuje na to, že ve většině amerických států i volebních obvodů dlouhodobě dominuje jedna strana. Politici proto často nemusí oslovovat voliče druhého tábora. To podle Frenche podporuje radikalizaci a uzavírání do názorových bublin.
23: Tak to jsme vybírali ze zahraničních médií. V 6 hodin a 20 minut dozněl výběr z nich.
10: Ale pokračujeme dál v Ranním plusu. Chrání rány, může zmírnit zánět i bolest. Před 160 lety vznikla ve Fragnerově lékárně u Černého Orla tehdy velmi populární pražská domácí mast. Měla takový úspěch, že se pak už v továrně vyráběla ještě po druhé světové válce a slavná mast se vrátila. Začali znovu připravovat v nejstarší pražské fungující lékárně.
1: Vítejte v Fragnerově lékárně. Funguje od roku 1488, to znamená, že je nejstarší fungující lékárna v Praze.
8: Se současným majitelem Branislavem Fulierem jsme vstoupili do lékárny u Černého Orla na Malé Straně, kde se dochoval i historický interiér.
1: Po vitrince můžete vidět asi 20 našich specialit.
8: Lékárna se stala slavnou právě tím, že Benjamin Fragner tu v druhé polovině 19. století začal vyrábět legendární speciality, například pražskou domácí mast.
1: Byla to v podstatě zjednodušeně povedané mastička na všechno. No, jakýkoliv kožný problém, byla vlastně oblíbená a postupně se vyvážela do zahraničí.
8: Velkou popularitu si mast udržela celých 80 let. Pak její slávu před více než 10 lety znovu obnovil kalinický specialista Zbyněk Sklenář. Téměř každý měsíc ji připravuje v laboratoři lékárny.
9: Takže nejprve si připravíme ten masťový základ. Stává se z mandlového oleje a bílého vosku, to znamená, že bílý vosk si rozstavíme, zahřejeme si ten olej, po rozpuštění vymícháme do vychladnutí a vidíme, že tady už se nám to začíná poměrně dobře tuhnout.
8: A když máme ten základ masti hotový, tak co dál?
9: Budeme do něj právě inkorporovat ostatní komponenty.
8: Takže tu máme několik skleněných lahviček.
9: Ten přípravek má vlastně účinky protizánětlivé, hojivé a tomu odpovídají i obsažené komponenty, jakými je například hojivý vitamin E, protizánětlivě působící kyselina salicylová, peruánský balzám, ichtamol a nesmíme zapomenout ani na terpentinovou silici.
25: Jak dlouho teda trvá výroba takové masti?
9: Řekněme 2 až 3 hodiny. Záleží na množství, které připravíme. My většinou tady připravujeme těch 200-300 gramů.
8: I když Zbyněk Sklenář navázal na původní recepturu, složení je dnes jiné než kdysi.
9: Byla tam pryskyřice, byla tam unguentum alte, byl tam lůj, byl tam japonský vosk. To jsou vlastně suroviny, které jsou dneska naprosto nedostupné.
8: Ve Fragnerově lékárně se ale zrodily i další legendární léky. Třeba sirup proti kašli Timomel nebo antiperle k dezinfekci úst. A i ty se dnes v lékárně znovu dají koupit. Jsou si úplně stejné, jak si je pamatujeme.
9: Chcete
8: z dětství.
9: Ochutnat?
8: Tak jo. Výrazně.
9: Rychlé osvěžení.
8: Mentolová chuť.
9: Dechu, přesně tak. My vlastně jsme je začali připravovat na základě toho, že jsou k dispozici právě ty vlastní kuličky, které naimpregnujeme těmi
8: že
9: látkami.
8: Je to cukrová kulička a jsou v tom přidané nějaké látky.
9: Silice, mátová, mentol, timol.
8: Fragnerova lékárna na Malé Straně si stále zachovává svou tradici a nabízí mnoho dalších přípravků podle vlastních receptur. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
23: Posloucháte Český rozhlas Plus. Dnes stačí pár kliknutí, film si pustíme i ve svém telefonu. Před 130 lety v českých zemích filmová éra teprve začínala. Stačilo několik vteřin pohyblivého obrazu a publikum žaslo. Začátky domácí kinematografie připomene i letošní Karlovarský filmový festival.
4: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího Kurhausu dnešních lázní 3 dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
11: Tak jsem třeba točil hrnčíře při práci. Prý na to není nikdo zvědavý.
4: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
12: České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
15: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
4: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
15: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
16: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
4: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
16: U Hřída jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
4: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
17: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
4: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
26: Takže v tuto dobu mají nejenom filmaři, ale také zemědělci. Hlavní část žní, tedy sklizeň obilí, začne naplno příští týden. Teď kombajny na polích sečou třeba vojtěšku nebo jetel a náš reportér se za nimi vydal.
0: Do polí u Olexovic na Znojemsku dnes kombajn vyjel sklízet travní semena. Nedaleké pole s jetelem už má posečené. S agronomem místního zemědělského družstva Michalem Reiterem jsme se přesunuli na pole s ozimou pšenicí. Tu bude kombajn sklízet příští týden.
13: Čekáme, až se nám utvoří vlastně zrno, si můžeme jít podívat, že už vlastně je hotové, ale ještě se dá rozmáčknout, takže ještě to bude nějaký čas chtít.
0: Žněbrzy čekají taky ozimý hrách na vedlejším poli. Ten už je na první pohled skoro celý žlutý.
13: Tam se budeme pohybovat, teďka nás čekají úmorné teploty, takže tam se budeme pohybovat taky asi v příštím týdnu, koncem příštího týdne by se dal sklízet asi.
0: Michal Reiter letos počítá spíš s podprůměrnými výnosy z plodin. Poznamenalo je totiž nebývale suché jaro.
13: Loni touhle dobou jsme měli asi 200 mm srážek za půl rok, letos jsme na nějakých 160, takže tam pokles o nějakých 40-50 mm a hlavně to rozložení srážek. Letos to prostě spadlo v květnu 40 mm, teďka nám spadlo 10. června asi 15 a to rozložení srážek je nepřívětivé pro nás.
0: Plodiny se podle Michala Reitera díky nedávným dešťům trochu vzpamatovaly, nedostatek vláhy z předchozích měsíců se ale úplně nevykompenzoval.
13: Nemyslím si, že by to měl být úplný propadák, ale budeme se bavit o srovnání třeba s minulýma rokama, že budeme asi o tunu, o půl tuny níž na výnosech u těch obilovin.
0: To, že kvůli suchu by letošní výnosy mohly být nižší, potvrzuje i mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
18: Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit. Zemědělci už nyní upozorní, že v některých regionech mohou být letošní výnosy nižší než obvykle.
0: Termín začátku žní je podle Pánkové podobný jako v předchozích letech. Zemědělci se teď kromě ozimé pšenice chystají na sklizeň ječmene, na řadu pak přijdou další plodiny, například řepka. Na celkové hodnocení sklizně je podle Pánkové pořád ještě brzy. Šimon Franz, Český rozhlas.
19: Osobnost plus.
20: Láska nebolí. To je dokumentární série, která navazuje na seriál o Simoně Moniové, známou spisovatelku.

0: A také Pařížané hledají únik před horkem a francouzské hlavní město povolilo koupání v kanálu Saint-Martin.
1: Nejdřív se ponoříme do zpráv s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
3: Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Členové si budou volit místopředsedu a sestavovat plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Reichlem má za úkol prověřit okolnosti korupce mimo jiné v pražském dopravním podniku. Návrhem nového zákona o státních zaměstnancích se dnes znovu budou zabývat poslanci. Sněmovna ani ve středu nestihla o návrhu hlasovat. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by mohla pravidla zaměstnávání fungovat podobně jako v komerční sféře. Mezinárodní námořní organizace OSN přerušila plán, který měl lodě uvízlé v Perském zálivu vést přes Hormuzský průliv ven na otevřené moře. Rozhodla se tak po útoku na nákladní loď u ománského pobřeží. Podle amerických médií stojí za útokem Irán. Britská královská rodina poprvé v historii zveřejnila, kolik odvedl panovník na daních. Současný král Karel III. Údajně od nástupu na trůn před 4 lety zaplatil státu v přepočtu více než 845 milionů korun. Podle agentury Reuters se tak řadí mezi 100 předních daňových poplatníků Spojeného království. A v Praze pokračuje valné shromáždění Evropské vysílací unie. 96. ročník organizují Česká televize a Český rozhlas. Mezi tématy letošního valného shromáždění jsou například technologický vývoj a důvěryhodnost médií. Máme taky dopravní informace. Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na 172. kilometru. Pomalu popojíždí až do omezení u Brna na 196. kilometru. Osobní auta v levém pruhu se v celém úseku zastavují zatím jenom nárazově. V Praze opatrně ve Vinohradské ulici směrem do centra před křižovatkou asi 200 metrů z ulicí Jana Žilivského se v pravém pruhu srazil autobus s osobním autem. Výraznější kolona se zatím netvoří. Dobře, dojďte. Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách kolem 27. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
4: A to v čase 2,5 minuty po 6:30. K našemu vysílání se teď připojil zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch Luboš Kreč, a to s výběrem z dnešních domácích médií. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
4: Jaká témata dnes převládají?
5: Tak agenda těch hlavních zpravodajských portálů je v těchto dnech jasná. Je to spor vlády s prezidentem kvůli jeho účasti na summitu NATO a vlastně i ten summit samotný třeba s ohledem na Donalda Trumpa. Hodně pozornosti také věnují krizi hnutí ANO v Praze, kde její kandidát na primátora kvůli svým aférám odstoupil a strana tam teďko hledá někoho jiného. Ze světových událostí teďko zarezonovalo zemětřesení ve Venezuele, obligátně to je Ukrajina a samozřejmě také fotbalový šampionát v USA, který už tady naštěstí my můžeme sledovat celkem v klidu. A
4: jo,
5: no,
4: bohužel,
5: já jsem se pokusil najít, jo, no, ano, no, bohužel, ale aspoň už v klidu. A já jsem se také pokusil najít nějaká témata, která jsou aktuální, ale třeba nejsou tak smutná.
4: No, no. Minimálně pro školák je dnes jedna dobrá zpráva, za pár hodin jim začínají prázdniny.
5: Je tomu tak a zrovna vlastně dneska, když ty stovky tisíc dětí si ponesou vysvědčení domů, tak Hospodářské noviny přináší zajímavý pohled na to, jak to s vysvědčeními bude do budoucna, protože je čeká poměrně výrazná změna. Už od září roku 2027 prvňáčci a druháčci nebudou dostávat na vysvědčení známky, ale bude tam slovní hodnocení, bude to navíc ne jenom na vysvědčení, ale i v průběhu roku. A ono to v praxi může vypadat potom tak, že místo známek tam budou třeba vybarvená okénka nebo nějaké hvězdičky, které ukážou, jak dítě danou věc zvládlo. Některé školy už to zkoušejí, některé se na to chystají. Hodně vychází, nebo je taková jako populární metoda vysvědčení jinak, tak se jmenuje,

0: kterou vyvinuli experti z Masarykovy univerzity. A smysl té změny je takový, že rodič by měl vlastně touto cestou líp poznat, v čem to jeho dítě je dobré, anebo co mu třeba nejde, protože když dostane horší známku z angličtiny například, tak nemusí být na první dobrou jasné, co mu tam třeba nejde, která část té výuky mu tak nešlape, a to slovní hodnocení by mělo odstranit. A je tam zajímavé to, že ministerstvo školství i vlastně v nějaké metodice nabádá učitele, aby se nebáli si pomáhat umělou inteligencí při formulování těch slovních hodnocení, protože samozřejmě napsat pro 30 žáků slovní hodnocení je docela dost práce, ale zároveň tam teda varuje, že by například ty jazykové modely neměly krmit jmény těch dětí a měly by to nějakým způsobem prověřit nebo dát na to ten poslední štempel učitele.
1: No, možná by neměli dávat to hodnocení do ruky Grokovi, to by mohlo přinést víc škody než užitku. My se mimochodem budeme věnovat známkování a vysvědčení po 7. hodině, ale teď se obrátíme zpátky k dnešnímu tisku. Takzvaným neviditelným lovcům věnuje článek dnešní Mladá fronta Dnes. O co jde?
0: Je to, dám na začátek, takový sugestivní příklad, který používá i Mladá fronta. A představte si, že na pár vteřin zastavíte někde v zákazu, abyste vyložili třeba nemocnou babičku, nikde nikdo, žádný strážník, a za týden vám přijde pokuta, protože vás natočila kamera na nějakém sloupu tam opodál.
1: Můžu říct, svoji zkušenost, pardon, že jsme takhle zastavili krátce s dětmi, ale hned, nepřišla nám pokuta potom, ale hned přišli strážníci a dali nám pokutu asi 500 korun. Ale pokračujte.
0: Je to přesně tak. On je to takový jako vlastně nový systém a v některých městech docela výnosný systém, který takhle se v Česku rozjíždí. Třeba Brno je podle Mladé fronty rekordmanem, že loni takhle poslali 26 tisíc výzev a vybrali na tom asi 14 milionů. A jde právě o to, že města ty kamery, které mnozí z nás asi považují, že tam hlídají spíš ke zločince nebo hlídají bezpečnost, tak je používají na hromadné lovení dopravních přestupků. A samozřejmě argument těch měst je, že aut přibývá, ale strážníků je málo. Některá města jsou v tom trošičku opatrnější. To se stalo asi pravděpodobně vám, že když tam ten operatér na té kameře vidí, že se tam nějaký přestupek stal, tak tam pošle hlídku. Ale některá města, Visto Brno, ty v tom jedou opravdu jako na ostro. A právě kritici říkají, že ty kamery to sice přesně zaznamenají, ale chybí tam potom kontext, nikdo si s těmi lidmi nepromluví, občas to mívá nějaké jako racionální vysvětlení, proč k tomu přestupku došlo. A vstupuje do toho i Úřad na ochranu osobních údajů, protože ty kamery byly schvalovány z jeho strany s tím, že to je prevence proti kriminalitě, tak právě města musí potom zdůvodňovat, že tam opravdu nešlo poslat hlídku a pak musí stačit jenom ten záznam z té kamery. Každopádně asi bude dobrý si dávat i na kamery pozor.
1: Tak já teď se pokusím o takový oslý můstek, protože my jsme s těmi dětmi stavěli kvůli tomu, že venku bylo horko, tak jsme stavěli ve stínu a hned přijeli. No a právě o horku my tady mluvíme hodně v našem vysílání s tím, že se musí hodně pít, ale v aktuálním Respektu, jak jste nás upozornil, tak se píše o jídlech, která jsou nebezpečná v současné vlně veder, tak co tam najdeme?
0: Ano. Titulek to má Langoš na koupališti je hloupost, tak to vlastně skoro bychom nemuseli nic dalšího říkat. Každopádně je to extra aktuální téma, když má teď o tom víkendu pít těch až 40 stupňů a je možné, že davy lidí zamíří k vodě na koupaliště, no a tam řada lidí, bych řekl, tak skoro automaticky sáhne právě třeba po langoši a nějaké studené limonádě. No a přesně to je podle odborníků chyba. A na Respektu udělali rozhovor s výživovou poradkyní Nikoletou Šimonovou, která v něm vysvětluje, proč některá jídla v parnu tomu lidskému tělu vlastně ještě přitopí, protože princip je v tom, že vlastně už to samotné trávení vyrábí teplo a tělo se nejvíc nadře u zpracovávání jakových těch těžkých, hodně bílkovinných jídel, jako jsou právě langoše, burgery, a což jsou hodně jídla plná sacharidů, tuku. Ona poradkyně doporučuje brát je maximálně spíš jako takovej dezertík. A co je ještě docela překvapivé, že ona ani ta ledová kola vás neochladí, protože tělo se zase zapotí při tom, že vlastně tu ledovou vodu ohřívá na svoji teplotu. Mimochodem z vlastní zkušenosti vím, že třeba v Číně kvůli tomuhle pijou teplou vodu. Je to překvapivé, ale asi to dává nějakou logiku. No a co v tom horku jíst? Tak lehká, dobře stravitelná jídla, hodně zeleniny, ovoce, maximálně nějaké libové maso, rybu, klidně po nějakých jako menších svačinkách. A poslední rada, vynechat alkohol, který odvodňuje a je lepší pít celý den vodu.
1: Tak tu teď máme tady na stole taky, takže se držíme těchto rad. Tolik Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora z pravodajského portálu Czech Crunch a jeho výběr z domácích médií s datem 26. června. Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Hezký den.
2: Různě 10 minut po půl sedmé. Ukrajinci přejmenovali tisíce různých ulic, parků, náměstí nebo stadionů. V Kyjevě třeba nedávno dělníci odvezli z ulice sochu spisovatele Michaela Bulgakova. Památníky básníka Puškina už to mají spočítané dávno. Cílem těch akcí je odstranit sovětské a ruské dědictví z veřejného prostoru. Tyhle kulturní symboly zneužívá ruská propaganda. A akce, o kterých mluvíme, přikazují i ukrajinské zákony, které přijal parlament. Po ruské invazi se přejmenování zrychlilo.
3: Já jako hodně špatně se orientuji a zvykl jsem si teda, že všude, že používáš prostě navigátor v autě.
4: Filmař Vojta Hének o sobě říká, že je geografický ignorant.
3: Akorát tím, jak se tady je GPS spoofing, což znamená, že ty navigace neukazují, kde jsou. To mě vlastně přinutilo jezdit, pamatovat si ulice a pamatovat si, kudy se jezdí.
5: Mně taky chvíli trvalo, než jsem zjistila například, že když mi kolegové, kterým je všem 40 nebo 50 plus, říkali, že je něco na Moskevském prospektu, a já jsem zjistila až posledně, že Moskevský prospekt, bývalá ulice nynější Heroj v Charkova, hrdinu Charkova.
4: To je humanitární dobrovolnice Alice Mirovská, žijící převážně v Charkově.
5: I třeba z evakuace lidí, tak ty lidi nám řeknou nějakou adresu a my vlastně nejsme schopní najít žádných a používáme různý mapy. Tak tam vlastně nejsou jenom starý názvy a nový názvy, ale ještě k tomu vlastně Ukrajinci na začátku války začali schválně na některých mapách jako měnit názvy ulic, aby zmátli tu ruskou armádu a oni nevěděli, kde jsou, takže tam jsou vlastně tři různý typy názvů různých ulic.
4: Tak já sám v tom mám zmatek, když je letecký poplach a vypne se GPS signál, tak je vlastně kolikrát nevím, kde se nacházím.
3: A ještě sundali spousta těch cedulek, že jo, lidi prostě, když byli Rusové ještě blíž, takže to není úplně jako lehký najít. Ale zároveň je super, že se můžeš kohokoliv zeptat a oni tě pošlou a většinou správně.
6: Za změnami stojí to, čemu Ukrajinci říkají dekomunizace a dekolonizace. Zabývá se tím i Mária Tauchtalovová z Ukrajinského institutu národní paměti. Podle ní bylo v Charkově od roku 2015 přejmenováno více než 800 míst, což je čtvrtina všech názvů ve městě.
7: Naším cílem je vrátit historické názvy odstraněné komunisty. Nahradili je jmény lidí, kteří neměli s Charkovem ani s Ukrajinou nic společného. Odstraňujeme stopy rusifikace. Ve veřejném prostoru se objevovala jména ruských měst, řek nebo osobností, zatímco řada významných ukrajinských osobností na mapě vůbec zastoupena nebyla.
6: Zatímco před velkou ruskou invazí šlo především o historickou spravedlnost a odstraňování sovětského dědictví, dnes to mnozí Ukrajinci spojují také s otázkou národní identity.
7: Dnes se názvy, které nás spojují s Ruskem, vnímají jako hrozba pro naši bezpečnost.
6: Dodává Tauchtalovová, podle které se přejmenování, alespoň ve druhém největším ukrajinském městě v Charkově, blíží ke konci. Prý už zbývá zhruba 30 ulic, které mohou dostat jiné jméno. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: A minutu před 6:45 následují krátké zprávy z ekonomiky. České a belgické firmy by do budoucna mohly mnohem více spolupracovat, zejména v oblasti kyberbezpečnosti, jaderné energetiky, obraně a bezpečnosti. Vyplývá to ze závěrů včerejšího prvního česko-belgického obchodního fóra, které proběhlo v Bruselu.
2: Automatizace a rozvoj umělé inteligence nejvíc ovlivní, ba možná i ohrozí vysoce odborné a kreativní profese a sektory, jako je právo, finance, architektura nebo IT. Menšímu riziku čelí zatím nízkokvalifikované nebo juniorní pozice. Obojí plyne ze studie společnosti COFAS a organizace OIM, která analyzovala více než 900 profesí ve 30 zemích.
1: A irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair už nebude rodičům účtovat poplatky za povinnou rezervaci sedadel vedle jejich dětí. Rozhodnutí přichází podle agentury AFP poté, co postup firmy začal vyšetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
2: Utkání Egypta proti Iránu bude součástí festivalu hrdosti sexuálních menšin. Taková situace nastane v noci na zítřek na mistrovství světa ve fotbale i přes odpor federací obou zmíněných zemí, tedy fotbalových federací. Mezinárodní fotbalová federace FIFA potvrdila, že duhové vlajky a další symboly LGBTQ komunity budou na stadionu povolené. V Seattlu na americkém tichomořském pobřeží je Jan Kaliba, náš zvláštní zpravodaj na turnaji. Přeju ti dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý večer ze Seattlu.
2: Proč je vlastně utkání Egypt-Irán takzvaným Pride zápasem?
8: No je to taková škodolibá náhoda. Tady v Seattlu tradičně v červnu slaví měsíc hrdosti, který vrcholí právě tento víkend, a letos to vyšlo i na dobu, kdy město hostí fotbalový šampionát, a tak místní pořadatelé tento zápas vybrali jako ten takzvaný Pride zápas, a později až los určil, že půjde o duel dvou zemí, kde jsou sexuální menšiny pronásledovány. Federace Iránu i Egypta proti spojování tohoto utkání s Pride festivalem protestovali vlastně už od toho losu od prosince, ale neuspěli. Tohle mi řekla Heda McClendon, viceprezidentka místního organizačního výboru v Seattlu.
9: Očekáváme, že hodně lidí půjde zahájit oslavy víkendu hrdosti právě na zápas mistrovství světa. Jsme nadšení, že FIFA jasně řekla, že progresivní duhové vlajky budou na stadionu povoleny. Pro nás je to důležité. Je to vlajka, která představuje lidská práva. Fanoušci, kteří chtějí, aby LGBT komunita byla vidět, budou díky tomu cítit, že jsou součástí dění a můžou být na stadionu opravdu sami sebou. To represent who they
8: truly are in the stadium. Nejde tedy o akci FIFA, ale místních pořadatelů, a přímo na stadionu nepůjde o žádné formální akce na podporu LGBTQ komunity, ale Seattle tím festivalem žije, takže se dá čekat, že v režimu kdo si co přinese, se na tribunách objeví například dost duhových vlajek.
2: A jak se k tomu staví nejen fotbalové federace, ale i hráči nebo trenéři obou týmu a FIFA?
8: No jak jsem říkal, tak ty federace už od prosince se snažily tlačit na to, aby to nebyl ten Pride zápas, ale hlavně ta iránská, ta zkoušela ještě i teď na poslední chvíli tlačit na FIFA, aby nebyla připuštěna žádná propagace LGBTQ komunity na stadionu. Byl jsem taky na tiskové konferenci obou týmů dnes tady v Seattlu. Tam samozřejmě padly otázky na tohle téma, ale jak egyptský, tak iránský coach se odpovědi vyhnuli, mluvili o tom, že se soustředí na fotbal a že otázka Pride zápasu je záležitostí FIFA. Ta potvrdila, že duhovou vlajku a podobné symboly považuje za propagaci lidských práv a ne za politický vzkaz. Ty se snaží obvykle zakazovat, takže povolila ty symboly, a šéf FIFA Gianni Infantino ten ale nezapomněl zdůraznit, že FIFA žádný Pride zápas nepořádá, tedy že jde o akci lokálních pořadatelů.
2: Národní tým Iránu řeší také problémy se svým pobytem na americkém území, protože k zápasům cestuje z tréninkové základny Mexiku. Tentokrát dostali Iránci od amerických úřadů povolení přijet do Seattlu s dvoudenním předstihem. Souvisí to nějak s vyjednáváním o míru mezi Spojenými státy a Iránem?
8: No možná to leckoho napadne, ale můžeme o tom asi maximálně spekulovat, jestli by to mohlo být součástí strategie Trumpovy administrativy, jak v téhle fázi vyjednávání Iránce nedráždit. Nikde jsem nedohledal, že by to někdo potvrzoval nebo přímo spojoval, ale to napětí mezi oběma zeměmi se do tohoto šampionátu znatelně propisuje. Byl jsem na tom úvodním utkání Iránu v Los Angeles, který byl částečně demonstrací iránských Američanů proti režimu v Teheránu, a po kterém trenér Iránu Galenei taky prohlásil, že že jeho tým je zřejmě nejutiskovanějším, co světové šampionáty pamatují. Ani teď na tiskové konferenci Galenej neprojevoval žádné velké nadšení z toho, že jeho tým mohl tentokrát přicestovat tak, jak chtěl, tedy o dva dny dříve, aby se mohl připravit na to utkání. I tak mluvil Galenej o logistické náročnosti a stále platí stejný režim pro Irán po zápase, tedy Iránci nesmějí v USA přespat, musí hned pryč a to utkání s Egyptem, kde jim ještě jde o postup, skončí v 10 hodin večer zdejšího času a do Mexika to tentokrát mají odsud ze Seattlu, tedy od kanadské hranice opravdu daleko.
2: Tak to byl náš zvláštní zpravodaj ve Spojených státech Jan Kaliba. Děkujeme, do Seattlu.
8: Naslyšenou, hezký den.
1: Přesně za 10 minut bude 7 hodin. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Dnešní díl seriálu o přípravách na dovolenou se zaměří na cestovní pojištění. Zjednodušeně řečeno, skoro vždy a všude se vyplatí ho mít. Spoléhat se na kartičku zdravotní pojišťovny může být dost nepříjemný a drahý risk. I o tom budeme teď mluvit s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
10: Dobré ráno.
1: Proč ani v Evropě nestačí kartička zdravotního pojištění?
10: Protože ta zaručuje jenom nezbytné ošetření ve zdravotnických zařízeních placených v dané zemi státem, vysvětluje Petr Koblížek z České asociace pojišťoven.
11: Je to vždycky podle legislativy daného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici, nebo za léky, nebo za zdravotní pomůcky a tak dále a mohlo by nás to stát teda opravdu hodně peněz.
10: Tahle varianta pojištění také neobsahuje převoz zpátky domů. A když pro klienta musí třeba vrtulník, přesáhnou náklady bez pojištění 100 000 korun.
1: No to opravdu není málo, tak podle čeho tedy cestovní pojištění vybrat?
10: Především je důležité si říct, kam jedu a co tam hodlám dělat, jestli se budu válet na pláži nebo vyrazím na trek do hor. Od toho se pak odvine, jaký typ pojištění mám zvolit, říká Petr Koblížek z asociace pojišťoven.
11: Například Ferraty nebo ten závěsný padák, který je docela občas tázán, tak na to už běžné cestovní pojištění bez rizikového sportu stačit nemuselo a proto by si nad tím měli zamyslet více a ty rizikové sporty si připojistit.
10: Cena základního pojištění se pohybuje kolem 50 až 60 korun na osobu na den, to nejvyšší, ve kterém jsou i organizované sporty, tedy třeba závody, bývá dvakrát dražší. Týdenní dovolenou v Evropě to zdraží pro jednoho člověka na nejvýš o tisícovku, do zámoří je to pak zhruba o polovinu dražší.
1: No, pojišťovny v rámci cestovního pojištění nabízejí asistenční službu, k čemu ji člověk může využít.
10: Podle zástupců pojišťoven je to možná největší výhoda cestovního pojištění. Vlastimil Divoký z cestovní pojišťovny Ergo, dříve ERV, vysvětluje.
12: To jsou lidi, kteří když se o vašem problému dozví, tak oni vlastně velmi dobře znají to medicínské prostředí v té dané zemi, kde se člověk nachází a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře, nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
10: Důležité je asistenční službu kontaktovat co nejdříve, ne až poté, co se necháme na recepci v hotelu odkázat na místní kliniku. Podle Petra Koblížka z asociace pojišťoven se to stává třeba v Egyptě nebo Turecku.
1: A co by ještě mělo pojištění kryt?
10: Podle Vlastimila Divokého se vyplatí pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, ať už na majetku nebo na zdraví.
12: Někomu něco rozbijete, způsobí tomu nějakou majetkovou újmu, anebo mu třeba způsobíte nějaký problém na jeho zdraví, do někoho nedopatřením drcnete a on upadne a zlomí si ruku a bude po vás vyžadovat náhradu škody.
10: Možnost je připlatit si za storno zájezdu a vyplatí se také mít pojištěná zavazadla. A to radši na vyšší částku, dříve obvyklých 20 000 korun už obvykle cenu ztracených věcí nepokryje.
1: Tak jsme si na začátku řekli, že je dobré se pojistit na všechno, na co to jde, ale je něco, co pojištění prostě nekryje?
10: Většina pojišťoven vůbec nepojistí třeba kaskadéry nebo krotitele zvěře. Nejčastější problémy se ale týkají chronických onemocnění, vysvětluje Gabriela Trojanová z KB pojišťovny.
13: My tam kryjeme v rámci toho chronického onemocnění, to říkáme takzvané stabilizované chronické onemocnění, když říkáme, že ten klient je 12 měsíců v pořádku, chodí k lékaři, léčí se, bere nějakou medikaci a jeho stav je jakoby stabilizovaný, tak bychom případný zdravotní zásah v rámci toho onemocnění kryli.
10: Pokud ale tuto podmínku klient nesplní, pojišťovna léčebné náklady neproplatí. Podobně to mají nastavené i ostatní pojišťovny v Česku. Běžně také pojišťovny odmítají proplatit škodu, kterou klient způsobí, když třeba nabourá půjčenou jachtu nebo vodní skútr.
1: No právě přemýšlím o tom, jestli když člověk jede s dětmi, jestli může být považován za krotitele zvěře, ale to asi ne, viď?
10: No, možná si někdo takovou otázku pokládá.
1: Tolik Jan Duchoslav z domácí redakce, děkuji, naslyšenou.
10: Díky, hezký den.
14: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Ještě 5,5 minuty zbývá do 7 hodiny. Profituje Rusko z vnitropolitických konfliktů v jiných státech? Této otázce se v následujícím ranním komentáři věnuje Alexandr Mitrofanov.
15: V českém politickém životě je momentálně nejžhavějším tématem konflikt, který vyvolala vláda Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem, což vyústilo v kompetenční žalobu podanou hlavou státu k ústavnímu soudu. Lidé v Česku, kteří jsou přesvědčeni, že jich se politika netýká, možná nebudou vnímat tyto události jako součást hybridní války, kterou vede Rusko proti Západu. Jenže součástí této ruské války, český konflikt, stejně jako další vnitropolitické šarvátky v zemích EU a NATO, ve skutečnosti je. Český ústavní soud o prezidentově žalobě zatím nerozhodl, ale před běžným opatřením uložil ministrovi zahraničí, aby zajistil účast hlavy státu na červencovém summitu NATO jako člena české delegace. A reakce premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Petra Macinky a neministra z Macinkovy strany Filipa Turka se lišily intenzitou, ale shodně obsahovaly pohrdání českým ústavním systémem. Nejdále zašel Turek, který prohlásil, že by ústavní soud neměl existovat. Turkova pověst je sice spíše komická než státnická, přesto je členem vládního týmu. Ministr Macinka má vyšší postavení než Turek a jeho slova o tom, že v České republice došlo k puči, přičemž původcem údajného puče má být ústavní soud, mají pro posouzení míry kompatibility této vlády s demokratickým zřízením mnohem větší vypovídací hodnotu. Kdo v Česku kvůli pracovnímu zařazení nebo z vlastního zájmu pravidelně sleduje ruskou politickou a mediální sféru, ví, jak blesku rychle se každý výrok kteréhokoliv účastníka společenského života na Západě, obsahující zpochybnění demokratického systému, objevuje v oficiálních ruských médiích a ve výrocích zástupců státu. Jde-li však přímo o vysoké ústavní činitele, stávají se takoví jedinci doslova miláčky Kremlu, protože objektivně pomáhají naplňovat hlavní cíl ruské hybridní války, kterým je rozkol uvnitř demokratických zemí a mezi nimi. Svého času byly premianty ruského vlivu v EU a NATO, které ruská propaganda servírovala svým konzumentům jako oddané přátelé Moskvy v doupěti nepřítele, Václav Klaus a zejména Miloš Zeman. Nyní aspirují na tuto funkci Andrej Babiš a Petr Macinka. Výkřiky o puči, který měl údajně provést v Česku ústavní soud v žoldu prezidenta země, jsou balzámem pro strategii a taktiky ruské hybridní války. Mnohem lepší výsledek by samozřejmě získali z Česka v případě, že by se vládě podařilo odříznout prezidenta od účasti na summitu NATO, protože Moskva nepotřebuje, aby za Česko tam odjel odborník na slovo vzatý, který navíc osobně zná ruské představitele a nedá se od nich obalamutit. Ale nyní se Kreml musí spokojit aspoň s tím, že česká vláda vědomně podkopává politickou stabilitu v zemi. To je v zájmu Ruska. A to nejen v českých podmínkách. Momentálně Moskva obrovsky profituje z roztržky mezi Polskem a Ukrajinou.
2: Slyšeli jste komentář Alexandra Mitrofanova.
16: Pro a proti.
17: Přichází revize inkluze. Největší změna má podle plánu ministerstva školství nastat v přidělování asistentů pedagoga. Zatímco teď jsou přiděleni k jednotlivým dětem, od září 2027 by měly fungovat jako podpora celé třídy, ne pouze jednotlivců. O jejich rozdělení do tříd budou rozhodovat ředitelé. Dokáže nový systém reagovat na speciální potřeby žáků a budou tyto změny současného a často kritizovaného nastavení inkluze dostatečné? Zeptám se dvou poslanců, Jana Berkyho z Hnutí STAN a Miroslava Krejčího za Motoristy sobě.
16: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
1: No a o 2 hodiny později, po 11:30, si pozval Petr Vizina do Interview Plus Pavla Rycheckého, dlouholetého předsedu Ústavního soudu, mluvit kvůli rozhodnutí Ústavního soudu o ústavním puči. Jak to dělá ministr zahraničí Petr Macinka, je podle ústavního právníka profesora Jana Kysely skandální. Jak zaručit, aby čeští politici nepomlouvali Ústavní soud, když jim jeho rozhodnutí není příjemné, tak právě na to se Pavla Rycheckého, ale samozřejmě na další otázky zeptá Petr Vizina.
2: Je tu 7:00, máme pátek 26. června, posloucháte Ranní plus ze studia, zdraví Martina Mašková
1: a Tomáš Pavlíček.
16: Český rozhlas Plus.
1: Pomyslné stavební kameny této části jsou následující. Posílili pozici Ukrajiny na jednáních o její obnově, úspěšné útoky na Krym a ruskou infrastrukturu.
2: Jakou roli v době AI a digitálních technologií hraje klasické vysvědčení?
1: A jak dohnat skrytý dluh české armády, abychom se dostali na úroveň Polska nebo Finska?
2: Odpovědi nabídeme po zprávách s Ondřejem Látalem.
18: Přeju dobré ráno a hezký pátek. V polském Gdaňsku dnes končí dvoudenní konference o poválečné obnově Ukrajiny. Na akci dorazily stovky politických lídrů a podnikatelů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na konferenci oznámila převod v přepočtu více než 77 miliard korun Kyjevu jako součást unijního úvěru. Konkrétně se k tomu vrátíme v Ranním plusu už za několik minut po zprávách. Novým zákonem o státních zaměstnancích by se dnes měli znovu zabývat poslanci. Už po několikáté ho budou probírat v závěrečném kole. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle koaličních předkladatelů by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede jen k jejímu spolitizování. Pokračuje předsedkyně klubu Pirátů Olga Richtrová.
19: Zákon na snazší vyhazování expertů. To je podstata věci, podstata toho, čeho se snažíte docílit ve státní správě. Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout. To je váš přístup.
18: Zatím naposledy vystupovala opozice s obsáhlou kritikou návrhu ve středu. Sněmovna tak projednávání nestihla dokončit. Dnes ráno se poprvé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Členové by si měli zvolit místopředsedu a dát dohromady plán vyšetřování. Komise by měla prověřit okolnosti a souvislosti fungování dopravního podniku hlavního města Prahy, středočeských krajských silničářů a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle členky komise Heleny Válkové z Hnutí ANO by si měla komise určit i termín, do kterého předloží své závěry poslanecké sněmovně.
20: Když už se teda sejdeme a budeme tomu věnovat náš čas a chceme veřejnost buď uklidnit, nebo naopak říct pozor, tady se děje něco, na co ještě orgány činné v trestním řízení by se měly zaměřit, tak to je možné jenom v určitém čase. A jakmile mám také zkušenosti už dost bohaté, jakmile něco přesáhne rok, tak se z toho stává never ending story.
18: Komisi vede poslanec za SPD Jindřich Reichl. Celkem je v ní 8 poslanců vládního tábora, a to 5 z ANO, 2 z SPD a 1 z klubu motoristů. Pětice opozičních stran, tedy ODS, STAN, Piráti, KDU, ČSL a TOP 09, má po jednom zástupci.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Mezinárodní námořní organizace OSN přerušila plán, který měl lodě uvízlé v Perském zálivu vyvést přes Hormuzský průliv ven na otevřené moře. Rozhodla se tak po útoku na nákladní loď u ománského pobřeží. Podle amerických médií stojí za útokem Írán.
0: Útok ohrožuje křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem z minulého týdne, podle kterého má Írán obnovit běžnou lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Írán přitom varoval, že lodě musí jezdit jeho vlastní trasou, nikoli tou, kterou prosazují Spojené státy. Podle deníku Wall Street Journal je za útokem právě Írán. Cena americké ropy po útoku vzrostla o více než 2%. Ve středu proplulo průlivem rekordních 50 lodí, ale po íránské hrozbě se nejméně 5 z nich na jižní trase otočilo zpátky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
18: Evropské země se dál potýkají s extrémním vedrem. To výrazně zasáhlo Francii. V Paříži jsou podle tamní policie kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město dnes zakáže odpoledne i v noci prodávat alkohol a pít ho na veřejných místech.
9: Výjimku ze zákazu budou mít podle stanice BBC jen restaurace a bary. Stejné opatření pak bude platit i zítra. Záchranná služba v Paříži řešila za jeden den 4x víc srdečních zástav než obvykle. V celé zemi podle tamních médií v souvislosti s rekordními teplotami umřely desítky lidí. Francie tento týden už 2x po sobě překonala historický teplotní rekord. Kvůli horku v zemi mimo jiné odstavili i 3 jaderné elektrárny. Španělsko hlásí od neděle v souvislosti s horkem víc než 200 mrtvých. S extrémně vysokými červnovými teplotami se potýká například i Británie a Německo. Tam dnes taky čekají prolomení historicky nejvyšších teplot. Karolína Lásková, Český rozhlas.
18: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Horští záchranáři v Orlických horách zasahovali od začátku letní sezóny u 63 případů. Loni ve stejném období evidovali 59 zásahů. Aktuálně nejčastěji výjíždí k úrazům cyklistů, který bylo 35. Nejčastěji jde o zlomeniny nebo odřeniny rukou. Podle náčelníka horské služby v Orlických horách Josefa Hepnara počet zraněných cyklistů v posledních letech narůstá.
21: Prvé je hodně aktivit outdoorových, jako jsou traily a single tracky, kde přibývá návštěvníků. A za druhé je hodně elektrocyklistů, starších lidí, kteří jezdí po horách.
18: Na platformě OnePlay bude mít dnes premiéru dokumentární série Láska nebolí. Přináší skutečné příběhy obětí i lidí, kteří se snaží změnit vlastní násilné chování. Navazuje na seriál Moniová.
22: Jak držel tu malou v náručí, protože to bylo v takovém výklenku, kde byly schody, tak jí bouchl hlavou o zeď.
23: Vedle rodiny Simony Moniové, kterou v roce 2011 zavraždil její manžel, v dokumentu otevřeně promlouvá třeba zpěvačka Michaela Nosková, hudebník Radek Banga či lékař Tomáš Šebek. Ten se ocitl na obou stranách podobných konfliktů.
24: No a pak jsem toho člověka prostě fyzicky srovnal.
23: Třídílný dokument Láska nebolí, který vedle autentických výpovědí využívá také působivé animované sekvence, vznikl ve spolupráci s odborníky i organizacemi, které se dlouhodobě věnují pomoci obětem domácího násilí. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
18: Tady jsou dopravní informace na Plusu. Pozor na dálnici D11 směrem z Hradce Králové na Prahu. Za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou hoří na 60. kilometru osobní auto. Dálnici policie uzavřela, na místě zasahují hasiči. Poslední volný sjezd je na 62. kilometru. V Praze vázne provoz na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete v nesouvislé koloně okolo 10 minut. A pomalu se teď ráno jede taky v Bělohorské směrem z centra Prahy, kde je kolona před Vypichem od Břevnovského kláštera. Je to na 10 minut. Dobře dojďte. V Česku včera padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Bylo tam 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord. 40,4 stupně ze srpna 2012. A dnes nás čeká jasný den. Během odpoledne přechodně až polojasno. Teploty 32 až 37, na sebe do východě místy kolem 31 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
16: Posloucháte Ranní Plus.
2: A posloucháte nás 8 minut po 7 hodině. Dnešním ránem vás provázejí Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Česká vláda chce vyslat podnikatelskou delegaci na Ukrajinu. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO to řekl na konferenci o obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Kritizoval ale také současný přístup Evropské unie k otázce ukončení konfliktu s Ruskem. Konferenci sleduje naše zpravodajka v Polsku, Kateřina Havlíková. Dobré ráno.
3: Hezké ráno.
2: Jak se tedy na konferenci staví premiér ke spolupráci s Ukrajinou?
3: Evropská unie podle něj spíš podniká kroky k většímu zbrojení, ke zvyšování eskalace a konfrontace, než aby se věnovala míru, a bez míru není možná úplná obnova Ukrajiny. Naopak zapojení českých firem do obnovy vítá, pokračuje sám premiér Andrej Babiš.
4: Na Ukrajině samozřejmě jsou obrovské příležitosti pro naše firmy, které už tam podnikají. Takže to, co my jsme řekli, že nebudeme dávat peníze z českého rozpočtu na zbraně, že nechceme dávat na zbraně, ale pokračujeme muniční iniciativě, která je pro naše firmy ekonomicky výhodná a český rozpočet má z toho příjem.
3: Je ale také pravda, že několik firm, které projevily zájem o cestu na konferenci o obnově Ukrajiny v rámci té delegace, nakonec včera společně s premiérem Andrejem Babišem nepřijeli.
2: Premiér také včera oznámil změny v pojištění exportu na Ukrajinu. Jaké?
3: Čeští vývozci na Ukrajinu už 3 roky mohou svůj vývoz pojistit u státní exportní garanční pojišťovací společnosti EGAP proti různým rizikům. Existuje na to zvláštní fond Ukrajina. Pokračuje předseda představenstva EGAPu David Michálek.
5: Nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní jaksi reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
3: Nyní má fond hodnotu 500 milionů, no a Andrej Babiš včera řekl, že tento kapitál vzroste na 1 miliardu. Tu službu o pojištění využívají například dovozci zemědělské techniky, ale také podnikatelé v chemickém a potravinářském průmyslu nebo v energetice. A za 3 roky EGAP zatím neřešil žádnou pojistnou událost, kdyby ukrajinská strana za dovezené zboží nebo služby nezaplatila, přitom pojistila služby za asi 2 miliardy korun. To tedy potvrdil jak premiér Andrej Babiš, tak i David Michálek z EGAPu.
2: Takže přes ten válečný konflikt je Ukrajina pro české investory atraktivním prostředím.
3: Je to tak. Opět podle Davida Michálka české firmy mají zájem o obchodování a obchodní vztahy s Ukrajinou, zvláště když je to pro ně i přes to pojištění bezpečnější. Podle představitelky Česko-ukrajinské komory průmyslu a obchodu Michaely Macharyk by ale české firmy mohly častěji právě přicházet na Ukrajinu. Stále podle ní nejsou ty vztahy tak rozrostlé, jak by mohly být. Tak to například popsala Českému rozhlasu to, v čem sama vidí přednosti.
6: Země přitažlivá je velmi pro investory, protože je to jediná země v Evropě na kontinentě, která má obrovský potenciál. A má potenciál jak kvalifikované pracovní síly, tak obrovského prostoru, kde můžou vyrůstat růst nové fabriky, což v Česku je obrovský problém samozřejmě i v jiných jako zemích.
3: Samozřejmě, ale Ukrajina není součástí jednotného unijního trhu, není součástí Evropské unie, ale evropské instituce s Ukrajinou vedou přístupové rozhovory.
2: Téma obnovy Ukrajiny prochází celým dnešním ránem. Na Plusu po 8:30 bude například naším hostem David Havlíček, předseda představenstva zmíněné pojišťovny EGAP. Teď jsme slyšeli naši zpravodajku v Polsku Kateřinu Havlíkovou, která sleduje právě konferenci o obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Děkujeme, naslyšenou.
3: Hezký den a naslyšenou.
1: Teď máme 12 minut po 7:00. Dnes je pátek 26. června, což je pro školáky tentokrát velký den, vlastně dříve, než to obvykle bývá. Dostanou vysvědčení a po měsících strávených ve školních lavicích jim konečně začnou letní prázdniny. Zatímco některé děti se těší na pochvalu za celoroční práci, jiné mají možná trochu obavy. Jak by měli rodiče na vysvědčení reagovat, kdy je na místě odměna a proč by známky neměly být tím jediným, co nás zajímá. S tématem je ve studiu Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobrý den.
7: Hezké ráno.
1: Jak tedy oslavit dnešní den?
7: Tak možností je víc. Někteří rodiče vezmou děti na zmrzlinu, jiní třeba na oběd do restaurace. Podle Kateřiny Liškové, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí, ale v tuhle chvíli nejdůležitější hlavně společně strávený čas. Sednout si spolu v klidu a popovídat si o tom, jak dítě uplynulý školní rok vnímá. Místo rychlého hodnocení mluvení je lepší spíš naslouchat a vést ho k tomu, aby si samo pojmenovalo, co se mu povedlo a v čem se posunulo. A když už rodiče chválí, je důležité být konkrétní, říct například, že si váží toho, kolik úsilí dítě do učení vložilo nebo kolik času věnovalo přípravě. A tyto věci přitom nemusí být nutně návazné jen na ty výsledky na tom vysvědčení.
1: No, hodně rodičů asi přemýšlí, jestli je na místě i nějaká odměna. Tak samozřejmě zmrzlina je taková drobnost, která se zrovna teď hodí ve vedru, ale co něco dalšího?
7: Tak třeba podle Kateřiny Liškové odměna může fungovat i jako ocenění nebo motivace, ale neměla by být tím hlavním cílem.
8: Hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
7: Každopádně je důležité, aby dítě cítilo uznání za snahu, nejen za ten výsledek.
1: No ale co, když se to vysvědčení třeba tolik nepovede?
7: To souvisí se zmíněnou pochvalou. Rodiče by si měli uvědomit, že výsledná známka nemusí zobrazovat to množství snahy dítěte a to můžou vypozorovat v průběhu školního roku, nebo by měli. Důležitý je zkrátka ten samotný proces. Pokud tedy vysvědčení není podle představ, rodiče by si s ním měli promluvit o tom, proč to tak dopadlo, jestli pro lepší známku udělalo nebo neudělalo. Dělalo maximum a pak tedy zhodnotit, co třeba do příštího roku zlepšit.
1: No a čemu by se měli rodiče vyhnout?
7: Určitě rychlému srovnávání nebo hodnocení bez nějakého rozhovoru. Dítě pak může mít pocit, že nejde o něj samotného, ale právě jen o čísla anebo výkon.
1: No a čekají nás 2 měsíce letních prázdnin. Měli by si děti v létě třeba nějakou školní látku procvičovat, aby nevyšly ze cviku, i když pokud teď to zrovna poslouchají, no naštěstí teďko třeba zrovna jdou do školy, ale asi to neslyší rádi, ale měli by.
7: No tak paní učitelka Markéta Holešová ze základní školy náměstí Curyových říká, že odpočinek po celoroční práci je rozhodně na místě. Nicméně některým dětem se může hodit i právě to procvičování. Rodiče se o tom můžou pobavit s učitelem.
10: Určitě jít jinou formou, než je klasicky zvyklý ve škole, nějakou hravou, zajímavější, například vypracovat nějaký projekt ze svých prázdninových zážitků, ze své oblíbené knihy, na kterou měl čas přes ty prázdniny. Zkrátka trochu hravou formou zůstat v procesu učení, ale trochu jinak, než je zvyklý v tom formálním vyučování.
7: Není podle Markéty Holešové každopádně potřeba mít 45-minutové vyučovací hodiny.
1: Taková prázdninová škola hrou, abych tak řekla. Tak tolik Eliška Zábrocká z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
1: No a u tématu ještě zůstaneme. Naším hostem je teď Michal Orsák, kreativní ředitel organizace Edukační laboratoř. Vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den, jak se máte?
1: Já se mám výborně, protože moje děti už jsou odrostlé a nemusím tolik čekat na vysvědčení, jenom u jednoho a tam už to je víceméně hotové. Jak se máte vy?
11: Já jsem perfektně, trošku spím, ale dobrý.
1: Jo, tak a teď k tomu našemu tématu. Jak moc vůbec ještě děti a rodiče, zvlášť těch starších dětí, berou jako relevantní ty tradiční známky, které se objevují na vysvědčení?
11: No ale známky jsou v pohodě, jenom není potřeba z nich dělat takovou vědu. Ten systém z nich tu vědu bohužel dělá, že se používají třeba u přijímacího řízení, což si myslím, že je úplně zbytečný, protože každá známka na každé škole znamená něco jiného a padlo to v té reportáži. Nemusí je konec odrážet znalosti, úsilí, to, co ten žák reálně má.
1: No přesně, mě napadl titul knihy Roberta Kiyosakiho, proč jedničkáři pracují pro trojkaře a dvojkaři pro státní správu. Není to asi jednoznačně taková záležitost, která by měla určovat celý život, ale když se podíváme na ty, kteří pořád berou to vysvědčení vážně, možná někdy až moc, vždycky kolem vysvědčení se v médiích hodně mluví o tom, jak mají rodiče na děti reagovat, když přijdou s tím celoročním účtem, tak sleduje že se ten přístup mění k lepšímu?
11: Určitě, určitě. Ono to pořád je nějaký jako sociální, společenský předěl, nějaký rituál, což je v pořádku, protože ten jako mozek miluje nějaký jako předěl. Kdybychom jako neměli žádný předěl, tak se z toho zblázníme. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že pokud já jako rodič zjistím, že to vysvědčení není úplně ideální, tak to zjišťuju trochu pozdě. Jeho základní je, že vysvědčení nemá ani žáka, ani rodiče překvapit.
1: No a vnímají rodiče častěji ty známky i v širším kontextu, třeba že nějaké zlepšení na trojku ze čtyřky může právě v tom kontextu mít vyšší hodnotu než, já nevím, jednička v jiném předmětu?
11: Hele, to nevím, asi jo, ale tak je potřeba se na to podívat, takže já s tím žákem, no s tím dítětem, jako funguje jako celý ten rok, to znamená, jako zjišťuju, co se naučilo a to vysvědčení prostě, jak říkám, jako nemá mě překvapit, jestli mám jako samý jedničky, nebo jestli tam je jako nějaký zlepšení ze trojky na čtyřku, nevidím tam jako ten důvod, proč jako bychom to měli nějak vážně řešit.
1: A zvládají děti dobře vyhodnocovat vlastní úspěch, třeba právě to zmíněné zlepšení a pomáhají jim v tom školy?
11: To je extrémně náročné, to mnohdy neumí ani dospělí. A někdy jako školy očekávají, že se to žáci jako naučí sami někde, osmózou, že to jako přijde, ale je potřeba to jako žáky prostě naučit, buď to ve škole nebo doma, je to jako velmi jako náročná činnost, jako metakognice, podívat se jako na sebe, jakým způsobem se já učím, jako velmi těžké, velmi náročné a nemůžu se naučit z ničeho nic, potřebuji, aby mě to někdo naučil, potom můžu já vyhodnocovat svůj vlastní pokrok, svoje vlastní zlepšení, případně zhoršení.
1: No, v tom můžou pomáhat asi takové ty trialogy, které se někde dělají, prostě žák, učitel, rodič, ne. Kde si povídají asi v průběhu roku. To je možná nejlepší nějak, jak si to reflektovat během toho roku, než úplně všechno až, abych tak řekl, lidově vypláznout nakonec.
11: No určitě, jako pokud mě to, jak jsem říkal, pokud mě to překvapí, tak je špatně něco jiného. Takže pokud probíhají tripartity, to znamená ne klasické třídní schůzky, ale jak jste říkal, je tam přítomen žák, rodič a učitel. Důležitá věc, jako pokud se bavíme o tripartitách, kde jsou všechny tyto tři složky přítomny, tak vždycky musí nejvíce mluvit žák. Ne, že tam žák sedí, dívá se na rodiče s učitelem, jak spolu mluví, ale musí jako nejvíc on být opaháněn k tomu, aby reflektoval svůj proces učení s tím, že pokud to tak není, tak to není tripartita.
1: No, od září 2027 už prvňáci a druháci nebudou dostávat klasické známky, místo jedniček a pětek je učitelé budou muset hodnotit slovně nebo pomocí předem daných kritérií a to nejenom na Vysočině, ale právě i během roku. Je to dobrý nápad?
11: Kritéria jsou super, slovní hodnocení na vysvědčení už mi jako dlouhodobě nedává smysl. Povinnost slovního hodnocení v prvních dvou ročnících mi nedává smysl už vůbec, protože ta představa, že nás jako slovní hodnocení zachrání, je úplně mimo. Teďka školy mají možnost si vybrat, jestli budou hodnotit slovně, nebo jestli budou hodnotit klasifikaci na vysvědčení a je to na volbě té školy, určitě bych jim to nedával jako povinnost.
1: Proč to vám to nedává smysl? Není to takové přece jenom stratifikovanější hodnocení, než prostě ty původní jedničky, dvojky a tak dále?
11: No pokud jako zjistíme neumíte poskytnout jako dobré slovní hodnocení, no tak to vysvědčení jako nebude o nic lepší, než když tam budou známky. Takže je potřeba poskytovat jako dobré slovní hodnocení a potom jako může dávat smysl. A nikoho by do toho určitě nenutil. Ta škola se jako může vybrat a je dobře, že si může vybrat a zvolit si, jestli použije známky nebo slovní hodnocení.
1: A umějí učitelé udělat dobré slovní hodnocení? Já jsem dokonce četl, že ministerstvo školství učitelům radí, aby si nechali pomoct tou formulací od AI. To byste přivítal, nebo spíš to považujete, že to má nějaká úskalí?
11: No to mi přijde úplně k ničemu. Tak jako buď to jako s tím žákem pracuju a chci mu jako sdělit nějakou informaci a učím se jako učitel tu informaci sdělit tak, jak ji sdělit mám, ale nemůže to za mě dělat nějaký přístroj nebo nějaký generátor, který mi vygeneruje tady slovní hodnocení, tohle jako dejme žákovi. Že ten žáko prostě nezná, netráví s tím čas.
1: Na období vysvědčení znamená velké vypětí a tlak i na učitele, na které se můžou obracet rodiče, jak náročné to pro ně je a poskytuje jim ten zdejší systém dostatečné zázemí a oporu?
11: No celkově jako školní rok jako náročný, jako konec školního roku, to pozorujeme, že jako extrémně náročný. Opora může být v tom, ať si teďka prostě jako učitelé odpočinou, ať si všichni odpočinou. Tam v té reportáži padlo, že mají žáci jako trošku se jako věnovat učení. Jasně, že ano, ale učitelé si teďka mají vzít knihu nebo něco, co je baví, jdou třeba na zahrádku nebo si někam sednou a prostě ať si odpočinou. Důležitý je odpočinek, nemusí být řízený někým, ale potřebují prostě prostor, aby se mohli odpočinout.
1: Tak já vám děkuji za rozhovor, tolik Michal Olsák, kreativní ředitel organizace Edukační laboratoř a také se odpočiňte.
11: Díky moc, mějte se, nashledanou.
2: V Ranním plusu 7 hodin a skoro 23 minut nás čeká přehled důležitých událostí. Vlna veder v Evropě trvá, o víkendu zvláště tady u nás v Česku, ale také v Německu. Teploty překročí 35 stupňů, nížina by mohly vystoupat až ke 40 stupňům. K tématu se vrátíme za okamžik. Ministr zahraničí za motoristy sobě Petr Macinka zatím nepotvrdil, jestli na červencový summit NATO jeho rezort akreditoval prezidenta Petra Pavla. Ukrajina dostane od Světové banky další pomoc ve výši 3 miliard a 39 milionů dolarů. Na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku částku oznámila ukrajinská premiérka Julia Svyrydenkova.
1: Tak jak jsme právě slyšeli, Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismů od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dát lidé se srdečními onemocněními anebo seniori.
12: My musíme udržovat stálou teplotu, někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
13: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
14: Sedím v pokojíku u počítače. Je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
13: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
12: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev, která cirkuluje různými systémy.
13: Hlavní termostat máme v našem mozku.
12: Ten základní měřič je diencefala zvaná hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
13: Informace přichází i z kůže. Tam máme takzvané termoreceptory, speciální nervová zakončení.
12: Vysílají vlastně ty signály o tom, že je to teplejší, než bychom chtěli, a spustí se reakce, které dokáží naše tělo zbavit toho tepla.
13: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
12: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
13: Teplo se z těla odvádí také prouděním krve.
12: Když necháte tu krev cirkulovat kůží, tak je v kontaktu se vzduchem, který může odvádět to teplo.
13: Pak přichází na řadu také další silný nástroj, pocení.
12: Na to máme potní žlázy a to má právě v gesci ten hypotalamus, který v případě, že opravdu potřebujeme intenzivně se zbavit toho tepla, tak zajistí to pocení.
13: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoct může třeba voda.
12: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější, proto se koupeme, chodíme na koupaliště k moři.
13: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
14: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
13: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
14: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat, tam mají dost velká omezení.
13: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, protože je pro ně náročnější dostat krev k ochlazení tam, kam je potřeba, doplňuje Kaňková.
12: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
13: Srdce je pak vytížené čerpáním krve k ochlazení a nedostává se krve důležitým orgánům.
14: To srdíčko teprve ví, takže se mi špatně dýchá, to je takový signál k tomu, aby člověk hodně pil.
13: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
12: To je přehrátí organismu v příliš teplém prostředí. K úpalu může dojít i v neosvětlené místnosti, která je prostě horká, třeba v některých provozech, třeba průmyslových, železárny, sklárny a tak dále.
13: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
12: Extrémy, které my vnímáme subjektivně, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
13: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.
2: A mimořádně teplé počasí v Česku ovlivňuje i hospodářská zvířata. Zátěž se jim farmáři snaží mírnit nejrůznějšími opatřeními, třeba vklapem na Litoměřicku. Krávy ochlazují ventilátory nebo mlžítky. I přesto teď krávy dávají méně mléka.
0: Dubna se mi to přivedení vysokotlaký čerpadlo, filtrace té vody, pak to jde nahoru a jde to tady
15: nad kravama to teda.
0: Nad kravama a dělá to takovouhle mlhu. Takže to takhle ochlazuje.
15: Ukazuje ředitel zemědělského družstva Otakar Šešek. Vysokotlaké potrubí vhání do kravína drobné kapičky vody, tak aby se ochladil vzduch uvnitř.
17: To zdaleka není jediné opatření proti vysokým teplotám, které tu pro 190 dojnic mají.
19: V podstatě 24 hodin běžej větráky, což je do určitý míry možná kontraproduktivní, protože větráky samozřejmě nasávají vzduch zvenčí, takže do toho chlívá ženou ještě ten vzduch dneska 34 stupňů.
17: Takřka tropické teploty stejně jako lidé krávy hůř snáší.
19: Mají zvýšený příjem vody samozřejmě, snížený příjem krmení, na kvalitě mlíka se to neobjevuje, složky, tuk, bílkovina, všechno v pořádku.
17: Problém je ale dojivost, vysvětluje Otakar Šašek.
19: V našem případě lehce přes 10% propad v dojivosti. U těch větších, a který mají vyšší dojivosti, tak je cca 15% propad. Takže pokud někdo dojí 35 litrů, tak teď dojí 30 litrů.
17: Propad dojivosti i cen ve srovnání s loňským rokem může mít podle farmáře vliv na množství mléka na trhu.
19: My jsme v loňském roce dostávali 13,50 za litr, teď to máme nějaký 9,50-10. Tam je propad možná 20, někde možná 25% v cenách a teď je tady ještě propad v té dojivosti díky těm teplům.
17: Shrnuje Šašek. Z Klepého Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
1: A teď se krátce podíváme do obsahu následující půlhodiny. Česká armáda je podle studie Centra veřejných financí podvyživená. Třeba vybavení zaostává za Polskem o polovinu, proti Finsku máme jenom 28%. Jak to na

0: Opozice plánovanou změnu kritizuje. Obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí. Zraněných je více než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Do Venezuely míří záchranné týmy ze zahraničí. Úder ukrajinských dronů v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy poškodil průmyslový závod. Uvedl to tamní gubernátor Dmitrij Miljajev. Nepřiblížil už ale, o jaký podnik šlo. V oblasti je několik velkých chemických firem. Drony podle gubernátora taky zranily jednu ženu. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci mířily i na ruské hlavní město. Podle zpravodajské stanice BBC je kvůli tomu stále omezený provoz na třech moskevských letištích. Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jen nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na ně lidé neměli plně spoléhat. Hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. Pojišťovny proto doporučují si před cestou sjednat cestovní pojištění. Studentům ze středních a základních škol dnes začínají prázdniny. Přebírají si vysvědčení a někdy i slovní hodnocení jejich celoroční práce. Učitelé upozorňují, že je vhodné výsledky s dětmi řešit v klidu a přistupovat k nim s nadhledem. Ranní dopravní informace na plusu. Pozor na D11 směrem z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Tam hořelo na 60. kilometru osobní auto. Požár už uhasili, na místě zůstávají hasiči. Projíždí se levým pruhem, kolona z 62. kilometru vás teď zdrží 15 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na 170. kilometru. Pomalu popojíždí až do omezení u Brna na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu jedou pomalu od Kývalky ze 180. kilometru. V Praze teď ráno opatrně v Patočkově ulici ve směru do centra hlavního města. Před vjezdem do tunelu Blanka se srazila dvě osobní auta. Objíždí se zleva odstavným pruhem. Kolona začíná před Kajetánkou a zdrží vás asi 15 minut. Provoz vázne taky na Štěrboholské spojce před Průmyslovou ulicí. Od sjezdu na Běchovice se zdržíte i tam čtvrt hodiny. A pomalu pojedete i v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra Prahy. Od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka je to na 10 až 15 minut. Dobře dojďte. Pátek 26. června bude jasný, během odpoledne místy přechodně až polojasný. Teploty vysoko 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27. Vát má slabý proměnlivý vítr nebo vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: Dnes s Tomášem Pavlíčkem a Martinou Maškovou. Ukrajina dostane 3 miliardy a 39 milionů dolarů od Světové banky. Tyto informace máme z Gdaňsku, kde probíhá konference o poválečné obnově země. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová tam též oznámila převod první části půjčky Evropské unie Kyjevu ve výši 3 miliard a 200 milionů eur. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO uvedl, že vláda chystá podnikatelskou misi, která bude jednat o účasti českých firem na poválečné obnově Ukrajiny. My se teď zaměříme především na vývoz. Vývozy na Ukrajinu pojišťuje exportní garanční a pojišťovací společnost neboli EGAP. V Dánsku je David Havlíček z jejího představenstva. Dobrý den.
3: Hezké tropické ráno z polského Gdaňsku.
2: Český vývoz na Ukrajinu, pokud vím, roste, loni dosáhl hodnoty 52 miliard korun. Rozumím tomu dobře tak, že tady firmy jsou už odvážnější?
3: Ano, firmy jsou aktivní vlastně v podstatě hned od začátku toho válečného konfliktu. I vlastně vláda už v červenci 23, česká vláda spustila právě pod EGAPem ten fond na podporu českých vývozců na Ukrajinu, kde vlastně kryjeme platební rizika ukrajinských dlužníků, aby právě české firmy se nebály i v současné době na tu Ukrajinu vyvážet své zboží.
2: Premiér Andrej Babiš oznámil změny v pojištění exportu. Jak ovlivní exportéry? V čem bude ta změna?
3: Ta změna bude v tom, že ten fond, který, jak jsem zmínil, existuje už prakticky 3 roky, tak bude navýšený v průběhu příštích týdnů přibližně o polovinu z 639 milionů korun na 1 miliardu.

0: My pojišťujeme vlastně krátkodobé pohledávky, to znamená, když někdo tam vyveze, má fakturu s odloženou splatností, tak my kryjeme riziko, že český vývozce vždycky dostane zaplaceno a ten fond tím, že se navýší, tak budeme schopni obsloužit více poptávky, více obchodních případů. Za tu dobu, za ty 3 roky, my jsme pojistili už 100 případů v hodnotě přibližně 2 miliardy korun, takže tohle navýšení povede k tomu, že budeme schopni v daný okamžik uspokojit více poptávky, která, jak jste zmínila, neustále roste.
1: Ale čerpání bylo, myslím, minimum.
0: Jestli myslíte pojistné události,
1: ano, tak přesně
0: pojistná... tak. Pojistná událost nenastala ani jedna, to znamená, ukrajinští dlužníci všechno, co mělo být splaceno, splatili, anebo jsou tam případy, které jsou ještě ve splatnosti a tudíž nedošlo k žádné pojistné události.
1: I to přispívá k tomu, že investoři mají stále větší zájem?
0: Určitě. Je to i v ukrajinském zájmu své závazky hradit, protože tím právě i instituce našeho typu rozšířují svoje programy a jsou schopni pokrýt více obchodních případů a tím pádem více vyvážet na Ukrajinu.
1: Obvykle se mluví o tom, že pro firmy skýtá příležitost oblast, jako je stavebnictví, energetika, ještě jiné obory případně?
0: Co se týče toho našeho fondu, tak tam převažuje zemědělská technika, kde vlastně čeští vývozci tam byli aktivní už před válkou. Pak je to oblast energetiky, ale je tam i třeba chemický průmysl, keramický průmysl a některé další, takže skutečně ten rozsah sektorový je poměrně značný.
1: Jak podstatné pro firmy, pro investory je, že začaly rozhovory Ukrajiny s Evropskou unií, řešil se třeba už právní stát?
0: No, já myslím, že obecně je klíčové, že se už nyní diskutuje o rekonstrukci Ukrajiny, když se na to podívám tím ekonomickým pohledem, protože skutečně rekonstrukce Ukrajiny bude globální investiční projekt století. Proto právě i ukrajinská rekonstrukční konference se koná vlastně každoročně i v době jaksi války, protože skutečně ta poptávka a ty příležitosti budou enormní a to samozřejmě platí i pro české firmy.
1: Ale ty jsou přece jen v soutěži s jinými, ne? Takže na jednu stranu velká příležitost, jak vy říkáte, projekt století, na druhou stranu soutěž.
0: Je to tak a z toho důvodu je klíčové, aby vlastně vlády, i česká vláda, tedy využívala nástroje jako právě EGAP, aby podporovali vývozce už v současné době, aby ty obchodní vztahy se nepřetrhaly a při rekonstrukci Ukrajiny na to mohli navázat a měli, bych řekl, jako výhodnou pozici na té startovní čáře. A když to porovnám třeba v období předválečném, tak skutečně my aktuálně pojišťujeme na Ukrajinu více, než jsme pojišťovali před válkou. Takže skutečně ta poptávka je enormní a vytváříme právě firmám tu, bych řekl, jako zahajovací pozici pro tu rekonstrukci poměrně hezkou.
1: A jak by mohla pomoci ta konference v Dánsku, kde teď právě jste?
0: Tam se diskutuje, jsou tady zástupci politických reprezentací, celá řada prezidentů, premiérů, vládních delegací, ale jsou tady zástupci právě i biznisu, konkrétních firm a zástupci samozřejmě ukrajinské strany, jak z veřejné správy, tak zase privátního sektoru. A dochází tady k řadě obchodních jednání, kde skutečně se diskutují konkrétní obchodní případy a my jsme zde právě, abychom byli schopni doprovodit české firmy z hlediska toho financování, aby byli schopni nabídnout tím ukrajinským partnerům výhodné podmínky, například, že nebudou muset platit dopředu, ale že zaplatí se zpožděním třeba půlročním a my právě pokryjeme ta rizika, aby český vývozce měl jistotu, že dostane zaplaceno. Takže my jsme tady k dispozici primárně českým firmám při těch obchodních jednáních s ukrajinskými partnery.
1: A jak se řeší bezpečnostní problémy, které případně vznikají, protože přece jenom i v některých regionech, kde třeba dřív bylo možné uskutečnit třeba nějaký projekt firemní, tak to může být těžší kvůli bezpečnosti.
0: Určitě. I v rámci toho našeho fondu my v těch podmínkách máme, že ten obchodní případ se nemůže vyskytovat přímo, bych řekl, jako na válečné linii. Musí tam být nějaká bezpečnostní vzdálenost od válčící linie. Nicméně samozřejmě ta bezpečnostní situace nikde na Ukrajině není taková, jako byla před válkou, ale to jsou právě i ta rizika, která vlastně my potom pokrýváme. To znamená, když ten ukrajinský dlužník se dostane vlivem toho válečného konfliktu do platebních problémů, tak právě od toho jsme tady, abychom českým firmám vlastně tohle riziko pokryli.
1: K tématu se vrátíme po 8. hodině. Naším hostem bude mimo jiné Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny. A teď jsem byla ve spojení s Davidem Havlíčkem z představenstva pojišťovny EGAP. Děkuji vám.
0: Také děkuji a přeji hezký den z polského Gdaňsku.
2: A teď 4,5 minuty před 7:45 zalistujeme slovenskými deníky. Ty dnes řeší hlavně otázku, jestli stát dokáže ochránit oběti domácího násilí. Po vraždě učitelky se objevují pochyby o tom, jestli úřady udělali všechno pro to, aby tragédii zabránili. Píše se ale taky o nových souvislostech kolem restitucí lukrativních pozemků anebo bouřlivém sporu o výstavbu větrných elektráren. Slovenské deníky pročítala naše zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Slovenský deník N se dnes mezi hlavními tématy věnuje právě vraždě učitelky. Připomeň možná krátce, co se stalo.
3: 47-letou učitelku z východního Slovenska podle policie zavraždil její manžel jen 11 dní poté, co ho soud podmíněně propustil z vazby. V ní skončil za to, že v únoru svou ženu napadl, škrtil a vyhrožoval jí zabitím. Ta učitelka už tehdy žádala o zákaz přiblížení, soud ale její návrh zamítl. No a právě to teď vyvolává debatu, jestli stát udělal všechno pro to, aby ji ochránil. Slovenský deník N dnes přináší vlastně další informace o možných systémových chybách.
2: A co ten list zjistil?
3: Popisuje nejméně 5 systémových selhání. Podle něj stát po propuštění násilníka znovu automaticky nezjišťuje, jestli oběť nepotřebuje ochranu, ale čeká, až o ní sama požádá. Soud v tomto případě agresorovi neuložil zákaz přiblížení ani elektronický náramek. Organizace pomáhající obětem domácího násilí Fenestra deníku N potvrdila, že soudy mohly nařídit obojí a často tak i postupují. Zároveň list zjistil, že policie se o propuštění podobných pachatelů dozvídá poštou. Takže ta informace může dorazit až s několika denním zpožděním. Právě podobné případy podle odborníků ukazují, že riziko pro oběť by se nemělo posuzovat jen jednou na začátku vyšetřování, ale opakovaně. Ministr vnitra Matuš Šutaj-Eštok už připustil, že je potřeba prověřit postup všech zapojených institucí.
2: Obraťme list, deník SME se zase vrací ke starším kauzám kolem slovenského pozemkového fondu. Na co přišel?
3: Slovenský pozemkový fond v roce 2020 po letech začal přidělovat náhradní pozemky lidem, kterým už stát nemohl vrátit jejich původní majetek. V řadě případů ale podle deníků získali mnohem cennější parcely a některé z těchto kauz později řešila policie i soudy. Tentokrát deník SME píše o podnikateli Robertu Magátovi, který zastupoval několik restituentů a pozemky od nich později odkoupil. Deník upozorňuje, že v době, kdy o jejich přidělení rozhodoval fond, patřilo ministerstvo zemědělství i samotný ten fond pod Slovenskou národní stranu SNS Andreje Danka. Magátova firma jí zároveň pronajímala billboardy za desítky tisíc eur a v minulosti tam byly také osobní vazby. Magát, ten podnikatel, ale jakékoliv zvýhodnění odmítá. SME také upozorňuje, že pozemky mohou mít dnes podle odhadů hodnotu stovek tisíc eur.
2: No a dalším tématem dnešních slovenských novin jsou větrné elektrárny a bouřlivý spor kolem jejich výstavby. Co k tomu píše deník Pravda?
3: Deník připomíná, že Slovensko musí na základě evropské směrnice vytipovat místa, kde by větrné elektrárny mohly vznikat rychleji. Veřejné projednávání tzv. Akceleračních zón ale podle Pravdy skončilo už po hodině, protože odpůrci skandováním znemožnili ministerským úředníkům plán vůbec představit. Mezi protestujícími byl i krajně pravicový aktivista Daniel Bombic nebo lékař Petr Lipták, známý šířením konspiračních teorií. Podle odpůrců turbíny ohrožují zdraví, přírodu i krajinu. Odborníci oslovení Pravdou ale reagují, že se při dodržení předepsaných odstupů negativní vliv na zdraví neprokázal a samotné zařazení území do akcelerační zóny ještě neznamená automatickou výstavbu. Připomínají také, že Slovensko má dnes jen 5 větrných turbín, zatímco třeba sousední Rakousko jich provozuje téměř 1500 a pokrývají asi 16% tamní spotřeby elektřiny.
2: Tak jak jsme si se Slovenskem blízci, aspoň v této otázce, ale i v dalších, tak o tom nás informovala a nejenom o tom z tamního tisku naše zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: 7 hodin, téměř 45 minut, máme příležitost krátce shrnout důležité události. Vlna veder v Evropě pokračuje, o víkendu by teploty měly překročit 35 stupňů, v nížinách můžou vystoupat až ke 40. Minister zahraničí za motoristy sobě Petr Macínka zatím nepotvrdil, zda na červencový summit NATO resort akreditoval prezidenta Petra Pavla. Ukrajina dostane od Světové banky další pomoc ve výši 3 miliard a 39 milionů dolarů. A žákům a také studentům se nižko neskončí školní rok, týká se to více než 1,5 milionu dětí a dospívajících.
2: Ani kdyby Česko vydávalo na obranu 3,5% hrubého domácího produktu, jak se zavázalo na summitu NATO v Hágu, nezmizí tím skrytý dluh vůči dlouhodobě podfinancované armádě. Takový je aspoň závěr studie Centra veřejných financí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Její autoři nastínili tři možné scénáře financování nákladů na obranu pro Česko do roku 2035. A jedním ze závěrů například je, že dohnat nejnovějšího člena Aliance Finsko je v českých podmínkách aktuálně nereálné. Uvedl to autor studie, ekonom Jan Pavel, který je teď hostem Ranního plusu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jakou metodiku vlastně ta studie vznikla a co bylo jejím hlavním cílem?
4: Ta studie vznikla s využitím dat Severoatlantické aliance, která pravidelně publikuje jednak celkový objem prostředků, které státy dávají na armádu, a jednak tu část těch prostředků, kterou dávají na nákupy zbraní, munice a tak dále. To znamená, my jsme tyhle ty data využili a podívali jsme se na to, jak si jednotlivé státy stály od roku 2014, to znamená od toho roku, kdy teda se výrazně zhoršila bezpečnostní situace v důsledku anexe Krymu. A spočítali jsme, kolik jednotlivé státy vlastně za tu dobu nakoupily zbraní, munice a tak dále. No a vyšlo nám z toho, že česká armáda tedy v tomto směru si měla tedy ten objem prostředků velice malý a prostě propadla se poměrně výrazně pod průměr Evropské unie, respektive Severoatlantické aliance.
2: Jenom krátce k druhé části té otázky, co byl tedy účel té studie?
4: Účel té studie bylo jednak ukázat, jak si tady česká armáda z hlediska materiálního vybavení stojí ve srovnání s ostatními státy Severoatlantické aliance, a potom byla snaha ukázat to, jaký by byl vývoj té materiální vybavenosti, pokud bychom drželi pouze ta 2%, to znamená nějaké prostě žádný nárůst, nebo bychom respektovali to hákské usnesení, anebo bychom se dokonce chtěli dostat na stejnou úroveň vybavenosti, jako třeba mají Poláci nebo Finové.
2: A řešila ta studie nejenom výši výdajů jako takovou, ale i jejich nasměrování, která je podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů sobě důležitější? Jsou třeba nějaké oblasti, které do financování potřebují prioritně?
4: My jsme se dívali na celkový objem těch výdajů na nákupy. To znamená, my jsme neřešili nějaké otázky typu, jestli se má něco dávat spíše na tanky nebo na dělostřelectvo a tak dále. To jsou věci, které se rozhodují na odborné úrovni a ve své podstatě jsou také částečně vlastně dány našimi závazky, které máme vůči Severoatlantické alianci.
2: Tak vy jste tedy odhadli, že ten vnitřní dluh armády je nějakých 175 miliard korun. Kdyby v dalších letech dosahovali výdaje rovných 2%, jako to třeba s výhledem na příští rok předpokládají zástupci vlády, tak jak by se to na stavu ozbrojených sil projevilo?
4: Pokud bychom drželi jenom ta 2% do roku 2035, tak by se ta materiální, ta úroveň naší vybavenosti naší armády oproti těm jiným armádám, které by dodržovaly, nebo jejich státy by dodržovaly ten závazek, tak by se propadala. A my bychom se například nedostali ani na 50% úrovně polské armády a z hlediska třeba finské armády bychom se pohybovali na 1/5. Tady jenom je nutné si uvědomit, že tato čísla ve své jako v sobě skrývají to, že naši vojáci budou mít k dispozici méně vybavení, to znamená, budou méně chráněni na případném bojišti, a zároveň to třeba i znamená, že naše území bude méně chráněno proti dronům a balistickým raketám.
2: No, my jsme v úvodu tedy zmínili tři možné scénáře, co s tím podfinancováním armády dělat, tak jaké jsou?
4: Ty scénáře jsou tedy, nebo pokud bychom chtěli to podfinancování armády výrazně snížit, tak bychom museli minimálně tedy respektovat to Haagské usnesení. Pokud bychom ho chtěli teda zlepšit a dostat se na tu úroveň těch států, které jsou na tom lépe, tak například u toho Polska, kdybychom ho chtěli dohnat, tak bychom museli v roce 2035 vynakládat na obranu 4,5% HDP.
2: Tak a znamenalo by to ale třeba velké zadlužení, nebo jak toho docílit, aby se tedy vydávalo aspoň těch 3,5% plus 1,5%, jak jsme se zavázali v Haagu?
4: A studie zároveň ukazuje, že to období po tom roce 93, kdy tedy výdaje na ozbrojené složky byly velice malé, pohybovaly se výrazně pod 2%, bylo absolutně anomální za posledních 130 let historie. Zpravidla se výdaje na obranu ve vyspělých státech pohybují kolem 3%. To znamená, my musíme udělat to, pokud se tedy chceme dostat na tuto obvyklou úroveň, musíme tomu prostě přizpůsobit úroveň zdanění, případně změnit priority ve výdajové oblasti, protože ta naše studie zároveň ukazuje, že dluhové krytí toho nárůstu těch obranných výdajů není v horizontu 10 let reálné, protože bychom narazili na fiskální pravidla, jednak bychom měli větší deficit než 3% HDP a jednak bychom narazili i na dluhovou brzdu ve výši 55% HDP.
2: Ale není možné to nějakým způsobem změnit tím, že se rozvolňují rozpočtová pravidla v Česku i v Unii?
4: Tak u Evropské unii se fiskální pravidla rozvolňují v souvislosti s obranou pouze krátkodobě, je to na 4 roky, a to z toho důvodu, aby ty státy dostaly časový prostor a mohly právě přizpůsobit tu svoji daňovou politiku i výdajovou politiku té nové situaci, respektive spíše staronové situaci. To znamená, rozvolněním fiskálních pravidel by se došlo jenom k tomu, že by se tedy zvyšovala úroveň našeho dluhového zadlužení do budoucna. A tady výdaje na obranu jsou výdaje ve své podstatě běžné. A běžné výdaje jako takové nemají být kryty deficitním financováním. Nemáte si půjčovat prostě na běžný provoz státu.
2: Tak tolik ekonom Jan Pavel. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Hráči videoher se po více než 13 letech připravují na vydání 6. dílu oblíbené série Grand Theft Auto. Před prodeje se spustily včera informace od obchodníků, potvrzují velký zájem. Ve spojení jsem teď s Martinem Schovancem, majitelem herního obchodu Exzone. Dobrý den.
6: Dobré ráno.
1: Tak třeba Alza předpokládá, že to bude nejprodávanější hra v české historii. Heuréka hlásí 5x více kliknutí než o druhé nejoblíbenější hry v celkovém pořadí. Jak to vidíte vy? Potvrzujete tenhle trend?
6: No, určitě potvrzuji, protože když si vezmeme, že se to začalo v podstatě v předprodeji teprve nabízet včera po půlnoci, a my třeba už máme vyprodáno tu verzi, která bude vycházet v krabičce, ona se pak samozřejmě prodává i digitálně, tak to už něco nasvědčuje, jo, že ten zájem bude obrovský.
1: A čím to
6: jestli se stane jako jestli se stane nejprodávanější hra v historii, to asi jo, a jak to bude třeba v Čechách, to se pak ještě uvidí, no.
1: A čím to je dáno? Především dobrá grafika, dobrý příběh, protože ta cena je relativně vysoká, myslím 1700 až 2100 korun.
6: Ano, ano. Stojí přes 2000, je to jedna z nejdražších her. No, je to jedna z nejdražších her, co vychází na herní konzole. Takhle, předchozí díl se prodalo přes 200 milionů kusů a i kdyby si třeba jenom třetina těch fanoušků GTA 5 chtěla pořídit tu hru, tak už to samo o sobě se stává jednou z nejprodávanějších her. Pak vývoj trval přes 12 let, grafika přeskočila v podstatě jednu generaci konzolí, takže se očekává, že to i bude vypadat zas výrazně líp a hezčí, vymakanější příběh. A podle nějakých neoficiálních odhadů vývoj té hry stál skoro 2 miliardy dolarů. A i to by mělo být už někde vidět, takže ty očekávání jsou obrovská.
1: Některé hry se prodávají už jenom vlastně s kódem, který si zákazníci aktivují. Jak je to v tomhle případě a jak je to zabezpečeno proti případným podvodům?
6: No, v podstatě na herních konzolích, protože tahle hra vychází zprvu jenom na PlayStation 5 a na Xboxu, není úplně běžný, že takhle velký titul vychází v krabičce, co se prodáváme v obchodech, jenom s kartičkou, s kódem, který si zákazník zadá pak přímo do té konzole a stáhne si tu hru, jo? Že nemá v sobě žádný disk, že není to úplně standardní u takhle velkých her, děje se to, ale u takhle velkých her je to poprvý. V podstatě Rockstar, vývojáři hry, chtějí získat takhle čas, protože když si ten zákazník ten kód aktivuje, tak ta hra klidně může být ještě ve vývoji, jo, v té době, jo, že může v podstatě až do toho 19. listopadu, kdy vychází, na ní můžou pracovat a pak se taky bojí různýho úniku informací dát, aby někdo neprozradil příběh dřív, než bude, což se u diskových verzí děje.
1: Takže není tam jako nějaká větší obava z podvodu, že by třeba podvodníci prodávali lidem kódy, které nefungují?
6: Takhle, úplně ta obava na trhu není, ale samozřejmě stát se to může. Dával bych si pozor, kde si tu hru kupuji, protože máte pravdu, může to být jenom nějaká krabička s vytěštěným papírkem, jo, a vevnitř nějaký falešný kód. V podstatě na PlayStation 5 má krabička na sobě takovej proužek s hologramem loga PlayStationu, u Xboxu to je zase přelepený takým originálním lepíkem, který se naruší, když se ta hra otevře, takže na to bych si třeba dával pozor a nekupoval bych určitě tu hru na nějakých jako pochybných místech, kde se běžně hry neprodávají. Ale jinak si myslím, že jako velký obavy kolem toho nejsou a stát se to může samozřejmě.
1: Martin Schovanec, majitel herního obchodu X-Zone. Děkujeme.
6: Taky děkuji. Naschle.
2: Teď máme za necelé 4 minuty 8 hodin. Průzračná voda a písčité břehy pískovny CEB 2 u Třeboně lákají ke koupání. Vstup do vody je tam ale přísně zakázaný, jednak kvůli těžbě písku a taky proto, že voda na pískovny bere pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto lidé zákaz ignorují a dál tam chodí plavat, venčit psy a nebo rybařit.
7: Zdeněk Král ze společnosti Čevak odemyká závoru, která je na cestě podél pískovny CEB. Vedle ní vidím ceduly pozor dobývací prostor, zákaz koupání, nebezpečí úrazu. To není jediný důvod, proč by lidé neměli tady chodit do vody.
8: Když překročíme tady tu závoru, tak se dostaneme k milánské studni, která zásobuje úpravnu vody Hamr, kde vyrábíme pitnou vodu pro převážnou část Třeboňska.
7: Kolem jezdí cyklisti, někteří jsou i v plavkách.
8: Koupou se, berou sebou psy, lodičky, rybáři krmení pro ryby, všechny opalovací krémy a všechny repelenty a všechny látky se potom vyluhují do té vody v jezeře.
7: To není úplně představa vody, na kterou bych měla chuť.
8: Když si představíte, že se doma vykoupete ve vaně, přijdete zvenku, ze zahrady, jste špinaví, použijete šampon, mýdlo a tak dál a tak dál. A když pak vypouštíte tu vodu, tak na té vaně zůstane kolem dokola taková ta hnědošedá linka. Tak to jsou v podstatě všechny ty látky, které zůstávají v té vodě.
7: To, že je pískovna využívána i k rekreačním účelům, k čemuž není určená, tak staví před vodu hospodáře nové výzvy, protože ve vodě se nacházejí látky, které se tam dřív vlastně nedostaly.
8: Pro některé ty látky ještě do posud legislativy nejsou stanoveny meze, které nesmí překračovat.
7: Z pískovny CEB a úpravny vody Hamr bere pitnou vodu například městy Chlum u Třeboně. Znečišťování vody tady potom působí problémy, říká nezávislá starostka Jitka Bednářová.
9: Zatím se nám daří přes úpravnu vody tuto vodu upravovat tak, aby opravdu z kohoutků tekla kvalitní pitná voda. Nicméně rozbory, které už jsou dlouhodobé, tak ukazují, že skutečně koupání v CEBu má velký vliv.
7: Jsme na břehu pískovny a ta voda opravdu úplně láká. Je krásně průhledná, je vidět na dno.
8: Určitě, voda je jako vysoce průhledná. Stojíme tady v kořenech takové rozložité borovice a tady vedle nás jsou vidět jako vyležená a vyšlapaná místa. Vidíme plechovku od piva a papírky od sušenek. To znamená, místo je určitě hodně navštěvováno a před námi je vidět v písku to vyšlapané místo do nádrže.
7: Tím, že pískovna CEB 2 není určena k rekreačním účelům, také není v okolí žádné zařízení pro rekreanty jako veřejné záchody a podobně.
8: Na základě analýz víme, že v té surové vodě je zvýšené množství fosforu, o kterém si můžeme myslet, že vlastně pochází z moči.
7: A problémem jsou také auta. Za parkování v chráněné oblasti může policie udělit pokutu až 1500 korun. Koupání na zakázaných místech hlásí policie báňskému úřadu, který to řeší jako přestupek. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: O víkendu meteorologové hlásí možnost až 40-stupňových veder. Neměli bychom něco dělat s architekturou? Hostem Matěje Skalického ve Vinohradské 12 je expertka na udržitelnou architekturu Kateřina Eklová.
2: Ranní plus dospěl k 8. hodině v pátek 26. června. Vám dobré ráno přeji Martina Mašková
1: a Tomáš Pavlíček.
5: Český rozhlas plus.
1: Na jaká témata budeme v příštích minutách klást důraz? Dá se plánovat dlouhodobá obnova Ukrajiny v době intenzivních bojů?
2: Na co se začínajícími prázdninami dávat největší pozor na silnicích?
10: Nejčastější ty nehody na dálnicích jsou právě to nedobržďování do těch kolon.
1: Zmaří katastrofální zemětřesení naděje na oživení venezuelské ekonomiky?
2: I tato hodina začíná zprávami, dnes se chystá Ondřej Látal.
11: Dobré páteční ráno. V polském Gdaňsku dnes končí dvoudenní konference o poválečné obnově Ukrajiny. Na akci dorazily stovky politických lídrů a podnikatelů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na konferenci oznámila v přepočtu více než 77 miliard korun Kyjevu jako součást unijního úvěru. Vyplácení celkové půjčky v přepočtu 2,2 bilionu korun je rozdělené na letošní a příští rok. Ukrajinskou delegaci kvůli sporům mezi Kyjevem a Varšavou vede místo prezidenta Volodymyra Zelenského premiérka Julia Svyridenková. Víc k tomu řekneme v ranním plusu hned po zprávách. Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců, nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně proto, že podle ní povede k politizaci státní správy. To odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
12: My naopak omezujeme možnosti třeba těch vrchních vedoucích, protože dosud mohly být straníky politických stran v tom současném našem návrhu. Nebudou smět být ty vrchní úředníci, nemohou být ani politickými straníky. To znamená, ten vliv těch politických stran by se naopak v tomto smyslu měl omezit.
11: O návrhu jednali poslanci už ve středu, k hlasování se ale nedostali.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
11: Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí. Zraněných je více než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
13: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
14: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Český rozhlas.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
15: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
11: V Lucemburku se dnes setkají unijní ministři zodpovědní za energetiku. V hlavním městě Lucemburska by měly jednat třeba o snižování uhlíkové stopy v energetice po roce 2030. Mezi plánovanými tématy rozhovorů jsou taky dopady konfliktu na Blízkém východě na energetický sektor. Česko bude na schůzce zastupovat ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Tady jsou zprávy pátečního ranního plusu. Přejeme dobrý den. České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale taky z hlavního města do Českých Budějovic, na západ Čech anebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
16: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
11: Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na víkend žádná speciální opatření nechystá. Kapacity vlaků posiluje na vnitrostátních i mezinárodních linkách už od května. Ve Zlíně dnes odpoledne začne největší multižánrový pouliční festival Zlín žije. Meteorologové ale na víkend předpovídají tropické teploty, které můžou vystoupat až na 39 stupňů Celsia. Organizátoři proto na poslední chvíli přidávají řadu opatření, která mají návštěvníkům pobyt v centru města zpříjemnit. Mluví o nich za organizátory festivalu Veronika Jurčová.
17: Mlžné brány, různé osvěžovače vzduchu, jednáme s technickými službami a řešíme kropící vůz. A na našem stánku v parku Komenského budou k dostání taky rozprašovače, vějíře, kloboučky, sluneční brýle.
11: Organizátoři během víkendu očekávají na akci až 15 000 návštěvníků. A máme taky dopravní informace v ranním plusu. Pozor teď na dálnici D11 směrem z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Tam hořelo na 60. kilometru osobní auto. Požár už uhasili, projíždí se už levým pruhem a kolona ze 61. kilometru vás zdrží jenom několik minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona kamionů v pravém pruhu před sjezdem na Domašov na 166. kilometru. Pomalu popojíždí až do omezení u Brna na 196. kilometru. Osobní auta v levém pruhu jedou v nesouvislé koloně od Kývalky ze 181. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D10 se za sjezdem na Radonice na 3. kilometru srazila 3 auta v levém pruhu. Havarovaná auta jsou už na straně, kolona ze 6. kilometru se postupně dává do pohybu, zdržíte se už jenom krátce. Pomalu se jede taky na výjezdu z Prahy na dálnici D7 před sjezdem na letiště. Tam je dopravní omezení, od Evropské se zdržíte asi 10 minut. A pomalu teď ráno pojedete taky na Pražském okruhu směrem na D1 od D5 k Ořechu, je to na 10 až 15 minut. A s pomalým provozem počítejte taky v Bělohorské směrem z centra, tam je kolona před Vypichem. Dobře dojeďte. A bude jasný den, během odpoledne přechodně až polojasno, teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31, v 1000 metrech na horách bude kolem 27 stupňů a vát má slabý, proměnlivý nebo vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Ranní Plus.
1: Dnes vás jim provázejí Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Zástupci řady vlád, mezinárodních institucí i soukromých firm jsou v Gdaňsku. Cílem konference, které se účastní, poválečná obnova Ukrajiny. Ukrajinská premiérka Julie Svidrigaila oznámila, že Kyjev obdrží od Světové banky pomoc ve výši 3 miliard a 39 milionů dolarů. A Evropská komise potvrdila převod první částky ze schváleného úvěru. Ten má mít pak celkovou hodnotu 90 miliard eur a za tuto půjčku ručí členské státy, kromě Česka, Slovenska a Maďarska. Ve vysílání je teď s námi Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny, nespůsobí jako poradce Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Dobrý den.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Připomeňte, prosím, nejdřív, na co prioritně teď Ukrajina potřebuje tu avizovanou finanční pomoc ze světa?
18: Avizovaná finanční pomoc, čili ta půjčka z Evropské unie, prioritně míří na podporu rozpočtu, aby vůbec ukrajinský stát mohl fungovat, ale je pravdou, že velká část toho míří do zbrojního průmyslu, do obranných technologií, a to především k těm výrobcům, kteří jsou z Evropy. Protože ten deal s Evropou zkrátka byl, že dostanou půjčku, ale bude to půjčka namířená tak, aby podporovala jak ukrajinskou, tak evropskou ekonomiku. Koneckonců už jsme viděli, že první část z toho začínají Ukrajinci využívat například na nákup švédských letounů Gripen.
1: Tahle konference o obnově Ukrajiny není první, čili předcházely ty dřívější. Z téhle zkušenosti budou výsledkem konference v Gdaňsku už nějaké velmi konkrétní projekty a partnerství, nebo tam jde hlavně o politickou podporu firmám, které chtějí investovat na Ukrajině?
18: Myslím si, že jde o oboje. Tyto konference je nutné chápat jako určitý akcelerátor nebo zrychlovač těch snah o podpis některých dohod. Většinou se tam samozřejmě nedohodne během těch dvou dnů nic konkrétního, ale tím, že je to něco velkého, viditelného, tak se ti partneři snaží dotáhnout ty dohody, aby mohly být slavnostně podepsány a tady i mediálně nasvíceny právě v Gdaňsku nebo právě na těch rekonstrukčních konferencích. Každý rok je to v jiné zemi. Vlastně to, co je zajímavé na té letošní konferenci, je zaměření. Jak já to pozoruji, tak oproti loňskému roku, který byl právě o budování důvěry investorů a o reformách, o konceptech rekonstrukce Ukrajiny. Český prezident Petr Pavel tam přednášel svoji vizi nového Marshallova plánu. Tak ta letošní konference v Gdaňsku je více o uzavírání těch kontraktů. Tedy méně o koncepčních, řekněme, právě důvěru budujících nástrojích a více už o konkrétních biznisových příležitostech. Plus tam je ještě jedna nová dimenze, kterou jsem vlastně trochu naznačil i v té části o té půjčce, a to je obrana a bezpečnostní. Protože bylo velkou změnou už loni v Římě, právě kde byl prezident Pavel, že Volodymyr Zelenský na rekonstrukční konferenci mluvil o dronech a o technologiích dvojího použití. Případně o zbrojní technologii. Ale jenom to naznačil. Letošní konference tu obranu a bezpečnostní dimenzi má opravdu velmi silnou. Například Evropská komise právě zde v Gdaňsku podepsala své úplně první dohody financování projektů zboží dvojího užití, tedy něčeho, co je na pomezí toho vojenského a civilního materiálu. Představme si pod tím především drony. Jo, to je nejčastější. Ale je to vlastně poprvé, co Evropská komise něco takového financuje směrem do Ukrajiny. A je to poprvé zároveň, co něco takové Evropská komise financuje směrem do konfliktu. Takže to je opravdu velmi významné.
1: No a jak si tam své místo může najít Česko? Přece jen i v té další převážně evropské konkurenci.
18: Já si myslím, že je to jediná cesta. Systematická práce, dedikované finance, jako kofinancování ze českého státního rozpočtu a taky politická podpora Ukrajiny. Myslím, že jako 1,5 až 2 z těch 3 podmínek Česko nyní plní. Samozřejmě, jak pozorujeme, tak ta politická podpora Ukrajiny, tak tam se řadíme spíš na to spektrum opačné v rámci, řekněme, standardního evropského proudu. Český premiér Andrej Babiš tam ovšem zajel do Gdaňsku a to je důležitý signál. To, co Ukrajinci ale neustále zmiňují, je, že prostě i ta rekonstrukce, i ty investiční příležitosti budou primárně směřovat k těm, kteří jim v jejich nejtěžších chvílích historie a života prostě nejvíce pomáhali. Ale myslím si, že je dobrou zprávou, že Česká republika pokračuje v těch programech s Národní rozvojovou bankou, s EGAPem, s Exportní garanční a pojišťovací společností, že české firmy se tam výrazněji projevují, například Moravské naftové doly, tam podepisují jedno memorandum s konkrétním klientem, s konkrétní municipalitou, připravují se ještě větší investiční díly ze strany Moravských naftových dolů, pak tam jsou desítky dalších firm, které působí v oblasti energetiky, té malé decentralizované, nebo v oblasti nemocnic. Takže tam opravdu je spoustu věcí, které se už nyní dějí, které pokračují. A jako jediné, co tomu chybí, je, řekněme, nějaká standardnější, evropštější politická podpora ze strany české vlády. A jinak naše startovní čára vypadá velmi dobře.
1: Vy jste mluvil o tom letošním zaměření na tu zbrojní otázky, na ty obranné záležitosti. Může v tomhle Česko nabídnout nějaké technologie, zkušenosti? Opět je na tom dobře v tom srovnání s jinými zeměmi Evropy?
18: Určitě. V oblasti zboží dvojího užití. A takhle, když jsem zmiňoval ty drony, tak to je oblast, kterou načerpávají všechny evropské, potažmo světové země od Ukrajiny. Ne naopak, jo, to je logika. Prostě neexistuje lepší, významnější, technologicky pokročilejší laboratoř pro drony, pro bezosádkové prostředky obecně, než je Ukrajina, ať už se jedná ty vzdušné nebo pozemní. Ale Česká republika má rozhodně co nabídnout ve zboží dvojího užití, ať už se jedná o obráběcí stroje, typický produkt, který se roky sledoval, jestli se náhodou právě nevyváží do Ruska. Teď se mnoho z těch producentů přeorientovalo na Ukrajinu, protože právě z obráběcích strojů se zakládají linky, které potom zvyšují produkci velkorážové munice, ale nebo také dílů na obrněné transportéry, drony, cokoliv. Prostě to je základ pro každou velkou sériovou výrobu. Česká republika má také spoustu firm, které se profilují i v těch dronech, i v dalších technologiích, které jsou na pomezí toho vojenského a civilního užití. Takže je to rozhodně dobrou zprávou a myslím si, že když budou české firmy aktivní, jakože bývají, když bude český stát podpůrný, to znamená, že nebude šetřit na podpoře českých firm, energii, ale ani finance, no tak si myslím, že i v této oblasti uspějeme.
1: Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny. Děkuju za rozhovor.
18: Děkuju za pozvání. Hezký den.
1: Ruská invaze vyvíjí obrovský tlak na ukrajinskou energetiku, nejen proto se v Gdaňsku řeší energetická odolnost a bezpečnost Ukrajiny a také spolupráce státu a firem při budování nového decentralizovaného energetického systému. Ve vysílání je teď s námi proto energetický expert Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energii. Dobrý den.
19: Zdravím vás i vaše posluchače, dobrý den.
1: Chápu to dobře tak, že už teď se vlastně řeší příprava energetické soustavy Ukrajiny na příští zimu?
19: Ono to v podstatě kontinuálně probíhá. Ukrajinská energetika opravdu utrpěla vážné škody a musí se průběžně opravovat v podstatě za pochodu. A právě v tom přerodu z těch původních velkých decentralizovaných bloků Ukrajině prakticky zbyly hlavně jaderné bloky, na které přece jenom se Rusové obávají útočit právě z důvodu hrozby jaderné katastrofy. Tak prakticky většina těch klasických teplárenských, elektrárenských bloků na uhlí a zemní plyn byla vážně poničena, vyřazena z provozu. Takže Ukrajinci museli přejít na malé decentralizované jednotky a právě v tom české firmy vycítili dobrou exportní příležitost. Konec konců v tom má české energetické strojírenství velmi dobrou tradici a zejména dvě konkrétní české firmy, Tedon, Gentek, pro ně Ukrajina není základním vlastně exportním trhem.
1: Rozumím vám správně, když mluvíme o té decentralizaci, že de facto každý ukrajinský region má nebo má mít kvůli bezpečnosti samostatnou síť?
19: Ne, ta síť musí být provázána a funguje jako jednotná. V tom je také slabina během vedení války, protože stačí samozřejmě dobře provedený útok na nějakou velkou rozvodnu a rozsáhlé oblasti jsou vyřazeny ze zásobování elektřinou, i když ty zdroje některé jsou v provozu. Samozřejmě může být to ta decentralizace, pokud je provedena na opravdu bazální úroveň, to znamená, to jsou už ty zmíněné nemocnice, školy, tak to můžou fungovat jako samostatné jednotky. Ale přece jenom pro fungování ekonomiky jako celku je fungování sítě rozhodující. A i v tom může Česko nabídnout svoje zkušenosti. Ale co se týče těch kogeneračních jednotek, ať na zemní plyn, anebo na naftu, takže tam už se dodali opravdu desítky, stovky českých výrobků, které tam exportoval už nyní za více než 1 miliardu korun. A rozhodně ta spolupráce bude pokračovat. Takže to je ale jenom jedna oblast z mnohých v energetické spolupráci.
1: Světová banka a Evropská unie už slíbili na té konferenci v Dánsku nebo už realizují finanční pomoc. Do jaké míry se to týká energetických potřeb Ukrajiny?
19: No tak určitě, aby fungovala ekonomika, tak musí fungovat energetika. Uvědomme si, že vlastně Ukrajina před válkou disponovala výkonem přes 30 gigawattů. To je něco, a pro lepší představu posluchačů, 30 temelínských bloků. Nyní se jeho kapacita Ukrajiny pohybuje z hlediska výroby elektrické elektřiny něco mezi 10 a 20, přesná čísla prakticky neexistují, neustále je to podrobeno různým útokům, takže tam místo pro poválečnou rekonstrukci a obnovu je obrovské. Zrovna tak plynárenský sektor. Ukrajina sice vždycky byla trochu závislá i na dovozu ruského zemního plynu, nebyla zcela soběstačná, ale přece je to významná země z hlediska těžebního průmyslu. Podstatnou část zemního plynu si produkuje sama, má obrovské podzemní zásobníky. I v tom je vždycky samozřejmě příležitost pro spolupráci. Předchozí řečníků zmínil Moravské naftové doly. Pro posluchače možná je zajímavé, že už nyní Moravské naftové doly těží na území Ukrajiny 3x více zemního plynu než na Moravě, než na našem domovském území. Tam určitě vidím velkou perspektivu pro další pokračování spolupráce. A MND jinak je významný investor z hlediska obnovitelných zdrojů energie. Také postavili tam větší větrnou elektrárnu než na území České republiky a tam je příznivé, že pod tíhou nutnosti se tam staví nové energetické zdroje bez takové administrativy a byrokracie, která je příznačná v České republice.
1: Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energie. Děkuji za rozhovor.
19: Děkuji a nashledanou.
2: A které události teď 6:45 sledujeme? Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupil zhruba na 235 mrtvých a nejméně 4300 zraněných, oznámil podle tiskových agentur AP a DPA v noci na dnešek našeho času tamní minister zdravotnictví Carlos Alvarado. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po čtvrteční poradě se šéfem tajné služby SBU ohledně útoku ukrajinských dronů středního a dlouhého doletu v hloubi Ruska oznámil, že schválil 40-denní operaci, která má Moskvu přimět k ukončení války. A prezident Petr Pavel se neshodne s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, kdo povede českou delegaci na summit NATO. Prezident míní, že to bude on, Macinka jeho názor rozporuje. Ústavní soud předtím předběžným opatřením rozhodl, že vláda musí zajistit účast prezidenta na summitu, i když s tím vláda nepočítala.
1: Začínají letní prázdniny, tak si představte, dlouhá cesta před vámi, k tomu teploty téměř ke 40, tak v takovýchhle podmínkách budou vyrážet na dovolenou tisíce lidí. Na co si dát v těchto extrémních vedrech pozor? Vy, Jan Duchosa, v domácí redakce, ještě jednou dobré ráno.
20: Dobrý den.
1: Co bychom si měli připravit před cestou?
20: V první řadě bychom si měli pořádně naplánovat a pokud jedeme autem, zároveň zkontrolovat stav vozidla. V horku totiž dostávají všechny součástky víc zabrat. Taky se vyplatí před cestou vyvětrat rozpálené auto. Důležité je nepřehánět to s klimatizací. Vychlazený interiér je sice lákavý, ale rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl být příliš velký.
1: A co tedy na cestu zbalit? Ve vedru předpokládám bude důležité mít dost tekutin.
20: Ano, dospělý člověk by měl v horku vypít zhruba 3 až 3,5 litru denně. Ideálně by to měla být čistá voda. Pokud ji někdo nemá rád, tak si může dát naředěné ovocné šťávy nebo slabé čaje. Hodí se zbalit taky lehké občerstvení, nabitý telefon, sluneční brýle, případně pokrývku hlavy, když bude třeba z auta vystoupit a trávit další čas venku.
1: A na co bychom si měli dát pozor při cestě samotné?
20: Určitě je důležité dělat pravidelné přestávky, abychom předešli únavě. Podle BESIPu je nejlepší zastavit přibližně každé 2 hodiny a krátce se protáhnout. Samozřejmostí je plné soustředění na řízení, upozorňuje ředitel BESIPu Tomáš Nerold.
21: To hlavní, když se dám do auta, je bezpečně dojet do cíle. To klíčové je se soustředit na řízení a ne na něco jiného, jako je mobil nebo navigace. Nejčastější ty nehody na dálnicích jsou právě to nedobržďování do těch kolon.
20: Řidiči by se taky měli připravit na to, že kvůli odjezdům na prázdniny bude na silnicích víc policejních hlídek než obvykle, upozorňuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
0: jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy, kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynulosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události dopravní nehodě, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
1: A jak bychom se měli připravit na cestu vlakem a budou vlaky hodně obsazené?
20: Určitě je dobré sledovat weby a aplikace jednotlivých dopravců. Například České dráhy doporučují cestujícím využít na kratší vzdálenosti regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady pro cestující přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
16: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
20: Ode dneška do neděle očekávají České dráhy přepravní špičku na vybraných spojích hlavně z Prahy na Moravu, ale i do jižních, západních a východních Čech. A kvůli očekávaným tropickým teplotám doporučují cestujícím, aby si i na kratší cesty, třeba kvůli nějakým mimořádným událostem, vzali dostatek tekutin, drobné občerstvení a případně léky, které pravidelně užívají.
1: Jan Duchoslav z domácí redakce, děkujeme.
20: Díky, naslyšenou.
2: Teď máme za 9:30. Posloucháte Ranní plus. Dnešní domácí tisk a servery pročítal zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch Luboš Kreč. Vzhledem k tomu, že si dnes žáci základních a středních škol převezmou vysvědčení, upozornil na článek s titulkem Místo samých jedniček, okénka a hvězdičky. Vysvědčení i žákovské se změní, se slovním hodnocením pomůže i AI.
3: Hospodářské noviny přinášejí zajímavý pohled na to, jak to s vysvědčeními bude do budoucna, protože je čeká poměrně výrazná změna. Už od září roku 2027 prvňáčci a druháčci nebudou dostávat na vysvědčení známky, ale bude tam slovní hodnocení. Bude to navíc ne jenom na vysvědčení, ale i v průběhu roku. A ono to v praxi může vypadat potom tak, že místo známek tam budou třeba vybarvená okénka nebo nějaké hvězdičky, které ukážou, jak dítě danou věc zvládlo. Některé školy už to zkoušejí, některé se na to chystají. Hodně vychází, nebo je taková jako populární metoda vysvědčení jinak, tak se jmenuje, kterou vyvinuli experti z Masarykovy univerzity. A smysl té změny je takový, že rodič by měl vlastně touto cestou líp poznat, v čem to jeho dítě je dobré, anebo co mu třeba nejde, protože když dostane horší známku z angličtiny například, tak nemusí být na první dobrou jasné, co mu tam třeba nejde, která část té výuky mu tak nešlape, a to slovní hodnocení by mělo odstranit. A je tam zajímavé to, že ministerstvo školství i vlastně v nějaké metodice nabádá učitele, aby se nebáli si pomáhat umělou inteligencí při formulování těch slovních hodnocení, protože samozřejmě napsat pro 30 žáků slovní hodnocení je docela dost práce, ale zároveň tam teda varuje, že by například ty jazykové modely neměly krmit jmény těch dětí a měly by to nějakým způsobem prověřit nebo dát na to ten poslední štempel učitele.
2: No, možná by neměli dávat to hodnocení do ruky Grokovi, to by mohlo přinést víc škody než užitku. My se mimochodem budeme věnovat známkování a vysvědčení po 7:00, ale teď se obrátíme zpátky k dnešnímu tisku. Takzvaným neviditelným lovcům věnuje článek Dnešní Mladá fronta Dnes. O co jde?
3: Je to, dám na začátek, takový sugestivní příklad, který používá i Mladá fronta. A představte si, že na pár vteřin zastavíte někde v zákazu, abyste vyložili třeba nemocnou babičku, nikdo, žádný strážník, a za týden vám přijde pokuta, protože vás natočila kamera na nějakém sloupu tam opodál.
2: Můžu říct, že svoji zkušenost, že jsme takhle zastavili krátce s dětmi, ale hned nepřišla nám pokuta potom, ale hned přišli strážníci a dali nám pokutu asi 500 korun. Ale pokračujte.
3: Je to přesně tak. On je to takový jako vlastně nový systém a v některých městech docela výnosný systém, který takhle se v Česku rozjíždí. Třeba Brno je podle Mladé fronty rekordmanem, že loni takhle poslali 26 000 výzev a vybrali na tom asi 14 milionů. A jde právě o to, že města ty kamery, které mnozí z nás asi považují, že tam hlídají spíš ke zločince nebo hlídají bezpečnost, tak je používají na hromadné lovení dopravních přestupků.
2: Tolik Luboš Kreč.
5: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
4: Spojené státy slaví 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti. Podle stávajícího prezidenta země zažívá zlaté časy. Zároveň se ozývají varování, že demokratický systém brzd a protiváh slábne. Klesá zahraniční prestiž Spojených států, stoupá domácí inflace a sílí rozladění z nesplněných slibů. Jak Spojené státy změnil Donald Trump, kdo přijde po něm? A jak se nás v Česku všechno tohle týká? Speciálním hostem je politolog se zaměřením na mezinárodní vztahy, vysokoškolský pedagog s dlouhou zkušeností z prestižních amerických univerzit a bývalý ředitel knihovny Václava Havla Milan Babík.
5: S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. hodině dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Byl 8:30 ve studiu, je opět připraven Ondřej Látal se zprávami.
5: Český rozhlas Plus.
11: Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Členové si budou volit místopředsedu a sestavovat plán.

0: Rozhodla se tak po útoku na nákladní loď u ománského pobřeží. Podle amerických médií stojí za útokem Irán. Po extrémních teplotách ve Francii dnes vedro výrazně zasáhne taky Německo. Podle předpovědi by v zemi mohl padnout i historický rekord 41,2 stupně. Tuto dosud nejvyšší teplotu naměřili před 7 lety v Duisburgu. Utkání Egypta s Iránem bude v noci na zítřek na fotbalovém mistrovství světa součástí festivalu hrdosti sexuálních menšin. Jde o akci lokálních pořadatelů v americkém Seattlu a Mezinárodní fotbalové federace FIFA symboly povolila. Fotbalové svazy obou zemí neuspěly se snahou projevy podpory LGBTQ komunity zakázat. V Radním plusu máme taky dopravní informace a začínáme na dálnici D11. Pozor směrem z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 61. kilometru se srazily dva kamiony, blokují teď pravý a následně i levý pruh. Kličkuje se mezi nabouranými auty, v koloně z 62. kilometru se teď zdržíte 10 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Velkou Bíteš na 164. kilometru. Pomalu pojíždí až do omezení u Brna na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu jedou v nesouvislé koloně od Kývalky ze 180. kilometru. Pomalu se teď ráno jede taky na výjezdu z Prahy na dálnici D7 před sjezdem na letiště, kde je dopravní omezení od evropské zdržení asi 10 minut. Kolonu čekejte taky na pražském okruhu ve směru na D1. Od dálnice D5 k Ořechu je to na 15 minut. V Praze se jede pomalu taky v Plzeňské a Vrchlického ulici ve směru do centra. Od Kotlářky k tunelům naberete 15 až 20 minut navíc a provoz vázne i na Štěrboholské spojce před Průmyslovou ulicí od sjezdu na Dolní Počernice zdržení do 10 minut. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný den, během odpoledne může být místy přechodně až polojasno. Teploty vystoupají na 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě republiky bude místy kolem 31, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 27 stupňů Celsia. Vát má slabý proměnlivý nebo vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: No a v pátek 26. června vás jim provázejí Martina Mašková a Tomáš Pavlíček. Venezuela se snaží vypořádat s následky nejsilnějšího zemětřesení za posledních více než 100 let. Počet potvrzených obětí stoupl zhruba na 235 a více než 4300 lidí bylo zraněno. Mnoho dalších se pohřešuje nebo je stále uvězněno pod troskami. Záchranné práce pokračují. Mnoho obyvatel nemá kam jít poté, co byly jejich domy srovnány se zemí. Spojené státy vysílají do Venezuely elitní záchranné týmy, ale zatím není jasné, kdy dorazí a sliby zahraniční pomoci se hrnou. Ve vysílání vítám odborníka na Latinskou Ameriku Františka Kalendu. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Můžeme si na začátku udělat ze zpráv, které z Venezuely přicházejí, nějaký obrázek toho, co všechno to zemětřesení zasáhlo?
3: Zasáhlo především vlastně přímořský region na sever od hlavního města Caracasu a taky některé čtvrti v Caracasu. Týká se to především přístavního města La Guaira, ve kterém byly zničeny stovky budov. Stejně tak bylo zasaženo mezinárodní letiště, které muselo zastavit operace. Vlastně stojí stále ještě velká většina regionální dopravy a v zemi je vyhlášen výjimečný stav. Jde pravděpodobně o vůbec největší zemětřesení nebo dvojí zemětřesení od roku 1967. A očekává se, že těch mrtvých nebudou stovky, ale tisíce nebo možná i desetitisíce.
2: A má vůbec Venezuela ve své ekonomické situaci kapacity takovou katastrofu zvládnout po těch letech ekonomické devastace a nedostatečných investic do veřejných služeb?
3: No, sama o sobě by to určitě nezvládala. Přichází tedy ty nabídky pomoci ze zahraničí, ale Venezuela je ve velmi katastrofickém stavu i bez zemětřesení. Mimo jiné, tam v podstatě nefunguje stát jinak než jako represivní jednotka. Velmi dobře tedy fungují právě represivní složky typu těch velmi neslavně nechvalně proslulých milicí, ale už předtím kolabovalo zdravotnictví, kolabovaly

0: kolabovala doprava, vlastně běžné služby, takže tohle je něco, co přichází po letech, více než 10 letech opravdu brutální ekonomické krize, která mimo jiné vyhnala ze země miliony lidí a způsobila největší uprchlickou krizi v latinskoamerické historii.
1: Ono, jak jste naznačil, tak epicentrum zemětřesení bylo v seismicky relativně aktivní a hustě obydlené oblasti. Přesto na něj budovy podle analytiků nebyly připravené. Z čeho jsou vlastně tamní budovy postavené?
0: No, řada těch budov je vlastně improvizovaných, v tom je ten největší problém. Experti říkají, že nějakých 75% budov v celé Venezuele, nejenom v téhle oblasti, neodpovídá těm standardům. Taková venezuelská, není to úplně specialita v Latinské Americe, ale třeba v kontrastu proti nedalekému nebo jihoamerickému Chile, tak Venezuela sice má standardy, které přikazují stavět budovy, které jsou připravené ustát zemětřesení, ale drtivá většina těch budov tomu neodpovídá a velká část lidí si staví vlastně svoje přístřešky a svoje domy své pomocí, staví si je bez jakéhokoliv oficiálního povolení, staví si je z různých stavebních materiálů, zvláště v chudinských čtvrtích je to opravdu myšmaš všeho možného, takže takové budovy potom nemůžou zemětřesení ustát a také neustály a hroutí se prostě v obrovské množství.
1: Ona třeba CNN konstatovala, že to zemětřesení nemohlo přijít v horší dobu, kdy vedení země opatrně liberalizovalo ekonomiku, oslovovalo zahraniční ropné společnosti a celkem pragmaticky si získávalo přízeň Washingtonu, snažilo se zmírnit drtivé sankce. Je pravděpodobné, že tohle neštěstí zhatí aspoň naděje na křehké oživení ekonomiky?
0: Dočasně určitě ano. Odhaduje se, že nějakých 7%, že to zemětřesení může způsobit škody až ve výši 7% HDP a vlastně úplně minimálně na tenhle ten rok zhatit naději na to, že by se země vrátila k nějakému ekonomickému růstu. Mimo jiné teda stále trpí obrovskou, vlastně nevyčíslitelnou inflací, kterou se dosud nepodařilo zkrotit, ale je možné, že ta rekonstrukce a vůbec to otevření mezinárodní pomoci by mohlo v nějakém střednědobém horizontu naopak tu zemi trošku víc otevřít světu a pomoci právě i dalšímu zmírňování sankcí a normalizací vztahu se zbytkem světa. To je možné.
1: No, asi klíčová bude v tomhle otázka, jestli budou pokračovat ty momentálně vlastně docela dobré vztahy se Spojenými státy. Prezident Trump prohlásil, že Washington je připraven, ochoten a schopen pomoci, nařídil vládním agenturám, aby jednali rychle. Jak daleko ale budou podle vás Spojené státy chtít v té pomoci zajít?
0: No, Trump slíbil nějakých 150 milionů dolarů prvotní pomoci. To by asi bylo samo sobě nedostatečné, ale jsou vlastně státy z celého světa, které posílají týmy a slibují pomoc. Spojené státy tradičně v téhle oblasti byly tím nejdůležitějším partnerem při pomoci v zemětřesení, takže se dá očekávat velká role. Dá se očekávat i to, že Donald Trump se bude snažit nějakým způsobem ukázat, že poté, co odstranil původního venezuelského diktátora Nicolase Madura na začátku letošního roku a nastolil tedy vlastně tu současnou prezidentku, takže to mělo nějaký smysl a že to bude vlastně pro dobro vztahů obou zemí, takže si myslím, že se bude snažit hodně. Ale je tu praktická otázka, ta souvisí s tím, že Trump vlastně na začátku svého druhého funkčního období velmi brutálním způsobem zkrátil nebo rozpočty nebo zcela zdevastoval rozpočty organizací USAID, která často má tu pomoc v různých oblastech celého světa na starosti. Je tedy otázka, jestli vlastně Spojené státy budou mít tu správnou logistiku, jestli budou v téhle situaci pomáhat efektivně. Tak to uvidíme, bude to takový zajímavý test americké schopnosti pomáhat po těch krocích amerického prezidenta.
1: Tak to byl odborník na Latinskou Ameriku František Kalenda. Díky za váš rozbor, přeji hezký den.
0: Děkuji, hezký den a naslyšenou.
2: Rozhovor s ním dozněl v 8 hodin 41 minut. Stále jste v něm vysílání na Plusu. Slovenské deníky dnes řeší hlavně otázku, jestli stát dokáže ochránit oběti domácího násilí. Po vraždě tamní učitelky se objevily pochybnosti o tom, jestli úřady udělali všechno pro to, aby tragédii zabránili. Incident a jeho mediální pokrytí na Slovensku přiblížila naše zpravodajka Bára Vránová.
3: 47-letou učitelku z východního Slovenska podle policie zavraždil její manžel jen 11 dní poté, co ho soud podmíněně propustil z vazby. V ní skončil za to, že v únoru svou ženu napadl, škrtil a vyhrožoval jí zabitím. Ta učitelka už tehdy žádala o zákaz přiblížení, soud ale její návrh zamítl. No a právě to teď vyvolává debatu, jestli stát udělal všechno pro to, aby ji ochránil. Slovenský deník N dnes přináší vlastně další informace o možných systémových chybách. Popisuje nejméně 5 systémových selhání. Podle něj stát po propuštění násilníka znovu automaticky nezjišťuje, jestli oběť nepotřebuje ochranu, ale čeká, až o ní sama požádá. Soud v tomto případě agresorovi neuložil zákaz přiblížení ani elektronický náramek. Organizace pomáhající obětem domácího násilí Fenestra deníku N potvrdila, že soudy mohly nařídit obojí a často tak i postupují. Zároveň list zjistil, že policie se o propuštění podobných pachatelů dozvídá poštou, takže ta informace může dorazit až s několika denním zpožděním. Právě podobné případy podle odborníků ukazují, že riziko pro oběť by se nemělo posuzovat jen jednou na začátku vyšetřování, ale opakovaně. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok už připustil, že je potřeba prověřit postup všech zapojených institucí.
2: Slovenský deník ZME se vrací ke starším kauzám kolem Slovenského pozemkového fondu. Naše zpravodajka Bára Vránová přiblížila, na co přišel.
3: Slovenský pozemkový fond v roce 2020 po letech začal přidělovat náhradní pozemky lidem, kterým už stát nemohl vrátit jejich původní majetek. V řadě případů ale podle deníku získali mnohem cennější parcely a některé z těchto kauz později řešila policie i soudy. Tentokrát deník SME píše o podnikateli Robertu Magátovi, který zastupoval několik restituentů a pozemky od nich později odkoupil. Deník upozorňuje, že v době, kdy o jejich přidělení rozhodoval fond, patřilo ministerstvo zemědělství i samotný ten fond pod Slovenskou národní stranu SNS Andreje Danka. Magátova firma jí zároveň pronajímala billboardy za desítky tisíc eur a v minulosti tam byly také osobní vazby. Magát, ten podnikatel, ale jakékoliv zvýhodnění odmítá. SME také upozorňuje, že pozemky mohou mít dnes podle odhadů hodnotu stovek tisíc eur.
2: Tolik naše zpravodajka Bratislavě Bára Vránová.
1: A podíváme se ještě do francouzského listu Le Monde. Ten upozorňuje na to, že Izrael dává stále jasněji najevo, že neplánuje brzké stažení svých jednotek z několika regionů Blízkého východu.
2: Izraelští představitelé uvedli, že armáda má zůstat v takzvaných bezpečnostních zónách Libanonu, Sýrii nebo pásmu Gazy. Minister obrany Katz prohlásil, že přítomnost vojáků bude pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné pro ochranu izraelských obyvatel. Podobně se vyjádřil i premiér Benjamin Netanyahu. Jak řekl, jednotky na jeho Libanonu zůstanou tak dlouho, jak bude třeba.
1: Izrael podmiňuje jakékoliv změny na bojišti úplným odzbrojením hnutí Hizballáh v jižním Libanonu. Teprve pak by podle vlády mohlo dojít k přeskupení jeho nebo stažení jeho vojsk. Le Monde připomíná, že tato prohlášení přicházejí v době pokračujících diplomatických jednání, která zprostředkovávají Spojené státy. Současně ale na některých místech dál probíhají vojenské operace proti cílům, které Izrael spojuje s Hizballáhem.
2: Podle Le Monde tak sílí dojem, že izraelská strategie se posouvá od dočasných zásahů k dlouhodobé vojenské přítomnosti v této části Libanonu. Tolik citace z francouzského deníku Le Monde a náš přehled zahraničních médií.
1: A teď ještě pohled do agentur. Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupil zhruba na 235 mrtvých a nejméně 4300 zraněných, oznámil tamní ministr zdravotnictví Carlos Alvarado. Ukrajina dostane od Světové banky další pomoc ve výši 3 miliard a 390 milionů dolarů, oznámila to podle agentury DPA na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. A poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snazšího propouštění odborníků a z politizace státní správy.
2: Posloucháte Ranní plus. Jak dobře naše tělo zpracovává léky, které bereme? Tuto otázku si položili odborníci z Akademie věd a vymysleli jednoduchou metodu, která to může zjistit. Využívá běžně dostupné elektrochemické analyzátory a v budoucnu bychom jim mohli využívat podobně jako třeba glukometr k měření hladiny cukru. Ve vysílání mám teď Vojtěcha Hrdličku z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Ty přístroje už jsou nebo ještě ne ve fázi, kdy je dokáže obsloužit de facto každý? Předpokládám, že to je asi plán?
4: Ano, to je plán a existují podobné elektrochemické analyzátory, například glukometry, které už skutečně dokáže obsloužit i ten pacient. Naše metoda tak daleko ještě není, ale snažíme se jít tímhle směrem.
2: Ale vy jste, myslím, jestli tomu dobře rozumím, vycházeli i z polarografu od Jaroslava Hejrovského. Já vím, že to je dávná technologie, ale kde jsou to ty nástupnické přístroje?
4: Jasně, tak polarografy a velmi podobné elektrochemické analyzátory jsou dodnes v mnoha laboratořích a stále jsou velmi konkurenceschopné například pro analýzy těžkých kovů. No, ale pak existují přístroje od nich odvozené, což jsou například ty glukometry nebo i lambda sondy v autě, které jsou na každém kroku.
2: A jak tedy takový přístroj dokáže zjistit, kolik léčiva zůstává v organismu v těle?
4: Ono se dá obecně říci, že tyhle ty elektrochemické analyzátory jsou velmi citlivé, ale zároveň jsou citlivé i na různé šumy a nečistoty. Takže my jsme právě spojili elektrochemický analyzátor s membránou separační metodou, abychom pročistili vzorky moči a dostali ten signál. A to v koncentraci, která je dost nízká, vlastně pro koncentraci toho léčiva, které se vyskytuje v moči. Ty koncentrace jsou velmi nízké, na úrovni třeba 10 částic z miliardy. Pro představu je to, jako kdybychom rozmíchali lžičku cukru v plaveckém bazénu 50-metrovém. Tak v takových koncentracích se pohybujeme.
2: Rozumím-li dobře, tak jste to zkoušeli na antidepresivech?
4: Ano. Ano, na antidepresivu trazodon, které známe tím, že pokud se překračuje dávka, tak má vedlejší účinky, že ti lidé v podstatě prospí celý den.
2: Jak chcete s těmi výsledky téhleté práce pokračovat? Co ještě je třeba udělat, aby se ta metoda mohla začít používat ve větším měřítku?
4: Jasně. Nás v první řadě teda zajímal vývoj té metody, popis těch mechanismů vlastně až od molekulární úrovně. A co se týče té aplikace, tak my vlastně kromě vývoje těch metod se snažíme vyvíjet i tu instrumentaci a vybavení, aby to nevyžadovalo školeného chemika a celá ta metoda byla jednodušší, nemuselo se tolik pipetovat. Takže aby se to začalo používat, vyrábíme zjednodušené vybavení, například máme přenosné odběrové zařízení POSET, které stále ve vývoji, hledáme partnera z průmyslu k testování v praxi. Ve zkratce to, aby se to dostalo do praxe, tak ty metody musí být o trochu méně mokré a o trochu více uživatelsky přívětivé, aby se tam tolik, vlastně nebylo tam tolik manuálních kroků od toho operátora. Jednoduše, aby se prostě naplnilo aby se naplnila nějaká komůrka a stisklo se tlačítko a dostali jsme výsledek za nějaký čas.
2: Dali se to odhadnout, jak dlouho to ještě potrvá?
4: No, to je otázkou. Část té technologie je vlastně docela připravená, protože ty elektrochemické analyzátory se vyrábí ve velikosti, která je menší než mobilní telefon a například tím mobilním telefonem se dají ovládat přes Bluetooth nebo se dají dát do USBčka. Horší je to s vývojem těch metod, protože v tom jsme v podstatě průkopníci, moc jiných laboratoří to nedělá. Takže řekněme, že ta slabina je v tom pořádně vyvinout ty metody a pořádně proto připravit tu instrumentaci, aby to bylo uživatelsky přívětivé a na tom pracujeme.
2: Vojtěch Hrdlička z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. Děkujeme.
4: Děkuju.
1: A teď 9,5 minuty před 9:00 se přesuneme k dnešnímu dílu seriálu o přípravách na dovolenou. Ten bude o cestovním pojištění. Zjednodušeně řečeno, skoro vždy a všude se vyplatí ho mít. Spoléhat se na kartičku zdravotní pojišťovny může být dost nepříjemný a drahý risk. I o tom budeme mluvit s Tomášem Jeníkem z domácí redakce. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
1: Proč ani v Evropě nestačí kartička zdravotního pojištění?
5: Protože ta zaručuje jenom nezbytné ošetření ve zdravotnických zařízeních placených v dané zemi státem, vysvětluje Petr Koblížek z České asociace pojišťoven.
6: Je to vždycky podle legislativy daného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici, nebo za léky, nebo za zdravotní pomůcky a tak dále, a mohlo by nás to stát teda opravdu hodně peněz.
5: Tahle varianta pojištění také neobsahuje převoz zpátky domů. A když pro klienta musí třeba vrtulník, jdou před náklady, když nemáte pojištění na víc než 100 000 korun.
1: No a podle čeho tedy to cestovní pojištění vybrat, abych nemusel platit takhle obrovskou částku?
5: Především je důležité říct, kam jedu a co tam hodlám dělat. Jestli se budu válet třeba jenom na pláži nebo vyrazím na trek do hor. Od toho se pak odvine, jaký typ pojištění mám zvolit, říká Petr Koblížek z asociace pojišťoven.
6: Například tam feraty nebo ten závěsný padák, který je docela občas tázán, tak na to už běžné cestovní pojištění bez rizikového sportu stačit nemuselo a proto by si nad tím měli zamyslet více a ty rizikové sporty si připojistit.
5: Cena základního pojištění se pohybuje kolem 50-60 korun na osobu a den. To nejvyšší, ve kterém jsou třeba i organizované sporty, jako třeba závody, bývá dvakrát dražší. Týdenní dovolenou v Evropě to zdraží pro jednoho člověka na nejvýš o 1000. Do zámoří je to pak třeba o polovinu dražší.
1: No pořád lepší, než platit natvrdo třeba těch 100 000. No pojišťovny v rámci cestovního pojištění nabízejí asistenční službu, k čemu ji kdo může využít?
5: Podle zástupců pojišťoven je to možná největší výhoda cestovního pojištění. Vlastimil Divoký z cestovní pojišťovny Ergo, dříve ERV, vysvětluje.
7: To jsou lidi, kteří když se o vašem problému dozví, tak oni vlastně velmi dobře znají to medicínské prostředí v té dané zemi, kde se člověk nachází a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře, nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
5: Důležité je ovšem asistenční službu kontaktovat co nejdříve, a to ne až poté, co se necháme na recepci v hotelu odkázat na místní kliniku. Podle Petra Koblížka z asociace pojišťoven se to stává třeba v Egyptě nebo v Turecku.
1: A co by ještě mělo pojištění krýt?
5: Podle Vlastimila Divokého se vyplatí pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, ať už na majetku nebo na zdraví.
7: Někomu něco rozbijete, způsobí tomu nějakou majetkovou újmu, anebo mu třeba způsobíte nějaký problém na jeho zdraví, do někoho nedopatřením drcnete a on upadne a zlomí si ruku a bude po vás vyžadovat náhradu škody.
5: Možnost je připlatit si za storno zájezdu a vyplatí se také mít pojištěná zavazadla. A to radši na vyšší částku. Dříve obvyklých 20 000 korun už obvykle cenu ztracených věcí nepokryje.
1: A na co mě třeba nepojistí, i kdyby se, dejme tomu, rozkrájel?
5: Většina pojišťoven vůbec nepojistí třeba kaskadéry nebo krotitele zvěře. Nejčastější problémy se ale týkají chronických onemocnění, vysvětluje Gabriela Trojanová z KB pojišťovny.
8: My tam kryjeme v rámci toho chronického onemocnění, tomu říkáme takzvané stabilizované chronické onemocnění, kdy říkáme, že když ten klient je 12 měsíců v pořádku, chodí k lékaři, léčí se, bere nějakou medikaci a jeho stav je jakoby stabilizovaný, tak bychom případný zdravotní zásah v rámci toho onemocnění kryli.
5: Pokud ale tuto podmínku klient nesplní, pojišťovna léčebné náklady neproplatí. Podobně to mají nastavené i ostatní pojišťovny v Česku. Běžné také pojišťovny odmítají proplatit škodu, kterou klient způsobí, když třeba nabourá půjčenou jachtu nebo vodní skútr.
1: A nebo když si kdekoliv hraju na kaskadéra. Tolik Tomáš Jeník z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
9: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Horské cesty nebo stezky mají ve světě různé značení, zatímco Češi si potrpí na to barevné, turistům jinde ve světě často stačí jenom sporadické cedulky nebo kamení mužíci. Na jeden dost specifický orientační bod se při své cestě na Mount Everest spoléhají i horolezci. Klíčový bod na severovýchodní trase na nejvyšší horu světa už 30 let značí výrazné zelené boty. A nejenom oni. S podrobnějšími informacemi, a to i o změnách téhle záležitosti, je ve studiu Dominik Tesar z naší zahraniční redakce. Dominiku, dobrý den ještě jednou.
10: Dobré dopoledne.
2: Kde ty zelené boty leží a jak tedy cesta na Everest přišla ke svému možná trochu nezvyklému orientačnímu bodu?
10: Ty výrazné zelené horolezecké boty leží v takzvané zóně smrti, tedy asi 8500 metrů nad mořem. Oprávněnost jména té zóny potvrzuje to, že tam ty zelené boty leží i se svým majitelem. Dodnes neznámého horolezce tam pod skalním převisem přes noc uvěznila extrémně silná sněhová bouře. Musel čelit silnému větru, ale taky 30-stupňovým mrazům, extrémní nadmořské výšce a nedostatku kyslíku. Horolezec byl navíc přes noc sám, bez stanu nebo spacáku a extrémní podmínky tedy nepřežil. Návrat těl, stejně jako třeba úklid odpadu z hory, je ale technicky i fyzicky dost náročný. Jeho tělo tam tak zůstalo dodnes a právě z jeho světle zelených bod se stal klíčový orientační bod na náročné cestě. Horolezci na Everestu nešťastníkovi neřeknou jinak než právě green boots, čili zelené boty. Zkrátka, podmínky v takové nadmořské výšce jsou nesmírně nepříznivé, řídký vzduch například silně ovlivňuje i trávení nebo kvalitu spánku, potvrzuje to horolezec Tomáš Petreček.
11: Veškeré činnosti lidské, které prožíváme při spánku, při jídle a při třeba i odpočinku, jsou extrémně náročné na to tělo a říká se, že nad 7000 metrů už to tělo každým dnem ztrácí půl až jedno kilo hmotnosti.
2: Toho zemřelého se zelenými botami chtějí po desítkách let z místa vyzvednout indické úřady. Proč?
10: No, podle vyšetřování indických úřadů byl ten horolezec zřejmě členem indicko-tibetské expedice pohraniční policie Dorje Morup. Právě on a jeho druhý kolega se měli stát prvními Indy, kteří na Everest vylezou severovýchodní cestou. Ani oni, ani jejich nepálský spolulezec se už ale do základního tábora nevrátili. Indické úřady proto do podzimu chtějí potvrdit horolezcovou identitu a případně i tělo předat pozůstalým.
2: Už se zmínil o tom, že pokusy o přesun těla z Everestu jsou dost náročné, jak by takové expedice vypadaly?
10: No, bylo by to drahé. Horolezec a publicista Alan Arnett cenu takové expedice odhaduje v přepočtu na 3 miliony korun. Promrzlé tělo s veškerým vybavením navíc může vážit až 200 kilogramů, což by byl problém pro šerpy, kteří by ho měli snášet dolů. Další problém je taky náboženství, protože nepálští šerpové bývají buddhisté a neměli by tak přijít do kontaktu s lidskými ostatky. K tomu všemu musíme přičíst už zmíněné extrémní povětrnostní podmínky. Indické úřady se tím ale nenechávají odradit a organizují expedici složenou ze zkušených šerpů, kterým se má tahle akce podařit.
2: Horolezec se zelenými botami tedy není jediná oběť, která na nejvyšší hoře světa zůstala. Kolik takových těl tam asi je?
10: Britský deník Guardian to odhaduje na až 200 těl, s jejich návratem se ale moc nepočítá. Několik expedic, které v minulých desetiletích se snažili nalézt a navrátit těla, totiž taky skončilo další katastrofou a dalšími oběťmi. Navíc mnoho horolezců si zkrátka přeje, aby jejich tělo v případě neštěstí zůstalo ležet na samotné hoře, kterou milovali.
2: Ve studiu byl Dominik Tesá ze zahraniční redakce. Díky.
10: Pěkný den.
9: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.
1: No a teď vás chceme pozvat na jeden náš pořad, který začíná hned po skončení ranního plusu, po půl desáté. Jmenuje se Pro a proti a bude o revizi inkluze. Hosty budou poslanci Miroslav Krejčí z Motoristů a Jan Berky, zvolený za hnutí STAN. Moderuje Lukáš Matoštka.
2: A také o 9. hodině jste ve společnosti Ranního plusu Martiny Maškové
1: a Tomáše Pavlíčka.
9: Český rozhlas Plus.
1: A co vám nabídneme v závěrečné pasáži pořadu, jak zasahují extrémní horka Německo?
2: Jak se odvíjí summit o pomoci Ukrajině v Gdaňsku a nakolik ho může ovlivnit spor mezi Polskem a Ukrajinou?
1: A na platformu OnePlay dnes vstupuje nová dokumentární série nazvaná Láska nebolí, o tom, co všechno znamená domácí násilí.
12: Prostě čo pozor na tom moje štěně? Prásky.
2: O zprávy dnes pečuje Ondřej Látal.
13: A přeju hezký pátek. Novým zákonem o státních zaměstnancích by se dnes měli znovu zabývat poslanci. Už po několikáté ho budou probírat v závěrečném kole. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle koaličních předkladatelů by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede jen k jejímu spolitizování. Pokračuje předsedkyně klubu Pirátů Olga Richtrová.
14: Zákon na snazší vyhazování expertů. To je podstata věci, podstata toho, čeho se snažíte docílit ve státní správě. Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout. To je váš přístup.
13: Zatím naposledy vystupovala opozice s obsáhlou kritikou návrhu ve středu sněmovna, tak projednávání nestihla dokončit. Dnes se poprvé sešla sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání je neveřejné. Členové by si měli zvolit místopředsedu a dát dohromady plán vyšetřování. Komise by měla prověřit okolnosti a souvislosti fungování dopravního podniku hlavního města Prahy, středočeských krajských silničářů a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle členky komise Heleny Válkové z Hnutí ANO by si měla komise určit i termín, do kterého předloží své závěry poslanecké sněmovně.
15: Když už se teda sejdeme a budeme tomu věnovat náš čas a chceme veřejnost buď uklidnit, nebo naopak říct pozor, tady se děje něco, na co ještě orgány činné v trestním řízení by se měly zaměřit, tak to je možné jenom v určitém čase. A jakmile mám také zkušenosti už dost bohaté, jak má něco přesáhne rok, tak se z toho stává never ending story.
13: Komise vede poslanec za SPD Jindřich Reichl. Celkem je v ní 8 poslanců vládního tábora, a to 5 z ANO, 2 z SPD a 1 z klubu motoristů. Pětice opozičních stran, tedy ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09, má po jednom zástupci.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: V polském Gdaňsku končí dvoudenní konference o poválečné obnově Ukrajiny. Na akci dorazily stovky politických lídrů a podnikatelů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na konferenci oznámila převod v přepočtu více než 77 miliard korun Kyjevu jako součást unijního úvěru. Probereme to v Ranním plusu chvíli po zprávách. Mezinárodní námořní organizace OSN přerušila plán, který měl lodě uvízlé v Perském zálivu vyvést přes Hormuzský průliv ven na otevřené moře. Rozhodla se tak po útoku na nákladní loď u ománského pobřeží. Podle amerických médií stojí za útokem Irán.
16: Útok ohrožuje křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem z minulého týdne, podle kterého má Írán obnovit běžnou lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Írán přitom varoval, že lodě musí jezdit jeho vlastní trasou, nikoli tou, kterou prosazují Spojené státy. Podle deníku Wall Street Journal je za útokem právě Írán. Cena americké ropy po útoku vzrostla o více než 2%. Ve středu proplulo průlivem rekordních 50 lodí, ale po íránské hrozbě se nejméně 5 z nich na jižní trase otočilo zpátky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
13: Evropské země se dál potýkají s extrémním vedrem. To výrazně zasáhlo Francii. V Paříži jsou podle tamní policie kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město dnes zakáže odpoledne i v noci prodávat alkohol a pít ho na veřejných místech.
17: Výjimku ze zákazu budou mít podle stanice BBC jen restaurace a bary. Stejné opatření pak bude platit i zítra. Záchranná služba v Paříži řešila za jeden den 4x víc srdečních zástav než obvykle. V celé zemi podle tamních médií v souvislosti s rekordními teplotami umřely desítky lidí. Francie tento týden už 2x po sobě překonala historický teplotní rekord. Kvůli horku v zemi mimo jiné odstavili i 3 jaderné elektrárny. Španělsko hlásí od neděle v souvislosti s horkem víc než 200 mrtvých. S extrémně vysokými červnovými teplotami se potýká například i Británie a Německo. Tam dnes taky čekají prolomení historicky nejvyšších teplot. Karolína Lásková, Český rozhlas.
13: Je 26. června, posloucháte zprávy Radního plusu. Horští záchranáři v Orlických horách zasahovali od začátku letní sezóny u 63 případů. Na loni ve stejném období loni evidovali 59 zásahů. Aktuálně nejčastěji výjíždí k úrazům cyklistů, který bylo 35. Nejčastěji jde o zlomeniny anebo odřeniny rukou. Podle náčelníka horské služby v Orlických horách Josefa Hepnara počet zraněných cyklistů v posledních letech narůstá.
18: Naprvé je hodně aktivit outdoorových, jako jsou traily a single tracky, kde přibývá návštěvníků. A za druhé je hodně elektrocyklistů, starších lidí, kteří jezdí po horách.
13: Více než 1,5 milionu žáků a studentů dnes dostává vysvědčení a ukončuje tak školní rok. Některé školy je hodnotí pomocí známek, jiné pak udělují slovní hodnocení. Učitelé doporučují, aby rodiče k hodnocení přistupovali s nadhledem a řešili ho s dětmi v klidu. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na dálnici D11 směrem z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou na 61. kilometru se srazily dva kamiony. Blokují pravý a následně i levý pruh. Na místě už jsou hasiči a policie. Dálnice je neprůjezdná. Policie odklání provoz na 62. kilometru. Před odklonem skoro 2 kilometry kolona na 15 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona kamionů v pravém pruhu u sjezdu na Velkou Bíteš na 162. kilometru. Pomalu popojíždí až do omezení u Brna na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu se zdrží jenom v okolí Kývalky mezi 180. a 182. kilometrem. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se před Ořechem na 18. kilometru srazila dvě auta. Nehoda je v levém pruhu, kolona od ulice k Barandovu na 10 minut. Kolona je taky na Pražském okruhu ve směru na D1 od dálnice D5 k Ořechu, je to na 10 až 15 minut. Provoz teď dopoledne vázne na výjezdu z Prahy na dálnici D7 před sjezdem na letiště. Je tam dopravní omezení, od Evropské se zdržíte kolem 15 minut. A pomalu se taky jede v Bělohorské směrem z centra Prahy, tam je kolona před Vypichem od Břevnovského kláštera, je to na 10 minut. Dobře, dojďte. Pátek bude jasný, během dne místy přechodně až polojasný, teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě republiky místy kolem 31 stupňů, na horách většinou kolem 27. Slabý proměnlivý nebo vítr z východních směrů do 4 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Posloucháte Ranní Plus.
1: 8 minut po 9. hodině, jak jste slyšeli právě od Ondřeje Látala, tak vedro sužuje nejenom Českou republiku, ale také Evropu, a to už několik dní. A v Německu má tahle těžko snesitelná vlna horkého vzduchu kulminovat právě dnes. Meteorologové dokonce očekávají, že by mohly padnout historické rekordy. Podrobněji o tom teď budeme mluvit s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Dobrý den.
19: Dobrý den.
1: Tak liší se nějak situace v Německu podle regionu, nebo je prostě všude nesnesitelné vedro?
19: No, včera byla ta situace taková, že někde jenom ten úplný severozápadní cíp Německa při hranicích s Belgií, že tam bylo trochu chladněji, jinak. V podstatě po celé zemi někde kolem 39 stupňů, to bylo nejvíc na jihozápadě Německa, a v Bádensku, Württembersku, v Porýň, Falci, tam je taková oblast vlastně mezi francouzskými Vogézami a německým Schwarzwaldem, pohořím to údolí Rýna, kde kam přichází ten teplý vzduch z té Francie a už tam zůstává několik dní sedět a je tam jaksi nesnesitelné horko. Takže v souvislosti s tím se teď očekávají ty rekordy. Oni už se otřásli v noci na čtvrtek, byla vlastně na děleném prvním místě druhá nejteplejší noc v historii měření v Německu a 26,2 stupňů, a teď se očekává, jestli poprvé v historii měření, to znamená zhruba od toho konce 19. století, asi 1881 rok se udává, jestli poprvé od té doby padne v červnu v Německu 40, nebo jestli dokonce padne i ten takový ten all time record, to bylo 41,2 stupňů Celsia naměřených v červenci před 6 lety v Duisburgu.
1: No, jak jsi řekl, tak v podstatě není kam regionálně před tím horkem utéct, ale je vedro v Německu i politická otázka?
19: No, dnes třeba vyšla zpráva mezinárodní vědecké iniciativy World Weather Attribution, která sdružuje vědce třeba z Imperial College v Londýně nebo z Královského meteorologického institutu v Nizozemsku, a ti se jednomyslně shodli, že takým urychlovačem intenzity současných veder je klimatická změna způsobená závislostí lidstva na spalování fosilních zdrojů energie, tedy uhlí, ropy a zemního plynu. Ale Asi nejenom v Německu se teď neřeší to, jestli ta vlna veder je lidmi způsobená a jestli se dá něco dělat s příčinami toho, že to tak je. Spíš se na té praktické politické rovině řeší tlumení následků, jako když třeba opozice v Bádensku-Württembersku teď požaduje, aby ve Stuttgartu, v hlavním městě, tedy v oblasti, kde je teď v Německu největší horko, tak aby se jako útočiště před tím spalujícím žárem otevřela obyvatelům města budova zemského sněmu. A vlastně mi v této souvislosti taky přišla, vzpomněl jsem si na zprávu neziskové organizace Deutsche Umwelthilfe, která asi před 2 týdny připomněla, že připravenost německých měst na tu vlnu veder není zrovna nějak skvělá a že vlastně zatímco by se dalo, že ty horka nejsou první rok a dalo by se čekat, že se budou nějak adaptovat, ale v letčem si ten trend vlastně spíš opačný z té zprávy vyplývá, že za posledních 7 let v žádném z větších měst v Německu, v žádném městě jsou více než 50 tisíci obyvateli, nevzrostl počet stromů a naopak napříč městy celkem asi skoro 1 000 000 stromů ubylo.
1: No a jaký je teď výhled, kdy ta vlna veder skončí a Němci si budou moct oddechnout?
19: Teď se čeká, že to ještě nějakou dobu vydrží, třeba tady v Berlíně má až v neděli kulminovat, to se čekají ty 40 a asi tak zhruba do té neděle se mají právě držet teploty tak vysoko, ta horká fronta bude přecházet postupně od západu na východ. A vlastně i ta délka, to jak to trvá, je podle třeba německého meteorologa Tima Stegra, to je taky pozoruhodná věc.
20: Die Dauer in der Südhälfte Deutschlands werden es dann wahrscheinlich 12 Hitzetage in Folge sein und auch
19: tento frankfurtský meteorolog řekl včera televizi ARD, že jedna věc je totiž ta intenzita, ty teplotní rekordy, o kterých jsme mluvili, ale podle Tima Stegra je to taky ta délka horké vlny, která je pro toto roční období bezprecedentní. Nakonec to bude třeba 10 nebo 12 extrémně horkých dní v kuse na konci června. Německý meteorolog o tom včera mluvil v televizi ARD a právě znovu s odkazem na klimatickou změnu říkal, že ta právě podporuje takové jevy, takové zablokované povětrnostní situace, tlakové výše, které zůstávají na jednom místě a drží pod sebou horko, nehýbou se, tak jak je to právě teď.
1: Tak tolik náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín, takže Tomáši, chladit, pít a být někde schovaný ve stínu. Měj se hezky, naslyšenou.
19: Díky, jak se říká, jediný správný režim je pitný režim.
1: Ano, a jenom správně, a jenom doplním, že ta tepelná kupole se sune i do Česka. Dnes má být 37 stupňů Celsia a meteorologové nevylučují, že v neděli padne absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012.
2: Posloucháte Ranní vysílání na Plusu. Máme 9 hodin a 14 minut téměř. Ukrajina dostane od Světové banky 3 miliardy a 39 milionů dolarů. Pro představu to je asi 72 miliard korun. A ta zpráva přišla z Gdaňsku, kde probíhá konference o obnově Ukrajiny. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová rovněž Gdaňsku oznámila převod první části půjčky Evropské unie Kyjevu ve výši 3 miliard a 200 milionů eur. Bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný nám řekl, že oproti předchozím ročníkům téhle, řekněme, dárcovské konference půjde už o uzavírání konkrétních kontraktů.
21: Bylo velkou změnou už loni v Římě, že Volodymyr Zelenský na rekonstrukční konferenci mluvil o dronech a o technologiích dvojího použití, případně o zbrojních technologií. Ale jenom to naznačil. Letošní konference, tu obranou a bezpečnostní dimenzi má opravdu velmi silnou. Například Evropská komise právě zde v Gdaňsku podepsala své úplně první dohody financování projektů zboží dvojího užití, tedy něčeho, co je na pomezí toho vojenského a civilního materiálu. Představme si pod tím především drony. Jo, to je nejčastější. Ale je to vlastně poprvé, co Evropská komise něco takového financuje směrem do Ukrajiny. A je to poprvé zároveň, co něco takhle Evropská komise financuje směrem do konfliktu. Takže to je opravdu velmi významné.
2: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO oznámil podnikatelskou misi, která bude jednat o účasti českých firem na poválečné obnově Ukrajiny. Naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková popsala, jak se na konferenci premiér stavil k další evropské spolupráci s Ukrajinou.
0: Evropská unie podle něj spíš podniká kroky k většímu zbrojení, ke zvyšování eskalace a konfrontace, než aby se věnovala míru, a bez míru není možná úplná obnova Ukrajiny. Naopak zapojení českých firem do obnovy vítá, pokračuje sám premiér Andrej Babiš.
3: Na Ukrajině samozřejmě jsou obrovské příležitosti pro naše firmy, které už tam podnikají, takže to, co my jsme řekli, že nebudeme dávat peníze z českého rozpočtu na zbraně, že nechceme dávat na zbraně, ale pokračujeme muniční iniciativě, která je pro naše firmy ekonomicky výhodná a český rozpočet má z toho příjem.
2: Vývozy na Ukrajinu pojišťuje exportní garanční a pojišťovací společnost, neboli EGAP. David Havlíček z jejího představenstva v našem vysílání potvrdil, že český vývoz na Ukrajinu roste, a přiblížil, v čem má spočívat změna v pojištění exportu na Ukrajinu, kterou ohlásil premiér.
22: Ta změna bude v tom, že ten fond, který, jak jsem zmínil, existuje už prakticky 3 roky, tak bude navýšený v průběhu příštích týdnů přibližně o polovinu, z 639 milionů korun na 1 miliardu. My pojištěme vlastně krátkodobé pohledávky, to znamená, když někdo tam vyveze, má fakturu s odloženou splatností, tak my kryjeme riziko, že český vývozce vždycky dostane zaplaceno. A ten fond tím, že se navýší, tak budeme schopni obsloužit více poptávky, více obchodních případů. Za tu dobu, za ty 3 roky, my jsme pojistili už 100 případů v hodnotě přibližně 2 miliardy korun. Takže tohle navýšení povede k tomu, že budeme schopni v daný okamžik uspokojit více poptávky, která neustále roste.
2: David Havlíček nám také přiblížil, které sektory využívají pojištění z EGAPu nejvíc.
22: Převažuje zemědělská technika, kde vlastně čeští vývozci tam byli aktivní už před válkou. Pak je to oblast energetiky, ale je tam i třeba chemický průmysl, keramický průmysl a některé další, takže skutečně ten rozsah sektorový je poměrně značný.
2: David Havlíček z představenstva pojišťovny EGAPA. Ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energie Jiří Gavor nám přiblížil české angažmá v energetickém sektoru.
23: Už nyní moravské naftové doly těží na území Ukrajiny 3x více zemního plynu než na Moravě, než na našem domovském území. Tam určitě vidím velkou perspektivu pro další pokračování spolupráce. A MND jinak je významný investor z hlediska obnovitelných zdrojů energie. Také postavili tam větší větrnou elektrárnu než na území České republiky. A tam je příznivé, že pod tíhou nutnosti se tam staví nové energetické zdroje bez takové administrativy a byrokracie, která je příznačná v České republice.
2: Řekl nám Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.
1: No a teď v 9 hodin 18 a půl minuty si poslechněte důležité události, které sledujeme. Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl zhruba na 235 mrtvých a nejméně 4300 zraněných, oznámil tamní ministr zdravotnictví Carlos Alvarado. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování zákona nebo návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snazšího propouštění odborníků a spolitizace státní správy. A končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převezmou svá závěrečná vysvědčení. Dnes tedy, jak jsme si už řekli, oficiálně končí školní rok, žáci základních a středních škol dostávají vysvědčení. V Českolipské základní škole Lada to sleduje reportér Jiří Jelínek. Dobré dopoledne.
24: Dobrý den. Škola už postupně utichá, vysvědčení jsou rozdaná. Učitelé si odnáší dětmi darované květiny a různé pochoutky. To vysvědčení se tady dnes přebírali jen žáci prvních až 8. tříd. Deváťáci měli slavnostní rozloučení se školou už včera. Ředitel školy Radek Častulík mi říkal, že je to vždycky těžké a dojemné loučení. Většina z těch dětí tady strávila v podstatě přes půlku života. Já byl na předávání vysvědčení v 8., kde už byla opravdu rozverná atmosféra. Žáci si většinou odnesli solidní známky a těší se na prázdninové přespávačky u přátel, výlety nebo návštěvy koupališť. A nezřídka se také obávají, co je čeká v posledním roce školy. I paní učitelka jim předestřela, že to nebude jednoduchý rok, také je varovala před různými svody, které je mohou na prázdninách potkat, a vyjádřila víru, že budou rozumní. Na budoucí zaměření, na to, jakou střední školu nebo učiliště si vyberou, se osmáků skoro nemá cenu ptát, rozhodnutý je v tuhle chvíli opravdu jen málo kdo.
1: Ze severu Čech se přihlásil reportér Jiří Jelínek. Díky, naslyšenou.
24: Pěkný den.
1: a míříme na východní konec republiky, konkrétně na Vsetínsko. V základní škole v prostřední Bečvě máme reportérku Gabrielu Hickl. I vás zdravím.
4: Hezké dopoledne, já teď stojím na školní zahradě, taky tady už je po všem, je tu ticho a prázdno. Místní škola je totiž jednou ze nejdříve začínajících škol v regionu. Slavnostní rozloučení tady proto začalo už o 7:30 ráno. Na školní zahradě se sešlo 90 dětí z 5 ročníků a jejich rodiče. Celý ceremoniál začal repem, který se na poslední chvíli připravil učitelský sbor. Učitelé v něm velmi vtipně popsali jednotlivé třídy. Potom začalo loučení, před nastoupenou školou děti dostali pochvaly od starosty za sport, za reprezentaci školy, ale třeba i za to, jak se chovají ke spolužákům. Vše bylo hodně emotivní, hlavně pro páťáky, kteří odcházejí do větších škol v okolí. Tekly slzy a děti se navzájem objímali. Asi po hodině loučení se přesunuli do tříd pro vysvědčení. No a teď už je škola prázdná a všechny čekají prázdniny.
1: No tak zrepovaný konec školního roku nám ze základní školy v prostředním Bečvě přiblížila reportérka Gabriela Hickl. Díky a naslyšenou.
4: Naslyšenou, hezký den.
2: Posloucháte Ranní plus. Vedení Činohry Národního divadla v Praze se pod novým generálním ředitelem nezmění. Martin Glaser, který se stane šéfem v roce 2028, se domluvil na pokračování spolupráce s duem Scooter. Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský mají pokračovat v péči o stálý soubor a budování moderního divadla s důrazem na aktuální témata.
5: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho. Do ciziny se obrátil, potud se ještě nevrátil.
6: Režijní tandem Scooter vede Činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
7: My jsme po několika měsících rozhovorů se Scootery zjistili, že se shodujeme v podstatných věcech. Jednak v tom, jak by měla být profilována nová scéna po skončení její generální rekonstrukce.
6: Pojmenovává Glázer hlavní úkoly Scooterů v nadcházejícím funkčním období. Šéfové Činohry mají podle budoucího ředitele také důkladně pečovat o stálý herecký soubor. Společnou mají i představu o kreativní stránce divadla.
7: Shodujeme se i na tom, že Činohra Národního divadla by měla být moderním současným souborem, který má dostatek tvůrčí odvahy reflektovat svět kolem sebe, reflektovat to, co se děje ve společnosti.
6: Glázer představil i další členy týmu. Z Brna si přivede šéfa baletu Mária Radačovského. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Domácí násilí nezačíná první ranou, často mnohem dřív, v podobě kontroly, ponižování, manipulace nebo vyvolávání strachu. Nová třídělná dokumentární série s názvem Láska nebolí vstupuje dnes na platformu OnePlay a přináší skutečné příběhy lidí, kteří se dokázali dostat z násilných vztahů anebo zvládat vlastní agresivitu.
8: A najednou tam prostě vlít ten táta, to bylo jako vteřinové. Prostě čapl zrovna to moje štěně. Prásky. A já jsem jenom vzal toho psa, jsem ho držel, jsem mi klepali ruce a vlastně to bylo poprvé, že jsem viděl živou bytost jako umřít.
2: Hudební Radek Banga, který je jedním z protagonistů téhle dokumentární série. Ve studiu je s námi její režisér Tomáš Klein. Vítejte, dobrý den.
25: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jak náročné to bylo natáčení pro vás i pro ty, kdo se účastnili téhle té série?
25: Určitě to bylo jedno z nejnáročnějších natáčení. Myslím si, že především pro ty naše protagonisty, kteří se rozhodli svůj příběh sdílet, když to musí být obrovsky náročné. Ale zároveň myslím si, že všechny nás pohánělo to vědomí, že by to mohlo mít smysl, i kdyby to mělo pomoct třeba pár lidem.
2: Já si vzpomínám, jsem měla možnost mluvit déle s Radkem Bangou, hudebníkem, kterého právě bylo slyšet v tom předchozím klipu, že on vlastně říká, že dodnes špatně spí kvůli těm zážitkům z dětství, ale dokázal to přetavit v to, že dlouhodobě jezdí do škol, pomáhá dětem, radí jim, jak se chovat v téhleté situaci. Já se ptám teď i proto, že vlastně děti mnohdy bývají svědky toho domácího násilí. Co to pro ně znamená? Jak velké následky si podle odborníků nesou?
25: No, tak samozřejmě jeden z odborníků tam říká, že ty děti jsou zasaženy tím násilím vždycky, že prostě neexistuje dítě, které by jako to sledovalo a nic to s ním neudělalo. A bohužel to často vede k tomu, čemu říkají odborníci transgenerační přenos, že prostě pokud to zažíváme doma jako děti, tak my si bohužel začneme myslet, že to je normální. A pak když jsme sami v nějakých těžkých životních situacích, tak se toho násilí můžeme i začít dopouštět, anebo se zase dostáváme rychle do té roli té oběti. No.
2: Je nějaký příběh, moment, který ve vás zůstává ještě po skončení toho natáčení?
25: Je jich celá řada. Já musím říct, že asi nejvíc mě zasáhlo zjištění, že vlastně i ty, je to teda často příběhy, jsou to ty příběhy žen, Míši Noskové, nebo my tam máme i anonymizovanou ženu, která se v tom příběhu jmenuje Magdalena, že i když oni dokázali z toho násilného vztahu s tyranem odejít, tak pakliže tam jsou děti, tak bohužel to násilí často pokračuje přes ty děti. Střídavá péče, ty instituce s tím neumějí nakládat, není to vůbec jednoduchý a to bylo pro mě jako velmi těžké zjištění.
2: V té vaší dokumentární sérii vystupují nejenom oběti násilí, ale také ti, kteří se násilí sami dopouštěli. Jak to dokážou reflektovat a čeho jste nějakým případným výhradám může to část publika vnímat jako omlouvání těch agresorů?
25: No, pro nás to bylo, když jsme s těmi organizacemi zašli rešeršovat a spolupracovat, to bylo taky takový překvapení, takový novum, že oni už se dneska hodně soustředí i na práci s lidmi, kteří se toho násilí dopouštějí. Samozřejmě s těmi, kteří jsou schopni aspoň nějaké sebereflexe. Jo, bez té vlastně se s nikým pracovat nedá. Takže určitě tady je skupina lidí, speciálně těch tyranů, kteří třeba trpí i nějakou poruchou osobnosti a tak dál, u kterých nemůžeme čekat, že by to pomohlo. Ale pak je tady obrovské množství lidí, kteří se dopouští třeba toho běžnějšího domácího násilí, které je taky obrovsky závažné, kteří na to nejsou hrdí, sami jsou z toho nešťastní a chtěli by s tím něco dělat, ale potřebují pomoc.
2: Jsou nějaké přehlížené signály, varovné signály, které, dejme tomu ty budoucí oběti, kterých si nevšimnou?
25: Určitě je to celá řada, speciálně u těch tyranů. Je to strašně těžké, protože ty tyrani jsou jako na začátku okouzlující. Jo? Odborníci tomu říkají love bombing a oni opravdu jsou mnohem víc šarmantní, než řekněme ti lidi, kteří se pak toho násilí dopouštět nebudou. A je velmi těžké to jako odhalit. Jo? Myslím si, že většina z nás si myslí, že bychom to rozpoznali, ale já po znalosti těch příběhů si to nemyslím.
2: Důležitou roli hrají v tom dokumentu animované části. A kdo za nimi stojí a jak jste s tím pracovali, s touhle kombinací?
25: Je to taky, myslím, trošku takové novum, ta animace v dokumentárním filmu. Je to jako úžasný prostředek, protože to, co jsme pojímali v téhle sérii, tak se odehrává za zavřenými dveřmi a je velmi složité to nějak zpřítomnit audiovizuálně divákům a ta animace je proto úžasný prostředek. Hlavním animátorem byl Lukáš Fišárek, který se na tom výtvarně opravdu podepsal krásným způsobem, ale spolupracovali s ním i další animátoři a je to taky trochu novum, že ta technologie postoupila dneska tak daleko, že si to můžeme dovolit i v tom dokumentárním filmu ve velkém rozsahu.
2: Dnes tady ta vaše třídělná dokumentární série s názvem Láska neboli bude k vidění na platformě OnePlay. Jak chcete případně pracovat s odezvou?
25: No, samozřejmě ty organizace jsou připravený, na konci každého toho dílu směrujeme diváky k jakémusi rozcestníku, kde můžou najít pomoc, ať už jsou v jakékoliv pozici. Těch organizací u nás je celá řada a myslím si, že mnoho lidí neví, že může někam anonymně zavolat a může svůj problém s někým anonymně probrat a v klidu se rozhodnout, jestli je připravený s tím, nebo připravená s tím nějakým způsobem začít bojovat. Tak to je podle mě důležitá zpráva, kterou by ta série měla vyslat.
2: Ve studiu Českého rozhlasu Plus byl Tomáš Klein, režisér dokumentální série s názvem Láska nebolí. Děkuji, že jste k nám přišel osobně.
25: Já moc děkuji za pozvání.
10: Tak sluníčko nám během ranního plusu vystoupalo výš, už to docela upaluje, tak hlavně se někam ukrýt, třeba i s vysvědčením do stínu nebo k vodě. My dva, tedy
2: Martina Mašková
10: a Tomáš Pavlíček, vám vřele přejeme, abyste tu vroucí vlnu nějak přestáli a nejlepší režim je pitný režim, jak říkal Tomáš Havlín. Tak klidný den.
11: Tady je Plus v 9:30.
12: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Poslanci se dnes znovu vrátí k návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování o něm nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje. Obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. Podle předkladatelů z vládní koalice ale nový zákon zajistí větší flexibilitu. Propouštění i zaměstnávání státních úředníků by totiž bylo jednodušší, podobně jako je to v komerční sféře. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.

0: odvedl panovník na daních. Současný král Karel III. Údajně od nástupu na trůn před 4 lety zaplatil státu v přepočtu více než 845 milionů korun. Podle agentury Reuters se tak řadí mezi 100 předních daňových poplatníků Spojeného království. Zástupci panovnické rodiny zároveň oznámili, že britský král nebude ani po dokončení desetileté rekonstrukce žít v Buckinghamském paláci. Ten tak po téměř 200 letech přestane sloužit jako sídlo britského monarchy.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Záchranáři mají kvůli horkému počasí nadprůměrný počet výjezdů. V posledních dnech se pohybuje okolo 350 za den. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech nebo třeba s úpalem a úžehem. Postarat se musí taky o seniory, kteří jsou sice doma, ale ve vyhřátém bytě málo pijí a jsou dehydratovaní. Další případy popisuje mluvčí záchranářů Michála Botová.
2: Jezdíme také k seniorům, kteří si takzvaně nedají říct a třeba v pravé poledne bez pokrývky hlavy jdou pracovat na zahrádku, skolabují, my přijedeme na místo a dozvíme se, že ten senior i velmi málo pil.
0: S koncem školního roku zoologické zahrady v Ústeckém kraji žáky odměňují. Do zoo v Děčíně je dnes podle mluvčí Aleny Houškové vstup pro školáky do 15 let zdarma. Musí ale přijít v doprovodu dospělého. V Ústecké zoologické zahradě zaplatí 1 korunu. Stejnou částku pak bude tento víkend vstupné pro školáky v Chomutovském zooparku. Stačí ukázat kopii anebo fotografii vysvědčení. Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. S Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským se na prodloužení spolupráce dohodl Martin Glázer, který divadlo povede od roku 2028. Tady je taky doprava v dopolední vysílání Českého rozhlasu Plus skoro 4 minuty po 9:30. Na D11 směrem z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou na 61. kilometru se srazily 2 kamiony. Na místě jsou hasiči a policie. Dálnice už je průjezdná levým pruhem. Kolona ze 64. kilometru je teď na 20 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona kamionů v pravém pruhu u sjezdu na Domašov kolem 168. kilometru. Pomalu popojíždí do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu se zdrží jen v okolí Ostrovačic a Kývalky mezi 178. a 181. kilometrem. Na Pražském okruhu vázne provoz před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště je kolona od Lohkova na 10 minut. Ve směru na D1 se jede pomalu od dálnice D5 a tam se zdržíte až 15 minut. Zdržení je taky před sjezdem na letiště ve směru na D7. Od sjezdu na Horoměřice je to na 10 minut. A pomalu se teď dopoledne jede taky v Bělohorské ulici směrem z centra Prahy, kde je kolona před Vypichem od Břevnovského kláštera. Je to i tam na 10 minut. Dobře dojeďte. Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty 29 až 34 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 25, slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. V noci bude jasno, teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, na severovýchodě až na 13, na horách bude většinou kolem 16, místy i nižší teploty, slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu anebo klidno. A zítra čekáme jasno, během odpoledne místy přechodně až polojasno, teploty vysoko 31 až 36, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů, slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. To byly zprávy a tady už je na Plusu pro a proti.
3: Dvě strany současné vládní koalice, hnutí SPD a motoristé sobě, prosazovali zrušení školní inkluze. S hnutím ANO se nakonec dohodli, že systém, který má zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání, zůstane, ale projde zásadní revizí. Ministr školství Robert Plaga před pár dny přiblížil, v čem by tahle revize měla spočívat. Navrhuje, aby se změnil způsob, jak se přidělují asistenti pedagoga. Nově už by se nevycházelo z doporučení pro konkrétního žáka, ale z toho, kolik je dětí ve třídách a jaké mají potřeby. Bude to změna k lepšímu?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou dva místopředsedové výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport.

0: poslanec hnutí STAN Jan Berky, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A poslanec zvolený za Motoristy sobě Miroslav Krejčí, dobrý den.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Jde revize inkluze, kterou představilo ministerstvo školství, správným směrem, pane Krejčí?
2: Určitě tato změna, která je v současnosti představena ministerstvem školství, je krok správným směrem, ale určitě bych to nenazýval tím, co se řešilo kolem voleb, a to je zrušení inkluze nebo velká revize inkluze.
0: Pane Berky, váš pohled na tu ministrem školství představenou změnu?
1: Vzhledem k tomu, že co se týká parametrizace asistentů pedagoga, navazuje ta současná vláda na naší, tak ten směr považuji v zásadě za dobrý. Ono ostatně málo kdy potkáte někoho, kdo by řekl, že parametrizaci nechce, než přijdou čísla. Předpokládám, že o tom se také budeme za chvilenku bavit, o některých těch parametrech, kde jsou případně rizika. Ale základní idea je správná.
0: Takže tady nejste v nějakém zásadním sporu. Když jste, pane Krejčí, úvodem říkal, že teď se inkluze nebude rušit, tak jste právě narážel na ten volební slib mimo jiné Motoristů, kteří říkali ústy některých představitelů, třeba pana Gregora, vašeho kolegy, že dokonce zrušení inkluze je podmínkou ke vstupu do vlády, ale to se tedy dít nebude.
2: Pokud jsme po volbách, jsme si sedli v rámci současné koalice a dohodli jsme se na tom, jaké změny v inkluzi mají proběhnout během současné vlády, a určitě asistenti pedagoga byli jeden malý dílek z té dohody, a byť ještě teda neříkám, že to je finální podoba, tam bude primárně záležet na tom, přesně jak zmínil kolega Berky, jak budou nastavené ty parametry.
0: K čemu se dostaneme, každopádně rušení inkluze nebo její podstatné části ve hře není. Na tom jste se nedomluvili, z toho jste vy jako Motoristé sobě ustoupili.
2: No, já jsem přesvědčen o tom, že, a stejně tak to vnímala i SPD, že k velkým změnám dojde, ale toto není ta velká změna. Velké změny by teprve měly přijít.
0: Pane Berky, vítáte, že zatím, jak se zdá, inkluze v té podobě, jak tady funguje řadu let, bude pokračovat, jenom se bude revidovat?
1: To, že ten systém potřebuje nějakou revizi, tak na tom jsme se podle mého názoru shodli všichni. To, co se třeba ukázalo, je, že speciální vzdělávání, respektive speciální školství, má nějaké svoje místo. To, co si ale nemyslím, že by to mělo vést, je k tomu, že budeme zase děti se speciálními potřebami, ať už daný fyzickým handicapem nebo nějakým jiným handicapem, segregovat do speciální škol. Já si třeba myslím, že spíše cesta je podpora speciálních tříd při běžných základních školách, což není vždycky úplně jednoduché, to přiznávám. Zároveň je potřeba se podívat na to, jak více podpořit některé podpůrné pozice. V tomto smyslu revize by za mě také byla OK, ale zrušení inkluze považuji za velmi špatný krok pro společnost.
0: Pane Krejčí, když vy jste tady před chviličkou řekl, že ty velké změny teprve přijdou, souvisí to s tím, že vláda chce zásadně posílit kapacity jak speciálních škol, tak speciálních tříd a tam přesunout část těch dětí se speciálními potřebami, jak teď na to narazil váš pan kolega?
2: Přesně tak, to je ten hlavní díl dohody, která vznikla při tvorbě programu vlády nebo programového prohlášení vlády. To znamená, přesně jak tu bylo řečeno, rozšíření kapacit speciálních tříd, respektive speciálních škol, přičemž preferovány budou přesně tak, jak tu zaznělo, speciální třídy v běžných školách, aby ty děti nebyly segregované do samostatných jiných subjektů a byly v prostředí, kde se vzdělávají standardní děti.
0: Preferovány tedy budou speciální třídy, nicméně v programovém prohlášení vlády stojí, že se bude posilovat kapacita i speciálních škol. Takže bude se část těch dětí se speciálními potřebami, které dnes chodí do běžných tříd, vyčleňovat do škol speciálních?
2: Takhle bych to určitě nedefinoval. Do speciálních škol nebo speciálních tříd by měly chodit děti, které to potřebují proto, aby se mohli smysluplně vzdělávat. Náš požadavek v rámci změn inkluze byl vedený především tou myšlenkou nebo tím pohledem, že zavedením inkluze, tak nešťastně, jak to vzniklo před 12-14 lety, tak začali trpět učitelé a začali trpět běžně nadaní a více nadaní žáci v těch třídách, kde se v tuto chvíli vzdělávají.
0: A proto chcete část těch žáků se speciálními potřebami přesunout do speciálních škol?
2: Já nebudu mluvit o speciálních potřebách, protože speciální potřebou je spousta různých věcí, které vůbec neovlivňují standardní režim třídy a tyto děti v těch běžných třídách mají zůstat.
0: Pane Krejčí, nezlobte se, v programovém prohlášení vlády stojí, že se budou posilovat kapacity speciálních škol. Ano. Tak já se ptám, z jakého jiného důvodu by se ty kapacity posilovaly, než proto, aby tam část těch dětí se speciálními potřebami byla znovu přesunuta?
2: Primárně je to z důvodu toho, že například desítky procent dětí s lehkou mentální retardací chodí do běžných tříd, ačkoliv jim tam nejsou schopny učitelé poskytnout adekvátní péči.
0: Tedy by se měli přesunout do těch speciálních škol.
2: Ano, tam, tak, kam patří.
0: To je ta odpověď, kterou jsem tady jasně chtěl slyšet, pane Berky.
1: Otázkou ovšem je, jestli řešením toho, že tam nedostávají dostatečnou podporu, je to, že je vemu a dám je někam jinam. Jo, jedna z věcí, kterou pořád v tom systému jako zapomínáme, nebo respektive přiznejme si, že společné vzdělávání skutečně je náročné. Nikdo podle mě jako neříká, že to je jednoduchá věc. Zároveň ten, kdo ale dává odborné doporučení o tom, jestli pro to dítě je vhodné vzdělávání v takzvaně v mainstreamu, nebo to speciální, je pedagogicko-psychologická poradna. Nemá být tím zásadním kritériem, jestli to je jednoduché, nebo to není jednoduché. A zároveň jako nezapomínejme na to, že jedním z důležitých prvků jak základního vzdělávání, tak právě společného vzdělávání je ta socializace. To, že ty děti jsou alespoň část toho dne pohromadě. Proto si myslím, že opravdu gro té úpravy má být podpora speciálních tříd, nikoli speciální školy.
0: No ale to jste slyšel od pana Krejčího, že bude ta preferovaná cesta. Nikoli ty děti primárně přesměrovávat, když to takto ošklivě řeknu, do speciálních škol, ale do těch speciálních tříd, proti kterým ani vy nejste.
1: Já tenhle posun docela vítám. Ta retorika, která byla předvolební, mi přišla, že takováhle úplně není. Já jenom připomínám, že v tom systému v zásadě ten, kdo v tomhle má hrát důležitou roli, je skutečně ta pedagogicko-psychologická poradna, ne dojmy někoho jiného.
0: S tím byste souhlasil, pane Krejčí?
2: Ještě tady zmíním drobnou věc, když se tady mluví o handicapu fyzickém, to znamená, když nějaké dítě je, nedej bože,
0: znevýhodněno
2: fyzicky postižené, třeba na vozíčku, nebo postižené zrakově, nebo sluchově, tak o těchto dětech jsme nikdy neřekli, že by měly být separované z běžných tříd. To není žádný důvod k tomu, aby tyhle děti někdo se snažil tlačit do speciálních tříd, protože tyhle ty děti žádným významným způsobem neblokujou běžnou výuku. To jsou věci, které se dají podpořit standardními pedagogickými opatřeními, pomůckami a ty děti s nějakou obvykle technickou pomocí můžou zvládat běžný vzdělávání ve třídě.
0: A souhlasili byste, že to hlavní slovo by měly mít pedagogicko-psychologické poradny, jak tady zaznělo?
2: Já si primárně myslím, že hlavní slovo by měl mít ředitel školy, protože ten je schopen říct, jestli je tomu dítěti schopen poskytnout adekvátní způsob formou vzdělávání nebo ne.
1: A to v tom se právě...
0: Vydržte, nechte dokončit pana Krejčího větu, hned vám dám slovo, pane Berky.
2: A samozřejmě, že by měl být kladen primárně důraz na doporučení poradny. Školský systém by se měl snažit a udělat všechno pro to, aby splnil to, co poradna napsala, ale v případě, že situace, že ředitel není schopen splnit to, co po něm chce poradna, tak přece musíme přijmout nějaké jiné opatření. A teď neříkám, jaké.
0: A tím už se tedy dostáváme k té změně, která je na stole, kterou představil ministr školství Robert Plaga. A to je, že by ta hlavní odpovědnost za přidělování asistentů pedagoga ve třídách měla být nově na ředitelích, nikoli na pedagogicko-psychologických poradnách. Proč vám ta změna vadí, jak jste signalizoval, pane Berke?
1: Ne, já jsem signalizoval jenom to, že mi vadí ten přístup. Má být jako z mého pohledu opačný. Zná pedagogicko-psychologická poradna řekne nebo doporučí, co je pro toho žáka dobré, a ředitel, ředitelka mají říct, co k tomu potřebují, a stát má mít povinnost jim to zajistit. Nikoli to, že řeknu, nezvládnu to v tuhle chvíli, tak to dítě nepřijmu. To proti tomu jsem já chtěl protestovat.
0: Moment, jenom abych si to vyjasnil. Jestli já tomu správně rozumím, tak i v tom novém systému by tomu mělo být tak, že pedagogicko-psychologická poradna bude mít ten poradní hlas, který ředitel školy samozřejmě zohlední, ale bude to ředitel školy, který v poslední instanci rozhodne, kam toho asistenta pedagoga přidělí.
1: Co se týká asistentu pedagoga a parametrizace, tam s tím problém nemám. Já jsem reagoval na to, co říkal kolega Krejčí o tom obecném principu. My totiž měníme systém, a ten byl i v tom našem původním návrhu, kdy původně vlastně byl asistent jakoby přidělován dítěti, respektive byl takzvaně dítěte. Někdy se říkalo, že dítě si ho jakoby nosí v batohu na zádech, to znamená, když přechází s ním asistent pedagoga. A teď do toho se vnáší stabilita. V tomhle ten koncept je vlastně úplně stejný, jako měla ta naše vláda, a to si myslím, že je správně. A ten ředitel potom na základě toho, že tam má toho asistenta nastálo, může s ním pracovat, ví, jaké jsou aktuální potřeby, tak ho umisťuje.
0: S tím tedy problém nemáte? A s čím problém máte?
1: Výjimkou jsou, a tam neříkám, že bych byl úplně proti, otázkou ale je řešení u podpůrných opatření 4. a 5. stupně. Protože tam v zásadě je z mého pohledu potřeba spíše přiznat, že ten asistent je skutečně toho dítěte, a je tedy otázkou, jestli se má napočítávat parametricky, a nebo jestli u opatření toho 4. a 5. stupně, což jsou těžká postižení nebo handicapy, tak tam je otázkou, jestli to nemá být spíše teda skutečně vázáno na to dítě.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají poslanec hnutí STAN Jan Berky a poslanec za motoristy sobě Miroslav Krejčí.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Krejčí, v návaznosti na to, co jste teď slyšel za kritiku, bude ten nový systém fungovat v případě těch vyšších stupňů postižení dětí, systém nového přidělování asistentů pedagoga?
2: Pokud jsem dobře pochopil ten materiál předložený ministerstvem školství, tak se počítá výhradně s tou parametrizací a s přidělováním na školu, takže asi se už nepočítá s tím přidělováním na žáka tak, jak to bylo v původním podobě, která se nahrazuje. Nicméně je na řediteli školy, jakým způsobem rozhodne, kam přidělí, na kolik hodin, na jakou dobu toho asistenta, a já si myslím, že je vhodnější, aby to bylo v moci ředitelů tak, jak je navrženo, protože jsou hodiny výukové, kdy i v tuto chvíli ten žák se 4. nebo 5. stupněm toho asistenta třeba úplně nepotřebuje, a ten asistent může pomoct někomu jinému jako mnohem víc, než když je v tu chvíli, kdy ho na nějakou hodinu nepotřebuje to jedno konkrétní dítě.
0: A to všechno zvládne tedy posoudit ředitel na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny?
2: Určitě, s tím se ten ředitel musí poprat, a také, když se podíváte, tak asistent má hodin, počet pedagogických hodin práce vyšší, než kolik hodin výuky má dítě v jedné třídě. Takže to už samo o sobě naznačuje, že by ten asistent měl strávit v práci více času, než být s jedním dítětem po dobu jeho výuky.
0: Pane Berky, nebude to takto obecně řečeno dobře fungovat, když tedy asistenti pedagoga budou přidělováni spíš tedy podle toho, kolik je dětí ve třídách a jaké jsou jejich potřeby?
1: Ale znovu říkám, tuhle část já vůbec nerozporuju, ta byla i v tom původním návrhu u toho 4. a 5. stupně. Ten rozdíl možná, který já vnímám oproti kolegovi Krejčímu, je, že pořád se nevylučuje, že ten ředitel ho použije nějak jinak, ale bude počítán nad tu parametrizaci. Nebude součástí té parametrizace, ale u toho opatření 4. a 5. stupně prostě toho asistenta skutečně jako i přiznáváme, že je vlastně vázán na to dítě. To je jakoby ta změna.
0: Takže ta vaše obava spočívá v tom, že vy si myslíte, že v případě dětí s těmi závažnějšími stupni handicapu ti asistenti v tom novém systému můžou i chybět.
1: Oni obecně, když se podíváte i do té předkládací zprávy, i do těch výpočtů, tak to bude znamenat pokles počtu asistentů pedagoga v tom systému, což já v zásadě nijak rozporovat nechci, protože by to ode mě bylo trochu pokrytecké, neb to bylo i v tom našem jako původním návrhu. Ale právě v diskuzi té předchozí za naší vlády jsme narazili na ten problém u těch čtvrtých a pátých stupňů a ukázalo se z mého pohledu spíš, že by lepším řešením bylo je počítat nad tu parametrizaci, skutečně je vázat na to podpůrné opatření. U těchhle z těch dvou stupňů, u těch předchozích tří to nijak nerozporuje.
0: Je to ještě ke zvážení, pane Krejčí?
2: My jsme ten vlastní návrh parametrů neviděli, neviděli jsme, jak to bude model, jak bude modelovaný dopad na ty školy, které školy ztratí nějaké množství úvazku asistentů, které školy získají navrch, takže teď je asi předčasné o tom diskutovat, ale určitě někomu někde budou asistenti chybět, protože ten návrh, jak tu zaznělo, globálně přispěje ke snížení počtu asistentů.
0: Ale chcete zabránit tomu, aby asistenti pedagoga nechyběli těm dětem, které je potřebují nejvíce?
2: Určitě ti nejpotřebnější je musí dostat.
0: Tahle odpověď vás uspokojuje, pane Berky?
1: Ideově ano. Otázka bude toho technického provedení a skutečně analýza, jestli tak, jak ty parametry budou nastaveny, k tomu povedou. Ale zároveň je teda potřeba ještě říct jednu věc, že se potýkáme poměrně s problémem, že právě školy, a tady se vracím i k těm speciálním školám, o kterých už tu byla řeč, velmi často pro ty děti vyžadují asistenci zdravotnickou, nikoli pedagogickou. A to je třeba téma, které je dlouhodobě neřešeno. A mně přijde, že zrovna tohle je vhodná příležitost k tomuto otevřít a skutečně s ministerstvem zdravotnictví najít řešení i například pro zdravotnickou asistenci.
0: Čili, že by vedle asistentů pedagoga měli přibýt ještě asistenti zdravotnického charakteru?
1: No, my jako z mého pohledu je otázku, jestli to někdy nenahrazujeme, jestli ve skutečnosti nedáváme asistenta pedagoga tam, kde bychom ve skutečnosti potřebovali zdravotnického, protože ten systém na to není úplně připraven. Tak jenom je to otázka, která mi přijde, že by byla dobrá při téhle souvislosti otevřít.
0: Je nebo není to námět pro tu zásadní revizi, která teprve začíná, pane Krejčí?
2: Určitě to je námět, kterým se musíme zabývat.
0: Obecně vzato bych se zeptal, byť pan Berky, pokud tomu správně rozumím, připouští, že se počet asistentů pedagoga může snížit, je to tak?
1: Ano, akorát problém bude, kam to dopadne nejvíc, protože dá se předpokládat podle těch parametrů, že to budou malé školy a tam je otázka, jestli jsme připraveni na to jim pomoci jinak.
0: Nebude hrozit, že se ten počet sníží až moc, pane Krejčí, a že potom budou někde chybět?
2: To je čistě rozhodnutí současného ministra Plagy a bude to záviset čistě na tom modelování dopadů, které my v tuto chvíli nemáme dostupné. Takže počkejme.
0: Moment, rozumím tomu správně, že tedy ta zásadní revize se začíná bez nějaké hlubší analýzy?
2: Ministerstvo tu analýzu 100% má, nebo předpokládám, že ji mají, ale my to nemáme v tuto chvíli dostupné, my jsme to neviděli, takže o tom nemůžeme mluvit. Až to uvidíme, tak potom si můžeme sednout nad čísly a diskutovat o tom, co by se stalo, kdyby se tohle číslo změnilo.
0: Nedává to smysl, pane Berky?
1: No, ono to není, omlouvám se, úplně pravda, protože když se podívám do té předkládací zprávy, tak tam vlastně vidím, že jeden z těch prvních parametrů je počet běžných tříd prvního ročníku v základní škole s počtem 15+. Další ta kritéria jsou navázána na naplněnost. Což znamená z mého pohledu, že se skutečně bavíme o tom, že malé školy o ty asistenty přijdou. Ona ta logika základní zase není úplně jako nesmyslná. Ona říká, když máte málo dětí ve třídě, můžete se jim věnovat více i s tím jedním pedagogem. Ten problém ale je v tom, že když tam máte dítě s nějakou speciální potřebou, tak vy potřebujete především pomoc s tím, jak s tím dítětem pracovat. Nikoli jenom to, že na něj máte čas. A tam třeba já vidím zase další jako riziko toho systému, je, že nemyslíme na to, jak podpořit pedagogicko-psychologické poradny, které krom diagnostikování mají také za úkol právě tu metodickou pomoc, ale na ní v tuhle chvíli vlastně nemají příliš času. Tak tam já vidím zase druhé riziko, což nebude legislativní úprava, ale měli bychom pomoct pedagogicko-psychologickým poradnám, aby měli čas na tu metodickou činnost.
0: Pamatuje se v té revizi, pane Krejčí, na pedagogicko-psychologické poradny?
2: No, pedagogicko-psychologická poradna je primárně ten subjekt, který dává doporučení nebo který posuzuje to dítě. Ale když tu kolega Berky zmínil, že není pravda, že to nevíme, co se týká toho nastavování parametrů, já jsem to nemyslel tak, že nevíme, že parametrem bude počet tříd pod 15 dětí, ale že nevíme, jaký dopad do toho výpočtu to bude mít, jestli tam bude jeden, dva nebo půlka asistenta, když je tam jedna tahle ta třída. Takhle jsem to myslel.
0: Takže to se teprve ukáže a i na základě těch zjištění, která ještě očekáváte, tak to konkrétní paragrafované znění této navrhované novely může být změněno.
2: Já si nejsem jistý, že ten vlastní výpočet bude v novele.
0: To nepředpokládám, ale ptám se na to, zda ta novela dozná ještě určitých změn po tom, co ten výpočet přesnější s analýzou budete mít.
2: Já si teď nejsem jistý, jestli ten vlastní výpočet, ten vzorec bude v novele nebo ve vyhlášce. Já bych skoro typoval, že bude až ve vyhlášce, takže se to nebude týkat novelového znění.
0: Když tady bylo mluveno z vaší strany, pane Berky, o metodickém vedení, respektive o fungování těch pedagogicko-psychologických poraden, oceňujete, že v tomto se, že na toto se v té předkládané novele myslí, když se hovoří o metodickém vedení asistentů pedagoga, které doposavat chybělo?
1: Tam je ale v té novele, pokud se nepletu, myšleno jako v rámci té školy, to znamená, máte-li tam tým, musíte k ním mít jako určeného člověka. Já jsem spíš mířil k tomu, jak těm školám pomáhat s nimi pracovat dobře, a to jsou, na to by právě měly být ty pedagogicko-psychologické poradny. A ještě tam je jedna věc, když se bavíme o metodice, a já už jsem to panu ministrovi i naznačoval, že otázkou, jestli v té novele třeba například nemá být i zmocnění pro ministerstvo vydávat závaznou metodiku pro pedagogicko-psychologické poradny, co se týká právě diagnostiky určující potom ta podpůrná opatření, tak aby vlastně skončila trošku turistika některých jako rodičů, že hledají tak dlouho pedagogicko-psychologickou poradnu, až která jim jako napíše to opatření, které chtějí. Takhle, kdyby ty poradny byly vlastně i kryty z vrchu, že stát říká, taková to jsou kritéria, jasně, že to nebude úplně se striktními jako hranicemi, to by ani nešlo při té diagnostice, ale budou tam mít oporu, tak to si třeba myslím, že je taky jedna z věcí, o které se máme bavit.
0: Čili ty mantinely by mělo jasně pedagogicko-psychologickým poradnám říct přímo ministerstvo.
1: Ano, aby jim vlastně i vytvořilo jako a v tomhle krylo záda.
0: Pane Krejčí, nezabránilo by to tomu, o čem hovořil pan Berky, co tady nazval turismem rodičů?
2: Tohle to je určitě velký problém a my dlouhodobě prosazujeme to, aby poradny byly striktně vázaný metodikou z ministerstva. Co se týká stanovení vlastně spádovosti poraden, to je věc, co by taky velmi pomohla. Proto budeme se za to zasazovat, aby dítě mělo určenou poradnu svým bydlištěm a nemohlo jít do jiné poradny pro doporučení. A osobně si myslím i to, že by neměly existovat soukromé poradny a všechny by měly být jenom státní.
0: A u toho skončíme pro dnešek s poslancem zvoleným za motoristy sobě Miroslavem Krejčím a poslancem hnutí STAN Janem Berkym. Pánové, oběma vám děkuju.
1: Děkuju, hezký den.
2: Díky, hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Deset hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Poslanci by se měli znovu vrátit k projednávání zákona o státních zaměstnancích. Má nahradit služební zákon, opozice ho kritizuje. Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků a do Venezuely míří po zemětřesení mezinárodní pomoc. Česko vyšle takzvaný USAR tým. Zprávy a Ondřej Látal. Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale taky propouštění státních úředníků, jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně proto, že podle ní povede k politizaci státní správy. To odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
7: My naopak omezujeme možnosti třeba těch vrchních vedoucích, protože dosud mohly být straníky politických stran v tom současném našem návrhu. Nebudou smět být ty vrchní úředníci, nemohou být ani politickými straníky. To znamená, ten vliv těch politických stran by se naopak v tomto smyslu měl omezit.
6: O návrhu jednali poslanci už ve středu, k hlasování se ale nedostali. České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale taky z hlavního města do Českých Budějovic na západ Čech anebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
8: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
6: Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na víkend žádná speciální opatření nechystá. Kapacity vlaků posiluje na vnitrostátních i mezinárodních linkách už od května.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí, zraněných je víc než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
9: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
10: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Český rozhlas.
6: Evropské země se dál potýkají s extrémním vedrem. To výrazně zasáhlo Francii. V Paříži jsou podle tamní policie kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město dnes zakáže odpoledne a taky v noci prodávat alkohol a pít ho na veřejných místech.
10: Výjimku ze zákazu budou mít podle stanice BBC jen restaurace a bary. Stejné opatření pak bude platit i zítra. Záchranná služba v Paříži řešila za jeden den 4x víc srdečních zástav než obvykle. V celé zemi podle tamních médií v souvislosti s rekordními teplotami umřely desítky lidí. Francie tento týden už 2x po sobě překonala historický teplotní rekord. Kvůli horku v zemi mimo jiné odstavili i 3 jaderné elektrárny. Španělsko hlásí od neděle v souvislosti s horkem víc než 200 mrtvých. S extrémně vysokými červnovými teplotami se potýká například i Británie a Německo. Tam dnes taky čekají prolomení historicky nejvyšších teplot. Karolína Lásková, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie pátrá po 12-leté Charlotte Tónové z Českých Budějovic. Dívka odešla včera odpoledne z domova a už se nevrátila. Mobilní telefon má vypnutý. Informoval o tom policejní mluvčí Miroslav Šupík. Hledaná dívka měří 168 až 170 cm. Má hnědé rovné vlasy a hnědé oči. Na sobě měla modré riflové šortky, batikované triko a tenisky. Na předloktí levé ruky má vytetované 3 tečky. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. S Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským se na prodloužení spolupráce dohodl Martin Glázer, který divadlo povede od roku 2028.
11: Měla jsem smutná milého. život bych dala pro něho.
12: Režijní tandem Scooter vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
13: Shodujeme se v podstatných věcech na tom, že je třeba pečovat o stálý herecký soubor,
12: říká budoucí ředitel. Představil i další členy týmu. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman, z Brna si Glázer přivede také šéfa baletu Mária Radačovského. Filip Svoboda, Český rozhlas.
6: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona kamionů v pravém pruhu u sjezdu na Domašov kolem 168. kilometru. Pomalu popojíždí do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu se zdrží jen v okolí ostrova Čic a Kývalky mezi 178. a 181. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po D5 se auta zastavují za sjezdem na Rudnou na 5. kilometru, pomalu se pak jede až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení pro kamiony asi půl hodiny. Osobní auta projedou rychleji. A pozor, pomalu se jede v Bělohorské ulici směrem z centra Prahy. Kolona je před Vypichem, z konce Patočkovy pojedete kolem 10 minut. Dobře dojeďte. Pátek bude jasný, během dne místy přechodně až polojasný, teploty 29 až 34 stupně, na horách naměří kolem 25. To byly zprávy a tady je na plusu Vinohradská 12.
14: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Výheň o víkendu. Česko zasáhnou až 40-stupňová vedra. A ve městech bude nejhůř. Neměli bychom s tím něco dělat? Do příště. Ptám se expertky na udržitelnou architekturu Kateřiny Eklové, zakladatelky organizace Rethink Architecture, která působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dnes je pátek 26. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila před víkendem k nám do Vinohradské 12.
15: Dobrý den.
14: Ten víkend bude hodně horký, teplý, bude to trošku výheň v českých městech. Praha, Ostrava, Brno, všude, kam jsem se díval na předpovědi, tak buď je skoro 40 hlášeno, anebo 40, v neděli zejména. Jak moc se v tu chvíli rozpálí ulice v těch městech, protože to bude asi na víc než 40 stupňů.
15: Pokud se bavíme o tom, nakolik se rozpálí povrchy, třeba povrchy aut, tak to může být přes 60 stupňů Celsia. Pokud se bavíme o tom, jak se rozpálí třeba chodník, ať už to asfaltová silnice, tak to může být taky 55 stupňů a 60 stupňů. Ale tam je samozřejmě rozdíl v tom, jestli ty ulice jsou zastíněné stromy nebo nejsou. Protože pokud jsou, tak v tu chvíli se může stát, že ten asfalt pod nimi bude mít klidně 25 stupňů, 30 stupňů, pokud tam nedopadá přímé slunce. A samozřejmě, až ty čtyřicítky budou už trvat třeba pár dní, tak už to bude víc než nějakých 25-30 stupňů, ale pořád to bude pod stromy zásadně méně. Může to být třeba o 20 až 30 stupňů méně na tom
14: dokonce,
15: povrchu.
14: Dokonce, na tom povrchu, na tom ale povrchu. Když tam procházíte jako člověk.
15: Když tam procházím jako člověk, tak jedna věc je, že u toho povrchu opravdu cítím, že to teplo sálá, ať už z toho auta horkého, anebo i z toho betonu nebo asfaltu. Ale v tom vzduchu samozřejmě už ty rozdíly potom se trochu snižují a jsou menší, tam potom už je rozdíl, jestli tam je teda ve vzduchu 45 stupňů, což je úplně strašné vůbec říct.
14: Je, to vůbec to neříkejte. Jak dlouho se pak to teplo třeba udrží v tom povrchu? Protože tak dobře, asfalt, beton, to asi můžeme nejlépe připodobnit k tomu, co každý den my, kteří žijeme ve městech, zažíváme, co máme kolem sebe. Tak jak dlouho potom jsou třeba ty zdi domů nebo ty povrchy aut teplé v momentě, když už třeba nesvítí to sluníčko?
15: No, tak v dnešní době, kdy už máme i tropické noci, a může být nejenom přes 20 stupňů, ale přes 25 stupňů v noci, tak potom ono to vlastně nevychladne nikdy. Samozřejmě je tam nějaké kolísání v tom, že přes den máme klidně těch 55 stupňů a potom v noci už to bude méně, může to být 35 stupňů, 30, ale jak to, ono se to vlastně nemůže moc ochladit, pokud i v noci potom máme teploty blížící se 30, což teď o víkendu
14: bude. Třeba vydrží ten povrch?
15: Desítky hodin určitě, a pokud ta vlna veder je několik dní za sebou, už teď bych řekla, že ji máme a o víkendu to bude ještě horší, tak potom to nevychladne vůbec a můžeme očekávat i následky toho tepelného ostrova ještě několik dní poté, co už se teda to postupně bude snižovat.
11: Vrátím se k těm stromům. Stromy jsou základním prostředkem, nástrojem přírodní klimatizací, kterou můžeme ve městech využívat. Hlavně stromy.
15: Určitě stromy, ale jsou naštěstí i další prostředky. Jsou to například popínavé rostliny, poměrně podceňované téma, které zatím v Praze nebo i v jiných českých městech není moc populární. Ale když se podíváme třeba na jih, tam, kde už mají zkušenosti s takovými vedry, tak tam popínavky a různé takové keře, které se například trochu pnou po fasádě, používají často, protože nepotřebují takový prostor k zakořenění. A u těch stromů samozřejmě to už je dlouhodobé téma. Všichni víme, že vysadit strom v ulicích, která je plná sítí podzemí, parkovacích stání, všeho dalšího, tak to je opravdu jako náročné inženýrsky a to povolování trvá mnoho let a ta výsadba potom je i velmi drahá. Třeba taková výsadba jednoho stromu v Karlíně vyšla na něco okolo 1 000 000 korun právě z toho důvodu, že bylo nutné odstranit několik vrstev asfaltu, upravit ty sítě pod tím, vysadit tam ty správné odrůdy stromu do správného strukturálního substrátu a to je opravdu náročné a drahé.
11: Takže
15: a
11: se to ještě liší, pardon, od odrůdy.
15: Co se týká...
11: Není strom jako strom.
15: Není strom jako strom. Tím se zabývá spoustu skvělých projektů, třeba projekt Klima stromy, na kterém spolupracuje pražský magistrát a ten právě řeší, jaké stromy nám tady v Praze přežijou. A nejenom v Praze, ale i v dalších českých městech, zkrátka v té centrální Evropě. Protože ty stromy, které tady máme, nějaké ty odrůdy stromů, které vlastně dlouho tady fungovaly, nějaký třeba typ lípy, tak už je není moc vedro. To znamená, je potřeba sázet jiný druh lípy, anebo třeba jiné stromy, které to zvládají lépe, to městské prostředí.
11: Dobře, a nejlepší strom, který by nejlépe chladil? Asi listnatý, nemají to být.
15: Určitě listnaté stromy a já nechci říkat nejlepší, ale to, co se nám tady dlouhodobě obojilo, jsou platany, které dobře fungují třeba právě ve Španělsku, jo. Například v Madridu je to plné platanů
11: a listy,
15: my už se posouváme sem. Zrovna ty platany jsou vysazené nově i teď na náměstí Jiřího z Poděbrad, které bylo nově zrekonstruováno a tam už opravdu bylo bráno v úvahu, aby ty stromy dlouhodobě vydržely, rychle jim rostla koruna, dobře stínily.
11: No ale když se u toho náměstí Jiřího z Poděbrad, to je teď třeba silně kritizované za to, že má velkou vydlážděnou plochu, že tam byly velké staré stromy, které už tam nejsou, tak je tohle třeba zvládnutý projekt v době, kdy to neskončila žádná klimatická změna, byť to ohlásila současná vláda teda v době nástupu. A to je nutno říct, to prostě neskončilo, to dále platí, to dále pokračuje.
15: Já bych chtěla říct, že vždycky, když jsou teploty 40 stupňů, tak na jednu stranu jsem strašně smutná, ale na druhou stranu jsem vlastně ráda, že i lidi, kteří nevěří tomu, že máme globální oteplování, tak teď můžeme říct, podívejte, 40 to není normální v České republice. A opravdu tady ta klimatická změna je a tady máte ten důkaz. Tak já věřím, že už tam bude více lidí toto.
11: A co to náměstí? Pořád je to náměstí, takže já chápu, že ten prostor je tam proto, aby se tam pořádaly trhy, koncerty asi a tak dále. Tak. Na druhou stranu...
15: Jsou tady protichudné požadavky, spousta lidí správně říká, náměstí má sloužit k setkávání jako setkávací prostor a předtím ho tam nebylo dost, podle některých lidí. Takže teď se zvětšila ta vydlážděná plocha, aby se tam mohly pořádat větší ty trhy farmářské, které se tam dějí, aby se tam mohly pořádat kulturní akce. To já určitě podporuju. Na druhou stranu mě osobně je líto každého stromu, který je pokácený. A pokud ty stromy do nějaké míry fungovaly, tak je to za mě trochu škoda, ale vím, že dlouhodobě opravdu byla daná péče na to, aby se vybrali ty správné stromy, které brzo zvětší svou korunu. A rozumím tomu, že lidem teď se to nelíbí, protože teď ty nově vysazené stromy opravdu mají tu korunu malou, nestíní, ale je tam, myslím si, snad 180 stromů celkově na tom náměstí. To znamená, mělo by opravdu se stát, že za pár let už tam toho stínu bude dost i na té shromažďovací ploše a pořád tam máme i nějaké jiné části, kde je té zeleně víc i na povrchu, ať už se bavíme o nějakých záhonech, pořád tam ještě nějaký trávník taky.
11: Praha je jinak ale docela dost zelená, když to porovnáte s městy, jako je třeba Vídeň nebo Paříž. Myslím, že té zeleně není tady úplně málo. Není na místě nad tím přemýšlet možná i trochu jinak, že nám chybí možná jiné prvky než zeleň, abychom předcházeli tomu, že ve městě tak strašně moc vedro. A ptám se, nevím, jaké jiné vodní prvky.
15: Obecně ta modrozelená infrastruktura, tak to znamená kombinace zeleně a zároveň vodních prvků. Tak to určitě nám v Praze chybí, to je takové téma, které se rozvíjí už té zmiňované Vídně, ale i v dalších evropských městech, například v mé oblíbeném španělském městě Vitoria Gasteiz, kde mají dlouhodobou strategii budování modrozelené infrastruktury, co znamená, že se tam zachytává dešťová voda, budují se i mokřady v prstenci okolo toho města. I tady v Praze se to naštěstí děje, my tady máme adaptační strategii, kterou vydal magistrát hlavního města Prahy, která se postupně naplňuje a opravdu se podporují i finančně různé adaptační projekty v různých městských částech, což právě znamená, že se tam revitalizují parky, vlastně navrhují se tam ta opatření, kdy dešťová voda naprší a zasákne se třeba do různých takzvaně průlehů nebo dešťových záhonů, to už jsou ta krajinářská pokročilá opatření, aby tam ta voda zůstala, neodtekla do kanalizace, ale zase se vypařila ve chvíli, kdy takové vedro a tím i ochladila to svoje okolí.
11: Co nějaké retenční nádrže na střechách domů. Třeba v Brně a v Plzni teď finančně podporují střešní zeleň. O té jsme ve Vinohradské 12 už před lety taky mluvili a to bylo hodně zajímavé, že proč nechávat střechy plné satelitů a antén, když tam může být nějaký porost a ten ochlazovat potom ten dům pod tím. Tak dá se ta modrozelená infrastruktura, jste říkala, dá se to využívat i na střechách?
15: Určitě ano. Obzvlášť u novostaveb to určitě velmi doporučuju mít tam zkrátka zelenou střechu. Ta zelená střecha může být takzvaně extenzivní, což si představte jako mechy, taková jako nižší zeleň a ta je taky skvělá v tom, že zadržuje hodně vody, to znamená, ta voda se tam zadrží v té skladbě té střechy a následně se odpařuje a zase ochlazuje to svoje okolí. Může to být i intenzivní zelená střecha, to znamená, že už nám tam rostou třeba keře, můžou tam růst i stromy. Třeba na ČSOB v Radlicích se vytváří opravdu výborný zelený ostrov na velkých administrativních budovách, kde je ta tloušťka té zeminy až 80 cm na té střeše, což samozřejmě znamená, že ten beton pod ním musí být dostatečně silný, aby to unesl. Ale potom tam můžou růst i stromy a dokonce na střeše té administrativní budovy rostou i křemenáče, protože se tam tak moc zapojila ta vegetace a vytvořil se ten ekosystém, že už tam jsou nejenom houby, ale i zvířátka, hmyz a tak dále.
11: Takže ta voda se tam udrží prostě, dá se
15: voda se udrží a následně v tomhle tom velkém měřítku, kdy už je to několik tisíc metrů čtverečních zelených střech, tak opravdu ochlazuje to svoje okolí. Ale já bych zároveň chtěla i zmínit to, že pokud se někdo rozhoduje mezi tím, jestli si třeba na střechu paneláku dá zelenou střechu, což je investice v řádech jako několika milionů, anebo jestli před tím panelákem vysází pár stromů, nebo tam třeba právě udělá nějakou konstrukci, třeba pergolu s popínavkou, aby ta popínavka neničila tu fasádu, tak já bych určitě volila spíš to opatření dole u těch lidí, protože teprve tam dole v té ulici, tam se bavíme o tom, že potřebujeme adaptovat a snižovat tu teplotu. To znamená, je vždycky potřeba prioritizovat ty investice. Určitě jsem i pro zelené střechy, ale kdybych si měla vybrat, radši něco v ulici.
11: No dobře, ale tak právě třeba vystužit tu střechu, tak abych tam mohl mít nějakou zeleň a podobně, to stojí strašné peníze. Ano. Mnohem jednodušší je koupit si třeba klimatizaci, ne? A nevycházet potom přes léto z domu.
15: Tak když se bavíme třeba právě o tom bytě, já jako první krok bych doporučila nekupovat klimatizaci, ale nainstalovat si vnější stínění. To znamená vnější žaluzie nebo rolety. To je investice v řádech přibližně 20-30 tisíc korun na jednu, pokud je to takový ten lepší výrobek, který se třeba ovládá elektricky. A opravdu můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, mám to doma změřeno, že ve chvíli, kdy je venku 35 stupňů, třeba na fasádě, na balkoně, tak vevnitř je 25 stupňů. Takhle to funguje u nás v bytě a já jsem opravdu ráda za tu investici, co jsme udělali. Chystám na to i nějaký výzkum, abych to teda bylo
11: akademicky podložené. Potvrdila.
15: Akademicky potvrdila.
11: Jo, rozumím.
15: A to znamená,
11: ale někdy je ta výheň taková, že to prostě nejde vydržet tak, asi ani s tím vnějším.
15: Ale to musím říct, ve 40 stupních, to jsme ještě nezažili, myslím si, že ve 40 stupních je naprosto relevantní, aby obzvlášť veřejné budovy, ty klimatizace a zkrátka tu vzduchotechniku měly. Je to naprosto v pořádku, protože v dnešní době už se prostě bez toho v těch velkých budovách shromažďovacích jako neobejdem, nebo třeba v kancelářských budovách.
11: Měla by to být povinnost pro ty veřejné budovy v dnešní době? Česko na to nebylo úplně zvyklé. Samozřejmě v těch státech na jihu Evropy je to mnohem běžnější, ale...
15: V dnešní době u těch novostaveb už to tak prakticky vychází vždycky podle těch norem na energetickou náročnost. Je potřeba dávat tam rekuperaci a s tím už jde většinou ruku v ruce i ta vzduchotechnika, která umí i chladit. Ale já chci rovnou říct, jako nepředstavujme si, že ta klimatizace potom vypadá jako taková ta bedínka, co někde si koupíme, přivezeme, nainstalujeme a ona potom fouká ten velmi příjemný studený vzduch přímo za krk. Tak takhle to nemá být, jo. Správná budova je navržená tak, že za prvé maximalizuje ty pasivní prvky chlazení, což znamená, že má to stínění, takže se nepřehřívá v létě, když tam paří přímo do těch velkých prosklených ploch. To by nemělo být. A tím pádem potom se snižuje ta potřeba na chlazení, snižuje se potřeba energie a to chlazení potom může probíhat třeba i takovými moderními způsoby, jakože se pomocí geotermálních vrtů v létě přenáší ten chlad, který je pod zemí, přinese se vlastně do té konstrukce budovy a následně je možné ochlazovat i tu konstrukci betonovou. Říká se tomu technologie aktivovaného betonového jádra, což znamená, že ten beton je vlastně dlouhodobě studenější, akumuluje v sobě ten chlad, který je přinesený z podzemě pomocí těch geotermálních vrtů. A za mě tohle je třeba jako skvělá technologie, která opravdu jako dlouhodobě funguje pro ty velké novostavby, je to pro novostavby. A u rekonstrukcí samozřejmě pořád je možné instalovat tu vzduchotechniku tak, že jsou tam například ekologická chladiva, jsou tam nějaké lepší způsoby distribuce toho studeného vzduchu, tak aby opravdu nefoukal za ten krk, ale aby tam byla příjemná teplota.
11: Ale zároveň se vás musím zeptat ještě k těm klimatizacím. Oni fungují na principu, že ten teplý vzduch vlastně vypouští zpátky ven, že vevnitř je vám pak příjemněji, ale oteplujete vzduch venku. Ztratí se to? Nebo tím ještě podporujete to teplo, když těch klimatizací je třeba na sídlišti, dejme tomu víc, tak podporujete to pak ještě to teplo na té ulici?
15: Fyzikálně podporuju teplo v ulici, ale záleží na tom, kde umístím ty výdechy. Samozřejmě u těch moderních budov se typicky tyhle výdechy umisťují na střechu a na té střeše, pokud směřují ještě vzhůru a ten teplý vzduch stoupá, tak potom to ovlivnění už není tak velké. Ale pokud by se stalo to, co známe například z asijských zemí, že na každém balkoně má každý vlastně ty výdechy té klimatizace, které jdou přímo ven do té ulice, to samozřejmě ideální není. Naštěstí tohle z České republiky neznáme a ani se to nepovoluje. Stavební úřady by tohle nepovolili právě kvůli tomu, že to i hyzdí ty fasády. To znamená, výdechy z té vzduchotechniky na střeše jsou za mě v pořádku v ten moment, kdy už to jinak nejde v těch tropických vedrech.
11: Nepomohlo by, kdybychom se na to podívali trochu ze široka víc a kdyby třeba nejenom Praha, ale třeba Brno, Ostrava, další česká města, Plzeň, Pardubice, Hradec si usmyslela, že začnou třeba stavět vyšší budovy a tím pádem jim zbyde víc místa na ještě víc zeleně. Třeba tak, jak to mají, neříkám, že v Oslu mají mrakodrapy a pak víc parku, ale třeba v Oslu je mnohem víc zeleně, než třeba ještě v Praze. Jestli ta zeleň jako taková není tím klíčem k tomu, aby ochladila do budoucna ta města.
15: Tak my jsme tuhle myšlenku tady měli, to jsou všechno naše sídliště. Já jsem vyrostla na sídlišti Bohnice a tam opravdu jako máme spoustu zeleně a vedle nich jsou ty vyšší paneláky, ve kterých bydlí spoustu lidí a do určité míry to funguje. Do té doby, dokud je možné tu zeleň udržovat a dokud ta zeleň opravdu je dobře buď zavlažovaná nebo má, je tam právě tam odrozevená infrastruktura, ale pojďme si říct, že to není ani možné a především ekonomicky to není možné. Na to jsou právě studie, třeba studie Institutu plánování a rozvoje, jmenuje se Ekonomika a hustota měst, kde se spočítalo, že na těch sídlištích je tolik k té zeleně veřejné, že je velmi náročné pro tu městskou část platit kvalitní údržbu a z toho důvodu potom vlastně trávník například usychá v létě. Jakmile ten trávník uschne, tak už je tak rozpálený, že vlastně neplní tu svou ekologickou funkci. A samozřejmě ty stromy, které tam často už jsou dlouho vysázené, ty rozhodně tu funkci plní. To je jako jedna nevýhoda, příliš mnoho zeleně. Druhá nevýhoda je potom ta, že pokud by všechny ty domy byly od sebe už příliš daleko, tak lidi potom víc jezdí autem. Protože nemají to vybavení dost blízko u sebe, tu veřejnou vybavenost. A z toho důvodu já bych určitě jako nezastávala ten názor, že je potřeba mít mrakodrapy mezi spoustou zeleně. To se dlouhodobě urbanisticky neukazuje jako funkční, ale je potřeba hledat nějaký jako kompromis, kdy máme hustou zástavbu, ale mezi nimi a i na té budově je dostatek modrozelené infrastruktury a často tam pak máme nějaké velké centrální parky, jak to třeba dělají ve Vídni, kde opravdu ten centrální park pak slouží pro rekreaci celé té čtvrti, je tam spoustu vodních ploch, zelených ploch, vegetace.
11: Plovárny a tak dále, což taky vlastně s tím moc nepracujeme v České republice, že bychom... Já si třeba pamatuju, když jsem v Kodani chodil po nábřeží, tam, kde byly plovárny všude kolem vody, tak to je něco, s čím třeba se v Praze konkrétně, teda kde žiju, úplně nepracuje.
15: Zatím... Já bych řekla, že se to rozvíjí. Můžeme zmínit třeba na Štvanici Baden-Baden nebo ve Žlutých Lázních se lidi koupou, v Modřanech se lidi koupou.
11: Pak máte takže... města, která ale nemají vůbec tu řeku, že jo?
15: Je to tak. Já si myslím, že pořád ta tradice těch koupališť je tady velká v České republice, že vlastně každé menší i okresní město má v podstatě koupaliště. A díky bohu ta města do toho investují, protože ví, že to lidé mají rádi, obzvláště v těch vedrech. To, co zjišťuju, že často na těch koupalištích chybí stín. To jsem si teď otestovala u nás na Praze 8 na všech koupalištích.
11: Jo, a já jsem právě chtěl dodat ještě jedno mínus k tomu, když jste mluvila o tom, že už jsme tady v minulosti měli myšlenku, že postavíme velké budovy a kolem zeleň, že to bude třeba fungovat, tak jedno z těch mínusek je to, že to pak moc hezky nevypadá. Ne, že bych se vás chtěl dotknout a Bohnic a sídliště, ale já jsem taky ze sídliště a můžu potvrdit, že to není úplně to, jak bych si představoval, jak vypadá město 21. století s nějakou historií. Třeba právě Praha, jak náročné, jak složité, jak dlouho bude trvat, aby se česká města vlastně adaptovala na změnu klimatu. Protože přeci jenom s tím se asi něco dělat musí, jinak v těch ulicích nebude do budoucna 40, 50, 55 a možná třeba ještě mnohem víc.
15: Je to město od města. Jsou města, která jedou velmi rychle, protože si nastavili adaptační strategii. Kromě těch, která už jste zmínil, protože většina těch velkých krajských měst už má tu adaptační strategii, tak bych třeba chtěla zdůraznit město Úvaly, malé město u Prahy, které opravdu má od roku 2016 generál zeleně, adaptační plán a strategii a dlouhodobě ho plní. A to si myslím, že je skvělý příklad, protože i to malé město může dlouhodobě se o tou zeleň dobře starat. Všechny nové projekty a rekonstrukce navrhovat tak, aby to dobře fungovalo. Stejně tak samozřejmě vyhlášená Litomyšl dlouhodobě buduje parky a adaptační opatření. A to bych řekla nejenom třeba proti tomu vedru, kterém se bavíme dnes, ale i třeba proti povodním, které taky často můžou přijít v létě.
11: Jo, to jsou ty extrémy právě,
15: ty
11: které
15: extrémy,
11: přináší ta klimatická změna. No, rozumím tomu. Na druhou stranu si říkám, není to asi jednoduché v době, kdy zároveň řešíme, že musíme stavět víc domů, protože lidé nemají kde bydlet, protože jsou ty domy a byty drahé. Tak jako kompenzovat to asi je velký úkol do těch příštích let, desítek let.
15: Já bych zároveň řekla, že ty moderní čtvrti, moderní budovy se opravdu dají stavět tak, aby naopak tomu veřejnému prostoru pomohly a aby už samotný dům té součásti toho návrhu měl dostatek modrozelené infrastruktury. To znamená, ty stromy tam jsou navržené rovno od začátku toho projektu, což je mnohem jednodušší než u té rekonstrukce ulice. Stejně tak je tam ta zelená střecha, můžou tam být ty popínavky na různých fasádních prvcích a tak dál. A to si myslím, že je naopak velká výhoda a zrovna ta Vídeň to ukazuje skvěle.
11: Dobře, takže vzor Vídeň.
15: Vzor Vídeň.
11: Dobrá. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat v klimatizované místnosti, v klimatizovaném studiu.
15: Díky moc.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kateřina Eklová z organizace Rethink Architecture, která se specializuje na udržitelnou architekturu. Mluvili jsme spolu o tom, jak měnit města, aby v nich šlo žít i v době dramatických projevů klimatické krize. Jak říká Kateřina, úkrytů teď jinak ve městech moc není, teď aktuálně v neděli při čtyřicítkách se tedy nabízí možná nákupák nebo kostel. Tento týden se nám daří. Epizodu o summitu NATO, a možná jste to slyšeli, jsme publikovali v den vydání předběžného opatření Ústavního soudu a hned druhý den jsme mluvili pak o Ondřeji Prokopovi, zastupiteli ANO v Praze, který brzy ráno oznámil, že pokládá všechny politické funkce. Takže pevně doufám, že o víkendu nenastane po téhle epizodě doba ledová, pokud tak víte, koho vinit. Naslyšenou v pondělí.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
16: Gyergy Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
17: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
16: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukács se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
17: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
16: Lukáč zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
6: 10 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus.
6: Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolupodepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů anebo částí. Návrhem nového zákona o státních zaměstnancích se dnes budou znovu zabývat poslanci. Sněmovna ani ve středu nestihla o návrhu hlasovat. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by mohla pravidla zaměstnávání fungovat podobně jako v komerční sféře. Opozice to kritizuje. Německý soud poslal na doživotí do vězení muže, který předloni vjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburgu. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdal Musin při útoku zabil 6 lidí, včetně 9letého chlapce. Přes 300 dalších zranil. Po extrémních teplotách ve Francii dnes vedro výrazně zasáhne taky Německo. Podle předpovědi by v zemi mohl padnout i historický rekord 41,2 stupně Celsia. Tuto dosud nejvyšší teplotu naměřili před 7 lety v Duisburgu.

0: Začíná kolona kamionů v pravém pruhu u sjezdu na Domašov kolem 168. kilometru. Pomalu popojíždí do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu se v celém úseku zastavují jenom nárazově. Na příjezdu do Prahy po D5C se auta zastavují za sjezdem na Rudnou na 5. kilometru, pomalu se pak jede až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení pro kamiony až půl hodiny, osobní auta projedou o něco rychleji. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se za nájezdem od Dolních Počernic srazil kamion s osobním autem. Projíždí se teď jen levým pruhem a v koloně, která začíná za nájezdem z dálnice D11, se zdržíte 20 až 25 minut. Opatrně v tunelu Blanka v Praze směrem na Smíchov. U nájezdu od Letné bylo nepojízdné auto přesunuto do připojovacího pruhu, v tunelu je ale stále kolona a reguluje se tak vjezd do tunelu z Nové Povltavské. Z ulice v Holešovičkách zdržení celkem asi 20 minut. A pomalu se jede ještě na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Mezi sjezdem na Vršovice a Průmyslovou se zdržíte v nesouvislé koloně až 15 minut. Dobře dojďte. A bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty vysoko, 29 až 34 stupňů, na horách většinou kolem 25. To byly zprávy a tady už je páteční Osobnost plus.
1: Láska nebolí, tak se jmenuje dokumentární série, která navazuje na šestidílný příběh spisovatelky Simony Moniové. Autorku před 15 lety zavraždil její manžel. Žena, která navenek působila jako silná a sebevědomá osobnost, byla několik let obětí domácího násilí. Co jsou první signály toxického vztahu a proč se domácí násilí nevyhýbá ani jinak úspěšným lidem? Hostem Osobnosti plus je Zdeňka Prokopová z organizace ROSA, která obětem domácího násilí pomáhá. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost plus.
1: Láska nemá bolet. Jak často je to jinak a bolí?
2: Bohužel v případech domácího násilí to velice často bolí a ty první příznaky jsou někdy nenápadné, ženy to často přehlíží, protože to začíná někdy takovým psychickým znevažováním a pakliže v té rodině ta žena s tím mužem se mají jinak rádi, oni to přehlíží, takže tam je to vždycky trošku past všímat si už těch prvních náznaků, kdy to není úplně v pořádku.
1: Kolika rodin nebo párů v Česku se to podle nějakých relevantních dat týká?
2: Tak bohužel jsou ta data jasná. Je to každá třetí až čtvrtá žena, protože asi před několika lety to byla třetí žena. Když se dělaly další statistiky, někdy se objevují ta čísla, že to je čtvrtá, pátá žena, ale jak vidíte, ta čísla jsou opravdu veliká, protože pokud si vezmeme, že vlastně každá třetí žena ve své rodině zažila nějakou sforem násilí, to je vysoké číslo.
1: A pokud jde o muže?
2: No, u mužů samozřejmě se to také týká. Tam se říká, že se jedná tak asi o desátého každého muže. Jedná se hlavně teda spíše o násilí psychické, nějaké ponižování.
1: Dokument ukazuje, že domácí násilí nezná hranice profese, vzdělání, ale ani společenského postavení. Čím to je, že se tenhle fenomén nevyhýbá ani úspěšným lidem? A to v případě obětí nebo přeživších, tak ale i agresorů.
2: Tak za tu dobu, co my se této problematice věnujeme, což je více jak 33 let již, tak skutečně z počátku, když jsme tu práci začínali, tak jsme si mysleli tak jako možná i širší veřejnost, že se to asi bude týkat spíš takových těch lidí, kteří nemají moc vysoké vzdělání a jsou to prostě lidi, kteří vlastně mají třeba i základní vzdělání. Opak je pravda, týká se to každého a z našich zkušeností bohužel v poslední době jsou to hodně vysokoškolsky vzdělaní muži i ženy nebo středoškolsky vzdělané, takže bohužel se to nevyhýbá nikomu.
1: Jsou právě úspěšní a sebevědomí lidé pro okolí jako oběti a přeživší nejméně čitelní, že to člověk nečeká?
2: Určitě to nečeká, také to od žen slyšíme, protože ono to je jasně popsané. Ten, kdo zažívá nějaké závažné násilí, a teď mluvíme hlavně o ženách, ale může se to týkat i mužů, kteří třeba také mají takové problémy, zase ne, že by ta žena fyzicky napadala, ale prostě ve společnosti nebo na pracovišti nikdo o sobě vesměs

0: neříká, že je třeba obětí domácího násilí, když je to teda člověk, který je třeba výše postavený, ať už je to žena nebo muž, tak prostě se za to stydí. A takže málo kdo si to vlastně může uvědomit, že takový člověk něco takového zažívá.
1: Jaké jsou ty první typické signály, že je něco špatně, že člověk žije v toxickém a nezdravém vztahu? Co by mělo rozblikat červenou kontrolku v hlavě?
0: Tak právě, jak už jsem říkala úplně na začátku, jsou to takové ty první projevy kontroly. Někdy právě ženy mají pocit, že ten muž má o ně zájem, že jim, když jim často volá nebo říká, nemusíme chodit tam, když mě stačíš. Čili někdy tam jsou takové ty projevy, že on chce mít tu ženu hlavně pro sebe, takže aby se ta žena nestýkala více s přáteli, aby se tak nelíčila, když jako to tak stačí, mě se líbíš. Tak toho si asi všímat. Já vždycky říkám, že je velmi asi důležité, jestliže teda je nějaký začínající vztah třeba pro mladé ženy, všímat si, jak to vypadá v rodině. Jaká je, protože bohužel ty vzorce se v té rodině často opakují.
1: Co oběti obvykle popisují jako ten okamžik, kdy si zpětně řekli, tehdy to začalo?
0: Oni si to jako uvědomují někdy velice pozdě, třeba až po několika letech, ale často se ptáme, co byla, jak se říká, ta poslední kapka, kdy si řekli, že už to prostě nelze, že to není v pořádku. A někdy to bývá buď nějaké závažné zranění, anebo pokud tam jsou třeba přítomny děti, které třeba i starší, které prostě dají najevo, že nechtějí být v takové rodině.
1: A zpětně, když ženy přemýšlejí o tom, co bylo to první, co je mělo varovat, tak říkají právě to, že manžel je chtěl mít hlavně pro sebe, že se neměli malovat, že byli pod kontrolou.
0: Určitě to tak je, bohužel to tak je, že tam už se projevuje taková ta kontrola a moc, aby prostě tu ženu měl pro sebe a odstřihl jí třeba i od, hlavně to jsou také žárlivci, kteří vlastně chtějí mít tu ženu pod kontrolou a to jsou ty první náznaky.
1: A kde je hranice toho, kdy jde o žárlivost a kdy už je to forma nějakého násilí psychického, které potom může přejít až k tomu fyzickému napadání?
0: Tak jako nějaký chorobní žárlivci, to už si asi každý dokáže představit, že tu ženu, když přijde od někaď třeba z práce nebo od kamarádky, že jí prohlíží kabelku, někdy i pomalu spodní prádlo, jestli skutečně byla tam, kde byla. Takže ono samozřejmě ty projevy, kdy třeba ten muž tu ženu ohodnotí, že jí to sluší a že mu dobře s tou ženou, ale nedopouští se žádných takových projevů, že jí vlastně kontroluje, že jí ponižuje, kde ta žena hlavně později má prostě i z takového člověka strach, protože neví, co od něj může očekávat.
1: V domácím násilí se tomu říká cyklus násilí, ve kterém se střídá fáze napětí, výbuchu, usmíření a klidu. Takhle to opravdu funguje v každém tom toxickém vztahu, že tyhle fáze přicházejí postupně za sebou?
0: Přesně tak to je to popsané a pokud u nás teda z klientky přichází, my to s nimi probíráme, ukazujeme jim vlastně ten cyklus, oni se často tam najdou. A ono také i pro veřejnost leckdy je takové podivné, proč třeba ta žena z toho, to často slýcháme, z takového vztahu neodejde, proč si to nechá líbit. Ale když si představíme, že skutečně to násilí probíhá třeba každý den, ale v tom určitém cyklu, kdy se právě střídají ty období, ať už dojde k tomu násilí a pak je třeba období, kdy ten muž se té ženě omluví, někdy se neomluví, ale nebo je tam prostě relativní klid, ale on se to potom zase překlene do toho období různým nadáváním a zase se to překlopí do toho násilí. My často s těmi ženami, když to probíráme a vidí ten nákres, tak se ptáme, co myslíte, jak z toho vem, že oni se taky ptají a nakonec jim dojde, že je prostě potřeba z toho vztahu odejít, ale to chce určitý čas, nelze to hned.
1: Jak dlouho to obvykle trvá, než těm obětem přeživším dojde, že musí z toho toxického vztahu odejít, protože já znám spoustu lidí, kteří říkají, no kdybych já dostal nebo dostala první facku, tak mizím. A nedokážu pochopit, že někdo je v takhle toxickém vztahu několik let.
0: Jasně, tak je to o lidech. Já si také jenom umím představit. Já jsem nikdy žádné naštěstí násilí nezažila, ale vím, že kdyby se mi to stalo, že bych asi řešila to velice rychle. Ale je to možné také dané tím, že ženy, které třeba zažívají násilí, něco podobného mohly zažívat ve své rodině. Není to vždy, ale může to být, že prostě takové vzorce, kdy se třeba otec agresivně choval k mamince a ona v té situaci byla, to tak nějak neřešila, tak prostě se to může stát, že i ty ženy to vlastně vyčkávají, protože vědí, že třeba jsou tam ty prodlevy, kde ten muž se může omluvit a může říct, že prostě měl problémy v práci, že už se to nikdy nestane. Ale ono se to pak zase stane a točí se to, takže ty doby, nebo ta doba, pakliže ta žena vidí, že ta situace je už tak dramatická a dojde jí, že by měla odejít, je právě v době, kdy třeba se znásobí to násilí, dojde tam k různým zraněním.
1: Vrcholem ohrožení bývá moment, kdy oběti domácího násilí odcházejí. Jak to udělat co nejbezpečněji?
0: Tak víme, že období kolem rozchodu to je nejnebezpečnější. Je to důležité, aby taková žena nebo muž, pokud je ohrožen, aby prostě odešli, protože tam hrozí opravdu vysoké riziko, ale zároveň je to opravdu více nebezpečné, protože stoupá to riziko. Takže proto je strašně důležitý, my to děláme a určitě doufám, že i další jiné organizace, kteří teda pracují s oběťmi násilí, je důležitý vyhodnotit ta rizika. Pakliže stoupají, pak je důležité tu ženu s tím seznámit a další kroky nastavit právě, aby nedošlo k takovým závažným koncům, který končí smrtí.
1: A říct dopředu, odcházím nebo odejdu, nebo ne?
0: Ne, v žádném případě. Ne, to je skoro rozsudek úplně, teda násilníci nechtějí přijít o svou oběť. Řada taky těch případů, který končí velice špatně, právě tam často je nebudu tě mít já, nebude tě mít nikdo. Tak jako bohužel takové případy, kdy ty násilníci tu ženu zabijí, je jich dost, čili tam je důležité opravdu dopředu to neříkat a pokud taková žena má děti, někdy oni právě říkají, no ale teď já musím se chovat slušně, říct to dopředu, ne. My vždycky říkáme, důležité je, až teda taková žena se dostane do bezpečí, tak z bezpečného prostoru, ať už je to azylový dům nebo širší rodina, o které ten násilný člověk neví, pak by měla dát, pokud má s ním dítě, oznámení, že třeba odešla jsem z důvodu bezpečí, ale nechci prostě se dál stýkat s tebou.
1: Je něco, co mají všechny ty ženy a muži, se kterými jste mluvili, které se staly obětí nebo přežily domácí násilí, něco, co je spojuje, něco mají společného?
0: Tak určitě ten osud je tam určitě společný, protože pakliže si vezmeme třeba ženy, které vypráví o tom, co doma zažili a popisují své muže, tak často říkají, víte, je to jak přes kopírek. Oni skutečně, ti násilní muži, mají stejné strategie, jak vlastně si podřídit tu svoji ženu a jak prostě to násilí postupně přechází velice závažné násilí a skoro všechny ženy věří, že to je jejich vina. Proto vždycky říkám, že je důležité, ať už je to při telefonním kontaktu, těm ženám zdůraznit, že není jejich vina, že dochází k násilí, že to je rozhodnutí toho násilného člověka.
1: Existuje tedy něco jako profil násilníka?
0: Ano.
1: Jaký je profil násilníka?
0: Snažíme se dělat při konzultacích profil násilníka. Samozřejmě je to informace, kterou získáváme od té klientky, která vlastně nám toho muže popisuje, ale vidíme tam manipulaci, je to často egoista, je to žárlivec. Často tihle ti lidé nemají ani moc přátel. Oni jsou jako takový sebestřední a mají opravdu málo přátel. No a jsou to lidi, kteří jsou choleričtí, bohužel mezi nimi je řada význačných jako lidí, vzdělaných, tam nehraje ta inteligence žádnou roli, bohužel někdy se sama divím a musíme dodržovat mlčenlivost, že jo, samozřejmě, kdo všechno se dopouští násilí a tak, no. Prostě
1: kolikrát se vám
0: žasný.
1: Stalo, že za vámi přišla žena a řekla, já jsem nikdy nevěřila, že se mi to může stát? Nikdy jsem si nemyslela, že já budu obětí. Vím o tom všechno a stejně se mi to stalo.
0: To je velmi časté, protože ano, přicházejí za tu dobu různé ženy, které vlastně, myslím si, že mladé ženy mladšího věku, které vlastně už více od této problematice ví, ať už z médií, z internetu, že si o tom přečtou, tak myslím si, že oni jednají jako dříve, i když teda skutečně přichází, že si nedokázali představit, že se jim něco takového stane. A jsou z toho rozpačité, protože když se s takovým člověkem seznámili, byl velice příjemný, okouzlující a nevěřili, že něco se takového stane. A pak stačí maličkost, že té ženě dá třeba facku a pro ně to je teda úplně jako šok a brzy vyhledají pomoc. Myslím, že to pak je dobře.
1: Až v 90% případů se svědky násilí stávají děti. Co to s nimi dělá, i když se přímo jich osobně násilí netýká a jak často se tihle dětští svědkové potom stávají sami násilníky, protože si berou model do svého dalšího života?
0: No, bohužel, jako to je velmi závažná problematika, která nás docela tíží, protože všechny děti, které vyrůstají v rodině, kde dochází k domácímu násilí, jsou vlastně svědky násilí, jsou sami psychicky týrány, to už je jasné a k tomu už přistupují všechny organizace, protože skutečně každý, kdo si představí dítě, které je svědkem, že tatínek tu maminku zmlátí, že na ní třeba křičí, je na ní vulgární, my to slyšíme velice často, je to moc smutné, protože ty děti skutečně si přebírají takové chování. Některé děti samozřejmě se snaží tu maminku bránit, pláčou a tam pak začínají ty další starosti, což je velký problém, že pakliže dojde k rozkolu v té rodině a teď se tam řeší, u koho to dítě bude, tak to je hodně smutné, protože ty malé děti nebo i starší nechtějí, mají toho otce rádi, ale nechtějí tam chodit, bojí se ho a přitom bohužel třeba soudy nebo ospody jsou nuceny, že to je otec a že prostě musí k němu docházet. To je fakt jako strašně smutný, že na to se moc nedívá, i když to nikdo nepopírá, že děti jsou svědci násilí, ale tam pak je důležité asi i popsat právě, co ty děti slyší, vidí a pak je fakt důležité, aby je někdo podpořil.
1: Říká Zdeňka Prokopová z organizace ROSA na pomoc obětem domácího násilí, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dokument Láska nebolí neukazuje jen oběti násilí, ale taky ty, kteří ho na svých blízkých páchali a rozhodli se s tím něco dělat. Jak běžné je, že si agresor uvědomí, že potřebuje pomoc?
0: Je to velice zřídka, ale já jsem sama ten dokument viděla ty první dva díly a velmi mě to zasáhlo, protože já pracuji celý život s ženami, s oběťmi a myslím si, že ten dokument je úžasný právě, protože pakliže muži, kteří jsou sami agresivní, dokážou vyhledat pomoc a snaží se změnit své chování, to je úžasné a to by mělo být do budoucna jako priorita.
1: Říct si o pomoc není podle vás projev slabosti, ale první krok k tomu, aby násilí nepokračovalo dál. Jaké další kroky by měly následovat, když si řekne o pomoc oběť domácího násilí?
0: Tak pokud mluvíme o oběti, tak samozřejmě to jsou, jestli myslíte, máte na mysli ženy, ne muže?
1: Ženy i muže.
0: Ženy i muže, protože já hlavně pracuji tedy s ženami, takže tam je důležité vlastně přijmout to, v čem se nacházím. Ono, to slovo oběť není moc příjemné.
1: Jako já jim říká se přeživší.
0: Ano, říkáme spíš přeživší, nebo ti, kteří zažívají násilí, protože skutečně ženy, které k nám přichází, nechtějí být oběti nebo necítí se, tak i to říkají. Já si myslím, že skutečně je potřeba to nazvat jiným trošku jménem, protože když si představíme řadu žen, které třeba tolik let žijou v takové situaci a dokážou přitom mnoho zvládnout, tak je to spíš obdiv, ač se to zdá divné, ale že to vydrželi, protože to asi málo kdo by vydržel.
1: Takže když přijde někdo k vám s žádostí o pomoc, co mu můžete nabídnout? Co mu řeknete, jaké další kroky mají následovat, aby ten odchod případný, protože jinak se to asi vyřešit nedá, byl co nejbezpečnější a aby ta žena neměla pocit, že třeba opouští otce svých dětí, že si to ty děti nezaslouží.
0: Tak začnu od konce, pokud teda dojde v rodině k násilí, tak je to nejdůležitější odejít a děti si zaslouží žít v bezpečném prostoru, mimo násilný vztah, takže my pokud ta žena přijde, vyhledá u nás pomoc, samozřejmě ji vždycky podpoříme v tom směru a slyší ta žena, že za násilí neodpovídá, že to není její vina a pracujeme s ním, že těch konzultací musí být několik, aby ona pochopila vlastně celý ten princip, v čem vlastně vyrůstá, proto hovoříme o tom cyklu násilí. Jaké jsou další možnosti? Vždycky je to rozhodnutí na té ženě. My nic nedoporučujeme, že by měla okamžitě odejít. My s ní probíráme situaci, podpoříme ji a právě vyhodnocujeme ta rizika. Jestliže jí hrozí vysoké riziko, tak jí s tím seznámíme a samozřejmě jí dáme možnosti, co by mohla v té situaci dělat.
1: A co když přijde s žádostí o pomoc agresor sám? Stalo se vám to někdy?
0: Tak my jsme teda ženská organizace pro ženy, takže na nás se může obracet a někdy se obrací muži po telefonu. A samozřejmě i takový muž, který zažívá násilí, vždycky dostane informace, jak je to nepřijatelné, co by měl dělat. Já jsem kdysi pracovala v manželské poradně, takže tam jsem s někdy s agresivními muži hovořila.
1: A ozval se vám někdy nějaký muž, který řekl, já doma biju ženu a potřebuju, abyste mi s tím pomohli?
0: To se mi nestalo, jenom v té manželské poradně před mnoha lety. Vím, že takový člověk jako skutečně přišel a styděl se za to, že se chová prostě tak, jako se choval kdysi jeho otec a že by potřeboval nějakou pomoc. Tak to už tenkrát bylo k ocenění, protože málo kdo si to uvědomí.
1: Osud Simony Moniové měl tragický konec, její manžel ji nakonec zavraždil. Kolik podobných případů se v Česku ročně stane, kdy to domácí násilí končí až vraždou?
0: Tak je to několik desítek žen, my to monitorujeme už od toho roku asi 2003. Jsou to smutná čísla, protože oficiálně se tomu zase nikdo moc tomu nevěnuje. Říkáme tomu femicida, známý pojem a to tady ještě ani není v našem trestním řádu, ač je to jinde ve světě. A bohužel my čerpáme ty informace z médií, že tedy se sledujeme pak, když dojde k někde zavraždění takové ženy, tak sledujeme, jestli tam jsou nějaké informace, k čemu došlo a jestli to byl dlouhodobý vztah a tak. Takže bohužel je to několik desítek žen a neměla by to být žádná žena, proto děláme i ty výstavy Tiché svědky, někde na to upozorňujeme.
1: Na seriálu o Simoně Moniové spolupracovali taky její synové, pro které to byla podle jejich slov jakási forma terapie. Oni to brali jako příležitost šířit osvětu. Simona Moniová se stala obětí vraždy před 15 lety. Ano. Jak se za tu dobu změnilo vnímání domácího násilí a jak to lidi berou? Je to jiné než před těmi 15 lety?
0: Tak já doufám, že to je jiné už jenom z toho pohledu, že nám opravdu více volají lidé. To znamená, nám se zvýšil ohromný počet nynějších, teda za tu dobu, kdy byl odvysílána ta série Moniová, tak více jak asi o 70-80%. Je to obrovský nárůst telefonu, ať už teda přímo obětí, nebo žen, které třeba něco přežívaly, nebo jejich širší rodiny, takže se na nás obrací. Takže myslím si, že díky informovanosti, ať už naše organizace, jsme dělali různé kampaně, nebo další organizace, že se o tom hovoří i média, že se o to zajímá, tak si myslím, že i ta informovanost je vyšší. Takže to je velice pozitivní, že se o tom hovoří a že více lidí najde odvahu třeba tu situaci řešit, že se jich to také může týkat.
1: Já mám sama a zkušenost s blízkou kamarádkou, která byla několik let obětí domácího násilí a trvalo jí to třeba 8 let, než od manžela odešla. A když jsem jí vezla do nemocnice a na policii, tak tam i doktor, i policie jí to v podstatě rozmlouvali, aby trestní oznámení nepodávali. Už by se to dneska nestalo, protože to je příběh starý 17 let.
0: Tak bohužel je to zase o lidech, protože já jsem si taky myslela za ta léta, co to děláme, že už řadu věcí se nemůže stát, protože máme tady vykázání násilných partnerů. Přesto se třeba někdy stává, že nám klientky říkají, že třeba požádali policii, že přijela a že se jich ptali a máme toho muže vykázat. Ta policie se nemá ptát, ta prostě má samorozhodnout, jestli ta žena je ohrožená, tak toho člověka vykázat.
1: No mimochodem, my máme skoro stejné zákony jako třeba v Rakousku, ale Vídeň vykáže 16x víc agresorů než v Praze.
0: Ano, to je pravda.
1: Tak čím to je?
0: No, to je, že to mají dobře zmapované, protože my jsme sami, ROSA, dlouhodobě spolupracujeme s rakouskými ženskými centry, byli jsme tam i vyškoleny a já na to vždycky upozorňovala na ten rozdíl, když jsme se bavili s intervenčními centry, protože tam hodně používali tu SARA DN, těch 15 bodů, jestli to je ohrožený, ta osoba. A my jsme vždycky říkali, a myslím, že i to tak mají v Rakousku, že stačí, jestliže ta žena, která je týraná, má strach, bojí se toho člověka a docházelo tam k násilí, tak je to přeci preventivní opatření, pak by toho člověka měli vykázat.
1: Organizace ROSA na pomoc obětem násilí je už od roku 1993 v Česku aktivní. Je pravda, že vám, když jste začínali magistrát, řekl, ať se nezavádíte západní manýry, že domácí násilí u nás neexistuje?
0: Přesně to říkali mé rodné sestře Marii, která se mnou tu organizaci založila a to bylo takový opravdu smutný. Já si vzpomínám, že i v manželské poradně, když jsme tam pracovali, tak nám říkali, sem netahejte nějaké násilí, to prostě si dělíte někde na okraji Prahy. Myslím si, že teď ten přístup je daleko jiný.
1: Domácí násilí se odehrává za zavřenými dveřmi. Co by měli dělat blízcí nebo přátelé člověka, u kterého mají podezření, že je nebo žije v toxickém vztahu? Co má dělat?
0: Určitě dát kontakty na podpořit takovou každou ženu i muže, pokud se ho to týká, protože je tady řada organizací, kde můžou ty ženy najít pomoc, takže je důležité nebýt hlostejný a odkázat na pomáhající profese.
1: Domácí násilí nemusí být jen fyzické a vidět, ale může být i psychické, už jsme o tom mluvili. Dá se srovnat následek psychického a fyzického týrání?
0: Velmi těžce, protože někdy to psychické násilí je daleko těžší a bohužel není vidět. U fyzického vidíme zlomeniny, je to závažné, ale to psychické opravdu se velmi těžce dokazuje a zanechává velké stopy na tom člověku, který vlastně to zažívá.
1: Takže je potřeba stejně postupovat?
0: Určitě.
1: Říká Zdeňka Prokopová z organizace ROSA, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji taky.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
4: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory, forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
2: Plus posloucháte v 11 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident potvrdil termín komunálních voleb, budou 9. a 10. října. Poslanci by se měli znovu vrátit k projednávání zákona o státních zaměstnancích. Opozice ho dál kritizuje. A Ukrajinci znovu zaútočili na ruskou chemičku Azot v Tulské oblasti a na anektovaný Krym. Je pátek 26. června. Dobrý den, u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal.
6: Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolupodepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů anebo částí. Novým zákonem o státních zaměstnancích by se dnes měli znovu zabývat poslanci. Už po několikáté ho budou probírat v závěrečném kole. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle koaličních předkladatelů by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede jen k jejímu spolitizování. Pokračuje předsedkyně klubu Pirátů Olga Richtrová.
7: Zákon na snazší vyhazování expertů. To je podstata věci, podstata toho, čeho se snažíte docílit ve státní správě. Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout. To je váš přístup.
6: Zatím naposledy vystupovala opozice s obsáhlou kritikou návrhu ve středu. Sněmovna tak projednávání nestihla dokončit.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět k mírovým jednáním. Jejím pilířem budou útoky na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu. V noci a ráno ukrajinská bezpilotní letadla znovu útočila na ruskou chemičku Azot v Tulské oblasti.
8: Jako první útok na továrnu Azot potvrdili obyvatelé Novomoskevsku v Tulské oblasti, kteří zveřejnili záběry úderu. Po městě se podle svědků začal šířit zápach čpavku, ale přesný rozsah poškození není zatím známý. Ukrajinci pokračovali i v systematických úderech v okolí Kerčského mostu, který spojuje anektovaný Krym s pevninou. Před ním stojí několikakilometrový had osobních aut, jejichž posádky se snaží kvůli útokům i nedostatku benzínu a elektřiny Krym co nejrychleji opustit. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Mezinárodní námořní organizace OSN přerušila plán, který měl lodě uvízlé v Perském zálivu vyvést přes Hormuzský průliv ven na otevřené moře. Rozhodla se tak po útoku na nákladní loď u ománského pobřeží. Podle amerických médií stojí za útokem Irán.
9: Útok ohrožuje křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem z minulého týdne, podle kterého má Írán obnovit běžnou lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Írán přitom varoval, že lodě musí jezdit jeho vlastní trasou, nikoli tou, kterou prosazují Spojené státy. Podle deníku Wall Street Journal je za útokem právě Írán. Cena americké ropy po útoku vzrostla o více než 2%. Ve středu proplulo průlivem rekordních 50 lodí, ale po íránské hrozbě se nejméně 5 z nich na jižní trase otočilo zpátky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie hledá 13-letou Natálii Špačkovou Stachovska. Měří 165 až 170 cm a je hubené postavy, říká policejní mluvčí Iva Vršecká.
10: Dívka byla naposledy spatřena včera 25. června kolem 15. hodiny v místě svého bydliště. Má dlouhé, rovné blond vlasy a zelené oči. Naposledy na sobě měla oblečené růžové tričko a černé šortky.
6: Fotografie hledané dívky je na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Na letišti Čápův dvůr v Táboře začíná dnes festival Mighty Sounds. Třídenní přehlídka zaměřená na punk rock, hardcore nebo reggae slaví 20. ročník. Hlavními hvězdami budou zahraniční interpreti jako Pennywise anebo Skindred. Pořadatelé kvůli horku posílili zastínění areálu, doplňuje mluvčí festivalu Markéta Broumová.
11: Veškerá voda v areálu je pitná, takže lidé mohou libovolně doplňovat vodu do svých vlastních nádob. Povolíme mimořádně také malé skládací deštníky, které mohou sloužit jako ochrana proti slunci, a na barech budou k dostání elektrolitové tablety pro lepší hydrataci. Ale apelujeme na všechny návštěvníky, aby se mazali krémem, měli pokrývku hlavy a důsledně hydratovali.
6: Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona kamionů v pravém pruhu u sjezdu na Domašov kolem 168. kilometru a v Praze se bouralo na jižní spojice směrem na Štěrboholi u nájezdu z Vídeňské se srazilo osobní auto s nákladním v pravém pruhu. Dobře dojďte. Bude jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupně Celsia. To byly zprávy a teď už začíná Online Plus.
12: 79% českých rodičů souhlasí se zavedením zákazu sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Vyplynulo to z průzkumu agentury Stemamark. K omezení se podle svých dřívějších vyjádření kloní i například premiér Andrej Babiš, i když se nerozhodl, nebo prezident Petr Pavel. Odborníci zabývající se psychologií, pedagogikou a výchovou dětí se ale přiklání spíš k tomu, že plošný zákaz není dobrým řešením. Proč? Téma dnešního vydání pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás provází David Slížek.
5: Online Plus.
12: Ve studiu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
13: Ahoj Davide.
12: A diskutovat s námi dnes bude Martin Kožíšek, projektový manažer sdružení CZNIC, který se ochranou dětí na internetu zabývá ve sdružení CZNIC. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Já možná začnu trošku z minulosti. Vy jste před lety pracoval ve firmě Seznam.cz, jak jsem si přečetl, a měl jste na starosti mimo jiné služby, které se dají označit za zárodky sociálních sítí v Česku, portály Lidé.cz a Spolužáci.cz. Jak se podle vás ty sociální sítě od těch dob po dnešní vlastně dobu změnily?
14: No, to je hodně těžká otázka, protože jsme neznali věci, jako jsou algoritmy, doručovací systémy, takže spousta toho obsahu, který se na těch sítích zobrazoval, se zobrazoval chronologicky. Uživatelé se vyhledávali náhodně, cíleně a ne pomocí nějakých algoritmů. Dnešní doba je taková, že pokud dítě přijde na sociální síť, tak tam mu sama odhadne, co by mělo vidět, jaké má pocity, s kým by mělo kamarádit. A paradoxně je to třeba služby typu Snapchat děláno tak, že i když přijde predátor na tu sociální síť, tak ta sociální síť se mu snaží vyhovět, mu najít ideálního kamaráda, takže odhadne i to, že by se mu líbí menší děti a začne mu nabízet vlastně jako rizikové chování nebo nějakou rizikovou aktivitu. Tam se to posunulo docela nebezpečně, ale jinak co se týká těch rizikových jevů, kyberšikanu jsme tady měli už před 20 lety, měli jsme tady vydírání, stalking, celou řadu podvodů, to všechno zůstalo, akorát se ten internet zrychlil, můžeme nahrávat větší fotky, větší soubory, můžeme mít videohovory v reálném čase, to dřív nebylo, takže ty možnosti třeba zneužití těch sítí jsou dneska jinde, než byly třeba před mnoha lety.
12: Tak není se divit možná, že pod tím návalem rizik se teď snaží různě politici v různých zemích, nejen tedy v České republice, vlastně nějakým způsobem sociální sítě omezit. Ale jak jsem říkal v úvodu, tak vlastně v prohlášení, v nějakém odborném stanovisku, pod kterým jsou podepsáni lidé právě z českých univerzit, z Olomouce, z Brna a další odborníci právě na online problematiku nebo na pedagogiku a další obory související, tak tam se píše, že tito odborníci nedoporučují tedy ten plošný zákaz sociálních sítí. Proč?
14: Těch důvodů je celá řada. Bohužel se do té debaty hodně vlily emoce a hodně těch témat se spojilo dohromady. Jednak zákazy nefungují a musíme si taky uvědomit, co je sociální síť. Je to jakákoliv služba, kde si můžu založit profil a interagovat s ostatníma. A tuto definici dneska splňují jako desítky, stovky tisíce, slovy klasika, desítky tisíc služeb po celém světě. A to nejenom jako ty velké platformy typu Instagram, YouTube, Snapchat a podobně, ale i tu definici splňuje třeba WhatsApp. A ta v tom seznamu zakázaných jako sociální sítí vůbec není. A když se podíváme, kde dneska probíhá mezi dětmi nejvíc rizikové chování, tak je to paradoxně na těch službách, které se to nařízení jako nechystá vůbec omezit.
12: To jsou které?
14: Tak je to WhatsApp, jsou to služby jako menšího charakteru, jako jsou sociální sítě typu Seznamek, jsou to služby jako Reddit, Telegram, případně Signál. A ve chvíli, kdy děti chtějí dělat něco nezákonného nebo něco, aby unikly pozornosti rodičů, tak si vždycky najdou nějakou menší platformu, kde spolu komunikují, kde nalézají nějaký závadný obsah, které ty velké platformy dost často jako odstraňují nebo je nezobrazují.
12: Dobře, není tady řešením přidávat na ten seznam, dejme tomu, zakázaných sociálních sítí nebo aplikací další a další a další služby?
14: Tak sociální sítě i Pinterest. Já neznám jediný případ, kdyby Pinterest jako mohl za něco z rizikového chování. Do té definice patří třeba i platforma typu Steam. Spousta těch online her má taky jako sociální prvky a když to vezmu hodně do extrému, tak spousta e-shopů, tak tam můžu vytvořit profil, recenzovat produkty a komunikovat s ostatníma, takže bychom museli zakázat úplně všechno a ve finále bychom dětem omezili i možnost svobodně komunikovat na internetu v různých diskuzích jako základní dovednost, kterou by měli umět.
12: Petře, zeptám se tebe, myslíš, že tady je možné vlastně ten zákaz udělat tak plošný, aby opravdu zamizel používání těch rizikových služeb a snížil velmi výrazně ta rizika, kterým děti opravdu čelí třeba v tom online prostoru?
13: Ne.
12: Tak to bylo rychlé. A můžeš to trošku rozvést, jenom proč si to myslíš?
13: No vlastně většinou těch argumentů jsme slyšeli. Současný internet je celý vysoce komunikativní, těch možností komunikovat je tam nesmírně mnoho a v tom je základ jeho fungování a jeho smysl. A ty děti, o kterých tady mluvíme, to jsou budoucí dospělí, kteří tohle budou muset umět, pokud možno lépe, pokud možno podstatně lépe, než současná starší generace, která neumí o těch sítích ani pořádně uvažovat, protože jejich základní a jedinou představou sociální sítě je Facebook. A jak se to mají naučit, když jim ten přístup zakážeme? To je úplně na hlavu. My bychom měli, když to malinko přeženu, povzbuzovat děti k tomu, aby sociální sítě používali, ale aby je používali inteligentně, rozumně, zpočátku pod vedením někoho zkušenějšího, zralejšího. To se vůbec neděje. Řešit věci tím, že je plošně zakážu, když to jsou věci, které jsou důležité pro život, je ptákovina. Můžu říct, vyrozhoval se slovo ptákovina? Můžu.
12: Myslím, že úplně bez problémů.
13: Dobře.
12: Už si to řekl každopádně. Vystříháme to nebudeme. Dobře, budu znovu citovat ještě ten Stemmermark. Tak podle této agentury se zákazem sociálních sítí dětem nadprůměrně souhlasí rodiče, kteří v tom průzkumu řekli, že u svých dětí zaznamenali nějaké psychické potíže. Bylo to 84% těchto rodičů, kteří tedy s tím zákazem souhlasili. Podle té agentury to může souviset s tím, že online prostředí bývá označováno za jednu z nejčastějších příčin právě psychických problémů dětí. Jak velký problém tedy sociální sítě pro děti jsou? Působí opravdu psychické problémy, tak to v takovém masovém měřítku? Jsou na to třeba nějaké výzkumy? Máme nějaká čísla?
14: Čísla k tomu zatím nemáme, ale já bych chtěl tady zdůraznit, že my řešíme následek. Kdo pořizuje dítěti první sociální síť nebo první telefon, jak se poprvé dostanou to online prostoru. Dost často to jsou děti ve věku 2 až 3 let, kterým rodiče nebo blízcí příbuzní dali do ruky telefon, tablet, aby je možná neotravovali. S cílem jim tam možná pustit nějakou pohádku. Dítě si tím prstíkem tam nějakým způsobem brouzdá. Já to dost často nazývám digitální mrtvá máma. A tam už můžeme pozorovat vlastně první jako známky toho, že ty děti neodhadnou to, na co se mají dívat, kde je ta vhodnost, délka a podobně. A pro mě je rozhodně lepší, když se dítě dívá hodinu v kuse na pohádku, která má nějaký příběh vystavěný, než když tam jako krátce shortuje jako 100 krátkých videí, což mu prokazatelně může narušit nějaký vývoj. Ale stejně tak můžeme mluvit o tom, že sociální sítě můžou nějakým způsobem radikalizovat i starší populaci voliče. A když se bavíme o zákazu sociální sítí, tak proč se nebavíme o tom, že zakážeme sociální sítě jako seniorům? Protože můžou být stejně ovlivnitelní těmi algoritmy jako ty malé děti, které bohužel to nedokáží jako dostatečně ovládnout ten svůj čas v tom kyberprostoru. A to jsou rodiče, aby jim nastavili nějaká pravidla.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: V souvislosti s těmi zákazy nebo omezeními sociálních sítí dětem se hodně mluví o tom australském příkladu, protože Austrálie je opravdu první velký tady západní stát, který něco podobného koncem loňského roku zavedl. My už jsme tady v našem pořadu s Petrem několikrát se snažili reflektovat, jak to vlastně funguje nebo nefunguje. I vlastně australská vláda uznává, že skoro 2/3 těch dětí říkají, že i po tom zákazu mají nějaké účty na sociálních sítích. Fungují tedy tyto zákazy z tohohle pohledu, jako že by se opravdu dodržovaly?
14: Z té Austrálie jako vyplývá a zatím je brzo to vyhodnotit, že 2/3 dětí ty zákazy obchází nebo respektive sociální sítě používají dál, ale Austrálie, mám pocit, zakázala asi nějakých 6 nebo 8 velkých platform. Z toho jedna je Facebook, kterou používá opravdu podle posledních čísel jenom 7% dětí. Přesunuli se na sociální sítě, které nejsou pod nějakým monitoringem. Mezi těma sociálníma sítěma je třeba i Discord, které ty děti používají masivně, a celá řada dalších nástrojů. A z výzkumu, který jsme nedávno dělali s Univerzitou Palackého v Olomouci, navíc vyplývá, že 99% dětí do 13 let ty zákazy nebo to omezení na sociální sítí obchází. Takže ve chvíli, kdy tady nějakým způsobem zařízneme nebo posuneme tu věkovou hranici, tak se dá předpokládat, že děti se přesunou do nějakého jiného, méně regulovaného prostředí, kde ztratíme nějakým způsobem dozor, nebo tady vznikne nějaká šedá zóna, šedý trh s identitami, protože nevíme, jakým způsobem se bude ověřovat ten věk do platform, jestli to bude na základě biometrických údajů, což je problematické, protože neexistuje žádný nástroj, který by měl, nebo zatím by uměl jako rozpoznat obličej dítěte, zvlášť v době dospívání. Ten obličej se neuvěřitelně mění jako během toho věku. Takže si to dokážu představit, ale ty první čísla mě jako naplnily spíš takovým jako pesimismem v tom, že ta regulace není dobrý nápad.
12: Ty 13-leté děti a ten průzkum, to byly české děti, předpokládám?
14: Byl to výzkum čeští žáci v online světě. My jsme se věnovali zhruba 7 velkým oblastem. Do toho výzkumu se zapojilo 53 tisíc dětí z celé České republiky. Věnovali jsme se tématům, jaké sociální sítě děti používají, co tam dělají, jestli si povídají s umělou inteligencí, nebo třeba jak sextují a jaké rizikové chování vlastně provozují. A vypadla z toho celá řada zajímavých dat, včetně nových jako fenoménů typu svlékací aplikace, což je třeba taky důvod, proč by se měly některé ty platformy omezit, protože pomáhají dětem vlastně tam vytvářet rizikové chování, které jsme donedávna vůbec neznali.
12: Když se ještě vrátím k těm zákazům sociálních sítí, tak zase vlastně jejich zastánci, a zaznívá to třeba právě i z té Austrálie, tak říkají, že tam nejde o to, aby každé dítě prostě do 15 nebo do 16 let jako nebylo vůbec na sociálních sítích, ale jde o to vyslat nějaký signál, říct prostě, že něco není úplně vhodné, není to dobré, není to zdravé, prostě říct nějakou takovouhle věc veřejně, a vlastně o to celé jde, že nejde opravdu o to, aby reálně ty děti na těch sociálních sítích nebyly. Co říkáte, pánové, oba dva na tenhle ten argument?
13: To já se přiznám, že jsem ho neslyšel. Já ho slyším poprvé od tebe. To opravdu, jenom abych se ubezpečil, to opravdu je myšlené tak, že něco zakážeme, víme, že dodržovat se to nebude, ale učinili jsme politickou deklaraci, čtu to správně.
12: Do nějaké míry se to dodržovat nebude,
13: protože naprosto, děti to budou obcházet. Ano, do nějaké, ale to je naprosto absurdní, morálně naprosto vadné chování, které zesměšňuje pravidla, zesměšňuje zákony. Tímhle způsobem se zákona omezení používat nemají. To je nejhorší způsob. Kromě toho tam vzniká ještě prostor, dobře, budeme to tolerovat, ale když se nám někdo nebude líbit, tak ho můžeme střihnout pomocí toho. Tohle není chování slušné demokratické země.
14: Já si myslím, že bychom tu debatu měli vést, na jaké sociální sítě zakážeme, ale spíš tlačit ty platformy, aby minimalizovali ten design, který může být škodlivý. Můžou být různé algoritmy, sbírání osobních údajů, vlastně i nějaké jednání těch sítí, které vlastně způsobuje závislost, protože ve chvíli, když děti používají nějaký nástroj typu Shorts a dalších videí, tak to je, jako kdybyste hrál automaty. To je dva příspěvky dobré, jeden špatný, a pořád točíte a najednou zjistíte, že se tam 3 hodiny a ten mozek máte zavařený. Tak já bych spíš tlačil na ty platformy, aby tyto vlastně designy z těch sítí odstranily minimálně do určitého věku, a nechal bych naprosto jako tu svobodu těch ostatních sociálních sítí, protože některé sociální sítě jsou naprosto neškodné.
2: Online Plus Davida Slíška.
12: V souvislosti vlastně s tím omezením nebo zákazem sociálních sítí dětem se mluví také o druhém tématu, které je trochu příbuzné, a to je omezení používání mobilních telefonů ve školách. Tam už tuzemská vláda řekla, že tedy vydá nějaký zákon, který plošně tedy zakáže používání mobilu ve školách.
13: Promiň, navrhne.
12: Dobře, navrhne, ano, dobře, je to tak. Je pravda, že kdo ví pak, co s tím zákonem bude dál, ale minimálně ten návrh tady bude.
13: I když samozřejmě to, že vláda vydá zákon, to za pár let, kdo ví.
12: Tak jsem to úplně nemyslel, ale děkuji Petře za opravu. Co si myslíte o tomhle tématu? Mobilní telefony samozřejmě nejsou to samé, co sociální sítě, ale myslíte si, že třeba tohle by pomohlo, protože asi také děti používají sociální sítě, hlavně na těch mobilních telefonech?
14: Já můžu subjektivně, protože navštěvuju docela dost škol, říct, že ve chvíli, kde ta škola má ty mobilní telefony omezeny, tak se mi tam působí lépe. Ale to je můj subjektivní názor. A zároveň je potřeba podotknout, že dneska už ten zákaz si může ten ředitel nastavit sám a může ho dát do školního řádu. Takže ten nový návrh jenom kopíruje to, co vlastně ředitele už dávno můžou, akorát, že to teď tu bude plošně, ale když jsem se bavil s různými řediteli škol, tak říkali, no teď všichni rodiče za mnou běhají s tím, že za to může ředitel a teď já se můžu vymluvit na toho Babiše. A na druhou stranu ty ředitele škol také říkají věci ve smyslu, my jsme si tu dohodu mezi žáky a dětskými parlamenty vybudovali na vzájemné důvěře, my jsme sami odhadli situaci, ano, je to vhodné, není to vhodné a teď najednou jako ta důvěra padne, protože přijde plošný zákaz a navíc je to zákaz, který neřeší, jako co bude s tím zařízením. Jo. V Irsku irská vláda ve chvíli, kdy zakázala mobily ve školách plošně, tak dala těm školám peníze na vybudování nějaké infrastruktury. Tuším, že to bylo v přepočtu více jak 4 miliardy korun, takže na odkládací skřínky a podobně. Ale my tady neřešíme další věc, protože jestli důvodem měla být pozornost dětí, aby se připravovali o přestávkách, přesouvali, svačili a podobně, tak je potom otázka na místě se ptát, budeme zakazovat i chytré hodinky, protože do nich chodí různé notifikace, dají se tam hrát hry, zdravotní náramky a podobně. A myslím, že ta debata se jako sploštila jenom na to, že telefon rovná se sociální síť, ale ten telefon má celou řadu funkcí, včetně toho, že se můžu přihlásit do bakalářů.
12: Mm-hmm. No, já zase, co jsem četl argumenty zastánců toho zákazu, tak ti říkají, že často i velké procento těch dětí říká, že by to bylo fajn, kdyby v té škole ty mobily byly zakázané. Tak není to třeba signál, že by to třeba ty děti nakonec přece jenom i přivítali? Petře?
13: Proč ne? Já si umím představit tenhle způsob uvažování, ale na to nepotřebujeme zákon. Tak jak jsme to teď před chvilkou slyšeli, to si může škola zařídit sama, když by to dokonce bylo třeba z iniciativy nějakých zástupců těch dětí, tak to jistě vedení školy přivítá. Tyhle věci řešit nějakým pokynem hodně ze zhora, něco, co se dá normálně dohodnout mezi lidmi, to je taky vadná věc pro dobré fungování společnosti.
14: Já jsem ještě viděl jednu takovou jako debatu, kde se říkalo, že důvodem může být to, že děti se dostávají k rizikovému chování nebo můžou být oběťmi kyberšikany. A tady bych chtěl upozornit na to, že to, že dítě bude 6-8 hodin ve škole, neznamená, že ve chvíli, kdy vyběhne ze školy a ten telefon nezapne, že jako se najednou těm zprávám a těm tomu závadnému obsahu jako nedostane. Takže my jenom odložíme tu dobu, než to dítě stejně jako k tomu závadnému obsahu přijde. Takže tam je to jenom o té pozornosti. A děti si myslím, a těch debat jsme vedli mnoho, ty zákazy vítají svým způsobem a tam, kde to bylo zavedeno, tak s tím ze začátku měli velký problém, ale potom říkali, že vlastně ten zákaz byl jako relativně jako dobrý nápad.
12: My jsme tady zmínili rodiče, nebo vy jste zmiňoval rodiče, že vlastně i u těch sociálních sítí a předpokládám, že i u toho používání digitálních zařízení by to všechno mělo vycházet z rodičů, měly by děti nějakým způsobem vychovávat, vést k tomu, být s nimi třeba na těch sociálních sítích, sledovat, co tam dělají a podobně. To jsou také argumenty, které hodně zaznívají. Ale neklademe na ty rodiče třeba další jaksi náklad nějakých jako povinností výchovných, na které třeba ani nemají čas, energii nebo znalosti?
14: Ono to není o tom, jestli ten rodič zná rozdíl mezi Instagramem a TikTokem. Jo, to je o tom, aby si s dítětem vybudoval nějakou důvěru a ve chvíli, kdy se jako stane nějaký problém, aby se to dítě nebálo na toho rodiče obrátit s tím, že má problém a ten rodič to vyřeší. Samozřejmě ve chvíli, kdy dítě zažívá extrémní případy kyberšikany, nátlaku, vydírání, dost často jako je to spojeno s nějakým intimním materiálem, tak ten rodič je poslední, za kým to dítě jako půjde a bude hledat oporu někde v nějakých linkách pomoci, návodech na internetu a podobně. A asi rodič pravděpodobně nebude vědět, jak zareagovat jako klidně. Ve chvíli, kdy za mnou to dítě přijde s obrovským problémem, tak dost často to řeší právě zákazy, omezením a pro boha, co jsi to udělal, na co to koukáš a podobně. A tam je potřeba s tím ještě určitě pracovat. Já si myslím, že se o tom v poslední době v médiích mluví relativně dost a ta současná generace rodičů už vyrůstala na sociálních sítích, takže by z ní úplně negramotnou jako generaci nedělal.
13: Vy jste říkal, že to není o tom, aby rodič znal rozdíl mezi Instagramem a TikTokem. Já s tím úplně nesouhlasím. Já si myslím, že je to i o tom. Protože rodiče musí vychovávat děti k životu v tom prostředí, v jakém se nacházíme. Za dob lovců mamutů bylo naprosto nezodpovědné neukázat dítěti rozdíl mezi bíložravcem a masožravcem v jejich okolí, protože šlo o život. A v dnešní době naše prostředí dotváří, vytváří do značné míry, formuje interaktivní internet a v něm jako jeho nejpodstatnější složka sociální média, sociální sítě. Čili když nikoho by nenapadlo argumentovat, že nebude učit děti přecházet bezpečně přes ulici ve městě, protože to je přece starost někoho jiného. Je to součást našeho života, prostředí, musíme tomu všichni v nějaké přiměřené míře rozumět, nedá se nic dělat. To je požadavek doby.
12: Zas na druhou stranu pak zaznívá také argument, že tady máme celou řadu právě rodin, které nejsou úplně funkční, tam ty děti nemají tu oporu od rodičů, nedostávají ty informace, prostě to není možné, aby je třeba nějaká ta nefunkční rodina vychovávala v tomhle směru a že právě ten zákaz plošný těmto dětem by mohl pomoci. Co na to říkáte?
14: Je to o nastavení pravidel. Možná jste si někdy i prožili situaci, když jste byli někde třeba v restauraci a vedle vás seděla rodina s dětmi a aby to dítě se najedlo, tak před něj postavili mobil. Já si myslím, že u malých dětí je to třeba i o nějakým nastavení typu rodičovské zámky. Samozřejmě, čím dítě potom dospívá, tak to dokáže tyto nastavení jako jednoduše obejít. A u těch malých dětí klidně můžeme mít dohodu i o tom, že já ti zařídím nějaký přístup do nějaké služby, ale budu mít na něm kontrolu, budu se ti do těch zpráv dívat, budeš mi říkat o tom, co jsi zažil, jak se cítíš a budu se ptát jenom na to, jak bylo ve škole, ale jak bylo na internetu. U těch starších je to už bohužel jako problém, protože ty už žijí jiným způsobem, seznamují se, mají tam nějaké rizikové vztahy, uzavřené skupiny a málo kdy zatím jako rodičem přijdou. Tam ty restrikce prostě vůbec nepomáhají. A jenom ještě taková jako vsuvka, když se bavíme o těch jako rodičích nebo učitelích, oni se dost často podceňují, že nemají ty jako digitální kompetence a když se zeptáte, jestli používají bankovnictví, jestli používají internet, mají přístup do účtu, dvoufázové ověření, tak vám na všechno odkyvou. A to většina těch dětí prostě třeba nezná. Zeptáte se, máte dvoufázové ověření, jako zeptáte se jako na Gimplu, na vás koukají, co to jako vlastně je. Takže já si jako nemyslím, že ta propast je tak velká. Je to jenom o fungování těch sociálních médiích, o nějakých principech a o nějakých algoritmech, ale ty základní principy fungování internetu, tam si myslím, že jsme na stejné lodi všichni.
13: Ty se Davide ptal na ty nefunkční rodiny.
12: Přesně tak,
13: samozřejmě existence sociálních nůžek, které se stále více rozevírají, je obrovský problém téhle země. A ano, to by měl stát systémově řešit. Ale řešit to tím, že se to spolicajtuje, to je špatné řešení. Dobré řešení je starat se o to, aby tyhle děti měly budoucnost. A to je daleko širší problém, naprosto neřešitelný zákazem jakéhokoliv chování. To je prostor k tomu dávat jim možnosti, dávat jim šanci. Škola, neziskovky, kroužky, všechno, pokud možno zadarmo, finančně přístupné, právě pro tyhle děti. To je budoucnost země. Mě, to je budoucnost státu, to je budoucnost české společnosti. Pokud tohle nevyřešíme, tak jsme jako generace zklamali.
12: Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, kterému děkuju za dnešní diskuzi. Petře, já těším se za týden naslyšenou. A děkuju také našemu dnešnímu hostovi Martinovi Kožíškovi, projektovému manažerovi sdružení CZNIC. Taky děkuju a naslyšenou.
14: Děkuji za pozvání.
12: A my budeme v naší debatě opravdu za týden pokračovat a podíváme se tentokrát ne na zákazy, ale na to, co by se dalo dělat, aby právě nějaké negativní vlivy nebo rizika potenciálních sociálních sítí byla co nejmenší právě pro děti. Tolik tedy příští týden a teď se od mikrofonu s vámi loučí David Slížek.
6: půl dvanácté.
5: Český rozhlas Plus.
6: Sněmovní vyšetřovací komise si na začátku září pozve ke korupční kauze Dozimetr 4 svědky. Po úvodním zasedání komise to řekl předseda Jindřich Reichl za SPD. Jména svědků kvůli trvajícímu vyšetřování zveřejňovat nebude. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně představit do příštího března. Poslanci se dnes znovu vrátí k návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování o něm nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje, obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. Venezuela potvrdila zatím 235 obětí silného středečního zemětřesení. Neoficiální web, zřízený venezuelskou opozicí, ale registruje skoro 50 tisíc pohřešovaných lidí. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka. Policie pátrá po 13-leté Natálii Špačkové z Tachovska. Dívku lidé viděli naposledy včera odpoledne. Hledaná měří 165 až 170 cm. Má světlé, rovné vlasy a zelené oči. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Fotografie dívky je na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Doprava na Plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno začíná kolona kamionů v pravém pruhu u sjezdu na Domašov kolem 168. kilometru. Pomalu popojíždí do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu se zastavují hlavně kolem kývalky mezi 180. a 182. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po D5 začíná kolona hlavně kamionů před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru. Pomalu se pak

0: se ale zdržíte 15 až 20 minut. A na jižní spojce směrem na Štrboholy čekejte nesouvislou kolonu od sjezdu na Vršovice za Lanový most. Celkové zdržení 15 minut. Dobře dojeďte. Dnes bude jasno, během odpoledne místy přechodně až polojasno, teploty vysoko, 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů Celsia. A vát má slabý, proměnlivý vítr z východních směrů. To byly zprávy, začíná Interview Plus.
1: Na červencové setkání NATO v Ankaře prezident Petr Pavel pojede i přes nesouhlas vlády. Rozhodl o tom ústavní soud vydáním předběžného opatření. Neměli ústavní soudci projevit větší zdrženlivost při vstupu do aktuální politické kauzy? Začíná Interview Plus. Při poslechu vás vítá Petr Vizina.
2: Interview Plus.
1: Hostem Interview Plus je bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Dobrý den.
3: Hezký den.
1: Pane Rychetský, mohou se podle vás premiér Babiš a ministr zahraničí Macinka cítit poškozeni rozhodnutím ústavního soudu o předběžném opatření? Ono má totiž stejný efekt, jako kdyby prezident svou žalobu, alespoň ve věci summitu NATO v Ankaře, už vlastně vyhrál.
3: No tak především, ústavní soud je tak jako jakýkoliv jiný soudem. Jinými slovy, před ním dochází ke sporu dvou nebo více stran a je vcelku normální, že ta strana, která neuspěje, to nevnímá zrovna nějak libě, tvrdit, že se cítí poškozena, nechci teda jejich emoce vyjadřovat, ale v každém případě to rozhodnutí je předběžným opatřením. Jinými slovy, upravují se pro tuto chvíli poměry těch účastníků tak, aby ten spor neeskaloval, aby se to, abych tak řekl, trochu zamrazilo a přitom jasně stanovilo, ten další postup. To znamená, je rozhodnuto a pan prezident prostě pojede na summit NATO.
1: Když už to říkáte, máte dojem, že ten spor už nebude eskalovat, když vidíte, jak je to rozehrané?
3: Tak nebude eskalovat, abych to řekl, v tom řízení před ústavním soudem. Ale to, že mezi vládou, respektive tou marginální menšinou částí vlády představovanou Macinkovými motoristy a panem prezidentem, tam je evidentně situace velmi napjatá. Prostě ten Macinka není schopen se vůbec vyrovnat s tím, že neuspěli s nominací Turka na člena vlády. Neunesl to evidentně tedy, co si budeme namlouvat. Není to vlastně dospělý soudní člověk a politik. Chová se jak malé dítě.
1: Ústavní právník Jan Kysela v našem vysílání konstatoval, že vydání předběžného opatření v takovéhle politické kauze je značně neobvyklé. Prezident je obklopený nápaditými právníky, kteří na tohle řešení přišli a zjevně ústavní soud přesvědčili, řekl Jan Kysela. Vidíte to stejně? Je to neobvyklý tah?
3: Tak no, je především se třeba uvědomit, že to, co je neobvyklé, je tento typ sporu. Kompetenční spor mezi vrcholnými ústavními činiteli, to je situace, kterou téměř nepamatujeme. A už málo kdo si vzpomene, že takový spor asi před 20 lety před ústavním soudem probíhal v kauze tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, Národní banky, jmenování různých profesorů a podobně. Takže neobvyklé je to, že se opět vracíme do situace, kdy mezi vrcholnými ústavními institucemi je tak výrazný rozpor, tak výrazný nesoulad, že jim nezbývá, než se obrátit na ústavní soud, aby tento spor rozhodl.
1: Jan Kysela na druhé straně novinkám CZ řekl, že mluvit o ústavním puči, jak to dělá minister Macinka, je skandální a že v civilizované zemi by Macinka už ministrem nebyl. S tím byste souhlasil?
3: Upřímně řečeno, v civilizované zemi by Macinka nebyl ministrem a nikdy by tato hrozná slova nevyslovil. Prostě bohužel jsme v situaci, kdy vítězné politické straně tomu hnutí ANO

0: Babišovu, nezbylo, než aby vůbec získal důvěru, udrželo se ve vládě a mimo jiné vyhnulo se trestnímu stíhání jejího předsedy Babiše, než se spojit i s takovými subjekty, jako je právě ta Macinkova motoristická strana.
1: Což je na druhou stranu legitimní politicky.
0: No jistě, že samozřejmě, ale jenom třeba si uvědomit, jaká je realita. Prostě Macinka nereprezentuje nějakou většinovou nebo teda výrazně silnou část národa. Zatímco hnutí ANO skutečně ve volbách zvítězilo, má legitimní nárok sestavit vládu a dostal se do situace, kdy vlastně nebylo schopno jinak tu vládu dát dohromady.
1: Teď mi řekněte, vláda se snaží spor o Ankaru vyprávět tak, že prezident, a teď už v jistém smyslu i ústavní soud patří k opozici, a že ústavní soud při nejmenším rychlosti svého rozhodnutí oslabuje důvěru v demokracii. Jak vám tohle zní?
0: No tak, buď to jsou slova osoby, subjektu, který je naprosto neinformovaný o našem ústavním systému, anebo to je vědomé zkreslování skutečnosti, protože upřímně řečeno, hlavní smysl a účel předběžného opatření je rychlost. To je jeho podstata. Proto vůbec bylo do našeho právního řádu zakotveno, aby se rychle, pokud možno okamžitě, než dojde k vleklému sporu, upravdy poměry účastníků zakonzervovali. Takže ten, kdo si myslí, kdo kritizuje rychlost rozhodnutí ústavního soudu, to je člověk, který se vůbec nevyzná ve fungování soudních systémů a práva. Já bych dokonce řekl, že to nebylo rychlé, že to mohlo být i rychlejší. Jim to trvalo 2 dny, než to předběžné opatření přijali. Je běžné, že obecné soudy, většinou tedy na úrovni samosoudce, třeba ve sporech opatrovnických, přijmou to předběžné opatření, kterým rozhodnou o dočasné úpravě výchovy toho chudáka dítěte, o které se soudí rodiče, okamžitě, během hodin a nikoli během dnů.
1: Když ještě zůstanu u tématu oslabování důvěry v demokratické instituce. Ta opačná námitka zní, že demokracii naopak oslabujeme zpochybňováním nestrannosti ústavního soudu. Tak na tomhle něco je?
0: No tak je to opravdu hloupé. Podívejte se, ústavní soud je instituce, která skutečně absolutně nepodléhá žádným politickým vlivům. Na to se pamatovalo nejen při jeho koncipování a zakotvení do ústavy, ale i do celého právního řádu. Například tím, že má svůj rozpočet, že není napojen na státní rozpočet vlády, že má svůj rozpočtovou kapitolu, kterou si sám obhospodařuje, sám si každý rok vyjednává v parlamentu. Takových institucí u nás mnoho není. Jinak jsou vlastně všechny finančně napojeny na vládu a ministerstvo financí.
1: A ten argument, že ústavní soudci jsou prezidentovi blízcí, protože je jmenuje?
0: Tak to je opět argument účelový a hloupý. Já jsem byl 20 let v čele ústavního soudu, takže jsem zažil několik prezidentů. A nemohu nezapomenout na jednu svou kolegyni, místopředsedkyni Elišku Wagnerovou, bohužel už není mezi námi, která naopak razila na ústavním soudu zajímavou teorii. Ona ji nazývala teorie povinného nevděku. Že tedy ústavní soudci jmenování prezidentem jsou od tohoto okamžiku povinni jistým nevděkem, to znamená, musí se jednoznačně vyprofilovat tak, aby nemohl ani stín podezření padnout z hlediska jejich rozhodování na jakousi údajnou podjatost.
1: Hostem Interview Plus je bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský.
2: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Vy jste zmínil teorii povinného nevděku, Elišky Wagnerové. Já u toho zůstanu. Plénum ústavního soudu rozhodlo o vydání předběžného opatření 10 hlasy. A ty 2 disentní hlasy, Jana Vintra a Dity Řepkové, což jsou soudci jmenovaní prezidentem Pavlem, upozorňují, že na místě by byla větší zdrženlivost vstupovat do probíhajících politických kaos, jako je tato. Podpořil byste jejich argumentaci zdrženlivostí?
0: Samozřejmě, že samotný, řekněme, požadavek zdrženlivosti ve vztahu k ústavnímu soudu je obecně na místě. Ústavní soud má totiž gigantické pravomoci. Ústavní soud je mimo všechny instituce, které ve státě máme, stojí nad nimi. On je vlastně ten, který jejich spory rozhoduje, a z tohoto hlediska je skutečně potřeba dbát o to, aby ústavní soud byl zdrženlivý ve svém rozhodování. Na druhé straně v daném případě moc ta tvrzení těchto dvou disentujících soudců nejsou na místě, protože on si nic neuzmul. On prostě je v situaci, kdy musí rozhodnout. Ústavní soud si nevybírá, co bude soudit. Ústavní soud musí, je povinen soudit to, co mu je aktivně legitimovaným subjektem předloženo. K tomu došlo a proto tedy zatím rozhodl jenom o předběžném opatření, což je čistě procesní rozhodnutí. A mimochodem vlastně si vyhradil ohromně dlouhou lhůtu na to rozhodnutí. To může mít dva důvody, to je teďka moje spekulace. První je ten, že začínají letní měsíce a spousta soudců ústavního soudu patrně mají zaplacenou dovolenou v zahraničí nebo mají prostě přece jenom nárok na něco, co bych nazval soudní prázdniny. Ale druhým důvodem též může být to, že se ústavní soud připravuje na to, že ve svém nálezu v této kauze nebude řešit pouze otázku účasti hlavy státu na jednom summitu NATO, ale že bude řešit celkově otázku ústavního vymezení, postavení prezidenta republiky jako hlavy státu, vlády jako nejvyššího orgánu výkonné moci. A to je tak složitá problematika, tak důležitá. Zdá se, že u nás dosud pracovaná jenom teoreticky v učebnicích na právnických fakultách, že si zaslouží nějaký zásadní judikát.
1: Vy říkáte, že zdrženlivost obecně je na místě. V tomto konkrétním případě byste ale nesouhlasil s argumentem tím, že ústavní soud měl být zdrženlivější. Tak budu citovat komentátora Lukáše Jelínka, který v Českém rozhlase poznamenal, že ústavní soud tu není od toho, aby politikům vyhrával jejich bitvy. Není alarmující, že ústavní soud tady kritizuje nejen člověk, kterému ústavní soud nedá za pravdu?
0: Tak já stále ještě nechápu, jak si někdo může myslet, že ústavní soud nějakým způsobem vstoupil do politiky. Ústavní soud v té politice je. Ústava jemu zvěřuje rozhodování sporů mezi vrcholnými politicky vygenerovanými institucemi. Takže tady ústavní soud, a ještě jednou to opakují, on si nevybírá, co bude rozhodovat. On je povinen rozhodovat to, co mu ti, kteří k tomu jsou oprávněni, předloží jako návrh. Takže já si tady cením toho, že ústavní soud se, abych řekl, nevyhýbá své odpovědnosti, nesnaží se nějakým způsobem kličkovat a uniknout. A zdá se, že se rozhodl skutečně tu otázku ústavního vymezení kompetencí hlavy státu na jedné straně a vrcholu výkonné moci, to je zvlády, na druhé straně, podrobit mnohem hlubší analýze a zkoumání, než pouze rozhodnutí jednoho sporu o to, kdo pojede na summit NATO.
1: Když přesto zůstanu u tohohle konkrétního sporu, co soudíte o argumentu zavedenou praxí, který se opírá o skutečnost, že prezidenti České republiky vždy byli součástí státní delegace na jednání NATO, pakliže jim to zdraví umožnilo. Je to pro tenhle případ rozhodující argument?
0: Podívejte se, pro tento případ jsou rozhodující dva základní ústavní faktory. Jedním je samotný text ústavy a ten říká doslova, prezident republiky zastupuje stát navenek. Takže tady ústavní soud prostě respektuje to, co ústava jasně artikuluje. A teď vedle toho je ta argumentace ústavního soudu přirozeně argumentací, která přihlíží k tomu, jak po dlouhá desetiletí, že ústavu nemáme od včerejška, máme ji tady skutečně dlouhá léta, dokonce jsme jeden z mála zemí, která má ústavu, tuším, že 30 let, více než 30 let, bez nějakých zásadních změn, kromě té jedné, to je volba prezidenta. Tak za této situace to, co se nazývá ústavní zvyklosti, to zná to, co se mimo ten říct sepsaný text ústavy, mimo to obecné ustanovení ústavy, ty mezery vyplní tím, co se stane ústavní zvyklostí, co se tedy zavede jako praxe naplňování těch jednotlivých ustanovení, která, jak říkal Vojta Cepl, nejsou návodem k obsluze automatické pračky. Prostě ta ústava tady nechává prostor pro ústavní soud k tomu, aby s ohledem na vývoj situace, moderní technologie, na dobu, ve které žijeme, aby ústavní soud měl možnost tato ustanovení bez toho, aby tlačil na jejich změnu a novelizaci, mohli interpretovat v souladu se současným pojetím demokratického právního státu.
1: Čili máte dojem, že ten argument tou zavedenou praxí bude hrát nějakou roli v tom uvažování ústavních soudců?
0: No, nepochybně bude ústavní soud vycházet jak ze samotného textu ústavy, který stanoví postavení prezidenta, tak z dosavadních ústavních zvyklostí, protože ta ústava není mrtvá, ta právě těmi zvyklostmi, tím, jak se po desetiletí aplikuje a interpretuje, tím se stává živou normou. Živým pravidlem chování a fungování státu.
1: Hostem Interview Plus je bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Prezident veřejně svou žalobu k ústavnímu soudu formuluje tak, že je třeba jednou provždy upřesnit, co se tím myslí, že zastupuje stát navenek. Od premiéra a ministra zahraničí slyšíme, že to sice platí, ale ne nutně vždy. Jak tomuhle rozumíte?
0: Tak víte, panu Macinkovi je těžké rozumět, protože občas plácá a asi sám neví, co vlastně říká. V daném případě je nepochybné, že prezident republiky vlastně žádá od ústavního soudu velice zásadní krok. To znamená nejen rozhodnutí toho sporu, kdo pojede do Ankary, ale rozhodnutí toho základního vymezení působnosti a rozsahu kompetencí mezi vrcholnými ústavními institucemi. To nám skutečně do této chvíle poněkud chybí, takže já se nedivím tomuto požadavku a zřejmě proto se ústavní soud rozhodl, ne, že bude že rozhodne v září, ale že vlastně v září začne ve věci jednat na plenárním zasedání, do té doby si jej připravovat. Takže asi tedy ústavní soud se této velmi náročné role interpretace ústavy ujme.
1: Vláda říká, že za zahraniční politiku země odpovídá vláda. Tak je, vlastně je jádrem toho sporu, jak skloubit ty dvě věci, že prezident zemi zastupuje navenek a zároveň za zahraniční politiku odpovídá vláda země?
0: To je trochu problém české ústavy. Ona má takzvanou hybridní formu. Na jedné straně dominantním prvkem našeho ústavního systému je parlamentní forma vlády. Vláda odpovídá parlamentu. A teď tam máme z jistých historických důvodů, vzpomeňme na roli Masaryka, najednou, abych to řekl, strčenou do té ústavy figuru prezidenta a teď ti autoři přemýšleli, jak tedy zachovat tento svým způsobem historicky cenný institut. Prostě v naší zemi funkce prezidenta je od pádu Rakousko-Uherské říše velice ceněna a svým způsobem navazuje na tradice monarchistické. Takže jsme v situaci, kdy se hledalo pro prezidenta důstojné postavení v ústavě, aniž by se narušil ten princip, že tedy rozhodujícím institutem pro určování politiky a denního chodu ve státu je vláda, odpovědá parlamentu a nikoli prezidentovi. To, co se vymyslelo, je zajímavé, protože vláda je sice odpovědná parlamentu, respektive dolní sněmovně poslanecké, vláda tam se musí ucházet o důvěru, tam oni může přijít, tam musí rezignovat, ale jmenuje ji prezident. A to je situace, která už teda u nás platí, že jo, dlouho, stejně jako ústava, a kterou řešili prezidenti vždycky v podobným způsobem. Místo, aby po volbách jmenovali předsedu vlády, rozhodli se někoho pověřit jednáním o vládě a v této fázi měli vlastně možnost ovlivňovat složení vlády, nejen politické, ale i personální. Protože v této chvíli ten, koho pověřili, doufal, že bude jmenován premiérem a proto se snažil v uvozovkách s prezidentem dohodnout, což je výborné, protože my potřebujeme, aby se byli schopni dohodnout. Ale když se pak stane potenciálním premiérem člověk, který pochází jaksi z politického spektra výrazně odlišného, který není jaksi schopen dohody, nebo je ve vleku jaksi jiných malých koaličních partnerů, ale bez nich se neobejde, pak jsme se dostali do té situace jisté skutečně ústavní krize.
1: A vy jste označil tu situaci za zajímavou. Já chápu, že zajímavé je to z hlediska právníka, jak se tohle to bude řešit, ale úplně prakticky. Prezident přece v té žalobě zmiňuje takový termín, značně nezvykle nám zní, zlá vůle. Jako opak dobré vůle. Vy jste říkal, že tohle to všechno funguje za předpokladu, že ti lidé mají dobrou vůli ve prospěch celku se dohodnou. No ale co pak, když ji nemají?
0: No, tak já stále ještě předpokládám, že rozhodující osoba nebude Macinka a jeho marginální politický subjekt, ale rozhodujícím bude vztah dvou vysokých ústavních činitelů. Prezidenta a premiéra. Takže tady se lze spoléhat na to, že snad se podaří mezi nimi dohodnout uspořádání, které nebude eskalovat tu situaci, ale naopak ji uklidní. Ale když se ptáte, co potom, když se nedohodnou, to je velice jednoduché. Prostě dospějeme k předčasným volbám, protože v tu chvíli ta moc z těch výšin Strakovky a Pražského hradu přechází dolů k lidu a lid rozhodne v těch volbách, kdo bude teda této zemi, abych to řekl, vládnout. Takže řešení těchto krizí je na snadě. Nové volby, předčasné volby a nové zjišťování většinové politické vůle občanů této země.
1: Vláda rozhodnutí o předběžném opatření respektuje. Prezident podle všeho tedy do Ankary pojede. Není to nakonec dobrá zpráva, že je vláda ústavně konformní, že přes silná slova o ústavním puči a o tom, že by bylo vlastně dobré, kdyby vůbec ten ústavní soud ani neexistoval, že vláda rozhodnutí ústavního soudu respektuje?
0: No, já si nebudu představit cokoliv jiného. Jakmile bychom byli v zemi, kde by nějaká vysoká ústavní instituce nerespektovala rozhodnutí ústavního soudu, pak to je konec demokratického právního státu. Prostě to není žádná floskule demokratický právní stát. To je dokonce jistá dichotomie. Demokracie znamená vláda většiny, ale právní stát znamená naopak vláda práva. A sladit tyto dva někdy proti sobě rozpadě stojící fenomény, to je právě úlohou odpovědných politiků.
1: Co bude podle vás rozhodnutí ústavního soudu, až k němu dojde, znamenat prakticky pro společné fungování prezidenta a vlády?
0: Tak já především předpokládám, že bude mít výrazný přesah na to současné politické rozložení. Když si ústavní soud vyžádal tak relativně dlouhou dobu pro to zásadní meritorní rozhodnutí, zdá se, že učinil odvážný krok a že je rozhodnut neřešit jenom současný spor pana Macinky a premiéra Babiše na jedné straně a prezidenta Petra Pavla na druhé straně. Zdá se, že se ústavní soud pokusí, a na to jsem velice zvědav a těším se, pokusí tento ústavní model, který máme, interpretovat tak, aby to mělo i obecný přesah pro budoucnost.
1: Já to přesto vztáhnu na ten konkrétní případ, protože na těch se ukazuje nejlépe, jak ty principy jsou vlastně praktické. Vezměme to například u tohoto summitu NATO v Ankaře. Kdyby už teď dal soud prezidentovi za pravdu, znamenalo by to, že ministr zahraničí Macinka prezidenta automaticky akredituje, že o tom prostě nebude žádná debata, žádný spor?
0: No samozřejmě, můžeme si myslet o panu Macinkovi ledacos, ale myslet si a do éteru si veřejně vyslovit, že Macinka je rozhodnut bojkotovat nález, vykonatelný, pravomocný nález ústavního soudu, no pak prostě by musel přestat být ministrem, pak prostě není možné, aby byl ve vládě státu, který jeho členové té vlády skládají slib přísahu na dodržování ústavy.
1: Hostem Interview Plus byl bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský a já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Také všechny zdravím.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Laboratoř.
3: Jak se u savců organizuje čich? Co mají společného chobotnice s kočkami? A jak můžou tibetští kopytníci pomoci medicíně?
4: Jsou vlastně druhem zvířat, který umí reagovat a žít ve vysokých horských podmínkách.
5: Můžeme navrhnout léčivo nebo použít něco, co už máme, k tomu, aby jsme právě lidem opravili poškozené mozky.
6: V neposlední řadě tato studie tedy ukazuje, že chránit přírodu a jakýkoliv druh má cenu, protože je to knihovna biologických řešení pro problémy lidí.
2: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10:00 na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus.

0: Nejasnosti kolem cesty prezidenta na summit Turecka pokračují. Ministerstvo zahraničí stále Hradu neřeklo, jestli Petra Pavla akreditovalo.
1: Všechny potřebné podklady jsme odeslali a v tuto chvíli nemáme k akreditaci další informace.
0: Stovky lidí zůstávají po silném zemětřesení ve Venezuele pod troskami. Svět slibuje pomoc.
2: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
0: Fotbalisti Ekvádoru porazili Německo 2-1 a slaví postup do play-off mistrovství světa. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy od Ústí je kolona a počasí bude jasno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 37 stupňů. Je pátek 26. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ministerstvo zahraničí stále neřeklo, jestli akreditovalo prezidenta Petra Pavla na červencový summit NATO v Ankaře. Resort má zajistit prezidentovi účast nejpozději do dneška. A podrobnosti přidá reportérka Eliška Zábrocká.
4: Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge o akreditaci zatím detaily nemá. Hrad tvrdí, že všechny podklady k doplnění prezidenta do delegace poskytl. O tom, že Pavel na summit pojede, rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Prezident tak doplní premiéra Andreje Babiše z ANO, ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD a šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů. Zatím ale není jasné, kdo delegaci povede. Vláda o tom bude rozhodovat na svém pondělním jednání. Zatímco kabinet počítá s premiérem Babišem, prezident Pavel tvrdí, že pokud jede, je součástí delegace nejvyšší ústavní činitel, automaticky ji vede právě on. Summit NATO v turecké Ankaře bude 7. a 8. července. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
0: Dnes oficiálně skončil školní rok. Většina žáků základních a středních škol dostala vysvědčení. V prostřední Bečvě na Vsetínsku se na školní zahradě loučili školáci i rodiče.
5: Na školní zahradě začal ceremoniál repem, který si na poslední chvíli připravil učitelský sbor. Loučili se tak s žáky 5. třídy, kteří odcházejí do větších škol v okolí, říká ředitelka Pavlína Petrušková.
6: Na jednu stranu mám radost, že se blíží naše dovolená a na druhou stranu je mi smutno, protože odcházejí žáci, kteří u nás byli 5 let.
5: Na prázdniny se těšili nejen děti, ale také rodiče.
7: Konečně nemusím chystat svačiny. A já nemusím tak brzo ráno stávat.
5: Asi po hodině děti dostali vysvědčení. A škola se vyprázdnila. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
0: Venezuela potvrdila zatím 235 obětí středečního zemětřesení. Web zřízený venezuelskou opozicí ale registruje skoro 50 tisíc pohřešovaných. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka.
8: Nejhůř je zasažený pobřežní stát La Guaira severně od Caracasu. Podle šéfa Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze je zničeno nebo poškozeno 250 budov, včetně nejméně 8 nemocnic, centra Červeného kříže nebo mezinárodního letiště u Caracasu. V troskách má být nadále asi 200 lidí.
9: Když zemětřesení začalo, držela jsem se rámu dveří, jak pevně to šlo, až jsem si zlomila prst.
8: Vypověděla žena na nosítkách bezprostředně po vytažení ze sutin. Pomoc Venezuele vysílá Mexiko, Španělsko nebo Katar, ale i Spojené státy, které proti zemi uvolnily sankce a slíbily pomoc se zprovozněním karakaského letiště. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
10: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Poslanci znovu jednají o zákonu o státních zaměstnancích. Závěrečné třetí čtení už dvakrát nedokončili. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle koalice má zjednodušit zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
5: Opoziční poslanci teď ve sněmovně normu kritizují. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana je cílem zákona státní správu zdeformovat.
11: Podmanit státní správu politické vůli tak, abyste mohli rychleji vyhazovat lidi. Tak, abyste měli ovládání téhle země snazší.
5: Že by mohl zákon státní správu spolitizovat, koalice odmítá. Pokračuje poslanec Libor Vondráček za SPD.
12: Vrchní úředníci nemohou být ani politickými straníky, to znamená, ten vliv těch politických stran by se naopak v tomto smyslu měl omezit.
5: Na dokončení projednání zákona mají dnes poslanci čas do 14:00 odpolední. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Okresní soud v Ostravě už 14:00 jedná o uvalení vazby na karvinského primátora Jana Wolfa. Politika zadrželi po výslechu detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Wolf čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Od soudu se hlásí reportérka Andrea Bertníková.
13: V tuto chvíli soud to vazební jednání přerušil, takže je přestávka. Tady na chodbě s námi čeká státní zástupce i obhájkyně a že soud zavolá zpátky dovnitř. Co se děje uvnitř jednací síně, nevíme, protože jednání je neveřejné, ale je obvyklé, že u těchto vazebních jednání soudce vyslýchá a vlastně dává prostor obviněnému. V případě Jana Wolfa je to vlastně opravdu poprvé, kdy může svou verzi celé této kauzy objasnit nezávislé justici. Žalobce pro něj žádá vazbu, aby neovlivňoval svědky a další aktéry případu. Jeden už nepravomocný trest si Jan Wolf vyslechl od fotbalové etické komise. Nesmí 12 let působit ve fotbale a také musí zaplatit 3 miliony korun. Z Ostravy Andrea Bertníková, Radiožurnál.
0: Policisté posílili kontroly na silnicích i hraničních přechodech. Důvodem je odjezd Čechů na dovolené. A z Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku se teď hlásí reportér Michal Bělský.
14: Policisté řidiče tady nedaleko hranic s Rakouskem na Mátkově zastavují už od 10 hodin. Kromě klasické kontroly dokladů a testů na návykové látky se zajímají například o správné připevnění nosičů kol nebo přívěsů. Řidiče mimo jiné i kvůli vysokým teplotám nabádají k častějším přestávkám při řízení. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Radiožurnál.
0: Policie pátrá po 13-leté Natálii Špačkové-Stachovská. Dívku lidi viděli naposledy včera odpoledne. Hledaná měří 165 až 170 cm. Má světlé rovné vlasy a zelené oči. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Fotografie dívky je na serveru i rozhlas. Policisti nově pátrají taky po 8-letém Filipu Tomšíčkovi ze Zlínska. Ten má tmavé krátké vlasy, měří asi 140 cm. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Podrobnosti uslyšíte v dalších relacích.
15: Fotbalisté Německa už s jistotou postupu do play-off na mistrovství světa poprvé prohráli. V závěrečném utkání skupiny E je porazil 2-1 Ekvádor, který tak na poslední chvíli prošel po 20 letech do vyřazovací fáze šampionátu. Trenér jihoameričanů Sebastián Becasese zápas hodně prožíval.
16: Z hlediska taktiky byl náš výkon excelentní. Povedlo se nám zkombinovat na hřišti emoce a strategii. Před soubojem s Curaçaem jsem netvrdil, že jsme favoriti, ale teď s Německem jsem byl přesvědčený, že nebudeme outsidery. A to se potvrdilo.
15: Do vyřazovací fáze šampionátu postoupili i Pobřeží slonoviny, Nizozemsko, Japonsko, Švédsko a Austrálie. Jistotu měli už dřív domácí Spojené státy americké.
17: Na dálnici D1 z Ostravy na Brno za sjezdem na hranice pozor na kilometru 307 na kusy pneumatiky, kličkuje se mezi nimi. Na D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony začíná za sjezdem na Domašov na kilometru 173 brzdí i osobní auta. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústíku za sjezdem na Kralupy kolem 2. kilometru se řadí kamiony v pravém pruhu postupně i osobní auta, je to na půl hodiny do Kbelské k nehodě u Orlenu u Proseka. Na silnici 3 před Benešovem popouští kolona od Mrače kolem půl hodiny, na 35 se před to myšlí vzniká kolona od Řídkého a zabere to až 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Čekáme jasno, během odpoledne místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
18: Jak bilancují vedení základních škol uplynulý školní rok? Jakou zátěž představuje nynější vlna veder pro energetickou soustavu v Česku? A jaké ohlasy vyvolává dočasný zákaz konzumace a prodeje alkoholu v Paříži po několika teplotních rekordech z tohoto týdne? 1,5 milionu žáků a studentů dnes převzalo závěrečná vysvědčení. Je mezi nimi také 120 tisíc prvňáků. Letošní školní rok je kratší, než být měl. Původně se mělo vysvědčení předávat v úterý 30. června. A zatímco ve školách začnou prázdniny, politici už řeší rozpočet školství na příští rok. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga dnes řekl, že chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Letos pracuje ministerstvo školství s výdaji 284 miliardy. Naším hostem je teď Tomáš Augustín, člen Rady asociace ředitelů základních škol České republiky, také ředitel základní školy Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě a také zastupitel kraje Vysočina za TOP 09. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Letošní školní rok tedy končí dříve, než se očekávalo na jeho začátku. V březnu o tom rozhodl ministr školství. Byl to pro školy problém? Zaznamenali jste v rámci asociace ředitelů nějaké komplikace?
19: Zaznamenali. Problém by to nebyl, kdybychom to věděli zavčasu, to znamená v době, kdy plánujeme ten školní rok na začátku školního roku, a hlavně, aby to věděli rodiče. A takhle se to dozvídali, nevím přesně, kdy to bylo, tuším nějaký březen.
18: Konec března, ano.
19: Konec března, a je to poměrně pozdě na to, aby se upravili ty věci, které byly plánované. My jsme ve škole u nás neměli plánováno nic, takže pro nás konkrétně to problém nebyl, ale v jiných školách vím, že měli třeba na to pondělí ještě objednané jednak nějaké exkurze, nějaké výjezdy, nějaké projektové dny měli plánované, a ono to nejde vždycky přesunout vlastně na ten čtvrtek, protože ti, kteří to poskytují, tak ty kapacity nemají a mají tam něco jiného. A samozřejmě pro rodiče, když už měli třeba naplánované léto, jak si to pokryjí, tak pro ně to byl podle mě ještě větší zásah teda, než pro nás, pro školy.
18: Bylo by rozumné z toho udělat tradici, že by škola do budoucna nekončila 30. června, ale v poslední červnový pátek?
19: Já si myslím, že ano, TOP 09 je jedna ze stran, která to podporuje, ale já to říkám delší dobu, viděl jsem to v zahraničí, že tam v jedné zemi, a teď si nejsem jist, která konkrétně to byla, ale končí pravidelně poslední pátek v tom daném měsíci, takže je to logické. Nebo je to cesta, neříkám, že je to logické, ale pak se vyhneme tomu, že tam zbývají ty dva dny a spousta škol přemýšlí nad tím, dát tam ředitelské volno a podobně. Ty děti už se vidí jinde, ono samozřejmě, když se to zkrátí, tak se ty poslední dva dny školy i toho zkráceného školního roku vidí někde jinde, ale přece jenom ten pátek je takový přirozenější konec, než jít po víkendu na pondělí a na úterý do školy.
18: Žáci dnes dostali vysvědčení. Jak velká část škol stále dává klasické známky a jak velká část využívá slovní nebo kombinované hodnocení?
19: Tak to se omlouvám, data nemám, ale vím, že jako taková vlna popularity slovní hodnocení pominula lehce, ale stejně rok od roku si myslím, a to je moje domněnka z toho, co takhle vnímám okolo sebe, tak že slovní hodnocení hlavně v těch nižších ročnících na prvním stupni, tak postupně přibývá a nás vlastně čeká povinně hodnotit slovně v těch nejnižších, to znamená v prvním a druhém ročníku.
18: Což má být, jestli se nepletu, od školního roku 2027-2028. K tomu dnešnímu vysvědčení, co byste vzkázal rodičům těch žáků, jejichž vysvědčení není úplně podle představ, jak na to reagovat?
19: V podstatě dvě věci. Dvě věci, co mohli udělat, a je to taková trochu rada na další roky, průběžně se možná více zabývat tím, jak to dítě zvládá. Nechci říct úplně známky, protože to spěje k tomu, že se řeší jenom, když dítě přinese pětku a dostane vynadáno, ale trochu víc ho podpořit v tom učení, ale hlavně teď z toho nedělat tragédii, protože nejhorší, co se může stát, je, že dítě přijde domů ukáže vysvědčení, které třeba ani nechce ukázat a dostane za to v lepším případě vynadáno, nebo horší věci se bohužel stávají a to rozhodně není na místě. Není to selhání dítěte, většinou bych zatím viděl spíš selhání rodiče, nebo rodičů, že nedokázali dostatečně podpořit, nebo případně škola mohla více podpořit, je to individuální, ale každopádně nedělal z toho tragédii. To, že ve škole má někdo špatné známky, a je to subjektivní, co jsou to špatné známky. Někdo může mít pocit, že špatné známky, špatné vysvědčení je vysvědčení se dvěma dvojkami. A to rozhodně není a není potřeba panikařit. To je potřeba si uvědomit to, že dítě má své silné stránky a je normální, když někomu něco nejde podle představ rodiče. Takže nepanikařit a radši dítě pochválit za to, co se tam dá pochválit.
18: Považujete za šťastné, že některé cukrárny nebo obchody dnes nabízejí slevy nebo jiné výhody za samé jedničky?
19: Vůbec ne, za samé jedničky vůbec ne. Vím, že někteří to dělají za jakékoliv vysvědčení, to už je za mě lepší a na druhou stranu mám v sobě pořád toho pedagoga, kde vnímám, že to sladké dobře není a podobné odměny, tak to není vždycky jenom to zmrzlina nebo nějaké sladkosti, ale úplně dobře to není. Na druhou stranu chápu, jsou to obchodníci, chcou přilákat zákazníky a chcou udělat něco hezkého a řekněme si, jakože na rovinu, že to hezké od nich určitě je, že aspoň myslí na děti a chcou je nějakým způsobem potěšit.
18: V průběhu toho končícího školního roku přišla řada významnějších změn v českém školství, novela školského zákona, která mimo jiné omezuje odklady nástupu do první třídy, změna financování nepedagogických pracovníků, odklad nových rámcových vzdělávacích programů, odklad změn ve školním stravování a ještě bych chvíli mohl pokračovat. Jak obtížný byl ten končící školní rok pro ředitele škol?
19: Mně přijde, že každý rok je obtížnější a obtížnější. Těch změn bylo opravdu hodně. Musím teda říct, že jedna změna za mě byla pozitivní a to ten odklad nového rámcového vzdělávacího programu, protože jsme přesvědčeni v asociaci, že není dobře připravený, není dobře vykomunikovaný a je potřeba ještě odvést kus práce, aby to opravdu mělo na těch školách přínos. Tak tam jsme na to rádi. Já osobně a je nás taky většina, jsme rádi, ale nejsme všichni. Jsme rádi za změnu v cizích jazycích, protože jsem přesvědčen, že na ty prvňáky navalit tolik věcí, které navalíme a ještě do toho dát angličtinu, se kterou se potýkají v podstatě celé vzdělávací období ve školách, tak určitě není potřeba a myslím si, že často spíš ke škodě stejně tak druhý cizí jazyk v sedmém ročníku. Žáci, kteří mají problém zvládnout jeden cizí jazyk a nejsou to úplně studijní typy, tak prostě ten druhý cizí jazyk se úplně míjí účinkem a zbytečně zatěžuje místo toho, aby zase se věnovali něčemu, co je může někam posunout a něco jim dát buď do další studia nebo do života, ten druhý cizí jazyk, to pro všechny žáky není.
18: Už jsem říkal, že ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO dnes řekl, že bude chtít, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce vzrostl o desítky miliard korun. Z vašeho pohledu, na co především by ty peníze navíc měly jít? Na platy nebo na něco jiného?
19: Já určitě budu bojovat za pedagogy a za jejich platy, protože víme, jak je těžké sehnat učitele, zvlášť v regionech, které jsou na tom s těmi pracovními příležitostmi lépe. My na Vysočině tak velký problém nemáme jako jiné regiony, Praha, střední Čechy, typicky, nebo Brněnsko, takže určitě ty platy samozřejmě neznamenají to, že se okamžitě zlepší školství. To je věc dlouhodobá a prokazují to mezinárodní srovnání, že tam, kde dlouhodobě ty platy jsou proti průměru, ať už to porovnáme se všemi, nebo porovnáme s vysokoškoláky, tak tam, kde jsou na tom dobře, tam to přispívá kvalitě vzdělávání a tam, kde je to buď proměnlivé, jako u nás, nebo nízké, tak myslím si, že v některých těch porovnáních druzí nejhorší v zemích Evropské unie, tak tam je to problematické a neláká to prostě ty kvalitní uchazeče o zaměstnání a vůbec o to studium pedagogických oborů. Takže to je jedna věc. A určitě si myslím, že je na místě i rozšíření. Ono je to věc celkem nová. Udělalo se v tom velký pokrok, že máme každá škola poměrně slušný úvazek na speciálního pedagoga a školního psychologa, ale zjišťujeme, že další, co nám výrazně chybí, tak je sociální pedagoga a bohužel
18: takže i tam byste uvítal, aby ty peníze šly. Rozumím tomu, tam Tomáš Augustín, člen Rady asociace ředitelů základních škol České republiky, ředitel základní školy Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
19: Děkuji, přeji krásný den a krásné léto.
18: Současná vlna veder neohrozí tuzemské energetické sítě. Pro Českou tiskovou kancelář to uvedli zástupci českých energetických firm. My tohle téma probereme detailněji s bývalým generálním ředitelem státní přenosové soustavy ČEPS, dnes správcem Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností Vladimírem Tošovským. Dobrý den.
20: Dobrý den.
18: Než se ale dostaneme k vedrům a k dopadům veder na přenosovou soustavu, musím se zeptat na dnešní aktuální zprávu. Skupina mezinárodních expertů potvrdila závěry vyšetřování společnosti ČEPS, podle kterých loňský červencový rozsáhlý výpadek elektřiny v části České republiky byl souběhem několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Plyne podle vás z toho vyšetřování nějaké zásadní poučení, že by se mělo něco změnit, aby se podobná situace neopakovala?
20: Já jsem přesvědčen, že ta opatření už dávno byla zavedena v okamžiku, kdy to stalo. Když se to stalo, tak nepochybně všichni začali analyzovat, jak okamžitá opatření, tak preventivní opatření. Takže já myslím, že už se to dávno stalo, čili nečeká se na to, až to potvrdí ta nezávislá komise, ale až v okamžiku, když došlo k té nápravě, tak samozřejmě se nová opatření přijala.
18: A teď už tedy pojďme k horkému počasí. Už jsem říkal, že ČTK předpolednem přinesla uklidňující zprávu, že současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Na druhé straně si pamatuji třeba výpadky elektřiny v severoitalských městech na začátku loňského července. Tehdy podle italské televize Rai energetici připouštili, že ty výpadky mohly souviset s horkem, že to horko mohlo vést k přehřátí a rozšíření elektrických kabelů. Tak jak to je? Je vedro pro přenosovou soustavu rizikem?
20: Nelze říct, že to nemá žádný vliv. Každopádně každé energetické zařízení je konstruováno na provozní teploty. Mezi ně pochopitelně patří i vysoká teplota při odvádění toho tepla, které vzniká ztrátami. Takže nelze říct, že to nemá vliv, ale nepřeceňoval bych ty výsledky. Ty jsou spíše v podobě toho, že v létě už dneska máme zatížení přibližně v České republice kolem 9000 MW, čili mezi zimou a létem už se ten rozdíl smazává. A v těchto okamžicích je potřeba také si uvědomit, že je potřeba soustavu opravit, zrekonstruovat, prostě dát k dispozici zařízení na to, aby se k němu něco mohlo udělat. A to dřív bylo vždycky přesunutý do léta, protože na zimu, kde je nejvyšší zatížení, tak tam se očekávala právě tady větší spolehlivost, aby nedocházelo k takovým stavům. Čili to je jeden z těch důsledků, že už narůstá ta spotřeba v létě, že je složitější uvolňovat zařízení, ale ten přímý dopad nemůžeme říct, že neexistuje, ale pro to, že se zlepšují digitální procesy ochrany, využití umělé inteligence na preventivní opatření, aby k takovým věcem ne nemohlo dojít, ale aby jejich následky byly co nejmenší, tak to se s tom samozřejmě děje.
18: Když mluvíte o rostoucí spotřebě elektřiny, samozřejmě v létě roli hrají klimatizace. Jak velká je to zátěž pro energetickou soustavu?
20: Ono je to celkem jedno, jestli ten podíl klimatizací je 20, 60 nebo jinak procentní. Ta soustava musí zvládnout celkové zatížení a to tak, že se očekává 100% spolehlivost, i když to technicky není možné, každé zařízení má své limity a poruchovost, ale problém by to býti neměl.
18: Vedra jsou samozřejmě i proto, že svítí sluníčko. Jsou na místě nějaká mimořádná opatření v rámci přenosové soustavy směrem k solárním elektrárnám?
20: Ano, existují v případě nějakých nestandardních provozních stavů, tak prostě jsou připravena dispečerská opatření pro řízení dodávek i z těchto zdrojů.
18: A jsou dostatečná z vašeho pohledu?
20: No, tak v tuto chvíli, když jsem se koukal na internet, tak odchylka systémová je asi 150 nebo do 150 MW, což je to, co ty služby naprosto bez problémů zvládnou. Čili zatím je standardní stav, není, neočekávají se žádná tragické výsledky, výpadky a podobně.
18: Říká bývalý ředitel České přenosové soustavy, v současnosti správce Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností Vladimír Tošovský. Díky za rozhovor, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
18: Horký kotel nad Evropou zatím především nad západní částí kontinentu trhá teplotní rekordy. Například ve Francii padly tento týden už několikrát. Premiér francouzský oznámil, že zdravotní výstraha byla zvýšena na nejvyšší úroveň i ve snaze zajistit personálně nemocniční péči a ochránit nejzranitelnější skupiny obyvatel. V Paříži také od dnešního poledne do sobotního rána platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti a od dnešního večera bude zakázán i jeho prodej. A já už do francouzské metropole zdravím našeho zpravodaje Martina Baluchu. Hezké odpoledne.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
18: Můžeš rozvést, jak je tahle regulace nastavená a jak se bude kontrolovat, že nikdo nepije a od večera ani neprodává alkohol?
1: No, ty už si to vlastně říkal, ta regulace je nastavená tak, že teď už zhruba půl hodiny je zakázaná konzumace alkoholu na ulicích, ve veřejném prostoru ten prodej alkoholu má být zakázaný od 6 hodin večer. Zákaz se netýká barů, restaurací a vlastně podobný zákaz platil už minulý víkend při oslavách hudby, to je každoroční oslava, to jsou velké slavnosti a taky už bylo velké horko, takže vláda přistoupila k tomuhle tomu zákazu a ten zákaz tehdy ten minulý víkend doprovázeli pokuty přes 3000 korun, ale co jsem zaregistroval ty ohlasy, tak příliš se to nekontrolovalo nebo nebylo to možné vymáhat. Lidé si stejně mohli koupit alkohol v supermarketu, pak si ho vypít na ulici. Dokonce jsem zaregistroval i některé hlasy mladších lidí, kteří prošli s alkoholem kolem policistů a ti příliš nějak nereagovali. Takže ta otázka je správně položená, jakým způsobem to bude vymáhané, kontrolované, to se neví, asi to bude dost omezené.
18: Jak reagují Francouzi, mají pro to pochopení?
1: No, pařížský policejní prefekt Patrice Faure ten zákaz zdůvodnil tak, že je potřeba snížit tlak na záchrannou službu. To je vlastně ten primární cíl, protože pařížské nemocnice urgentní příjmy jsou pod tlakem, starají se o lidi, kteří špatně snášejí horko, většinou starší lidi, kteří trpí dehydratací, bolestí hlavy. Vláda ostatně aktivovala už ten nejvyšší stupeň plánu s názvem Orsan, takže třetí stupeň, to znamená, že studenti můžou vypomáhat na těch urgentních příjmech, respektive na těch, v těch operačních místnostech, taky už v těch krajních případech je možné, že některé ty plánované operace dlouhodobějšího rázu můžou být odložené. Ten vrchol příjmu se navíc očekává o víkendu, takže je možné, že přibyde i obětí a k tomu přibývají ještě i další okolnosti. Například dnes hraje Francie na mistrovství světa ve fotbale zápas s Norskem, takže to by byl taky další možný tlak, když si vzpomeneme na to, co se odehrávalo po zápase finále ale Ligy mistrů tady mezi PSG a Arsenalem v Paříži, takže tomu všemu se chtěl pařížský policejní prefekt vyhnout. Jestli to Pařížané chápou, tak zase jsem zaregistroval hlasy, že lidé si chtěli odpočinout, teď už to vedro trošku ustává, takže posedět třeba u kanálu svatého Martina s pivem, taky jsem tam viděl lidi, to teď by tedy nemělo být možné, ale zase na druhou stranu jsou další názory lidí, kteří trafikantů, obchodníků, kteří říkají, že my musíme trpět v MHD, které není uspůsobené, ale zároveň nemůžeme vlastně prodávat alkohol a tím taky vlastně obchodovat, fungovat a některá ty práva tvrdí, že vlastně jsou jim pošlapávaná, poškozená.
18: V souvislosti s těmi vedry jsem zaznamenal také debaty ve Francii o klimatizacích a to ať už jejich popularita v domácnostech, tak také kritika, že klimatizacemi nejsou dostatečně vybaveny nemocnice nebo školy. Kam se v tomto směru posouvá francouzská společnost a dá se očekávat tedy, že klimatizací bude přibývat?
1: Ta současná vlna veder se stala velkým politickým tématem. Obecně zelení socialisté měli v minulosti výhrady proti širšímu využití klimatizace. Já jsem včera natáčel se socialistickým primátorem Paříže Emmanuelem Gregoirem a on poukazoval na to, že klimatizace ty jednotlivé oteplují město, ale přiznával, že jako urgentní řešení je to nezbytné. Pařížský region taky odblokoval 1 000 000 eur na nákup rozprašovačů, ventilátorů do škol v těch posledních dnech a co je taky zajímavé, rozvíjí, můžeme říct, přírodní klimatizaci pomocí vody ze Sény. Je to taková síť 130 kilometrů dlouhá potrubí, které vlastně chladí parlament, operu a taky už se zapojují některé školy. Ale to je jedna možnost a pak samozřejmě opozice tu využívá tu současnou vlnu veder k útokům na vládu, poukazuje na to, že situaci zanedbala. Ostatně národní shromáždění.
18: Takže ta debata určitě bude pokračovat. Já ti do toho musím skočit. Blíží se zprávy. Martin Balucha, náš zpravodaj ve Francii. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Půl jedné.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Komunální volby v Česku budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolupodepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve větších obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají taky zástupce i do městských obvodů a nebo částí. Návrhem nového zákona o státních zaměstnancích se dnes znovu mají zabývat poslanci. Sněmovna ani ve středu nestihla o návrhu hlasovat. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by mohla pravidla zaměstnávání fungovat podobně jako v komerční sféře. Opozice s tím ale nesouhlasí. Ukrajinská premiérka Julia Svyridenková na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v Polsku uzavřela více než 160 dohod v hodnotě přes 240 miliard korun. V Gdaňsku jednala taky s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Podle něj se bavili mimo jiné i o zapojení českých firem do rekonstrukce Ukrajiny po konci války. Německý soud poslal na doživotí do vězení muže, který předloni vyjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburgu. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdal Musín při útoku zabil 6 lidí, včetně 9letého chlapce, přes 300 dalších zranil. Policisté dál pátrají po 13-leté Natálii Špačkové z Tachovska. Má světlé rovné vlasy a zelené oči. Měří asi 170 cm. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Naposledy viděli ve čtvrtek odpoledne. Fotografie hledané dívky je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Zároveň policie odvolala pátrání po 8-letém Filipovi Tomšíčkovi ze Zlínska. Chlapec je podle ní v pořádku. Přidáme taky dopravní informace chvíli popolední na plusu. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 173. kilometru se dojíždí do kolony, ta nesouvisle pokračuje do Brna na konec omezení na 196. kilometru. Nárazově se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 9. kilometru se dojíždí do fronty kamionů.

0: Teploty 29 až 34 stupně, v 1000 metrech na horách většinou kolem 25. Vát má slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. To byly zprávy a tady už jsou názory a argumenty.
1: Americká diplomacie na Blízkém východě po konfliktu v Perském zálivu. Předběžné opatření ústavního soudu a spor o summit v Ankaře či ruský profit z cizích šarvátek. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
1: Zatímco se ve Švýcarsku konalo první kolo mírových jednání mezi Spojenými státy a Íránem, americký ministr zahraničí Marco Rubio tento týden navštívil Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt. Tedy tři z amerických spojeneckých zemí v Perském zálivu, na jejíž území jsou americké základny a které se staly terči íránských odvetných útoků raketami a drony. Navíc na ně těžce dolehla íránská blokáda Hormuzského průlivu, kterým směřoval do světa jejich export ropy a plynu. A o Rubiově první cestě na Blízký východ od začátku konfliktu v Perském zálivu teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Dobrý den, Honzo.
3: Dobrý den.
1: Proč se Rubio vydal do Perského zálivu právě teď a s jakým cílem?
3: No vlastně v tuhle chvíli probíhají další jednání, která mají nějakým způsobem interpretovat tu dohodu o vzájemném porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, takže je to v podstatě boj o interpretaci a je asi dobré dodat důležitou věc, že žádný z těch států, které teď Rubio navštívil, neměli prakticky žádný přímý vliv na to, jak to memorandum o dorozumění bude formulováno. A zároveň jsou to státy, které byly asi nejvíce z těch 6 států arabského poloostrova postiženy právě těmi íránskými vojenskými operacemi. To znamená, on navštívil Bahrajn, Kuvajt a Emiráty, nikoli v Katar, Omán a Saudskou Arábii. No a teď se v podstatě odehrává taková další fáze, kdy ministr zahraničí přijíždí k těmto spojencům a snaží se ubezpečit, že Amerika nějakým způsobem zůstává ve hře, to znamená zůstává přítomná na Blízkém východě, protože to je vlastně jeden z těch obtížně vyčíslitelných nákladů toho amerického kompromisu s Íránem, to znamená ztráta americké důvěryhodnosti obecně, ale zejména v té oblasti. V zásadě všechny tyto země budou muset hledat nějaké nové způsoby, jak se zabezpečit po té, co se ukázalo, že Amerika je ochotná s Íránem se dohodnout, dát mu různé záruky, dát mu dokonce peníze a podobně. A tyto státy pravděpodobně se budou snažit nějakým způsobem se dohodnout právě s Íránem a případně i mu platit nějaké v uvozovkách výpalné za to, že budou mít od něj klid. To je vlastně jako docela velké přeuspořádání toho regionu. Bude to znamenat také vtažení dalších států do té hry, zejména Turecka, Pákistánu a Rubio v podstatě tohle všechno přijíždí žehlit. Musíme si také uvědomit, že čistě ekonomicky tyhle státy vlastně byly na prahu nové éry i v tom, že se snažili nějakým způsobem vybudovat své ekonomiky nově na například budování velkých serverů pro umělou inteligenci, že to jsou státy, které jsou velice v uvozovkách křehké, co se týče také třeba výroben pitné vody z mořské vody a podobně. Pak je tady samozřejmě další důležitá rovina celé věci, že všechny tyhle země jsou velice znepokojeny perspektivou, že Írán bude mít nějakou pravomoc nad provozem Hormuzského průlivu a případně, že bude vybírat nějaké poplatky. To by pro Spojené státy tahle interpretace znamenala obrovskou prohru i reputační. No a v neposlední řadě tady ještě jedna rovina, to je otázka, co to vlastně znamená, že do té oblasti přijel právě Rubio a nikoliv třeba J.D. Vance, to znamená, každý má svoji specifickou úlohu. J.D. Vance tu věc hájí, řekněme, před světovou veřejností, Rubio přijel do zálivu.
1: To byl kolega Jan Fingerland. Honzo, děkuji.
3: Děkuji, nashledanou.
1: Ústavní soud sice předběžným opatřením rozhodl, že vláda nemá bránit prezidentovi republiky v účasti na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, tím však spor hlavy státu s představiteli vládní koalice a především zástupci motoristů sobě nekončí.

0: Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
1: Překvapení, ale i očekávané ohlasy. Tak by se daly popsat velmi živé reakce na středeční výrok pléna ústavního soudu. Nečekan je pro Leckoho samotný souhlas s žádostí hlavy státu na vydání předběžného opatření ohledně její účasti na summitu NATO. Ale kdo ještě předtím pročetl obsáhlý dokument, který k soudu odešel z hradní kanceláře, tušil, že vedle poměrně komplikované otázky výkladu ústavního článku 63, říkajícího, že prezident zastupuje stát navenek a tím se bude soud zabývat až po prázdninách, je tah s předběžným opatřením k aktuální cestě do Ankary za pouhé 2 týdny poměrně nadějný. Nepřekvapivé jsou pak ovšem výroky jak z rozčileného vládního tábora, tak od uspokojené opozice. A také od některých politiků ve výslužbě. Z těch prvních jsou nejčastěji citována slova ministra zahraničí Macinky, že jsme svědky, cituji, pokusu o ústavní puč, což sice nemá argumentační oporu, ale zní to dostatečně břeskně. Podle Macinky, který se dříve dušoval, že nikdy nenapíše prezidentovo jméno na příslušnou akreditační listinu, a vypadalo to celkem dlouho pravděpodobně, prý prezident rozpoutal válku s vládou a k žádnému smíru nemůže dojít, naopak bude to ještě tvrdší. To zase znělo, jako kdyby ministerskému kabinetu sám snad předsedal. A kdekdo si přitom pamatuje jeho lednové noční SMS prezidentovu poradci, ve kterých naopak vyhrožoval prezidentovi nesmiřitelným bojem, pokud se tedy nestane poslanec Turek ministrem. Aspoň životního prostředí, když už to předtím neklaplo se zahraničím, kterého se ovšem pak sám s viditelnou chutí ujal. A Václav Klaus, jeho někdejší šéf ve svém institutu, dnes považuje Macinku po pouhém půl roku v úřadu za našeho vůbec nejlepšího šéfa diplomacie od roku 1990. Klaus se také k předběžnému opatření vyjádřil očekávatelně, ústavní soud považuje za aktivistický a mocensky nezdrženlivý a tak dále. Poněkud naopak zdrženlivější premiér Babiš rovněž vrtí hlavou nad svižností soudu, ale do tého špitle jako Klaus a s ním souhlasící motoristé ho přece jen nehází. Také šéf třetí strany ve vládě Okamura nechápe, jak mohli soudci rozhodnout tak svižně, když řadoví občané se například rozvádějí a soudí o majetky celá léta. Což je zase pro změnu příklad z totálně jiného pytle občanských sporů. Napříč vládní většinou pak zní Macinkou ještě v zimě a vlastně kvůli Turkovi vyfabrikované označení prezidenta jako lídra opozice. A do ústavního soudu si rýpl i další bývalý prezident Zeman, který ovšem měl s touto institucí bídné vztahy ještě za předsednictví Pavla Rychetského. Samotná opozice je opět očekávaně s předběžným opatřením spokojená. Podle ní neměla vláda důvod prezidenta z účasti na summitu oproti všem svým předchůdkyním vyřazovat a inscenovat tak nedůstojné divadlo pro domácí veřejnost i zahraničí. A vyčítá premiérovi, že především motoristy trochu v jejich protipavlovském rozjezdu nebrzdí. A to ještě neví, jestli se Macinka nějakým způsobem nepokusí učinit prezidentův pobyt v Ankaře v podstatě podružným. Ačkoliv, když bude Pavel součástí delegace, měl by jej jako nejvyšší ústavní činitel také vést. A přirozeně se o to i hlásí, což vypadá na další kámen úrazu.
0: U mikrofonu byl kolega Ondřej Konrád. Ruský profit z cizích šarvátek. Pod tímto titulkem komentuje dopady právě i vyhroceného sporu prezidenta republiky s představiteli vládní koalice Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
2: V českém politickém životě je momentálně nejžhavějším tématem konflikt, který vyvolala vláda Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem, což vyústilo v kompetenční žalobu podanou hlavou státu k ústavnímu soudu. Lidé v Česku, kteří jsou přesvědčeni, že jich se politika netýká, možná nebudou vnímat tyto události jako součást hybridní války, kterou vede Rusko proti Západu. Jenže součástí této ruské války, český konflikt, stejně jako další vnitropolitické šarvátky v zemích EU a NATO, ve skutečnosti je Český ústavní soud o prezidentově žalobě zatím nerozhodl, ale před běžným opatřením uložil ministrovi zahraničí, aby zajistil účast hlavy státu na červencovém summitu NATO jako člena české delegace. Reakce premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Petra Macinky a neministra z Macinkovy strany Filipa Turka se lišily intenzitou, ale shodně obsahovaly pohrdání českým ústavním systémem. Nejdále zašel Turek, který prohlásil, že by ústavní soud neměl existovat. Turkova pověst je sice spíše komická než státnická, přesto je členem vládního týmu. Ministr Macinka má vyšší postavení než Turek a jeho slova o tom, že v České republice došlo k puči, přičemž původcem údajného puče má být ústavní soud, mají pro posouzení míry kompatibility této vlády s demokratickým zřízením mnohem větší vypovídací hodnotu. Kdo v Česku kvůli pracovnímu zařazení nebo z vlastního zájmu pravidelně sleduje ruskou politickou a mediální sféru, ví, jak bleskorychle se každý výrok kteréhokoliv účastníka společenského života na Západě, obsahující zpochybnění demokratického systému, objevuje v oficiálních ruských médiích a ve výrocích zástupců státu. Jde-li však přímo o vysoké ústavní činitele, stávají se takoví jedinci doslova miláčky Kremlu, protože objektivně pomáhají naplňovat hlavní cíl ruské hybridní války, kterým je rozkol uvnitř demokratických zemí a mezi nimi. Svého času byly premianty ruského vlivu v EU a NATO, které ruská propaganda servírovala svým konzumentům jako oddané přátelé Moskvy v doupěti nepřítele, Václav Klaus a zejména Miloš Zeman. Nyní aspirují na tuto funkci Andrej Babiš a Petr Macinka. Výkřiky o puči, který měl údajně provést v Česku ústavní soud v žoldu prezidenta země, jsou balzámem pro strategii a taktiky ruské hybridní války. Mnohem lepší výsledek by samozřejmě získali z Česka v případě, že by se vládě podařilo odříznout prezidenta od účasti na summitu NATO, protože Moskva nepotřebuje, aby za Česko tam odjel odborník na slovo vzatý, který navíc osobně zná ruské představitele a nedá se od nich obalamutit. Ale nyní se Kreml musí spokojit aspoň s tím, že česká vláda vědomně podkopává politickou stabilitu v zemi. To je v zájmu Ruska. A to nejen v českých podmínkách. Momentálně Moskva obrovsky profituje z roztržky mezi Polskem a Ukrajinou.
0: O tom, jak Rusko těží z politických šarvátek v demokratických zemích, hovořil Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Veřejnoprávní média, Český rozhlas a Česká televize jsou víc než jen běžná média. Máme je v genech, tvrdí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Více už v následujícím komentáři.
4: Voláme českou policii, české četnictvo, vládní vojsko. Voláme všechny Čechy. Přijďte nám okamžitě na pomoc do Českého rozhlasu. SS-mani nás zde vraždí. Tato slova se 5. května 1945 linula z média, které se v té chvíli stalo symbolem národního odporu. O 23 let později, 21. srpna 1968, se po invazi vojsk Varšavské smlouvy staly Československý rozhlas a televize hlavními centry nenásilného odporu. Když byla po krvavých střetech s okupanty obsazena rozhlasová budova v Praze, pokračovalo svobodné rozhlasové vysílání nepřetržitě z desítek náhradních a utajených pracovišť po celé republice. A improvizované přenosy organizovala i televize, která informovala o skutečném průběhu okupace z utajených pracovišť ještě řadu dní. Obojí je dodnes považováno za jednu z nejpozoruhodnějších operací improvizovaného a svobodného vysílání v evropských dějinách rozhlasu a televize. V každém případě to byl v Československu poslední svobodný hlas na dalších 21 let. Když dnes demonstrují tisíce lidí v ulicích proti záměru vlády nahradit rozhlasové a televizní poplatky financováním ze státního rozpočtu, je zdrojem jejich obav nepochybně i tato historická zkušenost. Kromě toho mají rozhlasové poplatky v českých zemích víc než stoletou tradici. Úřady je začaly vybírat už v září 1923, krátce poté, co společnost Radiožurnál začala pravidelně vysílat. V 50. letech k nim přibyl 15-korunový poplatek za televizi, což měřeno kupní silou znamená, že je dnešní poplatek za rozhlas a televizi ani ne třetinový. Pravdou nicméně je, že o poplatcích pro veřejnoprávní média se diskutuje už řadu desetiletí nejen v Evropě. Jejich zastánci tvrdí, že veřejnoprávní rozhlas a televize jsou generálně k dispozici celé společnosti, ať už je někdo využívá nebo ne, protože zajišťují nezávislé zpravodajství, vzdělávání, kulturní obsah a vysílání v krizových situacích. A především jsou přece jen chráněny před závislostí na vládě. Na druhé straně je nepřímé financování přes daňový systém vůči občanům férovější, protože ti movitější odvádějí do státní pokladny víc peněz a tudíž automaticky podporují i veřejnoprávní média víc než ti, kteří vydělávají míň. Teoreticky tím ale vláda získává mnohem větší možnost média kontrolovat a manipulovat. Což demokratické vlády nedělají, protože respektují, že veřejnoprávní média nejsou jejich majetkem, ale jsou nezávislá a slouží občanům a veřejnému blahu. A teď je otázka, kam si kdo zařadí Babiše, Okamuru, Macinku a spol.
0: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. A ještě jednou se vrátíme na Blízký východ. Podle expertů většiny světových médií je podpis memoranda o porozumění americkým prezidentem Trumpem a jeho iránským protějškem Pezeškianem v tomto znění spíše iránským vítězstvím a přiznáním americké porážky. Jedním z důvodů, který pro tento závěr bývá uváděn, je to, že se Spojeným státům a Izraeli nepodařilo dosáhnout jednoho z hlavních deklarovaných cílů – změny režimu v Teheránu. Podle názoru publicisty Jefima Fishteina se ale tito experti mýlí a změny režimu se dosáhnout podařilo, jen to není ještě tak zřetelně viditelné.
5: Výměna režimu, pokud to není výsledek revolučního převratu nebo okupace, se nikdy neodehrává přes noc. Je to vždy transformační proces, který určitou dobu trvá, než bude rozpoznán a všeobecně uznán. A to je právě to, co nyní probíhá za pestrobarevnou oponou iránské politiky. Podle všech místních zdrojů Mojtaba Chamenei, takto politický a duchovní vůdce země, vyslovil jednoznačný nesouhlas s podpisem dohody mezi Iránem a jeho odvěkým nepřítelem, velkým satanem. Pak s ní podmínečně souhlasil. Jestliže dohoda byla přesto slavnostně podepsána prezidentem Pezeškianem, o čem to asi svědčí? Tento fakt nelze vnímat jinak, než jako důkaz toho, že politická váha Rahbara a celé jeho instituce za nových okolností radikálně klesla. V iránských městech nedávno proběhly masové protesty proti přílišné ústupnosti Teheránu, rozuměj proti chystanému memorandu o porozumění. Všeobecně se mělo za to, že demonstrace byly iniciovány sborem Straží islámské revoluce, pokládaným za nejtvrdší jádro totalitního režimu. Jestliže memorandum bylo přesto podepsáno, protesty, neprotesty, pak o čem to asi svědčí? O čem svědčí fakt, že ani Ahmad Vahidi, ani jiný velitel revoluční gard nevydal hlásku proti nadcházejícímu podpisu? O čem svědčí skutečnost, že revoluční gardy označují Hormuz za neprodyšně usavřený, leč Američané tvrdí, že volně doprovází naložené tankery ven z průlivu? Jak rozumět tomu, že zástupci Iránu co chvíli mluví o přerušení jednání až do splnění jakýchsi nehorazných podmínek, ale jednací stůl na dobro neopouštějí a probírají stále konkrétnější závazky? Nejspíš to svědčí o tom, že skupina reformních činitelů dokázala získat na svou stranu nějaké silné mocenské struktury, možná regulérně iránskou armádu, možná významné kmenové náčelníky, jakých v zemi není málo. Všimněte si, z koho je složena nová teheránská moc. Jsou to přesně titíž politici, o nichž Donald Trump celou dobu mluvil. Ministr zahraničí, mluvčí parlamentu, prezident republiky. Dá se předpokládat, že vláda Iránu, která se na jejich základě utvoří, bude mít zcela jiné rozvojové priority než pokračování agresivní a vyčerpávající politiky. Taková je každopádně logika vývoje, s níž určitě počítá americká administrativa. Před našima očima a přesto takřka nepovšimnut vzniká v Iránu nový politický režim. Jen to umět rozeznat.
0: To byl názor publicisty Jefima Fištejna. A na řadě už je pravidelná závěrečná glosa. Padělaná kletba od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
6: O prokletých předmětech jsem vždycky četla jen v knihách. Ať už to byly šperky po mrtvých hraběnkách, egyptské amulety nebo obrazy, které se sami vracely na půdu, odkud byly odneseny. Nikdy by mě nenapadlo, že něco podobného zažiju osobně. Na chalupu přijal zájemce o můj nový obraz nazvaný Don Quixote. Líbil se mu natolik, že ho chtěl koupit Bolkovi Polívkovi k narozeninám. Ani se nezeptal na cenu, což už samo o sobě působilo lehce nadpřirozeně. Vyzvedla jsem Felixe na nádraží v Kolíně a 4 hodiny jsme pak seděli na chalupě a mluvili o tom, jak si léčí Kronovu chorobu valašskou kiškou, že večer jede do Prahy natáčet sběrný dokument s Kurtem Gebauerem a že dnešní medicína zdaleka nedocenuje léčivé účinky marihuany. Což mi cestou zpět do hotelu Relax názorně předvedl. To jsem ještě netušila, že tím začíná třídenní sága o jeho cestování mezi hotelem Relax, hlavním nádražím a hotelem Relax. První zpráva přišla večer z Hlaváku. Evo, sedím na jediné bezdomovci a jinými zvláštními existencemi neobsazené lavičce v parku před Hl nádražím. Pokuřuju moje zdravotní cigarillos a čekám na vlak do Kolína. Dnes jsem v Praze totiž až moc bloudil, jak svině. Evo, napadlo mě, nejsi ty třeba ještě teď v Praze a že bych se a moc rád s tebou svezl zpět do hotelu Relax. Felix. Pokračování bylo ještě o něco výživnější. Evo, přes noc jsem zůstal na Hl nádraží. Podařilo se mi nakonec natočit velmi slušně zpívajícího bezdomovce Josefa z Budapešti. Při placení kávy jsem však ztratil platební kartu a tak to teď se mnou vypadá, že jsem zcela v pr. Navrhla jsem jednoduché řešení. Až bude v bance řešit ztracenou kartu, ať mi pošle zálohu na obraz. Dostala jsem zprávu. Ahoj Evo, po mé včera prodělané kletbě, to ještě vydýchávám. Po té ztrátě, myslím, že v Nerudovce v kavárně s keramikou Maříš, mi pak nějací vykutálenci vyluxovali můj běžný účet a nechali mi na něm 64,03 korun. Evo, kdy pojedeš do Prahy? Vzala bys mě sebou a vyhodila uhl nádraží? A cestou bychom se mohli domluvit, jak to uděláme s Donem Quixotem? Felix. Neodpověděla jsem. Ze všeho nejvíc mě zaujala přesnost zůstatku na účtu. Po hodině mi přišla zpráva. Ahoj, Evi. Nevím, jestli toto čte ta první, která mě v úterý vyzvedla na Kolínském nádraží, pozvala na chalupu a nabídla skvělý oběd, nebo píšu té druhé Evě, která chtěla jen dobře a rychle prodat obraz. Psal jsem ti totiž dnes kolpoledne, zda bys mě vzala v podvečer autem z hotelu Relax do Prahy. Neodepsala mi však ta první ani ta druhá Eva. A to jsem chtěl cestou v autě oběma Evám říci, že obraz považuji za prokletý a koupit už jej nechci. Felix. Když jsem dorazila domů, došlo mi, že během celé kauzy se prokletému obrazu vlastně nestalo vůbec nic. Celou dobu visel na zdi, mlčel a jen se proklatě usmíval. Don Chichot.
0: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Archiv Plus.
7: Tak to zvučilo v odpoledních hodinách první nástupiště hlavního nádraží v Praze, kam krátce po 13. přijel vlak družby z Moskvy. V něm aktivisté společnosti Sovětsko-československého přátelství, veteráni velké vlastenecké války.
8: Jezdilo se za nabalzamovaným Vladimírem Iljičem Leninem i za levnými holicími strojky. Takové byly vlaky družby v 70. a 80. letech.
3: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
9: 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Ke kauze Dozimetr mají v září vypovídat před sněmovní vyšetřovací komisí čtyři svědci. Současná vedra podle distributorů elektrickou síť neohrožují. A bývalý maďarský premiér Orbán čelí návrhu na vazbu v kauze zadržení ukrajinského konvoje se zlatem. Zprávy Andřej Latal. Sněmovní vyšetřovací komise si na začátku září pozve ke korupční kauze Dozimetr čtyři svědky. Po úvodním zasedání komise to řekl předseda Jindřich Reichl za SPD. Jména svědků kvůli trvajícímu vyšetřování zveřejňovat nebude. Reichl zdůraznil, že komise nebude suplovat trestní řízení.
10: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Redla, pana Hubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které té věci nastaly, o věcech, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
9: Místo předsedy komise se na úvodním zasedání stali Tomáš Helebrant z ANO a Hana Ančicová z Pirátů. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně představit do roka od svého ustavení, tedy do příštího března. V kauze údajného ovlivňování zakázek na pražském dopravním podniku čelí obžalobě aktuálně dvě firmy a šest lidí, včetně bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka a zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila, její provoz by ani neměla ohrozit. Shodují se na tom distributoři. Třeba podle ČES se v odpoledních časech zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím maximálně o 2%. Zatížení je ale pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti vytápějí. Potvrzuje to taky PRE a EGD s tím, že zatím nebylo nutné přijímat mimořádná provozní opatření. Sítě jsou totiž připravené na výrazně vyšší zatížení.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán čelí návrhu na zadržení v souvislosti s kauzou ukrajinského konvoje se zlatem. Hrozí mu i vzetí do vazby. Návrh podal právní zástupce ukrajinských přepravců peněz Laurent Horváth. Informovala o tom maďarská média s odkazem na dokumenty z vyšetřování. Návrh se týká i tří vysoce postavených úředníků.
11: Maďarský server 444HU zveřejnil dokument prokuratury, kde je bývalý premiér Orbán uvedený mezi lidmi, kteří podle vyšetřovatelů rozhodli o březnovém zadržení konvoje. Ten převážel hotovost a zlato mezi bankami v Rakousku a na Ukrajině. Vyšetřovatelé teď zjišťují, zda měl zásah trestně právní nebo politické důvody. K incidentu došlo v době, kdy Budapešť a Kyjev vedly spory mimo jiné o dodávky ropy poškozeným ropovodem Družba. Premiér Péter Maďar už včera vyzval generální prokuraturu, aby zveřejnila výsledky dosavadního vyšetřování. Pokud tak neučiní, informuje prý veřejnost on sám. Bára Vránová, Český rozhlas.
9: Venezuela potvrdila zatím 235 obětí silného středečního zemětřesení. Neoficiální web zřízený venezuelskou opozicí ale registruje skoro 50 tisíc pohřešovaných lidí. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z takzvaného USAR týmu odletí.
12: Nejhůř je zasažený pobřežní stát La Guaira severně od Caracasu. Podle šéfa Národního shromáždění Jorgeho Rodrigueze je zničeno nebo poškozeno 250 budov, včetně nejméně 8 nemocnic, centra Červeného kříže nebo mezinárodního letiště u Caracasu. V troskách má být nadále asi 200 lidí.
13: Když zemětřesení začalo, držela jsem se rámu dveří, jak pevně to šlo, až jsem si zlomila prst.
12: Vypověděla žena na nosítkách bezprostředně po vytažení ze sutin. Pomoc Venezuele vysílá Mexiko, Španělsko nebo Katar, ale i Spojené státy, které proti zemi uvolnili sankce a slíbili pomoc se zprovozněním karakaského letiště. Dominik Tesár, Český rozhlas.
9: Policisté odvolali pátrání po 13-leté dívce Stachovska, předali ji do péče záchranářů. Potvrdila to mluvčí plzeňských policistů Iva Vršecká. Teď doprava na D1 z Prahy ve směru do Brna. Zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 175. kilometru se dojíždí do Kolony, ta nesouvisle pokračuje do Brna. Na konec omezení na 196. kilometru. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Mělník. Na 20. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním. V pravém pruhu tvoří se tam kolona. Na Pražském okruhu ve směru na D1 se táhne kolona za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržíte se asi 20 minut. Plyn je taky příjezd po D5 z Plzně. A na příjezdu do Prahy po D8 se pomalu rozjíždí kolona od 5. kilometru. Následně se popojíždí taky v Kbelské ulici směrem do Hloubětína. Dobře dojeďte. Pátek je a taky bude jasný, během odpoledne místy přechodně až polojasný, teploty 29 až 34, na horách kolem 25 stupňů. To byly zprávy a tady jsou názory a argumenty.
14: Dobrý den, je tady čas a prostor probrat svět kolem nás. Dnes opustíme turbulentní českou i světovou politiku a ponoříme se do světa filmu. Mým dnešním hostem je totiž Krištof Mucha, výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a filmový producent. Nabídneme nejenom pohled do programu nadcházejícího festivalu, ale ohlédneme se také za jeho dlouhou historií, která se začala psát před 80 lety. Zamyslíme se také nad tím, jaké postavení má Ačkový festival na evropské filmové mapě a připomeneme také vztah Václava Havla ke Karlovarskému festivalu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
15: Jak to vidí?
14: Za týden 3. července začne v Karlových Varech svátek filmu a bude ve znamení hned dvou výročí, oslaví 80 let svého založení a 60 let Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Těšíte se, pane Mucho?
16: Já se těším moc, já už dnes odjíždím do Karlových Varů, což je takový moment, který já mám strašně rád, protože dneska už tam jsou kolegové z produkce, Petr Lintimer, kolegové ze kluci, kteří dělají stavbu, Michal Starý a jeho tým. A ty Vary už začínají vypadat, už jsou jako nachystané na festival, ještě tam nejsou ty hosté, což je to vůbec návštěvníci, takže vy už se v tom pohybujete v tom prostoru a je to velmi příjemné už být tam na místě a nechat tu Prahu tady za sebou.
14: Když se podívám na vizuál, který je červený letos, tak řekla bych, že červená je barva léta. Když bychom se podívali i na vlastně meteorologickou předpověď, minimálně teda na příští dny.
16: Takhle to vidíte vy, já tam, že to je ještě v kombinaci s tou bílou, tak já tam vidím tu slavistickou kombinaci, takže já jsem za to šťastný.
14: Jaká to byla cesta, pane Muchu, od začátku v roce 1946? Ono Vary vlastně začaly v Mariánkách.
16: Přesně tak. Je to strašně zajímavé. My jsme loni, když zemřel Jiří Bartoška, tak spousta lidí si myslelo a ptali se nás na to, jaké to bylo, když pan Bartoška zakládal festival v 90. letech. A my jsme říkali, ale ten festival tady byl tady od roku 1946. A to jsme si uvědomili, že je vlastně úkol náš teďkon, aby jsme připomněli to, že ten festival tady je od roku 1946 a že to je úžasné, že dokázala tady přežít akce všechna ta těžká období 50. léta, 60. léta, kde došlo k tomu boomu festivalu v spojení s Československou novou vlnou, přišel normalizaci 90. léta. A je to skutečně unikátní a ten festival pořád hrál nějakou roli, někdy větší, někdy menší, ale byla to významná událost. A to, že začala v Mariánských Lázních, je věc, kterou my také chceme letos připomenout, protože ono to tak opravdu bylo. Ten festival byl v Mariánských Lázních a v Karlových Varech. A v Mariánských Lázních byla premiéra filmu a druhý den se promítal v Karlových Varech. Takže i my symbolicky děláme letos, již ve středu, děláme takovou slavnostní projekci filmu Pedro Almodovara, který pak skutečně bude uveden v programu Karlovarského festivalu, abychom ukázali, že opravdu festival v Mariánských Lázních začal a takže se na to moc těšíme.
14: Jaké okolnosti přispěly vůbec ke zrodu jedné z nejstarších filmových přehlídek na světě?
16: Já myslím, že to bylo několik věcí. Bylo to samozřejmě to, že končí druhá světová válka. Je to důležitý moment ukázat, že svět se nějakým způsobem vrací k normálu. Sudet, ta část Československa, část Sudet, samozřejmě důležité taky ukázat, že to místo, které bylo jednou z příčinou konfliktu a vlastně zrodu druhé světové války, tak ukazujeme, že tam najednou můžeme už organizovat akce, jako je filmový festival. Takže těch motivací bylo několik a my se pyšníme tím, že Karlovy Vary jsou druhý nejstarší festival na světě. Byť samozřejmě, když jdete do toho detailu té diskuze, tak Kánský festival říkali, že už měli nachystaný festival v roce 39, ale pak začala válka a nerealizovala se. Nicméně nerealizovala se, takže byli až po nás. Takže my jsme, Vary jsou opravdu druhý nejstarší festival na světě a takových věcí tady v Čechách tolik nemáme.
14: Mimochodem, když jste zmínil pane Mucho Kán, tak Varům předchází nejenom tento festival, ale i Benátky a únorové Berlinále.
16: Ano, a Sundance v lednu, řekněme.
14: Tak a do jaké míry to ovlivňuje ten Karlovarský festival, co se týče plánů, pojetí, příjezdu zahraničních hvězd?
16: Má to několik aspektů. Naše publikum, které jezdí do Karlových Varů, si zvyklo, že v tom programu vidí to nejlepší, co se během roku odehrálo na festivale, ty nejlepší filmy.
14: Tak to máte výhodu.
16: To má velkou výhodu, jednoznačně, protože každý ten festival má, samozřejmě musí mít to místo, kde ukáže ten festival něco nového. Objeví ty talenty, ukáže světu. A k tomu slouží ty soutěže většinou. Ale u nás, jak jsem říkal, to naše publikum je zvyklé, že dostávají to nejlepší, takže vy ukazujete filmy, které prošly jinými festivaly, filmy, které se nějakým způsobem výrazně zapsaly na těch jiných festivalech a to je samozřejmě skvělé. Ale to je ten obrovský původ Karlových Varů, protože my jsme o tom mluvili několikrát, ale Karlovy Vary jsou jediný festival, kde si kdokoliv může koupit lístek do kina, kde nemusíte mít s filmem vůbec nic společného, můžete mít ten film jenom rádi. A to je to, co je skvělé. Takže tomu publiku taky našemu je úplně jedno, jestli ten film byl, jestli vyhrál Benátky, nebo vyhrál Berlín, nebo jestli je rok starý, nebo což my samozřejmě ukazujeme ty nové filmy, ale jim to opravdu úplně jedno. A to je taky, proč ty tvůrci a ty hvězdy mají rádi Karlovy Vary, protože ten film ukazují před normálním publikem a když máte premiéru na Sundance v Berlíně, v Benátkách, v Cannes, tak 80-90% těch lidí v tom sále jsou lidi, kteří jsou tam, protože to je jejich práce. Takže na ten film oni koukají, aha, tak tohle to se nebude dobře prodávat, nebo řeknou, je, to by mohlo jít, to by mohlo mít úspěch v těch kinech. Kdežto to karlovarské publikum se na ten film dívá, tak to, co by ten film měl být, to znamená jako na umělecké dílo, nebo na film, který, na příběh, který by nás měl pobavit. A když to funguje bezva, když ne, tak jdou jinam, protože si řeknou, zkusíme teda jiný film, který je takhle, jinde nemusí ho dokoukávat, a ne, i když v Karlových Varech tady zůstávají, protože jsou slušně vychovaní, ale ne vždycky. Když ten film nefunguje, tak opravdu jdou. A to je skvělý, to je právě ta úžasná svoboda toho, že nemusím nad tím přemýšlet z nějakých jiných důvodů, než z toho jenom, jestli ten film je něčím zaujíme nebo ne.
14: Popsal jste právě, pane Mucho, řekla bych právě specifikum toho Karlovarského mezinárodního filmového festivalu, že je opravdu divácký a ta atmosféra, o které se už desetiletí mluví, je opravdu jedinečná ve srovnání s těmi jinými festivaly.
16: Je to pravda, vy zažijete velké premiéry v Cannes, na velkých festivalech, to taky, ale nikdy to není ta atmosféra karlovarská, protože i na světovou premiéru v Karlových Varech může opravdu přijít kdokoliv, kdo stihne samozřejmě zabukovat lístek nebo koupit lístek. A to normální publikum je svědkem těch velkých momentů pro ty tvůrce, když film skončí, má velké ovace a ten, tak to je mimořádné. A ten velký sál v hotelu Thermal, který má nějakých 1150 míst, tak to je jeden z nejkrásnějších filmových kinosálů vůbec na světě.
14: Jakými proměnami vůbec Mezinárodní filmový festival, tato kulturní událost prošla, když vezmeme tu 80-letou historii, co se týče, nebo možná spíše tu novodobější, mladší 60-letou koncepce, priority, hosté?
16: Jedna z těch věcí, kterou jsme si uvědomili, když jsme procházeli tou historií festivalu, je, že za tím festivalem stále vždycky výrazné osobnosti. Byť samozřejmě my si uvědomujeme pozici a jméno Jiřího Bartošky, o kterém jsme mluvili už několikrát a samozřejmě si ho lidé velmi dobře pamatují, paní doktorka Zaoralová, ale byly tam i další jména. Byl tam Antonín Brousil, který byl výraznou postavou, který držel ten festival, držel respekt toho festivalu v těch uměleckých kruzích nebo v tom prostředí filmového světa, který dokázal dělat a převážet filmaře, kteří za normálních okolností zde třeba nebyli. A já jsem to zmiňoval, kdy před pár lety v Cannes s velkou slávou mluvili o objevení afrického filmu a paní doktorka Zaoralová tehdy říkala, no počkejte, ale to už Brousil dělal dávno v Karlových Varech v 60. letech. A samozřejmě oni, ty lidi, byli spojeni s tím systémem, takže to mohlo být z určitého pohledu jako bráno, že se třeba on zaprodal, ale on byl jeden z zakladatelů FAMU, výrazně důležitý člověk a to, že si ty Karlovy Vary udržely nějaký respekt v tom filmovém světě, je velká zásluha jejich a to je to, co my chceme, i tyhle ty osobnosti chceme připomenout. Jinak ten festival se samozřejmě vyvíjel dramaticky už jenom tím, že když si vezmete, že v roce 46 se promítalo v letním kině a v hotelu PUP, tak to v té době tam jako dramaticky byla to nová věc, ale nebylo to festival jako známe dnes, pouštělo se pár filmů. Pak se samozřejmě nějakým způsobem ten festival vyvíjel a s československou novou vlnou došlo k velkému boomu. Tehdy padlo to rozhodnutí, že filmový festival v Karlových Varech potřebuje zázemí a začal se stavět, rozhodlo se, že se bude stavět hotel Thermal. Trvalo to dalších 10-12 let, než vůbec hotel Thermal byl hotový, ale to dneska samozřejmě my ho stále využíváme a byl to jeden ze zásadních momentů. Byť potom, když procházíte těmi materiály historickými, tím, že se dostavil až vlastně v době už normalizace, tak to má několik zajímavých aspektů. Za a teda tam, když jdete dovnitř a my děláme prohlídky i z pohledu architektonického, tak ten hotel je plný mimořádných umělců a tak dále, protože když se rozhodlo v těch 60. letech o tom, kdo tam ty věci bude dělat, tak i když už pak se to realizovalo za normalizace, tak oni mohli dál pracovat a tyhle ty věci tam dodělávat. Takže vy tam vidíte zajímavé architektonické věci, výtvarné věci v tom baráku a to je strašně zajímavé, ale pak tam třeba moc nechodili lidi v těch 80. letech ten festival trošku se potýkal s nějakou svojí identitou, ale dneska už nám to nestačí. Dneska bychom potřebovali velký sál, aby měl trojnásobek míst, než má.
14: A vidíte ho tam někde? Mimochodem dalším místem, kde se koná festival, jsou i Císařské lázně.
16: Císařské lázně jsou nádherné, ten sál je malý. My bychom v ideálním případě, když takhle s kolegy si o tom povídáme, potřebovali sál, který má třeba 800 míst, protože, jak jsem říkal, ten velký sál má nějakých necelých 1200 míst a jeden takhle veliký sál by se nám strašně hodil, ale v dnešní době neumím si úplně představit, že by se nám podařilo v Karlových Varech ho někde postavit, ale třeba zkusíme.
14: O Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary si povídám s jeho výkonným ředitelem a filmovým producentem Krištofem Muchou.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
14: Dvoje kulatiny si žádají pořádnou oslavu. Co bude to hlavní poselství toho letošního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary? Hlavní hvězdou bude Dustin Hoffman, držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man.
16: No, to my máme strašnou radost, že se podařilo domluvit se s Dustinem Hoffmanem, že do Karlových Varů přijede. Protože když jsme si tak říkali, že jsou tato dvě významná výročí, tak naše přání bylo přivést někoho, kdo už v Karlových Varech byl, kdo má k nám vztah, přivést hosti, kteří jsou aktuální a zajímaví, a přivést nějakou z těch opravdových legend. A musím říct, že jsem šťastný, že se nám to podařilo.
14: Jak dlouho jste to domlouvali, pane Mucho?
16: My jsme o tom mluvili několikrát, že to jsou situace, kdy vy se vracíte. My máme takový, jako řekněme, seznam nějaký v hlavě lidí, kteří si myslíme, že by byli výbornými hosty Karlovarského festivalu. Takže my každý rok, když s kolegou Karlem Muchem jezdíme na ta naše jednání do Los Angeles a do New Yorku, tak si povídáme s těmi jejich zástupci, agenty, publicisty, s těmi lidmi, kteří ovlivňují nějakým způsobem jejich program, a ptáme se na to, jak to vypadá na léto a tak dále. A třeba u Dustina Hoffmana, kterého jsme zvali několikrát v minulosti, párkrát to vypadalo relativně nadějně, že by chtěl přijet. On ten zájem o Karlovy Vary měl vždycky. A letos já jsem na Sundance viděl film, v kterém Dustin Hoffman hraje, a hraje fantasticky, je to velmi jako svěží film, takže jsem si říkal, hele, to vypadá, že on pořád je plný energie, tak jsem napsal z té jeho agence, s kterou my se pravidelně s Karlem potkáváme, povídáme si o tom, o těch možnostech, a on říkal, jo, hele, to možná by to letos mohlo jít, protože Dustin má volno v létě a možná budou v Evropě a tak dále, tak dále. Takže od té doby, vlastně od toho ledna, jsme na tom pracovali v zásadě plus minus každý den. Vy samozřejmě nemůžete ty lidi otravovat každý den jim psát, jak to teda vypadá, protože to byste je zahnali, ale tady v tomhletom případě to dopadlo skvěle. Takže se nám, on díky jeho návštěvě se nám plní ta část, jako přáli jsme si legendu, máme legendu. Pak jsme si přáli, aby se vrátil někdo z těch velkých men, a to je Harvey Keitel, který přijíždí již po třetí do Karlových Varů. A to nám dělá obrovskou radost. A druhý, kdo se vrací, je Jeffrey Wright, který byl v Karlových Varech, když já jsem tam byl vlastně poprvé v roce 97, si myslím, že se hrál Basquiat, tak to byl první, poprvé, kdy on v Karlových Varech byl. A on se velmi, to je ten herec, který hraje ve filmech Jamese Bonda, hraje toho amerického agenta CIA, který je jako takový skrytý parťák Jamese Bonda. A on se velmi zblížil s panem Bartoškou, byť, jak jsme o tom mluvili, pan Bartoška nevládnul angličtinou tak, jako vládnul češtinou. Nicméně tehdy Christophera Walkna a Jeffreyho Wrighta naučil pít Fernet. A z toho vznikla legendární fotka Zuzany Mináčové, kdy oni pár hodin po tom, co ukončili tohleto testování Ferneta, tak sedí na snídani a mají všichni tři mají růži v puse. A je to krásná fotka, a ta se objevuje v Karlových Varech i v dole v tom Bechersbaru, kde je takový box, který je věnován filmovému festivalu. A my jsme tam jednou s panem Bartoškou byli před mnoha lety a pan Bartoška, že tam byli nějací lidé s námi a on říká, no a tady prostě to je ta fotka, kde my s Jeffrey Wrightem jako pijeme Fernet. A z vedlejšího boxu se říkal, kdo tady mluví o Jeffrey Wrightovi? A normálně vylez ten Jeffrey. My jsme vůbec nevěděli, že to je večer, kdy tam oni byli, on, Daniel Craig, když oni tam točili toho Bonda, takže tam došlo takovému dojemnému setkání těch dvou znalců Fernetu a ten Jeffrey vždycky se chtěl vrátit do Karlových Varů, ale to se to krásně jako vyšlo a on znovu uvede film Basquiat, protože jedna z těch věcí také, o kterých jsme se bavili, když jsme si říkali, co všechno by bylo dobré, abychom udělali k tomu významnému výročí, je, že ta naše sekce, která se jmenuje Návraty k pramenům, která se věnuje vždy starým restaurovaným filmům, se letos věnuje historii Karlovarského festivalu. Takže jsou tam filmy z roku 1946, je tam film, který už byl uveden v programu toho prvního ročníku, ale zároveň jsou tam filmy, které výrazně nějakým způsobem zasáhly festival, takže je tam Trainspotting a je tam také mimo jiné Basquiat.
14: Jakou nejlepší radu jste, kdy dostal od Jiřího Bartošky, pane Mucho?
16: Abych nebyl čitelný při jednáních s partnery, protože já jsem byl takový jako mladý člověk, který jsem měl pocit, že je dobrý, aby ty lidi viděli, že jsem jako, když řekli něco, co se mě dotklo nebo dotýkalo se Karlovarského festivalu, tak aby to viděli. A to on mi říkal, hele Mucha, na tohle si dej pozor, ty lidi by neměli vědět, co si úplně myslíš.
14: Poker face,
16: přesně tak.
3: Jak to vidí?
14: V dnešním vydání pořadu Jak to vidí hovořím s Krištofem Muchou, výkonným ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Letos se vaším oficiálním neziskovým partnerem 60. ročníku akce stala nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Víme, že festival se těšil dlouholeté podpoře Václava Havla. Tak co toto propojení znamená pro festival?
16: My jako filmový festival v Karlových Varech každý rok podporujeme jednu nadaci, jednoho charitativního partnera máme. To začalo už před opravdu mnoha lety, kdy prvním naším takovým partnerem byla Kapka naděje a my jsme si uvědomili, že Karlovarský festival byl schopen už generovat pro ty nadace poměrně velké zdroje od našich partnerů, velkou mediální pozornost. A říkali jsme si, že by bylo dobré, abychom to začali nabízet každý rok někomu, protože proč by to měla být jedna nadace po celou, jako každý rok. Takže jsme, tož má spojitost tady s rozhlasem, že jsme začali podporovat Světlušku. A takhle se to rozjelo a každý rok máme nového charitativního partnera. Za ty roky jsme podpořili neuvěřitelné množství nadací a snažíme se, aby to bylo co nejvíc pestré a variované, aby jsme nějakým způsobem podpořili opravdu co možná nejširší spektrum lidí, kteří potřebují nějakým způsobem jakoukoliv pomoc. S nadací Vize 97 samozřejmě jsme mluvili už několik let, protože ten pořadník dneska je docela dlouhý už charitativních organizací, které stojí o spolupráci s Karlovarským festivalem. Nám se také už podařilo nějakým způsobem vypracovat takový manuál, podařilo se nám vypracovat systém jako podpory, kterou ty nadace dostávají od našich partnerů v souvislosti s nějakou dražbou. Sklárna Moser, který je partnerem festivalu, kteří dělají ty ceny, věnují vždycky nějaký jeden z unikátních předmětů a tak dále, který potom v rámci velké dražby charitativní na konci roku náš mediální partner Forbes draží a tak dále a tak dále. Takže Vize 97 byla již několik let součástí těch našich diskuzí a když pak jsme si říkali, letos by to mohlo být, tak jsme si taky uvědomili, že rok 2026 je rok Václava Havla. A říkali jsme si, to je pro nás skvělá příležitost nějakým způsobem ještě trošku zpětně mu poděkovat za to, co on pro Karlovarský filmový festival dělal. A on byl blízký přítel Jiřího Bartošky a blízký přítel Miloše Formana, což byly ty klíčové figury na počátku té éry Jiřího Bartošky a paní doktorky Zahorlové, které on tak jako neformálně přibral k té spolupráci. A Václav Havel dělal skvělou věc a to jsem byl já i osobně několikrát, že pan Bartoška napsal zvací dopis pro tu Hvězdu, pak se šlo do kanceláře Václava Havla a ten tam těma fixkama napsal těším se, že se uvidíme v Karlových Varech a tam udělal to srdíčko zelený. A s tímhle tím já jsem objížděl ty agenty a dával jsem jim tyhle ty dopisy.
14: A byl právě Václav Havel tento moment, řekněme, s tím lákadlem, magnetem?
16: Přesně tak, protože v té době celý svět toužil po setkání s Václavem Havlem.
14: Otevíralo to dveře.
16: Jednoznačně. A Václav Havel říkal, když jsou to ty filmoví lidi, tak jim řekněte, ať přijedu do Karlových Varů, že tam budu a že tam se můžeme potkat. A to dělal tak, že mi v hotelu Thermal, tam před salonkem, který se jmenuje Mozart, tak chceme připomenout tu jeho roli pár fotkami a trošku popisujeme právě, jak tyhle ty věci fungovaly. A Václav Havel taky má jednu obrovskou zásluhu, protože on vyprávěl o Karlových Varech Madeleine Albright a Madeleine Albright do Karlových Varů potom přijela, zalíbil se jí celý ten projekt a ona nám začala taky pomáhat, takže my jsme měli jako jednu z ambasadorek, jsme měli bývalou ministryni zahraničí Spojených států a ona byla ta, která stála za návštěvou Roberta Redforda v Karlových Varech, od které my vlastně datujeme ten náš výrazný posun ve spolupráci s festivalem Sundance a jedno z klíčových míst, kam s Karlem Ochem jezdíme.
14: Ještě jedno místo ve Varech, které připomíná Václava Havla, pokud se nepletu, v parku před Císařskými lázněmi, je takzvaná lavička Václava Havla.
16: Já doufám, že tam zůstala, protože já vím, že tam nějak rekonstruovali ten park, tak snad to nevyhodili Varáci.
14: Tak to můžete zjistit už dnes, minimálně teda za ten týden, pane Mucho. Jaká je vize Varů do dalších let?
16: My si chceme udržet tu pozici toho nejvýraznějšího festivalu ve střední východní Evropě. My cítíme to, že ta síla toho týmu našeho, který je mimořádný, a ta pozice Karlových Varů dává obrovskou šanci pro filmaře ze střední východní Evropy, aby měli možnost potkat, a to je náš cíl, co po celou tu dobu, co festival dělám a můžeme nějakým způsobem ovlivňovat ta rozhodnutí, je, že vy, když jako filmař začnete svoji kariéru, tak se dostanete do nějakého prostředí, kde vás ovlivňuje spousta lidí a spousta z nich těch lidí předstírá, jak jsou důležití a vy ztrácíte spoustu času s nimi a pak zjistíte, že ty lidi vám vůbec nepomůžou, protože to vlastně bylo jenom takový žvanění. My máme tu velkou výhodu, že díky těm cestám a těm kontaktům známe opravdu ty správné lidi a ty důležité lidi ze světa filmu a náš cíl je, aby tyhle ty lidi přijeli do Karlových Varů, aby ty naši filmaři ze střední východní Evropy, aby měli tu šanci potkat ty správné lidi na začátku jejich kariéry. Pro ně dostat se na ty velké festivaly, to je až ten další krok, ale ten první je ukázat se v Karlových Varech, díky nám potkat ty správné lidi a díky tomu odstartovat tu kariéru, která pak už nemá hranici.
14: Tak ať se vám nejenom jubilejní ročník vydaří. Hodně štěstí, pane Mucho.
16: Děkuju.
14: Mějte se krásně.
16: Děkuju. Krásný den.
14: Dnešním hostem byl Krištof Mucha, výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a filmový producent. Nerušený poslech všech pořadů přeje Zita Senková.
9: Dobré odpoledne, bylo 1:30.
3: Český rozhlas Plus.
9: Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Pavel včera na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranu by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Ruskem dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov na poloostrově vyhlásil nouzový režim. Nová opatření podle něj pomůžou řešit ekonomické otázky. Krym i západ Ruska čelí intenzivním ukrajinským útokům. Ty cílí na ropnou infrastrukturu, zásobovací trasy nebo vojenské objekty. Kvůli rekordním teplotám se ruší akce na Jižní Moravě, jde například o letecký den v Břeclavi. Organizátoři se obávají o zdraví účastníků. Náhradní termín plánují v srpnu anebo v září. Neuskuteční se ani břeclavská cyklojízda, závody chrtů v Lednici anebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Odpolední doprava na Plusu. Na D10 z Prahy ve směru do Mladé Boleslavy opatrně za sjezdem na Horní Počernice. Na 3. kilometru se zastavíte. Následná fronta pokračuje až na 9.5. kilometr. Tam se srazilo 5 osobních aut. Nehoda je v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po D8 opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 5. kilometru se zastavíte. Kolona se nesouvisle sune do Prahy před Cínoveckou a Kbelskou ulici až ke sjezdu do Novopatské. Zdržení asi půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň. Následná kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Naberete asi 20 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne fronta od sjezdu na Bršovice až na Lanový most. V prostředním pruhu stojí porouchané osobní auto. Zdržení asi 20 minut. Dobře dojďte. A dále je jasno, během dne místy přechodně až polojasno, teploty 29 až 34 stupně. A meteorologové varují na víkend před extrémními teplotami, zítra můžou překročit i 37 stupňů Celsia, vůbec nejtepleji bude v částech Ústecké.

0: tak nízké průtoky, že se blíží extrémně suchému roku 2018. Jaké jsou hlavní důvody? Čeští vědci vyvinuli unikátní kameru, která dokáže sledovat dění v plazmatu a o teplotě desítek milionů stupňů. Také se podíváme na její funkci. A mají candáti orientační smysl? Jak se vrací za tmy domů? Zkoumali to biologové a jejich výsledky rovněž probereme. Dobrý poslech, dobrý den, přeje Renata Kropáčková. Věda plus. Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Absolutní český teplotní rekord, který je ze srpna 2012 a činí 40,4 stupně Celsia, by podle meteorologů mohl být překonán v sobotu i v neděli. Přičemž maximální naměřená teplota o nadcházejícím víkendu by se mohla přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismů od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dát lidé se srdečními onemocněními nebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu. Někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity. Jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev, která cirkuluje různými systémy.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je diencefala zvaná hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Informace přichází i z kůže. Tam máme takzvané termoreceptory, speciální nervová zakončení.
1: Vysílají vlastně ty signály o tom, že je to teplejší, než bychom chtěli, a spustí se reakce, které dokáží naše tělo zbavit toho tepla.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Teplo se z těla odvádí také prouděním krve.
1: Když necháte tu krev cirkulovat kůží, tak je v kontaktu se vzduchem, který může odvádět to teplo.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj, pocení.
1: Na to máme potní žlázy a to má právě v gesci ten hypotalamus, který v případě, že opravdu potřebujeme intenzivně se zbavit toho tepla, tak zajistí to pocení.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoct může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější, proto se koupeme, chodíme na koupaliště k moři.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat, tam mají dost velká omezení.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, protože je pro ně náročnější dostat krev k ochlazení tam, kam je potřeba, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Srdce je pak vytížené čerpáním krve k ochlazení a nedostává se krve důležitým orgánům.
3: To srdíčko teprve ví, takže se mi špatně dýchá. To je takový signál k tomu, aby člověk hodně pil.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehřátí organismu v příliš teplém prostředí. K úpalu může dojít i v neosvětlené místnosti, která je prostě horká, třeba v některých provozech, třeba průmyslových, železárny, sklárny a tak dále.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Extrémy, které my vnímáme subjektivně, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Současné tropické počasí příliš nepřeje ani vodákům.

0: Podle aktuálních dat se mnohé naše řeky blíží k limitům sjízdnosti, například Berounka z Plzně, Sázava od Žilivky anebo Vltava z Vyššího Brodu. A bude ještě hůř, protože suché jaro výrazně snížilo průtoky ve všech našich hlavních povodích a blíží se extrémně suchému roku 2018. Právě to teď probereme s hydrologem Oldřichem Rakovcem z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak hodně nízké jsou podle vašich zkoumání průtoky v povodí Labe, Odry a Moravy ve srovnání s ostatními lety?
1: Tak já bych se na začátek řekl, že ty letošní průtoky, které jsme z našeho hydrologického modelu MHM porovnávali s dlouhodobým obdobím už od roku 1950 pro celou Evropu. A když se zaměříme na Česko, tak v Česku tři hlavní povodí Labe, Morava i Odra od března do května byly velmi nízké, a to na spodní hranici dlouhodobého rozmezí. A asi nejvíce vystupovalo to Dolní Labe, kdy jsme z modelu viděli, že ten květnový průtok letos byl ještě nižší než loňský rok v květnu 2025 a jako výrazně připomíná další extrémní roky, včetně sucha v roku 2018.
0: Co je tím hlavním důvodem?
1: Tak těch důvodů je více, je to kombinace více faktorů. Když to vezmu chronologicky, tak zaprvé ta povodí nevstupují do té sezóny úplně od nuly. Důležité je, jaká je výchozí zásoba vody v půdě a především v podzemních vodách z toho předchozího období roku. Za druhé, ta poslední zima přinesla velmi nízkou zásobu sněhové pokrývky, a to hlavně v horských oblastech, takže ten chybějící sníh je další důležitý faktor. A za třetí bych měl samozřejmě zmínit, že následovalo velmi suché jaro, zejména duben, a ačkoliv si určitě posluchači pamatují, že květen se přiblížil k normálu, je zřejmé, že jeden vlhčí měsíc nestačil na to, aby doplnil zásoby vody v těch povodích. A navíc v tom teplém období část té vody dochází výpadem, takže je to spotřebováno vegetací.
0: Z vašich hydrologických simulací vyplývá, že výrazně méně vody má i povodí Dunaje. Jak hodně je to neobvyklé?
1: No tak je důležité říct, že přesně ta naše studia nebo ta analýza se nezabývá pouze Českem, ale děláme analýzu pro celou Evropu, a zjednodušeně řečeno ten nízkoprůtokový signál letos zasahuje velkou část střední a východní Evropy a ta Dunaj je také zasažená. A když zmíníme tu Dunaj, tak je důležité zmínit, nemluvil bych sem pouze o vlastně absolutní množství vody v porovnání s jinými povodími, ale v té naší jako analýze hodnotíme ty odchylky, tedy jak nízké byly průtoky v daném místě vůči vlastní dlouhodobé historii. A v té Dunaji je to opět také jako jedna z nejextrémnějších situací a samozřejmě částečně to také je způsobeno tou nízkou sněhovou zásobou v Alpách, v Karpatech, a samozřejmě pak to má i praktické dopady, například na lodní dopravu, kde se objevují mělčiny a zúžení plativních kanálů, jak je možno někdy slyšet třeba z Maďarska a podobně.
0: Až do neděle nás tedy čekají extrémně horké dny, ale snad potom přijde trochu nějaké ochlazení, možná i déšť. Může případný letní déšť zvýšit průtoky řek?
1: Ano, to samozřejmě může krátkodobě zvýšit, ale u těch silných bouřek ta reakce většinou reakce těch řek velmi rychlá a velmi lokální, takže k dlouhodobému doplní to většinou nestačí. V létě, jak jsem říkal, je ten vysoký výpar, vodu spotřebovává vegetace a suchá půda vlastně nejdřív potřebuje doplnit ten svůj deficit, a takže ty letní průtoky, tak je důležité říct, jsou vlastně nejvíc dotovány s tím základním odtokem z těch hlubších zásob podzemních vod. Takže pokud jsou tyto zásoby nízké, tak řeka vlastně nemá z čeho jakoby stabilně být doplňována.
0: Dá se říct, že sucho a nízké stavy vody v řekách bude nová realita, že je to něco, na co si musíme v Evropě, která se podle dat otepluje nejrychleji jako kontinent, zvykat, že to bude častější?
1: Jo, to by určitě něco, co by jsme měli brát v potaz, ale v té střední Evropě by jsem byl trochu opatrnější s takovým jednodušším tvrzením, protože ta střední Evropa je vlastně na přechodu mezi tím severem Evropy, kde v těch budoucích projekcích často vidíme, že se těch srážek jako zvyšuje, a mezi tím jihem, kde se ten signál vysychání výraznější, ale to samozřejmě neznamená, že jsme mimo to riziko. Víme zase, že ten vyšší teploty zvyšují výpar a tím mohou zhoršovat dopady půdy, ale samozřejmě zde nejde jenom o četnost, ale také o to vlastně, jak tyto epizody můžou být silné, jak dlouho potrvá a jak velkou oblast zasáhne.
0: Vy jste už zmínil v předchozích odpovědích hydrologické simulace. Jak vlastně vznikají, jaká data a informace v nich využíváte?
1: Děkuji. Takže používáme meteorologická data jako by vstup, to si posluchači dokážu představit jako srážky a teplotu v nějakém gridovém měřítku okolo 10 km plus minus. A v tomto případě používáme evropský datový soubor EOPS a ty vstupují vlastně do hydrologického modelu, který dále simuluje takové základní hydrologické procesy, jako je simulace sněhu, půdní vlhkost nebo výpar a ve výsledku průtok těch řekách, který nás jako hydrologi zajímá nejvíc. A model také vlastně používá další informace o vlastnostech krajiny, například charakteristiky a vlastnosti půd, nadmořská výška, sklon terénu a různý typy krajinného pokryvu. A díky tomu vlastně jsme schopni konzistentně porovnat letošní situaci po celé Evropě v tom dlouhodobém období a navíc ten model byl detailně kalibrován, vyhodnocen nejenom pro průtoky a další hydrologické modely, takže můžeme vlastně považovat, že ten model je víceméně ověřený.
0: Tolik hydrolog Oldřich Rakovec z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Děkuji moc za rozhovor. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vědci z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd a ČVUT vyvinuli unikátní kameru, která dokáže sledovat dění uvnitř plazmatu zahřátého na desítky milionů stupňů Celsia. Přístroj by mohl pomoci při vývoji jaderné fúze, tedy technologie považované za jeden z nejslibnějších budoucích zdrojů bezemisní energie. Kamera najde využití například v novém zařízení Tokamak Compass Upgrade a o něm nejenom, tedy si více řekneme s Martinem Imrýškem z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jaderná fúze bývá označována za energetický zdroj budoucnosti. Proč je pro její výzkum tak důležité mít možnost sledovat dění uvnitř plazmatu v reálném čase?
3: Abychom mohli jednou vyrábět energii pomocí termojaderné fúze, tak je třeba dobře porozumět procesům, které probíhají uvnitř plazmatu. Plazma, to je tedy zhruba řečeno horký ionizovaný plyn, ve kterém mohou za vhodných podmínek probíhat termojaderné fúzní reakce, tedy slučování atomů. Tady mluvíme vlastně o teplotách desítek milionů stupňů, kde probíhá celá řada velmi zajímavých dějů, které mohou fúzi buď pomáhat, nebo někdy naopak škodit. A do takového prostředí se těžko můžeme podívat běžnou kamerou a proto vyvíjíme speciální diagnostiky, jako je tato kamera, kterou jsme nazvali FastXCam, které nám právě umožní sledovat, co se uvnitř plazmatu odehrává.
0: Jak si takové zařízení máme představit? Protože to je obrovské horko, nám stačí 40 stupňů a už jsme z toho pav a tady mluvíme o milionech stupňů. Tak co vlastně takové zařízení pozoruje, když pracuje s plazmatem o těch desítkách milionů stupňů?
3: No, vlastně si ho můžeme představit relativně jednoduše jako takovou speciální rentgenovou kameru, která teda ale na rozdíl od běžného fotoaparátu nesleduje viditelné světlo, ale rentgenové záření. Plazma je totiž tak horké, že září v energii, které lidské oko nevidí, a proto je třeba to měřit těmito speciálními přístroji. Jinak se ale jedná o vlastně kameru, kde navíc tedy je ještě výhoda tohoto zařízení je, že vlastně každý pixel této kamery funguje jako takový malý spektrometr. My tedy v tomto případě nezískáváme jen obraz, ale také informaci o energii rentgenového záření v každém tom bodě obrazu.
0: Jak se vám podařilo zajistit, aby kamera odolala té vysoké radiaci a dalším extrémním podmínkám uvnitř fúzního experimentu?
3: Ano, ty podmínky jsou skutečně náročné. Je tam elektromagnetické rušení, vysoké magnetické pole, radiace, potřebujete pracovat liváku. A právě proto jsme ten systém navrhli s ohledem na tyto podmínky. Například ta měřící elektronika, která je umístěna poblíž experimentu, obsahuje jen ty nejnutnější části a obsahuje prvky pro zesílení radiační odolnosti. Například některé obvody jsou tam náhradní, kdyby nějaký selhal. Potom ten signál, který to měří, odvádíme optickým kabelem, který je odolný na elektromagnetické rušení bezpečně daleko od toho experimentu k elektronice, která to pak dále zpracovává. Celé je to potom uzavřené v nějakém ocelovém krytí a uspůsobené k fungování vlastně ve váku, tedy vhodnou volbou materiálů, aby to vlastně vydrželo tyto podmínky.
0: V čem ten nový přístroj představuje posun, jak se liší od těch dosud používaných diagnostických metod?
3: Ten přínos je vlastně v tom, že tato kamera vlastně kombinuje několik důležitých vlastností dohromady, díky čemuž můžeme získat mnohem více informací z plazmatu. Jednak je navržena přímo pro prostředí tokamaku nebo těch různých experimentů. Jednak dokáže pořizovat ty snímky s relativně vysokou frekvencí, až 15 000 snímků za sekundu. Navíc dokáže měřit jednotlivé fotony a jejich energii, takže nám dává informaci o případných prvcích a nečistotách v tom plazmatu. A je tady odolná v tomto prostředí. My tedy díky této kameře vlastně nevidíme jen to záření, vlastně odkud přichází, ale vlastně nám to pomáhá dělat i rozbor, jaké prvky se tam nacházejí. Protože v plazmatu se můžou nacházet nějaké nečistoty, například kovové nečistoty, které potom mohou zhoršovat vlastně ty podmínky pro dosažení té termojaderné fúze. Proto je dobré to sledovat. A na druhou stranu, přestože jsou tyto nečistoty nežádoucí, tak oni, když už tam jsou, tak nám na druhou stranu pomáhají dodat spoustu užitečných informací o těch procesech, co se tam dějí.
0: Co si od vývoje této technologie slibujete do budoucna? K jakým dalším výzkumům nebo aplikacím by mohla přispět?
3: Těžko někdy předvídat. Například kolegové z ČVUT trošku přemýšlí o tom, že by se dala využít flektonové mikroskopy. Uvidíme, na co všechno narazíme. My jsme ji vyvinuli hlavně s ohledem na požadavky pro experimenty v termojaderné fúzi, takže plánujeme ji otestovat a provést nějaká zajímavá fyzikální měření na experimentálních zařízeních v zahraničí a uvidíme, kam nás to dovede.
0: Tak určitě vás čekají ještě zítřky plné zkoumání, tak vám přeju, ať se vám daří a děkuji moc krát, že jste přišel do studia. To byl Martin Imríšek z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
0: My se teď v Vědě plus posuneme dál. Chrání rány a zmírní záněť i bolest. Před 160 lety vznikla ve Fragnerově lékárně u Černého Orla, tehdy velmi populární pražská domácí mast. Měla takový úspěch, že se pak už v továrně vyráběla ještě po druhé světové válce. A slavná mast znovu ožila. V nejstarší fungující lékárně v Praze ji začali znovu připravovat.
4: Vítejte v Fragnerově lékárně. Funguje od roku 1488, to znamená, že je nejstarší fungující lékárna v Praze.
5: Se současným majitelem Branislavem Fulierem jsme vstoupili do lékárny u Černého Orla na Malé Straně, kde se dochoval i historický interiér.
4: Po vitrince můžete vidět asi 20 našich specialit.
5: Lékárna se stala slavnou právě tím, že Benjamin Fragner tu v druhé polovině 19. století začal vyrábět legendární speciality, například pražskou domácí mast.
4: Byla to v podstatě zjednodušeně povedané mastička na všechno. No, jakýkoliv kožný problém, byla vlastně oblíbená a postupně se vyvážala do zahraničí.
5: Velkou popularitu si mast udržela celých 80 let. Pak její slávu před více než 10 lety znovu obnovil kalenický specialista Zbyněk Sklenář. Téměř každý měsíc ji připravuje v laboratoři lékárny.
6: Takže nejprve si připravíme ten masťový základ. Stává se z mandlového oleje a bílého vosku, to znamená, že bílý vosk si roztavíme, zahřejeme si ten olej, po rozpuštění vymícháme do vychladnutí a vidíme, že tady už se nám to začíná poměrně dobře tuhnout.
5: A když máme ten základ masti hotový, tak co dál?
6: Budeme do něj právě inkorporovat ostatní komponenty.
5: Takže tu máme několik skleněných lahviček.
6: Ten přípravek má vlastně účinky protizánětlivé, hojivé a tomu odpovídají i obsažené komponenty, jakými je například hojivý vitamin E, protizánětlivě působící kyselina salicylová, peruánský balzám, ichtamol a nesmíme zapomenout ani na terpentinovou silici.
5: Jak dlouho teda trvá výroba takové masti?
6: Řekněme 2 až 3 hodiny. Záleží na množství, které připravíme. My většinou tady připravujeme těch 200-300 gramů.
5: I když Zbyněk Sklenář navázal na původní recepturu, složení je dnes jiné než kdysi.
6: Byla tam pryskyřice, byla tam unguentum alté, byl tam lůj, byl tam japonský vosk. To jsou vlastně vlastně suroviny, které jsou dneska naprosto nedostupné.
5: Ve Fragnerově lékárně se ale zrodily i další legendární léky. Třeba sirup proti kašli Timomel nebo antiperle k dezinfekci úst. A i ty se dnes v lékárně znovu dají koupit. Jsou si úplně stejné, jak si je pamatujeme.
6: Chcete
5: z dětství.
6: Ochutnat?
5: Tak jo. Výrazně.
6: Rychlé osvěžení.
5: Mentolová chuť.
6: Dechu, přesně tak. My vlastně jsme je začali připravovat na základě toho, že jsou k dispozici právě ty vlastní kuličky, které naimpregnujeme těmi
5: že
6: látkami.
5: Je to cukrová kulička a jsou v tom přidané nějaké látky.
6: Silice, mátová, mentol, timol.
5: Fragnerova lékárna na Malé Straně si stále zachovává svou tradici a nabízí mnoho dalších přípravků podle vlastních receptur. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: No a na závěr se podíváme na ryby. Překvapivě vyspělý orientační smysl candátů odhalili nově vědci z Akademie věd. Tyto naše sladkovodní ryby vyrážejí každou noc na lov i několik kilometrů daleko. Přesto se za tmy a nízké viditelnosti podle výzkumníků pokaždé vracejí na stejné místo. Více si o schopnostech tohoto sladkovodního dravce řekneme s hydrobiologem a autorem studie z Biologického centra Akademie věd Milanem Říhou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Mohl byste nám na úvod popsat, jak vlastně vypadá takový běžný den a noc candáta obecného?
7: Tak to jsme vlastně viděli při tom našem výzkumu, takže ten candát během dne je prostě někde odpočívá, většinou je to nějaké třeba stinné místo a někde třeba i poměrně mělce a potom před setněním, kolem toho, když vlastně zapadá slunce, tak ten candát vyrazí teda na ten lov, navštíví několik lovných míst během té noci, nebo třeba i jedno, může se tam i třeba i opakovaně vrátit několik dní za sebou. A potom vlastně, když teda skončí ten jeho lov, tak nějaký ten čas před vlastně rozedněním, tak ten candát se rozhodne a plave zase zpátky vlastně na to místo, kde odpočívá. Nemusí to být úplně vždycky to, nebo většinou to bývá to samé místo, ale ty candáti, co jsme třeba i viděli, tak mohli třeba to místo na nějaký čas změnit a pak se na něj zase třeba vrátit. Takže i vlastně to místo, kde odpočívají, tak si pamatují.
0: Čím vás chování candátů nejvíc překvapilo? Co jste v tomhle případě objevili?
7: To vlastně bylo bez toho největší překvapení, takže ten candát byl schopen vlastně každou noc odplout a každou noc tedy vrátit na to samé místo a byl schopen vlastně tohleto udělat i z poměrně velké vzdálenosti, kdy ty lovné místa byly třeba i několik kilometrů od toho odpočinkového místa a ten candát, i když byl několik kilometrů daleko, tak prostě namířil si to přesně k tomu, velice přesně k tomu odpočinkovému místu. To znamená, že ten candát musí víceméně vědět, kde je v té nádrži, nebo aspoň to nějak tušit.
0: Ano, má tady nějaký orientační smysl, dalo by se možná říct. Co zatím tušíte o tom, podle čeho se orientují, nebo jak to u nich funguje?
7: Ten mechanismus, vlastně to je další veliká otázka. My teda teďka víme, že ty candáti jsou schopni to dělat a pravděpodobně nejenom candáti, ale ten mechanismus není zatím známý. My, co si aspoň myslíme, že v tom můžou hrát některé, nejen jeden faktor, ale několik faktorů, že ten candát například často sledoval pobřeží, takže pravděpodobně mohl mít nějaké jakoby body, které si pamatoval. Taky pravděpodobně tam může hrát možná kompasová orientace, protože u ryb, některých ryb, zatím u candát to nevíme, u některých ryb je to známé a možná i nějaké další smysly, o kterých zatím nevíme přesně. Tam je dobré si uvědomit, že vlastně ten candát, tohleto všechno se děje v noci, takže ten candát se musí být schopen orientovat i za úplné tmy, což je na tom vlastně to fascinující.
0: Takže vy i taky, když jste sledovali pohyb candátu, tak jste měli noční směny, předpokládám, nebo jakou metodu jste využívali?
7: Ne, my používáme teďka systém vlastně takzvané vysoce rozlišovací telemetrie a to je do ryby se dá vysílačka a potom se po nádrži rozmístí přístroje, které snímají, přijímače, které vlastně zachycují polohu té vysílačky. A to vlastně tak, že jsme měli tu nádrž celou pokrytou, takže jsme viděli každý, řekněme, 15 sekund, kde ta ryba přesně je, ani jsme tam nemuseli být.
0: Řekl byste, že candát je ve srovnání s dalšími sladkovodními rybami v tomhletom směru v těch orientačních schopnostech výjimečný, nebo je mají i další druhy?
7: Takhle, ono Určitě to budou mít i další druhy. Samozřejmě u některých druhů se to ví, například u lososů a u dalších druhů, ale toho vlastně, co teďka už třeba i vidíme v těch našich dalších datech, tak vidíme, že to nebude jenom candát, že to bude spousta dalších druhů a tomhle tomu faktoru se, nebo tomhle tomu chování se říká takzvaný homing a ten homing, že se vrací na nějaké známé místo, ten je vlastně známý poměrně dost druhů ryb, takže pravděpodobně to nebude ojedinělé, ale my teďka, co je vlastně to důležité, že teď díky těleněm novým metodám my jsme na to schopni se koukat. My jsme schopni to vlastně studovat takhle přesně detailně, že vidíme přesně vlastně, kudy ty ryby plavou a to o pořadu měsíců.
0: Tak určitě s tím dál budete pracovat. To byl hydrobiolog a autor studie z Biologického centra Akademie věd Milan Říha na závěr dnešní Vědy plus. Děkuji, naslyšenou.
7: Taky díky, naslyšenou.
0: A to byl závěrečný příspěvek dnešního vydání pořadu Věda plus s datem 25. června. Najdete ho, pokud vám něco uniklo nebo chcete poslechnout znovu, na naší stránce plus.rozhlas.cz. Loučí se Renata Kropáčková. Bylo 14 hodin a přesuneme se k pravidelnému odpolednímu vysílání Českého rozhlasu plus. Je pátek 26. června, tady je naše nabídka.
2: Český rozhlas plus.
0: Evropská komise navrhla prodloužit o další rok dočasnou ochranu pro Ukrajince v EU s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Jak se k tomu staví Česko? Zítra to bude přesně 76 let od justiční vraždy doktorky Milady Horákové. Jaké pietní akce výročí připomínají? A prožíváme extrémní vedra, tak se pokusíme aspoň trochu vás ochladit. Podíváme se už dopředu na to, jak by mohla vypadat pojistka, aby kryla škody při přívalových srážkách a bouřkách. Teď jsou na řadě zprávy s Ondřejem Látalem.
8: Přeju dobré páteční odpoledne. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranou by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Nová opatření musí být podle komise flexibilní a musí zohledňovat schopnost Ukrajiny zajistit vlastní obranu proti stále prodlužující se ruské agresi. Detaily chystáme v odpoledním plusu hned po zprávách. Sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr nemůže podle svého člena Jana Papajanovského ze Starostů přijít na nic nového. Řekl to po jejím úvodním zasedání. Podle něj je kauza před soudem, který ji řeší, a komise tak postrádá význam. Opoziční Starostové si nadále stojí za tím, že vznik komise celý případ spolitizuje. Papajanovský se tomu bude snažit zabránit.
9: Budeme se snažit například, aby hosté, kteří budou na tu komisi přizváni, nebo svědci a další osoby, které budou vypovídat, tak aby opravdu zasáhli celou šíři té kauzy, to znamená, aby tam například pan předseda nezval jenom politiky z jedné části politického spektra.
8: Ke kauze Dozimetr mají v září vypovídat před sněmovní vyšetřovací komisí 4 svědci. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně představit do roka od svého ustavení. Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře. A to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět k mírovým jednáním. Jejím pilířem budou útoky na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu. V noci a ráno ukrajinská bezpilotní letadla znovu útočila na ruskou chemičku Azot v Tulské oblasti.
10: Jako první útok na továrnu Azot potvrdili obyvatelé Novomoskevsku v Tulské oblasti, kteří zveřejnili záběry úderu. Po městě se podle svědků začal šířit zápach čpavku, ale přesný rozsah poškození není zatím známý. Ukrajinci pokračovali i v systematických úderech v okolí Kerčského mostu, který spojuje anektovaný Krym s pevninou. Před ním stojí několikakilometrový had osobních aut, jejichž posádky se snaží kvůli útokům i nedostatku benzínu a elektřiny Krym co nejrychleji opustit. Z Oděsy Martin Durazín, Český rozhlas.
8: Doživotní vězení dostal v Německu muž, který vjel před 2 lety do lidí na vánočním trhu v Magdeburgu. Zemský soud konstatoval zvlášť závažné provinění. 51-letý pachatel původem ze Saúdské Arábie podle něj jednal z osobních pohnutek.
11: Zvlášť těžké provinění taky znamená, že soud nemusí za 15 let rozhodovat o propuštění na podmínku. Odsouzený se přiznal k činu i k tomu, že ho plánoval. Odmítl ale, že by do lidí najížděl cíleně. Skutek nebyl podle soudu motivován ideologicky. Jeden z posudků konstatoval u pachatele narcistickou poruchu osobnosti a zvýšenou potřebu pozornosti. Taleb A byl naposledy zaměstnaný jako vězeňský psychiatr. Před 2 lety nabral ve vypůjčeném autě rychlost skoro 50 km v hodině a zabil 6 lidí na trhu v Magdeburku a další stovky zranil. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nové teplotní maximum v Česku může padnout zítra i v neděli. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice hlavně v Polabí, Pohoří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Podle meteorologů četnost i intenzita vln veder narůstá kvůli dlouhodobému globálnímu oteplování na celém světě. Absolutní český teplotní rekord je ze srpna 2012, a to 40,4 stupně. Víc o počasí řekneme na konci zpráv. Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. S Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským se na prodloužení spolupráce dohodl Martin Glázer, který divadlo povede od roku 2028.
12: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho.
13: Režijní tandem Scooter vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
14: Shodujeme se v podstatných věcech na tom, že je třeba pečovat o stálý herecký soubor.
13: Říká budoucí ředitel. Představil i další členy týmu. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman, z Brna si Glázer přivede také šéfa baletu Mária Radačovského. Filip Svoboda, Český rozhlas.
8: Kvůli rekordním teplotám se ruší akce na Jižní Moravě, jde třeba o letecký den v Břeclavi. Organizátoři se obávají o zdraví účastníků. Náhradní termín plánují v srpnu anebo v září. Neuskuteční se ani břeclavská cyklojízda, závody chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Další akce horku program přizpůsobují. Tady je doprava na Plusu. Na D5 se z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavuje. Souvislá kolona hlavně kamionů se sune až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Osobní auta projíždějí rychleji až na konec D5. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje přes Cínoveckou a Kbelskou až k Novopatské ulici. Osobní auta zastavují u sjezdu na Zdiby. Na jižní spojce ve směru na Černý most zpomalte za křížením s magistrálou. Dojíždí se tam do kolony, ta pokračuje až na Lanový most. Tam v prostředním pruhu překáží porouchané osobní auto. Na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most počítejte se silným provozem za sjezdem na Běchovice až k Europarku. A v Radlické počítejte s kolonou před tunelem Mrázovka. Dobře dojďte. V noci má být jasno, teploty 21 až 16 stupňů, v údolích se může ochladit až na 14, na horách bude většinou kolem 18 stupňů. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, během odpoledne hlavně na západě Čech, přechodně místy až polojasno. A teploty vysoko 34 až 39 stupňů, na severovýchodě území místy kolem 33 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus,
0: který 8 minut po 14. hodině začneme v Bruselu. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu Ukrajinců o další rok až do března 2028. Nárok na ni ale nově nemají mít muži, pro které na Ukrajině platí branná povinnost. Oznámil to eurokomisař pro vnitřní věci a migraci Magnus Brunner. Evropská unie podle něho aktuálně hostí skoro 4,5 milionu Ukrajinců. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
15: Dobrý den.
0: Proč se Evropská komise rozhodla vyloučit z dočasné ochrany muže ve věku branné povinnosti?
15: Komise tím podle eurokomisaře Brunera vyhověla žádosti samotné Ukrajiny a projednala to prý taky s členskými státy, které hostí nejvíce ukrajinských uprchlíků, mezi ně patří i Česká republika. V prohlášení Evropské komise stojí, že exekutiva tím návrhem zohlednila celkovou schopnost Ukrajiny zajistit vlastní obranu. Pokračuje Bruner.
16: Náš návrh počítá s tím, že by dočasná ochrana neměla být poskytovaná nově příchozím osobám, které nemají opouštět Ukrajinu kvůli svým vojenským povinnostem podle ukrajinského práva. O to nás Ukrajina požádala a samozřejmě to také odráží diskuze s členskými státy, zejména s těmi, které hostí největší počet ukrajinských uprchlíků.
0: A co muži v branném věku, kteří už v Evropské unii jsou? Jak se jich tento návrh dotkne?
15: Těch by se to dotknout nijak minimálně zatím nemělo. To vyloučení mužů v branném věku by se mělo týkat podle toho návrhu Evropské komise pouze nově příchozích, čili status těch, kteří už v Evropské unii jsou, by to nemělo ovlivnit. Ta dočasná ochrana aktuálně platí do března příštího roku a Evropská komise tedy navrhla její prodloužení s těmi omezeními, o kterých jsme mluvili, o další rok, tedy do března roku 2028. Návrh Evropské komise ještě musí schválit členské státy a já připomínám, že dočasná ochrana ukrajinským uprchlíkům umožňuje například přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh v členských státech Evropské unie, aniž by přitom museli žádat o azyl.
0: Návrh Evropské komise ovšem kritizuje Rada Evropy, tedy mezinárodní organizace bezmála 50 zemí, která je na Evropské unii nezávislá. V čem je podle Rady Evropy návrh problematický?
15: Komisař Rady Evropy pro lidská práva Michael O'Flaherty dnes vydal prohlášení, ve kterém vyjádřil znepokojení právě nad těmito návrhy na omezení částečné ochrany pro specifické skupiny, jako jsou muži v branném věku. Připomínám, že se také na úrovni členských států mluví o možném vyloučení lidí z ukrajinských regionů, které jsou považované za bezpečné. Současná situace na Ukrajině podle Rady Evropy nesplňuje podmínky pro bezpečný a důstojný návrat. Loni na Ukrajině zemřelo nejvíce civilistů od roku 2022, kdy válka začala a bomby dopadají i v západních regionech daleko od frontové linie, takže žádný region není bezpečný, jak upozornila Rada Evropy. A přechod jednotlivců z kolektivní dočasné ochrany přináší podle Rady riziko, že miliony lidí uvrhne do právní nejistoty, do chudoby a bude tlačit k nebezpečným, nedobrovolným návratům na Ukrajinu, která, jak už jsem říkala, není bezpečná. Komisař O'Flaherty také prohlásil, že mezi další znepokojivé trendy v celé Evropě patří snižování sociální podpory a naopak podporování předčasných návratů Ukrajinců a celkově rostoucí protiukrajinské nálady v hostitelských zemích.
0: Dodává zpravodajka při evropských institucích v Bruselu Zdeňka Trachtová. Díky, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
0: 14 hodin a 12 minut, dnes je 26. zítra 27. června uplyne 76 let od smrti Milady Horákové. Komunistický režim ji popravil právě tento datum roku 1950 po vykonstruovaném politickém procesu. Zítra si proto připomeneme Den památky obětí komunismu. Pietní akce se ovšem konají i dnes a na jedné z nich v centru Prahy je i náš reportér Jakub Vik. Dobré odpoledne.
17: Hezké odpoledne, jste teď se mnou u pomníku obětem komunismu v Praze na Újezdě, který symbolizuje postupné fyzické a psychické utrpení politických vězňů v 50. letech. U paty zužujícího se schodiště, na kterém stojí sochy mužských postav, od sochaře Olbrama Zoubka položili právě před chviličkou věnce například předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, taky další místopředsedové Senátu a pak taky šéfka poslanců ANO Taťána Malá nebo pražský primátor Bohuslav Svoboda z ODS. Potom klerní věnců, vlastně právě teď před malým okamžikem, tady skončila minuta ticha a my teď očekáváme proslovy několika řečníků. Můžu tady ale vidět i řadu lidí, kteří přišli z řad veřejnosti, ale taky z řad pamětníků. No a připomeňme ten osud Milady Horákové ve vykonstruovaném soudním procesu začátkem června 1950 ji komunisti donutili psychickým a fyzickým týráním k falešnému přiznání.
18: Své činy jsem dělala vědomně a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně a odevzdaně přijmu trest, který bude pro mě nalezen.
17: Milada Horáková si pak vyslechla za údajnou velezradu a vyzvědačství trest smrti. A 27. června přišel výkon trestu. Zrůdnost a brutalitu tehdy zaznamenali i sami komunisté. Popravy si totiž tehdejší justiční orgány zapisovaly v protokolech. No a z těch víme, že kat Miladu Horákovou popravoval na opráce dlouhých 8 minut.
0: Milada Horáková je jistě symbolem, ale nebyla jedinou, kterou nechal režim před 76 lety popravit.
17: Ano, je to tak. V celém tom procesu spolu s ní bylo obžalovaných dohromady 13 lidí, 12 plus Milada Horáková. Spolu s ní byly za údajnou velezradu a vyzvědačství popravení ještě Záviš Kalandra, Oldřich Pecl a Jan Buchal. Zbytek pak dostal doživotní nebo dlouholeté tresty vězení. Miladu Horákovou komunisti a tehdejší justice považovali za hlavní osobnost celé této skupiny a proto ji taky z cely smrti vyváděli dozorci pankrácké věznice jako poslední z té odsouzené čtveřice. Podle historiků to mělo zvýšit její muka, když právě slyšela, jak se cely postupně otevírají. No a hlavně taky dodejme, že Milada Horáková byla jediná žena, kterou režim popravil. Proto si tedy Den památky obětí komunismu připomínáme právě v den její smrti. Podle historických záznamů bylo politických vězňů v Československu přes 200 tisíc, popravených jich bylo skoro 250. Pietu dnes pořádá taky klub doktorky Milady Horákové, na ten můžete přijít od 16 hodin do baziliky svatého Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze.
0: Zve nás reportér z naší domácí redakce Jakub Vik. Děkujeme za tohle připomenutí. Naslyšenou.
17: Díky, hezký den.
0: Ve čtvrt na tři se vrátíme k aktuální kauze z Moravy. Primátor Karviné Jan Wolf nakonec do vazby nepůjde. Rozhodl o tom dnes okresní soud v Ostravě. Vazbu pro něj navrhovali olomoučtí žalobci, podle kterých měl ovlivňovat spoluobviněné. Konkrétně hráče Samuele Šiguta. Detaily případu teď rozebereme s reportérem naší investigativní redakce Arturem Janouškem. Zdravím, dobrý den.
19: Hezký den. Soud rozhodl krátce před 14:00 odpoledne. Vazbu ve čtvrtek navrhlo, jak už jsme řekli, olomoucké vrchní státní zastupitelství. Podle žalobce totiž hrozilo, že by Wolf ovlivňoval svědky nebo jinak mařil to vyšetřování. My jsme zjistili, že měl údajně ovlivňovat spoluobviněného fotbalistu Samuela Šiguta. Šigut to řekl při výslechu minulý týden na policii. Podle policejního protokolu, který jsme získali, Šigut vypověděl, že jako hráč fotbalového klubu v Karviné přijel 17. dubna na stadion, bylo to tedy v době, kdy už on i Wolf byli obviněni z korupce. V kanceláři musel nechat mobilní telefon a jít do kotelny stadionu. Tam za ním dorazil Wolf. Šigut vypověděl, že se ho primátor ptal, kdo ho v korupční kauze zastupuje, ptal se ho na to, jestli je v kontaktu s dalším obviněným, řekl mu detaily z vyšetřování a hlavně mu popsal svoji obhajobu a naznačoval údajně, že přesně takto si má tu situaci zapamatovat.
0: O jakou obhajobu jde?
19: Nejprve je nutné říct, z čeho vlastně policie Wolfa viní. Jde o to, že v březnu 2024 na benzínce v Kravařích podle kriminalistů Wolf s dalšími lidmi nabízel právě Šigutovi odměnu za to, že ještě jako hráč Českých Budějovic zařídí prohru svého týmu, třeba tím, že zaviní penaltu. Za to měl dostat 100 000 korun a Wolf mu také nabízel přestup do jeho karvinského klubu. Ten zápas nakonec Karviná skutečně vyhrála a díky tomu se udržela v první lize. A policie letos v březnu Wolfa, Šiguta a dalších 30 lidí obvinila v té rozsáhlé korupční a sázkařské kauze. No a nyní Šigut vypověděl na policii, že mu Wolf v té kotelně karvinského stadionu, jak už jsme o tom mluvili, údajně řekl, aby si zapamatoval, že na té schůzce na benzínce v Kravaří před tím zmíněným zmanipulovaným zápasem vůbec nemluvili o korupci, ale jen o jeho přestupu z Českých Budějovic do Karviné.
0: A co na Šigutova slova říká primátor Jan Wolf?
19: My jsme se ho na to ptali, když šel včera na policii k výslechu. On řekl jen stroze, že nikoho neovlivňoval. A také jeho advokátka Kateřina Světlíková řekla, že s tím, co řekl Šigut na policii, zásadně nesouhlasí. A nakonec okresní soud v Ostravě rozhodl, že Wolf tedy Šiguta ani nikoho dalšího neovlivňoval. My jsme oslovili i hráče Šiguta, on nám řekl, že v tuto chvíli se ale k ničemu nemůže vyjadřovat.
0: Připomeňme ještě, z čeho je vlastně primátor Karviné Jan Wolf obviněný.
19: Už jsme to naznačili, je obviněný z podplácení, kromě toho zápasu Karviné proti Českým Budějovicím, o kterém jsme mluvili, tak ho policisté viní ještě z toho, že se podílel na zmanipulování dvojzápasů v baráži. Wolf ale vinu odmítá. Policie stíhá za korupci i toho hráče Šiguta, ten na naše dotazy nechtěl odpovídat policii, ale při výslechu přiznal, že skutečně ten zápas ovlivnil a že za to vzal úplatek. Celkem kriminalisté v této rozsáhlé kauze stíhají 32 lidí a kromě policie případ řeší i etická komise fotbalové asociace, která za zmanipulování těch změněných zápasů již Wolfa potrestala, dala mu pokutu 3 miliony korun a zakázala mu na 12 let působit ve fotbale. Také s tímto rozhodnutím Wolf nesouhlasí a ten verdikt etické komise zatím není pravomocný.
0: Tolik zjištění od našeho investigativního reportéra Artura Janouška. Děkujeme, naslyšenou.
19: Děkuju, naslyšenou.
0: Teď ve 14 hodin 20 minut, krátce k ekonomickým tématům. Stoupající rtuť teploměru neznamená zátěž jen pro lidské zdraví, ale svou daň si vybírá podle AFP i na ekonomice, protože produktivita klesá a růst se zpomaluje, což představuje další problém pro Evropu, která se potýká s vysokými cenami energií. Analytici společnosti Allianz Trade napsali, že extrémní vedra se stávají strukturálním ekonomickým rizikem, kterým je Evropa extrémně ohrožena, protože má řadu slabých míst a otepluje se rychleji než jiné regiony světa. Moskvou dosažený šéf Krymu oznámil nouzový režim, má pomoci řešit ekonomické otázky. Region má v době zvýšených ukrajinských útoků nedostatek paliva. A New York schválil zastropování nájemného u přibližně milionu bytů s regulovaným nájemným, kde žijí obyvatelé s jednoletou či dvouletou nájemní smlouvou. Splnil tak předvolební slib newyorského starosty a demokratického socialisty Zohrana Mahdaniho, který do funkce nastoupil v lednu. Zatopené sklepy, garáže, ale i auta, případně padající větve z polámaných stromů. To jsou podle pojišťoven nejčastější události, které lidi řeší kvůli bouřkám a přívalovým dešťům. Určitě je dobré vědět, na co si dát pozor, aby jednání o náhradě škody s pojišťovnou bylo bez problému. A dnes probereme několik nemožná úplně obvyklých situací, a to s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce, která přišla do studia. Dobrý den.
15: Hezké odpoledne.
0: Poníštění domu je taková samozřejmost, co když má ale někdo dům teprve rozestavěný. Jak je to tady s pojištěním, s poškozením stavby?
15: No, univerzální odpověď tady bohužel neexistuje. Rozhodující je konkrétní pojistná smlouva. Každá pojišťovna totiž může mít u rozestavěných staveb nastavené podmínky trochu jinak. Pojišťovny proto doporučují při sjednání si tyto části opravdu pečlivě přečíst. Pojišťovna totiž může krytí škody v některých případech i odmítnout. Záleží i na tom, jak dlouho před poničením majetku byla smlouva uzavřená, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
20: Pokud dojde k uzavření smlouvy v krátké době před avizovanou bouřkou, poté to znovu závisí na pojistných podmínkách a smluvních ujednání dané pojišťovny. Je důležité se na toto dotázat před sjednáním smlouvy pojišťovacího poradce či makléře. Pokud už je bouřka v plném průběhu, může pojišťovna odmítnout krytí škod vzniklých dříve nebo během bezprostřední hrozby.
15: Jakmile je to po bouřce bezpečné, měl by člověk co nejdřív tu škodu zdokumentovat, tedy udělat fotky, videa a sepsat seznam poškozených věcí a zkusit škodu i odhadnout. Pak by měl co nejdřív kontaktovat pojišťovnu a všechno nahlásit. Podle Pavlíka nejčastěji lidé chybují v tom, že začnou škody i hned uklízet, aniž by je předtím zdokumentovali.
0: Voda z přívalových může poškodit i auta, když se jim dostane třeba do motoru. Jak je to s pojištěním v tomhle případě?
15: Ano, škody na autě v důsledku velké vody se primárně řeší z havarijního pojištění, kde jsou živelní události kryté automaticky. Další možností pak je speciální připojištění poškození živlem. Toto připojištění se sjednává k povinnému ručení. Je ale potřeba myslet na to, že pokud řidič do vysoké vody vjede vědomně sám, tak nárok na peníze nemá, vysvětluje Jan Marek z Generali České pojišť.
21: V rámci havarijního pojištění není možné krýt škody vzniklé nasátím vody do motoru, k čemuž dochází právě při vjetí vozidla do hluboké louže nebo vany s vodou, která se na komunikaci po bouřkách vytvoří. V tomto případě nejde o nahodilou událost. Naproti tomu, pokud dojde k zaplavení vozidla v garáži nebo na parkovišti, jde o likvidní pojistnou událost.
15: Tady záleží ale i na okolnostech, jak dodal Jan Marek, pokud majitel auta vjel do vody, když se snažil své auto přeparkovat a předejít tak vzniku škody, může být jeho pojistná pojistná událost krytá tím havarijním pojištěním. Pak ale musí majitel předložit pojišťovně přesvědčivé důkazy, tedy fotky, videa nebo výpovědi svědků.
0: No není to jednoduché dostat pojistku. Co má tedy majitel auta udělat bezprostředně poté, co auto ve vodě uvízne nebo je zatopené, aby si neohrozil nárok na pojistné plnění?
15: No, pokud voda auto zatopí středně nebo těžce, tak ho řidič určitě nemá startovat. To by mohla být škoda ještě větší. Měl by zavolat asistenční službu a nechat auto odtáhnout do servisu. Pokud se řidič není jistý, jestli není poškozený motor, i tady je vhodná návštěva servisu. Pak se škoda nahlásí pojišťovně a k tomu je dobré mít opět důkazy, fotky, videa, ze kterých bude jasně vidět rozsah toho poškození i samotná SPZka auta.
0: Tolik rady od Terezy Chlubné z naší domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
15: Já taky, hezký den.
0: Teď vám nabízíme další díl našeho seriálu o vícerčatech, se kterými se teď vrátíme o 30 let zpět. To se v ostravské nemocnici narodila trojčata Tomáš, Cyril a Martin Jarošovi. Kočárek pro tři děti si rodina musela v 90. letech nechat vyrobit na zakázku. Jednorázové pleny kluci dostávali kvůli vysoké ceně jen výjimečně. Každý měl navíc jiné kojenecké mléko.
1: Z trojčat je Tomáš Jaroš z Brněnska. Vy a vaši dva sourozenci jste narození v roce 1995 na podzim.
3: Přesně tak. Moje první váha byla 1100 gramů.
1: A jste tři bratři. Vy jste Tomáš, máte bratra Ctirada a Martina a jste více vaječní, takže si nejste podobní.
3: My jsme každý úplně vlastně jiný.
1: Tak vy tady máte album, tady jste na gauči.
3: Bude to něco kolem toho 5. roku.
1: Máte tady na fotce tři stejné mikiny. Chodili jste stejně oblečení?
3: Aby jsme se nahádali o to, kdo má něco lepšího nebo ba naopak horšího.
1: Když někde řeknete, že jste strojčat, zajímá to lidi?
3: Lidi se o to zajímají. Není to tak zas tak časté.
1: Vy tam vidíte, jaké přínosy? Měl jste si vždycky s kým hrát doma?
3: Určitě. U nás doma to bylo takové divoké. Samozřejmě jsme byli tři postele. Strašně moc hraček, takový trošku divočejší.
1: Tady jste s bratry v pokojíčku, máte krátký sestřih a vidíme, jak vypadal váš pokojíček. Byla to palanda a postel vedle.
3: A já jsem celý život spal nahoře na poschodovce. Já jsem měl své království.
1: Vás poslouchá maminka Martina. Jak to bylo s tím pokojíčkem? Tady vidíme tři syny na posteli. Měl třeba každý svoji skřínku, krabici s hračkami?
22: Hračky měly dohromady, oblečení měly v ložnici jakoby poskládaný zvlášť, to by už do toho pokoje nevyšlo. A sdíleli spoustu věcí. Auta, nadálkové ovládání, různý prostě drahší hračky, nebo se museli domluvit, že si pořídí dohromady jednu hračku společnou jako autodráha. Museli spolu spolupracovat, aby z toho jakoby vytěžili víc než každý zvlášť.
1: Ty povahové rysy jsou hodně jiné.
22: Každý vlastně má úplně jinou povahu, jinou barvu očí, jinou stavbu těla, ale navzájem sebe jakoby připomínají.
1: Tady je trojkočárek.
22: Ano.
1: Ty kluci seděli všichni tři vedle sebe?
22: Ne. Dva byli za sebou a jeden byl bokem, takže ten nejtěžší vyvažoval ty dva a měla metr na šířku, takže do autobusu nevlazl.
1: A do dveří běžný?
22: Museli se otevřít obě dvě křídla.
1: Teď vidíme fotku, kde už jste starší a máte tři různě barevné, ale typově stejné zimní bundy. Třikrát to stejné oblečení šlo sehnat?
22: Něco jsme ušili, něco babičky napletly.
1: Vy si vybavíte tu chvíli, kdy jste se dozvěděla, že jsou na cestě trojčata?
22: Přesně si ji pamatuju a budu si ji pamatovat celý život. Tím, že jsem dlouho nemohla mít děti, tak jsem byla ráda, že jich bude taková hromada.
1: Kluci se narodili v říjnu 1995. Od té doby jste byla hodně v jednom kole?
22: První rok si nepamatuju. Stalo se mi, že jsem se ráno vzbudila, měla jsem u postele tři flašky od mlíka, každý měl jiný mlíko a já si nepamatuju, že bych jim dala správný mlíko a ještě, že bych ho i ohřívala.
1: Takže totální mlha.
22: Ano.
1: Tomáši, jak se vám to poslouchá?
3: Z pohledu jako syna, tak je to obdivující maminku, že to všechno vlastně zvládla, protože to asi bylo peklo, no.
1: Bylo to někdy na nervy?
22: Tam, když hráli schovku ve skříních i s dětma od sousedů a dveře vypadly, tak to bylo na zabití, ale jako vždycky všechno, co jde spravit, tak vlastně není důležitý.
1: Říká maminka trojčat Martina, Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
0: Dnes je pátek 26. června, posloucháte nás ve 14 hodin 28,5 minuty. Na většině škol je tedy už vysvědčení rozdané, kufry a batohy možná i zbalené. Začaly prázdniny a prázdninové dovolené. Teď už je jen čas vydat se na svůj spoj a vyrazit do blízkých i vzdálených destinací. Jak to vypadá na pražském hlavním nádraží, tak na to už se teď ptám naší reportérky Kristýny Vašíčkové. Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
0: Kristýno, i v tomhle horku odjíždějí všechny vlaky na čas?
4: Zatím většinou ano. Byla jsem tu už dopoledne a znovu jsem se vrátila asi před 2 hodinami a co svítila zpoždění na odjezdové tabuli, byla jen u některých vlaků, a to buď 10 nebo 15 minut. Takové delší zpoždění, co tu naskakovalo ještě před chvílí, to se týkalo vlaku do Budapešti, ten hlásil skoro 30 minut. A ještě před malou chvíli tak podobné zpoždění naskočilo i u vlaku do Bratislavy. Nicméně, co se týče tady té haly odjezdové a příchodové, tak tady to nikterak přeplněné není, protože mám okoukané třeba ze špiček ve všední dny, že ta hala vypadá podstatně plnější. Cestující se tu schází s předstihem, když někam jedou, často tu vídám dámy s vějíři, aby se aspoň trochu ochladili, láhev vody, sladkého nápoje anebo plechovka vychlazeného piva, to jsou pak ty další věci, kterými se lidé na cestu anebo před cestou zásobí.
0: Možná, že tady turisté ten nápor i vzhledem k extrémním teplotám, dejme tomu, odložili nebo odjezdy na svou dovolenou, ale vůbec stejně asi s větším množstvím lidí dopravci musí počítat, jak jsou na to připraveni.
4: Ano, tak dopravci s odjezdovým náporem počítali. České dráhy například posílily vlaky teď na víkend, a to hlavně ve směru na Moravu. Víc místa k sezení ale mají mít i spoje do Českých Budějovic směrem na západ Čech a do východočeského regionu. Ten nárůst je sice o 100 míst, i tak by ale cestující měli sledovat nejen obsazenost vlaků, jak připomíná mluvčí podniku Petr Šťáhlavský.
5: Přesto doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa, sledovat takzvaný semafor, který upozorňuje na očekávání obsazenost vlaku, a využívat spoje mimo přepravní špičku.
4: Ty spoje jsou posílené ode dneška do neděle, a když zmíním ještě dalšího dopravce, RegioJet, ten žádná speciální opatření na tento víkend po vysvědčení nepřipravil, nicméně posílené vlaky podle mluvčího Lukáše Kubáta jezdí už od zhruba půlky května. Pokud ale bude potřeba, posílí je ještě víc, a to nejen ty vnitrostátní, ale i mezinárodní. No a na závěr ještě takové malé připomenutí pro ten čas na cestách v těch současných vedrech. Mějte sebou na cestě dostatek pití, případně nějakou pohotovostní svačinu.
0: Tolik doporučení od reportérky Kristýny Vašíčkové z pražského hlavního nádraží. Děkujeme moc. Naslyšenou.
4: Naslyšenou, hezký den.
0: Bylo 14 hodin 31,5 minuty a na řadě jsou zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
8: Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Pražský hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli začínajícím prázdninám policisté upozorňují na hustý provoz na silnicích. Řidiči by se taky měli připravit během léta na víc policejních hlídek než obvykle. V dopoledním rozhovoru na Radiožurnálu to řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboč.
6: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
8: Kvůli aktuálním vysokým teplotám, které se můžou o víkendu dostat až ke 40 stupňům, by řidiči taky během jízdy měli dodržovat pitný režim a pravidelné přestávky. Ukrajinská premiérka Julia Svyridenková na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v Polsku uzavřela více než 160 dohod v hodnotě přes 240 miliard korun. V Gdaňsku jednala i s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Podle něj se bavili mimo jiné i o zapojení českých firem do rekonstrukce Ukrajiny po konci války. Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 haléře. Lidé tak za litr zaplatí až 40 korun a 46 haléřů. Za naftu si řidiči v Česku připlatí 18 haléřů. Litr budou čerpací stanice prodávat nejdráž za 36 korun a 40 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat zatím do konce června. Informace ze silnic v odpoledním plusu. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice na 178. kilometru.

0: Prešovice. Pomaleji se jede dál přes Štěrboholskou spojku a na okruh ke sjezdu na hradeckou dálnici D11 zdržení okolo půl hodiny. Na Štěrboholské spojce trvá silný provoz ve směru na Lanový most od Běchovic k Europarku. V Kbelské ulici se popojíždí směrem do Hloubětína od Cínovecké k Novopatské. V Radlické teď odpoledne naberete 20 minut navíc od Valtrovky k Mrázovce a ve Vrchlické a následně Duškovy ulici se popojíždí od Kavalírky před tunely zdržení taky na 20 minut. Dobře dojďte. V noci má být jasno, teploty klesnou na 21 až 16 stupňů, v údolích bude kolem 14. Zítra pak čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne hlavně na západě Čech přechodně místy až polojasno. Nové teplotní maximum v Česku může padnout zítra a taky v neděli. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice hlavně v Polabí, Pohoří, na jižní Moravě a taky ve středních Čechách. To byly zprávy a tady je repríza Pro a proti.
1: Dvě strany současné vládní koalice, hnutí SPD a motoristé sobě, prosazovali zrušení školní inkluze. S hnutím ANO se nakonec dohodli, že systém, který má zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání, zůstane, ale projde zásadní revizí. Ministr školství Robert Plaga před pár dny přiblížil, v čem by tahle revize měla spočívat. Navrhuje, aby se změnil způsob, jak se přidělují asistenti pedagoga. Nově už by se nevycházelo z doporučení pro konkrétního žáka, ale z toho, kolik je dětí ve třídách a jaké mají potřeby. Bude to změna k lepšímu?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou dva místopředsedové výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport. Poslanec hnutí STAN Jan Berky, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A poslanec zvolený za motoristy sobě Miroslav Krejčí. Dobrý den.
4: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Jde revize inkluze, kterou představilo ministerstvo školství správným směrem, pane Krejčí?
4: Určitě tato změna, která je v současnosti představena ministerstvem školství, je krok správným směrem, ale určitě bych to nenazýval tím, co se řešilo kolem voleb, a to je zrušení inkluze nebo velká revize inkluze.
1: Pane Berky, váš pohled na tu ministrem školství představenou změnu?
3: Vzhledem k tomu, že co se týká parametrizace asistentů pedagoga, navazuje ta současná vláda na naší, tak ten směr považuji v zásadě za dobrý. Ono ostatně málo kdy potkáte někoho, kdo by řekl, že parametrizaci nechce, než přijdou čísla. Předpokládám, že o tom se také budeme za chvilenku bavit, o některých těch parametrech, kde jsou případně rizika. Ale základní idea je správná.
1: Takže tady nejste v nějakém zásadním sporu. Když jste, pane Krejčí, úvodem říkal, že teď se inkluze nebude rušit, tak jste právě narážel na ten volební slib mimo jiné motoristů, kteří říkali ústy některých představitelů, třeba pana Gregora, vašeho kolegy, že dokonce zrušení inkluze je podmínkou ke vstupu do vlády, ale to se tedy dít nebude.
4: Pokud jsme po volbách jsme si sedli v rámci současné koalice a dohodli jsme se na tom, jaké změny v inkluzi mají proběhnout během současné vlády, a určitě asistenti pedagoga byli jeden malý dílek z té dohody, a byť ještě teda neříkám, že to je finální podoba, tam bude primárně záležet na tom, přesně jak zmínil kolega Berky, jak budou nastavené ty parametry.
1: K čemu se dostaneme, každopádně rušení inkluze nebo její podstatné části ve hře není. Na tom jste se nedomluvili, z toho jste vy jako motoristé sobě ustoupili.
4: No, já jsem přesvědčen o tom, že a stejně tak to vnímala i SPD, že k velkým změnám dojde, ale toto není ta velká změna. Velké změny by teprve měly přijít.
1: Pane Berky, vítáte, že zatím, jak se zdá, inkluze v té podobě, jak tady funguje řadu let, bude pokračovat, jenom se bude revidovat?
3: To, že ten systém potřebuje nějakou revizi, tak na tom jsme se podle mého názoru shodli všichni. To, co se třeba ukázalo, je, že speciální vzdělávání, respektive speciální školství má nějaké svoje místo. To, co si ale nemyslím, že by to mělo vést, je k tomu, že budeme zase děti se speciálními potřebami, ať už daný fyzickým handicapem nebo nějakým jiným handicapem, segregovat do speciální škol. Já si třeba myslím, že spíše cesta je podpora speciálních tříd,

0: při běžných základních školách, což není vždycky úplně jednoduché, to přiznávám. Zároveň je potřeba se podívat na to, jak více podpořit některé podpůrné pozice. V tomto smyslu revize by za mě také byla OK, ale zrušení inkluze považuji za velmi špatný krok pro společnost.
1: Pane Krejčí, když vy jste tady před chviličku řekl, že ty velké změny teprve přijdou, souvisí to s tím, že vláda chce zásadně posílit kapacity jak speciálních škol, tak speciálních tříd a tam přesunout část těch dětí se speciálními potřebami, jak teď na to narazil váš pan kolega?
2: Přesně tak, to je ten hlavní díl dohody, která vznikla při tvorbě programu vlády nebo programového prohlášení vlády. To znamená přesně, jak to bylo řečeno, rozšíření kapacit speciálních tříd, respektive speciálních škol, přičemž preferovány budou přesně tak, jak tu zaznělo, speciální třídy v běžných školách, aby ty děti nebyly segregované do samostatných jiných subjektů a byly v prostředí, kde se vzdělávají standardní děti.
1: Preferovány tedy budou speciální třídy, nicméně v programovém prohlášení vlády stojí, že se bude posilovat kapacita i speciálních škol. Takže bude se část těch dětí se speciálními potřebami, které dnes chodí do běžných tříd, vyčleňovat do škol speciálních?
2: Takhle bych to určitě nedefinoval. Do speciálních škol nebo speciálních tříd by měly chodit děti, které to potřebují proto, aby se mohli smysluplně vzdělávat. Náš požadavek v rámci změn inkluze byl vedený především tou myšlenkou nebo tím pohledem, že zavedením inkluze, tak nešťastně, jak to vzniklo před 12-14 lety, tak začali trpět učitelé a začali trpět běžně nadaní a více nadaní žáci v těch třídách, kde se v tuto chvíli vzdělávají.
1: A proto chcete část těch žáků se speciálními potřebami přesunout do speciálních škol?
2: Já nebudu mluvit o speciálních potřebách, protože speciální potřebou je spousta různých věcí, které vůbec neovlivňují standardní režim třídy a tyto děti v těch běžných třídách mají zůstat.
1: Pane Krejčí, nezlobte se, v programovém prohlášení vlády stojí, že se budou posilovat kapacity speciálních škol. Ano. Tak já se ptám, z jakého jiného důvodu by se ty kapacity posilovaly, než proto, aby tam část těch dětí se speciálními potřebami byla znovu přesunuta?
2: Primárně je to z důvodu toho, že například desítky procent dětí s lehkou mentální retardací chodí do běžných tříd, ačkoliv jim tam nejsou schopni učitelé poskytnout adekvátní péči.
1: Tedy by se měli přesunout do těch speciálních škol.
2: Ano, tam, tak, kam patří.
1: To je ta odpověď, kterou jsem tady jasně chtěl slyšet. Pane Berky.
0: Otázkou ovšem je, jestli řešením toho, že tam nedostávají dostatečnou podporu, je to, že je vemu a dám je někam jinam. Jo, jedna z věcí, kterou pořád v tom systému jako zapomínáme, nebo respektive přiznejme si, že společné vzdělávání skutečně je náročné. Nikdo podle mě jako neříká, že to je jednoduchá věc. Zároveň ten, kdo ale dává odborné doporučení o tom, jestli pro to dítě je vhodné vzdělávání v takzvaně v mainstreamu, nebo to speciální, je pedagogicko-psychologická poradna. Nemá být tím zásadním kritériem, jestli to je jednoduché, nebo to není jednoduché. A zároveň jako nezapomínejme na to, že jedním z důležitých prvků, jak základního vzdělávání, tak právě společného vzdělávání, je ta socializace. To, že ty děti jsou alespoň část toho dne pohromadě. Proto si myslím, že opravdu gro té úpravy má být podpora speciálních tříd, nikoli speciální školy.
1: No ale to jste slyšel od pana Krejčího, že bude ta preferovaná cesta. Nikoli ty děti primárně přesměrovávat, když to takto ošklivě řeknu, do speciálních škol, ale do těch speciálních tříd, proti kterým ani vy nejste.
0: Já tenhle posun docela vítám. Ta rétorika, která byla předvolební, mi přišla, že takováhle úplně není. Já jenom připomínám, že v tom systému v zásadě ten, kdo v tomhle má hrát důležitou roli, je skutečně ta pedagogicko-psychologická poradna, ne dojmy někoho jiného.
1: S tím byste souhlasil, pane Krejčí?
2: Ještě tady zmíním drobnou věc, když se tady mluví o handicapu fyzickém, to znamená, když nějaké dítě je, nedej bože,
1: znevýhodněno
2: fyzicky postižené, třeba na vozíčku nebo postižené zrakově nebo sluchově, tak o těchto dětech jsme nikdy neřekli, že by měly být separované z běžných tříd. To není žádný důvod k tomu, aby tyhle děti někdo se snažil tlačit do speciálních tříd, protože tyhle ty děti žádným významným způsobem neblokujou běžnou výuku. To jsou věci, které se dají podpořit standardními pedagogickými opatřeními, pomůckami, a ty děti s nějakou obvykle technickou pomocí můžou zvládat běžný vzdělávání ve třídě.
1: A souhlasili byste, že to hlavní slovo by měly mít pedagogicko-psychologické poradny, jak tady zaznělo?
2: Já si primárně myslím, že hlavní slovo by měl mít ředitel školy, protože ten je schopen říct, jestli je tomu dítěti schopen poskytnout adekvátní způsob formu vzdělávání nebo ne.
0: A to v tom se právě...
1: Vydržte, nechte pardon, dokončit pana Krejčího větu, hned vám dám slovo, pane Berky.
2: A samozřejmě, že by měl být kladen primárně důraz na doporučení poradny. Školský systém by se měl snažit a udělat všechno pro to, aby splnil to, co poradna napsala, ale v případě, že situace, že ředitel není schopen splnit to, co po něm chce poradna, tak přece musíme přijmout nějaké jiné opatření. A teď neříkám, jaké.
1: A tím už se tedy dostáváme k té změně, která je na stole, kterou představil ministr školství Robert Plaga. A to je, že by ta hlavní odpovědnost za přidělování asistentů pedagoga ve třídách měla být nově na ředitelích, nikoli na pedagogicko-psychologických poradnách. Proč vám ta změna vadí, jak jste signalizoval, pane Berke?
0: Ne, já jsem signalizoval jenom to, že mi vadí ten přístup. Má být jako z mého pohledu opačný. Zná pedagogicko-psychologická poradna řekne nebo doporučí, co je pro toho žáka dobré, a ředitelka mají říct, co k tomu potřebují, a stát má mít povinnost jim to zajistit. Nikoli to, že řeknu, nezvládnu to v tuhle chvíli, tak to dítě nepřijmu. To proti tomu jsem já chtěl protestovat.
1: Moment, jenom abych si to vyjasnil. Jestli já tomu správně rozumím, tak i v tom novém systému by tomu mělo být tak, že pedagogicko-psychologická poradna bude mít ten poradní hlas, který ředitel školy samozřejmě zohlední, ale bude to ředitel školy, který v poslední instanci rozhodne, kam toho asistenta pedagoga přidělí.
0: Co se týká asistentu pedagoga a parametrizace, tam s tím problém nemám. Já jsem reagoval na to, co říkal kolega Krejčí o tom obecném principu. My totiž měníme systém, a ten byl i v tom našem původním návrhu, kdy původně vlastně byl asistent jakoby přidělován dítěti, respektive byl takzvaně dítěte. Někdy se říkalo, že dítě si ho jakoby nosí v batohu na zádech, to znamená, když přechází s ním asistent pedagoga. A teď do toho se vnáší stabilita. V tomhle ten koncept je vlastně úplně stejný, jako měla ta naše vláda, a to si myslím, že je správně. A ten ředitel potom na základě toho, že tam má toho asistenta nastálo, může s ním pracovat, ví, jaké jsou aktuální potřeby, tak ho umisťuje.
1: S tím tedy problém nemáte? A s čím problém máte?
0: Výjimkou jsou, a tam neříkám, že bych byl úplně proti otázkou, ale je řešení u podpůrných opatření 4. a 5. stupně. Protože tam v zásadě je z mého pohledu potřeba spíše přiznat, že ten asistent je skutečně toho dítěte, a je tedy otázkou, jestli se má napočítávat parametricky, a nebo jestli u opatření toho 4. a 5. stupně, což jsou těžká postižení nebo handicapy, tak tam je otázkou, jestli to nemá být spíše teda skutečně vázáno na to dítě.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají poslanec hnutí STAN Jan Berky a poslanec za motoristy sobě Miroslav Krejčí.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Krejčí, v návaznosti na to, co jste teď slyšel za kritiku, bude ten nový systém fungovat v případě těch vyšších stupňů postižení dětí, systém nového přidělování asistentů pedagoga?
2: Pokud jsem dobře pochopil ten materiál předložený ministerstvem školství, tak se počítá výhradně s tou parametrizací a s přidělováním na školu. takže asi se už nepočítá s tím přidělováním na žáka tak, jak to bylo v původním podobě, která se nahrazuje. Nicméně je na řediteli školy, jakým způsobem rozhodne, kam přidělí, na kolik hodin, na jakou dobu toho asistenta, a já si myslím, že je vhodnější, aby to bylo v moci ředitelů tak, jak je navrženo, protože jsou hodiny výukové, kdy i v tuto chvíli ten žák se čtvrtým nebo pátým stupněm toho asistenta třeba úplně nepotřebuje a ten asistent může pomoct někomu jinému jako mnohem víc, než když je v tu chvíli, kdy ho na nějakou hodinu nepotřebuje to jedno konkrétní dítě.
1: A to všechno zvládne tedy posoudit ředitel na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny?
2: Určitě, s tím se ten ředitel musí poprat, a také, když se podíváte, tak asistent má hodin, počet pedagogických hodin práce vyšší, než kolik hodin výuky má dítě v jedné třídě. Takže to už samo o sobě naznačuje, že by ten asistent měl strávit v práci více času, než být s jedním dítětem po dobu jeho výuky.
1: Pane Berky, nebude to takto obecně řečeno dobře fungovat, když tedy asistenti pedagoga budou přidělováni spíš tedy podle toho, kolik je dětí ve třídách, jaké jsou jejich potřeby?
0: Ale znovu říkám, tuhle část já vůbec nerozporuju, ta byla i v tom původním návrhu u toho čtvrtého, pátého stupně. Ten rozdíl možná, který já vnímám oproti kolegovi Krejčímu, je, že pořád se nevylučuje, že ten ředitel ho použije nějak jinak, ale bude počítán nad tu parametrizaci. Nebude součástí té parametrizace, ale u toho opatření čtvrtého, pátého stupně prostě toho asistenta skutečně jako i přiznáváme, že je vlastně vázán na to dítě. To je jakoby ta změna.
1: Takže ta vaše obava spočívá v tom, že vy si myslíte, že v případě dětí s těmi závažnějšími stupni handicapu ti asistenti v tom novém systému můžou i chybět?
0: Oni obecně, když se podíváte i do té předkládací zprávy, i do těch výpočtů, tak to bude znamenat pokles počtu asistentů pedagoga v tom systému, což já v zásadě nijak rozporovat nechci, protože by to ode mě bylo trochu pokrytecké, neb to bylo i v tom našem jako původním návrhu. Ale právě v diskuzi té předchozí za naší vlády jsme narazili na ten problém u těch čtvrtých a pátých stupňů a ukázalo se z mého pohledu spíš, že by lepším řešením bylo je počítat nad tu parametrizaci. Skutečně vázat na to podpůrné opatření. U těchhle z těch dvou stupňů, u těch předchozích tří, to nijak nerozporuje.
1: Je to ještě ke zvážení, pane Krejčí?
2: My jsme ten vlastní návrh parametrů neviděli jsme, jak bude modelovaný dopad na ty školy, které školy ztratí nějaké množství úvazku asistentů, které školy získají navrch, takže teď je asi předčasné o tom diskutovat, ale určitě někomu někde budou asistenti chybět, protože ten návrh, jak tu zaznělo, globálně přispěje ke snížení počtu asistentů.
1: Ale chcete zabránit tomu, aby asistenti pedagoga nechyběli těm dětem, které je potřebují nejvíce?
2: Určitě ti nejpotřebnější je musí dostat.
1: Tahle odpověď vás uspokojuje, pane Berky?
0: Ideově ano, otázka bude toho technického provedení a skutečně analýza, jestli tak, jak ty parametry budou nastaveny, k tomu povedou. Ale zároveň je teda potřeba ještě říct jednu věc, že se potýkáme poměrně s problémem, že právě školy, a tady se vracím i k těm speciálním školám, o kterých už tu byla řeč, velmi často pro ty děti vyžadují asistenci zdravotnickou, nikoli pedagogickou. A to je třeba téma, které je dlouhodobě neřešeno. A mně přijde, že zrovna tohle je vhodná příležitost k tomuto otevřít a skutečně s ministerstvem zdravotnictví najít řešení i například pro zdravotnickou asistenci.
1: Čili, že by vedle asistentů pedagoga měli přibýt ještě asistenti zdravotnického charakteru?
0: No, my jako z mého pohledu je otázku, jestli to někdy nenahrazujeme, jestli ve skutečnosti nedáváme asistenta pedagoga tam, kde bychom ve skutečnosti potřebovali zdravotnického, protože ten systém na to není úplně připraven. Tak jenom je to otázka, která mi přijde, že by byla dobrá při téhle souvislosti otevřít.
1: Je nebo není to námět pro tu zásadní revizi, která teprve začíná, pane Krejčí?
2: Určitě to je námět, kterým se musíme zabývat.
1: Obecně za to bych se zeptal, byť pan Berky, pokud tomu správně rozumím, připouští, že se počet asistentů pedagoga může snížit, je to tak?
0: Ano, akorát problém bude, kam to dopadne nejvíc, protože dá se předpokládat podle těch parametrů, že to budou malé školy, a tam je otázka, jestli jsme připraveni na to jim pomoci jinak.
1: Nebude hrozit, že se ten počet sníží až moc, pane Krejčí, a že potom budou někde chybět?
2: To je čistě rozhodnutí současného ministra Plagy a bude to záviset čistě na tom modelování dopadů, které my v tuto chvíli nemáme dostupné, takže počkejme.
1: Moment, rozumím tomu správně, že tedy ta zásadní revize se začíná bez nějaké hlubší analýzy?
2: Ministerstvo tu analýzu 100% má, nebo předpokládám, že ji mají, ale my to nemáme v tuto chvíli dostupné, my jsme to neviděli, takže o tom nemůžeme mluvit. Až to uvidíme, tak potom si můžeme sednout nad čísly a diskutovat o tom, co by se stalo, kdyby se tohle číslo změnilo.
1: Nedává to smysl, pane Berky?
0: No, ono to není, omlouvám se, úplně pravda, protože když se podívám do té předkládací zprávy, tak tam vlastně vidím, že jeden z těch prvních parametrů je počet běžných tříd prvního ročníku v základní škole s počtem 15+. Další ta kritéria jsou navázána na naplněnost, což znamená z mého pohledu, že se skutečně bavíme o tom, že malé školy ty asistenty přijdou. Ona ta logika základní zase není úplně jako nesmyslná. Ona říká, když máte málo dětí ve třídě, můžete se jim věnovat více i s tím jedním pedagogem. Ten problém ale je v tom, že když tam máte dítě s nějakou speciální potřebou, tak vy potřebujete především pomoc s tím, jak s tím dítětem pracovat, nikoli jenom to, že na něj máte čas. A tam třeba já vidím zase další jako riziko toho systému, je, že nemyslíme na to, jak podpořit pedagogicko-psychologické poradny, které krom diagnostikování mají také za úkol právě tu metodickou pomoc, ale na ní v tuhle chvíli vlastně nemají příliš času. Tak tam já vidím zase druhé riziko, což nebude legislativní úprava, ale měli bychom pomoct pedagogicko-psychologickým poradnám, aby měli čas na tu metodickou činnost.
1: Pamatuje se v té revizi, pane Krejčí, na pedagogicko-psychologické poradny?
2: No, pedagogicko-psychologická poradna je primárně ten subjekt, který dává doporučení nebo který posuzuje to dítě. Ale když tu kolega Berky zmínil, že není pravda, že to nevíme, co se týká toho nastavování parametrů, já jsem to nemyslel tak, že nevíme, že parametrem bude počet tříd pod 15 dětí, ale že nevíme, jaký dopad do toho výpočtu to bude mít, jestli tam bude jeden, dva nebo půlka asistenta, když je tam jedna tahle ta třída. Takhle jsem to myslel.
1: Takže to se teprve ukáže a i na základě těch zjištění, která ještě očekáváte, tak to konkrétní paragrafované znění této navrhované novely může být změněno.
2: Já si nejsem jistý, že ten vlastní výpočet bude v novele.
1: To nepředpokládám, ale ptám se na to, zda ta novela dozná ještě určitých změn po tom, co ten výpočet přesnější s analýzou budete mít.
2: Já si teď nejsem jistý, jestli ten vlastní výpočet, ten vzorec bude v novele nebo ve vyhlášce. Já bych skoro typoval, že bude až ve vyhlášce, takže se to nebude týkat novelového znění.
1: Když tady bylo mluveno z vaší strany, pane Berky, o metodickém vedení, respektive o fungování těch pedagogicko-psychologických poraden, oceňujete, že v tomto se, že na toto se v té předkládané novele myslí, když se hovoří o metodickém vedení asistentů pedagoga, které doposavat chybělo?
0: Tam je ale v té novele, pokud se nepletu, myšleno jako v rámci té školy, to znamená, máte-li tam tým, musíte k ním mít jako určeného člověka. Já jsem spíš mířil k tomu, jak těm školám pomáhat s nimi pracovat dobře. A to jsou, na to by právě měly být ty pedagogicko-psychologické poradny. A ještě tam je jedna věc, když se bavíme o metodice, a já už jsem to panu ministrovi i naznačoval, že otázkou, jestli v té novele třeba například nemá být i zmocnění pro ministerstvo vydávat závaznou metodiku pro pedagogicko-psychologické poradny, co se týká právě diagnostiky určující potom ta podpůrná opatření, tak aby vlastně skončila trošku turistika některých jako rodičů, že hledají tak dlouho pedagogicko-psychologickou poradnu, až která jim jako napíše to opatření, které chtějí. Takhle, kdyby ty poradny byly vlastně i kryty z vrchu, že stát říká, taková to jsou kritéria, jasně, že to nebude úplně se striktními jako hranicemi, to by ani nešlo při té diagnostice, ale budou tam mít oporu, tak to si třeba myslím, že je taky jedna z věcí, o které se máme bavit.
1: Čili ty mantinely by mělo jasně pedagogicko-psychologickým poradnám říct přímo ministerstvo.
0: Ano, aby jim vlastně i vytvořilo jako a v tomhle krylo záda.
1: Pane Krejčí, nezabránilo by to tomu, o čem hovořil pan Berky, co tady nazval turismem rodičů?
2: Tohle to je určitě velký problém a my dlouhodobě prosazujeme to, aby poradny byly striktně vázané metodikou z ministerstva, co se týká stanovení vlastně spádovosti poraden, to je věc, co by taky velmi pomohla. Proto budeme se za to zasazovat, aby dítě mělo určenou poradnu svým bydlištěm a nemohlo jít do jiné poradny pro doporučení. A osobně si myslím i to, že by neměly existovat soukromé poradny a všechny by měly být jenom státní.
1: A u toho skončíme pro dnešek s poslancem zvoleným za motoristy sobě Miroslavem Krejčím a poslancem hnutí STAN Janem Berkym. Pánové, oběma vám děkuju.
0: Děkuju, hezký den.
2: Díky, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
4: V 15 hodin pokračuje páteční odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
4: Organizace OSN pozastaví operaci, při které koordinovala odplutí lodí z Hormuzského průlivu. Jednu loď v oblasti zasáhl projektil. Co o tom víme? Sněmovna finálně schválila novelu zákona o státních zaměstnancích. Koalice kvůli dlouhému projednávání zařadila pevné hlasování. Jaké změny má norma přinést? A ukrajinský prezident Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má přimět Rusko k míru. Co to může znamenat? To jsou naše témata. Začneme zprávami s Ondřejem Látalem.
5: A přeuklidný závěr pracovního týdne. Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla zajistit jednodušší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
6: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
5: Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní nad ní propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Normu teď dostanou k posouzení senátoři a řekneme k tomu v odpolední Plusu víc chvíli po zprávách. Okresní soud v Ostravě propustil primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové kauze. Státní zástupce pro něj žádal vazbu. Obával se, že by Wolf mohl ovlivňovat svědky. Soudkyně ale po čtyřhodinovém jednání důvody neuznala a primátor tak bude stíhaný na svobodě. V kauze je kvůli podvodnému sázení a ovlivňování výsledků utkání obviněných 32 lidí. Wolf jakoukoliv vinu odmítá. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze může pokračovat. Bývalý ministr Pavel Blažek, dřív z ODS, jeho bývalý náměstek Radomír Daniel a advokát Karim Tic neuspěli se stížnostmi proti svému stíhání. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Blažek, Daniel a Tic čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby, vysvětluje mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
7: Státní zástupce stížnosti obviněných zamítl jako nedůvodné, neboť dospěl k závěru, že trestní stíhání obviněných bylo zahájeno důvodně a v souladu se zákonem. Další opravný prostředek proti tomuto postupu není přípustný.
5: Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě, hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daniel vinu odmítají, Tic se k případu zatím veřejně nevyjádřil. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl Pražský obvodní soud. SPD od rezortu požaduje omluvu. Ve zprávě ho totiž ministerstvo popsalo jako xenofobně populistickou skupinu, která podněcuje k nenávisti. Podle soudu to ale ministerstvo dostatečně neprokázalo. Stejný spor řešili soudy i kvůli zprávám z předchozích let. Pravomocným rozsudkem skončil soud o zprávě z roku 2020. Podle soudu v ní SPD být nemělo. Soud taky na začátku června SPD nepravomocně potrestal 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti, a to kvůli kontroverzním předvolebním plakátům z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Hnutí SPD vinu odmítá.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán čelí návrhu na zadržení v souvislosti s kauzou ukrajinského konvoje se zlatem. Hrozí mu i vzetí do vazby. Návrh podal právní zástupce ukrajinských přepravců peněz Laurent Horváth. Informovala o tom maďarská média s odkazem na dokumenty z vyšetřování. Návrh se týká i tří vysoce postavených úředníků.
8: Maďarský server 444HU zveřejnil dokument prokuratury, kde je bývalý premiér Orbán uvedený mezi lidmi, kteří podle vyšetřovatelů rozhodli o březnovém zadržení konvoje. Ten převážel hotovost a zlato mezi bankami v Rakousku a na Ukrajině. Vyšetřovatelé teď zjišťují, zda měl zásah trestně právní nebo politické důvody. K incidentu došlo v době, kdy Budapešť a Kyjev vedly spory mimo jiné o dodávky ropy poškozeným ropovodem Družba. Premiér Péter Maďar už včera vyzval generální prokuraturu, aby zveřejnila výsledky dosavadního vyšetřování. Pokud tak neučiní, informuje prý veřejnost on sám. Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Počet obětí včerejších zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589. Zraněných jsou skoro 3000. Informovala o tom prozatímní prezidentka země Delcy Rodriguezová. Očekává se, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat. Španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez řekl, že o život přišli tři Španělé. 99 dalších se podle něj pohřešuje. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Tady jsou zprávy pátečního odpoledního plusu. Do konce roku začnou na všech ostravských tramvajových linkách fungovat elektronické jízdní řády. Dopravní podnik Ostrava už instaluje první kusy na zastávkách v centru města. Ušetří tak za papír a cestující najdou na obrazovce nejaktuálnější informace. Podle ředitele dopravního podniku Daniela Morise nové vývězky informují o aktuálních zpožděních, zaplněnosti tramvají i třeba o tom, jestli je vůz klimatizovaný nebo vhodný pro vozíčkáře.
9: Celkem bude v Ostravě 200 chytrých elektronických jízdních řádů, především na páteřní tramvajové dopravě, to znamená všechny tramvajové zastávky budou vybavené a pak ještě vybavíme některé velmi frekventované zastávky v rámci naší sítě.
5: 6,5 minuty po 15. hodině přidáme v odpoledním plusu taky dopravní informace. Začínáme na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna. Spozorněte za sjezdem na Pražský okruh. Na 10. kilometru se zastavuje, kolona pak pokračuje až před Šmejkalku na 22. kilometr. Zdržení asi půl hodiny. Na výjezdu z Prahy po D5 směrem do Plzně se zastavíte před sjezdem na Rudnou na 3. kilometru. Kolona pokračuje na 8. kilometr, tam zasahují u požáru vozidla a mají zabraný pravý pruh. Na okruhu ve směru na D1 se táhne kolona od sjezdu na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometr. Ucpaný je taky příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte za sjezdem na Vršovice. Následná kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku až na okruh ke sjezdu na D11. Zdržení asi půl hodiny. V Kbelské ulici se jede pomaleji směrem na Hloubětín, už z Cínovecké od sjezdu na Březněves k Novopatské ulici. A Věčné ulici v Praze se popojíždí před náměstím IP Pavlova už z Reslovy od Tančícího domu. Dobře dojďte. V noci má být jasno, teploty klesnou na 21 až 16 stupňů, v údolích bude kolem 14, na horách většinou kolem 18 stupňů. Zítra pak čekáme jasno nebo skoro jasno, během odpoledne hlavně na západě Čech, přechodně místy až polojasno. Teploty vysoko 34 až 39 stupňů, na severovýchodě území místy kolem 33 a na horách zítra nejčastěji kolem 31 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: 8 minut po 15. hodině vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Organizace OSN oznámila pozastavení operace, při které koordinovala odplutí lodí z Hormuzského průlivu uvízlých v oblasti v důsledku války mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Jednu nákladní loď v oblasti ale včera zasáhl projektil. Podle dvou amerických zdrojů agentury Reuters mohl být za útokem Írán. Okolnosti incidentu jsou však zatím neznámé. Téma probereme s naším spolupracovníkem, zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Vítejte, dobrý den.
10: Dobrý den.
4: Co zatím o tom útoku a jeho pozadí všechno víme?
10: Pravděpodobně zaútočil opravdu Irán, dávalo by to smysl, protože Irán trvá na tom, že lodi, pokud opouštějí Perský záliv, musí plout tou tratí, kterou jim sám vytyčil. A ta nevede kolem Umánského pobřeží a to byla právě ta trasa, kterou se vydala ta loď, která byla zasažená. V amerických médiích se o tom nepochybuje, říká se na to, že to byl Irán. My jsme opatrnější a říkáme, že ještě nevíme.
4: Ano, a pokud by se tedy oficiálně potvrdilo, že za tím útokem skutečně stojí Irán, co by to vypovídalo o současné strategii Teheránu?
10: Tak Teherán má úplně jasnou strategii. Teherán si přeje, aby lodě napříště proplouvaly Hormuzským průlivem jenom právě po té trase, kterou si vytyčil sám. Ta trasa vede blíže jeho pobřeží a také kolem ostrovů, které si nárokuje, jejíž vlastnictví je však sporné. To má dva důvody. Za prvé, může tam být racionální úvaha, že tam někde na jihu, blíže třeba Ománu, jsou miny, které tam iránské rychlé čluny nakladly a tudíž ta cesta je nebezpečná i z tohoto důvodu. Ale za druhé, Irán by si právě přál, aby nově se ta doprava Hormuzským průlivem převedla do té jeho uvozovkách trasy. To bude trasa, kterou chce ovládat, u níž vyžaduje od těch lodí, aby se s ním domluvili, takže vlastně vystupuje jako suverénní vlastník této cesty a výhledově chce dokonce z této trasy vybírat mýto, což Američané popírají. Každopádně během těch 60 dnů, které mají předcházet té finální dohodě mezi Spojenými státy a Irány, se tam nemá vybírat vůbec nic.
4: No, tento incident přichází v době, kdy se provoz v Hormuzském průlivu přece jenom začal po měsících konfliktu postupně obnovovat. Takže tenhle útok může tento trend narušit nebo dokonce zvrátit?
10: Samozřejmě je to velká škoda, protože už se podařilo obnovit ten objem ropy dopravovaný právě Hormuzským průlivem na tu předválečnou úroveň. Také se to hnedka projevilo v cenách ropy a ropných produktů, které klesly. Nicméně, jak říkám, Irán nebere ohled na to, že tam je ještě uvězněno na 11 000 námořníků v tom Perském zálivu a stovky lodí. On prostě velice tvrdě prosazuje své zájmy. Má prostě pocit, že v té válce, kterou má za sebou, jak všichni doufáme tedy, protože ta se dotkla celého světa, takže vítězem on a nikoli nikdo jiný. A bude se snažit co nejvíce prosadit maximalisticky své požadavky.
4: Ano. No, co teda to incident tedy vypovídá o udržitelnosti případné dohody nebo té rámcové, která teď mezi Spojenými státy a Iránem existuje?
10: Ta dohoda se samozřejmě otřásá. Není to jenom tento incident v Hormuzském průlivu, je to i vývoj situace v Libanonu, kde se stále nedaří udržet to příměří, pořád je porušováno. Je to samozřejmě dáno také tím, že ta dohoda není úplně precizní, že zbývají různé možnosti výkladu té dohody a konec konců, pokud se týče Hormuzského průlivu, tak na to narážíme neustále. Američané tvrdí, musí to zůstat volné, musí tam být svobodná plavba, nemůže tady nikdo vybírat žádné poplatky a od Iránu neustále slyšíme, že nikoli, že to chce kontrolovat, že teď dobře, možná během těch 60 dnů, během níž se má domluvit s Američany, na tom trvat nebude, ale aby nikdo nezapomněl, že to je jeho zájem a na tom, že on potom uplynutí těch 60 dnů a prosažení té konečné dohody rozhodně bude trvat.
4: No, nakolik realistické je vlastně očekávat, že by se doprava v Hormuzu mohla vrátit v dohledné době na předválečnou úroveň?
10: To už se vlastně stalo. Jenomže pokud tedy jenom to měříme tím počtem lodí a objemem ropy, která byla přepravena, jenomže to právě narazilo na ten poslední incident a teď se samozřejmě vůbec neví, jak dále, protože je jasné, že tady to nebezpečí. A pokud se týče těch min, které jsem zmínil před chvílí, to bude trvat týdny, než budou odstraněny. Mají se k tomu tedy evropští spojenci, Francie, Německo, Británie, ale než s tím začnou, tak to také chvilku potrvá, protože oni a celkem logicky trvají na tom, že napřed musí v celé oblasti zavládnout mír a že námořníci, kteří tam budou a budou se tady starat o ten svobodný, o tu svobodnou plavbu průlivem, právě i proto, že odstraní miny, takže nebudou ohrožováni.
4: O velmi křehkém příměří, které panuje na Blízkém východě, jsme mluvili s naším spolupracovníkem a zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Děkuji moc, naslyšenou.
10: Také děkuji, hezký den.
4: 15 hodin 14 minut zamíříme do Poslanecké sněmovny. Pevným hlasováním by dnes koalice ukončila projednávání novely zákona o státních zaměstnancích ve finálním třetím čtení ve sněmovně. Podle předkladatelů zákon umožní větší flexibilitu a snížení byrokracie. Jednání sledovala také kolegyně Daniela Brichtová. Hezké odpoledne.
11: Krásné odpoledne.
4: Zmínili jsme tedy pevné hlasování. Proč musela koalice k tomuto kroku přistoupit?
11: Právě třetí čtení této novely bylo už několikrát přerušené, protože k ní vystupovala řada opozičních zástupců. Návrh zákona o státních zaměstnancích je přitom jedním z prvních tisků, které současná vládní koalice připravila. Vláda tuto normu schválila na začátku ledna. Podle jedné z předkladatelek Zuzany Ožanové z Hnutí ANO se už opakovaly opoziční argumenty a někteří řečníci vystupovali víckrát, proto koalice odhlasovala ukončení rozpravy.
12: Není to o tom, že by ta debata byla nějak významně zkrácena a opravdu jsme už teď ve třetím čtení. Tyto debaty takhle rozsáhlé obvykle probíhají v prvním a druhém čtení, nikoli ve třetím. Tady šlo pouze o obstrukce.
11: Podle opozičních zástupců nechce koalice slyšet kritické názory.
4: No a jaké změny fakticky tedy tahle ta norma přináší?
11: Zákon má zaměstnávání státních úředníků více přiblížit běžnému pracovnímu poměru, tak, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. Koalice chce mimo jiné zrušit takzvaný bazén, tedy tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. Pokud by pracovní místo bylo zrušené při systematizaci, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě. Místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák ale namítá, že norma může vést k politizaci státní správy.
13: Vidím velký problém v tom, že se úplně odstraňuje role státních tajemníků. To znamená, nebude existovat centrální řízení státní správy na úrovni ministerstev. To považuji za skutečně velice problematické, protože nebude nikdo hlídat nějaké standardy kvality, které by měly být všude stejné. Ta státní správa se začne rozpadat.
11: Od listopadu má návrh nahradit zákon o státní službě, který platí od roku 2015 a Česko ho přijalo v souladu s požadavky Evropské unie, aby byla zajištěna nezávislost rozhodování státního aparátu. Dnes schválený návrh teď zamíří k posouzení do Senátu.
4: Tolik ze sněmovny, Daniela Brichtová z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
11: Hezké odpoledne.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: 2 minuty po 3:45 se v Odpoledním plusu podíváme na Ukrajinu, která zahájila 40-denní operaci, jež má Rusko dotlačit k mírovým jednáním. Operaci vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po poradě s vedením tajné služby SBU. Na Ukrajině máme našeho stálého zpravodaje Martina Dorazína, se kterým jsme teď ve spojení. Dobrý den.
14: Dobrý den.
4: Co můžeme v těch 40 dnech očekávat?
14: V podstatě zintenzivnění toho, co už sledujeme teď, to znamená systematické ukrajinské útoky mířené na ruskou citlivou infrastrukturu, na rafinérie, na přečerpávací stanice, na celou tuto logistiku. A v tomto smyslu Ukrajina vlastně i ten dnešní den a noc proběhla, protože Ukrajina zasáhla už podruhé v poslední době významný chemický podnik v Novomoskevsku, v Tulské oblasti, podnik Azot, vyrábějící dusičnany, které mají několikeré užití, nejen tedy k výrobě třeba hnojiv, ale také k výrobě výbušnin. Je to tedy podnik, který zásobuje i ruský vojensko-průmyslový komplex, proto tedy ty údery. A další přišli na anektovaný Krym, na okolí krymského kerčského mostu v Kerči, v tamní loděnici Zátoka. Ukrajinci zasáhli a poškodili dvě lodě, které měly sloužit ruské armádě ke kladení min nebo jako výzvětné čluny, a tom také jeden z trajektů, který už byl v té loděnici prakticky zcela hotový. Ten trajekt mohl připravovat jak lidi, tak náklady, což je pro Krym v současné době životní nutnost, protože ty pozemní komunikace jsou ostřelované nebo na ně Ukrajinci útočí drony, takže pro Krym zásadně důležitá. Já ještě připomenu, že vlastně několik těch trajektů Ukrajinci už zasáhli a zničili.
4: Musím říci, že to spojení je také takové citlivé a chvílemi se zdá dost nejisté, ale doufáme, že vydrží po celou dobu našeho rozhovoru, protože vlastně o to, o čem mluvíme, je jakési pokračování toho, co už Ukrajinci podnikají intenzivně delší dobu. Proč tedy prezident Zelenský vyhlásil novou operaci?
14: Vypadá to, že ten účinek má být především psychologický, jak na Rusko, na ukrajinské západní partnery. Prostě je to taková snaha zviditelnit to všechno, co teď Ukrajinci velice promyšleně dělají a jak cílí. Možná ta intenzita bude vyšší a i ty prostředky budou používané stále modernější a modernější. Záhada, proč tedy je to zrovna 40 dní, možná tak nějak do konce léta, to bylo stanoveno prezidentem Zelenským, a hlavní roli v tom zřejmě budou hrát opět ty zvláštní jednotky, například Alfa, které spadají pod tajnou službu, které se hodně vyznamenaly právě v těch přesných cílených zásazích na okupovaných územích na frontě, ale také v ruském týlu.
4: Ruský prezident Vladimír Putin ale řekl, že ta nejnovější vlna ukrajinských útoků na cíle v Rusku má jen zakrýt ukrajinské neúspěchy na frontě. Jak se tedy situace vyvíjí na bitevních polích?
14: Nedá se mluvit o úspěších na žádné straně. Rusové nepostupují. Ukrajinci také se brání, ale tak nepostupují tak, jak by asi si přáli, protože tomu brání ta vražetná pole, vražetné zóny, killzóny, kde se pohybují vlastně jenom drony z obou stran a nikdo tu hranici nemůže pozemně překročit. Tam je situace vlastně taková docela patová, s výjimkou míst, která jsou ukrajinskou obranu nesmírně, a to je Kostiantynivka, kam pronikají ruské jednotky. Částečně to místo ovládají některé jeho části. U Pokrovsku se Rusové nepohnuli nikam dál, tam situace stagnuje, podobně jako u Limanu. Jak Ukrajinci postupně odřezávají ty logistické cesty, které zásobují vojáky na frontě a dovážejí tam i tu ruskou sílu. Rusové mají poměrně velké ztráty neustále. Tak je vidět, že Rusko změnilo tu taktiku a teď začalo mnohem více sázet na letecké bomby, které odpaluje na Družkivku, Kramatorsk, Sloviansk v daleko větší míře než doteď. Což ale svědčí o tom, že Rusové nezaznamenali nebo
4: Já se musím omluvit, Martine, protože už trochu prohráváme to spojení telefonické, tak přesto děkuji za náš obsáhlý rozhovor. Tolik Martin Dorazín, náš stálý zpravodaj na Ukrajině, a přeju hodně sil. Naslyšenou.
14: Děkuji taky.
4: Může se to zdát zvláštní, ale úspěšné útoky ukrajinských dronů na ruský ropný průmysl a zkáza některých rafinérií zatím nemají větší vliv na zisky ruského prodeje ropy do světa. Daleko horší ranou pro Rusko je prudký pád světových cen ropy. A proč k tomu dochází, to si řekneme a pokusíme se vysvětlit s naším spolupracovníkem a odborníkem na rusko a postsovětský prostor Liborem Dvořákem, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
15: Dobrý den tobě, Renato, i všem našim posluchačům.
4: Libore, v čem se ten pokles cen ropy projevuje a co působí?
15: je to opravdu tak, že je to to už dnes faktické otevření Hormuzu, to jest to, na čem původně Rusové velmi vydělali, protože v první polovině letošního roku byl jejich vývoz ropy do světa největší od začátku války, tak jakmile se Hormuz otevřel a ty ceny šly na světových trzích raketově dolů, že jo? Vzpomeňme si, že před pár týdny ještě to bylo kolem 110 dolarů, dnes už se to ne, že by vrací k těm 60, ale už se to docela blíží a to je samozřejmě pro Rusko obrovská rána, protože tam samozřejmě všichni počítají s těmi výdělky právě na té ropě a když to najednou bez ohledu na to, co se děje na frontě, jak dopadají ekonomické sankce, takže když se tohle všechno odehraje, tak je to samozřejmě pro Rusy velmi, velmi nepříjemné, bych řekl, a to je řečeno velmi eufemisticky.
4: Jak se na klesajících ziscích z prodeje ruské ropy podepisuje i ten celosvětový boj proti ruské stínové flotile? Myslím, že i včera nějaký takový tanker zadrželi.
15: Ano, ano, to byl tanker Deliver, to je jeden z posledních příkladů, je to skutečně tak a fakt je, že západní svět se rozhodl, že teď bude ty tankery ruské stínové flotily, tedy nikoli jenom registrovat, ale ne, a pokutovat po případě stavět kapitány před soud, ale doslova je zadržovat, je samozřejmě otázka, co s těmi tankery a jejich nákladem bude dál, ale faktem je, že to, co si teď před chvíličkou připomněla, to jsou zatím jenom jednotky případů a těch tankerů je několik set, přitom většina z nich už je tedy postižena mezinárodními sankcemi, na některé ještě tyto sankce nedopadly, nicméně je to velmi významný prostředek, jak dostat ropu tam, kam nevedou roury, nebo kde už jsou ty roury přerušeny.
4: Ještě na závěr, Libore, už stračí jenom ve stručnosti. Může tahle současná palivová krize v Rusku přímo ovlivnit i dění na frontě?
15: Tak to je otázka pohledu, samozřejmě já posloužím dvěma. Prezident Putin rezolutně řekl, že to neovlivní situaci na frontě v žádném případě a konec konců jsme teď slyšeli, co o té situaci frontové říká Martin, ale na druhé straně kancléř Merz německý prohlásil, že Rusko tuhle tu válku v žádném případě nevyhraje, kéž by měl pravdu. A je pravda, že se čím dál tím častěji ozývá právě tahle ta definice nevýhry. Nevýhry ovšem potom ani jedné, ani druhé strany. Je docela pravděpodobné, že právě takhle by to mohlo dopadnout.
4: Nevýhra, to je pojem, který známe i z české politické scény, ano. Tak díky za jeho připomenutí. Tolik Libor Dvořák, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
4: Dnes už stačí pár kliknutí a film si pustíme i v telefonu. Před 130 lety naopak stačilo několik vteřin pohyblivého obrazu a publikum žaslo. Právě tehdy se v českých zemích poprvé promítaly filmy a začal příběh domácí kinematografie. A vrací se k němu i letošní Karlovarský festival.
16: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího Kurhausu dnešních Lázní 3 dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
17: Tak jsem třeba točil hrnčíře při práci. Prý na to není nikdo zvědavý.
16: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
18: Západu České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
19: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
16: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
19: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
20: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
16: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
21: U Hřída jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
16: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
22: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
16: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Bylo 15 hodin 30 minut, zprávy má Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
5: Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Pavel včera na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranu by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Rusko a Ukrajina si vyměnili po 160 zajacích z každé strany. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pak na sociálních sítích potvrdil, že se do vlasti vrátilo 160 vojáků, kteří byli v ruském zajetí od roku 2022 a účastnili se mimo jiné bojů o Mariupol. Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila. Její provoz by ani neměla ohrozit. Shodují se na tom distributoři. Třeba podle skupiny ČES se v odpoledních časech zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím maximálně o 2%. Zatížení je ale pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti vytápějí. Je doprava v odpoledním plusu na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna. Pozor za sjezdem na Pražský okruh. Na 10. kilometru se zastavuje kolona, pak pokračuje až před Šmejkalku na 22. kilometr. Zdržení asi půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna. Zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na konec omezení na 196. kilometr. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr. Zdržení teď asi 20 minut. A ucpaný je taky příjezd po D5 z Plzně od 7. kilometru. V Praze ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Na jižní spojce se popojíždí od sjezdu na Strašnice přes Štěrboholskou spojku až na okruh k Hradecké D11. Zdržení asi půl hodiny a dobře dojďte. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. V noci má být jasno, teploty klesnou na 21 až 16 stupňů, v údolích bude kolem 14, na horách pak kolem 18 stupňů Celsia. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, během odpoledne hlavně na západě Čech, přechodně místy až polojasno. Teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy a tady je repríza Interview Plus.
0: Na červencové setkání NATO v Ankaře prezident Petr Pavel pojede i přes nesouhlas vlády. Rozhodl o tom ústavní soud vydáním předběžného opatření. Neměli ústavní soudci projevit větší zdrženlivost při vstupu do aktuální politické kauzy? Začíná Interview Plus. Při poslechu vás vítá Petr Vizina.
1: Interview Plus.
0: Hostem Interview Plus je bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Pane Rychetský, mohou se podle vás premiér Babiš a ministr zahraničí Macinka cítit poškozeni rozhodnutím ústavního soudu o předběžném opatření? Ono má totiž stejný efekt, jako kdyby prezident svou žalobu, alespoň ve věci summitu NATO v Ankaře, už vlastně vyhrál.
2: No tak především, ústavní soud je tak jako jakýkoliv jiný soudem. Jinými slovy, před ním dochází ke sporu dvou nebo více stran a je vcelku normální, že ta strana, která neuspěje,

0: už to říkáte, máte dojem, že ten spor už nebude eskalovat, když vidíte, jak je to rozehrané?
1: Tak nebude eskalovat, abych to řekl, v tom řízení před ústavním soudem. Ale to, že mezi vládou, respektive tou marginální menšinou částí vlády představovanou Maczinkovými motoristy a panem prezidentem, tam je evidentně situace velmi napjatá. Prostě ten Maczinka není schopen se vůbec vyrovnat s tím, že neuspěli s nominací Turka na člena vlády. Neunesl to evidentně tedy, co si budeme namlouvat. Není to vlastně dospělý soudní člověk a politik. Chová se jak malé dítě.
0: Ústavní právník Jan Kysela v našem vysílání konstatoval, že vydání předběžného opatření v takovéhle politické kauze je značně neobvyklé. Prezident je obklopený nápaditými právníky, kteří na tohle řešení přišli a zjevně ústavní soud přesvědčili, řekl Jan Kysela. Vidíte to stejně? Je to neobvyklý tah?
1: Tak no je především se třeba uvědomit, že to, co je neobvyklé, je tento typ sporu. Kompetenční spor mezi vrcholnými ústavními činiteli, to je situace, kterou téměř nepamatujeme. A už málo kdo si vzpomene, že takový spor asi před 20 lety před ústavním soudem probíhal v kauze tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, Národní banky, jmenování různých profesorů a podobně. Takže neobvyklé je to, že se opět vracíme do situace, kdy mezi vrcholnými ústavními institucemi je tak výrazný rozpor, tak výrazný nesoulad, že jim nezbývá, než se obrátit na ústavní soud, aby tento spor rozhodl.
0: Jan Kysela na druhé straně novinkám CZ řekl, že mluvit o ústavním puči, jak to dělá minister Maczinka, je skandální a že v civilizované zemi by Maczinka už ministrem nebyl. S tím byste souhlasil?
1: Upřímně řečeno, v civilizované zemi by Maczinka nebyl ministrem a nikdy by tato hrozná slova nevyslovil. Prostě bohužel jsme v situaci, kdy vítězné politické straně, tomu hnutí ANO Babišovu, nezbylo, než aby vůbec získalo důvěru, udrželo se ve vládě a mimo jiné vyhnulo se trestnímu stíhání jejího předsedy Babiše, než se spojit i s takovými subjekty, jako je právě ta Maczinkova motoristická strana.
0: Což je na druhou stranu legitimní. Politický.
1: No jistě, že samozřejmě, ale jenom se třeba si uvědomit, jaká je realita. Prostě Maczinka nereprezentuje nějakou většinovou nebo teda výrazně silnou část národa. Zatímco hnutí ANO skutečně ve volbách zvítězilo, má legitimní nárok sestavit vládu a dostal se do situace, kdy vlastně nebylo schopno jinak tu vládu dát dohromady.
0: Teď mi řekněte, vláda se snaží spor o Ankaru vyprávět tak, že prezident a teď už v jistém smyslu i ústavní soud patří k opozici a že ústavní soud při nejmenším rychlosti svého rozhodnutí oslabuje důvěru v demokracii. Jak vám tohle zní?
1: No tak buď to jsou slova osoby, subjektu, který je naprosto neinformovaný o našem ústavním systému, anebo to je vědomé zkreslování skutečnosti, protože upřímně řečeno, hlavní smysl a účel předběžného opatření je rychlost. To je jeho podstata. Proto vůbec bylo do našeho právního řádu zakotveno, aby se rychle, pokud možno okamžitě, než dojde k vleklému sporu, upravdy poměry účastníků zakonzervovali. Takže ten, kdo si myslí, kdo kritizuje rychlost rozhodnutí ústavního soudu, to je člověk, který se vůbec nevyzná ve fungování soudních systémů a práva. Já bych dokonce řekl, že to nebylo rychlé, že to mohlo být i rychlejší. Tím to trvalo 2 dny. Než to předběžné opatření přijali. Je běžné, že obecné soudy, většinou tedy na úrovni samosoudce, třeba ve sporech opatrovnictví,

0: českých přijmout to předběžné opatření, kterým rozhodnou o dočasné úpravě výchovy toho chudáka dítěte, o které se soudí rodiče, okamžitě, během hodin a nikoli během dnů.
1: Když ještě zůstanu u tématu oslabování důvěry v demokratické instituce. Ta opačná námitka zní, že demokracii naopak oslabujeme zpochybňováním nestrannosti ústavního soudu, tak na tomhle něco je?
0: No tak je to opravdu hloupé. Podívejte se, ústavní soud je instituce, která skutečně absolutně nepodléhá žádným politickým vlivům. Na to se pamatovalo nejen při jeho koncipování a zakotvení do ústavy, ale i do celého právního řádu. Například tím, že má svůj rozpočet, že není napojen na státní rozpočet vlády, že má svoji rozpočtovou kapitolu, kterou si sám obhospodařuje, sám si každý rok vyjednává v parlamentu. Takových institucí u nás mnoho není. Jinak jsou vlastně všechny finančně napojeny na vládu a ministerstvo financí.
1: A ten argument, že ústavní soudci jsou prezidentovi blízcí, protože je jmenuje?
0: Tak to je opět argument účelový a hloupý. Já jsem byl 20 let v čele ústavního soudu, takže jsem zažil několik prezidentů. A nemohu nezapomenout na jednu svou kolegyni, místopředsedkyni Elišku Wagnerovou, bohužel už není mezi námi, která naopak razila na ústavním soudu zajímavou teorii. Ona ji nazývala teorie povinného nevděku. Že tedy ústavní soudci jmenování prezidentem jsou od tohoto okamžiku povinni jistým nevděkem, to znamená, musí se jednoznačně vyprofilovat tak, aby nemohl ani stín podezření padnout z hlediska jejich rozhodování na jakousi údajnou podjatost.
1: Hostem Interview Plus je bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Vy jste zmínil teorii povinného nevděku, Elišky Wagnerové. Já u toho zůstanu. Plénum ústavního soudu rozhodlo o vydání předběžného opatření 10 hlasy. A ty 2 disentní hlasy, Jana Wintra a Dity Řepkové, což jsou soudci jmenovaní prezidentem Pavlem, upozorňují, že na místě by byla větší zdrženlivost vstupovat do probíhajících politických kaos, jako je tato. Podpořil byste jejich argumentaci zdrženlivostí?
0: Samozřejmě, že samotný, řekněme, požadavek zdrženlivosti ve vztahu k ústavnímu soudu je obecně na místě. Ústavní soud má totiž gigantické pravomoci. Ústavní soud je mimo všechny instituce, které ve státě máme, stojí nad nimi. On je vlastně ten, který jejich spory rozhoduje. A z tohoto hlediska je skutečně potřeba dbát o to, aby ústavní soud byl zdrženlivý ve svém rozhodování. Na druhé straně, v daném případě moc ta tvrzení těchto dvou disentujících soudců nejsou na místě, protože on si nic neuzmul. On prostě je v situaci, kdy musí rozhodnout. Ústavní soud si nevybírá, co bude soudit. Ústavní soud musí, je povinen soudit to, co mu je aktivně legitimovaným subjektem předloženo. K tomu došlo a proto tedy zatím rozhodl jenom o předběžném opatření, což je čistě procesní rozhodnutí. A mimochodem vlastně si vyhradil ohromně dlouhou lhůtu na to rozhodnutí. To může mít dva důvody, to je teďka moje spekulace. První je ten, že začínají letní měsíce a spousta soudců ústavního soudu patrně mají zaplacenou dovolenou v zahraničí nebo mají prostě přece jenom nárok na něco, co bych nazval soudní prázdniny. Ale druhým důvodem též může být to, že se ústavní soud připravuje na to, že ve svém nálezu v této kauze nebude řešit pouze otázku účasti hlavy státu na jednom summitu NATO, ale že bude řešit celkově otázku ústavního vymezení. postavení prezidenta republiky jako hlavy státu, vlády jako nejvyššího orgánu výkonné moci. A to je tak složitá problematika, tak důležitá. Zdá se, že u nás dosud pracovaná jenom teoreticky v učebnicích na právnických fakultách, že si zaslouží nějaký zásadní judikát.
1: Vy říkáte, že zdrženlivost obecně na místě, v tomto konkrétním případě byste ale nesouhlasil s argumentem tím, že ústavní soud měl být zdrženlivější. Tak budu citovat komentátora Lukáše Jelínka, který v Českém rozhlase poznamenal, že ústavní soud tu není od toho, aby politikům vyhrával jejich bitvy. Není alarmující, že ústavní soud tady kritizuje nejen člověk, kterému ústavní soud nedá za pravdu?
0: Tak já stále ještě nechápu, jak si někdo může myslet, že ústavní soud nějakým způsobem vstoupil do politiky. Ústavní soud v té politice je. Ústava i jemu zvěřuje rozhodování sporů mezi vrcholnými politicky vygenerovanými institucemi. Takže tady ústavní soud, a ještě jednou to opakují, on si nevybírá, co bude rozhodovat. On je povinen rozhodovat to, co mu ti, kteří k tomu jsou oprávněni, předloží jako návrh. Takže já si tady cením toho, že ústavní soud se, abych řekl, nevyhýbá své odpovědnosti, nesnaží se nějakým způsobem kličkovat a uniknout. A zdá se, že se rozhodl skutečně tu otázku ústavního vymezení kompetencí hlavy státu na jedné straně a vrcholu výkonné moci, to je z vlády, na druhé straně, podrobit mnohem hlubší analýze a zkoumání, než pouze rozhodnutí jednoho sporu o to, kdo pojede na summit NATO.
1: Když přesto zůstanu u tohohle konkrétního sporu, co soudíte o argumentu zavedenou praxí, který se opírá o skutečnost, že prezidenti České republiky vždy byli součástí státní delegace na jednání NATO, pakliže jim to zdraví umožnilo. Je to pro tenhle případ rozhodující argument?
0: Podívejte se, pro tento případ jsou rozhodující dva základní ústavní faktory. Jedním je samotný text ústavy a ten říká doslova, prezident republiky zastupuje stát navenek. Takže tady ústavní soud prostě respektuje to, co ústava jasně artikuluje. A teď vedle toho je ta argumentace ústavního soudu přirozeně argumentací, která přihlíží k tomu, jak po dlouhá desetiletí, že ústavu nemáme od včerejška, máme ji tady skutečně dlouhá léta. Dokonce jsme jeden z mála zemí, která má ústavu, tuším, že 30 let, více než 30 let, bez nějakých zásadních změn, kromě té jedné, to je volba prezidenta. Tak za této situace to, co se nazývá ústavní zvyklosti, to zná to, co se mimo ten říct sepsaný text ústavy, mimo to obecné ustanovení ústavy, ty mezery vyplní tím, co se stane ústavní zvyklostí, co se tedy zavede jako praxe naplňování těch jednotlivých ustanovení, která, jak říkal Vojta Cepl, nejsou návodem k obsluze automatické pračky. Prostě ta ústava tady nechává prostor pro ústavní soud k tomu, aby s ohledem na vývoj situace, moderní technologie, na dobu, ve které žijeme, aby ústavní soud měl možnost tato ustanovení bez toho, aby tlačil na jejich změnu a novelizaci, mohli interpretovat v souladu se současným pojetím demokratického právního státu.
1: Čili máte dojem, že ten argument tou zavedenou praxí bude hrát nějakou roli v tom uvažování ústavních soudců?
0: No, nepochybně bude ústavní soud vycházet jak ze samotného textu ústavy, který stanoví postavení prezidenta, tak z dosavadních ústavních zvyklostí, protože ta ústava není mrtvá, ta právě těmi zvyklostmi, tím, jak se po desetiletí aplikuje a interpretuje, tím se stává živou normou. Živým pravidlem chování a fungování státu.
1: Hostem Interview Plus je bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Prezident veřejně svou žalobu k ústavnímu soudu formuluje tak, že je třeba jednou provždy upřesnit, co se tím myslí, že zastupuje stát navenek. Od premiéra a ministra zahraničí slyšíme, že to sice platí, ale ne nutně vždy. Jak tomuhle rozumíte?
0: Tak víte, panu Macinkovi je těžké rozumět, protože občas plácá a asi sám neví, co vlastně říká. V daném případě je nepochybné, že prezident republiky vlastně žádá od ústavního soudu velice zásadní krok. To znamená nejen rozhodnutí toho sporu, kdo pojede do Ankary, ale rozhodnutí toho základního vymezení působnosti a rozsahu kompetencí mezi vrcholnými ústavními institucemi. To nám skutečně do této chvíle poněkud chybí, takže já se nedivím tomuto požadavku a zřejmě proto se ústavní soud rozhodl, ne, že bude že rozhodne v září, ale že vlastně v září začne ve věci jednat na plenárním zasedání, do té doby si jej připravovat, takže asi tedy ústavní soud se této velmi náročné role interpretace ústavy ujme.
1: Vláda říká, že ze zahraniční politiku země odpovídá vláda, tak vlastně je jádrem toho sporu, jak skloubit ty dvě věci, že prezident zemi zastupuje navenek a zároveň ze zahraniční politiku odpovídá vláda země?
0: To je trochu problém české ústavy. Ona má takzvanou hybridní formu. Na jedné straně dominantním prvkem našeho ústavního systému je parlamentní forma vlády. Vláda odpovídá parlamentu. A teď tam máme z jistých historických důvodů, vzpomeňme na roli Masaryka, najednou, abych to řekl, strčenou do té ústavy figuru prezidenta a teď ti autoři přemýšleli, jak tedy zachovat tento svým způsobem historicky cenný institut. Prostě v naší zemi funkce prezidenta je od pádu Rakousko-Uherské říše velice ceněna a svým způsobem navazuje na tradice monarchistické. Takže jsme v situaci, kdy se hledalo pro prezidenta důstojné postavení v ústavě, aniž by se narušil ten princip, že tedy rozhodujícím institutem pro určování politiky a denního chodu ve státu je vláda, odpovídá parlamentu a nikoli prezidentovi. To, co se vymyslelo, je zajímavé, protože vláda je sice odpovědná parlamentu, respektive dolní sněmovně, poslanecké, vláda tam se musí ucházet o důvěru, tam oni může přijít, tam musí rezignovat, ale jmenuje jí prezident. A to je situace, která už teda u nás platí, že jo, dlouho, stejně jako ústava, a kterou řešili prezidenti vždycky podobným způsobem. Místo, aby po volbách jmenovali předsedu vlády, rozhodli se někoho pověřit jednáním o vládě a v této fázi měli vlastně možnost ovlivňovat složení vlády, nejen politické, ale i personální. Protože v této chvíli ten, koho pověřili, doufal, že bude jmenován premiérem a proto se snažil v uvozovkách s prezidentem dohodnout, což je výborné, protože my potřebujeme, aby se byli schopni dohodnout. Ale když se pak stane,
1: že se nedohodnou,
0: potenciálním premiérem člověk, který pochází jaksi z politického spektra výrazně odlišného, který není jaksi schopen dohody, nebo je ve vleku jaksi jiných malých koaličních partnerů, ale bez nich se neobejde, pak jsme se dostali do té situace jisté skutečně ústavní krize.
1: A vy jste označil tu situaci za zajímavou. Já chápu, že zajímavé je to z hlediska právníka. Jak se tohle to bude řešit? Ale úplně prakticky. Prezident přece v té žalobě zmiňuje takový termín, značně nezvykle nám zní, zlá vůle. Jako opak dobré vůle. Vy jste říkal, že tohle to všechno funguje za předpokladu, že ti lidé mají dobrou vůli ve prospěch celku se dohodnout. No ale co pak, když ji nemají?
0: No, tak já stále ještě předpokládám, že rozhodující osobou nebude Macinka a jeho marginální politický subjekt, ale rozhodujícím bude vztah dvou vysokých ústavních činitelů, prezidenta a premiéra. Takže tady se lze spoléhat na to, že snad se podaří mezi nimi dohodnout uspořádání, které nebude eskalovat tu situaci, ale naopak ji uklidní. Ale když se ptáte, co potom, když se nedohodnou, to je velice jednoduché. Prostě dospějeme k předčasným volbám, protože v tu chvíli ta moc z těch výšin Strakovky a Pražského hradu přechází dolů k lidu a lid rozhodne v těch volbách, kdo bude teda této zemi, abych to řekl, vládnout. Takže řešení těchto krizí je na snadě. Nové volby, předčasné volby a nové zjišťování většinové politické vůle občanů této země.
1: Vláda rozhodnutí o předběžném opatření respektuje. Prezident podle všeho tedy do Ankary pojede. Není to nakonec dobrá zpráva, že je vláda ústavně konformní, že přes silná slova o ústavním puči a o tom, že by bylo vlastně dobré, kdyby vůbec ten ústavní soud ani neexistoval, že vláda rozhodnutí ústavního soudu respektuje?
0: No, já si nebudu představit cokoliv jiného. Jakmile bychom byli v zemi, kde by nějaká vysoká ústavní instituce nerespektovala rozhodnutí ústavního soudu, pak to je konec demokratického právního státu. Prostě to není žádná floskule demokratický právní stát. To je dokonce jistá dichotomie. Demokracie znamená vláda většiny, ale právní stát znamená naopak vláda práva. A sladit tyto dva někdy proti sobě rozpordě stojící fenomény, to je právě úlohou odpovědných politiků.
1: Co bude podle vás rozhodnutí ústavního soudu, až k němu dojde, znamenat prakticky pro společné fungování prezidenta a vlády?
0: Tak já především předpokládám, že bude mít výrazný přesah na to současné politické rozložení. Když si ústavní soud vyžádal tak relativně dlouhou dobu pro to zásadní meritorní rozhodnutí, zdá se, že učinil odvážný krok a že je rozhodnut neřešit jenom současný spor pana Macinky a premiéra Babiše na jedné straně a prezidenta Petra Pavla na druhé straně. Zdá se, že se ústavní soud pokusí, a na to jsem velice zvědav a těším se, pokusí tento ústavní model, který máme, interpretovat tak, aby to mělo i obecný přesah pro budoucnost.
1: Já to přesto vztáhnu na ten konkrétní případ, protože na těch se ukazuje nejlépe, jak ty principy jsou vlastně praktické. Vezměme to na příkladu tohoto summitu NATO v Ankaře. Kdyby už teď dal soud prezidentovi za pravdu, znamenalo by to, že ministr zahraničí Macinka prezidenta automaticky akredituje, že o tom prostě nebude žádná debata, žádný spor?
0: No samozřejmě, můžeme si myslet o panu Macinkovi ledacos, ale myslet si a do éteru si veřejně vyslovit, že Macinka je rozhodnut bojkotovat nález vykonatelný, pravomocný nález ústavního soudu, no pak prostě by musel přestat být ministrem, pak prostě není možné, aby byl ve vládě státu, který jeho členové té vlády skládají slib přísahu na dodržování ústavy.
1: Hostem Interview Plus byl bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský a já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Také všechny zdravím.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Radioservis představuje audioknihu Broučci.
3: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
2: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
3: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
2: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: 16 hodin, je tady páteční odpolední plus. Dobrý den a dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas plus.
4: Může stát připravit o les slovenské vlastníky s odkazem na Benešovy dekrety? A to více než 80 let po válce? Právě takový spor se teď řeší na západním Slovensku. Evropané, včetně obyvatel Česka, hledají únik před horkem. Například Paříž kvůli výjimečně silné vlně veder povolila koupání v kanálu Saint-Martin. Zemětřesení ve Venezuele připravilo o život 589 lidí, zraněných jsou skoro 3000, počet mrtvých se zdvojnásobil a mezi oběťmi jsou i cizinci. A administrativa prezidenta Donalda Trumpa může z rozhodnutí nejvyššího soudu odebrat ochranu před deportací 100 000 migrantů z Haiti a Sýrie, kteří do USA prchli před násilím či kvůli přírodním katastrofám. To jsou naše témata, u kterých se zastavíme podrobněji v následující hodině. Otevřu ji ale jako vždy zprávy, dnes s Ondřejem Látalem.
5: Přeju dobré odpoledne. Koalice ve sněmovně prosadila změnu pravidel pro státní úředníky. Bude snaží je zaměstnat i propustit. Počítá s tím nový zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Pravidla zaměstnávání státních úředníků se mají podle koalice blížit běžnému pracovnímu poměru. Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Pokračuje místopředseda hnutí STAN a poslanec Karel Dvořák.
6: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
5: Poslanci o normě nakonec rozhodli po předčasném ukončení debaty. Prosadila to koalice, když dala hlasování na pevný čas. Zákon teď projednají senátoři. Karvinský primátor Jan Wolf je na svobodě. Okresní soud v Ostravě zamítl návrh žalobce na uvalení vazby, rozhodl, aby policisté politika propustili. Podle rozhodnutí soudu nehrozí, že by ovlivňoval svědky. Jan Wolf je stíhaný v korupční fotbalové kauze. Jeho advokátka Kateřina Světlíková rozhodnutí justice oceňuje.
7: Naše reakce jsou pozitivní. Mně je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní. Klient poměrně dlouho vypovídal a my jsme s panem státním zástupcem taky uváděli docela hodně skutečností, takže se to tak nějakým způsobem natáhlo a paní soudkyně pečlivě posuzovala, jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět k mírovým jednáním. Jejím pilířem budou útoky na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu. V noci a ráno ukrajinská bezpilotní letadla znovu útočila na ruskou chemičku Azot v Tulské oblasti.
8: Jako první útok na továrnu Azot potvrdili obyvatelé Novomoskevsku v Tulské oblasti, kteří zveřejnili záběry úderu. Po městě se podle svědků začal šířit zápach čpavku, ale přesný rozsah poškození není zatím známý. Ukrajinci pokračovali i v systematických úderech v okolí Kerčského mostu, který spojuje anektovaný Krym s pevninou. Před ním stojí několikakilometrový had osobních aut, jejichž posádky se snaží kvůli útokům i nedostatku benzínu a elektřiny Krym co nejrychleji opustit. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Papež Lev XIV. Navštíví koncem září Paříž, potvrdil to pařížský arcibiskup Laurent Ulrich. Podle něj při této příležitosti bude sloužit vši na bulváru Champs-Élysées a na náměstí Svornosti, které se má zúčastnit až 500 000 lidí. Papež zároveň plánuje velké setkání s mladými na Národním stadionu na pařížském předměstí. Doživotní vězení dostal v Německu muž, který vjel před 2 lety do lidí na vánočním trhu v Magdeburku. Zemský soud konstatoval zvláště závažné provinění. 51-letý pachatel původem ze Saúdské Arábie podle něj jednal z osobních pohnutek.
9: Zvlášť těžké provinění taky znamená, že soud nemusí za 15 let rozhodovat o propuštění na podmínku. Odsouzený se přiznal k činu i k tomu, že ho plánoval. Odmítl ale, že by do lidí najížděl cíleně. Skutek nebyl podle soudu motivován ideologicky. Jeden z posudků konstatoval u pachatele narcistickou poruchu osobnosti a zvýšenou potřebu pozornosti. Taleb A byl naposledy zaměstnaný jako vězeňský psychiatr. Před 2 lety nabral ve vypůjčeném autě rychlost skoro 50 km/h a zabil 6 lidí na trhu v Magdeburku a další stovky zranil. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
5: V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboly 1150. Z toho více než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo. Uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května. Od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala taky Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise právě v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. Jihlavské trolejbusy měly kvůli vysokým teplotám technické problémy. U starších vozů se přehrály motory a kompresory, takže je řidiči museli odstavovat z provozu. Podle vedení dopravního podniku nejsou modely z let 2010 a 2011 na aktuální teplé podmínky uspůsobené. Místo nepojízdných trolejbusů nasadil funkční vozy. Podle ředitele Radima Rovnera by teď už měly spoje jezdit bez problémů. Na platformě OnePlay bude mít dnes premiéru dokumentární série Láska nebolí. Přináší skutečné příběhy obětí i lidí, kteří se snaží změnit vlastní násilné chování. Navazuje na seriál Moniová.
10: Jak držel tu malou v náručí, protože to bylo v takovém výklenku, kde byly schody, tak jí bouchl hlavou. Ozeď.
11: Vedle rodiny Simony Moniové, kterou v roce 2011 zavraždil její manžel, v dokumentu otevřeně promlouvá třeba zpěvačka Michaela Nosková, hudebník Radek Banga či lékař Tomáš Šebek. Ten se ocitl na obou stranách podobných konfliktů.
12: No a pak jsem toho člověka prostě fyzicky srovnal.
11: Třídílný dokument Láska nebolí, který vedle autentických výpovědí využívá také působivé animované sekvence, vznikl ve spolupráci s odborníky i organizacemi, které se dlouhodobě věnují pomoci obětem domácího násilí. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Na plusu dopravní informace na D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové. Teď dejte pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 27. kilometr. Tam zasahují u hromadné nehody, projíždí se pouze odstavným pruhem, naberete půl hodiny navíc. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se zastavují kamiony, následná kolona pokračuje až na konec omezení na 196. kilometr. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. V Praze v ulici v Holešovičkách směrem z centra se už podařilo odklidit následky nehody u Bulovky. Kolony z Nové Povltavské a taky argentinské se dávají pomalu do pohybu, regulují ale vjezdy do Blanky. Dobře dojeďte. Zítra má být jasno anebo skoro jasno, během odpoledne hlavně na západě Čech, přechodně místy až polojasno, teploty vysoko 34 až 39 stupňů, na severovýchodě území místy kolem 33, na horách kolem 31 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
4: 8 minut po 16. hodině vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Benešovy dekrety bývají spojované hlavně s poválečnými konfiskacemi majetku Němců a Maďarů v tehdejším Československu. Na Slovensku se teď ale objevil případ, který do tohoto obrazu příliš nezapadá. Stát se tam totiž snaží soudně získat les nedaleko Bratislavy a odvolává se přitom právě na poválečné dekrety. Jak ale upozornil server Na Punk, nesoudí se s potomky maďarské šlechty. Nýbrž se zhruba 150 slovenskými vlastníky. Podrobnosti k tomu zjišťovala naše zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová, se kterou jsme ve spojení. Dobrý den.
13: Dobrý den.
4: O jaký les, Báro, vlastně jde?
13: Jsou to pozemky asi 30 kilometrů od Bratislavy a jejich hodnota v tuto chvíli není úplně známá. Samotný les nijak výjimečný není, ale zajímavý je jeho příběh. Podle místních obyvatel totiž jejich předkové koupili pozemky od maďarského hraběte Károjiho ještě za druhé světové války. Získalo je tak lesní společenství Zohor. Po válce lidé dál les využívali, ovšem v 50. letech jim ho komunistický stát znárodnil. Po roce 89, tedy po revoluci, získali část majetku zpět a byli znovu zapsáni jako vlastníci. Tvrdí ale, že s lesem nemohli skutečně hospodařit, dokonce si ani brát třeba staré dřevo na topení. V roce 2021 proto požádali tito lidé podnik Lesy Slovenské republiky o odevzdání užívacích práv. No a místo souhlasu přišla žaloba a v ní stát argumentuje právě těmi Benešovými dekrety.
4: No to je právě otázka, proč právě jimi, protože dekrety jsou přece více než 80 let stará záležitost a řešili hlavně majetková práva maďarské a německé menšiny v Československu, a tohle se mi zdá do toho moc nezapadá, ne?
13: No a to je právě jádro celého toho sporu. Lesy Slovenské republiky se odvolávají na konfiskační výměr z roku 1945, který se týká majetku hraběte Károjiho. Jenomže vlastníci ze Zohoru říkají, že v době, kdy ten výměr vznikl, jim les už dávno patřil. Oni ho totiž koupili začátkem roku 1945 a mají k tomu smlouvu s podpisy, doklad o zaplacení, dokonce i dokumenty od státu z roku 1948, tedy v době, kdy už Benešovy dekrety byly v platnosti, kde jim stát potvrzuje, že ten majetek není možné zkonfiskovat na základě Benešových dekretů, protože byl řádně prodaný.
14: Pokud tohle všechno existuje, tak proč Slovenské lesy chtějí, aby zasáhl soud?
13: Oni tvrdí, že jako správce státního majetku musí jednat vždy, když mají pochybnosti o tom, komu pozemky skutečně patří. A neexistuje podle nich lhůta, která by omezovala čas na podání žaloby o určení vlastnictví. Zároveň podle serveru Napunk upozorňují, že u části pozemků, o které se dnes vede spor, prý chybí jeden klíčový dokument, a sice souhlas tehdejšího státního pozemkového úřadu s prodejem toho lesa. Proto prý lidé ze Zohoru dostatečně neprokázali, že ten les jejich předci získali ještě před platností Benešových dekretů. Tu věc nakonec bude muset rozhodnout soud a případem se bude zabývat od srpna.
14: Téma Benešových dekretů se ale na Slovensku v posledních měsících dostává do centra pozornosti docela často, právě i proto, že stát je podle opozice v některých případech vlastně využívá k získání majetku, a to i dnes, že?
13: Přesně tak, ta debata o dekretech se na Slovensku znovu, řekněme, rozhořela už loni, kdy opoziční progresivní Slovensko upozornilo na několik takových podobných případů. Vláda Roberta Fica to odmítla a tvrdí, že jde pouze o nápravu historických chyb v evidenci majetku, ne o konfiskaci. Zároveň ale v té době, kdy se tato debata vedla, parlament schválil novelu trestního zákona právě o Benešových dekretech. No a tak nově na Slovensku platí, že na základě té novely hrozí každému až půl roku vězení za zpochybnění poválečného uspořádání i Benešových dekretů. Ten zákon čelí kritice, protože je podle expertů vágně formulovaný. A stal se také jednou z třecích ploch mezi Slovenskem a Maďarskem. Podle tamního premiéra Maďara se ale Budapešť s Bratislavou dohodli na zřízení jakési speciální pracovní skupiny, která se tomuto tématu bude věnovat.
14: My to budeme sledovat s naší zpravodajkou na Slovensku Bárou Vránovou. Díky, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
14: Teď se vydáme do Francie, která podobně jako další evropské státy zažívá nejteplejší dny v historii měření. Teploty opakovaně překračují hranice 40 stupňů a i v noci se pohybují kolem třicítky. Tisícovky škol zrušily výuku nebo upravily rozvrh. Paříž kvůli vlně veder na dnešní odpoledne zakázala prodej a pití alkoholu a taky výjimečně povolila koupání v kanálu Saint-Martin, kam se každý den vyrážejí schladit davy lidí.
15: Teploměr v Paříži ukazuje 40 stupňů, kanál Saint-Martin se proměnil v jeden velký městský bazén. Stovky lidí na obou stranách nábřeží a další desítky, možná stovky lidí na malých můstcích, které jsou nad kanálem a skákají do vody.
16: Voda je výborná, pane. Nemusíte se ničeho bát, je to tady neuvěřitelné.
15: Edepřil z předměstí Paříže říká, že tam žádné takovéhle koupání nemají a když už, tak se musí platit. A jeden z těch, kteří se koupají v oblečení. Tričko, kraťasy, slipy, nic si nesundal, rovnou tam skočil. A k letnímu koupání samozřejmě hudba. What's your name?
17: Kristen, Florida, USA.
15: Osvěžit se do kanálu přišla i Američanka Christine z Floridy.
17: We're here visiting during the worst heat wave.
18: Přijeli jsme sem na dovolenou a zrovna jsme se strefili do nejhorší vlny veder. Z Floridy jsme zvyklí na velká horka, ale na rozdíl od Paříže máme klimatizaci.
17: We do, but we have air conditioner.
15: Tenhle kanál vznikl na začátku 19. století. Původní myšlenku měl Napoleon Bonaparte a cílem bylo přivádět pitnou vodu do centra Paříže. Později se používal taky jako přepravní tepna, přepravě potravin, surovin a obilovin. A v 70. letech dokonce hrozilo, že ho nahradí čtyřproudá silnice, což se naštěstí nestalo. Naštěstí pro všechny ty davy lidí, kteří se teď v této vodě můžou schladit. Pokračuju dál po nábřeží a tady skupinka studentů v plavkách, na dece, na dlaždičkách. Prénom se comment?
19: Camille.
15: Camille má v ruce pivo. a cigaretu.
18: V bytech je teď příliš horko, nedá se to vyvětrat a nemáme klimatizaci. Chodíme sem aspoň jednou denně po škole nebo po práci. Koupali jsme se tady ještě předtím, než to bylo povolené. Hlídkovali tady policisté a bránili lidem skákat z lávek. Teď už to nikdo nehlídá.
15: Aha, z těch lávek, které jsou nad kanálem, by se nemělo skákat, protože tady jsou kovové zábrany, ale ty dráty, které by měly bránit průchodu, tak jsou nadzvednuté. Stačí se sehnout, vyjít pár schůdků a lidé můžou skákat do vody. Vytahuji z kapsy telefon a na sociálních sítích jsem našel video, které hodně frčelo v posledních dnech. Jeden z popelářů pomocí hadice stříkal odpadky přímo do kanálu Saint-Martin, kde se koupají teď stovky, možná tisícovky lidí. Starosta to odsoudil, řekl, že to je izolovaný případ a ptám se právě na tohle Kamí, jestli jí to nevadí.
18: Když jsem viděla tohle video, tak jsem si říkala, že do té vody jen tak znovu neskočím. Ale je příliš horko. Na druhou stranu v Normandii už jsem se koupala i ve špinavější vodě. Prostě se pak umyju a snažím se nepolikat vodu.
15: Tak jsem vodu taky vyzkoušel a musím říct, že parádní. Krásně jsem se v tom horku osvěžil. Pravda, není tak průzračná jako v Ženevském jezeru, ale žádné odpadky jsem neviděl v té mé části kanálu. Připomíná mi rybníkovou vodu podle té vůně. A co je tady taky krásné, že se tady mísí různé skupiny obyvatel z předměstí, z centra Paříže. A ještě jednu výhodu to má oproti třeba říčním plovárnám na Seině, které se otevřou až začátkem července, je, že to koupání tady je méně regulované. Člověk má k dispozici větší plochu na koupání a nemusí mít plováky. Od pařížského kanálu Saint-Martin Martin Balucha, Český rozhlas.
14: Také Česko prožívá horké dny a o víkendu má být ještě hůř. Teploty kolem 40 stupňů až 41 mohou dosáhnout místa v České republice po oba dva dny, v sobotu i v neděli. Rizikem jsou vlastně pro všechny lidi, takže nejen staří a nemocní nebo malé děti a těhotné ženy by se měly vyhnout přímému pobytu na slunci. Lidé by se neměli přepínat, jak po fyzické, tak i duševní stránce. Připravenost státu na nynější vlnu vedera jeho krizovou komunikaci o tom chtěli dnes ve sněmovně probrat pirátské poslankyně. Upozorňovali na to, že jde o zdravotní téma, protože horka ohrožují některé skupiny obyvatel, ale u části koalice to jejich vystoupení vyvolalo spíše posměch. Jak prožívají současná vedra, jak se na ně připravují, tedy na ten nadcházející žhavý víkend, a to konkrétně zoologické zahrady, tak o tom si řekneme s mluvčím pražské zoo Filipem Maškem. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
19: Krásné odpoledne, díky za pozvání.
14: Jaká opatření jste už přijali nebo chystáte se přijmout v těchto parných dnech?
19: Tak v prvé řadě musíme říct, že my počítáme s těmi horkými léty už několik let. My vlastně kontinuálně ten areál na to přizpůsobujeme, a to zejména tím, že všude možně instalujeme takzvaná mlžítka nebo takové ty osvěžovače vzduchu, které rozprašují vodu a tím zlepšují to mikroklima. My jsme jich jenom v loňském roce instalovali dalších 14. A to znamená, že teď v pražské zoologické zahradě najdete celkem 28 mlžítek, jak v návštěvnických prostorech, tak i ve výbězích některých druhů zvířat, jako jsou třeba sloni, soby, kapibary, tučňáci nebo třeba orangutani.
14: To znamená, že ten nadcházející tropický víkend třeba vaše dny, respektive vaše hodiny otevírací nějak neomezí, neskrátí. Budete mít otevřené brány tak jako obyčejně.
19: My jsme samozřejmě sledovali situaci v jiných zoologických zahradách, třeba konkrétně slavná Zoo Chester v Anglii zavírá třeba dříve právě kvůli vlně veder. My jsme se nakonec rozhodli nezavřít zoologickou zahradu, protože ten náš areál v Troji je jednak prostoupený vodou, jsme v blízkosti Vltavy, jsou tam ty meandry, vlastně celá ta dolní část zoologické zahrady je takový velký mokřad. Máme tam spoustu vzrostlých stromů, stinných míst, lavičky a spoustu klimatizovaných pavilonů na rozdíl od jiných zoologických zahrad. Takže v kombinaci s těmi mlžítky a dobrou zmrzlinou jsme se rozhodli ten areál nechat otevřený, ale přistoupili jsme k jednomu opatření, a to, že jsme zavřeli některé průchozí expozice. To znamená, že návštěvníci nepřijdou o to třeba vidět lemury, protože se na ně mohou dívat i zvenku, ale pokud by měli do průchozí expozice, znamená to, že tam bude třeba i náš hlídač, který v těch průchozích expozicích vždycky je, a ten by musel stát celý den na sluníčku. Takže jsme spíš přistoupili k takovým drobnějším logickým opatřením, a pokud teploty přesáhnou 36 stupňů, tak se budou rušit. zrušit ta komentovaná krmení. Hmm. Ale to se návštěvníci dozvědí vlastně v rámci třeba rozhlasu v areálu.
14: S jakou návštěvností tedy počítáte na tenhle ten víkend? Průměrnou nebo spíše i s tím, že by mohlo přijít více lidí právě proto, že tam třeba míří s nadějí, že se ochladí?
19: To je velmi dobrá otázka, vždycky koukáme do věštecké koule. Ono návštěvnost v zoologické zahradě neovlivňuje počasí, ale spíše předpověď počasí. A vzhledem tomu, že ta předpověď počasí skutečně je tedy, řekněme, riziková, tak neočekáváme v kontextu tedy konce června nějakou vysokou návštěvnost. Já si myslím, že zoo zítra navštíví tak 2-3 tisíce lidí, v neděli očekávám tak spíš ty dva.
14: Dneska se u vás to návštěvnost a vlastně spíš konec školního roku, možná někdo tam míří i s vysvědčením za oslavou, projevila jak? Je zatím normálně v mezích, tak jak jste zvyklí?
19: Není, je nižší, je určitě nižší. Já když to mohu srovnat za těch 5 let, co pamatuju já, tak na to vysvědčení přichází většinou řádově několik tisíc lidí, třeba 5-6 tisíc lidí klidně, nebo tak se loučíme s těmi lidmi potom v 7 večer, když zavíráme, ale teď je to u kolem nějakých 2 tisíc, takže určitě je to znát, že ta vlna veder ovlivňuje tu návštěvu spíš negativně.
14: Teď přejdeme k tomu samotnému obsahu zoologické zahrady, což jsou hlavně zvířata. Doposud jsme mluvili tedy o návštěvnicích. Jaké druhy především potřebují v těchto parních dnech zvláštní režim speciální péči?
19: Tak samozřejmě logicky lidi asi nejvíc zajímají lední medvědi, zvířata z těch arktických oblastí. My třeba chováme ještě některé druhy jeřábů nebo soby karelské ze severu Finska. Takže právě v těchto výbězích jsou instalovány ta mlžítka. Ta zvířata samozřejmě mají vždycky přístup do stínu, v případě ledních medvědů pochopitelně i do zázemí, které je klimatizované. Takže je to opravdu na nich, kde mohou trávit ten čas. Lední medvědi tam mají i výrobník ledu a vlastně ten velký bazén, takže většinu toho času tráví ve vodě, ale musíme myslet i na ta zvířata, která třeba mají ráda horko, ale mohla by se přehrát. Takže jde o to i regulovat teploty v pavilonech, spíše chladit, takže takové ty tropické pavilony, kam my se chodíme ohřát v zimě, jako je pavilon Šelema Plazu, indonéská džungle, tak tam se teď spíš chladí, protože to jsou třeba často velké skleníky, které by se mohly přehrát. Ale v zásadě se dá říct, že zvířata v zoologické zahradě, alespoň v Praze, jsou zdrtivé většiny narozena v středoevropských podmínkách, v jiných zoologických zahradách, takže na ta horká léta jsou adaptována. Kdybychom dovezli ledního medvěda z polární oblasti, pravděpodobně by takové léto nezvládl.
14: Ono, tohle léto je tedy opravdu výjimečné, nebo tyto dny, protože přeci jenom asi budou padat ty teplotní rekordy, tak si přejme tě všichni, ať už zvířata nebo lidé, přežijeme ve zdraví a užijeme si nadcházející víkend. Tolik mluvčí pražské zoo Filip Mašek, děkuji vám, naslyšenou.
19: Moc děkujeme, nasle.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
14: 16 hodin 23 minut. Možná to nevíte, ale první komiks o československých parašutistech ze skupin Anthropoid nebo Silver A vznikl už před 60 lety. Vytvořila ho akademická malířka Zdenka Landová. Jejíž rodiče se za války zapojili do protinacistického odboje. Autorka už v polovině 60. let vytvořila kolekci 150 obrazů, kvůli kterým studovala v archivech a hovořila s pamětníky. Až teď vychází její práce tiskem. Knihu s názvem Hrdinové, příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové připravil historik Eduard Stehlík, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
20: Dobrý den.
14: Mluvíme tady o pozoruhodném knižním vydání dobového komiksu. Co čtenář všechno v knize najde?
20: Jak už jste říkala, ten komiks vznikl před 60 lety a kromě krátkého představení autorky obsahuje i části vlastně jejich přípravných materiálů. To znamená, jsou tam části jejich deníků, takového scénáře, který ona si připravovala, jsou tam některé skici, které vytvářela, protože ona věnovala přípravě obrovský kus práce, jak zaznělo, chodila po archivech. To, co dneska si zapneme internet a naťukáte jméno parašutisty a vyskočí vám jeho fotografie, nic takového neexistovalo. Často v některých archivech, kde ona se pohybovala, nemohla si nech objednat udělání nějaké fotografie, to znamená, ona přímo na místech si skenovala škicovala ty obličeje, dělala si všechny tyhle si návrhy, to znamená, věnovala tomu obrovské úsilí a brala to jako obrovské vlastně poděkování nejenom parašutistům, za co dokázali, ale velké, široké okruhu rodinných známých příslušníků Nočového Sokola, kteří se zapojili do protinacistického odboje a kteří, stejně jako její rodiče, a kteří při výsluších na gestapu je rodinu Landových neprozradili, protože oni se přímo podíleli na tom ukrývání prašnictvu také.
14: To si řekneme ještě podrobněji, ale proč podle vás trvalo tak dlouho, než se dočkala ta sbírka kompletního knižního vydání?
20: Já bych to velice jednoduše skromnost autora. Já jsem se s ní znal z jednoho prostě důvodu. Já jsem byl jejím žákem v lidové škole umění jako malý kluk.
14: To je náhoda hezká.
20: A ta část vlastně jejího díla, bylo to vlastně 60 obrazů z toho celkového souboru více než 150, se objevilo na stránkách časopisu Junák, který byl obnovený v roce 68 na podzim, krátce po té okupaci armád Varšavské smlouvy, které spadly do Československa, vyšlo první číslo, ve kterém se vlastně objevilo prvních 12 obrazů, vlastně už koncipovaných jako komiksy, to znamená ne klasicky s těmi bublinami u úst, ale druhá varianta, že byla vždycky malá popiska. Ty věci vyšlo 60 obrazů, bylo to předčasně ukončeno a od té doby vlastně nikdo ani nevěděl, jestli se ty obrazy dochovaly a já sám jsem na to přišel opravdu před asi 10 lety, spíš 15 lety, když jsem ji opět, paní profesorku opět navštívil, seděli jsme spolu a já jsem se ptal, kde vlastně ty její ilustrace tehdy skončily a domníval jsem se, že mi řekne, skončily někde v redakci a už o nich nevím a on říká, já mám Edo někde tady asi na půdě. A od toho se to vlastně celé odvinulo a já jsem ke svému překvapení hlavně zjistil, když jsme to pak na té půdě hledali, že nejde o nějaké malé ilustrace, protože v tom Junáku to byly obrázky velké zhruba jako kreditní karta, ale že jde o obrazy velikosti A2, to zná velké, nesmírně kvalitní propracované, ale hlavně, že jich není těch 60, o kterých já jsem si myslel, že existují, ale že jich je prakticky trojnásobek.
14: Ano, tedy 150 obrazů, to je celkem, že? Ještě se vraťme k té historické lince, protože rodina Zdenky Landové na jaře 1942 osobně ukrývala velitele výsadku Out Distance Adolfa Opálku. Promítá se tahle osobní zkušenost a rodinné vazby do té, dejme tomu, atmosféry kreseb, nebo najde to tam zkušené oko čtenáře, diváka, posluchače?
20: 100%. Já myslím, že i pro lidi, kteří se ať už někde narazili na fotografii šutistů, nebo třeba viděli nějaký film, nesazili na některé snímky v učebnicích, v knížkách, okamžitě vlastně všichni ty lidi poznají, protože ona měla fantastický opravdu dar napozorovat si lidi, ty portréty mají obrovskou věrnost, ale ty obrazy, to zná, co je nesmírně cené, ona tím, jak nastudovala to, co se vlastně odehrálo, navštívovala ta místa, kde se ty věci staly. Vlastně řada těch věcí vypadá vlastně jako fotografie z míst, kde samozřejmě v době, kdy se ty události odehrály, tam fotograf z pochopitelných důvodů nebyl, což je třeba případ posledního boje parašutistů z 18. června 42, ať už boj o Půr a Emporu, anebo potom boj dole v kryptě, to jsou nesmírně silné obrazy a myslím si, že každý, kdo je uvidí, tak si uvědomí, jak mimořádná autorka to byla. A to, co jste zmiňovala, to je nejenom vlastně to provázání na, ať už je to případ Adolfa Opálky, mimochodem, oni vůbec netušili, koho ukrývají. Teprve po válce, když se to zjišťovalo, tak nezávisle na sobě vlastně tatínkovi, mamince i jí předložili fotografii parašutistů a všichni naprosto neomylně na ministerstvo obrany určili, o koho se jednalo. Ale jde také o to, že těch lidí bylo daleko víc, ona byla velice od dětství, chodila k rodině Zelenky Hajského, přátelila se s jeho synem Milíčem, to znamená ten okruh známých, který potom zaplatili tu nejvyšší cenu, byl daleko, daleko širší.
14: Tolik historik Eduard Stehlík, se kterým jsme mluvili o knize Hrdinové, příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Moc krát děkuji. Mějte hezké odpoledne, naslyšenou.
20: Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Radiokniha.
0: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. V publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
14: Teď máme půl minuty do půl páté. Po zprávách se podíváme do Venezuely, jak se tam vypořádávají s dvěma tragickými zemětřesíními, které zemi postihly včera, a také do Spojených států, kde po rozhodnutí nejvyššího soudu přijde o možnost legálně žít v USA až 1 000 000 lidí. Co to udělá s tamní ekonomikou? Zprávy a Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
5: Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Maximální povolené ceny paliv o víkendu v Česku mírně stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 haléře, lidé za litr zaplatí až 40 korun a 640 haléřů. Za naftu si řidiči v Česku připlatí 18 haléřů, litr budou čerpací stanice prodávat nejdráž za 36 korun a 40 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat zatím do konce června. Počet obětí včerejších zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589. Zraněných jsou skoro 3 000. Informovala o tom prozatímní prezidentka země Delcy Rodriguezová. Očekává se, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude ještě obětí přibývat. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Podrobnosti chystáme v odpoledním Plusu po zprávách. Belgické úřady kvůli extrémnímu horku zrušily rekonstrukci bitvy u Waterloo. Připomínka porážky francouzského císaře Napoleona Bonaparte z roku 1815 byla plánovaná na tento víkend. Informuje o tom agentura AFP. Událost tradičně přiláká tisíce diváků. Po půl hodině další dopravní informace v odpoledním Plusu na D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové. Dejte pozor za sjezdem na Úvaly. Na 15. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 27. kilometr. Tam zasahují u hromadné nehody, projíždí se pouze odstavným pruhem, zdržení bezmála hodinu. Na okruhu v Praze směrem na letiště opatrně za sjezdem na Barrandov na 18. a 5. kilometru se srazila dvě osobní auta. Blokují odstavný pruh, zdržení asi půl hodiny. Ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení asi 20 minut. Plný je taky příjezd po dálnici D5. Na jižní spojce směrem k Barrandovskému mostu stojí po nehodě osobní auto v pravém pruhu za sjezdem na Strašnice. Kolona se táhne už ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Dolní Počernice. Celé je to teď na 20 minut. A ve Strakonické z centra se srazila dvě osobní auta před Barrandovským mostem. Blokují dva pruhy, fronta se táhne už z Mrázovky. Tam regulují vjezdy do tunelu, plná je proto Radlická a taky Duškova ulice. Dobře, dojďte. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Zítra čekáme jasno anebo skoro jasno, během odpoledne hlavně na západě Čech přechodně místy až polojasno a teploty 34 až 39, na severovýchodě území kolem 33, na horách kolem 31 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
14: 3,5 minuty po půl páté otevíráme závěrečný díl dnešního odpoledního vysílání na Plusu a začneme ve Venezuele, kde záchranáři druhým dnem prohledávají trosky po zemětřesení. Udeřilo ve středu večer tamního času a patřilo k největším v moderních dějinách Jižní Ameriky. Venezuelská vláda potvrdila 589 obětí. Jejich počet se ale zřejmě ještě zvýší. Pohřešovaných je skoro 50 tisíc. Z detaily je ve studiu Helena Berková ze zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
14: Tak jak tedy postupují záchranné práce?
1: V té postižené oblasti Caracasu a okolí prohledávají sutiny zahraniční i venezuelské záchranné týmy s těžkou technikou, hasiči, vojáci, dobrovolníci, obyvatelé, někteří holýma rukama. Pracovali přes noc, protože teď je prioritou záchrana životů. Rozhodující jsou právě první 2 až 3 dny po zemětřesení, pak šance na přežití rychle klesá. Ve městě La Guaira vyprostili z trosek živou ženu, zaznamenala to BBC. Zachráněná Gabriela Moraová popsala, jak se při zemětřesení křečovitě tiskla krámu dveří a jak se pak propadla podlaha. Ty dva otřesy byly mimořádně silné, 7,2 desetiny a 7,5 desetin stupně a přišly zhruba půl minuty po sobě. Epicentra měly u města Moron na severozápadě Venezuely a tam je právě situace nejhorší.
14: Jak se

0: Lidé v Caracasu si novinářům agentury AP stěžovali na nedostatek záchranářů a agentura AFP i španělský deník El País referují o případech rabování.
1: Odhadla vláda rozsah škod?
0: Tisíce lidí přišli o střechu nad hlavou. Úřady zatím potvrdili asi 250 poškozených nebo zničených budov, včetně nejméně 8 nemocnic. Pochopitelně je poškozená infrastruktura, to město Moron u epicentra je bez vody, je bez elektřiny. Jak už si řekla, do Venezuely už taky dorazily některé záchranné týmy z jiných zemí, například z Mexika, Švýcarska, i lidé z americké armády, kteří pomáhají s logistikou. Washington kvůli té pomoci pro Venezuelu zmírnil sankce uvalené na Caracas. Pomoc proudí tedy nejen ze zemí regionu, ale taky například z Indie, tam mimo jiné posílá polní nemocnici a z evropských zemí pomáhá Německo, jeho záchranný tým dnes přiletěl do Venezuely. Další týmy záchranářů sepsy nebo zdravotníků a humanitární pomoc vyslali Francie, Španělsko, Itálie, angažují se OSN i Červený kříž. Ten dnes poslal ze svého centra v Panamě prvních 17 tun pomoci, vařiče, hygienické potřeby, moskytiéry a podobně.
1: I my jsme v takovýchhle situacích zvyklí pomáhat. Co tedy česká pomoc?
0: Ano, český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin uvedl, že je připravený odletět do Venezuely, ale zatím není jasné, kdy by měl odletět. A veřejné sbírky na pomoc Venezuele spustili humanitární organizace ADRA, Charita Česká republika, Český Červený kříž a taky Člověk v tísni.
1: Tolik Helena Berková ze zahraniční redakce. Moc děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A naším dalším hostem je právě Marek Štys, vedoucí humanitárních programů společnosti Člověk v tísni. Jak jsme slyšeli, aktuálně vyhlásila sbírku na pomoc Venezuele. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké máte informace přímo ze zasažených míst? Pokud ano, kde je situace nejhorší, s čím se potýkají?
2: Já bych řekl, že zkušenosti z podobných situací je ta nejhorší situace bude v místech, o kterých jako neslyšíme. Neustále se cituje ta La Guaira, ale epicentrum zemětřesení bylo ve dvou státech asi 150 km na západ. Tam je velice obtížný přístup, rozbité silnice zemětřesením a nejen z těch měst, ale z vesnických oblastí taky velice málo informací. A to právě nám dělá největší obavy, to je typicky v těchto situacích se pomoc koncentruje v těch dostupnějších oblastech kolem hlavního města. Tady zapadlejší venkovská města, venkovské oblasti mohou být postižené naprosto zásadním způsobem a o nich bohužel nevíme. Co víme, že ta čísla, nebo je zjevné, že ta čísla o mrtvých a zraněných jsou velice zatím rozpadlá a jenom když se podíváme na ty záběry, videa, fotografie a vidíme ty desítky, stovky několika patrových výškových budov, ve kterých jsou uvězněni lidé. A když si k tomu přidáme fakt, že venezuelská vláda prostě nemá ty záchranářské kapacity, lidé si stěžují, že nebyla nasazená armáda na ty vyprošťovací práce například, tak je jasné, že prostě naprostá většina těch lidí je stále pod troskami, takže je to závod o čas, kdy ty záchranné týmy se dostanou na místo a ty vyprošťovací práce, které samozřejmě vyžadují těžkou techniku, to není práce jenom pro lidské ruce, ty lidi začnou dostávat venčej. To je teď ta naprostá priorita dostat lidi z těch trosek a bohužel Venezuela jako částečně selhaný stát, tak i v tomto selhává. A to je, co slyšíme od našich partnerů, kteří jsou přímo na místě.
1: Vy jste tedy vypsali sbírku a na místě hodláte se tam nějak také pomáhat nebo právě nějak podpořit tedy vaše partnerské organizace, ty, které tam jsou?
2: No samozřejmě se chystáme pomáhat a je to právě skrze ty partnerské organizace, které jsou, my tam máme síť partnerských organizací místních, se kterými děláme už přes 10 let a máme v zemi taky několik etablovaných zahraničních organizací francouzské, italské, španělské, se kterými v naší platformě Humanitární aliance 2015 tak pracujeme po celém světě. Takže to jsou ti partneři, kteří budeme podporovat jako první. Zároveň s nimi domlouváme možnost vyslání našich koordinátorů na místo, pokud to bude možné vlastně začlenit efektivně do těch týmů teď v prvních dnech, ale primárně chceme pomáhat přes partnery, kteří jsou na místě a spousta těch místních partnerů je právě z těch postižených částí Caracasu a La Guaira severně od Caracasu, kde to země přesím na to bylo jedno z těch největších škod.
1: Co je potřeba?
2: A je to

0: nestandardní přístup podpořit ty partnery, kteří jsou na místě, ti jsou ty, kteří mohou jako první přinést tu pomoc.
1: Ano, co je potřeba tady zajistit nejdřív v takhle postižených oblastech, jak, s čím vy máte zkušenosti?
0: Tak první, jak už jsem zmiňoval, jsou ty vyprošťovací práce, zdravotnictví byla postižena spousta nemocní, takže samozřejmě ošetření těch raněných a jejich stabilizace, to je teď číslo jedna na ty první dny a týdny. Nicméně typicky, co děláme v prostředí té humanitární práce, tak je zapotřebí nějaké nouzové zastřešení, plachty, té lidé se nemohou, buď mají, ty domy jsou zničené, nebo spousta z nich bude mít statický problém, trhliny, prachty, není možné se do nich vracet, je tam spousta těch aftershocků, čili to nouzové zastřešení a bydlení a lidé spí na ulici, tak je priorita číslo jedna. Potom je to samozřejmě pitná voda, hygienické balíčky a ty základní hygienické potřeby. Jsou to taky samozřejmě potraviny, potravinové balíčky, vařiče, aby se lidi mohli obživit. Typicky, co děláme v jiném prostředí, tak je přímá finanční pomoc, čili malé granty rodinám, kde rodina dostane, já nevím, na měsíc $100 třeba, aby se o sebe mohla postarat sama. To bohužel ve Venezuele kvůli vládním restrikcím není možné. Nicméně, co typicky taky děláme, o co bychom se snažili ve Venezuele, je taky pomoct lidem v odklízení trosek, zprůchodňování ulic, silnic, venkovských cest. To je ten přístup do těch postižených oblastí, jak už jsem měl na začátku, je základní problém.
1: Konzultujete situaci také třeba s oficiálním českým zastoupením ohledně případné koordinace prací, nebo jak vidíte, vy už jste to naznačil, právě tu spolupráci s venezuelskými úřady?
0: S venezuelskými úřady my nespolupracujeme napřímo z různých důvodů a jak jsem zmiňoval, máme tam místní i zahraniční partnery a to jsou naše v podstatě první kontakty, se kterými standardně pracujeme. Ve Venezuele by bylo spousta samozřejmě otazníků kolem spolupráce se státními úřady a je to stejné jako třeba v předchozích zemětřeseních, kde jsme pracovali třeba v Barmě během loňského roku, kdy samozřejmě spolupráce s vojenskou chuntou tam by byla naprosto problematická, nebo stejně jako na Haiti 2010, kde ty úřady taky vlastně nebyly akceschopné a mnohdy ani důvěryhodné pro to poskytování humanitární pomoci. Čili naši partneři jsou místní lidé, místní organizace primárně.
1: Vy jste vyhlásili tedy sbírku SOS Venezuela. Jaký je zájem ze strany Čechů přispět pomoci, kam se lidé mají případně obracet, pokud by chtěli věnovat nějaké finanční prostředky?
0: Já bych řekl zatím slušný, ta sbírka přinesla teď necelé 3 miliony korun za vlastně nějakých 30 hodin od vyhlášení. Samozřejmě zprávy v České republice, jako je horko, jako je fotbal, tak bohužel mají tendenci tyhle zásadní zprávy ze zahraničí zastíňovat, ale doufáme, že lidé si najdou i prostor a čas i na tohle téma na našich stránkách, na sociálních sítích. Všude, kde je možné, je ta sbírka zveřejněná, takže budeme skutečně rádi za jakékoliv příspěvky ve jménu těch postižených lidí ve Venezuele.
1: Tolik vedoucí humanitárních programů společnosti Člověk v tísni Marek Štys. Děkuji vám moc krát, naslyšenou.
0: Děkuji také, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Půl minuty před 16:45 neopouštíme americký kontinent. Nejvyšší soud Spojených států vydal dvě klíčová rozhodnutí, která posilují Trumpovu vládu v boji proti imigraci. Jedno umožňuje zrušit právní ochranu pro stovky tisíc lidí, druhé dovoluje vracet žadatele o azyl už na hranici. Ekonomové jsou ale v rozpacích. Co to bude znamenat pro běžné Američany, to zjišťovala washingtonská zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová. Zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co přesně tedy nejvyšší soud vlastně rozhodl?
3: Nejvyšší soud rozhodl hned ve dvou zásadních imigračních kauzách. Obě stejným poměrem, všech 6 konzervativních soudců bylo proti, 3 liberálně smýšlející soudkyně byly pro, takže se držel té ideologické linie a umožnil vládě zrušit takzvaný status dočasné ochrany. To bylo legální právo, jak lidé ze zahraničí z ohrožených zemí mohou ve Spojených státech žít a legálně pracovat. Týká se skoro 400 tisíc Haiťanů, skoro 6 tisíc Syřanů, kteří teď mohou čelit deportaci.
1: No, tak co to pro ně konkrétně teda znamená, pro ty lidi, kterých se to týká, tohle rozhodnutí?
3: Znamená to, že lidé, kteří v zemi žijí třeba i přes 10 let, mají práci, rodiny, založili tu rodiny, takže mají děti, to jsou dnes už americké děti, které se tu narodily kvůli tomu právu na občanství, tak ty teď v krátké době mohou přijít jak o pracovní povolení, tak tím pádem i o ten svůj legální pobyt. A týká se to jak těch Haiťanů, kteří dostali ochranu po tom děsivém zemětřesení v roce 2010, také Syřanů už zmiňovaných, kterým tehdy vláda přiznala tu ochranu po násilném potlačení protestů ze strany vedení země. Soudky některé nesouhlasily s tímto verdiktem, tak varovali v disentu, že rozhodnutí může vést k násilné smrti lidí, kteří se tak budou muset vrátit do zemí, které jsou podle i nižších amerických soudů stále nebezpečné. Proti se postavilo třeba i několik republikánů, například kongresman Mike Lawler, který říká, že zhruba třetina haitských držitelů statusu pracuje ve zdravotnictví, takže jejich okamžitá ztráta pracovního povolení bude znamenat krizi v nemocnicích a v domovech pro seniory.
1: Ještě pojďme k té druhé kauze o azylu, jak ta se dotkne lidí přímo na hranici.
3: Tam jde o praxi, kdy pohraniční úředníci mohou žadatele o azyl jednoduše odmítnout už rovnou na hranici. Takže oni vlastně přicházejí o tu možnost vůbec žádost o azyl podat. Tahle politika běžela už v menší míře za Baracka Obamy, ale naplno ji rozjel Donald Trump během svého prvního mandátu. A podle žalobců vedla ke stovkám případů napadení, únosů, vražd lidí, kteří se po odmítnutí museli vrátit zpátky do Mexika.
1: Kolik to bude vládu a daňové poplatníky všechno stát?
3: Ta ekonomická strana mince je nedílnou součástí té problematiky. Stát totiž při zbavování se migrantů přichází i o peníze, které by vybral například na daních. Cizinci ve Spojených státech nejen pracují a platí daně, a to i ti, kteří nemají třeba plné povolení k pobytu, ale také spotřebovávají, bydlí, platí nájem, utrácejí. Podle odhadu výzkumného oddělení Univerzity Yale by to mohlo stát federální rozpočet během 10 let až 10 bilionů korun jen na těch daních. Vychází z takového rozpočtu, kdy, nebo ze studie v roce 2022, kdy se ukázalo, že jen domácnosti, které neměly platnou dokumentaci, zaplatili na daních přes 2 biliony korun. Tihle lidé prostě přicházejí do země v produktivním věku, chtějí si zlepšit svoji životní situaci, chytají se prací, kterou třeba běžní Američané nechtějí dělat.
1: No tak vlastně dá se říci, že tenhle zákon uvolňuje stavidla, ale Trumpova administrativa vyhošťuje cizince ze svého území vlastně už teď. Projevuje se to nějak, ten úbytek migrantů v běžném životě Američanů?
3: Ano, už je to tady patrné, je to vidět třeba na farmách, je to vidět u malých podnikatelů, ale také u velkých zpracovatelských podniků. Farmáři dlouho varují, že bez migrantů nemá kdo sbírat úrodu. Mluví o ovoci, které zůstává hnít na stromech, o farmách, které kvůli tomu krachují. Ekonomové říkají, že vláda si musí vybrat, že buď budou nízké ceny zboží a tím pádem ale plynulá migrace, anebo zastaví migraci, ale bude to znamenat vyšší ceny zboží, protože majitelé firem musí platit více, aby své zboží vyrobili nebo vyprodukovali.
1: Dodává do kontextu naše washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová dnešní rozhodnutí nejvyššího soudu. Děkujeme moc. Naslyšenou, hezký den.
3: Naslyšenou, hezký den.
1: Teď 10,5 minuty před 17. hodinou pro vás máme pohled do fotbalového zápisníku. V americkém Seattlu se totiž chystá takzvaný Pride zápas mezi Egyptem a Íránem. Lokální pořadatelé zahrnuli tohle utkání fotbalového mistrovství světa do programu tamního festivalu na podporu sexuálních menšin. Náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba, tedy zvláštní zpravodaj na turnaji, se na tento duel naladil už cestou do Seattlu, a to dost bizarním způsobem. Na tichomořském pobřeží v Oregonu se náhle a nečekaně ocitl v roli svědka při svatbě dvou amerických dívek.
4: Zastavil jsem, abych si trochu odpočinul na dlouhé cestě do Seattlu u silnice tady na pobřeží Oregonu.
5: This is technically the ceremony, so we just did it.
4: A dvě dívky ve svatebních bílých šatech mě náhle požádali, jestli bych se jim nepodepsal jako svědek jejich svatby.
5: My name is Hayley.
4: Hayley and
5: Miranda.
4: Svůj sňatek jsem přiletěli uzavřít až ze severní Karolíny, tedy z úplně opačného konce Spojených států.
5: We're from all the way on the East Coast.
6: Chtěli jsme se vzít na místě, kde je to krásné, a chtěli jsme to udělat sami, bez rodin. Nestáli jsme o to, aby nás příbuzní viděli, jak se líbáme. Chtěli jsme se soustředit jen jedna na druhou. Začali jsme to plánovat před rokem. Sehnali jsme si tady Amy, naši fotografku, a ta řekla, že nejlepší místo je Oregon. Tak jsme tady.
7: Směje se Hayley na divoké pláži nedaleko hranice Oregonu s Kalifornií. Ve Spojených státech se každoročně objevují stovky návrhů zákonů, které jsou podle kritiků namířené proti právům sexuálních menšin. Americká unie pro občanské svobody jen letos napočítala přes 500 takových návrhů, z toho přes 30 už bylo uzákoněno, výhradně v republikány řízených státech.
6: I tady, ve velmi liberálním státu, je to nervydrásající žádat takhle někoho, aby nám šel za svědka. Nikdy nevíte, jestli ten člověk bude schvalovat, co děláme. Stejně tak, když jsme si dělali fotky nedaleko v sekvojovém lese, tak jsem měla strach. Naštěstí všichni tu byli skvělí, ale nesu si tohle trauma z dětství. Jsem z malého města, z nábožensky založené rodiny, a tam nebylo v pořádku být lesba.
7: Vypráví mi Hayley, která spolu s Morandou žije ve městě Raleigh v Severní Karolíně, tedy jižanském státě s demokratickým guvernérem a republikány řízeným zákonodárným sborem.
6: Manželství pro gay páry je federálně chráněno, takže jsme v pohodě ve všech 50 státech. A LGBT komunita je více zastoupená, zlepšilo se to. Ale pořád nejsem v klidu, pořád mě to znepokojuje. Politicky se to může změnit během několika let. Takže si držíme palce, aby všechno zůstalo, jak to je. Aby takováto manželství zůstala legální.
7: Federálně chráněné jsou sňatky stejnopohlavních párů na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2015. V současném složení už tento soud přehodnotil a zrušil federální ochranu interrupcí a republikánští zákonodárci třeba v Idahu, Jižní a Severní Dakotě i dalších státech otevřeně volají po zrušení práva gayů a lezeb uzavírat manželství. Zkouším lehčí téma, tedy fotbal. Sport novomanželky moc nezajímá, ale světový šampionát zaregistrovali. Nedaleko jejich města mají tréninkovou základnu Norové. A nakonec je možná i nalákám ke sledování mundialu, když říkám, že mířím do Seattlu na Pride zápas Egypta s Iránem.
8: Budeme zrovna na líbánkách, takže bychom se mohli aspoň podívat v televizi. Máme za sebou dost cestování, tak třeba to bude dobrý relax, sednout si a podívat se na mistrovství světa. A možná získáme novou zálibu.
7: Směje se Moranda a se svou novou manželkou začíná chystat večerní táborák a na piknikové dece také svatební dort. Z pláže Lone Ranch na pobřeží Oregonu, Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: No a navážeme další reportáží, která začíná úslovím láska nebolí. Dvě slova, která znějí samozřejmě, jenže právě na tom stojí nová dokumentární série režiséra Tomáše Kleina, která ode dneška vstupuje na platformu OnePlay. Volně navazuje na hraný projekt Moniová o spisovatelce Simoně Moniové, kterou v roce 2011 zavraždil její manžel. Tentokrát ale tvůrci přinášejí skutečné příběhy lidí, kteří domácí násilí zažili na vlastní kůži.
9: On držel v ruce vlastně malou, to bylo asi 5 týdnů. Rozeběhl se, srazil mě na schody i s tou malou v náručí.
10: Vedle rodiny Simony Moniové v dokumentu otevřeně promlouvá také zpěvačka Michaela Nosková, která zažila domácí násilí ze strany bývalého partnera.
9: A jak držel tu malou v náručí, protože to bylo v takovém výklenku, kde byly schody, tak jí bouchl hlavou o zeď.
10: Velmi osobní výpověď přináší i hudebník Radek Banga. V jeho případě se trauma odehrávalo už v dětství, kdy byl svědkem i obětí násilí v rodině ze strany otce.
11: A najednou tam prostě vlít ten táta, to bylo jako vteřina. A prostě čapo zrovna tomu ještěně. Prásky. A já jsem jenom vzal toho psa, jako jsem ho držel, jako jsem mi klepali ruce a vlastně to bylo poprvé, že jsem viděl živou bytost jako umřít, jo.
10: Jinou perspektivu nabízí režisér David Laňka. Ten popisuje zkušenosti s psychickým týráním ze strany bývalých partnerek, neustálým spochybňováním, manipulací a ponižováním.
12: Ale ve chvíli, kdy já jsem vlastně jakoby i se chtěl ozvat, tak jsem vlastně byl jako velmi důrazně ukřičen. Třeba po čase jsem si opravdu jako uvědomil, že jsem si začal sedat jako do kouta, abych měl krytý záda.
10: Prostor dostávají také ti, kteří si dokázali přiznat vlastní selhání a rozhodli se své chování změnit. Mezi nimi je i chirurg Tomáš Šebek, který otevřeně mluví o tom, že v různých obdobích života se ocitl na obou stranách podobných konfliktů.
13: Já, který mám problém s agresivitou, se vztekem, tak jsem požádal ty policisty, aby nás do ordinace nedoprovodili. No a pak jsem toho člověka prostě fyzicky srovnal. Nebylo to vůbec profesionálně dobře zvládnutá situace, ale mě to tehdy tak strašlivě namíchlo.
10: Podle tvůrců dokumentu je totiž pro pochopení domácího násilí důležité nezůstávat jen u jeho následků, ale hledat také příčiny a cesty, jak násilné vzorce chování zastavit.
14: Začínáme šokující zprávou, která dnes otřásla Brnem. Přímo ve vlastním bytě objevili záchranáři mrtvou Simonu Moniovou.
15: Jednu z našich nejúspěšnějších spisovatelek románů pro ženy pravděpodobně ubodal její manžel.
10: Série využívá vedle autentických výpovědí také působivé animované sekvence. Připomíná, že důsledky domácího násilí často nekončí odchodem z nefunkčního vztahu. Mohou ovlivnit život dětí, promítat se do dalších partnerství a v krajních případech se přenášet i na další generace. Třídílný dokument Láska nebolí vznikl ve spolupráci s odborníky i organizacemi, které se dlouhodobě věnují pomoci obětem domácího násilí. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: A na závěr dnešního odpoledního plusu 3 minuty před 5 ještě pro vás máme petici proti krátkodobému ubytování, kterou sepsali obyvatelé Prahy 1. Vadí jim například rušení nočního klidu, nebo taky to, že využívání bytů ke službám jako Airbnb a Booking zvyšuje ceny nemovitostí v centru metropole. Vytvořili kvůli tomu občanské sdružení.
16: U nás v domě jsou 4 nebo 5 bytů pro pronajatých takhle. Si neumíte představit ve 2 nebo ve 3 ráno, co se tam děje.
7: Popisuje obyvatel Prahy 1 Bohuslav Souček.
16: 10-15 lidí nemají klíč, tak kopou do dveří, zvonějí na zvonky. Pak když se dovnitř dostanou, tak udělají binec a zvou po celém baráku. No.
7: Petici sepsalo občanské shromáždění Rozhodujeme společně o Praze 1, říká jeden z organizátorů Petr Rachunek.
17: Touto peticí chceme dosáhnout omezení krátkodobé ubytování v Praze 1, ale nejenom v Praze, ale v celé Praze. Problém totiž je, že to krátkodobé ubytování prostě je v obrovském množství bytů. Je to v širším centru Prahy, je to 13 000 bytů.
7: Kvůli množství turistů, podle Rachunka, v centru města chybí obyčejné obchody.
17: Když tady jste jako turista, tak nevyhledáváte podniky, jako je papírní svý drogerie, opravu botu a tak dále. To nepotřebujete. Jo. Tady by se nikdo neuživil z těch, co by dělali tu občanskou vybavenost, nebo co by vlastně byli součástí občanské vybavenosti, prostě by to nešlo.
7: Petenti chtějí, aby stát zpřísnil pravidla pro provozování krátkodobých ubytování. Zároveň požadují, aby situaci intenzivněji řešilo vedení městské části. Starostka Prahy 1 Terezie Radoměstská z TOP 09 ale říká, že radnice se problémem zabývá.
18: S maximální snahou městská část dokladuje místo krátkodobého ubytování a předává je k prošetření stavebnímu úřadu. V bytech je zpravidla kolaudace pro dlouhodobé ubytování. Proto je stavební úřad povinen kontrolovat způsob užívání stavby a vymáhat jej.
7: Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo letos představit centrální registr e-turista, který by měl evidovat všechna krátkodobá ubytování a pomoct tak s jejich kontrolou. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: To byl závěrečný příspěvek pátečního odpoledního plusu s datem 26. června. Užijte si ještě zbytek dnešního dne, snad už bude příjemnější, protože teploty trochu k večeru klesávají, někdy až tedy hodně pozdě večer, ale naše vysílání pokračuje dál i po 17. hodině, je tu 20 minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne.
19: 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
19: zprávy.
20: Koalice ve sněmovně prosadila změnu pravidel pro státní úředníky, bude snažší je zaměstnat i propustit. Ministerstvo vnitra porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu, rozhodl o tom soud. A bývalý maďarský premiér Orbán čelí návrhu na vazbu v kauze zadržení ukrajinského konvoje se zlatem. Dobré páteční odpoledne u zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla zajistit jednodušší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
21: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
20: Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodlo o tom obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rozsudek není pravomocný. Rezort hnutí ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu. Podle soudu ale ministerstvo své tvrzení dostatečně neprokázalo. Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura očekává, že podobně soud rozhodne i v dalších žalobách.
22: Je to již druhý soud ohledně zpráv ministerstva vnitra, který SPD vyhrálo. Máme tam podány další žaloby a předpokládám, že podobné rozsudky budou pokračovat.
20: Obvodní soud pro Prahu 1 na začátku června SPD nepravomocně potrestal 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. A to kvůli kontroverzním předvolebním plakátům z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Hnutí vinu odmítá. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze může pokračovat. Bývalý ministr Pavel Blažek, dřív z ODS, jeho bývalý náměstek Radomír Daniel a advokát Karim Tic neuspěli se stížnostmi proti svému stíhání. Rozhodlo tak nejvyšší státní zastupitelství. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Blažek, Daniel a Tic čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby, vysvětluje mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
23: Státní zástupce stížnosti obviněných zamítl jako nedůvodné, neboť dospěl k závěru, že trestní stíhání obviněných bylo zahájeno důvodně a v souladu se zákonem. Další opravný prostředek proti tomuto postupu není přípustný.
20: Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě, hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daniel vinu odmítají, Tic se k případu zatím veřejně nevyjádřil.
19: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán čelí návrhu na zadržení v souvislosti s kauzou ukrajinského konvoje se zlatem. Hrozí mu i vzetí do vazby. Návrh podal právní zástupce ukrajinských přepravců peněz Laurent Horváth. Informovala o tom maďarská média s odkazem na dokumenty z vyšetřování. Návrh se týká i tří vysoce postavených úředníků.
24: Maďarský server 444HU zveřejnil dokument prokuratury, kde je bývalý premiér Orbán uvedený mezi lidmi, kteří podle vyšetřovatelů rozhodli o březnovém zadržení konvoje. Ten převážel hotovost a zlato mezi bankami v Rakousku a na Ukrajině. Vyšetřovatelé teď zjišťují, zda měl zásah trestně právní nebo politické důvody. K incidentu došlo v době, kdy Budapešť a Kyjev vedly spory mimo jiné o dodávky ropy poškozeným ropovodem Družba. Premiér Péter Maďar už včera vyzval generální prokuraturu, aby zveřejnila výsledky dosavadního vyšetřování. Pokud tak neučiní, informuje prý veřejnost on sám. Bára Vránová, Český rozhlas.
20: V Pekingu narazilo malé letadlo do tamního nejvyššího mrakodrapu. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na dva očité svědky. Letoun o velikosti auta nárazem poškodil dva skleněné panely na plášti budovy ve vyšších patrech. Čínské úřady se krátce po incidentu k situaci nevyjádřily. Nejsou ani informace o obětech anebo raněných. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru. Kolona pokračuje až na 18. kilometr. kilometr, 18,5 kilometr. Tam řeší nehodu dvou osobních aut. Projíždí se odstavným pruhem a pravým pruhem. Celé je to teď na půl hodiny. V opačném směru, tedy na D1, se zastavíte za sjezdem na Plzeň. Kolona pokračuje na 19. kilometr. Tam je to asi na půl hodiny. A na Štěrboholovské spojce směrem na Barandovský most se teď zastavuje za sjezdem na Běchovice. Kolona pokračuje až k Europarku. Dobře dojďte. Noc bude jasná, teploty klesnou na 21 až 16 stupňů, v údolích bude kolem 14, na horách kolem 18. Zítra pak čekáme jasno anebo skoro jasno, během odpoledne hlavně na západě Čech přechodně místy až polojasno a teploty 34 až 39 stupňů Celsia. To byly zprávy, na Plusu začíná 20 minut Radiožurnálu.
0: Proč není Evropská unie jednotná a co tím ztrácí? Může v současném stavu čelit konkurenci z Číny nebo Spojených států? Nenastal už čas na její rozšiřování a mohla by se mezi novými členy objevit také Ukrajina? Hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý předseda Evropského parlamentu a německý politik Martin Schulz, který přicestoval do Prahy na valné shromáždění EBU.
3: We are happy to have you here, Mr. Schulz. Welcome to Czech Radio.
4: Thank you.
0: Vy jste byl vždycky otevřeně proevropský. Mnoho lidí si vás spojuje se sloganem MEGA, neboli Make Europe Great Again. Odpovídá dnes Evropa vašemu sloganu?
4: It's a great continent. The question is if the great continent is conscious about its own power.
5: Myslím, že Evropa je silná, když je jednotná. Ale máme tendenci se ve všem rozdělovat a když jsme rozdělení, jsme slabí. A proto ano, moje odpověď je, že jsme silní, dokud takový chceme být.
0: Asi před 10 lety jste mluvil o Spojených státech evropských. Pořád té myšlence věříte?
4: Jo.
0: A jak a v čem by nám pomohla jednotná Evropa?
5: Podívejte se na celosvětový vývoj. Spojené státy americké s nepředvídatelnou vládou ve Washingtonu nejsou spolehlivým spojencem. Podívejte se na Čínu a její vzrůstající ekonomickou moc. Podívejte se na Indii. 1,4 miliardy obyvatel a Čína rovněž. Tyto dvě sousední země, Čína a Indie, mají dohromady třetinu světové populace. V Evropské unii, ve všech našich zemích dohromady, od největšího Německa až po nejmenší Maltu, máme 450 milionů občanů. Chceme-li přežít v hospodářské soutěži, jednat se Spojenými státy americkými nebo Čínou, musíme to dělat společně. A proto si myslím, že sjednocená Evropa s jednotnou Evropskou unií, s trhem, který je stále nejbohatší na světě, by nám mohla nesmírně pomoci vypořádat se s čínskou, americkou, indickou a v budoucnu třeba africkou konkurencí.
0: Může být Evropa silná i bez amerického spojence?
5: Ano, musí být, když Spojené státy odmítly pokračovat ve spolupráci, která začala po válce, přežila pád Sovětského svazu, znovu sjednocení Německa i zcelení evropského kontinentu. Pokud Spojené státy americké říkají, my hledíme k Pacifiku, nikoli k Atlantiku, pak si my Evropané musíme pomoci sami, protože Američané už nás dotovat nebudou. Nemáme žádnou alternativu. Musíme investovat do vlastní obrany a ve zkratce ano, jsme povinni si sami pomoci.
4: In a nutshell, yes, we are obliged to help ourselves without the Americans.
0: Euroskeptické strany jsou ovšem v dnešní době poměrně silné. Alternativa pro Německo, Strana svobodných v Rakousku, Reform UK ve Velké Británii a mnohé další. Nebyl to právě odpor proti evropskému sjednocení, co jim dodalo významu?
5: Myslím, že nebezpečí těchto stran, dostanou-li se k moci, je, že neříkají občanům pravdu. Tvrdí, že na národní úrovni jsme lepší a silnější než dohromady v Evropské unii. A to není pravda. Evropská unie je přece unie malých zemí. Když dovolíte, můžu je jmenovat. Česko, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Belgie, Lucembursko, Portugalsko, Řecko, Irsko. Už skončím, ale opakuji, my jsme unijní malý zemí a pak těch větších, jako je Německo, které ještě nepochopili, že existují malé země. Ve vztahu k Číně nebo Spojeným státům ale ani Německo není dost silné. Ano, je nás 83 milionů, jsme třetí největší ekonomikou na světě, ale sami o sobě nejsme dost silní. A pokud Německo samo o sobě není dost silné, pak moje otázka zní, vy snad věříte, že Rakousko je dostatečně silné, že Nizozemsko je dostatečně silné? Ne. Potřebujeme kombinovanou ekonomickou a politickou sílu sjednocené Evropské unie.
0: Myslíte si, že, jak jste řekl, Německo nechápe, že je vlastně také malé?
4: No, we are not speaking about the Germans. We are speaking about right-wing extremist parties.
0: Okay.
4: Who tell? That was your question.
5: Ne, nemluvím tolik o Německu. Mluvím o pravicových extremistických stranách, na které jste se mě ptala. To byla vaše otázka. A ty strany říkají občanům, naše země musí být první. Když to udělají všichni, tak logicky odsunou všechny ostatní země za sebe a nastane boj všech proti všem. A to je historie Evropy v první polovině 20. století. Všichni proti všem, zejména tedy Německo proti všem ostatním. Druhá polovina 20. století byla přesně opačná, zejména po pádu železné opony. Všichni společně. A podívejte se na Českou republiku před 30 lety a podívejte se na Českou republiku dnes. Vidíte rozdíl? Vidíte, jak se země může rozvíjet, pokud je součástí silného společenství. Nikdo vám přitom nevzal českou kulturu. Kdykoliv jsem sem přijel, viděl jsem, že do vaší země jezdí miliony cizích turistů. Přijížděli do Prahy, obdivovali tuto úžasnou zemi, kulturu, kuchyni, hudbu a všechno ostatní. Nikdo to nikomu nebere, ale jsme ve společenství s ostatními, s Německem, s Itálií. Můžete si zachovat tradici, ale přitom se můžete vypořádat s výzvami 21. století.
0: Vy jste celoživotní sociální demokrat. Proč dnes v Evropě nevidíme sociální demokraty ve vládě?
4: That's not true. We have social democratic governments in the European Union.
5: Ale tak to není. V Evropské unii jsou sociálně demokratické vlády.
0: Ale ne tolik, kolik jich bývalo.
4: Not so many, but this is...
5: Ne tolik, ale to jsou cykly. Dřív jsme měli drtivou většinu sociálně demokratických vlád a jenom málo konzervativních. Teď máme hodně liberálních a konzervativních a méně sociálně demokratických. Ale musíme se dívat pozorně. Španělsko má socialistickou vládu. Dánsko má sociálně demokratickou vládu. Myslím, že Švédsko má před sebou vítězství sociálních demokratů. V Polsku jsou sociální demokraté v koalici. Sociální demokraté právě vyhráli prezidentské volby v Portugalsku. Takže je to otevřené. Jednou mají většinu konzervativci, jednou sociální demokraté. Ale musíme být jako sociální demokraté upřímní. Mezi lidmi je velká nejistota, panuje velký strach. Lidé nevěří ve vlastní pozitivní budoucnost a nevěří ani v pozitivní budoucnost státu, ve kterém žijí. A to se netýká jen sociálních demokratů. Také konzervativci a liberálové čelí v populaci náladám nejistoty a strachu. A moje rada sociálně demokratickým kolegům na základě mého dlouhého politického života zní, sociální demokraté byli vždy lidé s poselstvím. Ať už je problém jakýkoliv, společně ho vyřešíme. Pokud budeme bojovat všichni proti všem, řešení nenajdeme. Pokud se my, lidé se stejnými problémy, pokusíme řešit problémy společně, pak je můžeme zvládnout. A proto říkám sociálně demokratickým kolegům všude, i tady v České republice, zaměřte se na nejdůležitější problémy běžných lidí. Mám čím zaplatit nájem? Je pro děti dost míst ve školce nebo ve školách? Pro moje nemocné rodiče dostatek zdravotní péče? Dostanu se do práce veřejnou dopravou? A jezdí včas nebo má vždycky zpoždění? Je drahá nebo si ji můžu dovolit? Problémy všedního dne, problémy rána, které musíme řešit už večer. To musí být ústředním bodem naší práce, sdělit běžným občanům, že když budeme držet pohromadě, tak problémy vyřešíme.
0: A proč v Německu stoupá popularita AfD? Nevěří lidé, že jejich problémy vyřeší právě tato strana?
5: Nevyřeší nic. AfD v Německu, to je strana, která každému vysvětlí, že je obětním beránkem, ale nic nevyřeší. Vždycky umějí vysvětlit, proč máte tenhle nebo jiný problém. Jednou je to kvůli vládě, pak jsou to migranti, pak jsou to Spojené státy a pak je to kultura woke. A když se zeptáte, jaké je tedy vaše řešení, odpověď, kterou dostanete, je, to není naše odpovědnost. Nemáme právo navrhovat řešení. Zjednodušují složité politické problémy do jednorozměrného zdůvodnění. Migranti mohou za všechno. Je oblíbené poselství AfD. A to je nebezpečné poselství, pokud si vzpomenete na německou historii. Měli jsme období, kdy se říkalo, že máme problémy, protože jsou mezi námi ti a ti lidé. Kdyby tady nebyli, neměli bychom problémy. Proto tito lidé musí zmizet, pak zmizí i problémy. To přece zní jako 30. léta minulého století. To, co říká AfD.
0: Neobáváte se toho, že AfD sestaví příští německou vládu?
4: For sure not.
0: How come?
4: Because no party will join a coalition with them.
5: No, protože s nimi žádná strana nepůjde do koalice. Ani konzervativní křesťanští demokraté s touto stranou nesestaví vládu. Podívejte se, ta strana má v Evropském parlamentu poslance, kteří vykládají francouzským nebo italským konzervativcům a krajním pravičákům, prosím vás, vojáci jednotek SS nebyli zase tak špatní lidé, mezi nimi byli mnozí slušní a čestní. Ani Madame Le Penová s nimi nechce být ve stejné frakci. A dám vám takový příklad. Pokud 20% voličů hlasuje pro AfD, znamená to, že 80% pro ně nehlasovalo. A těchto 80% není v žádném případě připraveno vstupovat s touto stranou do koalice, protože AfD není pravicově extremistická strana, jaké existují i v jiných zemích. Je to německá pravicově extremistická strana. A když se podívám na naší historii, myslím si, že drtivá většina mých krajanům a krajanek nechce, aby podobní lidé vládli našemu národu.
0: Hostem 20 minut radiožurnálu je dnes bývalý předseda Evropského parlamentu a německý politik Martin Schulz. Vy jste sem přijel na konferenci Evropské vysílací unie, která se samozřejmě zabývá médií. Takže se ptám, zda podporujete evropský zákon o svobodě médií přezdívaný EMFA.
4: Absolutely. We need independent free media.
5: Rozhodně. Potřebujeme nezávislá svobodná média. Proto doufám, že debata tady v České republice o nezávislosti svobodných médií a otázce, zda by státní rozpočet měl financovat veřejnoprávní média, najde konstruktivní východisko. Protože soukromá média sledují soukromé zájmy a soukromá média patřící superbohatým lidem sledují zájmy superbohatých lidí a nikoli zájmy běžných občanů. Proto si myslím, že Evropský akt o svobodě médií dává nezávislým médiím záruku, aby popisovala realitu, nehonila sledovanost, ale aby popisovala skutečnost, aby podávala informace takové, jaké mají být, a ne takové, jak si nějaký bohatý člověk přeje.
0: V nedávné době jsme byli v Evropě svědky oslabení veřejnoprávních médií, například v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. Myslíte si tedy, že EMFA by mohla posílit pozici veřejnoprávních médií?
4: I hope so. It could be a contribution, but at the end it depends from the support of the people.
5: Doufám, mohla by tomu přispět, ale nakonec to bude záviset na podpoře lidí. A proto musí veřejnoprávní média přesvědčit lidi, kteří sledují vysílání, kteří poslouchají třeba zrovna nás, že existence svobodných médií je základní hodnotou demokracie. Svoboda projevu znamená také svobodu médií.
0: Ale pro mnoho mladých lidí jsou hlavním zdrojem informací sociální sítě. Co by s tím měla tradiční média dělat?
4: To go on the social platforms and this is a duty of parliaments and
5: jít na sociální platformy a je povinností parlamentů a vlád umožnit veřejnoprávním vysílacím společnostem využívat nejmodernější nástroje na mediálním trhu. V minulosti jsme měli trafiky a tam jste si došli koupit noviny. Když jste byli nalevo, levicové. Když jste byli napravo, pravicové. A zapnuli jste televizi a měli jste veřejnoprávní vysílání. Pak přišla soukromá televize a výběr omezila. To, co dnes na sociálních platformách vidíme, jsou jen soukromé věci a to je nevyvážené. Proto si myslím, že bychom měli veřejnoprávním médiím poskytnout potřebné technické nástroje, aby mohla prezentovat informace, komentáře a další věci i na těchto platformách.
0: Mnoho politiků dnes komunikuje s veřejností výlučně prostřednictvím sociálních sítí. Potřebuje politika ještě tradiční média?
5: To je právo každého politika, člena parlamentu, každého ministra. Může komunikovat prostřednictvím svých zvolených kanálů. Ale vláda jako celek, vláda jako ústavní instituce si nemůže dělat, co chce. Vláda je vždycky vázána ústavou. A ústava i v České republice zavazuje vládu k neutralitě. Ne k politické neutralitě, ale k neutralitě v komunikaci. K tomu je potřeba svoboda komentovat, co vláda dělá, kontrolovat to. Poslanec parlamentu je svobodný. Ministr je vázán a je odpovědný parlamentu. Není svobodný. Je odpovědný parlamentu. Nemůže si dělat, co chce. Musí parlamentu zdůvodnit, co dělá. A parlament by měl být velmi opatrný, měl by dbát, aby existovala nezávislá média, která zkoumají, zda to, co vláda dělá, je v souladu s požadavky veřejnosti, s ústavou. Když dovolíte, připomenu Itálii z dob Silvia Berlusconiho. Největší vlastník médií byl premiér. To, co chtěl, aby vláda komunikovala, si určoval sám ve svých vlastních médiích. A to je špatně. Byla to veřejnoprávní média RAI, která řekla, ano, toto je názor, soukromý názor pana Berlusconiho, ale povinnost vlády je jiná. Proto si myslím, že k obraně demokracie jsou dnes veřejnoprávní média potřebnější než kdy jindy.
0: Tento týden uplynulo přesně 10 let od referenda o Brexitu. Nedávné průzkumy naznačují, že většina Britů by nyní hlasovala pro opětovné připojení k Evropské unii. Co si myslíte, že se změnilo?
5: Na jedné straně jsem ten průzkum viděl a většina říká, že to byla chyba, vraťme se do Evropské unie. Zároveň by ale stejná většina, pokud by zítra byly volby, volila Nigela Farage a jeho stranu Reform UK. A Farage byl muž, který vedl kampaň za Brexit. Vidíte, jak je to obtížné a jak v dnešním politickém životě vládne dezorientace. Mnozí lidé, kteří říkají ano, vraťme se do Evropské unie, by volili premiéra, který Spojené království z Evropské unie vyvedl. Takže mám pocit, že se nic jako návrat Británie v dohledné době nestane. Ale měli bychom Spojené království co nejvíce přitáhnout zpět. A myslím, že to je i přání drtivé většiny. Že by měli být co nejblíž jednotnému trhu. A buďme upřímní, pokud se zabýváme nezávislostí na Spojených státech, což se týká obranné strategie, potřebujeme Spojené království jako člena NATO více než kdy jindy. Proto jsem skutečně pro velmi hlubokou spolupráci mezi Evropou a Spojeným královstvím.
0: Ale věříte, že Brexit byl prvním a posledním případem odchodu z Evropské unie? Například Tomio Okamura, předseda českého parlamentu, vyzývá k odchodu z EU.
5: Ano, četl jsem to a vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku. Pokud by Česká republika měla opustit Evropskou unii, pak opustí i evropský trh. A pak za české výrobky musíte platit cla. Takže taková Škoda Auto, která vyrábí tady v České republice, pokud by chtěla vyvážet do Spolkové republiky Německo, bude platit daně a cla. To je proti zájmům českých pracujících. A nebo si představte, že byste chtěla jet z České republiky do Německa. Teď nasednete tady v Praze a jedete hladce až do Berlína. Já sám jsem včera jel z Berlína do Prahy vlakem. Když zavedeme hranice, budete mít hraniční kontrolu a budete muset za překročení hranic platit. Myslíte si, že je to v zájmu České republiky? Myslím, že je to možná v populistickém zájmu onoho pána, ale rozhodně to není v zájmu českého lidu.
0: Když se na to podíváme z druhé strany, věříte, že je Evropská unie teď připravena přijmout nového člena?
5: Extrémně obtížně. Myslím, že asi ne. Protože máme nejméně 3 členské země, ve kterých se konají referenda o přijetí nových členů. Francie, Rakousko a Nizozemsko. Podle mého názoru je to proto prozatím obtížné. Ale v tomto případě se dotýkáte jednoho z největších problémů Evropské unie. Potřebujeme rozšíření. Země západního Balkánu, jako je Bosna, jako je Albánie, jako jsou země typu Kosovo, jako je Srbsko, naléhají, že chtějí být evropskými zeměmi, také Moldavsko. A my jim říkáme, ano, jste evropské země, ale nemůžete být členem Evropské unie, protože na to potřebujete jednomyslné hlasování 27 členů. Proto mám dvoustupňový návrh. Než se stanou plnohodnotnými členy, měli bychom vytvořit hospodářský prostor, ve kterém budou moci využívat jednotného trhu Evropské unie. Protože si myslím, že to je jejich největší zájem, zlepšit ekonomické podmínky. A pak v druhém kroku rozhodnout o plném členství. Takové řešení jsme měli například pro Island, dlouho pro Dánsko, Irsko, Norsko nebo Švýcarsko. Byla tu Evropská dohoda o volném obchodu, zkráceně EFTA. Měli bychom diskutovat a zamyslet se nad nějakou východoevropskou EFTO.
0: A vy osobně hlasoval byste pro rychlé přijetí Ukrajiny?
5: Bude to těžké, musíme být upřímní i pro Ukrajinu. Myslím, že Ukrajina se do Evropské unie tak hned nezačlení. Je to velká země a byla by jednou z největších zemí Unie. Představte si, že by měla v Evropském parlamentu více křesel než například Polsko. A když se podíváte na debatu v Polsku, když se podíváte na to, jak se právě teď chová polský prezident vůči prezidentu Zelenskému, a to by byly nejbližší členské státy, dokážete si představit, že to bude velmi obtížné. Na druhou stranu, Ukrajina potřebuje pro obnovení země a pro ekonomické oživení, aby mezi ní a Evropskou unií vznikl nějaký velmi specifický vztah. To by měl být první krok.
3: Mr. Schultz, thank you very much for your time.
4: I have to thank you. Okay.
0: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
20: Český pátek půl šesté.
19: Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Prezident Petr Pavel se v úterý sejde s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Prezident Pavel včera na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí důvod ke zrušení poplatků. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranu by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Rusko a Ukrajina si vyměnili po 160 zajatcích z každé strany. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pak na sociálních sítích potvrdil, že se do vlasti vrátilo 160 vojáků, kteří byli v ruském zajetí od roku 2022 a účastnili se mimo jiné bojů o Mariupol. Dopravní nehoda zastavila provoz na železniční trati mezi Ostroměří a Hořicemi v Podkrkonoší. Nákladní auto se tam odpoledne srazilo s osobním vlakem. Informoval o tom mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Cestující můžou v úseku využít náhradní autobusovou dopravu. Informace ze silnic na Plusu. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Popůvky. Na 183. kilometru začíná kolona. Na okruhu ve směru na letiště, mluvíme teď tedy o Praze, se zastavíte za Lochkovským tunelem. Na 15. kilometru je kolona, pokračuje až na 18.5. Je po nehodě blokovaný pravý pruh, zdržení asi půl hodiny. Ve směru na D1 se zastavuje na Pražském okruhu za sjezdem na Plzeň, fronta se sune až k Ořechu, na 19. kilometr zdržení taky asi půl hodiny. Plný je i příjezd po D5 z Plzně. Ve Strakonické směrem z centra Prahy stojí osobní auta po nehodě v pravém pruhu před Barandovským mostem. Kolona se táhne už z Mrázovky, tam ještě regulují vjezd do tunelů, postojíte proto v Radlické a taky ve Vrchlického. A na Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem směrem k Lanovému mostu mezi Běchovicemi a Europarkem. Dobře dojďte. Dnešní noc má být jasná, teploty klesnou na 21 až 16 stupňů, v údolích bude kolem 14, v tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 18 stupňů, místy i nižší. Teploty, respektive vítr, bude slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Zítra pak čekáme jasno anebo skoro jasno, během dne hlavně na západě Čech přechodně místy až polojasno a nové teplotní maximum v Česku může padnout zítra i v neděli. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. To byly zprávy a teď už začíná repríza Osobnosti Plus.
6: Láska nebolí, tak se jmenuje dokumentární série, která navazuje na šestidílný příběh spisovatelky Simony Moniové. Autorku před 15 lety zavraždil její manžel. Žena, která navenek působila jako silná a sebevědomá osobnost, byla několik let obětí domácího násilí. Co jsou první signály toxického vztahu a proč se domácí násilí nevyhýbá ani jinak úspěšným lidem? Hostem Osobnosti Plus je Zdeňka Prokopová z organizace ROSA, která obětem domácího násilí pomáhá. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
19: Osobnost Plus.
6: Láska nemá bolet. Jak často je to jinak a bolí?
8: Bohužel v případech domácího násilí to velice často bolí a ty první příznaky jsou někdy nenápadné, ženy to často přehlíží, protože to začíná někdy takovým psychickým znevažováním a pakliže v té rodině ta žena s tím mužem se mají jinak rádi, oni to přehlíží, takže tam je to vždycky trošku past všímat si už těch prvních náznaků, kdy to není úplně v pořádku.
6: Kolika rodin nebo párů v Česku se to podle nějakých relevantních dat týká?
8: Tak bohužel jsou ta data jasná. Je to každá třetí až čtvrtá žena, protože asi před několika lety to byla třetí žena. Když se dělaly další statistiky, někde se objevují ta čísla, že to je čtvrtá, pátá žena, ale jak vidíte, ta čísla jsou opravdu veliká, protože pokud si vezmeme, že vlastně každá třetí žena ve své rodině zažila nějakou sforem násilí, to je vysoké číslo.
6: A pokud jde o muže?
8: No, u mužů samozřejmě se to také týká. Tam se říká, že se jedná tak asi o desátého každého muže. Jedná se hlavně teda spíše o násilí psychické, nějaké ponižování.
6: Dokument ukazuje, že domácí násilí nezná hranice profese, vzdělání, ale ani společenského postavení. Čím to je, že se tenhle fenomén nevyhýbá ani úspěšným lidem? A to v případě oběti nebo přeživší?

0: poslední době jsou to hodně vysokoškolsky vzdělaní muži i ženy nebo středoškolsky vzdělané, takže bohužel se to nevyhýbá nikomu.
1: Jsou právě úspěšní a sebevědomí lidé pro okolí jako oběti a přeživší nejméně čitelní, že to člověk nečeká?
0: Určitě to nečeká, také to od žen slyšíme, protože ono to je jasně popsané. Ten, kdo zažívá nějaké závažné násilí, a teď mluvíme hlavně o ženách, ale může se to týkat i mužů, kteří třeba také mají takové problémy, zase ne, že by je ta žena fyzicky napadala, ale prostě ve společnosti nebo na pracovišti nikdo o sobě vesměs neříká, že je třeba obětí domácího násilí, když je to teda člověk, který je třeba výše postavený, ať už je to žena nebo muž, tak prostě se za to stydí. A takže málo kdo si to vlastně může uvědomit, že takovej člověk něco takového zažívá.
1: Jaké jsou ty první typické signály, že je něco špatně, že člověk žije v toxickém a nezdravém vztahu? Co by mělo rozblikat červenou kontrolku v hlavě?
0: Tak právě, jak už jsem říkala úplně na začátku, jsou to takový ty první projevy kontroly. Někdy právě ženy mají pocit, že ten muž má o ně zájem, že jim, když jim často volá nebo říká, nemusíme chodit tam, když mě stačíš. Čili někdy tam jsou takové ty projevy, že on chce mít tu ženu hlavně pro sebe, takže aby se ta žena nestýkala více s přáteli, aby se tak nelíčila, když jako to tak stačí, mě se líbíš. Tak toho si asi všímat. Já vždycky říkám, že je velmi asi důležité, jestliže teda je nějaký začínající vztah třeba pro mladé ženy, všímat si, jak to vypadá v rodině. Jaká je, protože bohužel ty vzorce se v té rodině často opakují.
1: Co oběti obvykle popisují jako ten okamžik, kdy si zpětně řekli, tehdy to začalo?
0: Oni si to jako uvědomují někdy velice pozdě, třeba až po několika letech, ale často se ptáme, co byla, jak se říká, ta poslední kapka, kdy si řekli, že už to prostě nelze, že to není v pořádku. A někdy to bývá buď nějaké závažné zranění, anebo pokud tam jsou třeba přítomny děti, které třeba i starší, které prostě dají najevo, že nechtějí být v takové rodině.
1: A zpětně, když ženy přemýšlejí o tom, co bylo to první, co je mělo varovat, tak říkají právě to, že manžel je chtěl mít hlavně pro sebe, že se neměli malovat, že byli pod kontrolou.
0: Určitě to tak je, bohužel to tak je, že tam už se projevuje taková ta kontrola a moc, aby prostě tu ženu měl pro sebe a odstřihl jí třeba i od, hlavně to jsou také žárlivci, kteří vlastně chtějí mít tu ženu pod kontrolou a to jsou ty první náznaky.
1: A kde je hranice toho, kdy jde o žárlivost a kdy už je to forma nějakého násilí psychického, které potom může přejít až k tomu fyzickému napadání?
0: Tak jako nějaký chorobní žárlivci, to už si asi každý dokáže představit, že tu ženu, když přijde od někaď třeba z práce nebo od kamarádky, že jí prohlíží kabelku, někdy i pomalu spodní prádlo, jestli skutečně byla tam, kde byla. Takže ono samozřejmě ty projevy, kdy třeba ten muž tu ženu ohodnotí, že jí to sluší a že mu dobře s tou ženou, ale nedopouští se žádných takových projevů, že jí vlastně kontroluje, že jí ponižuje, kde ta žena hlavně později má prostě i z takového člověka strach, protože neví, co od něj může očekávat.
1: V domácím násilí se tomu říká cyklus násilí, ve kterém se střídá fáze napětí, výbuchu, usmíření a klidu. Takhle to opravdu funguje v každém tom toxickém vztahu, že tyhle fáze přicházejí postupně za sebou?
0: Přesně tak to je to popsané a pokud u nás teda z klientky přichází, my to s nimi probíráme, ukazujeme jim vlastně ten cyklus, oni se často tam najdou. A ono také i pro veřejnost leckdy je takové podivné, proč třeba ta žena z toho, to často slýcháme, z takového vztahu neodejde, proč si to nechá líbit. Ale když si představíme, že skutečně to násilí probíhá třeba každý den, ale v tom určitém cyklu, kdy se právě střídají ty období, ať už dojde k tomu násilí a pak je třeba období, kdy ten muž se té ženě omluví, někdy se neomluví, ale nebo je tam prostě relativní klid, ale on se to potom zase překlene do toho období různým nadáváním a zase se to překlopí do toho násilí. My často s těmi ženami, když to probíráme a vidí ten nákres, tak se ptáme, co myslíte, jak z toho vem, že oni se taky ptají a nakonec jim dojde, že je prostě potřeba z toho vztahu odejít, ale to chce určitý čas, nelze to hned.
1: Jak dlouho to obvykle trvá?

0: než těm obětem přeživším dojde, že musí z toho toxického vztahu odejít. Protože já znám spoustu lidí, kteří říkají, no kdybych já dostal nebo dostala první facku, tak mizím. A nedokážu pochopit, že někdo je v takhle toxickém vztahu několik let.
1: Jasně, tak je to o lidech. Já si také neumím představit. Já jsem nikdy žádné naštěstí násilí nezažila, ale vím, že kdyby se mi to stalo, že bych asi řešila to velice rychle. Ale je to možné také dané tím, že ženy, které třeba zažívají násilí, něco podobného mohly zažívat ve své rodině. Není to vždy, ale může to být, že prostě takové vzorce, kdy se třeba otec agresivně mě choval k mamince a ona v té situaci byla, to tak nějak neřešila, tak prostě se to může stát, že i ty ženy to vlastně vyčkávají, protože vědí, že třeba jsou tam ty prodlevy, kde ten muž se může omluvit a může říct, že prostě měl problémy v práci, že už se to nikdy nestane, ale ono se to pak zase stane a točí se to, takže ty doby, nebo ta doba, pakliže ta žena vidí, že ta situace je už tak dramatická a dojde jí, že by měla odejít, je právě v době, kdy třeba se znásobí to násilí, dojde tam k různým zraněním.
0: Vrcholem ohrožení bývá moment, kdy oběti domácího násilí odcházejí. Jak to udělat co nejbezpečněji?
1: Tak víme, že období kolem rozchodu to je nejnebezpečnější. Je to důležité, aby taková žena nebo muž, pokud je ohrožen, aby prostě odešli, protože tam hrozí opravdu vysoké riziko, ale zároveň je to opravdu více nebezpečné, protože stoupá to riziko. Takže proto je strašně důležitý, my to děláme a určitě doufám, že i další jiné organizace, kteří teda pracují s oběťmi násilí, je důležitý vyhodnotit ta rizika. Pakliže stoupají, pak je důležité tu ženu s tím seznámit a další kroky nastavit právě, aby nedošlo k takovým závažným koncům, který končí smrtí.
0: A říct dopředu, odcházím nebo odejdu, nebo ne?
1: Ne, v žádném případě. Ne, to je skoro rozsudek úplně, teda násilníci nechtějí přijít o svou oběť. Řada taky těch případů, který končí velice špatně, právě tam často je nebudu tě mít já, nebude tě mít nikdo. Tak jako bohužel takové případy, kdy ty násilníci tu ženu zabijí, je jich dost, čili tam je důležité opravdu dopředu to neříkat a pokud taková žena má děti, někdy oni právě říkají, no ale teď já musím se chovat slušně, říct to dopředu ne. My vždycky říkáme, důležité je, až teda taková žena se dostane do bezpečí, tak z bezpečného prostoru, ať už je to azylový dům nebo širší rodina, o které ten násilný člověk neví, pak by měla dát, pokud má s ním dítě, oznámení, že třeba odešla jsem z důvodu bezpečí, ale nechci prostě se dál stýkat s tebou.
0: Je něco, co mají všechny ty ženy a muži, se kterými jste mluvili, které se staly obětí nebo přežili domácí násilí, něco, co je spojuje, něco mají společného?
1: Tak určitě ten osud je tam určitě společný, protože pakliže si vezmeme třeba ženy, které vypráví o tom, co doma zažili a popisují své muže, tak často říkají, víte, je to jak přes kopírek. Oni skutečně, ti násilní muži, mají stejné strategie, jak vlastně si podřídit tu svoji ženu a jak prostě to násilí postupně přechází velice závažné násilí a skoro všechny ženy věří, že to je jejich vina. Proto vždycky říkám, že je důležité, ať už je to při telefonním kontaktu, těm ženám zdůraznit, že není jejich vina, že dochází k násilí, že to je rozhodnutí toho násilného člověka.
0: Existuje tedy něco jako profil násilníka?
1: Ano.
0: Jaký je profil násilníka?
1: Snažíme se dělat při konzultacích profil násilníka. Samozřejmě je to informace, kterou získáváme od té klientky, která vlastně nám toho muže popisuje, ale vidíme tam manipulaci, je to často egoista, je to žárlivec. Často tihle ti lidé nemají ani moc přátel. Oni jsou jako takový sebestřední a mají opravdu málo přátel. No a jsou to lidi, kteří jsou choleričtí, že mezi nima je řada význačných jako lidí vzdělaných, tam nehraje ta inteligence žádnou roli, bohužel někdy se sama divím a musíme dodržovat mlčenlivost, že jo, samozřejmě, kdo všechno se dopouští násilí a tak, no. Prostě
0: kolikrát se vám stalo, že za vámi přišla žena a řekla, já jsem nikdy nevěřila, že se mi to může stát, Nikdy jsem si nemyslela, že já budu obětí. Vím o tom všechno a stejně se mi to stalo.
1: To je velmi časté, protože ano, přicházejí za tu dobu různé ženy, které vlastně, myslím si, že mladé ženy mladšího věku, které vlastně už více od této problematice ví, ať už z médií, z internetu, že si o tom přečtou, tak myslím si, že oni jednají jako dříve, i když teda skutečně přichází, že si nedokázali představit, že se jim něco takového stane a jsou z toho rozpačité, protože když se s takovým člověkem seznámili, byl velice příjemný, okouzlující a nevěřili, že něco se takového stane a pak stačí maličkost, že té ženě dá třeba facku a pro ně to je teda úplně jako šok. A brzy vyhledají pomoc. Myslím, že to pak je dobře.
0: Až v 90% případů se svědky násilí stávají děti. Co to s nimi dělá, i když se přímo jich osobně násilí netýká a jak často se tihle dětští svědkové potom stávají sami násilníky, protože si berou model do svého dalšího života?
1: No, bohužel, jako to je velmi závažná problematika, která nás docela tíží, protože všechny děti, které vyrůstají v rodině, kde dochází k domácímu násilí, jsou vlastně svědky násilí, jsou sami psychicky týrány, to už je jasné a k tomu už přistupují všechny organizace, protože skutečně každý, kdo si představí dítě, které je svědkem, že tatínek tu maminku zmlátí, že na ní třeba křičí, je na ní vulgární, my to slyšíme velice často, je to moc smutné, protože ty děti skutečně si přebírají takové chování. Některé děti samozřejmě se snaží tu maminku bránit, pláčou a tam pak začínají ty další starosti, což je velký problém, že pakliže dojde k rozkolu v té rodině a teď se tam řeší, u koho to dítě bude, tak to je hodně smutné, že ty malé děti nebo i starší nechtějí, mají toho otce rádi, ale nechtějí tam chodit, bojí se ho a přitom bohužel třeba soudy nebo ospody jsou nuceny, že to je otec a že prostě musí k němu docházet. To je fakt jako strašně smutný, že na to se moc nedívá, i když to nikdo nepopírá, že děti jsou svědci násilí, ale tam pak je důležité asi i popsat právě, co ty děti slyší, vidí a pak je fakt důležité, aby je někdo podpořil.
0: Říká Zdeňka Prokopová z organizace ROSA na pomoc obětem domácího násilí, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dokument Láska nebolí neukazuje jen oběti násilí, ale taky ty, kteří ho na svých blízkých páchali a rozhodli se s tím něco dělat. Jak běžné je, že si agresor uvědomí, že potřebuje pomoc?
1: Je to velice zřídka, ale já jsem sama ten dokument viděla ty první dva díly a velmi mě to zasáhlo, protože já pracuji celý život s ženami, s oběťmi a myslím si, že ten dokument je úžasný právě, protože pakliže muži, kteří jsou sami agresivní, dokážou vyhledat pomoc a snaží se změnit své chování, to je úžasné a to by mělo být do budoucna jako priorita.
0: Říct si o pomoc není podle vás projev slabosti, ale první krok k tomu, aby násilí nepokračovalo dál. Jaké další kroky by měly následovat, když se řekne o pomoc oběť domácího násilí?
1: Tak pokud mluvíme o oběti, tak samozřejmě to jsou, jestli myslíte, máte na mysli ženy, ne muže?
0: Ženy i muže.
1: Ženy i muže, protože já hlavně pracuji tedy s ženami, takže tam je důležité vlastně přijmout to, v čem se nacházím. Ono, to slovo oběť není moc příjemné.
0: Jako já jim říká se přeživší.
1: Ano, říkáme spíš přeživší, nebo ti, kteří zažívají násilí, protože skutečně ženy, které k nám přichází, nechtějí být oběti nebo necítí. Cítí se, tak i to říkají. Já si myslím, že skutečně je potřeba to nazvat jiným trošku jménem, protože když si představíme řadu žen, které třeba tolik let žijou v takové situaci a dokážou přitom mnoho zvládnout, tak je to spíš obdiv, ač se to zdá divné, ale že to vydrželi, protože to asi málo kdo by vydržel.
0: Takže když přijde někdo k vám s žádostí o pomoc, co mu můžete nabídnout? Co mu řeknete, jaké další kroky mají následovat, aby ten odchod případný, protože jinak se to asi vyřešit nedá, byl co nejbezpečnější a aby ta žena neměla pocit, že třeba opouští otce svých dětí, že si to ty děti nezaslouží.
1: Tak začnu od konce, pokud teda dojde v rodině k násilí, tak je to nejdůležitější odejít a děti si zaslouží žít v bezpečném prostoru, mimo násilný vztah, takže my pokud ta žena přijde, vyhledá u nás pomoc, samozřejmě ji vždycky podpoříme v tom směru a slyší ta žena, že za násilí neodpovídá, že to není její vina a pracujeme s ním, že těch konzultací musí být několik, aby ona pochopila vlastně celý ten princip, v čem vlastně vyrůstá, proto hovoříme o tom cyklu násilí. Jaké jsou další možnosti? Vždycky je to rozhodnutí na té ženě. My nic nedoporučujeme, že by měla okamžitě odejít. My s ní probíráme situaci, podpoříme ji a právě vyhodnocujeme ta rizika. Jestliže jí hrozí vysoké riziko, tak ji s tím seznámíme a samozřejmě jí dáme možnosti, co by mohla v té situaci dělat.
0: A co když přijde s žádostí o pomoc agresor? Sám stalo se vám to někdy?
1: Tak my jsme teda ženská organizace pro ženy, takže na nás se může obracet a někdy se obrací muži po telefonu. A samozřejmě i takový muž, který zažívá násilí, vždycky dostane informace, jak je to nepřijatelné, co by měl dělat. Já jsem kdysi pracovala v manželské poradně, takže tam jsem s někdy s agresivními muži hovořila.
0: A ozval se vám někdy nějaký muž, který řekl, já doma biju ženu a potřebuju, abyste mi s tím pomohli?
1: To se mi nestalo, jenom v té manželské poradně před mnoha lety. Vím, že takový člověk jako skutečně přišel a styděl se za to, že se chová prostě tak, jako se choval kdysi jeho otec a že by potřeboval nějakou pomoc. Tak to už tenkrát bylo k ocenění, protože málo kdo si to uvědomí.
0: Osud Simony Moniové měl tragický konec, její manžel ji nakonec zavraždil. Kolik podobných případů se v Česku ročně stane, kdy to domácí násilí končí až vraždou?
1: Tak je to několik desítek žen, my to monitorujeme už od toho roku asi 2003. Jsou to smutná čísla, protože oficiálně se tomu zase nikdo moc tomu nevěnuje, říkáme tomu femicida, známý pojem a to tady ještě ani není v našem trestním řádu, ač je to jinde ve světě. A bohužel my čerpáme ty informace z médií, že tedy se sledujeme pak, když dojde k někde zavraždění takové ženy, tak sledujeme, jestli tam jsou nějaké informace, k čemu došlo a jestli to byl dlouhodobý vztah a tak. Takže bohužel je to několik desítek žen a neměla by to být žádná žena, proto děláme i ty výstavy Tiché svědky, někde na to upozorňujeme.
0: Na seriálu o Simoně Moniové spolupracovali taky její synové, pro které to byla podle jejich slov jakási forma terapie. Oni to brali jako příležitost šířit osvětu. Simona Moniová se stala obětí vraždy před 15 lety. Ano. Jak se za tu dobu změnilo vnímání domácího násilí a jak to lidi berou? Je to jiné než před těmi 15 lety?
1: Tak já doufám, že to je jiné už jenom z toho pohledu, že nám opravdu více volají lidé. To znamená, nám se zvýšil ohromný počet nynějších, teda za tu dobu, kdy byl odvysílána ta série Moniová, tak více jak asi o 70-80%. Je to obrovský nárůst telefonu, ať už teda přímo obětí, nebo žen, které třeba něco přežívaly, nebo jejich širší rodiny, takže se na nás obrací. Takže myslím si, že díky informovanosti, ať už naše organizace, jsme dělali různé kampaně, nebo další organizace, že se o tom hovoří i média, že se o to zajímá, tak si myslím, že i ta informovanost je vyšší. Takže to je velice pozitivní, že se o tom hovoří a že více lidí najde odvahu třeba tu situaci řešit, že se jich to také může týkat.
0: Já mám a zkušenost s blízkou kamarádkou, která byla několik let obětí domácího násilí a trvalo jí to třeba 8 let, než od manžela odešla. A když jsem jí vezla do nemocnice a na policii, tak tam i doktor, i policie jí to v podstatě rozmlouvali, aby trestní oznámení nepodávali. Už by se to dneska nestalo, protože to je příběh starý 17 let.
1: Tak bohužel je to zase o lidech, protože já jsem si taky myslela za ta léta, co to děláme, že už řadu věcí se nemůže stát, protože máme tady vykázání násilných partnerů. Přesto se třeba někdy stává, že nám klientky říkají, že třeba požádali policii, že přijela a že se jich ptali a máme toho muže vykázat. Ta policie se nemá ptát, ta prostě má samorozhodnout, jestli ta žena je ohrožená, tak toho člověka vykázat.
0: No mimochodem, my máme skoro stejné zákony jako třeba v Rakousku, ale Vídeň vykáže 16x víc agresorů než v Praze.
1: Ano, to je pravda.
0: Tak čím to je?
1: No, to je, že to mají dobře zmapované, protože my jsme sami, ROSA, dlouhodobě spolupracujeme s rakouskými ženskými centry, byli jsme tam i vyškoleny a já na to vždycky upozorňovala na ten rozdíl, když jsme se bavili s intervenčními centry, protože tam hodně používali tu SARA DN, těch 15 bodů, jestli to je ohrožený, ta osoba. A my jsme vždycky říkali, a myslím, že i to tak mají v Rakousku, že stačí, jestliže ta žena, která je týraná, má strach, bojí se toho člověka a docházelo tam k násilí, tak je to přeci preventivní opatření, pak by toho člověka měli vykázat.
0: Organizace ROSA na pomoc obětem násilí je už od roku 1993 v Česku aktivní. Je pravda, že vám, když jste začínali magistrát, řekl, ať se nezavádíte západní manýry, že domácí násilí u nás neexistuje?
1: Přesně to říkali mé rodné sestře Marii, která se mnou tu organizaci založila a to bylo takový opravdu smutný. Já si vzpomínám, že i v manželské poradně, když jsme tam pracovali, tak nám říkali, sem netahejte nějaké násilí, to prostě si dělejte někde na okraji Prahy. Myslím si, že teď ten přístup je daleko jiný.
0: Domácí násilí se odehrává za zavřenými dveřmi. Co by měli dělat blízcí nebo přátelé člověka, u kterého mají podezření, že je nebo žije v toxickém stavu, vztahu? Co má dělat?
1: Určitě dát kontakty na podpořit takovou každou ženu i muže, pokud se ho to týká, protože je tady řada organizací, kde můžou ty ženy najít pomoc, takže je důležité nebýt hostejný a odkázat na pomáhající profese.
0: Domácí násilí nemusí být jen fyzické a vidět, ale může být i psychické, už jsme o tom mluvili. Dá se srovnat následek psychického a fyzického týrání?
1: Velmi těžce, protože někdy to psychické násilí je daleko těžší a bohužel není vidět. U fyzického vidíme zlomeniny, je to závažné, ale to psychické opravdu se velmi těžce dokazuje a zanechává velké stopy na tom člověku, který vlastně to zažívá.
0: Takže je potřeba stejně postupovat?
1: Určitě.
0: Říká Zdeňka Prokopová z organizace ROSA, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
1: Děkuji taky.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky.
4: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
3: Že bych vyrazil za váma?
4: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Archiv Plus.
6: Tak to zvučilo v odpoledních hodinách první nástupiště hlavního nádraží v Praze, kam krátce po 13. přijel vlak družby z Moskvy. V něm aktivisté společnosti Sovětsko-československého přátelství, veteráni velké vlastenecké války.
7: Jezdilo se za nabalzamovaným Vladimírem Iljičem Leninem i za levnými holícími strojky. Takové byly vlaky družby v 70. a 80. letech.
2: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Česko se připravuje na extrémní víkend. Může být až 41 stupňů. Už dnes bylo 38.
9: Na Ústecku byla vyhlášena smogová situace.
8: Záchranáři ve Venezuele stále prohledávají trosky po zemětřesení. Má už skoro 600 obětí.
10: Podařilo se vyprostit desítky živých lidí k radosti jejich blízkých.
8: V české fotbalové reprezentaci skončil další hráč. Po útočníkovi Šikovi ukončil kariéru v národním týmu obránce Holeš. Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Mladou Boleslav po nehodě u Benátek nad Jizerou neprůjezdná. A počasí v noci bude kolem 20 stupňů, zítra pak slunečno a teploty i přes 39. Jsou tu hlavní zprávy a Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Meteorologové varují před extrémními teplotami. Zítra můžou překročit 39 a v neděli 41 stupňů Celsia, což by bylo nové teplotní maximum v Česku. Nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje a taky v Praze. Na jihu Moravy platí výstraha už od středy. Meteorologové varují taky před požáry. Zákaz rozdělávání ohně vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Ústecký region se potýká se smogem kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu a podrobnosti má reportérka Gabriela Hautfoglová.
5: Limity jsou tu překročené na třech stanicích. Podle Jana Hrubého z ústecké pobočky ČHMU jsou to Rudolice v Horách, Most a Tušimice. Ozon vzniká kombinací intenzivního slunečního záření, vedra a slabého nebo žádného větru. Dráždí zejména dýchací ústrojí a oči. Hlavně tedy lidi s dýchacími obtížemi, děti a seniori by venku neměli dělat nic namáhavého. Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
8: A kvůli extrémním teplotám pořadatelé ruší kulturní i sportovní akce, třeba letecký den v Břeclavi. Neuskuteční se ani závody chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Festival Strážnice pak zkrátil sobotní krojovaný průvod asi o třetinu. Zemětřesení, které ve středu zasáhlo Venezuelu, má zatím nejméně 589 obětí a téměř 3000 zraněných. Desítky tisíc lidí se pohřešují a čísla stále rostou. Do Venezuely míří mezinárodní pomoc z desítek zemí a svůj těžký záchranářský tým vysílá i Česko. Lidem ve Venezuele navíc pomáhají sbírky českých humanitárních organizací.
11: Lidé pátrají po svých blízkých. Americký geologický úřad USGS ale varuje, že konečné číslo obětí může dosáhnout i desítek tisíc. Záchranářům komplikují práci další otřesy a nedostatek techniky. Trosky tak na mnoha místech odklízejí sami obyvatelé. Pomoc do Venezuely posílají v desítky zemí a do postižené oblasti odlétá i český hasičský tým o 68 lidech. Sbírky vyhlásili Člověk v tísni, Charita i Adra. Americká vláda uvolnila v přepočtu přes 3 miliardy korun a dočasně zmírnila sankce, aby šly peníze na pomoc bez problémů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Ruskem anektovaný Krym se po ukrajinských úderech ocitl bez pohonných hmot, částečně i elektřiny, plynu a vody. Krymské okupační úřady proto dnes vyhlásily nouzový stav.
12: Bude to režim črýčajné situace v Republiky Krym.
13: Šéf ruské správy anektovaného Krymu Sergej Aksionov na sociálních sítích vyhlásil režim mimořádné situace. Zdůvodnil to nutností zavést pořádek do finančních záležitostí a půjček v souvislosti s náhradami za způsobené škody. Tato procedura musí být zjednodušená, řekl Aksionov a vyzval všechny ke klidu. Ukrajinské síly dnes zaútočily na loděnice v okupované Kerči, kde poškodili dvě vojenská plavidla a jednu trajektovou loď, oznámilo velení ukrajinské armády. Potvrdilo také výměnu válečných zajatců s Ruskem po 160 osobách z každé strany. Mezi propuštěnými Ukrajinci je téměř 60 důstojníků. Většina vojáků padla do zajetí v roce 2022 při obraně Mariupolu. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: Okresní soud v Ostravě dnes odmítl poslat karvinského primátora Jana Wolfa do vazby. Návrhu žalobce nevyhověl a nařídil, aby politika policisté okamžitě propustili ze zadržení. Wolf čelí stíhání v korupční fotbalové kauze.
14: Navrhoval jsem vazbu, nebylo by vyhověno. Soud měl jiný názor, to je zcela v pořádku. Navrhoval jsem důvod vazby za ovlivňování svědků. Dál se nebudu vyjadřovat.
15: A co říkáte na kritiku, že to je šikanozní vůči panu Wolfovi?
14: Já postupuji ze zákonných důvodů podle zákona.
16: Prohlásil po jednání soudu žalobce Jaroslav Jurka. Obhájkyně karvinského primátora Kateřina Světlíková rozhodnutí justice ocenila.
17: Naše reakce jsou pozitivní. Mně je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní a paní soudkyně pečlivě posuzovala, jestli jsou nebo nebo nejsou dány důvody vazby.
16: Karvinský primátor Jan Vlov tak dál čelí stíhání na svobodě. Policie ho podezírá, že ovlivňoval zápasy pomocí úplatků. Politik to opakovaně popírá. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
8: Sněmovna schválila nová pravidla pro zaměstnávání státních úředníků. Nadřízení je budou moct třeba s nás propouštět. Třetí čtení dnes koalice předčasně ukončila zařazením pevného hlasování. Opozice totiž v dlouhých projevech varovala mimo jiné před tím, že se vláda bude moct zbavovat nepohodlných lidí.
18: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
19: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
18: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
20: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
18: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
8: Dnes oficiálně skončil školní rok. Většina žáků základních a středních škol dostávala vysvědčení. Naposledy si pro něj přišly děti do základní školy v Lesné na Tachovsku. Tamní malotřídku obec zrušila kvůli klesajícímu počtu žáků.
21: Dneska máme krásný den.
22: Zaspívali si děti na úvod oblíbenou písničku a teď už ředitelka Jitka Uhlíková spolu s učitelkami předávají dětem vysvědčení.
23: Takže gratuluju ti hezkému vysvědčení.
22: Pro poslední vysvědčení v této škole si přišel.
24: Pavel, škola to končí.
22: Už tady nebudeš chodit.
24: Je to smutný.
22: Jseš rád, že jsou prázdniny?
24: Úplně skvělý.
22: Co tě čeká?
24: Samý výlety.
22: Pro 10 dětí, které by po prázdninách do této školy nastoupily, se podařilo najít místa ve školách v Tachově nebo v Halži. Z Lesné Lukáš Milota, Radiožurnál.
25: Fotbalisté Norska a Francie se na mistrovství světa utkají o první místo ve skupině. Zápas s útočnými hvězdami Haalandem a Mbappem začne ve 21 hodin, stejně jako duel Senegalu s Irákem. Ve 2 hodiny ráno se Španělsko střetne s Uruguayí a Kapverdy se Saúdskou Arábií. V 5 hodin pak začnou zápasy Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie. Zápasy přiblížíme v reportážních vstupech. Fotbalista Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru. Po útočníkovi Patriku Šikovi je druhým hráčem, který po konci českého týmu na mistrovství světa skončil i v národním týmu. 33-letý obránce v reprezentaci nastoupil do 43 utkání a dal 2 góly. Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje odvolání proti 4-letému zákazu činnosti od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. 26-letá hráčka dostala trest za to, že vloni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník vítězky Wimbledonu z roku 2023 Jan Exner na Radiožurnálu Sport řekl, proč Vondroušové odvolání doporučí.
26: Protože je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
27: Zavřená dálnice D10 u Benátek a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Mladou Boleslav neprůjezdná u Benátek nad Jezerou. Na kilometru 27 se srazilo nákladní auto s osobním a zasahují záchranáři. Dá se si to osobním autem na 21. kilometru a obět to. Pozor, v Tuřicích je tam zavřený most, musí se přes Kostelní Hlavno. Delší objížďkou. Na Pražském okruhu postojíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru na letiště nehoda na kilometru 18,5, kolona na půl hodiny od Lochkova. Ve směru na D1 se to řidiči prohlížejí a je tam fronta na 30 minut od plzeňské dálnice. Na dálnici D1 stále popojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Je to páteční fronta před omezením u Šmejkalky na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
28: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra bude slunečno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy. Teď už publicistika a Tomáš Pancíř.
0: Jak by měl v praxi fungovat nový zákon o státních zaměstnancích, který dnes schválila poslanecká sněmovna, a jak na argumenty předkladatelů odpovídá vedení úřednických odborů? Jakou pomoc poskytují dobročinné organizace bezdomovcům v současných extrémních teplotách? A co pro obyvatele okupovaného Krymu znamená dnešní vyhlášení stavu nouze po měsících ukrajinských dronových náletů? Vládní poslanci přes nesouhlas opozice schválili nový zákon o státních zaměstnancích. Ten má nahradit dosavadní služební zákon. Nový zákon má přiblížit pravidla pro zaměstnávání státních úředníků zákoníku práce. Opozice vládní koalici obvinuje, že novým zákonem politizuje státní správu a že nahrazuje odbornost loajalitou. Normu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. V našem vysílání vítám právničku, expertku na pracovní právo a místopředsedkyni odborového svazu státních orgánů a organizací Marku Humphrey. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Připomeňte prosím, jaké jsou nejvýraznější změny, které nový zákon přináší směrem ke státním úředníkům?
1: Ten zákon je převádí ze současného státního nebo respektive služebního poměru, který má takové specifické rysy veřejnoprávní, do klasického zákoníku práce. Ovšem předepisuje jim oproti řadě jiných zaměstnanců větší povinnosti a nějaká větší omezení. Ať už se to týká věcí, jako je vzdělávání, podrobnější úprava odměňování, nebo například některé věci typu delší zkušební doby.
0: Kritici tvrdí, že nový zákon umožní politikům ovlivnit personální obsazení úřadů. Ne. Na druhé straně, když čteme a slyšíme třeba informace o personálních změnách na ministerstvu životního prostředí, neukazuje to, že ani současný služební zákon negarantuje, že si vedení ministerstva nezmění obsazení úřadu k obrazu svému?
1: Ani ten současný služební zákon v tomto ohledu není úplně stoprocentní. Za těch 10 let jeho účinnosti už jsme tuto situaci viděli ne poprvé, nechrání samozřejmě úplně proti všemu. Ale pokud srovnáme ty dvě právní normy a pokud se podíváme i na stav před přijetím toho zákona o státní službě, tak ta soukromoprávní úprava, to, co se vlastně dneska jakoby přijalo, nebo co se projednává, tak možnost zejména plošných škrtů zlevní a zjednoduší a zrychlí. To znamená, že oproti vlastně té současné úpravě ještě více otevře ruce a možnosti tady právě až už jako k plošným škrtům nebo ke v uvozovkách zbavování se konkrétních nepohodlných lidí a tak dál.
0: Není na druhé straně logické a vlastně i správné, aby ministra a jeho náměstci měli možnost dosadit do vedoucích pozic nebo upravit organizační strukturu ministerstva tak, aby tam bylo tolik lidí, kolik chtějí, a aby ti lidé, kteří tam jsou, byli loajální a prosazovali stejné priority jako ministr?
1: Tak co se týče toho, z jakých důvodů by tam ty lidi měli vyměňovat, to řekněme, že komentovat mi asi úplně nepřísluší, ale zdůraznila bych, že zájmem a jedním z těch principů, na kterých ten zákon o státní službě stál, byla právě depolitizace a profesionalizace. To znamená, v tom nepolitickém vedení toho úřadu by měly převládat ty služební kvality, profesní výkonnost a tak dále. A tady samozřejmě je naprosto relevantní, aby stát jako každý jiný zaměstnavatel měl vlastně nástroje na to, aby si upravilo strukturu a počet těch lidí tak, jak to vyžaduje třeba konkrétní agenda nebo politické priority, ale měl by tak činit zákonem upraveným limitovaným způsobem, který garantuje právě zachování té profesionality, nějaké konzistence a vlastně nějaké jakoby předem dané struktury. A to bohužel tedy ten nový návrh do značné míry opouští.
0: Ani zákoník práce neumožňuje úplně jednoduše vyhodit jakéhokoliv zaměstnance, který se znelíbí šéfům, jsou tam dané důvody k výpovědi, všechno samozřejmě je možné nechat přezkoumat soud. Nejsou i v této souvislosti ty současné obavy z dopadů změny služebního zákona přehnané?
1: Obávám se, že nikoli. Vzhledem k tomu, že například oproti tomu klasickému zákoníku práce, který předpokládá v případě nevyhovujících pracovních výsledků vlastně několikrou nutnost písemných výtek a dostatečného časového prostoru pro nápravu tedy těch nedostatků, tak ten návrh, tak jak byl projednán, tak to v zásadě umožní vlastně už po nějakých zhruba 4 až 5 týdnech. To znamená, že pokud u někoho bude budeme mít pocit, že nedostatečně pracuje, tak v zásadě během měsíce se s ním budeme moci rozloučit, což je mnohem rychlejší, kratší doba, než jak je tomu u zákoníku práce a jak judikují soudy. To je jedna věc. Druhá věc je, že ten zákon o státních zaměstnancích a vlastně už i zákon o státní službě u těch nejvyšších úředníků umožňuje nějakou takzvanou gentlemanskou dohodu. To znamená, pokud obě dvě ty strany třeba po změně toho politického vedení dojdou k názoru, že ta spolupráce je funkční, tak se mohou rozloučit velmi celkem, řekněme, jednoduše, bez toho, aby se kvůli tomu museli složitě překreslovat třeba celé útvary. To, že se to v praxi nedostatečně využívá, je druhá věc, ale ve spojení právě třeba tady s tímto velmi krátkým prostorem pro to, abychom někoho z té státní služby mohli vypovědět z důvodu nespokojenosti s jeho pracovními výsledky, tak se obáváme, že zase to bude, tam bude větší prostor pro to zneužití. A je to opravdu jako výrazný rozdíl oproti obecné úpravě zákoníku práce.
0: Může mít nahrazení služebního zákona tím novým zákonem vliv na zájem lidí o práci ve státní správě? Může to některé zájemce odrazovat, aby takové zaměstnání přijali, nebo dokonce to může vést k tomu, aby někteří stávající úředníci sami odešli?
1: V kontextu dalších probíhajících změn, jako je například projednávaná novela stavebního zákona, přesuny agent z úřadu vlády nebo i v některých jakoby plošně probíhajících, řekněme, škrtech nebo redukcí na některých úřadech, už teď vidíme, že kromě tady těchto kroků, které jsou aktuálně na stole, u těch lidí ta představa z toho, že přijde tady tento nový zákon, který je projednáván navíc způsobem, kterým se dlouhodobě kritizovali, tak zvyšuje vlastně.
0: To znamená, že to je poslanecký návrh, nikoli vládní, doplním pro naše posluchače.
1: Přesně tak, a navíc nebyl dostatečně projednán ze sociálními partnery a nevycházel úplně z aktuálních, řekněme, dat a průzkumů nebo prostě nějakých podkladů, tak zkrátka ti lidé jsou si ještě více nejistí, než jak by tomu bylo v jiné situaci. Mnohem rychleji sahají k tomu, že radši odejdou úplně, hledají si uplatnění většinou v soukromé sféře, není to pro ně zpravidla problém a nečekají tedy na to, až jako co s nimi bude nebo nebude. A zároveň vidíme, že jsou v současné době úřady jsou trošku v obavách z toho, jestli ještě vypisovat třeba i nová výběrová řízení, když nebylo jisté, kdy ten zákon bude platit. Lidé zvenku mají nižší ochotu se do těch už vypsaných výběrek hlásit a i v průzkumu, který jsme si dělali na toto téma, tak prostě vidíme, že zkrátka lidé, kteří, u kterých by ten zákon mohl mít na jejich rozhodování vliv, tak na tu motivaci do státní služby má ten vliv spíš negativní.
0: Služební zákon před lety přijal český parlament pod tlakem Evropské unie, ta požadovala, aby Česko mělo takovou normu. V březnu někteří senátoři mluvili o tom, že je na setkání varovala zástupkyně Evropské komise, že zrušení služebního zákona by mohlo mít vliv na čerpání evropských dotací. Očekáváte, že ten dnes schválený zákon může narazit v rámci Evropské unie?
1: Doufám, že se jim obsahem bude Evropská unie dostatečně podrobně zabývat. Tady nejde o to, že ona by nám předepisovala, že musíme mít zvláštní zákon, nebo že ten služební poměr musí být veřejnoprávní a nemůže to být nějaká varianta pracovně právního poměru. To samo o sobě by asi problém nebyl. Spíš je ten problém potom ta vlastně nedostatek nějakých těch pojistek právě té profesionalizace, depolitizace, stabilizace a tak dále. A to už tedy v tom projednaném návrhu můžeme vidět a budeme doufat, že při jeho přezkumu se Evropská unie, respektive Evropská komise, nespokojí jenom s ujištěním toho, že všechno bude v pořádku, protože pokud bychom čekali až na ty reálné dopady, které v praxi po přijetí toho zákona do několika let přijdou, tak možná už by také mohlo být pozdě.
0: Říká právnička, expertka na pracovní právo, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Čárka Humphrey. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Česko zasáhla mimořádně silná vlna horkého počasí, vrchol má o nadcházejícím víkendu. Lékaři upozorňují na zdravotní rizika spojená s vedry, ve zvýšené pohotovosti budou i záchranné služby. Tyto dny jsou samozřejmě zvlášť náročné pro seniory a seniorky, ovšem doporučení odborníků by měli brát v úvahu i mladší ročníky. A k ohroženějším skupinám patří také ti, kdo žijí bez domova v provizorních podmínkách. Já už zdravím Jana Desenského, oblastního ředitele armády Spásy pro oblast Čech. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Vy jste dnes upozornil, že s postupující klimatickou změnou může být z hlediska ohrožení života a zdraví pro lidi bez domova léto podobně rizikové jako zima. Možná se dá dodat, že v opačném gardu, zatímco v zimě jsou kritické noci, v současných vedrech jsou problémem dny.
4: Je to tak, při dlouhotrvajících vedrech jednoznačně roste riziko ohrožení života a zdraví, jelikož se můžeme setkávat jako organizace v sociálních službách právě u lidí bez domova s dehydratací, vyčerpáním a tím díky tomu i zhoršování chronických onemocnění, protože musíme si i uvědomit, že nám i stárne populace lidí bez domova a tím pádem i jsou na ulici lidi, kteří mají vážnější, zdravotnější stavy a tím pádem jsou i ohroženější a vlastně ta nemožnost být někde ve stínu nebo v klimatizovaných prostorách je pro ně nižší a tím pádem jsou velmi ohroženou skupinou v České republice.
0: Jak na to reagujete? Co Armáda spásy v těchto dnech nabízí bezdomovcům?
4: No, já si myslím, že, jak jsem to i říkal, problémem je, že tento jev, když o klimatických změnách se ví delší dobou, tak je nějakou novinkou, kdy zaznamenává v posledních letech opravdu extrémní vedra. Takže ta změna je v tom, že se mění spíš jiný poskytování materiální pomoci, to znamená, že opravdu se soustředí na dodávání pitné vody či nějakých ochlazovacích prvků a samozřejmě je tam důležitý ten monitoring lidí, kteří jsou na ulici a tím pádem jim intervenovat v jejich prospěch, aby třeba za náma přišli do nějakých našich denních center a to stejné, co se děje právě v zimě, aby jsme hlídali ten monitoring lidí v tom smyslu, aby neumrzli, tak musí přicházet i v létě, aby právě nedocházelo právě k dehydrataci.
0: Vy vyzýváte, aby se v létě navyšovaly kapacity sociálních služeb pro bezdomovce. Daří se to?
4: Já si myslím, že je to vlastně nějaký trend, který jak odborná veřejnost, tak i politický vedení měst a celkově společnost musí přijmout, že ty plány, které vlastně tvoří města v zimních měsících, to znamená například hlavní město Praha má velmi robustní systém zimních humanitárních opatření, to znamená, že navyšuje noclehárny, jsou zde 24/7 domy, případně noční terénní programy, tak vlastně musí se v budoucnu připravovat i na nějaký plán letních měsíců. A vlastně v západních zemích, ať je to Španělsko či jinde, tak vznikají určitý ochlazovací místa. To nemusí hned znamenat, že to zajišťuje sociální služba, může to být nějaký prostor veřejný, ať třeba se dá jedná třeba o knihovny a nebo i jiný veřejný prostory, které jsou určený právě pro lidi, kteří nemají možnost se ochladit a vlastně jim spíš zajistí to, že nebudou dehydratovaný a nebudou ohrozený na životě. Ale samozřejmě je o tom se na to opravdu dalších, třeba příštím roce a dalších letech připravil na tom, že je to krizový stejný období jako zimní měsíce.
0: Říká oblastní ředitel Armády spásy pro oblast Čech Jan Desenský. Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou, děkuji.
0: Poloostrov Krym, který Rusko okupuje od roku 2014, dosud oblíbená turistická destinace pro ruské dovolenkáře, se stává bitevní zónou. Poznamenal před pár dny britský časopis The Economist. A na sociálních sítích vidíme stále delší fronty aut s těmi, kdo se snaží Krym opustit. Po měsíci, kdy je vojenská, energetická a dopravní infrastruktura poloostrova vystavena náletům ukrajinských dronů a stále častěji dochází k výpadkům elektřiny. Před týdnem Sergej Aksionov, premiér takzvané autonomní republiky Krym dosazený Moskvou, vyhlásil dočasný zákaz prodeje na všech čerpacích stanicích a dnes vyhlásil na poloostrově nouzový režim. Víc dodáme s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Zdravím tě do jeho ukrajinské Oděsy.
5: Dobrý den.
0: Jak šéf krymské okupační správy ten dnešní krok zdůvodnil a jak má ten mimořádný režim fungovat?
5: Bylo zajímavé číst v těch jeho prohlášeních, které teď mám před sebou, ať už tedy naživo mluvil, nebo potom písemně ještě dodával, že vůbec nezmínil nějakou palivovou krizi, problémy v infrastruktuře, problémy s elektřinou, se zásobováním vodou, zejména na severu poloostrova, ty rozsáhlé výpadky proudu, nenastínil vůbec žádnou perspektivu, co s tím on jako šéf Krymu hodlá dělat. Pouze napsal v tom zdůvodnění toho nouzového stavu nebo mimořádné situace, jak se to podle těch ruských zákonů nazývá. Zdůvodnil to tím, že to je vlastně takové zlepšení, které se nijak nedotkne života obyčejných občanů. Neznamená to pro ně žádná omezení, neznamená to zavedení policejní hodiny, píše. Naopak pomůže to urychlit tedy některé byrokratické procedury spojené s nákupem generátorů, paliva, zásobováním nutných objektů té infrastruktury krymské. Umožňuje to také rychlejší uzavírání kontraktů různých státních zakázek v rámci federálních zákonů, jak píše. Tak zatím se zase skrývá to, že vlastně Krym, který a vlastně celé Rusko, které nehledí na žádnou transparentnost nějakých veřejných zakázek a investic, tak tady bude mít úplně vlastně otevřené ruce tímto s vyhlášením nouzového stavu, aby vlastně mohl nakupovat jakkoliv, aby nebylo to dohledatelné a transparentní. To z toho vlastně trčí jako sláma z bot trošku z toho prohlášení, ale má to také usnadnit také vedení vlastně nějaké ekonomické činnosti, podnikatelské činnosti, protože, jak píše Aksionov, tak ty podnikatelé v případě nějaké škody se mohou v případě nouzového stavu odvolat právě na toto opatření a mohou tedy požadovat jakési kompenzace například.
0: Krym je nebo byl dosud pro ruskou armádu důležitou základnou pro bojové operace na východě Ukrajiny. Jak vážně teď ukrajinské útoky podlamují tenhle strategický význam poloostrova?
5: No, on už je to prakticky ostrov, protože Ukrajincům se daří ochromovat jej z té pevniny, z pevninské strany, z té magistrály, které říkají Novorusko, vedoucí z Ruska přes okupovaná území na Krym. Tam už se vlastně řidiči cisteren i firmy bojí jezdit, protože tu cestu lemují vraky shořelých cisteren, nákladních aut a podobně. Oni se to pokoušeli maskovat různými klecemi, různými dřevěnými vlastně nastavbami na ty cisterny, ale ukrajinské drony je stejně odhalily a zaútočily, takže ta trasa je nesmírně nebezpečná, i když se jede objížďkami. Ukrajinci důležité je zničili nebo silně poškodili hlavní mosty, které tam vedou na Krym z pevniny. Neustále útočí na okolí Krymského mostu, to je ta 19-kilometrová konstrukce, která spojuje Krym s Ruskem. A tam je také soustředěno nejvíc protivzdušné obrany a různých zátarasů z člunů a podobně. Rusové se hodně bojí o tento symbol vlastně spojení Krymu s Ruskem, takže tam Ukrajinci právě míří, pokouší se ochromit zcela a už se jim to daří i tu trajektovou dopravu. Z těch důležitých objektů jsou to dále elektrárny, jsou to vojenská zařízení protivzdušné obrany, vlastně tam nemine noc, aby Sevastopol, kde je ta hlavní základna ruské černomorské flotily a štáb ruské armády na Krymu, tak aby tam se neozývaly exploze i na těch vojenských letištích, čili je to velice promyšlená akce a vypadá to podle těch prchajících Rusů směrem do Ruska přes ten krymský most, že se jim daří vyvolávat tam tedy to, co chtěli, to znamená to, aby Rusové opustili Krym. Podle některých zdrojů například ti vojáci, důstojníci už vyvezli své rodiny pryč z Krymu, takže to vypadá, že ta ukrajinská zvláštní vojenská operace nese své plody.
0: Znamená to všechno vážnou propagandistickou ránu pro Putinův režim?
5: I tak to bylo samozřejmě myšleno, ale z vojenského hlediska se lépe dobývá poloostrov než ta území na východě, která jsou spojená s Ruskem přes tu administrativní hranici podle Ruska, podle Ukrajiny je to samozřejmě hranice mezinárodní, tam mají pořád Rusové obrovské zázemí a vlastně volný přístup, takže to má i tento praktický ryze význam, ale ten symbolický význam je také důležitý, přesně jak říkáš, protože pro Putina byl připojení, vlastně ten Anschluss Krymu byl takovým obrovským úspěchem v očích domácí veřejnosti, kdy prakticky celé Rusko jásalo, že Krym se vrátil do rodného přístavu, to bylo tenkrát takové to hlavní heslo, no a jeho ztráta bude velice těžká pro prestiž ruského režimu.
0: Čelí ruský režim nevoli obyvatel Krymu?
5: No, čelí, ale zatím tedy o tom příliš nemluví. Putin se to snaží zastírat v těch svých několika málo projevech. Říká, že vlastně ta jeho zvláštní vojenská operace pokračuje podle plánu, Rusové podle něj postupují na všech, on zdůraznil na všech úsecích fronty, což není pravda ani tak z 90%.
0: Tak a já ti do toho budu muset skočit, protože se blíží další zprávy, samozřejmě na to budeme navazovat. Martin Dorazín, náš zpravodaj, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: 18.30.
28: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Hasiči zasahují u požáru střechy hotelu v ulici Hybernská v centru Prahy. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Záchranáři evakuovali už všechny lidi z hotelu. Podle hasičů není nikdo zraněný. Zásah ale komplikují vysoké teploty. Hasiči se proto častěji střídají. Policisté uzavřeli průjezd ulicí a řídí dopravu v okolí Hybernské ulice. V Německu padl teplotní rekord pro měsíc červen. Teploměr ve městě Saarbrücken na jihozápadě země naměřil 40,9 stupně Celsia. Předchozí rekord byl 39,6 stupně. Agentuře AFP to řekla německá meteorologická služba. Teplotu přes 40 naměřilo celkem 5 stanic v Německu. Vlna veder sužuje i další evropské státy, včetně Česka. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by o víkendu mohlo být až 41 stupňů. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze bude pokračovat. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Jeho žalobce zamítl stížnosti ex-ministra spravedlnosti Pavla Blaška, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhala a advokáta Káry Matice proti zahájení stíhání. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhal vinu odmítají, Tic se k případu zatím nevyjádřil. A začal festival okolo Třeboně. 11denní akce nabídne na různých místech města koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmaři, Pavel Šporcl nebo soubor divadla Járy Cimrmana. 35. výročí festivalu pak připomíná výstava v domě Štěpánka Netolického. V úvodním kole tenisového Wimbledonu čeká finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou, české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s Britkou Klumanovou. Karolínu Muchovou čeká stejně jako na letošním Roland Garros Ruska Zacharovová. Jiří Lehečka se střetne s Australanem Popirinem, Jakub Menšík narazí na Brita Semiula. Rozhodl o tom dnešní los v Londýně. Českých tenistek je v hlavní soutěži travnatého Grand Slamu 10, muži jsou ve čtyřech.
27: Zavřená D10 u Benátek a ucpaný pražský okruh. Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Mladou Boleslav neprůjezdná u Benátek nad Jizerou. Těsně před sjezdem na kilometru 27 zasahují hasiči u vážné nehody osobního auta s nákladním. Dopravu odklání na 21. kilometru směr Kostelní Hlavno a před odklonem už se tvoří zatím kratší kolony. Na pražském okruhu postojíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru na letiště nehoda na kilometru 18,5. Kolona na půl hodiny od Lohkova. Ve směru na D1 od letiště, tam je kolona ještě delší, řidiči si prohlížejí nehodu v protisměru, fronta 30 minut od plzeňské dálnice. Ucpává se kvůli tomu i příjezd z Plzně do Prahy po D5, brzdí se u sjezdu na Rudnou. A ještě do Opavy, silnice 11 na výjezdu z Opavy do Bruntálu, neprůjezdná. U odbočky na Milostovice se srazilo auto se čtyřkolkou a dopravu policisté odklánějí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
28: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noc bude jasná, ochladí se na 21 až 17 stupňů Celsia, zítra pak bude slunečno a velmi teplo. V celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a částečně i vysokou oblačností. A meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 stupňů a na horách kolem 31. To byly zprávy.
28: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Americká diplomacie na Blízkém východě po konfliktu v Perském zálivu. Předběžné opatření ústavního soudu a spor o summit v Ankaře či ruský profit z cizích šarvátek. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
28: Názory a argumenty.
7: Zatímco se ve Švýcarsku konalo první kolo mírových jednání mezi Spojenými státy a Íránem, americký ministr zahraničí Marco Rubio tento týden navštívil Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt. Tedy tři z amerických spojeneckých zemí v Perském zálivu, na jejíž území jsou americké základny a které se staly terči íránských odvetných útoků raketami a drony. Navíc na ně těžce dolehla íránská blokáda Hormuzského průlivu, kterým směřoval do světa jejich export ropy a plynu. A o Rubiově první cestě na Blízký východ od začátku konfliktu v Perském zálivu teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Dobrý den, Honzo.
2: Dobrý den.
7: Proč se Rubio vydal do Perského zálivu právě teď a s jakým cílem?
2: No vlastně v tuhle chvíli probíhají další jednání, která mají nějakým způsobem interpretovat tu dohodu o vzájemném porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, takže je to v podstatě boj o interpretaci a je asi dobré dodat důležitou věc, že žádný z těch států, které teď Rubio navštívil, neměli prakticky žádný přímý vliv na to, jak to memorandum o dorozumění bude formulováno. A zároveň jsou to státy, které byly asi nejvíce z těch šesti států arabského poloostrova postiženy právě těmi iránskými vojenskými operacemi. To znamená, on navštívil Bahrajn, Kuvajt a Emiráty, nikoli v Katar, Omán a Saudskou Arábii. No a teď se v podstatě odehrává taková další fáze, kdy ministr zahraničí

0: dokonce peníze a podobně. A tyto státy pravděpodobně se budou snažit nějakým způsobem se dohodnout právě s Íránem a případně i mu platit nějaké v uvozovkách výpalné za to, že budou mít od něj klid. To je vlastně jako docela velké přeuspořádání toho regionu. Bude to znamenat také vtažení dalších států do té hry, zejména Turecka, Pákistánu. A Rubio v podstatě tohle všechno přijíždí žehlit. Musíme si také uvědomit, že čistě ekonomicky tyhle státy vlastně byly na prahu nové éry i v tom, že se snažili nějakým způsobem vybudovat své ekonomiky nově na například budování velkých serverů pro umělou inteligenci, že to jsou státy, které jsou velice v uvozovkách křehké, co se týče také třeba výroben pitné vody, z mořské vody a podobně. Pak je tady samozřejmě další důležitá rovina celé věci, že všechny tyhle země jsou velice znepokojeny perspektivou, že Írán bude mít nějakou pravomoc nad provozem Hormuzského průlivu a případně, že bude vybírat nějaké poplatky. To by pro Spojené státy tahle interpretace znamenala obrovskou prohru i reputační. No a v neposlední řadě tady ještě jedna rovina, to je otázka, co to vlastně znamená, že do té oblasti přijel právě Rubio a nikoliv třeba J.D. Vance, to znamená, každý má svoji specifickou úlohu. J.D. Vance tu věc hájí, řekněme, před světovou veřejností, Rubio přijel do zálivu.
1: To byl kolega Jan Fingerland. Honzo, děkuji.
0: Děkuji, nashledanou.
2: Ústavní soud sice předběžným opatřením rozhodl, že vláda nemá bránit prezidentovi republiky v účasti na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, tím však spor hlavy státu s představiteli vládní koalice a především zástupci motoristů sobě nekončí. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Překvapení, ale i očekávané ohlasy. Tak by se daly popsat velmi živé reakce na středeční výrok pléna ústavního soudu. Nečekan je pro Leckoho samotný souhlas s žádostí hlavy státu na vydání předběžného opatření ohledně její účasti na summitu NATO. Ale kdo ještě předtím pročetl obsáhlý dokument, který k soudu odešel z radní kanceláře, tušil, že vedle poměrně komplikované otázky výkladu ústavního článku 63, říkajícího, že prezident zastupuje stát navenek, a tím se bude soud zabývat až po prázdninách, je tah s předběžným opatřením k aktuální cestě do Ankary za pouhé 2 týdny poměrně nadějný. Nepřekvapivé jsou pak ovšem výroky jak z rozčileného vládního tábora, tak od uspokojené opozice. A také od některých politiků ve výslužbě. Z těch prvních jsou nejčastěji citována slova ministra zahraničí Macinky, že jsme svědky, cituji, pokusu o ústavní puč, což sice nemá argumentační oporu, ale zní to dostatečně břeskně. Podle Macinky, který se dříve dušoval, že nikdy nenapíše prezidentovo jméno na příslušnou akreditační listinu, a vypadalo to celkem dlouho pravděpodobně, prý prezident rozpoutal válku s vládou a k žádnému smíru nemůže dojít, naopak bude to ještě tvrdší. To zase znělo, jako kdyby ministerskému kabinetu sám snad předsedal. A kdekdo si přitom pamatuje jeho lednové noční SMS prezidentovu poradci, ve kterých naopak vyhrožoval prezidentovi nesmiřitelným bojem, pokud se tedy nestane poslanec Turek ministrem. Aspoň životního prostředí, když už to předtím neklaplo se zahraničím, kterého se ovšem pak sám s viditelnou chutí ujal. A Václav Klaus, jeho někdejší šéf ve svém institutu, dnes považuje Macinku po pouhém půl roku v úřadu za našeho vůbec nejlepšího šéfa diplomacie od roku 1990. Klaus se také k předběžnému opatření vyjádřil očekávatelně, ústavní soud považuje za aktivistický a mocensky nezdrženlivý a tak dále. Poněkud naopak zdrženlivější premiér Babiš rovněž vrtí hlavou nad svižností soudu, ale do tého špitla jako Klaus a s ním souhlasící motoristé ho přece jen nehází. Také šéf třetí strany ve vládě Okamura nechápe, jak mohli soudci rozhodnout tak svižně, když řadoví občané se například rozvádějí a soudí o majetky celá léta. Což je zase pro změnu příklad z totálně jiného pytle občanských sporů. Napříč vládní většinou pak zní Macinkou ještě v zimě

0: vlastně kvůli Turkovi vyfabrikované označení prezidenta jako lídra opozice. A do ústavního soudu si rýpl i další bývalý prezident Zeman, který ovšem měl s touto institucí bídné vztahy ještě za předsednictví Pavla Rychetského. Samotná opozice je opět očekávaně s předběžným opatřením spokojená. Podle ní neměla vláda důvod prezidenta z účasti na summitu oproti všem svým předchůdkyním vyřazovat a inscenovat tak nedůstojné divadlo pro domácí veřejnost i zahraničí. A vyčítá premiérovi, že především motoristy trochu v jejich protipavlovském rozjezdu nebrzdí. A to ještě neví, jestli se Macinka nějakým způsobem nepokusí učinit prezidentův pobyt v Ankaře v podstatě podružným. Ačkoliv, když bude Pavel součástí delegace, měl by jako nejvyšší ústavní činitel také vést. A přirozeně se o to i hlásí, což vypadá na další kámen úrazu.
1: U mikrofonu byl kolega Ondřej Konrád. Ruský profit z cizích šarvátek. Pod tímto titulkem komentuje dopady právě i vyhroceného sporu prezidenta republiky s představiteli vládní koalice Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
2: V českém politickém životě je momentálně nejžhavějším tématem konflikt, který vyvolala vláda Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem, což vyústilo v kompetenční žalobu podanou hlavou státu k ústavnímu soudu. Lidé v Česku, kteří jsou přesvědčeni, že jich se politika netýká, možná nebudou vnímat tyto události jako součást hybridní války, kterou vede Rusko proti Západu. Jenže součástí této ruské války, český konflikt, stejně jako další vnitropolitické šarvátky v zemích EU a NATO, ve skutečnosti je. Český ústavní soud o prezidentově žalobě zatím nerozhodl, ale předběžným opatřením uložil ministrovi zahraničí, aby zajistil účast hlavy státu na červencovém summitu NATO jako člena české delegace. Reakce premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Petra Macinky a neministra z Macinkovy strany Filipa Turka se lišily intenzitou, ale shodně obsahovaly pohrdání českým ústavním systémem. Nejdále zašel Turek, který prohlásil, že by ústavní soud neměl existovat. Turkova pověst je sice spíše komická než státnická, přesto je členem vládního týmu. Ministr Macinka má vyšší postavení než Turek a jeho slova o tom, že v České republice došlo k puči, přičemž původcem údajného puče má být ústavní soud, mají pro posouzení míry kompatibility této vlády s demokratickým zřízením mnohem větší vypovídací hodnotu. Kdo v Česku kvůli pracovnímu zařazení nebo z vlastního zájmu pravidelně sleduje ruskou politickou a mediální sféru, ví, jak bleskorychle se každý výrok kteréhokoliv účastníka společenského života na Západě, obsahující zpochybnění demokratického systému, objevuje v oficiálních ruských médiích a ve výrocích zástupců státu. Jde-li však přímo o vysoké ústavní činitele, stávají se takoví jedinci doslova miláčky Kremlu, protože objektivně pomáhají naplňovat hlavní cíl ruské hybridní války, kterým je rozkol uvnitř demokratických zemí a mezi nimi. Svého času byly premianty ruského vlivu v EU a NATO, které ruská propaganda servírovala svým konzumentům jako oddané přátelé Moskvy v doupěti nepřítele, Václav Klaus a zejména Miloš Zeman. Nyní aspirují na tuto funkci Andrej Babiš a Petr Macinka. Výkřiky o puči, který měl údajně provést v Česku ústavní soud v žoldu prezidenta země, jsou balzámem pro strategii a taktiky ruské hybridní války. Mnohem lepší výsledek by samozřejmě získali z Česka v případě, že by se vládě podařilo odříznout prezidenta od účasti na summitu NATO, protože Moskva nepotřebuje, aby za Česko tam odjel odborník na slovo vzatý, který navíc osobně zná ruské představitele a nedá se od nich obalamutit. Ale nyní se Kreml musí spokojit aspoň s tím, že česká vláda vědomně podkopává politickou stabilitu v zemi. To je v zájmu Ruska. A to nejen v českých podmínkách. Momentálně Moskva obrovsky profituje z roztržky mezi Polskem a Ukrajinou.
1: O tom, jak Rusko těží z politických šarvátek v demokratických zemích, hovořil Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Veřejnoprávní média, Český rozhlas a Česká televize jsou víc než jen běžná média. Máme je v genech, tvrdí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Více už v následujícím komentáři.
4: Voláme českou policii, české četnictvo, vládní vojsko. Voláme všechny Čechy. Přijďte nám okamžitě na pomoc do Českého rozhlasu. SS-mani nás zde vraždí. Tato slova se 5. května 1945 linula z média, které se v té chvíli stalo symbolem národního odporu. O 23 let později, 21. srpna 1968, se po invazi vojsk Varšavské smlouvy staly Československý rozhlas a televize hlavními centry nenásilného odporu. Když byla po krvavých střetech s okupanty obsazena rozhlasová budova v Praze, pokračovalo svobodné rozhlasové vysílání nepřetržitě z desítek náhradních a utajených pracovišť po celé republice. A improvizované přenosy organizovala i televize, která informovala o skutečném průběhu okupace z utajených pracovišť ještě řadu dní. Obojí je dodnes považováno za jednu z nejpozoruhodnějších operací improvizovaného a svobodného vysílání v evropských dějinách rozhlasu a televize. V každém případě to byl v Československu poslední svobodný hlas na dalších 21 let. Když dnes demonstrují tisíce lidí v ulicích proti záměru vlády nahradit rozhlasové a televizní poplatky financováním ze státního rozpočtu, je zdrojem jejich obav nepochybně i tato historická zkušenost. Kromě toho mají rozhlasové poplatky v českých zemích víc než stoletou tradici. Úřady je začaly vybírat už v září 1923, krátce poté, co společnost Radiožurnál začala pravidelně vysílat. V 50. letech k nim přibyl 15-korunový poplatek za televizi, což měřeno kupní silou znamená, že je dnešní poplatek za rozhlas a televizi ani ne třetinový. Pravdou nicméně je, že o poplatcích pro veřejnoprávní média se diskutuje už řadu desetiletí nejen v Evropě. Jejich zastánci tvrdí, že veřejnoprávní rozhlas a televize jsou generálně k dispozici celé společnosti, ať už je někdo využívá nebo ne, protože zajišťují nezávislé zpravodajství, vzdělávání, kulturní obsah a vysílání v krizových situacích. A především jsou přece jen chráněny před závislostí na vládě. Na druhé straně je nepřímé financování přes daňový systém vůči občanům férovější, protože ti movitější odvádějí do státní pokladny víc peněz a tudíž automaticky podporují i veřejnoprávní média víc než ti, kteří vydělávají míň. Teoreticky tím ale vláda získává mnohem větší možnost média kontrolovat a manipulovat. Což demokratické vlády nedělají, protože respektují, že veřejnoprávní média nejsou jejich majetkem, ale jsou nezávislá a slouží občanům a veřejnému blahu. A teď je otázka, kam si kdo zařadí Babiše, Okamuru, Macinku a spol.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. A ještě jednou se vrátíme na Blízký východ. Podle expertů většiny světových médií je podpis memoranda o porozumění americkým prezidentem Trumpem a jeho iránským protějškem Pezeškianem v tomto znění spíše iránským vítězstvím a přiznáním americké porážky. Jedním z důvodů, který pro tento závěr bývá uváděn, je to, že se Spojeným státům a Izraeli nepodařilo dosáhnout jednoho z hlavních deklarovaných cílů – změny režimu v Teheránu. Podle názoru publicisty Jefima Fištejna se ale tito experti mýlí a změny režimu se dosáhnout podařilo, jen to není ještě tak zřetelně viditelné.
5: Výměna režimu, pokud to není výsledek revolučního převratu nebo okupace, se nikdy neodehrává přes noc. Je to vždy transformační proces, který určitou dobu trvá, než bude rozpoznán a všeobecně uznán. A to je právě to, co nyní probíhá za pestrobarevnou oponou iránské politiky. Podle všech místních zdrojů Mojtaba Chamenei, takto politický a duchovní vůdce země, vyslovil jednoznačný nesouhlas s podpisem dohody mezi Iránem a jeho odvěkým nepřítelem, velkým satanem. Pak s ní podmínečně souhlasil. Jestliže dohoda byla přesto slavnostně podepsána prezidentem Pezeškijanem, o čem to asi svědčí? Tento fakt nelze vnímat jinak, než jako důkaz toho, že politická váha Rahbara a celé jeho instituce za nových okolností radikálně klesla. V iránských městech nedávno proběhly masové protesty proti přílišné ústupnosti Teheránu, rozuměj proti chystanému memorandu o porozumění. Všeobecně se mělo za to, že demonstrace byly iniciovány sborem Straží islámské revoluce, pokladaným za nejtvrdší jádro totalitního režimu. Jestliže memorandum bylo přesto podepsáno, protesty, neprotesty, pak o čem to asi svědčí? O čem svědčí fakt, že ani Ahmad Vahidi, ani jiný velitel revoluční gard nevydal hlásku proti nadcházejícímu podpisu? O čem svědčí skutečnost, že revoluční gardy označují Hormuz za neprodyšně usavřený, leč Američané tvrdí, že volně doprovází naložené tankery ven z průlivu? Jak rozumět tomu, že zástupci Iránu co chvíli mluví o přerušení jednání až do splnění jakýchsi nehorázných podmínek, ale jednací stůl na dobro neopouštějí a probírají stále konkrétnější závazky? Nejspíš to svědčí o tom, že skupina reformních činitelů dokázala získat na svou stranu nějaké silné mocenské struktury. Možná regulérně iránskou armádu, možná významné kmenové náčelníky, jakých v zemi není málo. Všimněte si, z koho je složena nová teheranská moc. Jsou to přesně titíž politici, o nichž Donald Trump celou dobu mluvil. Ministr zahraničí, mluvčí parlamentu, prezident republiky. Dá se předpokládat, že vláda Iránu, která se na jejich základě utvoří, bude mít celé jiné rozvojové priority než pokračování agresivní a vyčerpávající politiky. Taková je každopádně logika vývoje, s níž určitě počítá americká administrativa. Před našima očima a přesto takřka nepovšimnut, vzniká v Iránu nový politický režim. Jen to umět rozeznat.
1: To byl názor publicisty Jefima Fištejna. A na řadě už je pravidelná závěrečná glosa. Padělaná kletba od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
6: O prokletých předmětech jsem vždycky četla jen v knihách. Ať už to byly šperky po mrtvých hraběnkách, egyptské amulety nebo obrazy, které se sami vracely na půdu, odkud byly odneseny. Nikdy by mě nenapadlo, že něco podobného zažiju osobně. Na chalupu přijal zájemce o můj nový obraz nazvaný Don Quixote. Líbil se mu natolik, že ho chtěl koupit Bolkovi Polívkovi k narozeninám. Ani se nezeptal na cenu, což už samo o sobě působilo lehce nadpřirozeně. Vyzvedla jsem Felixe na nádraží v Kolíně a 4 hodiny jsme pak seděli na chalupě a mluvili o tom, jak si léčí Kronovu chorobu valašskou kiškou, že večer jede do Prahy natáčet sběrný dokument s Kurtem Gebauerem a že dnešní medicína zdaleka nedocenuje léčivé účinky marihuany. Což mi cestou zpět do hotelu Relax názorně předvedl. To jsem ještě netušila, že tím začíná třídenní sága o jeho cestování mezi hotelem Relax, hlavním nádražím a hotelem Relax. První zpráva přišla večer z Hlaváku. Evo, sedím na jediné bezdomovci a jinými zvláštními existencemi neobsazené lavičce v parku před HL nádražím. Pokuřuju moje zdravotní cigarillos a čekám na vlak do Kolína. Dnes jsem v Praze totiž až moc bloudil, jak svině. Evo, napadlo mě, nejsi ty třeba ještě teď v Praze a že bych se a moc rád s tebou svezl zpět do hotelu Relax. Felix. Pokračování bylo ještě o něco výživnější. Evo, přes noc jsem zůstal na HL nádraží. Podařilo se mi nakonec natočit velmi slušně zpívajícího bezdomovce Josefa z Budapešti. Při placení kávy jsem však ztratil platební kartu a tak to teď se mnou vypadá, že jsem zcela v pr. Navrhla jsem jednoduché řešení. Až bude v bance řešit ztracenou kartu, ať mi pošle zálohu na obraz. Dostala jsem zprávu. Ahoj Evo, po mé včera prodělané kletbě, to ještě vydýchávám. Po té ztrátě, myslím, že v Nerudovce v kavárně s keramikou Maříš, mi pak nějací vykutálenci vyluxovali můj běžný účet a nechali mi na něm 64,03 korun. Evo, kdy pojedeš do Prahy? Vzala bys mě sebou a vyhodila uhl nádraží? A cestou bychom se mohli domluvit, jak to uděláme s Donem Kichotem? Felix. Neodpověděla jsem. Ze všeho nejvíc mě zaujala přesnost zůstatku na účtu. Po hodině mi přišla zpráva. Ahoj Evi, nevím, jestli toto čte ta první, která mě v úterý vyzvedla na Kolínském nádraží, pozvala na chalupu a nabídla skvělý oběd, nebo píšu té druhé Evě, která chtěla jen dobře a rychle prodat obraz. Psal jsem ti totiž dnes kolpoledne, zda bys mě vzala v podvečer autem z hotelu Relax do Prahy. Neodepsala mi však ta první ani ta druhá Eva. A to jsem chtěl cestou v autě oběma Evám říci, že obraz považuji za prokletý a koupit už jej nechci. Felix. Když jsem dorazila domů, došlo mi, že během celé kauzy se prokletému obrazu vlastně nestalo vůbec nic. Celou dobu visel na zdi, mlčel a jen se proklatě usmíval. Don Kichot.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě, také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Česko čeká zatím nejteplejší víkend. Teploty můžou dosáhnout k 41 stupňům Celsia. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Fotbalisté Francie a Norska budou hrát na mistrovství světa o vítězství ve skupině. Španělé se utkají s Uruguayí. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov komplikuje dopravu nehoda na 27. kilometru. A počasí zítra čekejte slunečno s teplotami až 39 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Meteorologové varují před extrémními teplotami o víkendu. Zítra můžou překročit i 39 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje, taky v Praze a na jihu Moravy. V neděli se můžou teploty vyšplhat až k 41 stupňům. Extrémní výstraha bude navíc platit už na většině republiky. Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár střechy hotelu v ulici Hybernská v centru Prahy. Radiožurnálu to řekl jejich mluvčí Miroslav Řezáč. Podle něj se požár dál nešíří. Záchranáři evakuovali všechny lidi z hotelu, zhruba 200 lidí. Podle nich nikdo není zraněný. Zásah podle Řezáče komplikuje dopravu v okolí.
8: Policie na místě řídí dopravu vlastně na křižovatce u Bulhara, ale i v okolí Masarykova nádraží, a ta ulice okolo toho hotelu Hybernská je tedy kompletně uzavřena momentálně.
7: Na místě dál platí třetí stupeň poplachu, a to kvůli vyššímu počtu hasičů, kteří se musí kvůli vysokým teplotám častěji střídat. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rozsudek zatím není pravomocný. Rezort hnutí ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu. Podle soudu ale ministerstvo své tvrzení dostatečně neprokázalo. Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura očekává, že podobně soud rozhodne i v dalších žalobách.
9: Je to již druhý soud ohledně zpráv ministerstva vnitra, který SPD vyhrálo. Máme tam podány další žaloby a předpokládám, že podobné rozsudky budou pokračovat.
7: Obvodní soud pro Prahu 1 na začátku června SPD nepravomocně potrestal 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. A to kvůli kontroverzním předvolebním plakátům z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Hnutí vinu odmítá. Tým českých záchranářů odletí do Venezuely zítra dopoledne. S následky rozsáhlého zemětřesení, hlavně hledáním lidí v sutinách, tam bude pomáhat 70 lidí. Budou mezi nimi hasiči, statici, specialisti dronové služby nebo kynologové sepsy. Oznámila to mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová. Kdy přesně se český tým zapojí do záchranných prací, zatím není jasné. Dvě zemětřesení zasáhla severní pobřeží Venezuely ve středu večer místního času. Počet obětí se zatím vyšplhal na víc než 580 a zraněných jsou skoro 3000. V Česku začaly žně. V prvních dnech zemědělci sklízeli hlavně vojtěšku nebo jetel. Teď vyjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
10: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
11: Fotbalisté Francie a Norska budou hrát na světovém šampionátu o první místo ve skupině. Oba týmy mají po dvou zápasech plný počet bodů. Za Francii dal už 4 góly Kylian Mbappé. Norsku stejným počtem branek pomohl Erling Haaland. O obou kanonýrech mluvil na tiskové konferenci před zápasem norský kouč Ståle Solbakken.
12: Myslím, že oba mají před sebou ještě mnoho úspěšných let. Jsem si jistý tím, že i nadále budou plnit titulky novin po celém světě. Jsou to dva různé typy hráčů, hrají v jiných ligách. Jeden navíc za velkou zemi, druhý za malou.
11: Utkání Norsko-Francie začne ve 21 hodin českého času, stejně jako souboj Senegalu s Irákem. Od 2 hodin ráno se utkají Španělsko s Uruguayí a Kapverdy se Saudskou Arábií. V 5 hodin pak začnou zápasy Egypt-Irán a Belgie-Nový Zéland.
13: Nehoda na D10 u Benátek nad Jizerou a zavřená silnice 11 u Opavy. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav čekejte dlouhé kolony za sjezdem na Kostelní Hlavno. Na kilometru 27 těsně před sjezdem na Benátky odstraňují následky nehody osobního auta s nákladním. Dálnice byla zavřená, teď už se u nehody projíždí alespoň levým pruhem. Kolona se tam ale rozhýbává jen velmi pomalu. Dopravu tak policisté stále odklánějí na 21. kilometru směr Kostelní Hlavno. No a na objížďce silný provoz, i tam je dlouhá kolona právě před Hlavnem. Zkuste sjet už na 14. kilometru, obět to přes Sojovice a Starou Lysou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se zkrátila kolona před omezením u Šmejkalky, zdržíte se už jen do 10 minut. Na Pražském okruhu se rozjíždějí kolony před sjezdem na Ořech, odstraňovaly tam následky nehody provozu provozu teď už nic nepřekáží. Silnice 11 je zavřená na výjezdu z Opavy do Bruntálu. Před obcí Vlaštovičky se srazilo auto se čtyřkolkou a dopravu odklánějí přes Neplachovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech i oblačno a teploměry ukážou 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Výheň o víkendu. Česko zasáhnou až 40-stupňová vedra a ve městech bude nejhůř. Neměli bychom s tím něco dělat? Do příště. Ptám se expertky na udržitelnou architekturu Kateřiny Eklové, zakladatelky organizace Rethink Architecture, která působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dnes je pátek 26. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila před víkendem k nám do Vinohradské 12.
15: Dobrý den.
14: Ten víkend bude hodně horký, teplý, bude to trošku výheň v českých městech. Praha, Ostrava, Brno, všude, kam jsem se díval na předpovědi, tak buď je skoro 40 hlášeno, anebo 40, v neděli zejména. Jak moc se v tu chvíli rozpálí ulice v těch městech, protože to bude asi na víc než 40 stupňů.
15: Pokud se bavíme o tom, nakolik se rozpálí povrchy, třeba povrchy aut, tak to může být přes 60 stupňů Celsia. Pokud se bavíme o tom, jak se rozpálí třeba chodník, ať už to asfaltová silnice, tak to může být taky 55 stupňů a 60 stupňů. Ale tam je samozřejmě rozdíl v tom, jestli ty ulice jsou zastíněné stromy nebo nejsou. Protože pokud jsou, tak v tu chvíli se může stát, že ten asfalt pod nimi bude mít klidně 25 stupňů, 30 stupňů, pokud tam nedopadá přímé slunce. A samozřejmě, až ty čtyřicítky budou už trvat třeba pár dní, tak už to bude víc než nějakých 25, 30 stupňů, ale pořád to bude pod stromy zásadně méně. Může to být třeba o 20 až 30 stupňů méně na tom
14: dokonce,
15: povrchu.
14: Dokonce, na tom povrchu, na tom ale povrchu. Když tam procházíte jako člověk.
15: Když tam procházím jako člověk, tak jedna věc je, že u toho povrchu opravdu cítím, že to teplo sála, ať už z toho auta horkého, anebo i z toho betonu nebo asfaltu. Ale v tom vzduchu samozřejmě už ty rozdíly potom se trochu snižují a jsou menší, tam potom už je rozdíl, jestli tam je teda ve vzduchu 45 stupňů, což je úplně strašné vůbec říct.
14: Je, to vůbec to neříkejte. Jak dlouho se pak to teplo třeba udrží v tom povrchu? Protože tak dobře, asfalt, beton, to asi můžeme nejlépe připodobnit k tomu, co každý den my, kteří žijeme ve městech, zažíváme, co máme kolem sebe. Tak jak dlouho potom jsou třeba ty zdi domů nebo ty povrchy aut teplé v momentě, když už třeba nesvítí to sluníčko?
15: No tak v dnešní době, kdy už máme i tropické noci, může být nejenom přes 20 stupňů, ale přes 25 stupňů v noci, tak potom ono to vlastně nevychladne nikdy. Samozřejmě je tam nějaké kolísání v tom, že přes den máme klidně těch 55 stupňů a potom v noci už to bude méně, může to být 35 stupňů, 30, ale jak to, ono se to vlastně nemůže moc ochladit, pokud i v noci potom máme teploty blížící se 30.
14: Takže desítky hodin
15: bude.
14: Třeba vydrží ten povrch?
15: Desítky hodin určitě a pokud ta vlna veder je několik dní za sebou, už teď bych řekla, že ji máme a o víkendu to bude ještě horší, tak potom to nevychladne vůbec a můžeme očekávat i následky toho tepelného ostrova ještě několik dní poté, co už se teda to postupně bude snižovat.
14: Vrátím se k těm stromům. Stromy jsou základním prostředkem, nástrojem přírodní klimatizací, kterou můžeme ve městech využívat. Hlavně stromy.
15: Určitě stromy, ale jsou naštěstí i další prostředky. Jsou to například popínavé rostliny, poměrně podceňované téma, které zatím v Praze nebo i v jiných českých městech není moc populární. Ale když se podíváme třeba na jich, tam, kde už mají zkušenosti s takovými vedry, tak tam popínavky a různé takové keře, které se například trochu pnou po fasádě, používají často, protože nepotřebují takový prostor k zakořenění. A u těch stromů samozřejmě to už je dlouhodobé téma. Všichni víme, že vysadit strom v ulicích, která je plná sítí podzemí, parkovacích stání, všeho dalšího, tak to je opravdu jako náročné inženýrsky a to povolování trvá mnoho let a ta výsadba potom je i velmi drahá. Třeba taková výsadba jednoho stromu v Karlíně vyšla na něco okolo 1 milionu korun právě z toho důvodu, že bylo nutné odstranit několik vrstev asfaltu, upravit ty sítě pod tím, vysadit tam ty správné odrůdy stromů do správného strukturálního substrátu. A to je opravdu náročné a drahé.
16: Takže
15: a...
16: se to ještě liší, pardon, odrůda od odrůdy.
15: Co se týká...
16: Není strom jako strom.
15: Není strom jako strom. Tím se zabývá spoustu skvělých projektů, třeba projekt Klima stromy, na kterém spolupracuje pražský magistrát a ten právě řeší, jaké stromy nám tady v Praze přežijou. A nejenom v Praze, ale i v dalších českých městech, zkrátka v té centrální Evropě. Protože ty stromy, které tady máme, nějaké ty odrůdy stromů, které vlastně dlouho tady fungovaly, nějaký třeba typ lípy, tak už je není moc vedro. To znamená, je potřeba sázet jiný druh lípy, anebo třeba jiné stromy, které to zvládají lépe, to městské prostředí.
16: Dobře, a nejlepší strom, který by nejlépe chladil? Asi listnatý, nemají to být.
15: Určitě listnaté stromy. A já nechci říkat nejlepší, ale to, co se nám tady dlouhodobě objevuje, jsou platany, které dobře fungují třeba právě ve Španělsku, jo. Například v Madridu je to plné platanů
16: no, to
15: a
16: listy,
15: my už se jo, posouváme sem. Zrovna ty platany jsou vysazené nově i teď na náměstí Jiřího z Poděbrad, které bylo nově zrekonstruováno a tam už opravdu bylo bráno v úvahu, aby ty stromy dlouhodobě vydržely, rychle jim rostla koruna a dobře stínily.
16: No ale když se u toho náměstí Jiřího z Poděbrad, to je teď třeba silně kritizované za to, že má velkou vydlážděnou plochu, že tam byly velké staré stromy, které už tam nejsou, tak je tohle třeba zvládnutý projekt v době, kdy to neskončila žádná klimatická změna, byť to ohlásila současná vláda teda v době nástupu. A to je nutno říct, to prostě neskončilo, to dále platí, to dále pokračuje.
15: Já bych chtěla říct, že vždycky, když jsou teploty 40 stupňů, tak na jednu stranu jsem strašně smutná, ale na druhou stranu jsem vlastně ráda, že i lidi, kteří nevěří tomu, že máme globální oteplování, tak teď můžeme říct, podívejte, 40 to není normální v České republice. A opravdu tady ta klimatická změna je a tady máte ten důkaz, tak já věřím, že už tam bude více lidí toto.
16: A co to náměstí? Pořád je to náměstí, takže já chápu, že ten prostor je tam proto, aby se tam pořádaly trhy, koncerty asi a tak dále. Na druhou stranu...
15: Jsou tady protichudné požadavky, spousta lidí správně říká, náměstí má sloužit k setkávání jako setkávací prostor a předtím ho tam nebylo dost, podle některých lidí. Takže teď se zvětšila ta vydlážená plocha, aby se tam mohly pořádat větší ty trhy farmářské, které se tam dějí, aby se tam mohly pořádat kulturní akce. To já určitě podporuju. Na druhou stranu mě osobně je líto každého stromu, který je pokácený. A pokud ty stromy do nějaké míry fungovaly, tak je to za mě trochu škoda, ale vím, že dlouhodobě opravdu byla daná péče na to, aby se vybrali ty správné stromy, které brzo zvětší svou korunu. A rozumím tomu, že lidem teď se to nelíbí, protože teď ty nově vysazené stromy opravdu mají tu korunu malou, nestíní, ale je tam, myslím si, snad 180 stromů celkově na tom náměstí. To znamená, mělo by opravdu se stát, že za pár let už tam toho stínu bude dost i na té shromažďovací ploše a pořád tam máme i nějaké jiné části, kde je té zeleně víc i na povrchu, ať už se bavíme o nějakých záhonech, pořád tam ještě nějaký trávník taky.
16: Praha je jinak ale docela dost zelená, když to porovnáte s městy, jako je třeba Vídeň nebo Paříž. Myslím, že té zeleně není tady úplně málo. Není na místě nad tím přemýšlet možná i trochu jinak, že nám chybí možná jiné prvky než zeleň, abychom předcházeli tomu, že ve městě tak strašně moc vedro. A ptám se, nevím, jaké jiné vodní prvky.
15: Obecně ta modrozelená infrastruktura, tak to znamená kombinace zeleně a zároveň vodních prvků. Tak to určitě nám v Praze chybí. To je takové téma, které se rozvíjí i už té zmiňované Vídně, ale i v dalších evropských městech, například mé oblíbeném španělském městě Vitoria Gasteiz, kde mají dlouhodobou strategii budování modrozelené infrastruktury, co znamená, že se tam zachytává dešťová voda, budují se i mokřady v prstenci okolo toho města. I tady v Praze se to naštěstí děje. My tady máme adaptační strategii, kterou vydal magistrát hlavního města Prahy, která se postupně naplňuje a opravdu se podporují i finančně různé adaptační projekty v různých městských částech, což právě znamená, že se tam revitalizují parky, vlastně navrhují se tam ta opatření, kdy dešťová voda naprší a zasákne se třeba do různých takzvaně průlehů nebo dešťových záhonů, to už jsou ta krajinářská pokročilá opatření, aby tam ta voda zůstala, neodtekla do kanalizace, ale zase se vypařila ve chvíli, kdy takové vedro a tím i ochladila to svoje okolí.
16: co nějaké retenční nádrže na střechách domů. Třeba v Brně a v Plzni teď finančně podporují střešní zeleň. O té jsme ve Vinohradské 12 už před lety taky mluvili a to bylo hodně zajímavé, že proč nechávat střechy plné satelitů a anten, když tam může být nějaký porost a ten ochlazovat potom ten dům pod tím. Tak dá se ta modrozelená infrastruktura, jste říkala, dá se to využívat i na střechách?
15: Určitě ano. Obzvlášť u novostaveb to určitě velmi doporučuju mít tam zkrátka zelenou střechu. Ta zelená střecha může být takzvaně extenzivní, což si představte jako mechy, taková jako nižší zeleň. A ta je taky skvělá v tom, že zadržuje hodně vody, to znamená, ta voda se tam zadrží v té skladbě té střechy a následně se odpařuje a zase ochlazuje to svoje okolí. Může to být i intenzivní zelená střecha, to znamená, že už nám tam rostou třeba keře, můžou tam růst i stromy. Třeba na ČSOB v Radlicích se vytváří opravdu výborný zelený ostrov na velkých administrativních budovách, kde je ta tloušťka té zeminy až 80 cm na té střeše, což samozřejmě znamená, že ten beton pod ním musí být dostatečně silný, aby to unesl. Ale potom tam můžou růst i stromy a dokonce na střeše té administrativní budovy rostou i křemenáče, protože se tam tak moc zapojila ta vegetace a vytvořil se ten ekosystém, že už tam jsou nejenom houby, ale i zvířátka, hmyz a tak dále.
16: Takže ta voda se tam udrží prostě, dá se
15: voda se udrží i... a následně v tomhle tom velkém měřítku, kdy už je to několik tisíc metrů čtverečních zelených střech, tak opravdu ochlazuje to svoje okolí. Ale já bych zároveň chtěla i zmínit to, že pokud se někdo rozhoduje mezi tím, jestli si třeba na střechu paneláku dá zelenou střechu, což je investice v řádech jako několika milionů, a nebo jestli před tím panelákem vysází pár stromů, nebo tam třeba právě udělá nějakou konstrukci, třeba pergolu s popínavkou, aby ta popínavka neničila tu fasádu, tak já bych určitě volila spíš to opatření dole u těch lidí, protože teprve tam dole v té ulici, tam se bavíme o tom, že potřebujeme adaptovat a snižovat tu teplotu. To znamená, je vždycky potřeba prioritizovat ty investice. Určitě jsem i pro zelené střechy, ale kdybych si měla vybrat, radši něco v ulici.
16: No dobře, ale tak právě třeba vystužit tu střechu, tak abych tam mohl mít nějakou zeleň a podobně, to stojí strašné peníze. Ano. Mnohem jednodušší je koupit si třeba klimatizaci. Ne, a nevycházet potom přes léto z domu.
15: Tak když se bavíme třeba právě o tom bytě, já jako první krok bych doporučila nekupovat klimatizaci, ale nainstalovat si vnější stínění, to znamená vnější žaluzie nebo rolety. To je investice v řádech přibližně 20-30 tisíc korun na jednu, pokud je to takový ten lepší výrobek, který se třeba ovládá elektricky. A opravdu můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, mám to doma změřeno, že ve chvíli, kdy je venku 35 stupňů, třeba na fasádě, na balkoně, tak vevnitř je 25 stupňů. Takhle to funguje u nás v bytě a já jsem opravdu ráda za tu investici, co jsme udělali. Chystám na to i nějaký výzkum, abych to teda bylo
16: akademicky podložené. Potvrdila.
15: Akademicky potvrdila.
16: Jo, rozumím.
15: A to znamená,
16: ale někdy je ta výheň taková, že to prostě nejde vydržet tak, asi ani s tím vnitřním.
15: Ale to musím říct, ve 40 stupních, to jsme ještě nezažili, myslím si, že ve 40 stupních je naprosto relevantní, aby obzvlášť veřejné budovy, ty klimatizace a zkrátka tu vzduchotechniku měly. Je to naprosto v pořádku, protože v dnešní době už se prostě bez toho v těch velkých budovách shromažďovacích jako neobejdem, nebo třeba v kancelářských budovách.
16: Měla by to být povinnost pro ty veřejné budovy v dnešní době? Česko na to nebylo úplně zvyklé. Samozřejmě v těch státech na jihu Evropy je to mnohem běžnější, ale...
15: V dnešní době u těch novostaveb už to tak prakticky vychází vždycky podle těch norem na energetickou náročnost. Je potřeba dávat tam rekuperaci a s tím už jde většinou ruku v ruce i ta vzduchotechnika, která umí i chladit. Ale já chci rovnou říct, jako nepředstavujme si, že ta klimatizace potom vypadá jako taková ta bedínka, co někde si koupíme, přivezeme, nainstalujeme a ona potom fouká ten velmi příjemný studený vzduch přímo za krk. Tak takhle to nemá být, jo. Správná budova je navržená tak, že za prvé maximalizuje ty pasivní prvky chlazení, což znamená, že má to stínění, takže se nepřehřívá v létě, když tam paří přímo do těch velkých prosklených ploch. To by nemělo být. A tím pádem potom se snižuje ta potřeba na chlazení, snižuje se potřeba energie a to chlazení potom může probíhat třeba i takovými moderními způsoby, jakože se pomocí geotermálních vrtů v létě přenáší ten chlad, který je pod zemí, přinese se vlastně do té konstrukce budovy a následně je možné ochlazovat i tu konstrukci betonovou. Říká se tomu technologie aktivovaného betonového jádra, což znamená, že ten beton je vlastně dlouhodobě studenější, akumuluje v sobě ten chlad, který je přinesený z podzemě pomocí těch geotermálních vrtů. A za mě tohle je třeba jako skvělá technologie, která opravdu jako dlouhodobě funguje pro ty velké novostavby, je to pro novostavby. A u rekonstrukcí samozřejmě pořád je možné instalovat tu vzduchotechniku tak, že jsou tam například ekologická chladiva, jsou tam nějaké lepší způsoby jakoby distribuce toho studeného vzduchu, tak aby opravdu nefoukal za ten krk, ale aby tam byla příjemná teplota.
16: Ale zároveň se vás musím zeptat ještě k těm klimatizacím. Oni fungují na principu, že ten teplý vzduch vlastně vypouští zpátky ven, že vevnitř je vám pak příjemněji, ale oteplujete vzduch venku. Ztratí se to? Nebo tím ještě podporujete to teplo, když těch klimatizací je třeba na sídlišti, dejme tomu víc, tak podporujete to pak ještě to teplo na té ulici?
15: Fyzikálně podporuju teplo v ulici, ale záleží na tom, kde umístím ty výdechy. Samozřejmě u těch moderních budov se typicky tyhle výdechy umístují na střechu a na té střeše, pokud směřují ještě vzhůru a ten teplý vzduch stoupá, tak potom to ovlivnění už není tak velké. Ale pokud by se stalo to, co známe například z asijských zemí, že na každém balkoně má každý vlastně ty výdechy té klimatizace, které jdou přímo ven do té ulice, to samozřejmě ideální není. Naštěstí tohle z České republiky neznáme a ani se to nepovoluje. Stavební úřady by tohle nepovolili právě kvůli tomu, že to hyzdí ty fasády. To znamená, výdechy z té vzduchotechniky na střeše jsou za mě v pořádku v ten moment, kdy už to jinak nejde v těch tropických vedrech.
16: Nepomohlo by, kdybychom se na to podívali trochu ze široka víc a kdyby třeba nejenom Praha, ale třeba Brno, Ostrava, další česká města, Plzeň, Pardubice, Hradec si usmyslela, že začnou třeba stavět vyšší budovy a tím pádem jim zbyde víc místa na ještě víc zeleně. Třeba tak, jak to mají, neříkám, že v Oslu mají mrakodrapy a pak víc parku, ale třeba v Oslu je mnohem víc zeleně, než třeba ještě v Praze. Jestli ta zeleň jako taková není tím klíčem k tomu, aby ochladila do budoucna ta města.
15: Tak my jsme tuhle myšlenku tady měli, a to jsou všechno naše sídliště. Já jsem vyrostla na sídlišti Bohnice a tam opravdu jako máme spoustu zeleně a vedle nich jsou ty vyšší paneláky, ve kterých bydlí spoustu lidí. A do určité míry to funguje. Do té doby, dokud je možné tu zeleň udržovat, a dokud ta zeleň opravdu je dobře buď zavlažovaná, nebo má, je tam právě ta modrozelená infrastruktura, ale pojďme si říct, že to není ani možné a především ekonomicky to není možné. Na to jsou právě studie, třeba studie Institutu plánování a rozvoje, jmenuje se Ekonomika a hustota měst, kde se spočítalo, že na těch sídlištích je tolik té zeleně veřejné, že je velmi náročné pro tu městskou část platit kvalitní údržbu a z toho důvodu potom vlastně trávník například usychá v létě. Jakmile ten trávník uschne, tak už je tak rozpálený, že vlastně neplní tu svou ekologickou funkci. A samozřejmě ty stromy, které tam často už jsou dlouho vysázené, ty rozhodně tu funkci plní. To je jako jedna nevýhoda, příliš mnoho zeleně. Druhá nevýhoda je potom ta, že pokud by všechny ty domy byly od sebe už příliš daleko, tak lidi potom víc jezdí autem. Protože nemají to vybavení dost blízko u sebe, tu veřejnou vybavenost. A z toho důvodu já bych určitě jako nezastávala ten názor, že je potřeba mít mrakodrapy mezi spoustou zeleně. To se dlouhodobě urbanisticky neukazuje jako funkční, ale je potřeba hledat nějaký jako kompromis, kdy máme hustou zástavbu, ale mezi nimi a i na té budově je dostatek modrozelené infrastruktury a často tam pak máme nějaké velké centrální parky, jak to třeba dělají ve Vídni, kde opravdu ten centrální park pak slouží pro rekreaci celé té čtvrti, je tam spoustu vodních ploch, zelených ploch, vegetace.
16: Plovárny a tak dále, to, což taky plovárny, vlastně s tím moc nepracujeme v České republice, že bychom, já si třeba pamatuju, když jsem v Kodani chodil po nábřeží, tam, kde byly plovárny všude kolem vody, tak to je něco, s čím třeba se v Praze konkrétně teda, kde žiju, úplně nepracuje.
15: Zatím já bych řekla, že se to rozvíjí. Můžeme zmínit třeba na Štvanici Baden-Baden nebo ve Žlutých Lázních se lidi koupou, v Modřanech se lidi koupou.
16: Pak máte takže města, která ale nemají vůbec tu řeku, že jo?
15: Je to tak. Já si myslím, že pořád ta tradice těch koupališť je tady velká v České republice, že vlastně každé menší i okresní město má v podstatě koupaliště. A díky bohu ta města do toho investují, protože ví, že to lidé mají rádi, obzvláště v těch vedrech. To, co zjišťuju, že často na těch koupalištích chybí stín. To jsem si teď otestovala u nás na Praze 8 na všech koupalištích.
16: Jo, a já jsem právě chtěl dodat ještě jedno mínus k tomu, když jste mluvila o tom, že už jsme tady v minulosti měli myšlenku, že postavíme velké budovy a kolem zeleň, že to bude třeba fungovat, tak jedno z těch mínusek je to, že to pak moc hezky nevypadá. Ne, že bych se vás chtěl dotknout a Bohnic a sídliště, ale já jsem taky ze sídliště a můžu potvrdit, že to není úplně to, jak bych si představoval, jak vypadá město 21. století s nějakou historií. Třeba právě Praha, jak náročné, jak složité, jak dlouho bude trvat, aby se česká města vlastně adaptovala na změnu klimatu, protože přeci jenom s tím se asi něco dělat musí, jinak v těch ulicích nebude do budoucna 40, 50, 55 a možná třeba ještě mnohem víc.
15: Je to město od města. Jsou města, která jedou velmi rychle, protože si nastavili adaptační strategii. Kromě těch, která už jste zmínil, protože většina těch velkých krajských měst už má tu adaptační strategii, tak bych třeba chtěla zdůraznit město Úvaly, malé město u Prahy, které opravdu má od roku 2016 general zeleně, adaptační plán a strategii. strategii a dlouhodobě ho plní. A to si myslím, že je skvělý příklad, protože i to malé město může dlouhodobě se o tou zeleň dobře starat, všechny nové projekty a rekonstrukce navrhovat tak, aby to dobře fungovalo. Stejně tak samozřejmě vyhlášená Litomyšl dlouhodobě buduje parky a adaptační opatření. A to bych řekla nejenom třeba proti tomu vedru, kterém se bavíme dnes, ale i třeba proti povodním, které taky často můžou přijít v létě.
16: Jo, to jsou ty extrémy právě, ty které extrémy, přináší přesně, ta klimatická změna. No, rozumím tomu. Na druhou stranu si říkám, není to asi jednoduché v době, kdy zároveň řešíme, že musíme stavět víc domů, protože lidé nemají kde bydlet, protože jsou ty domy a byty drahé. Tak jako vykompenzovat to asi je velký úkol do těch příštích let, desítek let.
15: Já bych zároveň řekla, že ty moderní čtvrti, moderní budovy se opravdu dají stavět tak, aby naopak tomu veřejnému prostoru pomohly a aby už samotný dům té součásti toho návrhu měl dostatek modrozelené infrastruktury. To znamená, ty stromy tam jsou navržené rovnou od začátku toho projektu, což je mnohem jednodušší než u té rekonstrukce ulice. Stejně tak je tam ta zelená střecha, můžou tam být i popínavky na různých fasádních prvcích a tak dál. A to si myslím, že je naopak velká výhoda a zrovna ta Vídeň to ukazuje skvěle.
16: Dobře, takže vzor Vídeň.
15: Vzor Vídeň.
16: Dobrá. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat v klimatizované místnosti, v klimatizovaném studiu.
15: Díky moc.
16: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kateřina Eklová z organizace Rethink Architecture, která se specializuje na udržitelnou architekturu. Mluvili jsme spolu o tom, jak měnit města, aby v nich šlo žít i v době dramatických projevů klimatické krize. Jak říká Kateřina, úkrytů teď jinak ve městech moc není, teď aktuálně v neděli při 40 se tedy nabízí možná nákupák nebo kostel. Tento týden se nám daří, epizodu o summitu NATO, a možná jste to slyšeli, jsme publikovali v den vydání předběžného opatření Ústavního soudu a hned druhý den jsme mluvili pak o Ondřeji Prokopovi, zastupiteli ANO v Praze, který brzy ráno oznámil, že pokládá všechny politické funkce. Takže pevně doufám, že o víkendu nenastane po téhle epizodě doba ledová, pokud tak víte, koho vinit. Naslyšenou v pondělí.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Archiv Plus.
17: Tak to zvučilo v odpoledních hodinách první nástupiště hlavního nádraží v Praze, kam krátce po 13. přijel vlak družby z Moskvy. V něm aktivisté společnosti Sovětsko-československého přátelství, veteráni velké vlastenecké války.
18: Jezdilo se za nabalzamovaným Vladimírem Iljičem Leninem i za levnými holícími strojky. Takové byly vlaky družby v 70. a 80. letech.
3: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu.
19: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
20: Říká bývalý šéf pražské Modparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: komunální volby v Česku budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton se přiznal k nezákonnému nakládání s tajnými dokumenty. Soud by ho měl o výši trestu rozhodnout na konci října. Federální prokurátoři Boltona loni obvinili z uchovávání a šíření utajovaných informací, včetně deníkových záznamů ze svého působení ve vládě. Celkem čelil obvinění v 18 případech, přiznal se k jedinému. Vinu původně zcela odmítal. Německý soud poslal na doživotí do vězení muže, který předloni vjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburku. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdal Muhsin při útoku zabil 6 lidí, včetně 9-letého chlapce. Přes 300 dalších zranil. Jeho vina je podle soudu zvlášť těžká. Útočník proto nebude mít možnost propuštění po 15 letech. Abdal Muhsin podle německých úřadů zastává protiislámské, krajně pravicové a protiuprchlické názory. Podle magazínu Spiegel zanechal v autě, se kterým útočil závěť. V ní napsal, že veškerý svůj majetek odkazuje německému Červenému kříži. Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 haléře. Lidé za litr zaplatí až 40 korun a 46 halířů. Za naftu si řidiči v Česku připlatí 18 haléřů. Litr budou moc čerpací stanice prodávat nejdráž za 36 korun a 40 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v Bad Homburku a zahraje si o 3. titul na okruhu WTA. Rumunku Ruseovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. O 2. titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou šestkou Japonkou Osakovou.
13: Uspořádá desítka před Benátky a zavřená silnice 11 za Opavou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy popojíždí pomalá kolona mezi sjezdy na Kostelní Hlavno a Benátky nad Jizerou. Na kilometru 27 těsně před sjezdem na Benátky uklízejí po nehodě osobního auta s nákladním. Průjezdný jeden levý pruh a kolona z Prahy stále dlouhá. Brzdí se na 21. kilometru u sjezdu na Kostelní Hlavno. Tam policisté dopravu odklánějí a na objížďce pak před Hlavnem čekejte kolony asi na 15 minut. Dá se to objet i z druhé strany přes Sojovice a Starou Lysou. Na silnici 35 z Liberce na Turnov pozor za Hodkovicemi nad Mohelkou. Ve stoupání a v zatáčce stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. Jsou u něj policisté a je to vidět dost pozdě, vybočuje se. Silnice 11 je zavřená na výjezdu z Opavy do Bruntálu. Před obcí Vlaštovičky se srazilo auto se čtyřkolkou a dopravu odklání přes Neplachovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Je pátek 26. června. I v době extrémně vysokých teplot vychází náš pravidelný pořad Věda Plus. Co jsme do ní před tropickým víkendem zařadili? Víte, že lidské tělo disponuje osobní klimatizací? Hned v úvodu si řekneme, jak funguje. Plzeňský kraj vyhlásil stav nedostatku vody v Otavě. Také v povodí Labe, Odry i Moravy jsou tak nízké průtoky, že se blíží extrémně suchému roku 2018. Jaké jsou hlavní důvody? Čeští vědci vyvinuli unikátní kameru, která dokáže sledovat dění v plazmatu a o teplotě desítek milionů stupňů. Také se podíváme na její funkci. A mají candáti orientační smysl? Jak se vrací za tmy domů? Zkoumali to biologové a jejich výsledky rovněž probereme. Dobrý poslech, dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
0: Věda Plus.
21: Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Absolutní český teplotní rekord, který je ze srpna 2012 a činí 40,4 stupně Celsia, by podle meteorologů mohl být překonán v sobotu i v neděli. přičemž maximální naměřená teplota o nadcházejícím víkendu by se mohla přiblížit nebo i překonat 41 stupňů. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismů od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dát lidé se srdečními onemocněními nebo seniori.
2: My musíme udržovat stálou teplotu. Někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
4: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
22: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
4: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
2: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev, která cirkuluje různými systémy.
4: Hlavní termostat máme v našem mozku.
2: Ten základní měřič je diencefala zvaná hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
4: Informace přichází i z kůže. Tam máme takzvané termoreceptory, speciální nervová zakončení.
2: Vysílají vlastně ty signály o tom, že je to teplejší, než bychom chtěli, a spustí se reakce, které dokáží naše tělo zbavit toho tepla.
4: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
2: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
4: Teplo se z těla odvádí také prouděním krve.
2: Když necháte

0: zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
1: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat a mají dost velká omezení.
0: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, protože je pro ně náročnější dostat krev k ochlazení tam, kam je potřeba, doplňuje Kaňková.
2: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
0: Srdce je pak vytížené čerpáním krve k ochlazení a nedostává se krve důležitým orgánům.
1: To srdíčko teprve ví, takže se mi špatně dýchá. To je takový signál k tomu, aby člověk hodně pil.
0: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
2: To je přehřátí organismu v příliš teplém prostředí. K úpalu může dojít i v neosvětlené místnosti, která je prostě horká, třeba v některých provozech, třeba průmyslový, železárny, sklárny a tak dále.
0: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
2: Extrémy, které my vnímáme subjektivně, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
0: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Současné tropické počasí příliš nepřeje ani vodákům. Podle aktuálních dat se mnohé naše řeky blíží k limitům sjízdnosti, například Berounka z Plzně, Sázava od Želivky a nebo Vltava z Vyššího Brodu. A bude ještě hůř, protože suché jaro výrazně snížilo průtoky ve všech našich hlavních povodích a blíží se extrémně suchému roku 2018. Právě to teď probereme s hydrologem Oldřichem Rakovcem z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Jak hodně nízké jsou podle vašich zkoumání průtoky v povodí Labe, Odry a Moravy ve srovnání s ostatními lety?
4: Tak já bych se na začátek řekl, že ty letošní průtoky, které jsme z našeho hydrologického modelu MHM porovnávali s dlouhodobým obdobím už od roku 1950 pro celou Evropu. A když se zaměříme na Česko, tak všechna tři hlavní povodí Labe, Morava i Odra od března do května byly velmi nízké, a to na spodní hranici dlouhodobého rozmezí. A asi nejvíce vystupovalo to dolní Labe, kdy jsme z modelu viděli, že ten květnový průtok letos byl ještě nižší než loňský rok v květnu 2025 a jako výrazně připomíná další extrémní roky, včetně sucha v roku 2018.
3: Co je tím hlavním důvodem?
4: Tak těch důvodů je více, je to kombinace více faktorů. Když to vezmu chronologicky, tak za prvé ta povodí nevstupují do té sezóny úplně od nuly. Důležité je, jaká je výchozí zásoba vody v půdě a především v podzemních vodách z toho předchozího období roku. Za druhé, ta poslední zima přinesla velmi nízkou zásobu sněhové pokrývky, a to hlavně v horských oblastech, takže ten chybějící sníh je další důležitý faktor. A za třetí bych měl samozřejmě zmínit, že následovalo velmi suché jaro, zejména duben. A ačkoliv si určitě posluchači pamatují, že květen se přiblížil k normálu, je zřejmé, že jeden vlhší měsíc nestačil na to, aby doplnil zásoby vody v těch povodích. A navíc v tom teplém období část té vody dochází výpadem, takže je to spotřebováno vegetací.
3: Z vašich hydrologických simulací vyplývá, že výrazně méně vody má i povodí Dunaje. Jak hodně je to neobvyklé?
4: No tak je důležité říct, že přesně ta naše studia nebo ta analýza se nezabývá pouze Českem, ale děláme analýzu pro celou Evropu, a zjednodušeně řečeno ten nízkoprůtokový signál letos zasahuje velkou část střední a východní Evropy a ta Dunaj je také zasažená. A když zmíníme tu Dunaj, tak je důležité zmínit, nemluvil bych sem pouze o vlastně absolutní množství vody v porovnání s jinými povodími, ale v té naší jako analýze hodnotíme ty odchylky, tedy jak nízké byly průtoky v daném místě vůči vlastní dlouhodobé historii. A v té Dunaji je to opět také jako jedna z nejextrémnějších situací, a samozřejmě částečně to také je způsobeno tou nízkou sněhovou zásobou v Alpách, v Karpatech, a samozřejmě pak to má i praktické dopady, například na lodní dopravu, kde se objevují mělčiny a zúžení plativních kanálů, jak je možno někdy slyšet třeba z Maďarska a podobně.
3: Až do neděle nás tedy čekají extrémně horké dny, ale snad potom přijde trochu nějaké ochlazení, možná i déšť. Může případný letní déšť zvýšit průtoky řek?
4: Ano, to samozřejmě může krátkodobě zvýšit, ale u těch silných bouřek ta reakce většinou velmi, a reakce těch řek velmi rychlá a velmi lokální, takže k dlouho

0: době mu doplní to většinou nestačí. V létě, jak jsem říkal, je ten vysoký výpar, vodu spotřebovává vegetace a suchá půda vlastně nejdřív potřebuje doplnit ten svůj deficit. A takže ty letní průtoky, tak je důležité říct, jsou vlastně nejvíc dotovány s tím základním odtokem z těch hlubších zásob podzemních vod. Takže pokud jsou tyto zásoby nízké, tak řeka vlastně nemá z čeho jakoby stabilně být doplňována.
1: Dá se říct, že sucho a nízké stavy vody v řekách bude nová realita, že je to něco, na co si musíme v Evropě, která se podle dat otepluje nejrychleji jako kontinent, zvykat, že to bude častější?
0: Jo, to by určitě něco, co by jsme měli brát v potaz, ale v té střední Evropě by jsem byl trochu opatrnější s takovým jednoduchým tvrzením, protože ta střední Evropa je vlastně na přechodu mezi tím severem Evropy, kde v těch budoucích projekcích často vidíme, že se těch srážek jako zvyšuje, a mezi tím jihem, kde se ten signál, je ten signál vysychání výraznější, ale to samozřejmě neznamená, že jsme mimo to riziko. Víme zase, že ten vyšší teploty zvyšují výpar a tím mohou zhoršovat dopady půdy, ale samozřejmě zde nejde jenom o četnost, ale také o to vlastně, jak tyto epizody můžou být silné, jak dlouho potrvá a jak velkou oblast zasáhne.
1: Vy jste už zmínil v předchozích odpovědích hydrologické simulace. Jak vlastně vznikají, jaká data a informace v nich využíváte?
0: Děkuji. Takže používáme meteorologická data jako by vstup, to si posluchači dokážou představit jako srážky a teplotu v nějakém gridovém měřítku okolo 10 km plus minus. A v tomto případě používáme evropský datový soubor EOPS a ty vstupují vlastně do hydrologického modelu, který dále simuluje takové základní hydrologické procesy, jako je simulace sněhu, půdní vlhkost nebo výpar a ve výsledku průtok těch řek, který nás jako hydrologi zajímá nejvíc. A model také vlastně používá další informace o vlastnostech krajiny, například charakteristiky a vlastnosti půd, nadmořská výška, sklon terénu a různý typy krajinného pokryvu. A díky tomu vlastně jsme schopni konzistentně porovnat letošní situaci po celé Evropě v tom dlouhodobém období a navíc ten model byl detailně kalibrován, vyhodnocen nejenom pro průtoky, další hydrologické modely, takže můžeme vlastně považovat, že ten model je víceméně ověřený.
1: Tolik hydrolog Oldřich Rakovec z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Děkuji moc za rozhovor. Naslyšenou.
0: Děkuji. Děkuji za pozvání.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vědci z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd a ČVUT vyvinuli unikátní kameru, která dokáže sledovat dění uvnitř plazmatu zahřátého na desítky milionů stupňů Celsia. Přístroj by mohl pomoci při vývoji jaderné fúze, tedy technologie považované za jeden z nejslibnějších budoucích zdrojů bezemisní energie. Kamera najde využití například v novém zařízení Tokamak Compass Upgrade a o něm nejenom, tedy si více řekneme s Martinem Imrýškem z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jaderná fúze bývá označována za energetický zdroj budoucnosti. Proč je pro její výzkum tak důležité mít možnost sledovat dění uvnitř plazmatu v reálném čase?
3: Ano, abychom mohli jednou vyrábět energii pomocí termojaderné fúze, tak je třeba dobře porozumět procesům, které probíhají uvnitř plazmatu. Plazma, to je tedy zhruba řečeno horký ionizovaný plyn, ve které mohou za vhodných podmínek probíhat termojaderné fúzní reakce, tedy slučování atomů. Tady mluvíme vlastně o teplotách desítek milionů stupňů, kde probíhá celá řada velmi zajímavých dějů, které mohou fúzi buď pomáhat, nebo někdy naopak škodit. A do takového prostředí se těžko můžeme podívat běžnou kamerou a proto vyvíjíme speciální diagnostiky, jako je tato kamera, kterou jsme nazvali FastXCam, které nám právě umožní sledovat, co se uvnitř plazmatu odehrává.
1: Jak si takové zařízení máme představit? Protože to je obrovské horko, nám stačí 40 stupňů a už jsme z toho pav a tady mluvíme o milionech stupňů. Tak co vlastně takové zařízení pozoruje, když pracuje s plazmatem o těch desítkách milionů stupňů?
3: No, vlastně si ho můžeme představit relativně jednoduše jako takovou speciální rentgenovou kameru, která teda ale na rozdíl od běžného fotoaparátu nesleduje viditelné světlo, ale rentgenové záření. Plazma je totiž tak horké, že září v energiích, které lidské oko nevidí, a proto je třeba to měřit těmito speciálními přístroji. Jinak se ale jedná o vlastně kameru, kde navíc tedy je ještě výhoda tohoto zařízení je, že vlastně každý pixel této kamery funguje jako takový malý spektrometr. My tedy v tomto případě nezískáváme jen obraz, ale také informaci o energii rentgenového záření v každém tom bodě obrazu.
1: Jak se vám podařilo zajistit, aby kamera odolala té vysoké radiaci a dalším extrémním podmínkám uvnitř fúzního experimentu?
3: Ano, ty podmínky jsou skutečně náročné. Je tam elektromagnetické rušení, vysoké magnetické pole, radiace, potřebujete pracovat v váku. A právě proto jsme ten systém navrhli s ohledem na tyto podmínky. Například ta měřící elektronika, která je umístěna poblíž experimentu, obsahuje jen ty nejnutnější části a obsahuje prvky pro zesílení radiační odolnosti. Například některé obvody jsou tam náhradní, kdyby nějaký selhal. Potom ten signál, který to měří, odvádíme optickým kabelem, který je odolný na elektromagnetické rušení bezpečně daleko od toho experimentu k elektronice, která to pak dále zpracovává. Celé je to potom uzavřené v nějakém ocelovém krytí a uspůsobené k fungování vlastně ve váku, tedy vhodnou volbou materiálů, aby to vlastně vydrželo tyto podmínky.
1: V čem ten nový přístroj představuje posun, jak se liší od těch dosud používaných diagnostických metod?
3: Ten přínos je vlastně v tom, že tato kamera vlastně kombinuje několik důležitých vlastností dohromady, díky čemuž můžeme získat mnohem více informací z plazmatu. Jednak je navržena přímo pro prostředí tokamaku nebo těch fúzních experimentů. Jednak dokáže pořizovat ty snímky s relativně vysokou frekvencí, až 15 000 snímků za sekundu. Navíc dokáže měřit jednotlivé fotony a jejich energii, takže nám dává informaci o případných prvcích a nečistotách v tom plazmatu. A je tady odolná v tomto prostředí. My tedy díky této kameře vlastně nevidíme jen to záření, vlastně odkud přichází, ale vlastně nám to pomáhá dělat i rozbor, jaké prvky se tam nacházejí, protože v plazmatu se můžou nacházet nějaké nečistoty, například kovové nečistoty, které potom mohou zhoršovat vlastně ty podmínky pro dosažení té termojaderné fúze. Proto je dobré to sledovat. A na druhou stranu, přestože jsou tyto nečistoty nežádoucí, tak oni, když už tam jsou, tak nám na druhou stranu pomáhají dodat spoustu užitečných informací o těch procesech, co se tam dějí.
1: Co si od vývoje této technologie slibujete do budoucna? K jakým dalším výzkumům nebo aplikacím by mohla přispět?
3: No, těžko někdy předvídat. Například kolegové z ČVUT trošku přemýšlí o tom, že by se dala využít elektronové mikroskopy. Uvidíme, na co všechno narazíme. My jsme ji vyvinuli hlavně s ohledem na požadavky pro experimenty v termojaderné fúzi, takže plánujeme ji otestovat a provést nějaká zajímavá fyzikální měření na experimentálních zařízení v zahraničí a uvidíme, kam nás to dovede.
1: Tak určitě vás čekají ještě zítřky plné zkoumání, tak vám přeju, ať se vám daří a děkuji moc krát, že jste přišel do studia. To byl Martin Imríšek z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
1: My se teď v Vědě Plus posuneme dál. Chrání rány a zmírní zánět i bolest. Před 160 lety vznikla ve Fragnerově lékárně u Černého Orla tehdy velmi populární pražská domácí mast. Měla takový úspěch, že se pak už v továrně vyráběla ještě po druhé světové válce. A slavná mast znovu ožila. V nejstarší fungující lékárně v Praze ji začali znovu připravovat.
4: Vítejte ve Fragnerově lékárně. Funguje od roku 1488, to znamená, že je nejstarší fungující lékárna v Praze.
5: Se současným majitelem Branislavem Fulierem jsme vstoupili do lékárny u Černého Orla na Malé Straně, kde se dochoval i historický interiér.
4: Po vitrince můžete vidět asi 20 našich specialit.
5: Lékárna se stala slavnou právě tím, že Benjamin Fragner tu v druhé polovině 19. století začal vyrábět legendární speciality, Například pražskou domácí mast.
4: Byla to v podstatě zjednodušeně povedané mastička na všechno. No jakýkoliv kožný problém, byla vlastně oblíbená a postupně se vyvážala do zahraničí.
5: Velkou popularitu si mast udržela celých 80 let. Pak její slávu před více než 10 lety znovu obnovil kalenický specialista Zbyněk Sklenář. Téměř každý měsíc ji připravuje v laboratoři lékárny.
6: Takže nejprve si připravíme ten masťový základ. Stává se z mandlového oleje a bílého vosku, to znamená, že bílý vosk si rozstavíme, zahřejeme si ten olej, po rozpuštění vymícháme do vychladnutí a vidíme, že tady už se nám to začíná poměrně dobře tuhnout.
5: A když máme ten základ masti hotový, tak co dál?
6: Budeme do něj právě inkorporovat ostatní komponenty.
5: Takže tu máme několik skleněných lahviček.
6: Ten přípravek má vlastně účinky protizánětlivé, hojivé a tomu odpovídají i obsažené komponenty, jakými je například hojivý vitamin E, protizánětlivě působící kyselina salicylová, peruánský balzám, ichtamol a nesmíme zapomenout ani na terpentinovou silici.
5: Jak dlouho teda trvá výroba takové masti?
6: Řekněme 2 až 3 hodiny. Záleží na množství, které připravíme. My většinou tady připravujeme těch 200-300 gramů.
5: I když Zbyněk Sklenář navázal na původní recepturu, složení je dnes jiné než kdysi.
6: Byla tam pryskyřice, byla tam unguentum alté, byl tam lůj, byl tam japonský vosk. To jsou vlastně suroviny, které jsou dneska naprosto nedostupné.
5: Ve Fragnerově lékárně se ale zrodily i další legendární léky. Třeba sirup proti kašli Timomel nebo antiperle k dezinfekci úst. A i ty se dnes v lékárně znovu dají koupit. Jsou si úplně stejné, jak si je pamatujeme.
6: Chcete
5: z dětství.
6: Ochutnat?
5: Tak jo. Výrazně.
6: Rychlé osvěžení.
5: Mentolová chuť.
6: Dechu, přesně tak. My vlastně jsme je začali připravovat na základě toho, že jsou k dispozici právě ty vlastní kuličky, které naimpregnujeme těmi
5: že
6: látkami.
5: Je to cukrová kulička a jsou v tom přidané nějaké látky.
6: Silice, mátová, mentol, timol.
5: Fragnerova lékárna na Malé Straně si stále zachovává svou tradici a nabízí mnoho dalších přípravků podle vlastních receptur. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: No a na závěr se podíváme na ryby. Překvapivě vyspělý orientační smysl cendátů odhalili nově vědci z Akademie věd. Tyto naše sladkovodní ryby vyrážejí každou noc na lov i několik kilometrů daleko. Přesto se za tmy a nízké viditelnosti podle výzkumníků pokaždé vracejí na stejné místo. Více si o schopnostech tohoto sladkovodního dravce řekneme s hydrobiologem a autorem studie z Biologického centra Akademie věd Milanem Říhou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Mohl byste nám na úvod popsat, jak vlastně vypadá takový běžný den a noc cendáta obecného?
7: Tak to jsme vlastně viděli při tom našem výzkumu, takže ten cendát během dne je prostě někde odpočívá, většinou je to nějaké třeba stinné místo a někde třeba i poměrně mělce a potom před setněním, kolem toho, když vlastně zapadá slunce, tak ten cendát vyrazí teda na ten lov, navštíví několik lovných míst během té noci, nebo třeba i jednoho, může se tam i třeba i opakovaně vrátit několik dní za sebou. A potom vlastně, když teda skončí ten jeho lov, tak nějaký ten čas před vlastně rozedněním, tak ten cendát se rozhodne a plave zase zpátky vlastně na to místo, kde odpočívá. Nemusí to být úplně vždycky to, nebo většinou to bývá to samé místo, ale ty cendáti, co jsme třeba i viděli, tak mohli třeba to místo na nějaký čas změnit a pak se na něj zase třeba vrátit. Takže i vlastně to místo, kde odpočívají, tak si pamatují.
1: Čím vás chování cendátů nejvíc překvapilo? Co jste v tomhle případě objevili?
7: To vlastně bylo bez toho největší překvapení, takže ten cendát byl schopen vlastně každou noc odplout a každou noc tedy vrátit na to samé místo a byl schopen vlastně tohleto udělat i z poměrně velké vzdálenosti, kdy ty lovné místa byly třeba i několik kilometrů od toho odpočinkového místa a ten cendát, i když byl několik kilometrů daleko, tak prostě namířil si to přesně k tomu, velice přesně k tomu odpočinkovému místu. To znamená, že ten cendát musí víceméně vědět, kde je v té nádrži, nebo aspoň to nějak tušit.
1: Ano, má tedy nějaký orientační smysl, dalo by se možná říct. Co zatím tušíte o tom, podle čeho se orientují, nebo jak to u nich funguje?
7: Ten mechanismus, vlastně to je další veliká otázka. My teda teďka víme, že ty candáti jsou schopni to dělat a pravděpodobně nejenom candáti, ale ten mechanismus není zatím známý. My co si aspoň myslíme, že v tom můžou hrát některé, nejen jeden faktor, ale několik faktorů, že ten candát například často sledoval pobřeží, takže pravděpodobně mohl mít nějaké jakoby body, které si pamatoval. Taky pravděpodobně tam může hrát možná kompasová orientace, protože u ryb některých ryb, zatím u candát to nevíme, u některých ryb je to známé a možná i nějaké další smysly, o kterých zatím nevíme přesně. Tam je dobré si uvědomit, že vlastně ten candát, tohleto všechno se děje v noci. Takže ten candát se musí být schopen orientovat i za úplné tmy, což je na tom vlastně to fascinující.
1: Takže vy i taky, když jste sledovali pohyb candátu, tak jste měli noční směny, předpokládám, nebo jakou metodu jste využívali?
7: My používáme teďka systém vlastně takzvané vysoce rozlišovací telemetrie a to je do ryby se dá vysílačka a potom se po nádrži rozmístí přístroje, které snímají přijímače, které vlastně zachycují polohu té vysílačky. A to vlastně tak, že jsme měli tu nádrž celou pokrytou, takže jsme viděli každý řekněme 15 sekund, kde ta ryba přesně je, ani jsme tam nemuseli být.
1: Řekl byste, že candát je ve srovnání s dalšími slodkavodními rybami v tomhletom směru v těch orientačních schopnostech výjimečný, nebo je mají i další druhy?
7: Takhle, ono určitě to budou mít i další druhy, samozřejmě u některých druhů se to ví, například u lososů a u dalších druhů, ale z toho vlastně, co teďka už třeba i vidíme v těch našich dalších datech, tak vidíme, že to nebude jenom candát, že to bude spousta dalších druhů a tomuhle tomu chování se říká takzvaný homing a ten homing, že se vrací na nějaké známé místo, ten je vlastně známý poměrně dost druhů ryb, takže pravděpodobně to nebude ojedinělé, ale my teďka, co je vlastně to důležité, že teď díky těm novým metodám my jsme na to schopni se koukat, my jsme schopni to vlastně studovat takhle přesně detailně, že vidíme přesně vlastně kudy ty ryby plavou a to o pořadu měsíců.
1: Tak určitě s tím dál budete pracovat. To byl hydrobiolog a autor studie z Biologického centra Akademie věd Milan Říha na závěr dnešní Vědy plus. Děkuji, naslyšenou.
7: Taky díky, naslyšenou.
1: Loučí se Renata Kropáčková.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Zemětřesení ve Venezuele má už přes 900 obětí. Čeští záchranáři tam odletí pomáhat zítra. Ostravský soud propustil karvinského primátora Wolfa. Návrhu na vazbu nevyhověl. Tenistka Muchová porazila Rumunku Rusevovou a v generáce na Wimbledon si v Bad Homburgu zahraje o titul. A počasí víkend bude velmi horký. Zítra čekejte slunečno a teploty až 39 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Meteorologové varují před extrémním horkem o víkendu. Teploměry můžou ukázat až kolem 41 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice hlavně v Polabí, Poohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Záchranáři mají kvůli horkému počasí nadprůměrný počet výjezdů. V posledních dnech se pohybuje okolo 350 za den. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech nebo třeba s úpalem a úžehem. Postarat se musí i o seniory, kteří jsou sice doma, ale ve vyhřátém bytě málo pijí a jsou dehydratovaní. Další případy popisuje mluvčí záchranářů Michaela Botová.
9: Jezdíme také k seniorům, kteří si takzvaně nedají říct a třeba v pravé poledne bez pokrývky hlavy jdou pracovat na zahrádku, skolabují, my přijedeme na místo a dozvíme se, že ten senior i velmi málo pil.
8: Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Radiožurnálu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nebyl nikdo zraněný. Terasa začala hořet před 6 hodinou odpoledne. Hasiči pak vyhlásili třetí stupeň poplachu. Teď už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádním Airbusem. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu odletí 70 specialistů, říká mluvčí hasičů generálního ředitelství Klára Ochmanová.
10: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
8: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo přes 900 lidí a asi 3360 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady stále pohřešují. Ruskem dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov na poloostrově vyhlásil nouzový režim. Má podle něj pomoct s řešením ekonomických otázek. Přesnější důvody nařízení ale neuvedl. Rozhodnutí přichází v době, kdy Krym i západ Ruska čelí intenzivním ukrajinským útokům. Ty cílí na ropnou infrastrukturu, zásobovací trasy nebo vojenské objekty. To se podepisuje i na tenčících se zásobách pohonných hmot. Ruské úřady na Krymu už kvůli tomu o víkendu obyvatelům poloostrova zakázali nákup benzínu a nafty. Tankovat na čerpacích stanicích můžou jen vozidla státních orgánů. Karvinský primátor Jan Wolf je na svobodě. Okresní soud v Ostravě dnes zamítl návrh žalobce na uvalení vazby a rozhodl, aby policisté politika propustili. Podle rozhodnutí soudu nehrozí, že by ovlivňoval svědky. Jan Wolf je stíhaný v korupční fotbalové kauze. Jeho advokátka Kateřina Světlíková rozhodnutí justice ocenila.
11: Naše reakce jsou pozitivní. Mě je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní. Klient poměrně dlouho vypovídal a my jsme s panem státním zástupcem taky uváděli docela hodně skutečností, takže se to tak nějakým způsobem natáhlo a paní soudkyně pečlivě posuzovala, jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
12: Tenistka Karolína Muchová si zahraje o titul na turnaji v německém Bad Homburgu. V semifinále porazila Rumunku Elenu Gabrielu Rusehovou 2x6-4. Kvůli vysokým teplotám zápas po prvním setu přerušili, pokračuje Muchová.
13: To vedro je tady šílený už poslední tři dny. Šli jsme po prvním setu z kurtu, takže to se mi stalo poprvé tady to čekání. Na to, jestli trošku padne teplota, která podle mě teda moc nepadla, ale nakonec jsme po hodině jsme se vrátili na kurt a jsem to zvládla dokončit ve dvou setech.
12: Muchová zabojuje o třetí titul v kariéře a druhý v sezóně. Utká se o něj s Japonkou Naomi Osakovou. Čeští hokejbalisté na domácím mistrovství světa porazili Velkou Británii 15-1. V Ostravě tak postoupili do semifinále.
14: Překážka na dálnici D11 před Prahou a nehoda na dálnici D1 na Kroměřížsku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem hlásíte překážku mezi 12. až 9. kilometrem uprostřed komunikace větší předmět.
15: Jsem na Uvali, leží uprostřed dálnice z nějakého velkého předmětu, jestli tam uletěl někomu nosič nebo zahrádka nebo nevím.
14: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za odbočkou na Zlín srazilo auto zvěř kilometr 267. Auto je na krajnici, zvěř uprostřed dálnice. Opatrně auta tam vybočují. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Benátky zřejmě už odklidili následky nehody. 27. kilometr, vypadá to, že kolona naposledy byla zhruba kilometrová, se rozjela. A na D4 dejte pozor, u Příbrami směr Praha na 40. kilometru je na vozovce olej, úsek může být kluský. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekejte slunečno a velmi teplo. Meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Jedním z nejfrekventovanějších slov v období komunistického režimu bylo slovo družba. Je převzaté z ruštiny, kde znamená přátelství. U nás se jeho smysl trochu posunul. Družba znamenala spíš partnerství a spolupráci. ať už mezi podniky, školami, městy nebo státy. Ovšem pouze těmi socialistickými. Ale co se také družba jmenovalo? Ropovod, obchodní domy, důl, několik bytových družstev, cigarety, vojenské cvičení nebo stanice metra. No a pak také byly vlaky družby. A právě o nich budou následující minuty. Z archivních nahrávek vybírala, od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
2: Archiv Plus.

0: Černá nad Tisou. Je něco po 5. hodině a na železniční stanici vchází mimořádný rychlík z Moskvy. Je to vlak družby, který přináší na návštěvu do naší vlasti 300 sovětských odborářů ze všech republik velké socialistické vlasti. Přicházejí k nám přátelia, bratia. Vlak zastavil a hostia vystupují. Jsme svědkami srdečného zvítání s úprimnými stiskmi rúk v rúčné objatia boskou. Atmosféra je sviatočná. Stanica je slávnostně vyzdobená, nechýbají ani dychovky, súbor potravinár a malá tribúna, kde našich milých hostí privítají politické odborářské činitelia ústredia, kraja i samotného Trebišovského okresu.
1: Vysílali rozhlasové noviny 18. září 1972. Vlaky družby byly nepravidelné vlakové spoje, dnes bychom řekli čártrové, které vozily obyvatele Sovětského svazu na zájezdy do sousedních socialistických zemí a naopak. Ovšem šlo o zájezdy velmi angažované, které měly posílit přátelství, tedy družbu, mezi jednotlivými národy a upevnit víru v socialismus.
2: S vedoucí delegace sovětských odborářů, která přijela vlakem družby na návštěvu do Československa, tajemnicí ústřední rady sovětských odborů soudružkou Ludmilou Zemljaníkovou hovoří náš redaktor Lambert Ježek.
3: Soudružko tajemnice, vlakem družby přijelo do Československa více než 300 sovětských odborářů. Jaké je složení této početné delegace?
4: Sestav je velmi zajímavý. Je to 130 člověk, pracovních i představitelů našeho kolchozního křesťanství. Pracovní z samých různých profesí i různých.
5: Složení naší delegace je skutečně pestré. 130 dělníků a zemědělců nejrůznějších profesí ze všech odvětví našeho národního hospodářství. Přijelo také 41 hrdinů socialistické práce a 17 poslanců nejvyšších sovětů svazových republik. Pochopitelně nechybí ani zástupci sovětské inteligence, vědy, zdravotnictví a kulturního života naší země. V naší delegaci je také 120 žen.
3: Jaký je program pobytu delegace v Československu a jaké jsou jeho hlavní cíle?
4: Program, který nám představili для проведения всех встреч чехословацкие профсоюзы, Центральный совет очень интересные. Но нам кажется, что самое главное...
5: Программ, который є připravený, є skutečně bohatý, ale vůbec nejdůležitější jsou na něm setkání s představiteli vaší dělnické třídy, s vašimi pracujícími. Navštívíme řadu měst, krajů a okresů. V Praze se setkáme s dělníky závodu Tesla, nakladně zase s pracujícími SONP. A všude budou zcela jistě probíhat zajímavé rozhovory a besedy spojené s naším životem, s naší prací.
1: Výpravy vlaků družby organizovaly jednak odbory, jak jsme právě slyšeli, a pak také Svaz mládeže na československé a mládežnická organizace Komsomol na sovětské straně.
6: Mladé tváře, úsměvy, veselí a vojenská hudba. To je atmosféra dnešního rána na Smíchovském nádraží, kam přišli představitelé Socialistického svazu mládeže přivítat své přátele 300 mladých lidí, členů přesvazového leninského komsomolu ze všech koutů Sovětského svazu.
1: Tento vlak družby přijel v prosinci 1972 a jeho účastníci ještě na peróně ukázali, že to umějí pořádně rozbalit.
6: Jak vy čustujete z těch prvních minutách Prahy?
7: A já думаю, že za mě už odpovídá вот эта песня, которая сейчас здесь звучит. Мы чувствуем себя как на родине, среди настоящих и верных друзей. Не как среди друзей, а действительно с друзьями. Вот это чувство у нас очень и очень сильное.
6: Спасибо.
3: Mladí sovětští hosté se tedy na návštěvu v Československu těšili a cítí se u nás jako doma. To jste ostatně jistě sami vyrozuměli z našeho reportážního záběru a z rozhovoru s Vladimírem Andrejevičem Žitěněvem, tajemníkem ústředního výboru Všesvazového leninského komsomolu.
1: Jen pro ilustraci dodám, že v roce 1972, kdy sovětští komsomolci na Smíchovském nádraží váleli Kaťušu, na prohnilém západě vydali Deep Purple své slavné album Machine Head. No a u nás jezdily vlaky družby. Sovětské mládežníky, jak uslyšíte v další ukázce, čekal v Československu zajímavý program. Redaktorka hovoří s Jurajem Varholíkem, předsedou Socialistického svazu mládeže.
6: A zatímco se tu na peroně ozývají první slova radosti, radosti ze shledání, zeptám se soudruha Juraje Varholíka, jaký program jste pro mladé sovětské hosty připravili?
8: Program je velmi bohatý. Je velmi dobré to, že především všetké akcie budou probíhat přímo na závodoch, v dědinách, učilišťách, na středních školách, v jednotkách našich ozbrojených sil. Budou různé večery, přátelstva, diskuzie, různé soutěže, budou meetingy. Přicházejí pravda k nám aj dvě soubory sovětské, jeden ryšského rozhlasu a televizie a druhý soubor, štátní soubor Litevské svazové republiky. Přicházejí k nám aj přední sovětský olympionici, takže si myslím skutečně, že aj ten zostav, s kterým přišli komzomolci k nám, nám umožňuje, aby jsme skutečně urobili velmi pestrý, velmi bohatý program.
1: Vlaky družby přijížděly také u příležitosti významných dnů. Jejich pasažéři bývali o něco významnější než v jiných vlacích. Jako například 7. května 1979, tedy dva dny před oslavami konce druhé světové války. Vysvětlení pro ty mladší, východní blok tehdy slavil konec války až 9. května.

0: to zvučilo v odpoledních hodinách první nástupiště hlavního nádraží v Praze, kam krátce po 13. přijel vlak družby z Moskvy. V něm aktivisté společnosti sovětsko-československého přátelství, veteráni velké vlastenecké války, váleční hrdinové i hrdinové práce, generálové a důstojníci i vojáci v záloze, čestní občané mnoha měst obou našich bratrských zemích.
1: Hlásil z hlavního nádraží Ilja Jenča, který posluchačům s jedním z nich přinesl rozhovor.
0: Nebylo snadné najít na přeplněném nástupišti velitele, který tenkrát své vojáky přivedl do Prahy, dvojnásobného hrdinu Sovětského svazu Michaila Fomičova, ale podařilo se to a toto je záznam našeho krátkého rozhovoru.
2: Československého rádia věšťania. Můžete skazat toto nebuď o tom, s jakými čustvami přijíždějte? В Прагу.
3: Очень с хорошими чувствами приехал я в Прагу. С большим желанием. Потому что это все люди.
0: Přijíždím do Prahy s velmi dobrými pocity i s velkým přáním. Tito lidé, ukázal soudruh Fomičov na své spolucestující, kteří přijeli, osvobozovali československé území a také město Prahu. Šli jsme ze severozápadu, my vojáci 4. tankové armády.
1: Na podzim 1979 přijel vlak družby na Dny Moskvy, které se konaly u příležitosti výročí bolševické revoluce.
4: Květinami, hudbou a přátelskými stisky rukou jsou vítáni zástupci více než 120 podniků, organizací a institucí hlavního města Sovětského svazu. Mezi 360 předními pracovníky moskevských závodů a obvodů, členy společnosti Sovětsko-československého přátelství, přijeli novátoři výroby, iniciátoři komunistických subotníků a socialistického soutěžení na počest 62. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. K mikrofonu jsem pozval Sergeje Jackovova, strojvedoucího depa Iljiče hlavního města Moskvy, hrdinu socialistické práce a poslance nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik.
5: Depo, naše lokomotivní depo Iljiče v Moskvě, my družím s depo Vršovice, Praga Vršovice. I vot už je my dávno kontáčím.
6: Naše železniční depo Moskvě má dlouholetou družbu s depem Praha Vršovice. Jsme přesvědčeni, že si odtud opět odvezeme mnoho pěkných zážitků, že si vyměníme mnoho užitečných a potřebných poznatků, které využijeme v naší práci. A tak jsem šťasten, že se toto setkání uskutečňuje. Lidé, kteří nás vítali, nám připravili velkou radost.
7: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
1: Jak už bylo řečeno, vlaky družby, které k nám přivážely na návštěvu sovětské občany, neodjížděly domů prázdné. Na oplátku vozili zase Čechy a Slováky do Sovětského svazu.
8: Z Plzně dnes odjel do Sovětského svazu vlak družby s 330 členy Socialistického svazu mládeže Západočeského kraje. Kromě funkcionářů Socialistického svazu mládeže v Západočeském kraji jsou mezi účastníky také nejlepší z kolektivů, které se zúčastnili soutěže k 50. výročí Komunistické strany Československa. Před odjezdem vlaku družby se v Plzni konal meeting, na kterém byla slavnostně vyhodnocena soutěž 50 konkrétních svazáckých činů.
1: Doplním, že to bylo v roce 1971. Výpravy vlakem družby trvaly kolem 10 dnů, z toho významnou část trávili cestovatelé ve vlaku. Jak to tam vypadalo, to si můžete poslechnout v reportáži z roku 1966. Ta není sice přímo z vlaku družby, ale z turistického zájezdu. Ovšem zážitky jsou podobné.
9: Jaké dojmy jste měli hned na tom nádraží, abychom začali? Bylo to v noci, že? Skoro v půlnoci.
10: Tak jsme byli rozespalí takový a tak jsme nejdřív scháněli, kde se ubytujeme, no pak jsme dostali ten lůžkový vůz, tak se nám to tam teda moc líbí. Je tam přepichově zařízený, je tam umyvadlo a voda teplá, studená, bar je tam a všecko je tam jako komfort.
1: Pamětníci, kteří jeli vlakem družby v 80. letech, vzpomínají, že s teplou vodou to v těchto dobách už tak horké nebylo. Ve vlacích se mohlo cestující setkat se sovětskými i našimi průvodčími.
11: Řeknete nám své jméno?
12: Franta Jech.
11: A 7 let tady?
12: 7 roku jezdím na trati Praha Moskva.
9: A sem k vám chodí na pivo, že? Plzeňské, chutná.
12: No to sem chodí z druhých vagónů. Sověti už se naučili taky na to pivo. Už se ho taky kupí jako podárek domů.
13: Už jste se tady za ta léta naučil se s nimi dohovořit, že?
12: To se musíme dohovořit s každým všelijak. Někdy vás bolejí ruce odpovídání. Někdy máte cestující, že jsou zlatý. Někdy jsou všelijaké takové šrvátky mezi nimi. Obzvláště kvůli lůžkům. Každý chce mít spodní lůžko a nahoru nikdo nechce jít na hořejší.
9: Vy se taky dostanete do Moskvy z toho vlaku?
12: Do Moskvy to chodíme někdy večer, někdy ráno. To je různo. To my už Moskvu známe skoro lepší jak Prahu.
1: Zatímco český průvodčí prodával pivo, tak sovětský čaj. Ve vagónech byly instalovány samovary, ze kterých průvodčí za pár kopiek čepovali cestujícím, jak opět pamětníci vzpomínají, velice dobrý černý čaj. Prodával se v tradičních ruských skleničkách, usazených v ozdobených kovových držáčcích s ouškem. Rusky se jim říká podstakánník. Pojďme se ještě zastavit na československo-sovětských hranicích. Ty se přejížděly v Černé nad Tisou. Na sovětské straně leželo a dodnes leží ukrajinské město Čop. Tady vlak nějakou dobu stál. Jednak kvůli celním kontrolám a pak také proto, že se tu vlakové soupravy musely přeložit z československých kolejí, které měly užší rozchod, na ty sovětské.
14: Nás překvapilo hlavně ten způsob, jakým vysunujou ty koleje dole. Já jsem byl toho názoru, že se budeme přestěhovávat z jednoho vagónu do druhého, přičemž oni nadzvedávají přímo ten vagón, což jsem vůbec já nepředpokládal, že takovýmhle způsobem a tak rychlým způsobem to budou provádět.
9: Tomu by snad bylo třeba nějaké menší vysvětlení. Kdo to neviděl, tak aby si mohl představit zhruba, jak se asi přemisťují vagóny z užšího rozchodu na širší. Vyměňuje se u nich podvozek tím způsobem, že se vagóny zdvihnou takovými zdviháky do výše asi půl druhého metru a pracovníci vejdou pod vagóny, odmontují všechny kabely a spoje. Potom veliký jeřáb mostový přetáhne podvozky, vtáhne tam ty širší po druhé kolej, která tam souběžně je postavena a pracovníci zase se šroubují, smontují tyto podvozky k vagonům. Cestující může klidně spát ve vlaku přitom, nebo se dívat z okna, nebo si

0: Každý vlak družby měl svého vedoucího. Vlak, který Sovětský svaz navštívil v květnu 1979, měl za vedoucí Marii Kabrhelovou, bez přehánění legendární funkcionářku svazu žen, ale také tajemnici ústřední rady odborů. A jako taková tehdy Kabrhelová vlakem družby jela. O jeho pasažérech a programu vyprávěla Československému rozhlasu.
1: Vlakem družby jede z celého Československa 300 odborářů. Mezi účastníky je 118 žen. Je to daleko více, než tomu bylo v minulých vlacích družby. Velký počet nejlepších pracovníků, členů brigád socialistické práce, zlepšovatelů a nositelů různých státních a odborových vyznamenání.
2: Jaká je trasa zájezdu?
1: Vlak družby během 16 dnů projede téměř 7000 kilometrů. Trasa je dlouhá, ale krásná a zajímavá. Navštívíme konkrétně 4 sovětské socialistické republiky. Navštívíme města Kyjev, Minsk, Rigu, Leningrad a Moskvu.
2: Mohla byste nás ještě seznámit s celkovým programem vlaku družby?
1: Ano, velmi ráda. Naši hostitelé, odboráři Sovětského svazu, nám připravili velmi pěkný, bohatý, ale i náročný program. Chceme ještě hlouběji poznat, jak sovětští lidé žijí a pracují a navázat s nimi další upřímné přátelské styky. Sovětští odboráři nám umožní navštívit kolem 40 důležitých závodů, škol, institucí a jiných pracovišť. Jsou mezi nimi například v Kyjevě strojírenský závod Krásný, exkavátor, v Minsku kolchoz Nový život a republikové výpočetní středisko, ústřední obchodní dům v Leningradě a podobně.
0: A jak to vypadalo, když v říjnu 1973 vyrazili vlakem družby do Sovětského svazu českoslovenští svazáci?
3: 330 účastníků mládežnického vlaku družby věnovalo dnešní druhý den svého pobytu v sovětské metropoli prohlídce města. Nejprve si středoškoláci a vysokoškoláci z celé naší vlasti prohlédli mauzoleum Vladimíra Iljiče Lenina na Rudém náměstí a položili také věnce ke hrobu neznámého bojovníka. Většina svazáků je v Moskvě poprvé. A když jsem pak s některými z nich hovořila o jejich dosavadních dojmech, všichni se shodli na tom, že na dnešní den nikdy nezapomenou. Jejich dojmy zůstanou po celý život v jejich srdcích. Ani večer však pro účastníky vlaku družby není nezajímavý, spíše naopak. Od 7:30 moskevského času probíhá zde v Moskvě v klubu Vladimíra Iljiče Lenina přátelské setkání se sovětskými komsomolci.
0: V Moskvě si účastníci vlaku družby prohlédli zpravidla mauzoleum s vycpaným Leninem, Kreml, Lomonosovu univerzitu, v Leningradě, dnes Petrohradě, samozřejmě zimní palác s Aurorou. Pro mladší ročníky dodám, že to byla klíčová místa bolševické revoluce. A v Kyjevě si zas prohlédli 100-metrovou sochu Mať rodina. Ale samozřejmě si našli čas navštívit i obchody. I ty tehdy měly své zvláštnosti. Popsali je turisté z roku 1966.
4: Já jsem říkala, kdyby to bylo podle mě, tak já bych myslím ani neuvařila, protože ten nákup, to je tak opravdu obtížný, že strašně moc lidu a ti lidé jsou takový, že prostě se docpou všude.
5: Oni v tom už umějí chodit, ovšem my když tam přijdeme, tak prvně se musíte podívat po ceně, pak zaplatit, ovšem nevíte, co kupujete. Tam jsou, řekněme, zatím půltenci prodavači, kteří vlastně čekají, až někdo donese ten lístek, aby vydali to zboží. Či za půlten jsou vydavači, ano, prodavači jsou vlastně pokladny, kde dostanete ten bilet, ten lístek, s kterým potom jdete vybrat to zboží. Ovšem já si myslím, že to dobrý není, tak jsme o tom uvažovali prostě, že to zdržuje ten nákup.
6: Když se na to díváte jako hospodyně, která by měla chodit tam nakupovat, tak řekněte to, posluchači nevědí, jak se nakupuje v Moskvě, v Leningradě, v krámech, je to trochu jiné než u nás, že?
7: No, tak musíte nejdřív zaplatit a pak teprve jdete si vybírat, co chcete. Tak já nevím, no, pro cizince to je dost obtížný. No.
6: Je to tam vystavené?
7: No, musíte... Je to vystavené, co tam ceny a musíte si to všechno spočítat a je to zaplatit nejdřív a pak to bude jít pro to, no. Není to prakticky, no, tak mně se to teda nelíbilo. Je to zvyk, no, já myslím, že to je u nás lepší, no.
0: Smíšené pocity měli tito cestovatelé i z restaurací.
8: Jsem byl překvapený po stránce rychlosti. My jsme jako skupina byli všude velmi rychle odbaveni. A k tomu je třeba říct, že na druhé straně neodborně odbavený. Tam řekněme, jak čišník, tak servírka, nikdo neumí pořádně vzít 3 talíře do ruky. Ale ta rychlost, to bychom se zase mohli od nich naučit. To by se tady měl každý vrchní čišník přijít podívat, jak to tady rychle dělají. A přitom, když to říkám pro odborníky, představte si, že ta servírka vám přijde obsloužit a unese 2 talíře, pak je ponese zase 2 zpátky a když zase sklízí, oni neumějí si srovnat vidličky a pod to nože nebo tak, oni si neumějí srovnat do ruky 5-6 talířů, oni to berou po 2, po 3, nebo to nahromadě takhle pohromadě, jako by to dělal muž, který poprvně sebere 3-4 talíře do ruky.
0: V rozhlasovém archivu se dochovala také reportáž o vlaku Družby, který jel do Sovětského svazu v srpnu roku 1969. Tedy přesně rok po invazi sovětských vojsk. Vztek byl ještě živý, oběti invaze ještě nebyly zapomenuty, v zemi se konaly demonstrace k prvnímu výročí, při kterých bylo zastřeleno 5 lidí a desítky dalších byly zraněny. A do toho se 28. srpna 1969 vrátil ze Sovětského svazu vlak Družby.
1: Dnes dopoledne za velkého jásotu mladých lidí přijel na hlavní nádraží vlak Družby. Mladí členové SČSP a Svazu mladých nadšeně vyprávěli své dojmy z cesty po Sovětském svazu. Navštívili řadu míst v Sovětském svazu, odkud si podle vlastních slov přivážejí silné zážitky. Když dozněly poslední tóny písně Kaťuša, přivítal účastníky zájezdu představitel sovětského velvyslanectví soudruh Igor Čerkasov a tajemnice SČSP soudružka Kudrnová.
0: Vedoucí vlaku soudružka Tichá jen překypovala dobrými dojmy a dojetím, se kterými se neváhala svěřit rozhlasovým posluchačům. Jak uslyšíte, za to, že do Sovětského svazu jela právě rok po invazi, se vůbec nestyděla. Naopak.
9: My při našem odjezdu jsme si dali takový jako závazek, tak nějak každý v duchu. A sice, že v Sovětském svazu budeme reprezentovat naši československou mládež. Tento svůj úkol jsme splnili. Byli jsme velice rádi, že to bylo právě v srpnových dnech, kdy jsme sovětským soudruhům ukázali, jaká naše mládež je. A že za přátelství, za které zahynulo, jak u nás, tak v Sovětském svazu, příliš mnoho lidí, že se budeme bít, ať se to komu líbí nebo nelíbí. Na nádraží v Moskvě, kdy jsme se loučili a odjížděli, tak jsme křičeli všichni společně Družba, Družba. Dávali jsme si slib, že socialismus si budeme budovat společně, že se budeme navzájem od sebe učit. A já si myslím, že toto přání nás mladých rozhodně podpoří i starší soudruzi, kteří znají daleko víc než my, kteří si svůj život prožili a vědí, co je to hoře, hoře matek.
0: Co k tomu dodat? Možná snad nahrávku z roku 1973, kdy naši zem navštívil ten, kdo k nám tanky poslal, Leonid Brežněv. Jel k nám tehdy také vlakem a po cestě se zastavoval ve velkých městech. Takhle ho vítali na nádraží v Ostravě.
10: Ať je družba, družba, družba.

0: Здравствует трудовой народ Чехословакии.
1: Tak to by asi stačilo. I za technika Jana Braunera se loučí a za pozornost děkuje Veronika Kindlová.
2: Slyšeli jste Archiv Plus, který si už teď můžete znovu poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě, která měla pilotní průkaz. Narodila se 11. prosince roku 1886 na Královských Vinohradech v Praze.
4: Pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
3: Vysvětluje historik a publicista Michal Plavec. Že se z ní stane pilotka, by ale v dětství hádal málo kdo, protože vystudovala operní zpěv na konzervatoři a dostala angažmá jako solistka ve Vinohradském divadle. Nemocné hlasivky ale nakonec nasměrovaly jinam. Respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
4: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
3: Zkouška ale nedopadla dobře.
4: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčilo o tom, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
3: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla Božena pilotovat, ale byla příliš pomalá na to, aby s nimi mohla uspět v nějaké letecké soutěži, kde rozhodovala rychlost. Proto byla odkázána na exhibice. Létala v Evropě i v Zámoří.
4: Ona říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických, a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když oni měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění.
3: Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka. A Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády. Opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce, vyjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
4: Na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
3: Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: 79% českých rodičů souhlasí se zavedením zákazu sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Vyplynulo to z průzkumu agentury Stemamark. K omezení se podle svých dřívějších vyjádření kloní i například premiér Andrej Babiš, i když se nerozhodl, nebo prezident Petr Pavel. Odborníci zabývající se psychologií, pedagogikou a výchovou dětí se ale přiklání spíš k tomu, že plošný zákaz není dobrým řešením. Proč? Téma dnešního vydání pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás provází David Slížek.
2: Online Plus.
5: Ve studiu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
6: Ahoj Davide.
5: A diskutovat s námi dnes bude Martin Kožíšek, projektový manažer sdružení CZNIC, který se ochranou dětí na internetu zabývá ve sdružení CZNIC. Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Já možná začnu trošku z minulosti. Vy jste před lety pracoval ve firmě Seznam.cz, jak jsem si přečetl, a měl jste na starosti mimo jiné služby, které se dají označit za zárodky sociálních sítí v Česku, portály Lidé.cz a Spolužáci.cz. Jak se podle vás ty sociální sítě od těch dob po dnešní vlastně dobu změnily?
7: No, to je hodně těžká otázka, protože jsme neznali věci, jako jsou algoritmy, doručovací systémy, takže spousta toho obsahu, který se na těch sítích zobrazoval, se zobrazoval chronologicky. Uživatelé se vyhledávali náhodně, cíleně a ne pomocí nějakých algoritmů. Dnešní doba je taková, že pokud dítě přijde na sociální síť, tak tam mu sama odhadne, co by mělo vidět, jaké má pocity, s kým by mělo kamarádit. A paradoxně je to třeba u služby typu Snapchat děláno tak, že i když přijde predátor na tu sociální síť, tak ta sociální síť se mu snaží vyhovět, mu najít ideálního kamaráda, takže odhadne i to, že by se mu líbí menší děti a začne mu nabízet vlastně jako rizikové chování nebo nějakou rizikovou aktivitu. Tam se to posunulo docela nebezpečně, ale jinak co se týká těch rizikových jevů, kyberšikanu jsme tady měli už před 20 lety, měli jsme tady vydírání, stalking, celou řadu podvodů, to všechno zůstalo, akorát se ten internet zrychlil, můžeme nahrávat větší fotky, větší

0: na online problematiku nebo na pedagogiku a další obory související, tak tam se píše, že tito odborníci nedoporučují tedy ten plošný zákaz sociálních sítí. Proč?
1: Těch důvodů je celá řada. Bohužel se do té debaty hodně vlily emoce a hodně těch témat se spojilo dohromady. Jednak zákazy nefungují a musíme si taky uvědomit, co je sociální síť. Je to jakákoliv služba, kde si můžu založit profil a interagovat s ostatníma. A tuto definici dneska splňují jako desítky, stovky tisíce, slovy klasika, desítky tisíc služeb po celém světě. A to nejenom jako ty velké platformy typu Instagram, YouTube, Snapchat a podobně, ale i tu definici splňuje třeba WhatsApp. A ta v tom seznamu zakázaných jako sociální sítí vůbec není. A když se podíváme, kde dneska probíhá mezi dětmi nejvíc rizikové chování, tak je to paradoxně na těch službách, které se to nařízení jako nechystá vůbec omezit.
0: To jsou které?
1: Tak je to WhatsApp, jsou to služby jako menšího charakteru, jako jsou sociální sítě typu Seznamek, jsou to služby jako Reddit, Telegram, případně Signál. A ve chvíli, kdy děti chtějí dělat něco nezákonného nebo něco, aby unikly pozornosti rodičů, tak si vždycky najdou nějakou menší platformu, kde spolu komunikují, kde nalézají nějaký závadný obsah, které ty velké platformy dost často jako odstraňují nebo je nezobrazují.
0: Dobře, není tady řešením přidávat na ten seznam, dejme tomu, zakázaných sociálních sítí nebo aplikací další a další a další služby?
1: Tak sociální sítě i Pinterest. Já neznám jediný případ, kdyby Pinterest jako mohl za něco z rizikové chování. Do té definice patří třeba i platforma typu Steam. Spousta těch online her má taky jako sociální prvky a když to vezmu hodně do extrému, tak spousta e-shopů, tak tam můžu vytvořit profil, recenzovat produkty a komunikovat s ostatníma, takže bychom museli zakázat úplně všechno a ve finále bychom dětem omezili i možnost svobodně komunikovat na internetu v různých diskuzích jako základní dovednost, kterou by měli umět.
0: Petře, zeptám se tebe, myslíš, že tady je možné vlastně ten zákaz udělat tak plošný, aby opravdu zamizel používání těch rizikových služeb a snížil velmi výrazně ta rizika, kterým děti opravdu čelí třeba v tom online prostoru?
2: Ne.
0: Tak to bylo rychlé. A můžeš to trošku rozvést, jenom proč si to myslíš?
2: No vlastně většinu těch argumentů jsme slyšeli. Současný internet je celý vysoce komunikativní, těch možností komunikovat je tam nesmírně mnoho a v tom je základ jeho fungování a jeho smysl. A ty děti, o kterých tady mluvíme, to jsou budoucí dospělí, kteří tohle budou muset umět, pokud možno lépe. Pokud možno podstatně lépe, než současná starší generace, která neumí o těch sítích ani pořádně uvažovat, protože jejich základní a jedinou představou sociální sítě je Facebook. A jak se to mají naučit, když jim ten přístup zakážeme? To je úplně na hlavu. My bychom měli, když to malinko přeženu, povzbuzovat děti k tomu, aby sociální sítě používali, ale aby je používali inteligentně, rozumně, zpočátku pod vedením někoho zkušenějšího, zralejšího. To se vůbec neděje. Řešit věci tím, že je plošně zakážu, když to jsou věci, které jsou důležité pro život, je ptákovina. Můžu říct, vyrozhoval se slovo ptákovina? Můžu.
0: Myslím, že úplně bez problémů.
2: Dobře.
0: Už si to řekl každopádně. Vystříháme to nebudeme. Dobře, budu znovu citovat ještě ten Stemmermark. Tak podle této agentury se zákazem sociálních sítí dětem nadprůměrně souhlasí rodiče, kteří v tom průzkumu řekli, že u svých dětí zaznamenali nějaké psychické potíže. Bylo to 84% těchto rodičů, kteří tedy s tím zákazem souhlasili. Podle té agentury to může souviset s tím, že online prostředí bývá označováno za jednu z nejčastějších příčin právě psychických problémů dětí. Jak velký problém tedy sociální sítě pro děti jsou? Působí opravdu psychické problémy, tak to v takovém masovém měřítku? Jsou na to třeba nějaké výzkumy? Máme nějaká čísla?
1: Čísla k tomu zatím nemáme, ale já bych chtěl tady zdůraznit, že my řešíme následek. Kdo pořizuje dítěti první sociální síť nebo první telefon, jak se poprvé dostanou do online prostoru. Dost často to jsou děti ve věku 2 až 3 let, kterým rodiče nebo blízcí příbuzní dali do ruky telefon, tablet, aby je možná neotravovali. S cílem jim tam možná pustit nějakou pohádku. Dítě si tím prstíkem tam nějakým způsobem brouzdá. Já to dost často nazývám digitální mrtvá máma. A tam už můžeme pozorovat vlastně první jako známky toho, že ty děti neodhadnou to, na co se mají dívat, kde je ta vhodnost, délka a podobně.

0: A pro mě je rozhodně lepší, když se dítě dívá hodinu v kuse na pohádku, která má nějaký příběh vystavěný, než když tam jako krátce shortuje jako 100 krátkých videí, což mu prokazatelně může narušit nějaký vývoj. Ale stejně tak můžeme mluvit o tom, že sociální sítě můžou nějakým způsobem radikalizovat i starší populaci voliče. A když se bavíme o zákazu sociální sítí, tak proč se nebavíme o tom, že zakážeme sociální sítě jako seniorům, protože můžou být stejně ovlivnitelní tím algoritmy jako ty malé děti, které bohužel to nedokáží jako dostatečně ovládnout ten svůj čas v tom kyberprostoru, a to jsou rodiče, aby jim nastavili nějaká pravidla.
1: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V souvislosti s těmi zákazy nebo omezeními sociálních sítí dětem se hodně mluví o tom australském příkladu, protože Austrálie je opravdu první velký tady západní stát, který něco podobného koncem loňského roku zavedl. My už jsme tady v našem pořadu s Petrem několikrát se snažili reflektovat, jak to vlastně funguje nebo nefunguje. I vlastně australská vláda uznává, že skoro 2/3 těch dětí říkají, že i po tom zákazu mají nějaké účty na sociálních sítích. Fungují tedy tyto zákazy z tohohle pohledu, jako že by se opravdu dodržovaly?
0: Z té Austrálie jako vyplývá, a zatím je brzo to vyhodnotit, že 2/3 dětí ty zákazy obchází nebo respektive sociální sítě používají dál, ale Austrálie, mám pocit, zakázala asi nějakých 6 nebo 8 velkých platform. Z toho jedna je Facebook, kterou používá opravdu podle posledních čísel jenom 7% dětí. Přesunuli se na sociální sítě, které nejsou pod nějakým monitoringem. Mezi těma sociálníma sítěma je třeba i Discord, které ty děti používají masivně, a celá řada dalších nástrojů. A z výzkumu, který jsme nedávno dělali s Univerzitou Palackého v Olomouci, navíc vyplývá, že 99% dětí do 13 let ty zákazy nebo to omezení na sociální sítí obchází. Takže ve chvíli, kdy tady nějakým způsobem zařízneme nebo posuneme tu věkovou hranici, tak se dá předpokládat, že děti se přesunou do nějakého jiného, méně regulovaného prostředí, kde ztratíme nějakým způsobem dozor, nebo tady vznikne nějaká šedá zóna, šedý trh s identitami, protože nevíme, jakým způsobem se bude ověřovat ten věk do platform, jestli to bude na základě biometrických údajů, což je problematické, protože neexistuje žádný nástroj, který by měl, nebo zatím by uměl jako rozpoznat obličej dítěte, zvlášť v době dospívání. Ten obličej se neuvěřitelně mění jako během toho věku. Takže se to dokážu představit, ale ty první čísla mě jako naplnily spíš takovým jako pesimismem v tom, že ta regulace není dobrý nápad.
2: Ty 13-leté děti a ten průzkum, to byly české děti, předpokládám?
0: Byl to výzkum čeští žáci v online světě. My jsme se věnovali zhruba 7 velkým oblastem. Do toho výzkumu se zapojilo 53 tisíc dětí z celé České republiky. Věnovali jsme se tématům, jaké sociální sítě děti používají, co tam dělají, jestli si povídají s umělou inteligencí, nebo třeba jak sextují a jaké rizikové chování vlastně provozují. A vypadla z toho celá řada zajímavých dat, včetně nových jako fenoménů typu svlékací aplikace, což je třeba taky důvod, proč by se měly některé ty platformy omezit, protože pomáhají dětem vlastně tam vytvářet rizikové chování, které jsme donedávna vůbec neznali.
2: Když se ještě vrátím k těm zákazům sociálních sítí, tak zase vlastně jejich zastánci, a zaznívá to třeba právě i z té Austrálie, tak říkají, že tam nejde o to, aby každé dítě prostě do 15 nebo do 16 let jako nebylo vůbec na sociálních sítích, ale jde o to vyslat nějaký signál, říct prostě, že něco není úplně vhodné, není to dobré, není to zdravé, prostě říct nějakou takovouhle věc veřejně, a vlastně o to celé jde, že nejde opravdu o to, aby reálně ty děti na těch sociálních sítích nebyly. Co říkáte, pánové, oba dva na tenhle ten argument?
3: To já se přiznám, že jsem ho neslyšel. Já ho slyším poprvé od tebe. To opravdu, jenom abych se ubezpečil, to opravdu je myšlené tak, že něco zakážeme, víme, že dodržovat se to nebude, ale učinili jsme politickou deklaraci, čtu to správně.
2: Do nějaké míry se to dodržovat nebude,
3: protože naprosto, děti to budou obcházet. Ano, do nějaké, ale to je naprosto absurdní, morálně naprosto vadné chování, které zesměšňuje pravidla, zesměšňuje zákony. Tímhle způsobem se zákona omezení používat nemají. To je nejhorší způsob. Kromě toho tam vzniká ještě prostor, dobře, budeme to tolerovat, ale když se nám někdo nebude líbit, tak ho můžeme střihnout pomocí toho. Tohle není chování slušné demokratické země.
0: Já si myslím, že bychom tu debatu měli vést na jaké sociální sítě zakážeme, ale spíš tlačit ty platformy, aby minimalizovali ten design, který může být škodlivý. Můžou být různé algoritmy, sbírání osobních údajů, vlastně i nějaké jednání těch sítí, které vlastně způsobuje závislost, protože ve chvíli, když ti používají nějaký nástroj typu Shorts a dalších videí, tak to je, jako kdybyste hrál automaty. To je dva příspěvky dobré, jeden špatný a pořád točíte a najednou zjistíte, že se tam 3 hodiny a ten mozek máte zavařený. Tak já bych spíš tlačil na ty platformy, aby tyto vlastně designy z těch sítí odstranily minimálně do určitého věku a nechal bych naprosto jako tu svobodu toho těch ostatních sociálních sítí, protože některé sociální sítě jsou naprosto neškodné.
1: Online Plus Davida Slíška.
2: V souvislosti vlastně s tím omezením nebo zákazem sociálních sítí dětem se mluví také o druhém tématu, které je trochu příbuzné, a to je omezení používání mobilních telefonů ve školách. Tam už tuzemská vláda řekla, že tedy vydá nějaký zákon, který plošně tedy zakáže používání mobilu ve školách.
3: Promiň, navrhne.
2: Dobře, navrhne, ano, dobře, je to tak. Je pravda, že kdo ví pak, co s tím zákonem bude dál, ale minimálně ten návrh tedy tady bude.
3: I když samozřejmě to, že vláda vydá zákon, to za pár let, kdo ví.
2: Tak jsem to úplně nemyslel, ale děkuji Petře za opravu. Co si myslíte o tomhletom tématu? Mobilní telefony samozřejmě nejsou to samé, co sociální sítě, ale myslíte si, že třeba tohle by pomohlo, protože asi také děti používají sociální sítě, hlavně na těch mobilních telefonech?
0: Já můžu subjektivně, protože navštěvuju docela dost škol, říct, že ve chvíli, kde ta škola má ty mobilní telefony omezeny, tak se mi tam působí lépe. Ale to je můj subjektivní názor. A zároveň je potřeba podotknout, že dneska už ten zákaz si může ten ředitel nastavit sám a může ho dát do školního řádu. Takže ten nový návrh jenom kopíruje to, co vlastně ředitele už dávno můžou, akorát, že to teď tu bude plošně, ale když jsem se bavil s různými řediteli škol, tak říkali, no teď všichni rodiče za mnou běhají s tím, že za to může ředitel a teď já se můžu vymluvit na toho Babiše. A na druhou stranu ty ředitele škol také říkají věci ve smyslu, my jsme si tu dohodu mezi žáky a dětskými parlamenty vybudovali na vzájemné důvěře, my jsme sami odhadli situaci, ano, je to vhodné, není to vhodné a teď najednou jako ta důvěra padne, protože přijde plošný zákaz a navíc je to zákaz, který neřeší, jako co bude s tím zařízením. Jo. V Irsku, irská vláda ve chvíli, kdy zakázala mobily ve školách plošně, tak dala těm školám peníze na vybudování nějaké infrastruktury. Tuším, že to bylo v přepočtu více jak 1/4 miliardy korun, takže na odkládací skřínky a podobně. Ale my tady neřešíme další věc, protože jestli důvodem měla být pozornost dětí, aby se připravovali o přestávkách, přesouvali, svačili a podobně, tak je potom otázka na místě se ptát, budeme zakazovat i chytré hodinky, protože do nich chodí různé notifikace, dají se tam hrát hry, zdravotní náramky a podobně. A myslím, že ta debata se jako sploštila jenom na to, že telefon rovná se sociální síť, ale ten telefon má celou řadu funkcí, včetně toho, že se můžu přihlásit do bakalářů.
2: Mm-hmm. No, já zase, co jsem četl argumenty zastánců toho zákazu, tak ti říkají, že často i velké procento těch dětí říká, že by to bylo fajn, kdyby v té škole ty mobily byly zakázané. Tak není to třeba signál, že by to třeba ty děti nakonec přece jenom i přivítali, Petře?
3: Proč ne? Já si umím představit tenhle způsob uvažování, ale na to nepotřebujeme zákon. Tak jak jsme to teď před chvilkou slyšeli, to si může škola zařídit sama, když by to dokonce bylo třeba z iniciativy nějakých zástupců těch dětí, tak to jistě vedení školy přivítá. Tyhle věci řešit nějakým pokynem hodně ze zhora, něco, co se dá normálně dohodnout mezi lidmi, to je taky vadná věc pro dobré fungování společnosti.
0: Já jsem ještě viděl jednu takovou jako debatu, kde se říkalo, že důvodem může být to, že děti se dostávají k rizikovému chování nebo můžou být oběťmi kyberšikany. A tady bych chtěl upozornit na to, že to, že dítě bude 6-8 hodin ve škole, neznamená, že ve chvíli, kdy vyběhne ze školy a ten telefon nezapne, že jako se najednou těm zprávám a těm tomu závadnému obsahu jako nedostane. Takže my jenom odložíme tu dobu, než to dítě stejně jako k tomu závadnému obsahu přijde. Takže tam je to jenom o té pozornosti. minulosti děti si myslím, a těch debat jsme vedli mnoho, ty zákazy vítají svým způsobem a tam, kde to bylo zavedeno, tak s tím ze začátku měli velký problém, ale potom říkali, že vlastně ten zákaz byl jako relativně jako dobrý nápad. Hmm.
2: My jsme tady zmínili rodiče, nebo vy jste zmiňoval rodiče, že vlastně i u těch sociálních sítí a předpokládám, že i u toho používání digitálních zařízení by to všechno mělo vycházet z rodičů, měli by děti nějakým způsobem vychovávat, vést k tomu, být s nimi třeba na těch sociálních sítích, sledovat, co tam dělají a podobně. To jsou také argumenty, které hodně zaznívají, ale neklademe na ty rodiče třeba další jaksi náklad nějakých jako povinností výchovných, na které třeba ani nemají čas, energii nebo znalosti?
0: Ono to není o tom, jestli ten rodič zná rozdíl mezi Instagramem a TikTokem. Jo, to je o tom, aby si s dítětem vybudoval nějakou důvěru a ve chvíli, kdy se jako stane nějaký problém, aby se to dítě nebálo na toho rodiče obrátit s tím, že má problém a ten rodič to vyřeší. Samozřejmě ve chvíli, kdy dítě zažívá extrémní případy kyberšikany, nátlaku, vydírání, dost často jako je to spojeno s nějakým intimním materiálem, tak ten rodič je poslední, za kým to dítě jako půjde a bude hledat oporu někde v nějakých linkách pomoci, návodech na internetu a podobně. A asi rodič pravděpodobně nebude vědět, jak zareagovat jako klidně. Ve chvíli, kdy za mnou to dítě přijde s obrovským problémem, tak dost často to řeší právě zákazy, omezením a pro boha, co jsi to udělal, na co to koukáš a podobně. A tam je potřeba s tím ještě určitě pracovat. Já si myslím, že se o tom v poslední době v médiích mluví relativně dost a ta současná generace rodičů už vyrůstala na sociálních sítích, takže by z ní úplně negramotnou jako generaci nedělal.
3: Vy jste říkal, že to není o tom, aby rodič znal rozdíl mezi Instagramem a TikTokem. Já s tím úplně nesouhlasím. Já si myslím, že je to i o tom. Protože rodiče musí vychovávat děti k životu v tom prostředí, v jakém se nacházíme. Za dob lovců mamutů bylo naprosto nezodpovědné neukázat dítěti rozdíl mezi bíložravcem a masožravcem v jejich okolí, protože šlo o život. A v dnešní době naše prostředí dotváří, vytváří do značné míry, formuje interaktivní internet a v něm jako jeho nejpodstatnější složka sociální média, sociální sítě. Čili když nikoho by nenapadlo argumentovat, že nebude učit děti přecházet bezpečně přes ulici ve městě, protože to je přece starost někoho jiného. Je to součást našeho života, prostředí, musíme tomu všichni v nějaké přiměřené míře rozumět, nedá se nic dělat. To je požadavek doby.
2: Zas na druhou stranu pak zaznívá také argument, že tady máme celou řadu právě rodin, které nejsou úplně funkční, tam ty děti nemají tu oporu od rodičů, nedostávají ty informace, prostě to není možné, aby je třeba nějaká ta nefunkční rodina vychovávala v tomhle směru a že právě ten zákaz plošný těmto dětem by mohl pomoci. Co na to říkáte?
0: Je to o nastavení pravidel. Možná jste si někdy i prožili situaci, když jste byli někde třeba v restauraci a vedle vás seděla rodina s dětmi a aby to dítě se najedlo, tak před něj postavili mobil. Já si myslím, že u malých dětí je to třeba i o nějakým nastavení typu rodičovské zámky. Samozřejmě, čím dítě potom dospívá, tak to dokáže tyto nastavení jako jednoduše obejít. A u těch malých dětí klidně můžeme mít dohodu i o tom, že já ti zařídím nějaký přístup do nějaké služby, ale budu mít na něm kontrolu, budu se ti do těch zpráv dívat, budeš mi říkat o tom, co jsi zažil, jak se cítíš a budu se ptát jenom na to, jak bylo ve škole, ale jak bylo na internetu. U těch starších je to už bohužel jako problém, protože ty už žijí jiným způsobem, seznamují se, mají tam nějaké rizikové vztahy, uzavřené skupiny a málo kdy zatím jako rodičem přijdou. Tam ty restrikce prostě vůbec nepomáhají. A jenom ještě taková jako vsuvka, když se bavíme o těch jako rodičích nebo učitelích, oni se dost často podceňují, že nemají ty jako digitální kompetence a když se zeptáte, jestli používají bankovnictví, jestli používají internet, mají přístup do účtu, dvoufázové ověření, tak vám na všechno odkejvou. A to většina těch dětí prostě třeba nezná. Zeptáte se, máte dvoufázové ověření, jako zeptáte se jako na Gimplu, na vás koukají, co to jako vlastně je. Takže já si jako nemyslím, že ta propast je tak velká. Je to jenom o fungování těch sociálních médií. kritériích, o nějakých principech a o nějakých algoritmech, ale ty základní principy fungování internetu, tam si myslím, že jsme na stejné lodi všichni.
3: Ty se Davide ptal na ty nefunkční rodiny.
2: Přesně tak.
3: Samozřejmě existence sociálních nůžek, které se stále více rozevírají, je obrovský problém téhle země. A ano, to by měl stát systémově řešit, ale řešit to tím, že se to spolicajtuje, to je špatné řešení. Dobré řešení je starat se o to, aby tyhle děti měly budoucnost. A to je daleko širší problém, naprosto neřešitelný zákazem jakéhokoliv chování. To je prostor k tomu dávat jim možnosti, dávat jim šanci. Škola, neziskovky, kroužky, všechno pokud možno zadarmo finančně přístupné právě pro tyhle děti. To je budoucnost země. To je budoucnost státu, to je budoucnost české společnosti. Pokud tohle nevyřešíme, tak jsme jako generace zklamali.
2: Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, kterému děkuju za dnešní diskuzi. Petře, já těším se za týden naslyšenou. A děkuju také našemu dnešnímu hostovi Martinovi Kožíškovi, projektovému manažerovi sdružení CZNIC. Taky děkuju a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
2: A my budeme v naší debatě opravdu za týden pokračovat a podíváme se tentokrát ne na zákazy, ale na to, co by se dalo dělat, aby právě nějaké negativní vlivy nebo rizika potenciálních sociálních sítí byla co nejmenší právě pro děti. Tolik tedy příští týden a teď se od mikrofonu s vámi loučí David Slížek.
1: Policisté nebo grázlové? Podnikatelé nebo mafiáni? Společnice nebo prostitutky? Tak nějak se dají stručně popsat české devadesátky. Doba neomezených možností, velkých obchodů, velkých průšvihů, podplácení a divoké privatizace. Ale bylo to také desetiletí politické svobody, československého rozchodu a příjezdu zahraničních hudebních hvězd. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Ukrajinci znovu zaútočili na ruskou chemičku Azot v Tulské oblasti a anektovaný Krym. Fotbalisté Norska hrají na mistrovství světa s Francií. A počasí čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Zítra bude až 39 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a taky s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, tak aby mohl platit od ledna 2027.
5: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
4: Americký prezident Donald Trump pohrozil dalšími cly. Na síti True Social uvedl, že uvalí 100% přirážku na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy z USA. Clo by podle něj nahradilo nyní platné obchodní smlouvy. Trump tvrdí, že o zavedení daně z digitálních služeb pro americké společnosti jedná řada evropských států. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět k mírovým jednáním. Jejím pilířem budou útoky na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu. V noci a ráno ukrajinská bezpilotní letadla znovu útočila na ruskou chemičku Azot v Tulské oblasti.
6: Jako první útok na továrnu Azot potvrdili obyvatelé Novomoskevsku v Tulské oblasti, kteří zveřejnili záběry úderu. Po městě se podle svědků začal šířit zápach čpavku, ale přesný rozsah poškození není zatím známý. Ukrajinci pokračovali i v systematických úderech v okolí Kerčského mostu, který spojuje anektovaný Krym s pevninou. Před ním stojí několikakilometrový had osobních aut, jejichž posádky se snaží kvůli útokům i nedostatku benzínu a elektřiny Krym co nejrychleji opustit. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Nové teplotní maximum v Česku může padnout v sobotu i v neděli. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice hlavně v Polabí, Poohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Podle meteorologů četnost i intenzita vln veder narůstá kvůli dlouhodobému globálnímu oteplování na celém světě. Absolutní český teplotní rekord je zatím ze srpna 2012. Tehdy bylo 40,4 stupně.
7: Na mistrovství světa ve fotbale nastoupilo Norsko proti Francii. Souboj o první místo ve skupině sleduje reportér Jakub Kanta.
8: Pomalu ale jistě končí Bosnu druhá minuta a Norsko hraje s Francií stále 0-0 a stejné je to také v souběžně hraném zápase v Torontu mezi Senegalem a Irákem. Jakub Kanta, Radiožurnál.
7: Úřadující mistři Evropy Španělé nastoupí ve 2 hodiny ráno českého času proti Uruguayi. Ve stejnou dobu se Kapverdy utkají se Saudskou Arábií. V 5 hodin začnou zápasy Egypta s Íránem a Nového Zélandu s Belgií.
9: Kolony na D1 u nájezdu z Koberovic a také u 9 křížů. Dálnice D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic už průjezdná na 85. kilometru. Po srážce několika aut je průjezdný pravý pruh. Vrtulník odletěl, kolona dlouhá od 78. kilometru. Teď je zdržení v desítkách minut. Poslední sjezd je 75 Koberovice. Na D1 z Prahy do Brna další nehoda u 9 křížů. 168. kilometr blokuje levý pruh, vypadá to, že teď už spíše pravý nebo krajnici, kolona před nehodou kilometrová začíná u odpočívky, aktuální zdržení 10 minut. Nebezpečí na silnici 35 na výjezdu z Liberce do Turnova, na úrovni Makra se pohybují lidé, chodci. A 68. ze Slovenska do Třince u Jablunkova, neprůjezdná, odklízí tam následky nehody nákladního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů Celsia, zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Významný český spisovatel, novinář, publicista a překladatel Jaroslav Putík patřil k předním představitelům české prózy 60. let 20. století. Po roce 1968 vyjádřil nesouhlas s okupací Československa a za takzvané normalizace měl zakázáno oficiálně publikovat. Jeho díla tehdy vycházela pouze v samizdatu nebo v exilových nakladatelstvích. Svůj životní příběh odvyprávěl v roce 2002 publicistovi Milanu Hanušovi pro pořad Pamětníci.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

Je to na vás. Příběhy pamětníků, jejichž osudy nesmí být zapomenuty. Spisovatelé, svědomí národa anebo zrádci vlastních talentů a vzdělanosti. Jaká osobní zkušenost, jaké důvody vedly umělce, literáty, intelektuály k sympatím s politickou levicí a komunistickou ideologií? Jaké bylo jejich vystřízlivění? Bylo splaceno i osobní obětí? Bylo dostatečné? Žádná všeobecně platná odpověď tady zřejmě neobstojí. Lidské příběhy se nevejdou do škatulek. Ani ten následující, který nyní v repríze uvádíme. V pořadu Pamětníci vám ničím nerušený poslech přeje redaktor Milan Hanuš.

0: I když mám za sebou hodně dramatických okamžiků, že, včetně koncentráku a takovýchhle věcí a zvratů a převratů, a včetně že, těch politických kotrmelců všelijakých, tak to nicméně bych to jako drama neoznačil. Rozhodně je tam teda silná ironická složka, která mě pomáhá vlastně celou tu tíhu toho všelijakého osudu unést. A jako příběh to rozhodně vnímám. To je příběh.
1: Jaroslav Putík patří ke generaci spisovatelů, která prošla složitým vývojem. Válka, strana, vystřízlivění, perzekuce. Jeho psychologický generační román Smrtelná neděle ze sklonku 60. let byl tehdy událostí. Nosím ten čtenářský zážitek stále v paměti a vybaví se mi při každém našem setkání. Tentokrát k němu došlo v redakci Revue Prostor, časopisu, do kterého Jaroslav Putík přispívá svými jemnými i břitkými glosami, ale umí být i poutavým vypravěčem.
0: No, já jsem původem teda z Mostu. Narodil jsem se v Mostu, na to si příliš nepamatuju. Takové ranní mládí bylo spíš v Ervinicích, ty už snad ani neexistují, že jo. A dokonce i ten Most neexistuje. Můj otec byl tesař, stavební dělník, matka, jak se psalo v domácnosti. No a později byla městná v továrně. Ale to je to nejranější mládí právě na tom Mostecku, včetně toho, že protože to byly 20. 30. leta minulého století, tak i ty tlaky nacionální, co tam byly. Já vím, že my jsme se stěhovali 31 do Libiše Neratovic, takže ten učitel, jak. A já jsem tomu samozřejmě tak nerozuměl. Říkal, jak to, že odsaď odcházíte, že hrdí hraničáři, jsme jako říkali. Že litovali, že ubývá český element, jenže u toho otce, no, nebylo mu to tam moc příjemný, ale jemu šlo o práci samozřejmě. Že? A takže ho to táhlo k Praze a sám je taky od Prahy, tady blízko Prahy, Radonice. No, takže tím jsme se přesunuli do těch středníček, takže to jako považuji spíše ty Neratovice a okolí považuji za svou domovinu ten.
2: Co jste absolvoval za vzdělání?
0: No tak chodil jsem normálně do obecní školy, měšťanské školy, 4. třídy. Že? No a samozřejmě byla otázka, jestli bych šel na nějak, byla jedna možnost na týd na obchodní akademii, ale to byla otázka taky financí, které nebyly. A do jisté míry i moje taková vlastně nerozhodnost, co vlastně jsem cítil, že se něco stane, že to prostě vlastně všecko nemá cenu. Takový pocit předběžného tušení, že všecko jako vlastně jedno, jestli něco děláš nebo neděláš, to bude úplně jiný. Zajímavý, že teda tak raným věku už tato jistota tady byla. Že? Tak
2: jistota nejistoty.
0: Jistota nejistoty, že to prostě nemůže takhle zůstat. Tak vyšlo takový východisko, to si vymyslel otec, že? Který jako na těch stavbách, že? V tom dešti a v tom všechno, tak si nejvíc cenil práci v suchu. Mm-hmm. V suchu, v teple. Že? A sehnal mi místo modeláře. To je modelář, který dělá podle výkresů, že jo, modely na odlitky a tak. Je to krásná práce v suchu, teple. Musí být teple, protože to se klíží a klich nesnáší chlad. Že jo. Kdybych to chtěl opravdu dělat, tak to bylo ideální. Ale já jsem k tomu neměl žádný vztah, takže to naše soužití bylo opravdu velmi komplikované.
2: Jak jste vnímal poměry za první republiky a jak jste byl jako politicky vůbec tak laděn?
0: Politika mě zajímala enormně a to tenkrát se dalo těžko tomu vyhnout. A vůbec na to formování názoru, že, nebo cítění a vlastenectví, nebo jak chceme, to mělo rozhodující vliv učitel. To vědomí toho ohrožení a takový to nacionální vzepětí, to tam bylo, i když třeba jako byl sjezd, ten sled všesokolský, že to žili všichni a mně se to, jako já jsem neměl rád na začátku masový projevy, tak mě to bylo tak cizí, že jsem jel za tou babinkou do toho Mostu a ty Němci říkali, jak to, že nejsem na sledu, proč nejsou všichni Češi jsou na sletu. A mně to přišlo podivný, že bych se vymykal z obecného rámce, ale nebylo to nějaký uvědomělosti, bylo to jenom normální reakce, že prostě se mi to nelíbí.
2: Vy jste spíš sympatizoval s levicí? Nebo
0: S levicí, to určitě. Ale nebylo to jako takový, jak bych řekl, to nějaký třídně vidění. To rozhodně nebylo, že jo.
2: Bavila vás literatura ve škole?
0: A literatura mě samozřejmě bavila. A vlastně velice brzo jsem měl i nějaký pokusy, že? Takže dokonce mě vyšla v roce 1941 ilustrovaným zpravodaji mě vyšla povídka jménem Jepice. Měl to jenom určitou vadu na kráse, že místo Putík mi tam napsali Pulík. Takže mi tu radost jako takhle...
2: No, toho jste čet?
0: No, já jsem tenkrát četl opravdu bez skladu všechno. To byla taková vlastně až žravost. Já jsem všecko spolikal od čeho do čeho, do odvážné literatury, detektivky. Ale v té literatuře jsem se dostal zajímavou oklikou a to už souvisí vlastně tím dalším příběhem. Jsem měl přítel, který se má Ladislav Prošek. Tím jsem chodil teda až do té čtvrtý
2: měšťanky
0: a on potom šel na tu obchodní akademii. Vlastně jsem měl takový úmysl jít s ním. No a on začal dost brzo psát povídky. Na mě to udělalo úžasný dojem, že tady znám člověka, který píše a tisknou, že? Mm-hmm. Takže jsem měl tu ctižádost, jako se mu vlastně vyrovnat. No a on mě taky vlastně přitáhl, potom se na mě obrátil už za okupace, takže mě zasvětil do toho, do té ilegální činnosti. To teda bylo v roce 40. On potom, jo, zatkli, odvezli do Mauthausenu, nebo do Dachau, já už přesně nevím, no a tam ho utloukli.
1: Spisovatel Jaroslav Putík vypráví první dějství ze svého životního románu, má název Válka. Už tehdy si zamiloval Chopinovu hudbu.

0: Do jaké činnosti teda ilegální vás zasvětil? Co to bylo?
1: No byla to, jmenovalo se to Národní hnutí pracující mládeže. No byla to teda taková Národní fronta, míněno to tak bylo. V podstatě to bylo komunistický, že jo. Já jsem si to vlastně uvědomil přesně až zase dodatečně. Například tam jsem měl schůzku na Mělníku s nějakým jako instruktorem, který přijel na kole, tak tam chodil. No a já jsem potom po válce viděl fotografii toho, že se jmenoval Krásný a byl to jeden z vedoucích ilegálních činovníků partaje, takže, který ho popravili. Ale má motivace nebyla naprosto jako stranická, politická, ta byla nacionální.
0: Co bylo vaší činností vlastně?
1: No tak činností bylo, že jsme malovali různý nápisy proti německy a tam to opravdu vzbudilo obrovský rámus, tam policajti. A
0: tam u vás nebo v Praze?
1: Tam,
0: na Neratovicku.
1: No, takže oni snad mysleli, že je tam opravdu nějaká to. A nás bylo pár kluků, takových 17, 18 let. Byly i takový ty pokusy, že jsme šeli jak na nádraží, že jo, sypat písek do těch ložisek. Potom jsme rozšiřovali různý různý teda letáky, přes ti známí. Další úkol bylo sehnat zbraně, který se nám samozřejmě nepovedl. Byl to jeden z úkolů a to nám taky samozřejmě potom hodili na krk.
0: No. Co Heydrichiáda, ta vás nezastrašila?
1: No Heydrichiádu jsem prožil vlastně v nejstrašnějších okolnostech, protože já byl zavřený.
0: Už?
1: No a tam to vybírali. Jestli mě vyberou nebo ne, to byla věc.
0: Jak k tomu došlo, k tomu zatčení?
1: No tam se vyskytnul zrádce v té naší. Přidal se k vlajtkařům. A jak to přesně bylo teda, jak to prozradil, to nevím, ale na tom výslechu Mladý Boleslavy, že, tak mě ho přivedli, byl jsem s ním konfrontován. A mělo to ještě ten, jak si tyhle ty lidi opravdu, že se potom ještě vrátil, když mu teda udělali výpověď, tak se začukal, otevřel dveře a ještě žádal, aby mu zaplatili jízdenku zpátky z Boleslavy.
0: Po dobře vykonané práce.
1: Mu nezaplatili jízdenku. Na chvíle tyhle ty detaily. No.
0: Čili jste se měl čeho obávat? A jak se to vyvinulo?
1: Tak člověk jako si samozřejmě nějak nepřipouští ty věci, ale to bylo hrozný, protože tam to byla Mladoboleslavská věznice gestapa. Ta byla asi z poloviny vyklíděná, ty lidi popravili, že? Pamatuju se ještě takový děda, byl z Blat umělníka a příšerně teda tloukli tam, tam ten obličej, to byla krvavá houba, jo. A on mi říkal, hele, ty jsi mladý, ty to můžeš přežít. Až se vrátíš, tak musíš oznámit, že mě udala vlastní žena. Což já jsem teda opravdu cítil jako závazek, že? Tak jsem to oznámil a byl soud. Přišli tam děti, tyhle ty. No a prostě ten soud samozřejmě to nemohl rozsoudit, protože ačkoliv to bylo jasný, jo. Koncem 45. nebo 46. No tak, ale teď ta Heydrichiáda, to bylo samozřejmě i to, ta celá atmosféra, že jo. To se prostě podváželi, stříleli, teď to máte ty zprávy a tam něco. To musíte mít v životě štěstí. To je metafyzika, protože proč tam do toho jeden spadne, druhý nespadne, vůbec se nedá logicky odůvodnit. Oni nás, tu naší partu, to jsme byli tři, naložili v tom květnu po té Heydrichiádě, posadili nás na nákladák, vezli nás SS a vezli nás do Jičína. A to nás vlastně zachránilo. To znamená, ty, co tam zůstali, tak skoro všechny byly popraveny jako schvalování atentátu na Heydricha.

0: Generaci Jaroslava Putíka natrvalo poznamenaly válečné události, ale skutečná traumata a tíživé zkušenosti měly ještě přijít.
1: V tom Jičíně jsme byli dva, tři měsíce, pak jsme jeli do Prahy přes Prahu do Litoměřic. V Litoměřicích jsme měli soud. Tam byl takzvaný Oberlandesgericht. Už jen to, že jsem byl mladistvý, měl tento důsledek. Když mě potom poslali do káznice v Golnově, to je dneska, je to Polsko, že u Štětína, tak jako mladistvý jsem musel být sám. Jenomže na to tenkrát to bylo, že když se ten zákon přijímal, tak byly jiný samozřejmě podmínky. Ale tady to vedlo k tomu, že já jsem byl 2 roky na samotce. Já jsem nemohl mluvit, já už jsem se odnaučil mluvit. Já jsem prostě 2 roky seděl v té kleci.
2: Jak jste to přežil?
1: Přežil jsem to nějakým... Asi to má nějaký následky, já nevím. Ale přežil jsem to a nakonec jsem si v tom liboval. Oni mě tam, to dokreslení, že oni mě třeba tam byla knihovna vězeňská. No já jsem tam přečet celého Shakespearea v Schillingově překladu, to nikdo o to neměl zájem, takovýhle věci, Goethe a v podstatě celýho. Oni byli udivený, že nějaký Čech se zajímá teda o takovýhle věci, to byly svazky, na který nikdo 20 let.
2: To byla univerzita v podstatě.
1: Ano, to bylo to a pustili mi tam nějakou učebnici němčiny nebo něco, na který jsem si jako čmáral svý nějaké poznatky. No vlastně ono tohle vám vyprávám věci, které svým způsobem všechny jsou v literatuře. Zpracovaný. Že? To nějakým způsobem někde propašoval. Ale vypučil jsem si Hitlerův Mein Kampf. Já ho teda skutečně přečet.
2: V originále prostudoval.
1: A dělal jsem si z toho výpisky, což bylo samozřejmě zakázané, protože nemá smít ani papír, ani tušku. Tak vím, že jsem si tam napsal Hitlerův výrok a takový asi tohleto druhu. Německo nikdy nemůže vyhrát válku, pokud ji povede současně proti Rusku a Anglii. Tato válka je ztracena. Oni mi to našli, tam byl takový mrcha dozorce, který si toho všiml, že si tam něco a udělal prohlídku a našli mi to. Takže mě vsadili do klece, dostal jsem prostě hladovku a tak dále. A teď to šlo o život, jo, taková situace. A dostal to ředitel té káznice, šlechtic von Noltke, to vím, co si pamatuju do dneska. Ten pochopil celou věc, jo. Takže ten musel vědět a musel si říct, parchat do toho vidí.
2: Usvědčuje našeho vůdce vlastně.
1: Takže tomu musel rozumět velice prostě.
2: A tam jste teda pobyl a potom ke sklonku, jo, na sklonku války vás...
1: Potom zjistili, no to jsou právě ty osudový takový kotrmelce, který se nedají jinak nějak vysvětlit, ale buď vám jdou na ruku, nebo prostě vás zničej, že jo. Takže oni zjistili, že jsem modelář.
2: Pracující v suchu.
1: A ve věznici, která se jmenuje Landsberg am Lech, Bavorsku, to je věznice, kde seděl Adolf Hitler, že jo? Takže se znova s ním setkávám. A aby to bylo úplně, myslím, nevěrohodné, ale je to pravda, jeho cela byla pod naší celou. Tam byly dva. Takže jsem vždycky v sobotu a v neděli pozoroval z okna ty průvody Němců až do konce, tedy se šli podívat, jak vůdce trpěl tadyhle v tom strašném kriminále. No a tam byla speciální dílna největších odborníků, techniků, kteří zřejmě pracovali na raketách. No takže tam jsem byl...
2: Jako pomocný dělník, jako, v podstatě, jako pomocná síla.
1: Jako modelář moc nevím, opravdu nepomohl. No a pak bych měl býval jít domů, ale to mě nepustili a poslali mi do Dachau, který byl od toho Landsberga celkem asi 100 kilometrů, ani ne snad. No.

0: Na své křižové cestě měl Jaroslav Putík ještě jedno zastavení. Má jméno Dachau.
1: No tak padalo to už, samozřejmě se to rozkládalo, už přece každý tušil, že to jaksi už asi dlouho nebude, takže já jsem tam například si dovolil věc, která je normálně už nepředstavitelná, že jsem se popral s kápem, to se trsalo bunkrem a byl konec. Ale já jsem byl pověřen, abych hlídal misky. Abyste se najet, tak jsem měl misku. A ty se kradly. Jeden z těch druhých, to byly ty, tomu se říkalo štůbe, že jo, ty místnosti. Prostě přišel a ukradl ty misky, které já jsem hlídal. Tak já jsem se na něj vrhnul, ty misky jsem musel zahlas dvou komárů, že jo. A ten příběh, ten kápo z té druhé strany, vím, že to byl nějaký Rakušák, asi, co tam byli sociální demokrati, jo, většinou to byli ty Rakušáci. No a ten se na mě vrhnul, já jak jsem byl v tom zaslepení, tak jsem prostě do něj vrazil taky. No, což nepředstavitelné porušení subordinace. Jo. Takže z toho byl jako proces, protože teďka ten kápo, co mě vyslal, abych to tam hlídal, tak ten se postavil za mě. Takže vznikl spor
0: dvou kápů,
1: obrovských grizzlyů a já jsem tam byl opravdu jako ten, co se mnou bude, že jo, co. Tak to rozřešili, tak to, vlastně to šlo pořád o život, že jo, a že jsme šli k veliteli, tak to byl zase takzvaný barak Elteste, přes celý ten jo, ty byly na ty světnice, ty baráky a pak jsou celá ta řada baráků měla jednou velitele. To byl polský plukovník, obrovský chlap taky, který ležel nahoře na té palandě a teďka ten mu tam teda referoval, co se stalo. A teď vám tu scénu nikdy nezapomenu, protože on, jak byl na té palandě, tak ty hlavy byly na stejné úrovni, jo? Mm-hmm. A on vzal takhle ty dvě hlavy a tak je srazil a říká, raus, jste idiot. Jako řekli, že blbci, končí válka, tady budete dělat takovýhle ten.
0: A co vy?
1: A končilo to tím, že nastoupil celý ten útvar a já jsem se musel omluvit tomu kapu, to, jako teďka máme ty omluvy. Ale tak to už je samozřejmě s tím zpětným pohledem je to legrace, ale při věci sami moc smíchu není.
0: Jak jste se dostal domů?
1: No, to byla taky drama. Já jsem tam zřejmě chytil tyfus nebo něco, to já nevím, protože mě bylo hrozně špatně a hrozně to šlo dolů. Slabost. No a teď to se odjíždělo, to nás odváželi nás vojáci západní armády, že měli tu Čekoslovákia, na ramenu si pamatuju. No a ten den, kdy jsme odjížděli, tak jsem se šel vykoupat, to bylo taky ohromný. A usnul jsem. A ty auta už odjížděli. Takže oni mě nakonec
0: objevili.
1: Byl jsem s Polákama, že jo, a Ukrajinci, tady se neustále mezi sebou prali, to bylo. Se neumíte, já jsem skončil sám, ve světnici byli Poláci a Ukrajinci a ty se nenáviděli takovým způsobem, že se třeba rvali hodiny o to, kdo bude rozdávat jídlo, jo. To jídlo už bylo bohaté, už tam byli Američané, byli tam Francouzi, prostě bylo až moc bohaté, taky jsme to odnesli hodně. No a ty se byli těma vařečkama po hlavě, těma do krve a tak. A já jsem tam stál zase jako ten, který nepatřil ani tam, ani ona.
0: A oni vás objevili někde ve sprše, nebo
1: ne, na posteli jsem usnul, posteli, ale ty věděli, že vlastně odjíždí mi, tak mě zbudili ještě nějaký polský kněz, nebo myslím, že to byl biskup, mě dal takový obrovský kabát, který mi stál skoro na zem. Ona byla zima, ačkoliv byl konec května, jo. A tak jsem klusal zatím, no a do toho posledního auta mě vytáhli a takhle to skončilo.

0: vstoupil jste do strany?
1: Jo.
0: Kdy?
1: No, to jsem vstoupil někdy v 45. No.
0: Jo, a hned no. Takhle vlastně
1: no.
0: Popřít.
1: No tak oni, já ku podivu nad tím...
0: Jako sám, jo?
1: Ne, oni abych řekl, oni předpokládali, že to nemůže být jinak, jo? Jako samozřejmě ty jsi byl jaksi takhle, že jo, zavřený a to... No já jsem byl hlavně zklamaný koncem toho lágru. Když jsem viděl teda ty vojáci, jak to prostě... Já vím, že to bylo daný tím, že oni žili v nepředstavitelných podmínkách, ještě horší než ty ostatní, jo, ale to byla hrozná masa, jo. To taky byli nakonec teda různý uprchlíci, jo, a takovýhle ty... Takže ten pohled na to, že jsem měl takový, jako bych řekl, ideální představy o tom Rusko, že tak ta konkrétní ta srážka s tou ruskou realitou tady v této podobě byla strašná. To mě vlastně právě vedlo takovým rozpadcik, jestli je to vlastně chytrý, nebo jestli je to ne, ale to už prostě šlo jako, jako taková vlna, ale pak jsem nějaký známý mě pozval do Ústí nad Labem, jo. Takže jsem tam dělal jakýhosi tajemníka okresního výboru svazu mládeže. Jenom ale vím, že jsem byl na schůzích, že jsem se snažil mluvit a cítil jsem sám, že to prostě není absolutně můj ten. No a zatím už se otvírá ta škola vysoká politická a sociální, na kterou jsem mohl vstoupit, protože jsem neměl maturitu, že? Takže tam se dělali nějaký ty psychotechnické zkoušky, jestli máte. No. Pustil jsem se do velice horlivého studování. Skutečně, jako jsem to bral.
0: Studoval jste marxismus?
1: Marxismus jsem studoval všecko možný. Ale už od začátku jsem měl jakési heretické, tě, s Engelsem, dialektika přírody a tak dále, to už jsme si říkali, no to jsou nějaké pitomosti, to není úplně možný, takže byla tam vždycky jakási, ale jako v podstatě jsme to brali jako velice vážný a velice závažnou věc. No a tyhle ty ten už vlastně, co se dneska říká stalinismus nebo něco, tak to mě bylo vždycky teda velice protivný. Už tím stylem, jo, už tím už tou mrtvým jazykem, takovým tím toporným a tak. Že.
0: No a vy jste byl ale vlastně skvěle připravený kádr. Jak to bylo s vámi? Že jo? Protože pak už přitul.
1: No, tak já jsem v té době dostal nabídku, abych šel do novin, což bylo zase dnešního hlediska vlastně neuvěřitelný, protože jsme byli jako nedovařený, nedovzdělaný samo sebou a najednou takováhle to. A šel jsem do Lidových novin. Vlastně si mě vytáhl Drda, ne, on mě nezná, ale někdo mu nějako doporučil, hej, to je mladý, ten ti tam pomůže, že jo. Protože Drda, ten dělal velkou politiku, byl poslanec a tak. To byla moje první štace. No, já jsem vlastně dělal zahraničí a svým způsobem jsem tam jako v tom vedení vlastně opravdu zastupoval někdy toho Drdu, že jo, v tomhle tom asi takováhle byla ta pozice. Ale ono to netrvalo dlouho a teď už začínají ty 50. léta, procesy, že jo. No a teď zase ta náhoda, že jo, teď mě poslali na vojnu. Já jsem teprve dodatečně zjistil, že jsem na tu vojnu nemusel. Ale já jsem jako Švejk opravdu sloužil. Ale
0: plné 2 roky?
1: No, asi bez 3 měsíců. Než jsem na to přišel, že musíte si uvědomit, že jsem měl za sebou tu válku. A to vědomí, že v podstatě ten život nakonec, i když nás konkrétně osvobodili Američané, tak z veliký míry děkujeme těm z toho východu, ať už to bylo jak chtělo. A to jak si ovlivňovalo to nazírání. Jo. To znamená, že i když jako vědomí toho, že tam se dějí teda nějaké příšernosti občas v tom Rusku, tak zároveň tam bylo, tady jsou ty Němci a to nás tohle, a to je nějaká protiváha, takže k tomu nebyl takovej vyostřeně kritický, jak by vlastně asi by to normálně mělo být.
2: Jaroslav Potík a jeho Odysea po Česku. Patří k ní i minulost prominentního redaktora a literáta se stranickým průkazem.

0: Jaká byla atmosféra v tom literárním provozu tenkrát, teda v polovině 50. let? Do jaké skupiny sám jste jako patřil?
1: No, byly skupiny, což nebyly skupiny, ale v podstatě takové dělení bylo vždycky mezi ortodoxy a lidi, kteří měli nějakým způsobem kritické myšlení. To se dělilo, taky to někdy se přelévalo, že jo, z jedné strany na druhou. To uvědomění si celý té věci a toho, těch souvislostí bylo velice nízký. A vlastně nám otvírali tak oči, pomáhali dokonce i ty ruský materiály, že? Kde se byly nějaké diskuze, prostě vůbec, samozřejmě byly dirigovány, ale byly tam třeba názory úplně, třeba jenom proto, aby ho mohli potom setřít, že? Tak se to, ale to u nás nebylo, že? Tady to bylo tak zabetonované, že anebo Poláci, že? Kteří prostě byli daleko volnější svým způsobem. Nebo když, já nevím, ve Francii, že, Aragon a ty, to se všechno jako toho tady chytala ta druhá strana, že, která hledala v tom nějaký možný vývoj a tak.
0: Tušili jste něco o komunistických lágrech, koncentrácích, o těch nepřátelích lidu?
1: No tak tušili, samozřejmě nějaký věci vždycky jako se zaslechli, ale že bychom tomu nějak moc věřili, to nevím. Proto taky třeba i ten projev slavný, že jo, tady Seiferta s tím Rubínem.
0: To bylo tuším v 56. na sjezdu.
1: Ta labuť v tom ledu, jo. Tak to nás úplně, my jsme mysleli, že to snad trochu přehání, to snad ani není takhle možný do téhle ty. Oni byli v tomhle tom dál, no, protože taky zažili si už nějaké věci a znali nějaké ty básníky a znali ty věci jaksi z konkréta, že jo, to pro nás bylo, jo, vědělo se, že jsou nějaký katolici a že nějaký hlubší zájem nebo hlubší starost o to, to nebylo, to se bralo jako, že to tak, jsou tam nějaké pochybnosti, ale ne jako, víš, takovým tím plným teda uvědoměním si tý.
0: Kdy jste začal tak jako opravdu, teď myslím, střízlivět a ten svůj názor revidovat? Až v těch 60. letech?
1: To bylo asi dřív, ale

0: ani nebyla nálada něco domýšlet, že by tamhle byli někdo zavřený a že by se
1: těnili. Navíc jste byli etablovaní literáti. Máte vzpomínku na ten slavný sjezd spisovatelů v tom 67. roce, který to vlastně odstartoval?
0: Tam byla jedna věc, která vlastně do dneska nebyla nějak a nebude asi nikdy pořádně zhodnocena. Já jsem byl v tom partajním vedení. A to byla instituce, o které se jako moc nemluví, ta se jmenovala partgrupa. A to byla rozhodující složka, protože ta partaj to řídila všecko. Pomocí teda té stranické organizace, tam bylo 99% komunistů, nekomunistů tam bylo opravdu spočítáte na. A neboli ta stranická skupina, partgrupa, fakticky rozhodovala o tom, co se bude dělat. A oni taky přišli za náma a tak dále. A Hendrich tlačí nás prostě k tomu, aby tyhle ty výstřelky, že jo, Pavel Kout odsoudilo a tak. A rozhodující bylo, že my jsme se postavili proti.
1: Kdo tam byl ještě?
0: Já vám nevím. Já vím, že tam byl Karel Táčník, tam byl určitě. No, oni tam byli, tam museli být v podstatě všichni. Takový ty jména, co známe, on tam byl samozřejmě i Kohout. A ta partgrupa se postavila proti a tím se vlastně to celý zavařilo. A jenom díky tomu, že ten vývoj už šel tak oni to vlastně nemohli a do jisté míry i ten Hendrich byl jaksi takový mírnější nebo hledal jinou perspektivu než ty sekyráři, který by nás byli všichni tenkrát vyházeli. To, co se stalo potom po roce 68, tam ten konflikt v té čirý podobě vlastně už vrcholil tom a už to byl konflikt partají teda.

Další kapitola životního příběhu spisovatele Jaroslava Potíka by se mohla nazývat uklidnění, vystřízlivění, nebo možná spíš osvobození.

0: Kdy vám spadly ty klapky z očí definitivně, když jste, očekával jste to vůbec, ty tanky v ulici?
1: Jo, jo.
2: Překvapen jsem tímhletím nebyl, ale pořád jsem myslel, že snad se něco stane, co tomu třeba zabrání, nebo nějak se to vyvine jinak.
0: To už jste teda opravdu zřejmě iluze o tom režimu neměl.
2: No to teda rozhodně ne. Iluze ne.
0: Iluze ne, ale zůstával jste ve straně.
2: Já jsem vystoupil.
0: Kdy?
2: No já jsem vystoupil hned na jaře 68.
0: A motiv?
2: Jsem tam napsal takový dopis, že už tedy to nemůžu snášet, jak se to, že je to příliš proti mým přesvědčení. No a oni mě vlastně měli vyloučit, ale oni snad zase, že jsem byl zavřený, nebo co to je. Tak se o tom jako už dál ne. Asi mě nějak vyloučili, ale nikdy jsem nedostal. No prostě jsem vystoupil, takže jsem si dovolil to gesto, že jsem vystoupil sám. A když jsem to říkal Karlovičku Šiktancovi, a co, že, prosím tě, proč mi to neřekl, tak já to udělám taky. Nebo... Tak to je snad jediný, co jsem si jako dovolil.
0: Vy jste se pak ocitl teda na dlažbě, jo? V tom...
2: Já jsem se ocitl na dlažbě. No řešil jsem to tím, že jsem si sehnal takové všelijak

0: Také vedlejší čeftíky. Například jsem se stal zpracovatelem informací o počítačové technice. Za každou bylo, za takovou informaci bylo 5 korun, toho jsem nasekal. A potom díky teda různým přátelům jsem dostal překlady z němčiny a z frančtiny. No, přiložil jsem spoustu věcí.
1: Pod cizími jmény nebo pod
0: cizími? Pod cizími jmény, ano.
1: Udržoval jste kontakty se svými kolegy z orientace a z literárek?
0: Ano, to byla velice pevná skupina. My jsme si říkali sirotci z literárek. Jo? A ta se scházela u různých redaktorek literárních novin. Mm-hmm. To bylo velice pravidelný.
1: Čili v bytech, jo?
0: Bytech, taková bytová ta. Tam chodili, dneska by se řekl, velmi známý jména, že jo? Pithard, Petr Pithard, Rychetský, Goldsticker, Eva Krizeová. To šlo po tyhle ty linii. Anna Nováková, ta překladatelka, Rektorisová, Františka Faktorová, Dupalová, takže ty jako dělali takový to krytí. No.
1: Trvalo to až do období charty nebo i potom?
0: Potom, pořád. To nám velice všem pomáhalo, tato takový ten styk, kde se samozřejmě vyměňovaly všechny informace, včetně drvů a tak.
1: A jaký vztah byl k chartě váš? Zřejmě asi jste se také rozhodoval pro podpis, nebo ne?
0: Já jsem se celkem nerozhodoval, protože u mě to bylo... Já jsem, mám dceru cizině, že to je vlastně takový jediný pojítko je, aby se sem ona mohla dostat, abych se mohl eventuálně dostat já tam. To znamená podepsat tu chartu znamenalo...
1: Zavřít dveře.
0: Zavřít ty dveře. Takže to byl u mě docela jednoznačně tento základní motiv.
1: Jaký vůbec máte názor na ten český takový sklon k tomu přežití za každou cenu?
0: Zaprvé já si nemyslím, že to, že jsem třeba nepodepsal tu chartu, neznamená, že jsem nebyl v odporu proti tomu režimu, protože ten podpis opravdu to nemůžeme brát jako nějaký absolutní měřítko, jo? To teda bych chtěl potrhnout. No jinak já nemám rád takový to bičování se, že Češi jsou takový a onaky, oni samozřejmě jsou takový a onaky, ale kdo není, já znám dost svět a znám dost ty a já v tom nevidím žádný podstatný rozdíl. Já myslím, že za určitý, no vemte si Francouze, vemte si Němce, vemte si, ale posuzovat někoho a vůbec vzít si tu pravomoc, nebo to mě připadá až drzí, jako mluvit jménem národa, odsuzovat nějaký národ. Na to bych si teda velice dával pozor.
1: No ale proběhla diskuse letos o antichartě, která byla v podstatě polemická, revolverový.
0: Nemusel, ale jsem přesvědčen, že to není nutné, aby to ti lidi podepisovali. A velice mě mrzí, že tam byla řada těch men známých a velice zasloužilých a tak. To je velice smutné. To už by k té diskuze u národním charakteru by mohlo patřit.

0: Co podle vás udělala s českou společností ta nová doba, myslím, to, jak k nám vtrhla?
1: Kino je to osvobození, je to, ten dekl se zvedl a lidi se ukazují, jaký jsou. Jsou schopní a taky schopní všeho, to je vidět. Ale nepatřím k těm, kteří jako by tady sejčkovali, že to prostě je konec světa a se ubíráme někam do bažin, to myslím, že ne.
0: Přece jenom trošku myslím, že jsme dlužni tomu vašemu spisovatelskému řemeslu. Co pro vás vlastně to psaní znamenalo?
1: Svým způsobem by se to dalo nazvat, že si hrajete, že vás to, jako vás baví hra, ale tohle to samozřejmě není hra, že? Je to, ten moment v tom je, ale máte dojem, že musíte něco sdělit, něco vylíčit, něco popsat, ukázat, že si něčeho všimáte, že jste viděl věci, které jiný člověk nevidí, že, a že to máte teda právo to někomu sdělit. Já jsem si psal takové věci už v té době, než mě zavřeli a tak.
0: Co to je práce na románu? Je to kus života, nebo je to ta hra pro vás?
1: Musí vás to bavit, musí, on člověk někdy se sám diví, co ho napadne. Jakoby tady byl někdo jiný, kdo vám to jako skoro diktuje, jo. Říkáš, no to je zajímavý, to. Není tam ten, já byste to vyjadřoval přesně nějaký logický, prostě berete různý impulzy, různý nějaký zvuky, nebo něco, který vám, máte sice nějakou představu, že jo, co chcete asi říct, ale jak to dopadne, jak se to, kam se to posune, jako na co vyškrtnete, co vyhodíte, co, to je ten proces teda toho psaní. Takže je tam samozřejmě ten moment té zábavy.
0: Mně se zdá, že vy jste vlastně celý život byl modelářem v suchu. Jenomže jste modeloval trošku jiný materiál.
1: No, je to hezký příměr, ale u toho modeláře je jeden rozdíl. To je prostě něco proti tomu, protože tam máte plán, ten je přesný na milimetr. Takže je to tvůrčí proces, ale v jiné oblasti, jako bych řekl, matematice nebo...
0: Co teď píšete? Deníkový záznam, povídku, fejeton, nebo román?
1: Píšu povídky, právě jsem jednu napsal. Je to z takové oblasti, která mě baví, no jestli to bude bavit čtenáře, to nevím. Já jsem byl v Itálii, ve vinařské oblasti Barolo, tam je nejlepší víno asi světa, ale vinaři mě jistě budou odporovat, protože každý si myslí, že to jeho je nejlepší, že jo. No a mám tam takový střetnutí s králem Barola, jo, Barolo je to nejlepší, no a ty, co jsou nejlepší, můžou si na ty viněty dát 5 skliniček, tak, no a já tam mám s ním jako rozhovor. No a okolo toho se motá. Takže je to takový rozhovor o víně a o životě a o tom, jak on vidí ten svět. A teď je tam tomu krásné, ale to je autentický zase, Magor, který má malý autíčko, takový to, co se užívá v městech, jo, protože se otočí vlastně na místě. A ten chlap jezdí ve dne v noci a někoho hledá. Mě to úplně Fellini, jo.
0: Tak si na to Barolo přitukne. Máme ještě čím? Já myslím, že jo. Tak, ať je Barolo. S Jaroslavem Potíkem jsme si nepřipili jenom na jeho čerstvě dopsanou povídku, ale na celé dílo, které je obsáhlé, bohaté, ale i ceněné a překládané do řady světových jazyků. Už dvakrát byl spisovatel odměněn cenou Egona Hostovského, naposled za román Plyšový pes. Z toho také vysvítá, na jakou literární tradici Jaroslav Potík navazuje. Když jsme se rozloučili, napadlo mě, že znovu sáhnu po smrtelné neděli. Myslím, že ani po 30 letech nebudu zklamán.

Dnešní pořad Pamětníci pro vás připravili a loučí se s vámi režisérka Hana Vohrysková, zvuková technička Markéta Mižovská a od mikrofonu Milan Hanuš. Za týden se těším opět na slyšenou.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
1: Amélie Earhartová byla první ženou, která přeletěla Atlantský oceán. Létání se jí ale stalo osudným. Během pokusu o oblet světa záhadně zmizela nad Tichým oceánem.
2: Narodila se v americkém Kansasu a už od malička ráda cestovala. Díky svému otci měla také plno příležitostí, protože ten se neustále musel stěhovat za prací na železnici.
1: Do letadla poprvé usedla v roce 1920. To ji natolik fascinovalo, že začala šetřit na kurzy létání a vlastní stroj. To se jí splnilo už po roce. V roce 1922 vytvořila neoficiální rekord. Jako první žena se totiž vznesla do výše skoro 4300 metrů. V roce 1923 jí Mezinárodní letecká federace jako 16. ženě v historii udělila pilotní licenci.
2: V roce 1928 Amélia Earhartová ještě jako spolucestující přeletěla Atlantik. Už tehdy zřejmě plánovala samostatný let. To se jí povedlo v roce 1932. Po téměř 15-hodinovém letu sama překonala oceán v letounu Lockheed Vega.
1: Amélie Earhartová se stala celebritou. Byla nejenom vzorem pro mladé ženy, ale také módní ikonou. Měla svoji vlastní značku oděvů a zavazadel. V roce 1936 začala plánovat cestu kolem světa. Nechala si sestrojit speciální letadlo a jako navigátora si vybrala zkušeného Freda Noonena.
2: 1. června 1937 vyrazili z Miami a po četných zastávkách v Jižní Americe, Africe, Indii a Asii dorazili na Novou Guineu. Urazili 35 tisíc kilometrů a zbývajících 11 tisíc kilometrů mělo být přes Tichý oceán. Svoji další zastávku měli naplánovanou na ostrově Howland, ale kvůli porouchané navigaci či radiové anténě nemohli ostrov najít. Lidé na ostrově od nich zachytili několik zpráv, ale nemohli je lokalizovat a tak pravděpodobně nakonec Amélii Earhartové došlo palivo a letoun se zřítil do moře.
1: Následovala obrovská pátrací akce, do té doby největší svého druhu, ale bez výsledků. To jen nahrávalo různým spekulacím o osudu posádky letadla. Až v roce 2010 byly na souostroví Kiribati nalezeny fragmenty kostí a jiné předměty. Podle znalců mohly patřit právě Amélii Earhartové a jejímu navigátorovi.
0: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Zástupci USA, Izraele a Libanonu podepsali rámcovou dohodu. Fotbalisté Francie hrají s Norskem o první místo ve skupině mistrovství světa. A počasí čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Zítra bude až 39 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vládní koalice se chce mediální novelou zabývat až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a taky s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Původně měl jít zákon do prvního čtení už v červenci. I přesto chce vláda stihnout zákon prosadit do konce roku. Opozice spolu s Českým rozhlasem a Českou televizí návrh kritizují. Podle nich zrušení poplatků oslabí nezávislost médií veřejné služby. To vláda odmítá. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze může pokračovat. Ex-ministr Pavel Blažek, dřív z ODS, jeho bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic neuspěli se stížnostmi proti svému stíhání. Rozhodlo tak nejvyšší státní zastupitelství. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Blažek, Daňhel a Tic čelí obvinění z praní špinavých peněz a taky zneužití pravomoci úřední osoby. Vysvětluje mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
4: Státní zástupce stížnosti obviněných zamítl jako nedůvodné, neboť dospěl k závěru, že trestní stíhání obviněných bylo zahájeno důvodně a v souladu se zákonem. Další opravný prostředek proti tomuto postupu není přípustný.
3: Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě, hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají, Tic se k případu zatím veřejně nevyjádřil. Zástupci Spojených států, Izraele a Libanonu podepsali rámcovou dohodu. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí. Šéf rezortu Marco Rubio řekl, že dokument zavádí rámec pro trvalý mír a bezpečnost. Libanonští a izraelští diplomaté jednali ve Washingtonu od úterý. Izraelský velvyslanec USA Yehiel Leider dodal, že součástí dohody není Irán ani militantní hnutí Hezbollah. Boje mezi Izraelem a šítskými ozbrojenci znovu trvají od března, ačkoliv byla uzavřena příměří. Na konferenci o demokracii pořádanou stranou AfD přijeli do Německa i čeští politici. Celou akci zahájil v Berlíně bývalý prezident Václav Klaus a na něj pak navázal předseda poslanecké sněmovny z hnutí SPD Tomio Okamura. Stěžovali si mimo jiné na údajně chybějící svobodu projevu v Česku.
5: Praktisch keinen Zutritt zu dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen.
6: Václav Klaus, který byl ve středu hostem Českého rozhlasu Plus, si v Berlíně postěžoval, že je v českých veřejnoprávních médiích kvůli svým postojům prakticky nežádoucí osobou a uvedl to jako jeden z příkladů, proč je dnes pošlapávána lidská svoboda snad ještě víc než za komunismu. Tomio Okamura zase představil jako nedemokratický prvek v Česku, že obvodní soud v Praze uložil začátkem června pokutu jeho straně za předvolební plakáty, které podle něj podněcovali nenávist. Oba čeští politici popřáli alternativě pro Německo úspěchy ve volbách. Strana, jejíž některé zemské pobočky jsou úředně prohlášeny za pravicově extremistické, má podle průzkumu aktuálně podporu už skoro 30% voličů. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
3: Fotbalisté Francie nastoupili na mistrovství světa v Severní Americe proti Dánsku a aktuální informace přidá reportér Jakub Kanta.
7: Souboje o první místo mají po prvním poločase a krátce před startem toho druhého k postupu z té první příčky blíž Francouzi, protože vedou nad Nory 3-1 a to díky hetriku Usmana Dembeleho. Jediný norský zásah měl na svědomí Asgard. Norové ale nehrají vůbec v nejsilnější sestavě v souběžně hraném utkání. V Torontu mezi Senegalem a Irákem, kde se hraje o první body na mistrovství a také o třetí příčku, vede Senegal 1-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: O první místo ve skupině budou hrát ve 2 hodiny ráno středoevropského času Španělé proti Uruguay. Ve stejnou dobu nastoupí Kapverdy proti Saudské Arábii a v 5 hodin ráno se Egypt utká s Íránem a Nový Zéland s Belgií. Na tenisovém turnaji Live Sport Prague Open v Praze na Štvanici se v červenci představí Belgičanka Mertensová, Řekně Sakarajová nebo předloňská vítězka Polka Lineteová. Hlavní zahraniční hvězdy turnaje WTA oznámili pořadatelé.
8: Dlouhá kolona na D1 na Vysočině a neprůjezdná silnice 68 na Frýdeckou Místecku. Dálnice D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic znovu stála. Na 85. kilometru odklízí následky nehody. Jsou tam odtahovky, vypadá to, že už havarovaná vozidla odvezli. Jede se pravým pruhem kolona má zhruba 11 kilometrů. Od 74. kilometru začíná před sjezdem na Koberovice. Osobním autem se to dá objet podél dálnice přes Hořice, Vojslavice, Koberovice a Humpolec. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov stojí nákladní auto. V omezení u Šmejkalky kilometru 24,5 blokuje jeden ze dvou průjezdných pruhů. Tvořila se kolona, teď vypadá to, že už se místem projíždí plynule. A silnice 68, a ne, ta kolona tam pořád u Šmejkalky je. 68 ze Slovenska do Třince u Jablunkova neprůjezdná, odklízí tam nehodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů Celsia, zítra pak čekejte slunečno a velmi teplo. V celém Česku bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou oblačností. A meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 stupňů a na horách kolem 31. To byly zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Prázdniny znamenají nejen možnost svobodně si užívat léta, ale mnohdy také znamenají vyšší míru stresu, zvlášť pro rodiče po rozchodu, kteří řeší, jak spravedlivě rozdělit čas s dětmi. I na to se zaměřili mediátorky Andrea Vyskočilová a Michaela Radoušová. Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Co je aplikace UpToUs Rodina, kterou jste společně vytvořili?
10: Aplikace UpToUs Rodina je vlastně výsledek naší dlouhodobé práce mediační a obsahuje vlastně všechno to, co my v té mediaci pro ty rodiče se snažíme s nimi nastavit. Takže začíná to vlastně režimem péče, tak aby přesně věděli, kdo kdy pečuje, kdy odváží na kroužky, kdy přebírá ve škole a tak dále. Jsou tam výdaje, které jsou spojené s dětmi. Je tam vlastně přehled, takže okamžitě každý rodič ví, kolik se utratilo a kolik si má kdo zaplatit. Jsou tam také úkoly, takže je jednoduché si rozdělit úkoly spravedlivě mezi sebe a také chat.
9: Jak vznikl ten nápad?
11: Nápad vznikl, s nápadem přišla Andrea. Andrea je autorkou toho nápadu a vycházela přitom vlastně z naší té společné mediační praxe, která ukázala, že na českém trhu chybí nástroj. Vlastně pro nás je aplikace nástroj, který poskytujeme těm rodičům, ať rozvádějícím se, rozvedeným, rozejitým, rodičům dětí, kteří potřebují řešit prostě takovou tu každodenní agendu kolem svých dětí, to, co řešíme vlastně všichni, kteří máme děti. A my jsme věděli z mediační praxe, kdy jsme pracovali pro zahraniční páry, že v zahraničí takové aplikace existují. V Čechách takový nástroj pro rodiče chyběl, současně jsme vlastně neviděli jako naši cestu, abychom tady zastupovali nějakou zahraniční aplikaci, prostě chtěli jsme to přizpůsobit tomu našemu českému prostředí. A to byl vlastně ten prvotní impuls, se kterým Andrea přišla, který vedl k tomu, že dneska teda máme po dlouhé době, mnoha měsících a velkém úsilí skutečně co rodičům nabídnout.
9: Tak to je téma dnešních hovorů. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Hovory.
9: Aplikace UpToUs Rodina, o které si budeme povídat, je jistě užitečný nástroj, ale sama o sobě rodičovské problémy nevyřeší. Kdo a v jakých situacích se na vás jako na mediátorky nejčastěji obrací?
10: No, to jste řekl úplně přesně. Ta aplikace právě není řešení, je to nástroj. A na nás jako na mediátorky se obrací vlastně rodiče v momentě, kdy zahájí řízení u soudu. Kdy podají návrh, tak soudy právě v těch rodinných věcech velice často usoudí, že je dobré těm rodičům dát příležitost k tomu, aby ty věci nerozhodoval za ně soud, aby právě byly to právě jenom rodiče, kteří budou budou rozhodovat o svých dětech. A za tímto účelem vlastně nařídí první setkání s mediátorem a ty rodiče přijdou k nám.
9: Rozumím tomu správně, že pracujete ve dvojici, je to unikát?
11: Mezi zapsanými mediátory, tedy těmi, kteří mají státní zkoušku z mediace a jsou zapsáni na seznamu Ministerstva spravedlnosti, jsme s Androu skutečně spíše výjimkou v tom, že pracujeme takzvaně v režimu komediace, neboli ve spolupráci, kdy každou mediaci...
9: Nemá to nic s veselím společného, ale je to společná práce.
11: Je to společná práce, přesně tak. Takže ano, jsme spíše výjimkou.
9: Jaké to má výhody?
10: Ty výhody spočívají v tom, že my jsme mediátorky a zároveň jsme advokátky. Máme každá už velice dobré zkušenosti z toho provázení rodičů i soudním řízením. A to nám vlastně dává hodně podklad pro to, abychom využili maximálně naše vzájemné přednosti. To znamená, každá z nás vlastně zapojíme všechno to nejlepší, tak, aby jsme těm rodičům dokázali pomoct rychle a efektivně.
9: A jak se v tom úsilí úspěšná, co lze vlastně považovat za úspěch?
10: No, za úspěch jednoznačně se dá považovat, když rodiče od nás odcházejí s dohodou a hlavně s vizí budoucnosti nejen pro sebe, ale pro svoje děti. Protože to je to, co potom přináší do těch rodin uklidnění situace a trošku jako optimističtější výhled.
9: A jak je to časté, že se to stane? Že to tak dopadne?
11: Tak statisticky to vychází tak, že zhruba 70% všech mediací je úspěšných, to znamená končí mediační dohodou. My víme, že i těch 30%, které označujeme jako neúspěšné, je mnohdy odrazovým můstkem pro to, aby rodiče k těm dohodám došli třeba mimo mediaci s pomocí soudu, který už je, kdy my jako mediátoři připravíme a soud už je trochu došťouchne k tomu, aby se domluvili. Takže ani těch 30% zbývajících určitě nejsou mediace, které by byly jako ztracené.
9: A kdo usměřuje vás dvě, když se nepohodnete?
11: My se umíme usmířit sami. Nám se taky stane, že má jedna z nás jako těžký den a nebo je prostě nervózní a projeví se to v té vzájemné komunikaci, ale my si to umíme vyříkat. Používáme ty mediační techniky i v komunikaci mezi sebou.
9: Funguje to.
11: Když je to potřeba.
9: Zdůrazňujete, že nejlepším řešením konfliktu je prevence. Jak v ní může na pomoci vaše aplikace?
10: Komunikace přes různé, jako třeba e-maily nebo zprávy nebo WhatsAppy, potom znamená to, že rodiče často nevědí, kde mají hledat tu poslední aktuální odpověď třeba na svou otázku, na změnu režimu o víkendu. Takže ta aplikace v tomhletom je skvělá, že máte všechno na jednom místě a nemusíte mít obavu, že někde máte nějakou jinou zprávu, na kterou jste nezareagoval.
9: Co radíte rozvedeným rodičům, jak konec školního roku s ratolestmi vhodně oslavit?
11: Tak vhodně oslavit. Vždycky je dobré dívat se na konec školního roku pohledem těch dětí, i když jsem rodič. A každé dítě touží potom, aby to svoje vysvědčení a ten závěr školního roku mohlo oslavit s oběma rodiči. My vždycky říkáme rodičům, pamatujte na to, že dítě, buď dítě odjíždí samo někam na tábor hned po vysvědčení, nebo odjíždí s jedním z vás na dovolenou. A může se tak stát, že ta doba, kterou s tím druhým z vás není, je prostě příliš dlouhá a ta atmosféra toho vysvědčení během té dlouhé doby nepřítomnosti tak jako vyčpí. A říkáme jim, i když se na sebe zlobíte, i když vy máte mezi sebou různé komunikační bariéry nebo problémy, dopřejte tomu dítěti, aby takové momenty, jako je třeba závěr školního roku a vysvědčení, mohl skutečně strávit s vámi oběma. Nějak se o to podělte, ale to dítě, vězte, že to dítě bude šťastné.
9: Co všechno přináší vaše aplikace v souvislosti s letními měsíci? Jak může být rodina užitečná právě v plánování a organizování?
10: No, díky tomu, že tam je vlastně sdílený kalendář, tak je úplně jednoduché si tam vlastně udělat změnu z toho běžného školního režimu. Nastavíte si tam vlastně ten plán podle toho, jestli je dítě na, samo na táboře nebo na soustředění, a potom si tam vyznačíte podle dohody vlastně týden třeba, kdy odletíte s dětmi sám k moři, a je to právě dobré v tom, že se to dá dobře kontrolovat, víte, že to je aktuální, že tam, že všechny změny vždycky musíte odsouhlasit si vzájemně, to znamená, můžete se na to spolehnout.
9: Vstupují, nebo měli by vstupovat do toho plánování samotné děti?
11: No tak oni zcela přirozeně od určitého věku vstupují. A my často říkáme rodičům, to, že se ta rodina rozpadla, zase nemění nic na tom, jak to dítě vyrůstá a že se samostává do určité míry samostatným jedincem, který má taky svoje přání a svoje představy o tom, jak bude trávit volný čas. A stejně tak jako v úplných rodinách plánujete léto se svými dětmi, v těch rozvedených byste to měli dělat úplně stejně.
9: No a co se týče té aplikace, tak nemusíte jen o rodiny rodičů po rozchodu. Ona může se hodit vlastně i těm, které mají třeba víc dětí nebo mají to organizačně složitější, ne?
10: No, to je přesně také to, co jsme se snažili tou aplikací vlastně jako pokrýt, a to jsou rodiny, které se překrývají. To jsou takzvané patchworkové rodiny, kde vlastně dochází k tomu, že rodiče se starají třeba o svoje společné děti a starají se i o děti z té druhé rodiny. A to je vlastně potom jako velká výzva všechny tyhle ty aktivity skoordinovat tak, aby si zároveň rodiče třeba mohli také nastavit svůj pracovní život.
9: Advokátky a mediátorky Michaela Radoušová a Andrea Vyskočilová, které se dlouhodobě věnují rodinnému právu a podpoře rodin v náročných životních situacích, jsou hosty Hovoru.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Jak se podle apky dá sdílet nebo rozdělit rodičovskou péči během roku teď, abychom nemluvili jenom o těch prázdninách?
10: My tam máme několik vlastně už přednastavených režimů.
11: Tam 9 základních šablon nebo vzorců té péče, z nichž každá nabízí ještě několik variant v závislosti na tom, jestli si rodiče budou dítě střídat pondělí, úterý, středu, prostě těch variant je tam mnoho. Ve výsledku to vlastně znamená, že ta aplikace nabízí asi 60 různých modelů, ze kterých si rodiče můžou vybrat právě ten svůj.
9: No ale musí se na tom shodnout, tak už jenom shodnout se na tom správném modelu je asi otázka, ne?
10: Ale tím to všechno začíná. Ty rodiče, vlastně to je to, kde je ta startovní čára pro to, aby si mohli ten svůj budoucí život oddělený nějak naplánovat. A ono je to důležité nejenom pro ty rodiče, ale i pro ty děti, aby vlastně věděli, kdy se můžou těšit na toho druhého rodiče. Takže to každý z rodičů ví, že od toho se vlastně musí odpíchnout.
9: Do jaké míry jste se nechali inspirovat právě zahraničí, jak už jste o tom mluvila, že existují takové aplikace venku, ale u nás chyběla, tahle je specificky pro tedy české uživatele. Co pro vás bylo největší inspirací?
11: Nebyly to ty zahraniční aplikace. Ty tam vlastně zafungovaly jenom na úrovni té informace, že v zahraničí se něco podobného používá.
9: Takže jste to vlastně tvořili na čistém stole?
11: Ano, dá se to tak říct.
10: My jsme se vlastně opravdu snažili o to, do toho dostat všechno to, co řešíme u těch mediací, protože to nám přišlo důležité. Každá rodina je jiná, každá rodina má jiný příběh, ale ten základ je pro každou rodinu vlastně stejný. Někdo to potřebuje dílčí, jenom úpravy, někdo přijde jenom kvůli režimu péče a kvůli výživnému, někdo potřebuje úplně všechno, celý scénář.
9: Jak důležité je pomocí aplikace sledovat výdaje?
10: To je právě jedna z věcí, které jsme si říkali, že jsou pro rodiče důležité, a je to jednoduché v aplikaci. Protože do aplikace vlastně jenom zadáte ten výdaj, pošlete toho druhému rodiči, on to odsouhlasí a rovnou se to započte do všech těch výdajů. A za měsíc se vám vždycky vypočítá vlastně to, kolik si kdo máte vzájemně zaplatit. Ale vy to vidíte i průběžně. A je to právě hrozně důležité proto, aby rodiče tušili, kolik vůbec vydávají peníze. peněz, protože ono se to nezdá, to je 2000 tady, 3500 tam, ale ono se to nasčítá a je to důležité pro ty rodiče, aby vůbec taky mohli plánovat nějaké větší třeba výdaje, když je právě čeká třeba dovolená, tak aby věděli, že na to našetří.
9: Proč považujete za důležitý zabezpečený chat? Ten je taky součástí té aplikace.
10: Ano, je to tak.
11: Proč ho považujeme za důležitý? My spíš považujeme za samozřejmé, že ten chat je zabezpečený. To máme za to, že je jako základní standard, který je potřeba dneska nabídnout na každé komunikační platformě. Čím ten chat náš se odlišuje asi od jiných chatů, je fakt, že v něm nejdou mazat ani editovat zprávy. Zatím stojí myšlenka taková, že ten chat má sklidňovat, deeskalovat tu komunikaci, která může být v určitých fázích toho konfliktu opravdu jako vyhrocená. A ve chvíli, kdy vím, že zprávu, kterou odešlu, tak už nebudu moci změnit, tak u většiny z nás to vede k tomu, že si teda lépe rozmyslím, co do té zprávy napíšu a tím skutečně mohu jako přispět k tomu, aby ta komunikace probíhala ideálně efektivně a věcně.
9: Mimochodem, je to věcnější třeba komunikace právě prostřednictvím mobilu pravděpodobně, nebo já nevím, jestli se používá ta aplikace i třeba přes počítač, ale než dejme tomu telefonát nebo osobní kontakt, že tam možná není tolik emocí v tom?
10: Tak záleží asi na tom určitém rodiči. Je to individuální. Ale já jsem, to je vlastně zajímavé, když se na to ptáte, protože některé ty zahraniční aplikace nabízejí ještě vlastně takovou službu k těm chatům, že rodičům nabízí slovník, že vlastně vylučuje využití některých peprných výrazů a tím se snaží kultivovat tu komunikaci mezi rodiči.
9: Když se ještě vrátím k tématu prázdnin, jak je to s potřebou souhlasu druhého rodiče, když chcete s potomkem vycestovat na dovolenou do zahraničí?
11: Tak pokud nemáte v ruce soudní rozhodnutí, které by vám něco takového zakazovalo, tak se svým dítětem můžete vycestovat na dovolenou do zahraničí, aniž byste k tomu potřebovali nějaký písemný nebo explicitní souhlas druhého rodiče. Pokládá se za zcela přirozené a v rámci běžného výkonu rodičovské odpovědnosti, že svoje děti bereme na dovolené, a to i na dovolené zahraniční. Platí to ale samozřejmě v situaci, kdy se jedná o běžnou dovolenou, takže i ten druhý rodič ví, na jak dlouhou dobu odjíždíte, má informace o tom, kde se jeho dítě bude nacházet a taky se může spolehnout na to, že se s tím dítětem vrátíte. Jiná situace může nastat tehdy, pokud ta cílová země, do které s dítětem chcete jet, vyžaduje nějaký souhlas obou rodičů s pobytem dítěte nebo se vstupem dítěte na její území, tak tam potom je potřeba to projednat. Ale jako v našich českých poměrech souhlas druhého rodiče s tím, abyste vzali dítě do Řecka nebo do Chorvatska, vlastně nepotřebujete.
9: Mimochodem, má vaše aplikace i cizojazyčnou verzi?
10: Má. My jsme totiž v naší praxi se právě potkávali často s páry, které tvoří na jedné straně cizinci, kteří tady žijí, nebo jsou to oba dva cizinci, takže to je taky velice běžné. A přišlo nám to jako logické nabídnout tu aplikaci i v angličtině.
9: Aplikace Up to Us Rodina, tak tu jste představili v dubnu. Jaký je o ní zájem?
10: Ten zájem je veliký. Máme radost, že vlastně počet stažení je ve stovkách a teď čekáme vlastně na to, protože je tam měsíční zkušební doma, bezplatná, takže čekáme teď na to vlastně, jak se v průběhu času ukáže, kdo vlastně to opravdu bude využívat a využije tu placenou verzi.
9: A měli byste nějaký konkrétní příklad z praxe, jak rodinám tedy pomáhá? A zaznamenali jste v tomto směru už ohlasy?
10: Máme tam hezkou recenzi od jedné uživatelky, že jí to vlastně přineslo přehled do veškeré té agendy a že jí to přijde vlastně velice užitečné. Ale zatím...
9: Jste na začátku.
10: Jsme na začátku.
9: No, máte další nápady? Hodláte nějak tu aplikaci rozvíjet dál nebo uvažujete ještě o nějaké jiné?
10: Máme nápady, protože určitě by tam bylo ještě možnost vlastně navázat na některé ty funkce, které už tam máme, tak aby ještě byly uživatelsky přívětivější, třeba zrovna na výdaje, aby tam třeba došlo i k propojení mezi teda aplikací a bankou, aby tam šlo zadávat platby a tak dále, nebo případně tu aplikaci, aby tam mohlo být více uživatelů, to znamená nejenom rodiče, ale třeba prarodiče a tak dále. No a jinak máme i další vlastně nápady, jak vlastně tento koncept použít pro další
11: samostatné aplikace.
9: Například, pokud chcete prozradit, aby vám to někdo nevyfouk.
10: No, to já nevíme. No, určitě by se nabízelo vlastně podobný koncept využít pro péči o seniory. Protože my to vidíme tak, že je to podobná agenda. Tam ale jde o to, že většinou se staráte o svoje rodiče. Když máte štěstí, máte sestru nebo bratra, máte vlastně spoustu zařizování, a takže podobné funkce by vám asi přišly také vhod.
9: Nabízí se otázka, jestli to budou ochotně využívat i ti seniori, ale asi není dobré je podceňovat, že by třeba předpokládat, že nejsou dostatečně gramotní v tomhle směru, čili předpokládáte, že i o to by bylo zájem, by byl zájem.
10: Předpokládáme, že ano, a je to právě otázka, jaké další funkce ještě do té aplikace zařadit tak, aby to bylo i pro seniory samotné. Aby tam vlastně měli nějaké přidané funkce, které budou pro ně důležité. Nejenom pro ty, kteří se o ně starají, ale primárně to by to mělo být zaměřené na ty osoby, které se starají o ty seniory.
9: Když se ještě vrátíme na začátek našeho rozhovoru, kdy jsme mluvili o tom, jakým způsobem se snažíte pracovat s rodinami, s dětmi, těmi tedy rozvedených rodičů, jak si osobně vysvětlujete často spoustu energie, kterou vynakládají buď oba, nebo někdy jeden z těch rodičů k tomu, aby kladli překážky třeba v tom, aby se ten druhý mohl setkávat se svým dítětem? Proč se neuvědomují, že to vlastně je na škodu zejména té ratolesti?
11: No, ono je potřeba si přiznat, že rozpad té rodiny je jako velice traumatizující záležitost samozřejmě pro všechny zúčastněné. A je to tak bolavý, ti rodiče jsou tak zranění, že mnohdy skutečně dělají věci, které ve chvíli, kdy se z toho jako dostanou, překlenou se přes to emocionálně těžké období rozchodu, tak třeba i sami vyhodnocují, že nebyly úplně správně. To jsou ti rodiče, kterým se to skutečně může jako dočasně vymknout v tom období toho zoufalství, ale kteří jenom potřebují čas na to, aby se znovu nadechli a začali jednat nějak víc racionálně. No potom je skupina rodičů, kteří v tom pokračují, kteří prostě asi potřebují projít těmi složitými vztahy, složitými vzorci jako chování a řešení, ale my v zásadě nikoho nesoudíme, protože víme z těch mediací, že opravdu každá ta rodina je naprosto jiná, v každé ten příběh probíhá úplně unikátně a není vůbec jednoduché takovou jako složitou a zátěžovou situaci uchopit tak, aby to byla celou dobu jenom jako procházka růžovým sadem.
9: A dá se říct, jestli převládají ty rodiny nebo ta společenství, kde jsou ti jednotlivci schopni se domluvit racionálně, anebo spíš tam převládají ty emoce?
10: Já bych to viděla jednoznačně, že převládají ty rodiny a ty rodiče, kteří se dokážou domluvit. Ta mediace pro ně totiž je často i příležitost po dlouhé době si některé věci konečně říct bez toho, aniž by právě prožívali ty strašně silné emoce a nebyli schopní pokračovat v tom rozhovoru, když jsou jenom spolu. To je úžasná chvíle, kdy si vlastně tohle uvědomíme v té mediaci, a oni nám to často i dávají jako zpětnou vazbu, že je to po letech, kdy si dokázali takhle dlouho povídat. Běžná totiž mediace trvá 3 hodiny. Oni tam přijdou, ty rodiče, a mají pocit, že vůbec netuší, co si 3 hodiny budou říkat. A potom odchází a říkají, nám to tak strašně uběhlo a my jsme si konečně řekli spoustu důležitých věcí. Tak už jenom tento moment je pro ně často velice důležitý.
9: Když jsme mluvili o vaší novince, tedy aplikaci Aptuas Rodina, tak mě napadá, jestli si tím nezjednodušujete práci.
11: Asi ne, tu naši mediační, ale i kdyby tomu tak bylo, tak my za to budeme rádi, protože pro nás ta mediační cesta je opravdu motivována jako tím pomáhat těm rodinám. Jo, nám přináší největší radost to, když vidíme, že ti rodiče odchází, jsou schopní se spolu bavit. Někteří se dokonce vezmou za ruku, když od nás odcházejí. A to je pro nás jako výhra, to je ta satisfakce, kterou v tom vidíme. A kdyby to bylo tak, že rodiče s pomocí aplikace naší dokážou nastavit ty porozvodové a porozchodové životy, takže nás nebudou potřebovat zase z pozice mediátorů, my za to budeme jenom rádi.
10: Já bych to ještě doplnila, ono to je taky spojené s tou myšlenkou té prevence, o které jste taky mluvil na začátku, protože teď v současné době víme, že pro děti je nejdůležitější mít čas s rodiči, kdy s nimi můžou pouze mluvit, kdy vlastně můžou sdílet svoje názory. A často se nám stane jako rodičům, že právě na takovýhle obyčejný povídání nemáme moc času. Takže smysl aplikace je v tom, aby jsme si jako rodiče a ušetřili vlastně zbytečný čas organizací a díky tomu mohli mít víc času na to trávit s dětmi.
9: Hosty hovoru dnes byly mediátorky Andra Vyskočilová a Michala Radoušová. Děkuji za rozhovor a přeju klidné prázdniny. Naschledanou.
10: My také děkujeme.
11: Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
9: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
12: Twelve EU member states led by the Czech Republic are urging the European Commission to postpone key provisions of the new methane emissions regulation by at least 3 years. The countries argue that the delay is necessary to safeguard Europe's energy security amid ongoing geopolitical instability. A law aimed at making it easier to replace civil servants and bringing the rules of their employment closer to the labor code was approved today by the Chamber of Deputies with votes from ruling coalition lawmakers. The opposition, as expected, failed to push through a rejection of the bill, which it says politicizes the civil service and prioritizes loyalty over expertise. The widespread power outage that affected parts of Czechia last July was caused by a combination of several unrelated technical and operational incidents, a group of international experts said, confirming the findings of last year's investigation by the Czech power grid operator. Weather. Clear skies during the day, by evening high cloud cover will appear in western Bohemia. The highest daytime temperatures will range from 34 degrees Celsius to 38 degrees Celsius, with isolated locations reaching up to 39 degrees Celsius. Czech politics are currently dominated by a constitutional court ruling allowing President Pavel to attend a NATO summit next month, despite the Babiš government's efforts to block him. But what will actually happen in Ankara? Ian Wilby discussed the situation with Otto Abel, a political scientist at Masaryk University.
13: The government seemed to deliberately leave an official decision on who would be in the delegation very late, evidently hoping the president wouldn't have time to take this matter to the Constitutional Court. Is it surprising that the court delivered a preliminary ruling very quickly?
14: It might be surprising, but, you know, it wasn't deciding in a vacuum, and timing was part of the dispute, and it was quite obvious. So as the accreditation deadline was approaching and the government's previous handling of the matter created a situation in which any delayed judicial response might have made the president's participation practically impossible. So in that sense, the preliminary measure was not only a legal intervention, but also a response to a procedural strategy that risked deciding the case by delay rather than by constitutional argument. So this is what happened.
13: And what should we make of the response of the government? Prime Minister Babiš said he respected what he called a quick ruling, while the Foreign Minister, Petr Matsenka, said that it was an attempt at a putsch or something like that?
14: Yeah, the current development already shows that many members of the government are not satisfied and happy with the outcome. They use emotional language, including the framing of the court's move as an attempted constitutional coup. And that suggests that at least Petr Matinka is unlikely to seek de-escalation of the whole situation. And on the contrary, it is reasonable to expect that Matinka will look for ways to make the president's participation politically or practically uncomfortable.
13: Since the ruling, there has been a dispute over who should head the delegation. The president says it should be him, but there are also reports that the government are still planning to somehow sideline him in Ankara. How do you think things are most likely to play out at the summit?
14: Well, it's difficult to foresee the future, but I believe that president will play his role and he will be natural leader of the delegation, especially because he has ties to NATO, and he knows all the delegates personally, but at the same time, we will see attempts by the government representatives to play their roles as well. So it will be difficult, and I'm afraid it will be awkward for most of the actors.
13: Otto, whoever is in the right over all of this, isn't there a large chance of embarrassment for Czechia in Ankara?
14: No, I hope that scenario will not fulfill and the embarrassment will be rather low. But, you know, the whole world or at least the NATO countries are watching what is going on in the Czech Republic, and they clearly see that there is an ongoing conflict between the castle and the government.
11: Ian will be with that report. Thank you for listening.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
15: Dvě strany současné vládní koalice, hnutí SPD a motoristé sobě, prosazovaly zrušení školní inkluze. S hnutím ANO se nakonec dohodli, že systém, který má zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání, zůstane, ale projde zásadní revizí. Ministr školství Robert Plaga před pár dny přiblížil, v čem by tahle revize měla spočívat. Navrhuje, aby se změnil způsob, jak se přidělují asistenti pedagoga. Nově už by se nevycházelo z doporučení pro konkrétního žáka, ale z toho, kolik je dětí ve třídách a jaké mají potřeby. Bude to změna k lepšímu?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
15: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou dva místopředsedové výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport. Poslanec hnutí STAN Jan Berky, dobrý den.
16: Dobrý den.
15: A poslanec zvolený za motoristy sobě Miroslav Krejčí, dobrý den.
17: Dobrý den, díky za pozvání.
15: Jde revize inkluze, kterou představilo ministerstvo školství, správným směrem, pane Krejčí?
17: Určitě tato změna, která je v současnosti představena ministerstvem školství, je krok správným směrem, ale určitě bych to nenazýval tím, co se řešilo kolem voleb, a to je zrušení inkluze nebo velká revize inkluze.
15: Pane Berky, váš pohled na tu ministrem školství představenou změnu?
16: Vzhledem k tomu, že co se týká parametrizace asistentů pedagoga, navazuje ta současná vláda na naší, tak ten směr považuji v zásadě za dobrý. Ono ostatně málo kdy potkáte někoho, kdo by řekl, že parametrizaci nechce, než přijdou čísla. Předpokládám, že o tom se také budeme za chvilenku bavit, o některých těch parametrech, kde jsou případně rizika. Ale základní idea je správná.
15: Takže tady nejste v nějakém zásadním sporu. Když jste, pane Krejčí, úvodem říkal, že teď se inkluze nebude rušit, tak jste právě narážel na ten volební slib mimo jiné motoristů, kteří říkali ústy některých představitelů, třeba pana Gregora, vašeho kolegy, že dokonce zrušení inkluze je podmínkou ke vstupu do vlády, ale to se tedy dít nebude.
17: Pokud jsme po volbách, jsme si sedli v rámci současné koalice a dohodli jsme se na tom, jaké změny v inkluzi mají proběhnout během současné vlády, a určitě asistenti pedagoga byli jeden malý dílek z té dohody, a byť ještě

0: jak tady funguje řadu let, bude pokračovat, jenom se bude revidovat?
1: To, že ten systém potřebuje nějakou revizi, tak na tom jsme se podle mého názoru shodli všichni. To, co se třeba ukázalo, je, že speciální vzdělávání, respektive speciální školství má nějaké svoje místo. To, co si ale nemyslím, že by to mělo vést, je k tomu, že budeme zase děti se speciálními potřebami, ať už daný fyzickým handicapem nebo nějakým jiným handicapem, segregovat do speciální škol. Já si třeba myslím, že spíše cesta je podpora speciálních tříd při běžných základních školách, což není vždycky úplně jednoduché, to přiznávám. Zároveň je potřeba se podívat na to, jak více podpořit některé podpůrné pozice. V tomto smyslu revize by za mě také byla OK. Ale zrušení inkluze považuji za velmi špatný krok pro společnost.
0: Pane Krejčí, když vy jste tady před chviličkou řekl, že ty velké změny teprve přijdou, souvisí to s tím, že vláda chce zásadně posílit kapacity jak speciálních škol, tak speciálních tříd a tam přesunout část těch dětí se speciálními potřebami, jak teď na to narazil váš pan kolega?
2: Přesně tak, to je ten hlavní díl dohody, která vznikla při tvorbě programu vlády nebo programového prohlášení vlády. To znamená přesně, jak tu bylo řečeno, rozšíření kapacit speciálních tříd, respektive speciálních škol, přičemž preferovány budou přesně tak, jak tu zaznělo, speciální třídy v běžných školách, aby ty děti nebyly segregované do samostatných jiných subjektů a byly v prostředí, kde se vzdělávají standardní děti.
0: Preferovány tedy budou speciální třídy, nicméně v programovém prohlášení vlády stojí, že se bude posilovat kapacita i speciálních škol. Takže bude se část těch dětí se speciálními potřebami, které dnes chodí do běžných tříd, vyčleňovat do škol speciálních?
2: Takhle bych to určitě nedefinoval. Do speciálních škol nebo speciálních tříd by měly chodit děti, které to potřebují proto, aby se mohli smysluplně vzdělávat. Náš požadavek v rámci změn inkluze byl vedený především tou myšlenkou nebo tím pohledem, že zavedením inkluze, tak nešťastně, jak to vzniklo před 12-14 lety, tak začali trpět učitelé a začali trpět běžně nadaní a více nadaní žáci v těch třídách, kde se v tuto chvíli vzdělávají.
0: A proto chcete část těch žáků se speciálními potřebami přesunout do speciálních škol?
2: Já nebudu mluvit o speciálních potřebách, protože speciální potřebou je spousta různých věcí, které vůbec neovlivňují standardní režim třídy a tyto děti v těch běžných třídách mají zůstat.
0: Pane Krejčí, nezlobte se, v programovém prohlášení vlády stojí, že se budou posilovat kapacity speciálních škol. Ano. Tak já se ptám, z jakého jiného důvodu by se ty kapacity posilovaly, než proto, aby tam část těch dětí se speciálními potřebami byla znovu přesunuta?
2: Primárně je to z důvodu toho, že například desítky procent dětí s lehkou mentální retardací chodí do běžných tříd, ačkoliv jim tam nejsou schopny učitelé poskytnout adekvátní péči.
0: Tedy by se měli přesunout do těch speciálních škol.
2: Ano, tam, tak, kam patří.
0: To je ta odpověď, kterou jsem tady jasně chtěl slyšet. Pane Berky.
1: Otázkou ovšem je, jestli řešením toho, že tam nedostávají dostatečnou podporu, je to, že je vemu a dám je někam jinam. Jo, jedna z věcí, kterou pořád v tom systému jako zapomínáme, nebo respektive přiznejme si, že společné vzdělávání skutečně je náročné. Nikdo podle mě jako neříká, že to je jednoduchá věc. Zároveň ten, kdo ale dává odborné doporučení o tom, jestli pro to dítě je vhodné vzdělávání v takzvaně v mainstreamu, nebo to speciální, je pedagogicko-psychologická poradna. Nemá být tím zásadním kritériem, jestli to je jednoduché, nebo to není jednoduché. A zároveň jako nezapomínejme na to, že jedním z důležitých prvků jak základního vzdělávání, tak právě společného vzdělávání je ta socializace. To, že ty děti jsou alespoň část toho dne pohromadě. Proto si myslím, že opravdu gro té úpravy má být podpora speciálních tříd, nikoli speciální školy.
0: No ale to jste slyšel od pana Krejčího, že bude ta preferovaná cesta. Nikoli ty děti primárně přesměrovávat, když to takto ošklivě řeknu, do speciálních škol, ale do těch speciálních tříd, proti kterým ani vy nejste.
1: Já tenhle posun docela vítám. Ta retorika, která byla předvolebními, přišla, že takováhle úplně není. Já jenom připomínám, že v tom systému v zásadě ten, kdo v tomhle má

0: hrát důležitou roli je skutečně ta pedagogicko-psychologická poradna, ne dojmy někoho jiného.
1: S tím byste souhlasil, pane Krejčí?
2: Ještě tady zmíním drobnou věc, když se tady mluví o handicapu fyzickém, to znamená, když nějaké dítě je, nedej bože,
1: znevýhodněno
2: fyzicky postižené, třeba na vozíčku, nebo postižené zrakově, nebo sluchově, tak o těchto dětech jsme nikdy neřekli, že by měly být separované z běžných tříd. To není žádný důvod k tomu, aby tyhle děti někdo se snažil tlačit do speciálních tříd, protože tyhle ty děti žádným významným způsobem neblokujou běžnou výuku. To jsou věci, které se dají podpořit standardními pedagogickými opatřeními, pomůckami, a ty děti s nějakou obvykle technickou pomocí můžou zvládat běžný vzdělávání ve třídě.
1: A souhlasili byste, že to hlavní slovo by měly mít pedagogicko-psychologické poradny, jak tady zaznělo?
2: Já si primárně myslím, že hlavní slovo by měl mít ředitel školy, protože ten je schopen říct, jestli je tomu dítěti schopen poskytnout adekvátní způsob formou vzdělávání nebo ne.
0: A to v tom se právě...
1: Vydržte, nechte dokončit pana Krejčího větu, hned vám dám slovo, pane Berky.
2: A samozřejmě, že by měl být kladen primárně důraz na doporučení poradny. Školský systém by se měl snažit a udělat všechno proto, aby splnil to, co poradna napsala, ale v případě, že situace, že ředitel není schopen splnit to, co po něm chce poradna, tak přece musíme přijmout nějaké jiné opatření. A teď neříkám, jaké.
1: A tím už se tedy dostáváme k té změně, která je na stole, kterou představil ministr školství Robert Plaga. A to je, že by ta hlavní odpovědnost za přidělování asistentů pedagoga ve třídách měla být nově na ředitelích, nikoli na pedagogicko-psychologických poradnách. Proč vám ta změna vadí, jak jste signalizoval, pane Berke?
0: Ne, já jsem signalizoval jenom to, že mi vadí ten přístup. Má být jako z mého pohledu opačný. To znamená, pedagogicko-psychologická poradna řekne nebo doporučí, co je pro toho žáka dobré, a ředitel, ředitelka mají říct, co k tomu potřebují, a stát má mít povinnost jim to zajistit. Nikoli to, že řeknu, nezvládnu to v tuhle chvíli, tak to dítě nepřijmu. To proti tomu jsem já chtěl protestovat.
1: Moment, jenom abych si to vyjasnil. Jestli já tomu správně rozumím, tak i v tom novém systému by tomu mělo být tak, že pedagogicko-psychologická poradna bude mít ten poradní hlas, který ředitel školy samozřejmě zohlední, ale bude to ředitel školy, který v poslední instanci rozhodne, kam toho asistenta pedagoga přidělí.
0: Co se týká asistentu pedagoga a parametrizace, tam s tím problém nemám. Já jsem reagoval na to, co říkal kolega Krejčí o tom obecném principu. My totiž měníme systém, a ten byl i v tom našem původním návrhu, kdy původně vlastně byl asistent jakoby přidělován dítěti, respektive byl takzvaně dítěte. Někdy se říkalo, že dítě si ho jakoby nosí v batohu na zádech, to znamená, když přechází s ním asistent pedagoga. A teď do toho se vnáší stabilita. V tomhle ten koncept je vlastně úplně stejný, jako měla ta naše vláda, a to si myslím, že je správně. A ten ředitel potom na základě toho, že tam má toho asistenta nastálo, může s ním pracovat, ví, jaké jsou aktuální potřeby, tak ho umisťuje.
1: S tím tedy problém nemáte? A s čím problém máte?
0: Výjimkou jsou, a tam neříkám, že bych byl úplně proti, otázkou ale je řešení u podpůrných opatření 4. a 5. stupně, protože tam v zásadě je z mého pohledu potřeba spíš přiznat, že ten asistent je skutečně toho dítěte, a je tedy otázkou, jestli se má napočítávat parametricky, a nebo jestli u opatření toho 4. a 5. stupně, což jsou těžká postižení nebo handicapy, tak tam je otázkou, jestli to nemá být spíše teda skutečně vázáno na to dítě.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají poslanec hnutí STAN Jan Berky a poslanec za motoristy sobě Miroslav Krejčí.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Krejčí, v návaznosti na to, co jste teď slyšel za kritiku, bude ten nový systém fungovat v případě těch vyšších stupňů postižení dětí, systém nového přidělování asistentů pedagoga?
2: Pokud jsem dobře pochopil ten materiál předložený ministerstvem školství, tak se počítá výhradně s tou parametrizací a s přidělováním na školu. takže asi se už nepočítá s tím přidělováním na žáka tak, jak to bylo v původním podobě, která se nahrazuje. Nicméně je na řediteli školy, jakým způsobem rozhodne, kam přidělí, na kolik hodin, na jakou dobu toho asistenta, a já si myslím, že je vhodnější, aby to bylo v moci ředitelů tak, jak je navrženo, protože jsou hodiny výukové, kdy i v tuto chvíli ten žák se čtvrtým nebo pátým stupněm toho asistenta třeba úplně nepotřebuje a ten asistent může pomoct někomu jinému jako mnohem víc, než když je v tu chvíli, kdy ho na nějakou hodinu nepotřebuje to jedno konkrétní dítě.
1: A to všechno zvládne tedy posoudit ředitel na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny?
2: Určitě, s tím se ten ředitel musí poprat, a také, když se podíváte, tak asistent má počet pedagogických hodin práce vyšší, než kolik hodin výuky má dítě v jedné třídě. Takže to už samo o sobě naznačuje, že by ten asistent měl strávit v práci více času, než být s jedním dítětem po dobu jeho výuky.
1: Pane Berky, nebude to takto obecně řečeno dobře fungovat, když tedy asistenti pedagoga budou přidělováni spíš tedy podle toho, kolik je dětí ve třídách a jaké jsou jejich potřeby?
0: Ale znovu říkám, tuhle část já vůbec nerozporuju, ta byla i v tom původním návrhu u toho čtvrtého, pátého stupně. A ten rozdíl možná, který já vnímám oproti kolegovi Krejčímu, je, že pořád se nevylučuje, že ten ředitel ho použije nějak jinak, ale bude počítán nad tu parametrizaci. Nebude součástí té parametrizace, ale u toho opatření čtvrtého, pátého stupně prostě toho asistenta skutečně jako i přiznáváme, že je vlastně vázán na to dítě. To je jakoby ta změna.
1: Takže ta vaše obava spočívá v tom, že vy si myslíte, že v případě dětí s těmi závažnějšími stupni handicapu ti asistenti v tom novém systému můžou i chybět?
0: Oni obecně, když se podíváte i do té předkládací zprávy, i do těch výpočtů, tak to bude znamenat pokles počtu asistentů pedagoga v tom systému, což já v zásadě nijak rozporovat nechci, protože by to ode mě bylo trochu pokrytecké, neb to bylo i v tom našem jako původním návrhu. Ale právě v diskuzi té předchozí za naší vlády jsme narazili na ten problém u těch čtvrtých a pátých stupňů a ukázalo se z mého pohledu spíš, že by lepším řešením bylo je počítat nad tu parametrizaci, skutečně vázat na to podpůrné opatření. U těchhle z těch dvou stupňů, u těch předchozích tří, to nijak nerozporuje.
1: Je to ještě ke zvážení, pane Krejčí?
2: My jsme ten vlastní návrh parametrů neviděli jsme, jak bude modelovaný dopad na ty školy, které školy ztratí nějaké množství úvazku asistentů, které školy získají navrch, takže teď je asi předčasné o tom diskutovat, ale určitě někomu někde budou asistenti chybět, protože ten návrh, jak tu zaznělo, globálně přispěje ke snížení počtu asistentů.
1: Ale chcete zabránit tomu, aby asistenti pedagoga nechyběli těm dětem, které je potřebují nejvíce?
2: Určitě ti nejpotřebnější je musí dostat.
1: Tahle odpověď vás uspokojuje, pane Berky?
0: Ideově ano. Otázka bude toho technického provedení a skutečně analýza, jestli tak, jak ty parametry budou nastaveny, k tomu povedou. Ale zároveň je teda potřeba ještě říct jednu věc, že se potýkáme poměrně s problémem, že právě školy, a tady se vracím i k těm speciálním školám, o kterých už tu byla řeč, velmi často pro ty děti vyžadují asistenci zdravotnickou, nikoli pedagogickou. A to je třeba téma, které je dlouhodobě neřešeno. A mně přijde, že zrovna tohle je vhodná příležitost k tomuto otevřít a skutečně s ministerstvem zdravotnictví najít řešení i například pro zdravotnickou asistenci.
1: Čili, že by vedle asistentů pedagoga měli přibýt ještě asistenti zdravotnického charakteru?
0: No, my jako z mého pohledu je otázku, jestli to někdy nenahrazujeme, jestli ve skutečnosti nedáváme asistenta pedagoga tam, kde bychom ve skutečnosti potřebovali zdravotnického, protože ten systém na to není úplně připraven. Tak jenom je to otázka, která mi přijde, že by byla dobrá při téhle souvislosti otevřít.
1: Je nebo není to námět pro tu zásadní revizi, která teprve začíná, pane Krejčí?
2: Určitě to je námět, kterým se musíme zabývat.
1: Obecně vzato bych se zeptal, byť pan Berky, pokud tomu správně rozumím, připouští, že se počet asistentů pedagoga může snížit, je to tak?
0: Ano, akorát problém bude, kam to dopadne nejvíc, protože dá se předpokládat podle těch parametrů, že to budou malé školy, a tam je otázka, jestli jsme připraveni na to jim pomoci jinak.
1: Nebude hrozit, že se ten počet sníží až moc, pane Krejčí, a že potom budou někde chybět?
2: To je čistě rozhodnutí současného ministra Plagy a bude to záviset čistě na tom modelování dopadů, které my v tuto chvíli nemáme dostupné. Takže počkejme,
1: Moment, rozumím tomu správně, že tedy ta zásadní revize se začíná bez nějaké hlubší analýzy?
2: Ministerstvo tu analýzu 100% má, nebo předpokládám, že ji mají, ale my to nemáme v tuto chvíli dostupné, my jsme to neviděli, takže o tom nemůžeme mluvit. Až to uvidíme, tak potom si můžeme sednout nad čísly a diskutovat o tom, co by se stalo, kdyby se tohle číslo změnilo.
1: Nedává to smysl, pane Berky?
0: No, ono to není, omlouvám se, úplně pravda, protože když se podívám do té předkládací zprávy, tak tam vlastně vidím, že jeden z těch prvních parametrů je počet běžných tříd prvního ročníku v základní škole s počtem 15+. Další ta kritéria jsou navázána na naplněnost. Což znamená z mého pohledu, že se skutečně bavíme o tom, že malé školy o ty asistenty přijdou. Ona ta logika základní zase není úplně jako nesmyslná. Ona říká, když máte málo dětí ve třídě, můžete se jim věnovat více i s tím jedním pedagogem. Ten problém ale je v tom, že když tam máte dítě s nějakou speciální potřebou, tak vy potřebujete především pomoc s tím, jak s tím dítětem pracovat. Nikoli jenom to, že na něj máte čas. Hmm. A tam třeba já vidím zase další jako riziko toho systému, je, že nemyslíme na to, jak podpořit pedagogicko-psychologické poradny, které krom diagnostikování mají také za úkol právě tu metodickou pomoc, ale na ní v tuhle chvíli vlastně nemají příliš času. Tak tam já vidím zase druhé riziko, což nebude legislativní úprava, ale měli bychom pomoct pedagogicko-psychologickým poradnám, aby měli čas na tu metodickou činnost.
1: Pamatuje se v té revizi, pane Krejčí, na pedagogicko-psychologické poradny?
2: No, pedagogicko-psychologická poradna je primárně ten subjekt, který dává doporučení nebo který posuzuje to dítě. Ale když tu kolega Berky zmínil, že není pravda, že to nevíme, co se týká toho nastavování parametrů, já jsem to nemyslel tak, že nevíme, že parametrem bude počet tříd pod 15 dětí, ale že nevíme, jaký dopad do toho výpočtu to bude mít, jestli tam bude jeden, dva nebo půlka asistenta, když je tam jedna tahle ta třída. Takhle jsem to myslel.
1: Takže to se teprve ukáže a i na základě těch zjištění, která ještě očekáváte, tak to konkrétní paragrafované znění této navrhované novely může být změněno.
2: Já si nejsem jistý, že ten vlastní výpočet bude v novele.
1: To nepředpokládám, ale ptám se na to, zda ta novela dozná ještě určitých změn po tom, co ten výpočet přesnější s analýzou budete mít.
2: Já si teď nejsem jistý, jestli ten vlastní výpočet, ten vzorec bude v novele nebo ve vyhlášce. Já bych skoro typoval, že bude až ve vyhlášce, takže se to nebude týkat novelového znění.
1: Když tady bylo mluveno z vaší strany, pane Berky, o metodickém vedení, respektive o fungování těch pedagogicko-psychologických poraden, oceňujete, že v tomto se, že na toto se v té předkládané novele myslí, když se hovoří o metodickém vedení asistentů pedagoga, které doposavat chybělo?
0: Tam je ale v té novele, pokud se nepletu, myšleno jako v rámci té školy, to znamená, máte-li tam tým, musíte k ním mít jako určeného člověka. Já jsem spíš mířil k tomu, jak těm školám pomáhat s nimi pracovat dobře, a to jsou, na to by právě měly být ty pedagogicko-psychologické poradny. A ještě tam je jedna věc, když se bavíme o metodice, a já už jsem to panu ministrovi i naznačoval, že otázkou, jestli v té novele třeba například nemá být i zmocnění pro ministerstvo vydávat závaznou metodiku pro pedagogicko-psychologické poradny, co se týká právě diagnostiky určující potom ta podpůrná opatření, tak aby vlastně skončila trošku turistika některých jako rodičů, že hledají tak dlouho pedagogicko-psychologickou poradnu, až která jim jako napíše to opatření, které chtějí. Takhle, kdyby ty poradny byly vlastně i kryty z vrchu, že stát říká, taková to jsou kritéria, jasně, že to nebude úplně se striktními jako hranicemi, to by ani nešlo při té diagnostice, ale budou tam mít oporu, tak to si třeba myslím, že je taky jedna z věcí, o které se máme bavit.
1: Čili ty mantinely by mělo jasně pedagogicko-psychologickým poradnám říct přímo ministerstvo.
0: Ano, aby jim vlastně i vytvořilo jako a v tomhle krylo záda.
1: Pane Krejčí, nezabránilo by to tomu, o čem hovořil pan Berky, co tady nazval turismem rodičů?
2: Tohle to je určitě velký problém a my dlouhodobě prosazujeme to, aby poradny byly striktně vázaný metodikou z ministerstva, co se týká stanovení vlastně spádovosti poraden, to je věc, co by taky velmi pomohla. Proto budeme se za to zasazovat, aby dítě mělo určenou poradnu svým bydlištěm a nemohlo jít do jiné poradny pro doporučení. A osobně si myslím i to, že by neměly existovat soukromé poradny a všechny by měly být jenom státní.
1: A u toho skončíme pro dnešek s poslancem zvoleným za motoristy sobě Miroslavem Krejčím a poslancem hnutí STAN Janem Berkym. Pánové, oběma vám děkuju.
0: Děkuji, hezký den.
2: Díky, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministerstvo vnitra porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu, rozhodl soud. Ukrajinský prezident Zelenský ohlásil novou operaci, která má Rusko přimět k ukončení války. Fotbalisté Španělska zakončí základní skupinu mistrovství světa zápasem s Uruguayí. Víkend bude velmi horký, zítra čekejte slunečno a teploty až 39 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rozsudek není pravomocný. Rezort ve zprávě označil hnutí za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu. Podle soudu ale ministerstvo své tvrzení dostatečně neprokázalo. Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura očekává, že podobně soud rozhodne i v dalších žalobách.
5: Je to již druhý soud ohledně zpráv ministerstva vnitra, který SPD vyhrálo. Máme tam podány další žaloby a předpokládám, že podobné rozsudky budou pokračovat.
4: Obvodní soud pro Prahu 1 na začátku června SPD nepravomocně potrestal 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti, a to kvůli kontroverzním předvolebním plakátům z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Hnutí vinu odmítá. Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzin oproti dnešku zdraží o 4 haléře, lidé za litr zaplatí až 40 korun a 46 haléřů. Za naftu si řidiči v Česku připlatí 18 haléřů. Litr budou čerpací stanice prodávat nejdráž za 36 korun a 40 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
6: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Zítra začne prázdninový provoz pražské MHD. Metro, tramvaje i autobusy budou jezdit v dalších intervalech. Školní autobusové linky a spoje nepojedou vůbec. Prázdninový provoz skončí 28. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
7: U metra budou prodloužené intervaly ve špičkách pracovních dnů, třeba na lince A zhruba od minutu. Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání.
4: Mistrovství světa ve fotbale končí první dva zápasy hracího dne. Norsko hraje s Francií a Senegal s Irákem. Podrobnosti přidá reportér Jakub Kanta.
8: Francouzi zvládli i třetí utkání ve skupině, zůstávají 100% v souboji o první příčku skupiny i porazili v Bostonu Norsko nakonec 4-1. Hetrikem se blízkl Dembele, Mbappé tentokrát asistoval. No a v Torontu Senegal se blíží k zisku prvních bodů a taky k tomu, aby se vrátil do hry o postup ze ze skupiny nad Irákem totiž vede 5-0 a míří za třetím místem. Jakub Kanta, Radiožurnál.
4: Od 2 hodin ráno se utkají Španělsko s Uruguayí a Kapverdy se Saúdskou Arábií. V 5 ráno pak začnou zápasy Egypt-Irán a Belgie-Nový Zéland.
9: Omezení na dálnici D11 u Hradce Králové a neprůjezdná silnice 68 na Frýdecko-Místecku. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Hradec Králové a Liberec stojí několik aut. Objíždí se mezi kilometry 98 až 99 najela do předmětu na vozovce. Zřejmě to souvisí, v místě policie hlásila střet auta se zvěří. Dálnice D1 z Prahy do Brna po nehodě na 85. kilometru a u zavírce už plynule průjezdná, kolona se rozjela. Silnice 68 Střince na Slovensko je u Jablunkova stále neprůjezdná obousměrně. Odklízí tam havarované nákladní auto, jezdí se přes Jablunkov a Návsí, kilometry 19 až 24. A v České Lípě v Děčínské ulici se srazilo osobní auto s autobusem. Nehoda je u nákupního centra Andy. Šetří policie, čekejte lidi na vozovce, taky omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území do 36 stupňů, na horách většinou maxima do 31. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Americká diplomacie na Blízkém východě po konfliktu v Perském zálivu. Předběžné opatření ústavního soudu a spor o summit v Ankaře či ruský profit z cizích šarvátek. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
3: Názory a argumenty.
10: Zatímco se ve Švýcarsku konalo první kolo mírových jednání mezi Spojenými státy a Iránem, americký ministr zahraničí Marco Rubio tento týden navštívil Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt. Tedy 3 z amerických spojeneckých zemí v Perském zálivu, na jejíž území jsou americké základny a které se staly terči iránských odvetných útoků raketami a drony. Navíc na ně těžce dolehla iránská blokáda Hormuzského průlivu, kterým směřoval do světa jejich export ropy a plynu. A o Rubiově první cestě na Blízký východ od začátku konfliktu v Perském zálivu teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Dobrý den, Honzo.
11: Dobrý den.
10: Proč se Rubio vydal do Perského zálivu právě teď a s jakým cílem?
11: No vlastně v tuhle chvíli probíhají další jednání, která mají nějakým způsobem interpretovat tu dohodu o vzájemném porozumění mezi Spojenými státy a Iránem, takže je to v podstatě boj o interpretaci a je asi dobré dodat důležitou věc, že žádný z těch států, které teď Rubio navštívil, neměli prakticky žádný přímý vliv na to, jak to memorandum o dorozumění bude formulováno. A zároveň jsou to státy, které byly asi nejvíce z těch 6 států arabského poloostrova postiženy právě těmi iránskými vojenskými operacemi. To znamená, on navštívil Bahrajn, Kuvajt a Emiráty, nikoli v Katar, Omán a Saudskou Arábii. No a teď se v podstatě odehrává taková další fáze, kdy ministr zahraničí přijíždí k těmto spojencům a snaží se ubezpečit, že Amerika nějakým způsobem zůstává ve hře, to znamená zůstává přítomná na Blízkém východě, protože to je vlastně jeden z těch obtížně vyčíslitelných nákladů toho amerického kompromisu s Iránem, to znamená ztráta americké důvěryhodnosti obecně, ale zejména v té oblasti. V zásadě všechny tyto země budou muset hledat nějaké nové způsoby, jak se zabezpečit po té, co se ukázalo, že Amerika je ochotná s Iránem se dohodnout, dát mu různé záruky, dát mu dokonce peníze a podobně. A tyto státy pravděpodobně se budou snažit nějakým způsobem se dohodnout právě s Iránem a případně i mu platit nějaké v uvozovkách výpalné za to, že budou mít od něj klid. To je vlastně jako docela velké přeuspořádání toho regionu. Bude to znamenat také vtažení dalších států do té hry, zejména Turecka, Pákistánu. A Rubio v podstatě tohle všechno přijíždí žehlit. Musíme si také uvědomit, že čistě ekonomicky tyhle státy vlastně byly na prahu nové éry i v tom, že se snažili nějakým způsobem vybudovat své ekonomiky nově na například budování velkých serverů pro umělou inteligenci, že to jsou státy, které jsou velice v uvozovkách křehké, co se týče také třeba výroben pitné vody z mořské vody a podobně. Pak je tady samozřejmě další důležitá rovina celé věci, že všechny tyhle země jsou velice znepokojeny perspektivou, že Irán bude mít nějakou pravomoc nad provozem Hormuzského průlivu a případně, že bude vybírat nějaké poplatky. To by pro Spojené státy tahle interpretace znamenala obrovskou prohru i reputační. No a v neposlední řadě tady ještě jedna rovina, to je otázka, co to vlastně znamená, že do té oblasti přijel právě Rubio a nikoliv třeba J.D. Vance, to znamená, každý má svoji specifickou úlohu. J.D. Vance tu věc hájí, řekněme, před světovou veřejností, Rubio přijel do zálivu.
12: To byl kolega Jan Fingerland. Honzo, děkuji.
11: Děkuji, nashledanou.
10: Ústavní soud sice před běžným opatřením rozhodl, že vláda nemá bránit prezidentovi republiky v účasti na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, tím však spor hlavy státu s představiteli vládní koalice a především zástupci motoristů sobě nekončí. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
13: Překvapení, ale i očekávané ohlasy. Tak by se daly popsat velmi živé reakce na středeční výrok pléna ústavního soudu. Nečekan je pro Leckoho samotný souhlas s žádostí hlavy státu na vydání předběžného opatření ohledně její účasti na summitu NATO. Ale kdo ještě předtím pročetl obsáhlý dokument, který k soudu odešel z radní kanceláře, tušil, že vedle poměrně komplikované otázky výkladu ústavního článku 63, říkajícího, že prezident zastupuje stát navenek, a tím se bude soud zabývat až po prázdninách, je tah s předběžným opatřením k aktuální cestě do Ankary za pouhé 2 týdny poměrně nadějný. Nepřekvapivé jsou pak ovšem výroky jak z rozčileného vládního tábora, tak od uspokojené opozice. A také od některých politiků ve výslužbě. Z těch prvních jsou nejčastěji citována slova ministra zahraničí Macinky, že jsme svědky, cituji, pokusu o ústavní puč, což sice nemá argumentační oporu, ale zní to dostatečně břeskně. Podle Macinky, který se dříve dušoval, že nikdy nenapíše prezidentovo jméno na příslušnou akreditační listinu, a vypadalo to celkem dlouho pravděpodobně, prý prezident rozpoutal válku s vládou a k žádnému smíru nemůže dojít, naopak bude to ještě tvrdší. To zase znělo, jako kdyby ministerskému kabinetu sám snad předsedal. A kde kdo si přitom pamatuje jeho lednové noční SMS prezidentovu poradci, ve kterých naopak vyhrožoval prezidentovi nesměřitelným bojem, pokud se tedy nestane poslanec Turek ministrem. Aspoň životního prostředí, když už to předtím neklaplo se zahraničím, kterého se ovšem pak sám s viditelnou chutí ujal. A Václav Klaus, jeho někdejší šéf ve svém institutu, dnes považuje Macinku po pouhém půl roku v úřadu za našeho vůbec nejlepšího šéfa diplomacie od roku 1990. Klaus se také k předběžnému opatření vyjádřil očekávatelně, ústavní soud považuje za aktivistický a mocensky nezdrženlivý a tak dále. Poněkud naopak zdrženlivější premiér Babiš rovněž vrtí hlavou nad svižností soudu, ale do tého špitle jako Klaus a s ním souhlasící motoristé ho přece jen nehází. Také šéf třetí strany ve vládě Okamura nechápe, jak mohli soudci rozhodnout tak svižně, když řadoví občané se například rozvádějí a soudí o majetky celá léta, což je zase pro změnu příklad z totálně jiného pytle občanských sporů. Napříč vládní většinou pak zní Macinkou ještě v zimě a vlastně kvůli Turkovi vyfabrikované označení prezidenta jako lídra opozice. A do ústavního soudu si i rýpl i další bývalý prezident Zeman, který ovšem měl s touto institucí bídné vztahy ještě za předsednictví Pavla Rychetského. Samotná opozice je opět očekávaně s předběžným opatřením spokojená. Podle ní neměla vláda důvod prezidenta z účasti na summitu oproti všem svým předchůdkyním vyřazovat a inscenovat tak nedůstojné divadlo pro domácí veřejnost i zahraničí. A vyčítá premiérovi, že především motoristy trochu v jejich protipavlovském rozjezdu nebrzdí. A to ještě neví, jestli se Macinka nějakým způsobem nepokusí učinit prezidentův pobyt v Ankaře v podstatě podružným. Ačkoliv, když bude Pavel součástí delegace, měl by ji jako nejvyšší ústavní činitel také vést. A přirozeně se o to i hlásí, což vypadá na další kámen úrazu.
10: U mikrofonu byl kolega Ondřej Konrád. Ruský profit z cizích šarvátek. Pod tímto titulkem komentuje dopady právě i vyhroceného sporu prezidenta republiky s představiteli vládní koalice Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
14: V českém politickém životě je momentálně nejžhavějším tématem konflikt, který vyvolala vláda Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem, což vyústilo v kompetenční žalobu podanou hlavou státu k ústavnímu soudu. Lidé v Česku, kteří jsou přesvědčeni, že jich se politika netýká, možná nebudou vnímat tyto události jako součást hybridní války, kterou vede Rusko proti Západu. Jenže součástí této ruské války, český konflikt, stejně jako další vnitropolitické šarvátky v zemích EU a NATO, ve skutečnosti je. Český ústavní soud o prezidentově žalobě zatím nerozhodl, ale předběžným opatřením uložil ministrovi zahraničí, aby zajistil účast hlavy státu na červencovém summitu NATO jako člena české delegace. Reakce premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Petra Macinky a neministra z Macinkovy strany Filipa Turka se lišily intenzitou, ale shodně obsahovaly pohrdání českým ústavním systémem. Nejdále zašel Turek, který prohlásil, že by ústavní soud neměl existovat. Turkova pověst je sice spíše komická než státnická, přesto je členem vládního týmu. Ministr Macinka má vyšší postavení než Turek a jeho slova o tom, že v České republice došlo k puči, přičemž původcem údajného puče má být ústavní soud, mají pro posouzení míry kompatibility této vlády s demokratickým zřízením mnohem větší vypovídací hodnotu. Kdo v Česku kvůli pracovnímu zařazení nebo z vlastního zájmu pravidelně sleduje ruskou politickou a mediální sféru, ví, jak bleskurychle se každý výrok kteréhokoliv účastníka společenského života na Západě, obsahující zpochybnění demokratického systému, objevuje v oficiálních ruských médiích a ve výrocích zástupců státu. Jde-li však přímo o vysoké ústavní činitele, stávají se takoví jedinci doslova miláčky Kremlu, protože objektivně pomáhají naplňovat hlavní cíl ruské hybridní války, kterým je rozkol uvnitř demokratických zemí a mezi nimi. Svého času byly premianty ruského vlivu v EU a NATO, které ruská propaganda servírovala svým konzumentům jako oddané přátelé Moskvy v doupěti nepřítele, Václav Klaus a zejména Miloš Zeman. Nyní aspirují na tuto funkci Andrej Babiš a Petr Macinka. Výkřiky o puči, který měl údajně provést v Česku ústavní soud v žoldu prezidenta země, jsou balzámem pro strategii a taktiky ruské hybridní války. Mnohem lepší výsledek by samozřejmě získali z Česka v případě, že by se vládě podařilo odříznout prezidenta od účasti na summitu NATO, protože Moskva nepotřebuje, aby za Česko tam odjel odborník na slovo vzatý, který navíc osobně zná ruské představitele a nedá se od nich obalamutit. Ale nyní se Kreml musí spokojit aspoň s tím, že česká vláda vědomně podkopává politickou stabilitu v zemi. To je v zájmu Ruska. a to nejen v českých podmínkách. Momentálně Moskva obrovsky profituje z roztržky mezi Polskem a Ukrajinou.
10: O tom, jak Rusko těží z politických šarvátek v demokratických zemích, hovořil Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Veřejnoprávní média, Český rozhlas a Česká televize jsou víc než jen běžná média. Máme je v genech, tvrdí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Více už v následujícím komentáři.
15: Voláme českou policii, české četnictvo, vládní vojsko. Voláme všechny Čechy. Přijďte nám okamžitě na pomoc do Českého rozhlasu. SS-mani nás zde vraždí. Tato slova se 5. května 1945 linula z média, které se v té chvíli stalo symbolem národního odporu. O 23 let později, 21. srpna 1968, se po invazi vojsk Varšavské smlouvy staly Československý rozhlas a televize hlavními centry nenásilného odporu. Když byla po krvavých střetech s okupanty obsazena rozhlasová budova v Praze, pokračovalo svobodné rozhlasové vysílání nepřetržitě z desítek náhradních a utajených pracovišť po celé republice. A improvizované přenosy organizovala i televize, která informovala o skutečném průběhu okupace z utajených pracovišť ještě řadu dní. Obojí je dodnes považováno za jednu z nejpozoruhodnějších operací improvizovaného a svobodného vysílání v evropských dějinách rozhlasu a televize. V každém případě to byl v Československu poslední svobodný hlas na dalších 21 let. Když dnes demonstrují tisíce lidí v ulicích proti záměru vlády nahradit rozhlasové a televizní poplatky financováním ze státního rozpočtu, je zdrojem jejich obav nepochybně i tato historická zkušenost. Kromě toho mají rozhlasové poplatky v českých zemích víc než stoletou tradici. Úřady je začaly vybírat už v září 1923, krátce poté, co společnost Radiožurnál začala pravidelně vysílat. V 50. letech k nim přibyl 15-korunový poplatek za televizi, což měřeno kupní silou znamená, že je dnešní poplatek za rozhlas a televizi ani ne třetinový. Pravdou nicméně je, že o poplatcích pro veřejnoprávní média se diskutuje už řadu desetiletí nejen v Evropě. Jejich zastánci tvrdí, že veřejnoprávní rozhlas a televize jsou generálně k dispozici celé společnosti, ať už je někdo využívá nebo ne, protože zajišťují nezávislé zpravodajství, vzdělávání, kulturní obsah a vysílání v krizových situacích. A především jsou přece jen chráněny před závislostí na vládě. Na druhé straně je nepřímé financování přes daňový systém vůči občanům férovější, protože ti movitější odvádějí do státní pokladny víc peněz a tudíž automaticky podporují i veřejnoprávní média víc než ti, kteří vydělávají míň. Teoreticky tím ale vláda získává mnohem větší možnost média kontrolovat a manipulovat. Což demokratické vlády nedělají, protože respektují, že veřejnoprávní média nejsou jejich majetkem, ale jsou nezávislá a slouží občanům a veřejnému blahu. A teď je otázka, kam si kdo zařadí Babiše, Okamuru, Macinku a spol.
10: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. A ještě jednou se vrátíme na Blízký východ. Podle expertů většiny světových médií je podpis memoranda o porozumění americkým prezidentem Trumpem a jeho iránským protějškem Pezeškianem v tomto znění spíše iránským vítězstvím a přiznáním americké porážky. Jedním z důvodů, který pro tento závěr bývá uváděn, je to, že se Spojeným státům a Izraeli nepodařilo dosáhnout jednoho z hlavních deklarovaných cílů – změny režimu v Teheránu. Podle názoru publicisty Jefima Fištejna se ale tito experti mýlí a změny režimu se dosáhnout podařilo, jen to není ještě tak zřetelně viditelné.
16: Výměna režimu, pokud to není výsledek revolučního převratu nebo okupace, se nikdy neodehrává přes noc. Je to vždy transformační proces, který určitou dobu trvá, než bude rozpoznán a všeobecně uznán. A to je právě to, co nyní probíhá za pestrobarevnou oponou iránské politiky. Podle všech místních zdrojů Mojtaba Chamenei, takto politický a duchovní vůdce země, vyslovil jednoznačný nesouhlas s podpisem dohody mezi Iránem a jeho odvěkým nepřítelem, velkým satanem. Pak s ní podmínečně souhlasil. Jestliže dohoda byla přesto slavnostně podepsána prezidentem Pezeškijanem, o čem to asi svědčí? Tento fakt nelze vnímat jinak, než jako důkaz toho, že politická váha Rahbara a celé jeho instituce za nových okolností radikálně klesla. V iránských městech nedávno proběhly masové protesty proti přílišné ústupnosti Teheránu, rozuměj proti chystanému memorandu o porozumění. Všeobecně se mělo za to, že demonstrace byly iniciovány sborem Straží islámské revoluce, pokládaným za nejtvrdší jádro totalitního režimu. Jestliže memorandum bylo přesto podepsáno, protesty, neprotesty, pak o čem to asi svědčí? O čem svědčí fakt, že ani Ahmad Vahidi, ani jiný velitel revoluční gard nevydal hlásku proti nadcházejícímu podpisu? O čem svědčí skutečnost, že revoluční gardy označují Hormuz za neprodyšně usavřený, leč Američané tvrdí, že volně doprovází naložené tankery ven z průlivu? Jak rozumět tomu, že zástupci Iránu co chvíli mluví o přerušení jednání až do splnění jakýchsi nehorázných podmínek, ale jednací stůl na dobro neopouštějí a probírají stále konkrétnější závazky? Nejspíš to svědčí o tom, že skupina reformních činitelů dokázala získat na svou stranu nějaké silné mocenské struktury. Možná regulárně iránskou armádu, možná významné kmenové náčelníky, jakých v zemi není málo. Všimněte si, z koho je složena nová teheranská moc. Jsou to přesně titíž politici, o nichž Donald Trump celou dobu mluvil. Ministr zahraničí, mluvčí parlamentu, prezident republiky. Dá se předpokládat, že vláda Iránu, která se na jejich základě utvoří, bude mít zcela jiné rozvojové priority než pokračování agresivní a vyčerpávající politiky. Taková je každopádně logika vývoje, s níž určitě počítá americká administrativa. Před našima očima a přesto takřka nepovšimnut vzniká v Iránu nový politický režim. Jen to umět rozeznat.
10: To byl názor publicisty Jefima Fištejna. A na řadě už je pravidelná závěrečná glosa. Padělaná kletba od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
17: O prokletých předmětech jsem vždycky četla jen v knihách. Ať už to byly šperky po mrtvých hraběnkách, egyptské amulety nebo obrazy, které se sami vracely na půdu, odkud byly odneseny. Nikdy by mě nenapadlo, že něco podobného zažiju osobně. Na chalupu přijal zájemce o můj nový obraz nazvaný Don Quixote. Líbil se mu natolik, že ho chtěl koupit Bolkovi Polívkovi k narozeninám. Ani se nezeptal na cenu, což už samo o sobě působilo lehce nadpřirozeně. Vyzvedla jsem Felixe na nádraží v Kolíně a 4 hodiny jsme pak seděli na chalupě a mluvili o tom, jak si léčí Kronovu chorobu valašskou kiškou, že večer jede do Prahy natáčet sběrný dokument s Kurtem Gebauerem a že dnešní medicína zdaleka nedocenuje léčivé účinky marihuany, což mi cestou zpět do hotelu Relax názorně předvedl. To jsem ještě netušila, že tím začíná třídenní sága o jeho cestování mezi hotelem Relax, hlavním nádražím a hotelem Relax. První zpráva přišla večer z Hlaváku. Evo, sedím na jediné bezdomovci a jinými zvláštními existencemi neobsazené lavičce v parku před Hl nádražím. Pokuřuju moje zdravotní cigarillos a čekám na vlak do Kolína. Dnes jsem v Praze totiž až moc bloudil, jak svině. Evo, napadlo mě, nejsi ty třeba ještě teď v Praze a že bych se a moc rád s tebou svezl zpět do hotelu Relax. Felix. Pokračování bylo ještě o něco výživnější. Evo, přes noc jsem zůstal na Hl nádraží. Podařilo se mi nakonec natočit velmi slušně zpívajícího bezdomovce Josefa z Budapešti. Při placení kávy jsem však ztratil platební kartu a tak to teď se mnou vypadá, že jsem zcela v pr. Navrhla jsem jednoduché řešení. Až bude v bance řešit ztracenou kartu, ať mi pošle zálohu na obraz. Dostala jsem zprávu. Ahoj Evo, po mé včera prodělané kletbě, to ještě vydýchávám, po té ztrátě, myslím, že v Nerudovce v kavárně s keramikou Maříš, mi pak nějací vykutálenci vyluxovali můj běžný účet a nechali mi na něm 64,03 korun. Evo, kdy pojedeš do Prahy, vzala bys mě sebou a vyhodila uhl nádraží a cestou bychom se mohli domluvit, jak to uděláme s Donem Kichotem. Felix. Neodpověděla jsem. Ze všeho nejvíc mě zaujala přesnost zůstatku na účtu. Po hodině mi přišla zpráva. Ahoj Evi, nevím, jestli toto čte ta první, která mě v úterý vyzvedla na Kolínském nádraží, pozvala na chalupu a nabídla skvělý oběd, nebo píšu té druhé Evě, která chtěla jen dobře a rychle prodat obraz. Psal jsem ti totiž dnes kolpoledne, zda bys mě vzala v podvečer autem z hotelu Relax do Prahy. Neodepsala mi však ta první ani ta druhá Eva. A to jsem chtěl cestou v autě oběma Evám říci, že obraz považuji za prokletý a koupit už jej nechci. Felix. Když jsem dorazila domů, došlo mi, že během celé kauzy se prokletému obrazu vlastně nestalo vůbec nic. Celou dobu visel na zdi, mlčel a jen se proklatě usmíval. Don Kichot.
10: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
18: Jan Pezda, Slunce, voda, vzduch. Zrod moderního turismu. Díl 6. Cesty do minulosti. Regenerace, relax a sex v lázních. Část 1. Pod slovem lázně si lidé představují řadu různorodých míst, institucí, zařízení a kůr. Staromódně monumentální lázeňská města i odlehlé lázeňské ústavy v lesnatém podhůří, přímořské hotely s plážemi nebo salony krásy a všemožné wellness procedury, které slibují nápravu zdraví, duševní vzpruhu, odbourání stresu a omlazující efekty. Vedle toho lázeňská péče konotuje šarlatánství, rituálnost a nese v sobě i kus víry v zázračně hojivé účinky vod, a to obzvláště v místech, která byla původně napojena na poutní ruch svatých míst. Během 19. století se přitom lázně jako chronotop stávají cílem plnohodnotných turistických cest do minulosti, neboť evokují starověké časy, kdy bylo užívání vod spojeno s vírou a magičností. Pobyt v nich skýtá trvalou anebo dočasnou změnu a láká turisty prahnoucí po úlevě od bolesti, úzkosti nebo nudy. V jejich představách dochází k sugestivnímu splývání terapeutických účinků a preventivních kůr s uvolněnou zábavou a rozpustilými požitky. Lázně, co by světácká oáza nicnedělání, přepichu, bohapustého debužírování a sexuálních radovánek, konotují mnohé z lechtivého a labužnického světa, v němž se člověk přechodně řídí pravidly a rytmy, které jsou opakem ubíjející domácí rutiny, plné morálních maxim, stravovacích omezení a sexuálních norem vymáhaných měšťanskou morálkou. Už legendární playboy Casanova, který roku 1767 přicestuje do belgického Spa, předjímá, že lázně budou v následujícím století zhmotňovat úlevnou výpust z protivné všednodennosti prudérního měšťanského života, kudy lze beztrestně kanalizovat své touhy. Koupele jsou většinou jen záminkou. Přijíždí se tu jen za obchodem, za intrikami, za hazardem, za sexem a možná i někoho špehovat, říká Casanova.

Vidět a být viděn. Stejně jako výpravy ke vnitrozemským pramenům, i návštěvy přímořských letovisek jsou statusovým symbolem. Na Jadranu si pověst nejprestižnějších lázní připisuje Opatie. Právě tady se hlavně během zimní sezóny sjíždějí většinou boháči a osobnosti společensky vynikající, elegantní svět, lidé dychtiví přepichu, okázalosti, nádhery, parády a různých sportů, píše Ferdinand Welz na začátku 20. století. Churavé turisty zde pak zastiňují ti, kteří se touží pouze utvrdit v pocitu, že patří k vyšší společnosti, tedy každý, kdo schrastil dostatečný obnos alespoň na kratší lázeňský výlet. K takovým turistům, kteří cestují do přepichových lázní jen aby viděli a byli viděni, patří také pražský profesor Josef Pekař, který v dopise z roku 1907 prozradí. Ostende chci jen den nebo dva dny okukovat. Tito okounějící turisté krátce před první světovou válkou tráví běžnou letní dovolenou v přímořských lázních pro nenáročnou klientelu, aby si pak dopřáli homeopatickou dávku exkluzivity zajížďkou do mondénního rezortu, kde se ocitají na dosah uvolněnému světu luxusu, bohatství a noblesy. Střídmý plán Pekařovy dvoudenní mise vyústí v týdenní hýření a debužírování, v čilé hraní a plážový spektákl s pohlavně smíšenou koupelí. Ale celkem se mi ten týden v Ostende líbil. Viděl jsem snad poprvé velkou internacionální společnost. Byl jsem dvakrát v Kurzálu na koncertu, asistoval i tanci po koncertu. Byl jsem dvakrát na závodech koňských a ovšem sázel v Paris Mitiel. Jedl jsem poprvé v životě ústřice. Ovšem se koupal en famille, účastnil se jako divák konkurzu DBB, byl na přednášce Madame Severin z Paříže o dámách poetkách a o Lafayette d'Amour v dnešní společnosti. Tak zajímavou dámu jsem ještě neslyšel. Denně jsem snědl jeden frank nádherných jihofrancouzských ringlí. K tomu ke všemu bydlil ve Villa Corneille. Za 3 franky se snídaní a výborně obědval i večeřel po 2,5 francích. Odpoledne jsem pravidlem byl ve West Ende, kde se mi moc líbilo a kde, zdá se mi, opravdu elegantní společnost je víc zastoupena poměrně než v Ostende. Podobně v Newportu. Společenský svět přímořských lázní totiž není přísně sevřený geografickou polohou a kompozicí budov, jako je tomu u vnitrozemských lázní, což nižším společenským třídám umožňuje vmísit se a splynout. Častou obavou turistů je otázka, zdali nevyčnívám a nejsem overdressed, natož pak underdressed. Upravivše si toaletu, abychom v lázních příliš se neodráželi od vyšňořených hostí, vyšli jsme po svačině k moři, píše Viktor Kamil Jeřábek. Mola a korza přimykající se k plážím fungují jako vitríny společenské smetánky, ale oko olomouckého lékaře Maurice Remeše pase i po královských hlavách. Když jsme jeli dolů, obsazena byla ulice až na Calle de Libertad obecenstvem. Zápasy byly ukončeny a zvědavci čekali na obecenstvo, to elegantní.

tedy markrabství Istrie, okněžněné hrabství Gorice a Gradiška a svobodné císařské město Terst, mění díky rozmanitým biznisovým hráčům, jako je Jižní dráha, vídeňští, budapeštští nebo pražští investoři a šlechta. Česká turistická kolonizace slovanského jihu, vytyčeného v hlavách českých turistů Istrií a Terstem, postoupí tak daleko, že roku 1913 prý můžeme již mluviti o slovanské riviéře. Zalidňování břehů Modré Adrie vede k dodnes živému mýtu o vřelém vztahu mezi českými turisty a domácím chorvatským obyvatelstvem. Jak píše Mauric Remeš, venkované zdejší jsou milí, úslužní, s kterými se můžeme dosti dobře dorozuměti. Nám ještě lépe rozumí, protože jsou zde na Čechy už zvyklí a leccos od nich pochytili. V ulicích Bašky volají na nás často děti nazdar. A začínají se šířit i dnes zlidovělé zvěsti o obezřetném našlapování ve vodě a bodlinatém vodním nepříteli, jehož nenadálý dotek umí bolestivě překvapit a pokazit celý zbytek dovolené u chorvatského moře. Zde je velmi živo, líčí opět Remeš. Čeština silně tu panuje, jako vůbec v Dubrovníku každou chvíli potkáš Čecha nebo českou společnost. Zařízení kabin i kupování lístků vlastně se žádné nevydávají, je primitivní. Pláž je nevelká, ale písku dosti. Koupaliště je zanedbané, každou chvíli narazím na kámen. My se stal ještě ten malér, že vstoupiv do koupele, po prvních krocích jsem vstoupil na mořského ježka a vrazil si několik ostnů do paty. Ovšem, že mi chuť ke koupání přešla. Baška na ostrově Krk se stane pomyslnou základnou českého lázeňského turismu. Místní okrašlovací spolek se zde roku 1910 obchodně spojuje s pražským tiskařem Emilem Geistlichem, kterého rok předtím zdejší turistický pobyt oslovil natolik, že začal spřádat plány na vlastní lázeňský podnik. Během reklamní kampaně spuštěné v pražských novinách pod motem Spokoje rovnou do moře vyrůstají na Bašce první restaurace i plážový hotel s 32 pokoji, které jsou spojeny s pláží. Stavební vzmach se hned o sezónu později odrazí v prudkém přílivu turistů. Jejich poptávka po domácím komfortu a stravě vdechne lokalitě nacionálně český ráz a Baška tak dostane punc finančně nenáročného protisvěta rakouské opatie a maďarské crikvenice. Národnostní přisvojování bašťanské zátoky českými turisty doprovázejí všelijaké symbolické praktiky, jako například rituální kolektivní zpěv na břehu moře, ke kterému burcuje Geistlichův tištěný průvodce slovy. Na moři lovili rybáři při světle reflektorů ryby, na břehu jiní měli rozžátý oheň a česká společnost hotelu Baška zpívala přesně podle programu Geistlichova písně, které mají být zpívány na břehu Českého moře. Celý podnik přiláká nezámožnou měšťanskou klientelu na sice skromný, avšak bezpodmínečně sterilní a čistý luxus. Byt velmi čistý. Paní Geistlichová mi přidá 400 korun za štěnici, kterou najdu. Stává se terapeutickou zónou, kam turisté infikovaní nakažlivými chorobami nemají přístup. Vstupní klinická kontrola probíhá už během kotvení a svým inspekčním okem ji zajišťuje zdomácnělá česká lékařka Zdeňka Čermáková alias Doktorica. Slečna Doktorica stála na molu, protože nebyl nikdo nemocen, mohli jsme bez závady vstoupiti. Pochvaluje si Remeš. Na Bašce je vedle přírodních krás, vůně květeny, podnebí a blahodárných účinků mořské vody, lákadlem, Remešovými slovy, život bez hlučných zábav, bez hlomozících vlaků, automobilů, tramvají, lodí a uklidňující vůbec ráz krajiny. Ale i záměna upjatého strojení sedle módy a předstihování se v toaletách za prosté strojení do obleku domácího, co nejpohodlnějšího. Koupací oděv není nikterak určen přísným dress codem.

koupacím plášti zůstávají turisté po celý den, nejen při slunění poblíž stanu, při procházkách po břehu, při výjížďkách člunem, ale i při společných stycích v restauraci. Zbavují se různých forem kulturního života rádi, protože zde je pociťují jako přítěž a v náhradu za to přimykají se ku zdejší bohaté prvobytné přírodě, jež vrací jim sílu a radost ze života. Kurprincip, aneb pláž jako zotavovna. Koncem 18. století se tedy pověst mořské vody vyrovnává reputaci minerálních vod. Záhy po obecnějším uznání jejich zdravých prospěšných účinků se okolo roku 1800 uvnitř lékařských komunit debatuje o ideální podobě pobřežního rezortu. Jeho důležitým prvkem je pláž, která má být uklizená, čistá a vzdálená ústím řek, aby bylo zajištěno vlnobytí a dostatečná slanost vody. Dobrá pláž má být písečná a vyrovnaná, aby usnadňovala přístup k vodě a zabezpečovala hladkou sjízdnost pro koupací vozy, o nichž ještě uslyšíme. Pobřeží má za písčinami lemovat útes či duny, uspůsobené pro trysk jezdeckých koní a procházky. Měří se natalita a mortalita lokálního obyvatelstva, vyhodnocuje se mikroklima a určuje kvalita ovzduší. Pláž není prostě jen pláží, ale je především scénou, kterou si lidé okolo roku 1800 doslova vynalézají a během 19. století naplňují rozmanitými významy a praktikami. Plážový program zahrnuje různé druhy komunikace, rozmanité způsoby oblékání a plno rozptylujících aktivit, které se vymykají běžným všednodenním standardům. Turisté po sobě až do začátku poslední třetiny 19. století v moři necákají vodou, nedovádějí v ní a už vůbec se na pláži záměrně neopalují do bronzova. Nejenže cesty k širému moři ještě stále budí v mnoha jedincích rozpaky, ale většině hrozí, že se v nezměrné mořské hloubce utopí, neboť sotva kdo umí plavat. V první polovině 19. století turistické vnímání pobřeží, pláží a mořských vod silně ovlivňuje takzvaný kurprincip, léčebný princip. Podle nějž je přístup k mořské vodě důkladně medikalizovaný a koupele v ní jsou na lékařský předpis stejně jako její popíjení. Otázka, kdy, kde, jak dlouho a jak často, či zdali vůbec se má člověk koupat v moři, se řídí přísně danými instrukcemi lékařů, kteří slanou vodou tiší splín, melancholii, nymfomanii, hysterii, hypochondrii, vředy, špatný krevní oběh, nepravidelnou menstruaci či konzistenci tělesných šťáv, od počátku 19. století neplodnost, impotenci a skrofulózu. Tělo, změkčilé a skřehlé vlivem spohodlnělého městského života, má zocelit úzkost, kterou vzbuzuje pohled na neskrotný mořský živel. Moře totiž budí hrůzu ještě roku 1833, jak píše šternberský hostinský Josef Korzinek, kterého pohled na vlny odradí od smělých turistických plánů. Hleděl jsem na tu nezměrnou, ba nedozírnou vodní záplavu a k tomu na blízku i v dáli jedoucí lodě, které plovaly jako kachny, což mi přišlo natolik děsivé, že jsem pozbyl chuti podniknouti již snědnané přeplutí do Anglie, respektive Londýna, což byla skutečně škoda, neboť už nikdy v životě nebudu mít takovou příležitost. Koupat se v moři je záhodno v chladné vodě mezi 12 až 14 stupni Celsia a nejlépe před rozbřeskem, v krátkých intervalech a cyklech. Hojivé účinky má přinášet náhlý prudký ponor do vody s pokrčením v kolenou, v dřepu, což způsobuje tělu šok, který má vyplavit zánětlivé tělesné šťávy a vrátit pocuchané nervy zpátky do původních drah.
Na pocit, který nastane, když tělo obemkne vodní chlad, zjevně zůstává celoživotní nesmazatelná vzpomínka, která Paulu Kuplvízrovi způsobuje mrazení i o 50 let později. Pohled na dva koupající se muže velmi lákal, abych následoval jejich vzoru. Ale na tabuli jsem si mohl přečíst informaci teplota moře 11 stupňů. Proto jsem nyní od myšlenky na koupání raději upustil. Pozornost lékařů se obrací i k posilujícím účinkům pobytu na přímořském vzduchu, kdežto slunce má pouze čistit klima. Opalování by způsobilo zácpu nebo stres, vysušilo nervovou síť a natónovalo pleť do podřadné barvy dělnické kůže. Nejlepší rezorty mají mít dostatek stinných úkrytů. Na plážích se ale neleží. Kvůli absenci potřeby opalovat se k tomu není důvod a tak se buď sedí a klábosí, anebo promenuje mezi dunami či na stezkách podél útesů. Posedávající rodinné hloučky ovívá vzduch zvířený kopyty jezdeckých koní a pomalu se probouzející senzibilita vůči estetice moře vede od počátku 19. století k domněnce, že i pohled z pobřeží má posilující účinky. Koupací vozy. Koupání v moři je od 18. století součástí konceptu vznešena. Hojivý tělesný šok způsobený náhlým ponořením pod hladinu je sice komplexní směsicí různě děsných pocitů, ale pacient se má osmělit a nebojácně čelit síle nelítostných vln, aniž by zavrávoral. Součástí koupelí je proto bezpečnostní pomůcka, která pacienta udržuje v dostatečné vzdálenosti od reálného rizika, aniž by mu upírala zocelující pocit, že může být kdykoliv smeten vlnou a stažen pod hladinu. Jde o takzvaný koupací vůz, lázeňskou vymoženost, která se vyskytuje už na pláži ve Scarborough roku 1735. Koupací vozy jsou pojízdné šatny, zbité z dřevěných fošen do podoby jakýchsi vachrlatých maringotek, opatřených dvěma či čtyřmi vysokými koly. Konstrukci vozíků doplňují nenápadná okénka a dvířka, od nichž vedou dolů nízké schůdky či sklápěcí žebřík, který může být ještě navíc kryt plachtou. Ženy i muži se tak klidně oddávají něčemu tak kuriozními, jako je koupání v moři, spořádaným a přístojným způsobem, který vyhovuje kritériím měšťanské morálky. Kontrolu přijatelnosti vzhledu usnadňuje na zdi přibité zrcátko. Tyto pojízdné pomůcky během 19. století umožňují hlavně ženám při pobytu ve vodě udržovat společenský odstup a pomáhají clonit před slídivě pošilhávajícími muži obnažené kotníky, rozpuštěné vlasy i tělesné křivky zviditelněné přilehnutím smočených koupacích šatů. Představa, že by se měšťanská, natož pak urozená rekreantka měla ve společensky nepatřičném koupacím oděvu brodit vodou desítky metrů, než dosáhne požadované hloubky, je tou dobou stále nepředstavitelná. Písčité břehy se v některých lázeňských střediscích, jako je holandské Scheveningen roku 1870, totiž svažují jen velmi mírně. Píše o nich Paul Kuplvízr. Došel jsem až k místu, kde byly stovky malých dřevěných převlékáren opatřených koly. Některé z nich museli těžcí koně vtáhnout až daleko do moře, protože písčitá půda se svažovala jen velmi pozvolna a hloubky jednoho metru dosáhla voda teprve ve vzdálenosti více než 100 metrů od břehu. Během celého koupacího úkonu asistuje i voska, který se buď může do vozu opřít sám, anebo zapřáhne koně, který vůz zatáhne do vody hluboké po pás. Sotva do něho vlezeš, říká pražský cestopisec Josef Štolba, slyšíš, jak se k němu již připřahá kůň. V tom bouchne voska svým byčištěm naprkenou stěnu na znamení, že již pojede, aby se s něčeho přidržel. A ještě táhne to ubohé hovado kyprým pískem ven do šírého moře.
Domek zaveze se obyčejně tak daleko, že stojí kola až přes polovici ve vodě. Následnou proceduru koupele v chladných severních vodách, včetně záběru zevnitř roztřeseného vozu, přesvědčivě stvárňuje i s niternými pocity skřehlé turistky filmový snímek Amonit, který se odehrává ve 40. letech 19. století na pobřeží jihoanglického Lyme Regis. Jakmile je vůz ve vodě, rekreantka zády k pevnině vyrazí z dvířek a kryta vozíkem před dotěrnými zraky zvědavců na pláži opatrně sestoupí po schůdcích k rozbouřené mořské hladině a oddá se léčivému šoku. Služba ovšem není zdarma. Pak začuká něco na okénko, překvapen otevřeš a voska sedě na koni s líbezným úsměvem šepotá. Pane, je-li vám libo, nějaké malé spropitné. Dáš mu 10 centimů, on se zářícím obličejem poděkuje a můžeš být jist, že na první pokynutí vyveze tě zase ven. Josef Štolba, který celý složitý úkon roku 1873 prodělá, navíc radí dle instrukcí, které čte na zdi uvnitř vozu. Déle než 40 minut nesmíš použít domečku. Spropitné nesmíš nikomu dávat. Věci mající cenu nemáš nechat v šatech. Chceš-li být vytažen z vody, máš zatáhnout za provázek blíže naznačený. Ten, kdo neumí plavat, se v případě nejistoty přichytí záchranného provazu. A asistovat může i dozorující plavčík lazebník. Tyto plavčice jsou celé oblečeny do bílé. Krátké sukně, bundy a šátky. Jakmile jsem byla ve voze, líčí turistka, byl celý vystrčen do moře, ke kterémuž to obřadnému činu si má ženuška přivedla ještě 3 další.

0: Tento způsob koupele si Mauritz Remeš s kamarády dopřává ještě v roce 1909 v lázních na jihoanglickém ostrově Wightu. Na nábřeží po 12. hodině polední bylo pěkně teplo, proto šli jsme se s Karlem koupat. Mají zde kabiny na kolech. Voda nebyla příliš studená. Zpočátku zdála se býti ovšem hodně chladná, ale za chvíli jsem si zvykal a hezkou chvíli se koupal. První zkušenost s koupacími vozy ovšem získal už roku 1901, kdy se plavil s kolegou na ostrovy Norderney a Helgoland, který má tou dobou pověst ostrovních lázní, kam míří Remešovými slovy ještě dost lidí, kteří upřednostňují ryzí přirozený život, idylu, před pohodlným a zhýčkaným luxusem, a to nikoliv pro nedostatek financí, nýbrž z přesvědčení. Tehdy se oba pánové nechávají z Helgolandského ostrova přeplavit na blízký písčitý ostrůvek Duna, kde jsou mořské lázně. Na břehu stojí zeleně natřené kabiny na kolách, sluha očistí nám boty, abychom do kabiny nenanesli písku. Koupel byla velmi příjemná, voda má 18 stupňů Celsia. Remeš patří k posledním generacím turistů, které si na plážích Severního moře dopřávají tradiční prudérní způsob koupele. Koupací vozy ale nenávratně zmizí z pláží na Baltu teprve za první světové války a z pobřeží Severního moře se coby kuriozity definitivně vytratí ještě o něco později. Z knihy Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu připravil Viktor Bezdíček. Dramaturgie Alena Blažejovská, režie Jakub Doubrava, účinkoval Ondřej Jiráček, zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Víte, co má společného Praha a Brno? Stejnou frekvenci vysílání Českého rozhlasu Plus. V Praze, Brně a jejich okolí stačí naladit 92,6 FM. Vysílače ale máme i v dalších městech a najdete nás také ve všech digitálních sítích. Tedy v digitálním rozhlasovém vysílání, v digitální televizi a v nabídce kabelových televizí. Český rozhlas Plus. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česko čeká tropický víkend, Evropu zasáhly rekordní teploty, Spojené státy znovu zaútočily na cíle v Íránu. Fotbalisté Francie vyhráli nad Norskem 4-1 a zajistili si první místo ve skupině mistrovství světa. A počasí víkend bude velmi horký, dnes čekejte slunečno a teploty až 39 stupňů. Je sobota 27. června, začaly hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Teploty se budou na některých místech zřejmě blížit 40 a můžou i překonat dosavadní rekord 40,4 stupně ze srpna 2012. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Některé skupiny lidí by se ale měly mít podle lékařů na pozoru.
3: My jsme si v průběhu evoluce vyvinuli velice sofistikované mechanismy, jak v případě zimy teplotu zvýšit a v případě horka ji snížit.
4: Říká Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto mechanismy ale nemusí fungovat dobře u všech.
3: Příkladem mohou být lidé s srdečním onemocněním.
4: Vedra představují podle Kaňkové větší riziko nejen pro seniory, ale i pro děti.
3: Děti mají obecně menší povrch těla, že rychleji se zahřívají a hůře se toho tepla zbavují.
4: Opatrní by měli být podle doktorů také lidé s onemocněním ledvin, plic nebo cukrovkou. Mark Hensel, Radiožurnál.
2: Vlna veder v Evropě znovu lámala rekordy. V Německu zaznamenali historicky nejvyšší teplotu 41,3 stupně Celsia. Británie třetí den po sobě hlásí nejvyšší červnové teploty okolo 37 stupňů. Stovky škol přerušily výuku a mnoho turistických památek upravilo otevírací doby. Na Slovensku byl pátek nejteplejším dnem roku a podle meteorologů o víkendu teplota překoná tamní rekord 40,3 stupně. Americké jednotky v oblasti Hormuzského průlivu udeřily na iránské sklady raket a pobřežní radary. Reagovali tak na útok, který den předtím podle Washingtonu provedly iránské revoluční gardy na kontejnerovou loď opouštějící průliv.
5: Americký prezident Donald Trump podle svých slov nebyl rád, že Irán zaútočil na jednu z lodí v Hormuzském průlivu a označil to za hloupé porušení příměří. Americké centrální velitelství proto zasáhlo iránské sklady raket a dronů a radarová stanoviště na pobřeží. Byla to odveta za to, že Irán ve čtvrtek na lodě v průlivu vypálil 4 drony. 3 americká obrana sestřelila, jeden zasáhl horní palubu kontejnerové lodi. Jde o první podobný incident od podpisu memoranda o otevření průlivu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů dnes dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádním Airbusem. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
6: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, 2 lékaři a tlumočnice policie České republiky.
2: 2 silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo přes 900 lidí a asi 3300 lidí je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují. Ruskem anektovaný Krym se po ukrajinských úderech ocitl bez pohonných hmot, částečně i elektřiny, plynu a vody. Krymské okupační úřady proto včera vyhlásily nouzový stav.
7: Šéf ruské správy anektovaného Krymu Sergej Aksionov na sociálních sítích vyhlásil režim mimořádné situace. Zdůvodnil to nutností zavést pořádek do finančních záležitostí a půjček v souvislosti s náhradami za způsobené škody. Tato procedura musí být zjednodušená, řekl Aksionov a vyzval všechny ke klidu. Ukrajinské síly dnes zaútočily na loděnice v okupované Kerči, kde poškodili 2 vojenská plavidla a jednu trajektovou loď, oznámilo velení ukrajinské armády. Potvrdilo také výměnu válečných zajatců s Ruskem po 160 osobách z každé strany. Mezi propuštěnými Ukrajinci je téměř 60 důstojníků. Většina vojáků padla do zajetí v roce 2022 při obraně Mariupolu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Sněmovna schválila nová pravidla pro zaměstnávání státních úředníků. Nadřízení je budou moct třeba z nás propouštět. Třetí čtení včera koalice předčasně ukončila zařazením pevného hlasování. Opozice totiž v dlouhých projevech varovala mimo jiné před tím, že se vláda bude moct zbavovat nepohodlných lidí.
8: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
9: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
8: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy 3měsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
10: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
8: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizují opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, aby mohl platit od ledna 2027.
11: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
2: Okresní soud v Ostravě odmítl poslat karvinského primátora Jana Wolfa do vazby. Návrhu žalobce nevyhověl a nařídil, aby politika policisté okamžitě propustili ze zadržení. Wolf čelí stíhání v korupční fotbalové kauze.
12: Navrhoval jsem vazbu, nebylo by vyhověno. Soud měl jiný názor, to je zcela v pořádku. Navrhoval jsem důvod vazby za ovlivňování svědků. Dál se nebudu vyjadřovat.
13: A co říkáte na kritiku, že to je šikanozní vůči panu Wolfovi?
12: Já postupuji ze zákonných důvodů podle zákona.
14: Prohlásil po jednání soudu žalobce Jaroslav Jurka. Obhájkyně karvinského primátora Kateřina Světlíková rozhodnutí justice ocenila.
15: Naše reakce jsou pozitivní. Mně je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní a paní soudkyně pečlivě posuzovala, jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
14: Karvinský primátor Jan Wolf tak dál čelí stíhání na svobodě. Policie ho podezírá, že ovlivňoval zápasy pomocí úplatků. Politik to opakovaně popírá. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Francie vyhráli na závěr základní skupiny mistrovství světa nad Norskem 4-1 a do play-off postoupili z prvního místa. Senegal porazil Irák 5-0. Za necelé dvě hodiny začnou duely Španělsko-Uruguay a Kapverdy Saúdská Arábie. V 5 hodin ráno našeho času odstartují zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v německém Bad Homburgu. V semifinále porazila Rumunku Elenu Gabrielu Rusevovou 2x6-4. Kvůli vysoké tím teplotám zápas po prvním setu přerušili, pokračuje Muchová.
16: To vedro je tady šílený už poslední 3 dny. Šli jsme po prvním setu z kurtu, takže to se mi stalo poprvé tady to čekání na to, jestli trošku padne teplota, která podle mě teda moc nepadla, ale nakonec jsme po hodině jsme se vrátili na kurt a byla jsem ráda, že jsem to zvládla dokončit ve 2 setech.
2: Muchová zabojuje o 3. titul v kariéře a 2. v sezóně. Utká se o něj s Japonkou Naomi Osakovou.
17: Nehoda na dálnici D5 na Berounsku a neprůjezdná D8 na Ústecku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy u sjezdu na Králův dvůr havarovalo několik aut. 23. kilometr, jedno z nich je vlevo u svodidel, další vpravo na místě záchranáři. Jede se mezi, trochu kličkovaná, ale plynule. Dálnice D8 za hranicemi s Německem směr Ústí nad Labem Praha stojí. Uzavírka je u tunelu na 86. kilometru. Je to kvůli nadrozměrnému vozidlu. Před uzavírkou zhruba od sjezdu na Petrovice kolona. Na D11 z Jaroměře do Hradce Králové narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je u sjezdu na Smířice, kilometru 104,5 a blokuje jen krajnici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den bude slunečno a velmi teplo, v celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a částečně i vysokou oblačností a meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 a na horách kolem 31 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Proč není Evropská unie jednotná a co tím ztrácí? Může v současném stavu čelit konkurenci z Číny nebo Spojených států? Nenastal už čas na její rozšiřování a mohla by se mezi novými členy objevit také Ukrajina? Hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý předseda Evropského parlamentu a německý politik Martin Schulz, který přicestoval do Prahy na valné shromáždění EBU.
19: We are happy to have you here, Mr. Schulz. Welcome to Czech Radio.
20: Thank you.
18: Vy jste byl vždycky otevřeně proevropský. Mnoho lidí si vás spojuje se sloganem MEGA, neboli Make Europe Great Again. Odpovídá dnes Evropa vašemu sloganu?
20: It's a great continent. The question is if the great continent is conscious about its own power.
21: Myslím, že Evropa je silná, když je jednotná. Ale máme tendenci se ve všem rozdělovat a když jsme rozdělení, jsme slabí. A proto ano, moje odpověď je, že jsme silní, dokud takový chceme být.
20: if we want to be.
18: Asi před 10 lety jste mluvil o Spojených státech evropských. Pořád té myšlence věříte?
20: Yeah.
18: A jak a v čem by nám pomohla jednotná Evropa?
20: Look to the worldwide development.
21: Podívejte se na celosvětový vývoj. Spojené státy americké s nepředvídatelnou vládou ve Washingtonu nejsou spolehlivým spojencem. Podívejte se na Čínu a její vzrůstající ekonomickou moc. Podívejte se na Indii. 1,4 miliardy obyvatel a Čína rovněž. Tyto dvě sousední země, Čína a Indie, mají dohromady třetinu světové populace. V Evropské unii, ve všech našich zemích dohromady, od největšího Německa až po nejmenší Maltu, máme 450 milionů občanů. Chceme-li přežít v hospodářské soutěži, jednat se Spojenými státy americkými nebo Čínou, musíme to dělat společně. A proto si myslím, že sjednocená Evropa s jednotnou Evropskou unií, s trhem, který je stále nejbohatší na světě, by nám mohla nesmírně pomoci vypořádat se s čínskou, americkou, indickou a v budoucnu třeba africkou konkurencí.
18: Může být Evropa silná i bez amerického spojence?
21: Ano, musí být, když Spojené státy odmítly pokračovat ve spolupráci, která začala po válce, přežila pád Sovětského svazu, znovu sjednocení Německa i zcelení evropského kontinentu. Pokud Spojené státy americké říkají, my hledíme k Pacifiku, nikoli k Atlantiku, pak si my, Evropané, musíme pomoci sami, protože Američané už nás dotovat nebudou. Nemáme žádnou alternativu. Musíme investovat do vlastní obrany a ve zkratce, ano, jsme povinni si sami pomoci.
20: In a nutshell, yes, we are obliged to help ourselves without the Americans.
18: Euroskeptické strany jsou ovšem v dnešní době poměrně silné. Alternativa pro Německo, Strana svobodných v Rakousku, Reform UK ve Velké Británii a mnohé další. Nebyl to právě odpor proti evropskému sjednocení, co jim dodalo významu?
21: Myslím, že nebezpečí těchto stran, dostanou-li se k moci, je, že neříkají občanům pravdu. Tvrdí, že na národní úrovni jsme lepší a silnější než dohromady v Evropské unii. A to není pravda. Evropská unie je přece unie malých zemí. Když dovolíte, můžu je jmenovat Česko, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Belgie, Lucembursko, Portugalsko, Řecko, Irsko. Už skončím, ale opakuji, my jsme unii malých zemí a pak těch větších, jako je Německo, které ještě nepochopili, že existují malé země. Ve vztahu k Číně nebo Spojeným státům, ale ani Německo není dost silné. Ano, je nás 83 milionů, jsme třetí největší ekonomikou na světě, ale sami o sobě nejsme dost silní. A pokud Německo samo o sobě není dost silné, pak moje otázka zní, vy snad věříte, že Rakousko je dostatečně silné, že Nizozemsko je dostatečně silné? Ne. Potřebujeme kombinovanou ekonomickou a politickou sílu sjednocené Evropské unie.
18: Myslíte si, že, jak jste řekl, Německo nechápe, že je vlastně také malé?
20: No, we are not speaking about the Germans. We are speaking about right-wing extremist parties.
18: Okay.
20: Who tell? That was your question.
21: Ne, nemluvím tolik o Německu. Mluvím o pravicových extremistických stranách, na které jste se mě ptala. To byla vaše otázka. A ty strany říkají občanům, naše země musí být první. Když to udělají všichni, tak logicky odsunou všechny ostatní země za sebe a nastane boj všech proti všem. A to je historie Evropy v první polovině 20. století. Všichni proti všem, zejména tedy Německo proti všem ostatním. Druhá polovina 20. století byla přesně opačná, zejména po pádu železné opony. Všichni společně. A podívejte se na Českou republiku před 30 lety a podívejte se na Českou republiku dnes. Vidíte rozdíl? Vidíte, jak se země může rozvíjet, pokud je součástí silného společenství. Nikdo vám přitom nevzal českou kulturu. Kdykoliv jsem sem přijel, viděl jsem, že do vaší země jezdí miliony cizích turistů. Přijížděli do Prahy, obdivovali tuto úžasnou zemi, kulturu, kuchyni, hudbu a všechno ostatní. Nikdo to nikomu nebere, ale jsme ve společenství s ostatními, s Německem, s Itálií. Můžete si zachovat tradici, ale přitom se můžete vypořádat s výzvami 21. století.
0: Vy jste celoživotní sociální demokrat. Proč dnes v Evropě nevidíme sociální demokraty ve vládě?
20: That's not true. We have social democratic governments in the European Union.
21: Ale tak to není. V Evropské unii jsou sociálně demokratické vlády.
0: Ale ne tolik, kolik jich bývalo.
20: Not so many, but this is...
21: Ne tolik, ale to jsou cykly. Dřív jsme měli drtivou většinu sociálně demokratických vlád a jenom málo konzervativních. Teď máme hodně liberálních a konzervativních a méně sociálně demokratických. Ale musíme se dívat pozorně. Španělsko má socialistickou vládu. Dánsko má sociálně demokratickou vládu. Myslím, že Švédsko má před sebou vítězství sociálních demokratů. V Polsku jsou sociální demokraté v koalici. Sociální demokraté právě vyhráli prezidentské volby v Portugalsku. Takže je to otevřené. Jednou mají většinu konzervativci, jednou sociální demokraté. Ale musíme být jako sociální demokraté upřímní. Mezi lidmi je velká nejistota, panuje velký strach. Lidé nevěří ve vlastní pozitivní budoucnost a nevěří ani v pozitivní budoucnost státu, ve kterém žijí. A to se netýká jen sociálních demokratů. Také konzervativci a liberálové čelí v populaci náladám nejistoty a strachu. A moje rada sociálně demokratickým kolegům na základě mého dlouhého politického života zní: sociální demokraté byli vždy lidé s poselstvím. Ať už je problém jakýkoliv, společně ho vyřešíme. Pokud budeme bojovat všichni proti všem, řešení nenajdeme. Pokud se my, lidé se stejnými problémy, pokusíme řešit problémy společně, pak je můžeme zvládnout. A proto říkám sociálně demokratickým kolegům všude, i tady v České republice, zaměřte se na nejdůležitější problémy běžných lidí. Mám čím zaplatit nájem? Je pro děti dost míst ve školce nebo ve školách? Pro moje nemocné rodiče dostatek zdravotní péče? Dostanu se do práce veřejnou dopravou? A jezdí včas, nebo má vždycky zpoždění? Je drahá, nebo si ji můžu dovolit? Problémy všedního dne, problémy rána, které musíme řešit už večer. To musí být ústředním bodem naší práce. Sdělit běžným občanům, že když budeme držet pohromadě, tak problémy vyřešíme.
0: A proč v Německu stoupá popularita AfD? Nevěří lidé, že jejich problémy vyřeší právě tato strana?
21: Nevyřeší nic. AfD v Německu, to je strana, která každému vysvětlí, že je obětním beránkem, ale nic nevyřeší. Vždycky umějí vysvětlit, proč máte tenhle nebo jiný problém. Jednou je to kvůli vládě, pak jsou to migranti, pak jsou to Spojené státy a pak je to kultura woke. A když se zeptáte, jaké je tedy vaše řešení, odpověď, kterou dostanete, je: to není naše odpovědnost. Nemáme právo navrhovat řešení. Zjednodušují složité politické problémy do jednorozměrného zdůvodnění. Migranti mohou za všechno. je oblíbené poselství AfD. A to je nebezpečné poselství, pokud si vzpomenete na německou historii. Měli jsme období, kdy se říkalo, že máme problémy, protože jsou mezi námi ti a ti lidé. Kdyby tady nebyli, neměli bychom problémy. Proto tito lidé musí zmizet, pak zmizí i problémy. To přece zní jako 30. léta minulého století. To, co říká AfD.
0: Neobáváte se toho, že AfD sestaví příští německou vládu?
20: For sure not.
0: How come?
20: Because no party will join a coalition with them.
21: No, protože s nimi žádná strana nepůjde do koalice. Ani konzervativní křesťanští demokraté s touto stranou nesestaví vládu. Podívejte se, ta strana má v Evropském parlamentu poslance, kteří vykládají francouzským nebo italským konzervativcům a krajním pravičákům. Prosím vás, vojáci jednotek SS nebyli zase tak špatní lidé, mezi nimi byli mnozí slušní a čestní. Ani Madame Le Penová s nimi nechce být ve stejné frakci. A dám vám takový příklad. Pokud 20% voličů hlasuje pro AfD, znamená to, že 80% pro ně nehlasovalo. A těchto 80% není v žádném případě připraveno vstupovat s touto stranou do koalice, protože AfD není pravicově extremistická strana, jaké existují i v jiných zemích. Je to německá pravicově extremistická strana. A když se podívám na naší historii, myslím si, že drtivá většina mých krajanů a krajanek nechce, aby podobní lidé vládli našemu národu.
0: Hostem 20 minut radiožurnálu je dnes bývalý předseda Evropského parlamentu a německý politik Martin Schulz. Vy jste sem přijel na konferenci Evropské vysílací unie, která se samozřejmě zabývá médií. Takže se ptám, zda podporujete Evropský zákon o svobodě médií přezdívaný EMFA?
20: Absolutely. We need independent free media.
21: Rozhodně. Potřebujeme nezávislá svobodná média. Proto doufám, že debata tady v České republice o nezávislosti svobodných médií a otázce, zda by státní rozpočet měl financovat veřejnoprávní média, najde konstruktivní východisko. Protože soukromá média sledují soukromé zájmy a soukromá média patřící superbohatým lidem sledují zájmy superbohatých lidí a nikoli zájmy běžných občanů. Proto si myslím, že Evropský akt o svobodě médií dává nezávislým médiím záruku, aby popisovala realitu, nehonila sledovanost, ale aby popisovala skutečnost, aby podávala informace takové, jaké mají být, a ne takové, jak si nějaký bohatý člověk přeje.
0: V nedávné době jsme byli v Evropě svědky oslabení veřejnoprávních médií, například v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. Myslíte si tedy, že EMFA by mohla posílit pozici veřejnoprávních médií?
20: I hope so. It could be a contribution, but at the end it depends from the support of the people.
21: Doufám, mohla by tomu přispět, ale nakonec to bude záviset na podpoře lidí. A proto musí veřejnoprávní média přesvědčit lidi, kteří sledují vysílání, kteří poslouchají třeba zrovna nás, že existence svobodných médií je základní hodnotou demokracie. Svoboda projevu znamená také svobodu médií.
0: Ale pro mnoho mladých lidí jsou hlavním zdrojem informací sociální sítě. Co by s tím měla tradiční média dělat?
20: To go on these social platforms and this is a duty of parliaments and
21: jít na sociální platformy a je povinností parlamentů a vlád umožnit veřejnoprávním vysílacím společnostem využívat nejmodernější nástroje na mediálním trhu. V minulosti jsme měli trafiky a tam jste si došli koupit noviny. Když jste byli nalevo, levicové. Když jste byli napravo, pravicové. A zapnuli jste televizi a měli jste veřejnoprávní vysílání. Pak přišla soukromá televize a výběr omezila. To, co dnes na sociálních platformách vidíme, jsou jen soukromé věci a to je nevyvážené. Proto si myslím, že bychom měli veřejnoprávním médiím poskytnout potřebné technické nástroje, aby mohla prezentovat informace, komentáře a další věci i na těchto platformách.
18: Mnoho politiků dnes komunikuje s veřejností výlučně prostřednictvím sociálních sítí. Potřebuje politika ještě tradiční média?
21: To je právo každého politika, člena parlamentu, každého ministra. Může komunikovat prostřednictvím svých zvolených kanálů. Ale vláda jako celek, vláda jako ústavní instituce si nemůže dělat, co chce. Vláda je vždycky vázána ústavou. A ústava i v České republice zavazuje vládu k neutralitě. Ne k politické neutralitě, ale k neutralitě v komunikaci. K tomu je potřeba svoboda komentovat, co vláda dělá, kontrolovat to. Poslanec parlamentu je svobodný. Ministr je vázán a je odpovědný parlamentu. Není svobodný. Je odpovědný parlamentu. Nemůže si dělat, co chce. Musí parlamentu zdůvodnit, co dělá. A parlament by měl být velmi opatrný, měl by dbát, aby existovala nezávislá média, která zkoumají, zda to, co vláda dělá, je v souladu s požadavky veřejnosti, s ústavou. Když dovolíte, připomenu Itálii z dob Silvia Berlusconiho. Největší vlastník médií byl premiér. To, co chtěl, aby vláda komunikovala, si určoval sám ve svých vlastních médiích. A to je špatně. Byla to veřejnoprávní média RAI, která řekla, ano, toto je názor, soukromý názor pana Berlusconiho, ale povinnost vlády je jiná. Proto si myslím, že k obraně demokracie jsou dnes veřejnoprávní média potřebnější než kdy jindy.
18: Tento týden uplynulo přesně 10 let od referenda o Brexitu. Nedávné průzkumy naznačují, že většina Britů by nyní hlasovala pro opětovné připojení k Evropské unii. Co si myslíte, že se změnilo?
21: Na jedné straně jsem ten průzkum viděl a většina říká, že to byla chyba, vraťme se do Evropské unie. Zároveň by ale stejná většina, pokud by zítra byly volby, volila Nigela Farage a jeho stranu Reform UK. A Farage byl muž, který vedl kampaň za Brexit. Vidíte, jak je to obtížné a jak v dnešním politickém životě vládne dezorientace. Mnozí lidé, kteří říkají ano, vraťme se do Evropské unie, by volili premiéra, který Spojené království z Evropské unie vyvedl. Takže mám pocit, že se nic jako návrat Británie v dohledné době nestane. Ale měli bychom Spojené království co nejvíce přitáhnout zpět. A myslím, že to je i přání drtivé většiny. Že by měli být co nejblíž jednotnému trhu. A buďme upřímní, pokud se zabýváme nezávislostí na Spojených státech, což se týká obranné strategie, potřebujeme Spojené království jako člena NATO více než kdy jindy. Proto jsem skutečně pro velmi hlubokou spolupráci mezi Evropou a Spojeným královstvím.
18: Ale věříte, že Brexit byl prvním a posledním případem odchodu z Evropské unie? Například Tomio Okamura, předseda českého parlamentu, vyzývá k odchodu z EU.
21: Ano, četl jsem to a vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku. Pokud by Česká republika měla opustit Evropskou unii, pak opustí i evropský trh. A pak za české výrobky musíte platit cla. Takže taková Škoda Auto, která vyrábí tady v České republice, pokud by chtěla vyvážet do Spolkové republiky Německo, bude platit daně a cla. To je proti zájmům českých pracujících. A nebo si představte, že byste chtěla jet z České republiky do Německa. Teď nasednete tady v Praze a jedete hladce až do Berlína. Já sám jsem včera jel z Berlína do Prahy vlakem. Když zavedeme hranice, budete mít hraniční kontrolu a budete muset za překročení hranic platit. Myslíte si, že je to v zájmu České republiky? Myslím, že je to možná v populistickém zájmu onoho pána, ale rozhodně to není v zájmu českého lidu.
0: Když se na to podíváme z druhé strany, věříte, že je Evropská unie teď připravena přijmout nového člena?
21: Extrémně obtížně. Myslím, že asi ne. Protože máme nejméně 3 členské země, ve kterých se konají referenda o přijetí nových členů. Francie, Rakousko a Nizozemsko. Podle mého názoru je to proto prozatím obtížné. Ale v tomto případě se dotýkáte jednoho z největších problémů Evropské unie. Potřebujeme rozšíření. Země západního Balkánu, jako je Bosna, jako je Albánie, jako jsou země typu Kosovo, jako je Srbsko, naléhají, že chtějí být evropskými zeměmi, také Moldavsko. A my jim říkáme, ano, jste evropské země, ale nemůžete být členem Evropské unie, protože na to potřebujete jednomyslné hlasování 27 členů. Proto mám dvoustupňový návrh. Než se stanou plnohodnotnými členy, měli bychom vytvořit hospodářský prostor, ve kterém budou moci využívat jednotného trhu Evropské unie. Protože si myslím, že to je jejich největší zájem, zlepšit ekonomické podmínky. A pak v druhém kroku rozhodnout o plném členství. Takové řešení jsme měli například pro Island, dlouho pro Dánsko, Irsko, Norsko nebo Švýcarsko. Byla tu Evropská dohoda o volném obchodu, zkráceně EFTA. Měli bychom diskutovat a zamyslet se nad nějakou východoevropskou EFTO.
0: A vy osobně hlasoval byste pro rychlé přijetí Ukrajiny?
20: It will be difficult. We should be honest.
21: Bude to těžké, musíme být upřímní. I pro Ukrajinu. Myslím, že Ukrajina se do Evropské unie tak hned nezačlení. Je to velká země a byla by jednou z největších zemí Unie. Představte si, že by měla v Evropském parlamentu více křesel než například Polsko. A když se podíváte na debatu v Polsku, když se podíváte na to, jak se právě teď chová polský prezident vůči prezidentu Zelenskému, a to by byly nejbližší členské státy, dokážete si představit, že to bude velmi obtížné. Na druhou stranu, Ukrajina potřebuje pro obnovení země a pro ekonomické oživení, aby mezi ní a Evropskou unií vznikl nějaký velmi specifický vztah. To by měl být první krok.
19: Mr. Schultz, thank you very much for your time.
20: I have to thank you. Okay.
0: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Osobnost plus.
4: Psům a židům vstup zakázán. Bylo mi 8, když právě tahle cedule na cukrárně definitivně ukončila moje dětství. Najednou jsem pochopila, že už nejsme normální rodina jako ostatní. Vzpomíná spisovatelka Eva Erbenová, přeživší holokaustu, která už 77 let bydlí v Izraeli. Kde bere víru v lidstvo a co říká na nárůst antisemitismu po celém světě?
3: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
22: Petr Ginz, chlapec, jehož jméno zná snad celý svět. Mladý básník, spisovatel, kreslíř a šéfredaktor terezínského časopisu Vedem zahynul v roce 1944 v Osvětimi. Kopie jeho černobílé kresby měsíce se v roce 2003 vydala v raketoplánu Columbia do vesmíru.
23: Petr Ginz pocházel ze smíšené rodiny. Jeho otec byl žid, matka nežidovského původu. Oba byli vášniví esperantisté. Malý Petr miloval Verneovky. Už v 11 letech dokončil román Návštěva z pravěku, který je parafrází díla Žila Verna.
22: Po okupaci si vedl deník, ve kterém kromě osobních zážitků popisuje očima chlapce postupující perzekuci židů a situaci v Praze v době protektorátu. V roce 1942, když mu bylo 14 let, byl transportován do terezínského geta. Tam našel podporu pro svoji tvorbu od vychovatele a spolubydlícího Waltra Eisingera, který se staral o vzdělání chlapců na budově.
23: Tam také vznikl časopis Vedem. Vycházel každý pátek pod taktovkou právě Petra Ginze. Obsahoval poezii, eseje, recenze na knihy, příběhy a vtipné citáty týdne. Na sklonku války v roce 1944 se ale Petr dostal do transportu do Osvětimi, kde zahynul v plynové komoře. Bylo mu 16 let. Jeho rodiče a sestra válku přežili.
22: Slavná černobílá kresba s názvem Země z měsíce, kterou Petr Ginz nakresl v Terezíně, se zachovala v Jeruzalemském muzeu holokaustu Yad Vashem. Když se v roce 2002 rozhodlo o vyslání prvního izraelského astronauta do vesmíru, i díky iniciativě Petrovy sestry vzal o rok později astronaut Ilan Ramon kopii obrázku na palubu.
23: Raketoplán ale 1. února 2003 při návratu do atmosféry explodoval. Celá posádka zahynula. V následujícím roce byla po Petru Ginzovi pojmenována nově objevená planetka s pořadovým číslem 50413.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Výheň o víkendu. Česko zasáhnou až 40-stupňová vedra. A ve městech bude nejhůř. Neměli bychom s tím něco dělat? Do příště. Ptám se expertky na udržitelnou architekturu Kateřiny Eklové, zakladatelky organizace Rethink Architecture, která působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dnes je pátek 26. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila před víkendem k nám do Vinohradské 12.
7: Dobrý den.
6: Ten víkend bude hodně horký, teplý, bude to trošku výheň v českých městech. Praha, Ostrava, Brno, všude, kam jsem se díval na předpovědi, tak buď je skoro 40 hlášeno, anebo 40, v neděli zejména. Jak moc se v tu chvíli rozpálí ulice v těch městech, protože to bude asi na víc než 40 stupňů.
7: Pokud se bavíme o tom, nakolik se rozpálí povrchy, třeba povrchy aut, tak to může být přes 60 stupňů Celsia. Pokud se bavíme o tom, jak se rozpálí třeba chodník, ať už to asfaltová silnice, tak to může být taky 55 stupňů a 60 stupňů. Ale tam je samozřejmě rozdíl v tom, jestli ty ulice jsou zastíněné stromy nebo nejsou. Protože pokud jsou, tak v tu chvíli se může stát, že ten asfalt pod nimi bude mít klidně 25 stupňů, 30 stupňů, pokud tam nedopadá přímé slunce. A samozřejmě, až ty čtyřicítky budou už trvat třeba pár dní, tak už to bude víc než nějakých 25, 30 stupňů, ale pořád to bude pod stromy zásadně méně. Může to být třeba o 20 až 30 stupňů méně na tom
6: dokonce, povrchu. Na tom povrchu, ale když tam procházíte jako člověk.
7: Když tam procházím jako člověk, tak jedna věc je, že u toho povrchu opravdu cítím, že to teplo sálá, ať už z toho auta horkého, anebo i z toho betonu nebo asfaltu. Ale v tom vzduchu samozřejmě už ty rozdíly potom se trochu snižují a jsou menší. Tam potom už je rozdíl, jestli tam je teda ve vzduchu 45 stupňů, což je úplně strašné vůbec říct.
6: Je, to vůbec to neříkejte. Jak dlouho se pak to teplo třeba udrží v tom povrchu? Protože tak dobře, asfalt, beton, to asi můžeme nejlépe připodobnit k tomu, co každý den my, kteří žijeme ve městech, zažíváme, co máme kolem sebe. Tak jak dlouho potom jsou třeba ty zdi domů nebo ty povrchy aut teplé v momentě, když už třeba nesvítí to sluníčko?
7: No tak v dnešní době, kdy už máme i tropické noci, a může být nejenom přes 20 stupňů, ale přes 25 stupňů v noci, tak potom ono to vlastně nevychladne nikdy. Samozřejmě je tam nějaké kolísání v tom, že přes den máme klidně těch 55 stupňů a potom v noci už to bude méně, může to být 35 stupňů,

0: můžeme ve městech využívat? Hlavně stromy?
1: Určitě stromy, ale jsou naštěstí i další prostředky. Jsou to například popínavé rostliny, poměrně podceňované téma, které zatím v Praze nebo i v jiných českých městech není moc populární. Ale když se podíváme třeba na jich, tam, kde už mají zkušenosti s takovými vedry, tak tam popínavky a různé takové keře, které se například trochu pnou po fasádě, používají často, protože nepotřebují takový prostor k zakořenění. A u těch stromů samozřejmě to už je dlouhodobé téma. Všichni víme, že vysadit strom v ulicích, která je plná sítí podzemí, parkovacích stání, všeho dalšího, tak to je opravdu jako náročné inženýrsky a to povolování trvá mnoho let a ta výsadba potom je i velmi drahá. Třeba taková výsadba jednoho stromu v Karlíně vyšla na něco okolo 1 000 000 korun právě z toho důvodu, že bylo nutné odstranit několik vrstev asfaltu, upravit ty sítě pod tím, vysadit tam ty správné odrůdy stromu do správného strukturálního substrátu a to je opravdu náročné a drahé.
0: Takže
1: a
0: se to ještě liší, pardon, od odrůdy.
1: Co se týká...
0: Není strom jako strom.
1: Není strom jako strom. Tím se zabývá spoustu skvělých projektů, třeba projekt Klimastromy, na kterém spolupracuje pražský magistrát a ten právě řeší, jaké stromy nám tady v Praze přežijou. A nejenom v Praze, ale i v dalších českých městech, zkrátka v té centrální Evropě. Protože ty stromy, které tady máme, nějaké ty odrůdy stromů, které vlastně dlouho tady fungovaly, nějaký třeba typ lípy, tak už je není moc vedro. To znamená, je potřeba sázet jiný druh lípy, anebo třeba jiné stromy, které to zvládají lépe, to městské prostředí.
0: Dobře, a nejlepší strom, který by nejlépe chladil? Asi listnatý, nemají to být.
1: Určitě listnaté stromy. A já nechci říkat nejlepší, ale to, co se nám tady dlouhodobě objevuje, jsou platany, které dobře fungují třeba právě ve Španělsku, například v Madridu je to plné platanů
0: a velké listy,
1: my už se posouváme sem. Zrovna ty platany jsou vysazené nově i teď na náměstí Jiřího z Poděbrad, které bylo nově zrekonstruováno a tam už opravdu bylo bráno v úvahu, aby ty stromy dlouhodobě vydržely, rychle jim rostla koruna, dobře stínily.
0: No ale když se u toho náměstí Jiřího z Poděbrad, to je teď třeba silně kritizované za to, že má velkou vydlážděnou plochu, že tam byly velké staré stromy, které už tam nejsou, tak je tohle třeba zvládnutý projekt v době, kdy to neskončila žádná klimatická změna, byť to ohlásila současná vláda teda v době nástupu. A to je nutno říct, to prostě neskončilo, to dále platí, to dále pokračuje.
1: Já bych chtěla říct, že vždycky, když jsou teploty 40 stupňů, tak na jednu stranu jsem strašně smutná, ale na druhou stranu jsem vlastně ráda, že i lidi, kteří nevěří tomu, že máme globální oteplování, tak teď můžeme říct, podívejte, 40 to není normální v České republice. A opravdu tady ta klimatická změna je a tady máte ten důkaz. Tak já věřím, že už tam bude více lidí. Toto.
0: Co za náměstí? Pořád je to náměstí, takže já chápu, že ten prostor je tam proto, aby se tam pořádaly trhy, koncerty asi a tak dále. Tak. Na druhou stranu...
1: Jsou tady protichudné požadavky. Spousta lidí správně říká, náměstí má sloužit k setkávání jako setkávací prostor a předtím ho tam nebylo dost podle některých lidí. Takže teď se zvětšila ta vydlážděná plocha, aby se tam mohly pořádat větší ty trhy farmářské, které se tam dějí, aby se tam mohly pořádat kulturní akce. To já určitě podporuju. Na druhou stranu mě osobně je líto každého stromu, který je pokácený. A pokud ty stromy do nějaké míry fungovaly, tak je to za mě trochu škoda, ale vím, že dlouhodobě opravdu byla daná péče na to, aby se vybrali ty správné stromy, které brzo zvětší svou korunu. A rozumím tomu, že lidem teď se to nelíbí, protože teď ty nově vysazené stromy opravdu mají tu korunu malou, nestíní, ale je tam, myslím si, snad 180 stromů celkově na tom náměstí. To znamená, mělo by opravdu se stát, že za pár let už tam toho stínu bude dost i na té shromažďovací ploše a pořád tam máme i nějaké jiné části, kde je té zeleně víc i na povrchu, ať už se bavíme o nějakých záhonech a pořád tam ještě nějaký trávník taky.
0: Praha je jinak ale docela dost zelená, když to porovnáte s městy, jako je třeba Vídeň nebo Paříž. Myslím, že té zeleně není tady úplně málo. Není na místě nad tím přemýšlet možná i trochu jinak, že nám chybí možná jiné prvky než zeleň, abychom předcházeli tomu, že ve městě tak strašně moc vedro. A ptám se, nevím, jaké jiné vodní prvky.
1: Obecně ta modrozelená infrastruktura, tak to znamená kombinace zeleně a zároveň vodních prvků. Tak to určitě nám v Praze chybí. To je takové téma, které se rozvíjí i už té zmiňované Vídni, ale i v dalších evropských městech, například mé oblíbeném španělském městě Vitoria Gasteiz, kde mají dlouhodobou strategii budování modrozelené infrastruktury, co znamená, že se tam zachytává dešťová voda, budují se i mokřady v prstenci okolo toho města. I tady v Praze se to naštěstí děje. My tady máme adaptační strategii, kterou vydal magistrát hlavního města Prahy, která se postupně naplňuje. A opravdu se podporují i finančně různé adaptační projekty v různých

0: městských částech, což právě znamená, že se tam revitalizují parky, vlastně navrhují se tam ta opatření, kdy dešťová voda naprší a zasákne se třeba do různých takzvaně průlehů nebo dešťových záhonů. To už jsou ta krajinářská pokročilá opatření, aby tam ta voda zůstala, neodtekla do kanalizace, ale zase se vypařila ve chvíli, kdy takové vedro a tím i ochladila to svoje okolí.
1: Co nějaké retenční nádrže na střechách domů? Třeba v Brně a v Plzni teď finančně podporují střešní zeleň. O té jsme ve Vinohradské 12 už před lety taky mluvili a to bylo hodně zajímavé, že proč nechávat střechy plné satelitů a antén, když tam může být nějaký porost a ten ochlazovat potom ten dům pod tím. Tak dá se ta modrozelená infrastruktura, jste říkala, dá se to využívat i na střechách?
0: Určitě ano. Obzvlášť u novostaveb to určitě velmi doporučuju mít tam zkrátka zelenou střechu. Ta zelená střecha může být takzvaně extenzivní, což si představte jako mechy, taková jako nižší zeleň a ta je taky skvělá v tom, že zadržuje hodně vody, to znamená, ta voda se tam zadrží v té skladbě té střechy a následně se odpařuje a zase ochlazuje to svoje okolí. Může to být i intenzivní zelená střecha, to znamená, že už nám tam rostou třeba keře, můžou tam růst i stromy. Třeba na ČSOB v Radlicích se vytváří opravdu výborný zelený ostrov na velkých administrativních budovách, kde je ta tloušťka té zeminy až 80 cm na té střeše, což samozřejmě znamená, že ten beton pod tím musí být dostatečně silný, aby to unesl. Ale potom tam můžou růst i stromy a dokonce na střeše té administrativní budovy rostou i křemenáče, protože se tam tak moc zapojila ta vegetace a vytvořil ten ekosystém, že už tam jsou nejenom houby, ale i zvířátka, hmyz a tak dále.
1: Takže ta voda se tam udrží prostě, dá se
0: voda se udrží a následně v tomhle tom velkém měřítku, kdy už je to několik tisíc metrů čtverečních zelených střech, tak opravdu ochlazuje to svoje okolí. Ale já bych zároveň chtěla i zmínit to, že pokud se někdo rozhoduje mezi tím, jestli si třeba na střechu paneláku dá zelenou střechu, což je investice v řádech jako několika milionů, anebo jestli před tím panelákem vysází pár stromů, nebo tam třeba právě udělá nějakou konstrukci, třeba pergolu s popínavkou, aby ta popínavka neničila tu fasádu, tak já bych určitě volila spíš to opatření dole u těch lidí, protože teprve tam dole v té ulici, tam se bavíme o tom, že potřebujeme adaptovat a snižovat tu teplotu. To znamená, je vždycky potřeba prioritizovat ty investice. Určitě jsem i pro zelené střechy, ale kdybych si měla vybrat, radši něco v ulici.
1: No dobře, ale tak právě třeba vystužit tu střechu, tak abych tam mohl mít nějakou zeleň a podobně, to stojí strašné peníze. Ano. Mnohem jednodušší je koupit si třeba klimatizaci. A nevycházet potom přes léto z domu.
0: Tak když se bavíme třeba právě o tom bytě, já jako první krok bych doporučila nekupovat klimatizaci, ale nainstalovat si vnější stínění. To znamená vnější žaluzie nebo rolety. To je investice v řádech přibližně 20-30 tisíc korun na jednu, pokud je to takový ten lepší výrobek, který se třeba ovládá elektricky. A opravdu můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, mám to doma změřeno, že ve chvíli, kdy je venku 35 stupňů, třeba na fasádě, na balkoně, tak vevnitř je 25 stupňů. Takhle to funguje u nás v bytě a já jsem opravdu ráda za tu investici, co jsme udělali. Chystám na to i nějaký výzkum, abych to teda bylo
1: akademicky podložené.
0: Akademicky potvrdila.
1: Jo, rozumím.
0: A to znamená,
1: ale někdy je ta výheň taková, že to prostě nejde vydržet tak, asi ani s tím vnějším.
0: Ale to musím říct, ve 40 stupních, to jsme ještě nezažili. Myslím si, že ve 40 stupních je naprosto relevantní, aby obzvlášť veřejné budovy ty klimatizace a zkrátka tu vzduchotechniku měly. Je to naprosto v pořádku, protože v dnešní době už se prostě bez toho v těch velkých budovách shromažďovacích jako neobejdem, nebo třeba v kancelářských budovách.
1: Měla by to být povinnost pro ty veřejné budovy v dnešní době? Česko na to nebylo úplně zvyklé. Samozřejmě v těch státech na jihu Evropy je to mnohem běžnější, ale...
0: V dnešní době u těch novostaveb už to tak prakticky vychází vždycky podle těch norem na energetickou náročnost. Je potřeba dávat tam rekuperaci a s tím už jde většinou ruku v ruce i ta vzduchotechnika, která umí i chladit. Ale já chci rovnou říct, jako nepředstavujme si, že ta klimatizace potom vypadá jako taková ta bedínka, co někde si koupíme, přivezeme, nainstalujeme a ona potom fouká ten velmi příjemný studený vzduch přímo za krk. Tak takhle to nemá být, jo. Správná budova je navržená tak, že za prvé maximalizuje ty pasivní prvky chlazení, což znamená, že má to stínění, takže se nepřehřívá v létě, když tam paří přímo do těch velkých prosklených ploch. To by nemělo být. A tím pádem potom se snižuje ta potřeba na chlazení, snižuje se potřeba energie a to chlazení potom může probíhat třeba i takovými moderními způsoby, jakože se pomocí geotermálních vrtů v létě přenáší ten chlad, který je pod zemí, přinese se vlastně do té konstrukce budovy a následně je možné ochlazovat i tu konstrukci betonovou. Říká se tomu technologie aktivovaného betonového jádra, což znamená, že ten beton je vlastně dlouhodobě studenější, akumuluje v sobě ten chlad, který je přinesený z podzemě pomocí těch geotermálních vrtů. A za mě tohle je třeba jako skvělá technologie, která opravdu jako dlouhodobě funguje pro ty velké novostavby, je to pro novostavby. A u rekonstrukcí samozřejmě pořád je možné instalovat tu vzduchotechniku tak, že jsou tam například ekologická chladiva, jsou tam nějaké lepší způsoby distribuce toho studeného vzduchu, tak aby opravdu nefoukal za ten krk, ale aby tam byla příjemná teplota.
1: Ale zároveň se vás musím zeptat ještě k těm klimatizacím. Oni fungují na principu, že ten teplý vzduch vlastně vypouští zpátky ven, že vevnitř je vám pak příjemněji, ale oteplujete vzduch venku. Ztratí se to? Nebo tím ještě podporujete to teplo, když těch klimatizací je třeba na sídlišti, dejme tomu víc, tak podporujete to pak ještě to teplo na té ulici?
0: Fyzikálně podporuju teplo v ulici, ale záleží na tom, kde umístím ty výdechy. Samozřejmě u těch moderních budov se typicky tyhle výdechy umístují na střechu a na té střeše, pokud směřují ještě vzhůru a ten teplý vzduch stoupá, tak potom to ovlivnění už není tak velké. Ale pokud by se stalo to, co známe například z asijských zemí, že na každém balkoně má každý vlastně ty výdechy té klimatizace, které jdou přímo ven do té ulice, to samozřejmě ideální není. Naštěstí tohle z České republiky neznáme a ani se to nepovoluje. Stavební úřady by tohle nepovolili právě kvůli tomu, že to i hyzdí ty fasády. To znamená, výdechy z té vzduchotechniky na střeše jsou za mě v pořádku v ten moment, kdy už to jinak nejde v těch tropických vedrech.
1: Nepomohlo by, kdybychom se na to podívali trochu ze široka víc a kdyby třeba nejenom Praha, ale třeba Brno, Ostrava, další česká města, Plzeň, Pardubice, Hradec si usmyslela, že začnou třeba stavět vyšší budovy a tím pádem jim zbyde víc místa na ještě víc zeleně. Třeba tak, jak to mají, neříkám, že v Oslu mají mrakodrapy a pak víc parku, ale třeba v Oslu je mnohem víc zeleně, než třeba ještě v Praze. Jestli ta zeleň jako taková není tím klíčem k tomu, aby ochladila do budoucna ta města.
0: Tak my jsme tuhle myšlenku tady měli, to jsou všechno naše sídliště. Já jsem vyrostla na sídlišti Bohnice a tam opravdu jako máme spoustu zeleně a vedle nich jsou ty vyšší paneláky, ve kterých bydlí spoustu lidí a do určité míry to funguje. Do té doby, dokud je možné tu zeleň udržovat a dokud ta zeleň opravdu je dobře buď zavlažovaná nebo je tam právě ta modrozelená infrastruktura, ale pojďme si říct, že to není ani možné a především ekonomicky to není možné. Na to jsou právě studie, třeba studie Institutu plánování a rozvoje, jmenuje se Ekonomika a hustota měst, kde se spočítalo, že na těch sídlištích je tolik té zeleně veřejné, že je velmi náročné pro tu městskou část platit kvalitní údržbu a z toho důvodu potom vlastně trávník například usychá v létě. Jakmile ten trávník uschne, tak už je tak rozpálený, že vlastně neplní tu svou ekologickou funkci. A samozřejmě ty stromy, které tam často už jsou dlouho vysázené, ty rozhodně tu funkci plní. To je jako jedna nevýhoda, příliš mnoho zeleně. Druhá nevýhoda je potom ta, že pokud by všechny ty domy byly od sebe už příliš daleko, tak lidi potom víc jezdí autem. Protože nemají to vybavení dost blízko u sebe, tu veřejnou vybavenost. A z toho důvodu já bych určitě jako nezastávala ten názor, že je potřeba mít mrakodrapy mezi spoustou zeleně. To se dlouhodobě urbanisticky neukazuje jako funkční, ale je potřeba hledat nějaký jako kompromis, kdy máme hustou zástavbu, ale mezi nimi a i na té budově dostatek modrozelené infrastruktury a často tam pak máme nějaké velké centrální parky, jak to třeba dělají ve Vídni, kde opravdu ten centrální park pak slouží pro rekreaci celé té čtvrti, je tam spoustu vodních ploch, zelených ploch, vegetace.
1: Plovárny a tak dále, to, což taky plovárny vlastně taky. S tím moc nepracujeme v České republice, že bychom. Já si třeba pamatuju, když jsem v Kodani chodil po nábřeží, tam, kde byly plovárny všude kolem vody, tak to je něco, s čím třeba se v Praze konkrétně, teda kde žiju, úplně nepracuje.
0: Zatím já bych řekla, že se to rozvíjí. Můžeme zmínit třeba na Štvanici Baden-Baden nebo ve Žlutých Lázních se lidi koupou, v Modřanech se lidi koupou.
1: Pak máte města, která ale nemají vůbec tu řeku, že jo?
0: Je to tak. Já si myslím, že pořád ta tradice těch koupaliště tady velká v České republice, že vlastně každé menší i okresní město má v podstatě koupaliště. A díky bohu ta města do toho investují, protože ví, že to lidé mají rádi, obzvlášť těchto vedrech. To, co zjišťuju, že často na těch koupalištích chybí stín. To jsem si teď otestovala u nás na Praze 8 na všech koupalištích.
1: Jo, a já jsem právě chtěl dodat ještě jedno mínus k tomu, když jste mluvila o tom, že už jsme tady v minulosti měli myšlenku, že postavíme velké budovy a kolem zeleň, že to bude třeba fungovat, tak jedno z těch mínusek je to, že to pak moc hezky nevypadá. Ne, že bych se vás chtěl dotknout a Bohnic a sídliště, ale já jsem taky ze sídliště a můžu potvrdit, že to není úplně to, jak bych si představoval, jak vypadá město 21. století s nějakou historií. Třeba právě Praha, jak náročné, jak složité, jak dlouho bude trvat, aby se česká města vlastně vlastně adaptovala na změnu klimatu, protože přeci jenom s tím se asi něco dělat musí, jinak v těch ulicích nebude do budoucna 40, 50, 55 a možná třeba ještě mnohem víc.
0: Je to město od města. Jsou města, která jedou velmi rychle, protože si nastavili adaptační strategii. Kromě těch, která už jste zmínil, protože většina těch velkých krajských měst už má tu adaptační strategii, tak bych třeba chtěla zdůraznit město Úvaly, malé město u Prahy, které opravdu má od roku 2016 generál zeleně adaptační plán a strategii a dlouhodobě ho plní. A to si myslím, že je skvělý příklad, protože i to malé město může dlouhodobě se o tou zeleň dobře starat. Všechny nové projekty a rekonstrukce navrhovat tak, aby to dobře fungovalo. Stejně tak samozřejmě vyhlášená Litomyšl dlouhodobě buduje parky a adaptační opatření. A to bych řekla nejenom třeba proti tomu vedru, kterém se bavíme dnes, ale i třeba proti povodním, které taky často můžou přijít v létě.
1: Jo, to jsou ty extrémy právě, přináší ta klimatická změna. No, rozumím tomu. Na druhou stranu si říkám, není to asi jednoduché v době, kdy zároveň řešíme, že musíme stavět víc domů, protože lidé nemají kde bydlet, protože jsou ty domy a byty drahé. Tak jako kompenzovat to asi je velký úkol do těch příštích let, desítek let.
0: Já bych zároveň řekla, že ty moderní čtvrti, moderní budovy se opravdu dají stavět tak, aby naopak tomu veřejnému prostoru pomohly a aby už samotný dům té součásti toho návrhu měl dostatek modrozelené infrastruktury. To znamená, ty stromy tam jsou navržené rovnou od začátku toho projektu, což je mnohem jednodušší než u té rekonstrukce ulice. Stejně tak je tam ta zelená střecha, můžou tam být i popínavky na různých fasádních prvcích a tak dál. A to si myslím, že je naopak velká výhoda a zrovna ta Vídeň to ukazuje skvěle.
1: Dobře, takže vzor Vídeň.
0: Vzor Vídeň.
1: Dobrá. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat v klimatizované místnosti, v klimatizovaném studiu.
0: Díky moc.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kateřina Eklová z organizace Rethink Architecture, která se specializuje na udržitelnou architekturu. Mluvili jsme spolu o tom, jak měnit města, aby v nich šlo žít i v době dramatických projevů klimatické krize. Jak říká Kateřina, úkrytů teď jinak ve městech moc není, teď aktuálně v neděli při 40 se tedy nabízí možná nákupák nebo kostel. Tento týden se nám daří, epizodu o summitu NATO, a možná jste to slyšeli, jsme publikovali v den vydání předběžného opatření ústavního soudu a hned druhý den jsme mluvili pak o Ondřeji Prokopovi, zastupiteli ANO v Praze, který brzy ráno oznámil, že pokládá všechny politické funkce. Takže pevně doufám, že o víkendu nenastane po téhle epizodě doba ledová, pokud tak víte, koho vinit. Naslyšenou v pondělí.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
3: Spojené státy slaví 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti. Podle stávajícího prezidenta země zažívá zlaté časy. Zároveň se ozývají varování, že demokratický systém brzd a protivách slábne. Klesá zahraniční prestiž Spojených států, stoupá domácí inflace a sílí rozladění z nesplněných slibů. Jak Spojené státy změnil Donald Trump? Kdo přijde po něm? A jak se nás v Česku všechno tohle týká? Speciálním hostem je politolog se zaměřením na mezinárodní vztahy, vysokoškolský pedagog s dlouhou zkušeností z prestižních amerických univerzit a bývalý ředitel knihovny Václava Havla Milan Babík.
2: S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. hodině dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Žalobce nejvyššího státního zastupitelství zamítl všechny tři stížnosti proti stíhání v bitcoinové kauze. Na konferenci německé strany AfD o demokracii v Berlíně přijeli Klaus a Okamura. Tenistka Vondroušová dál přemýšlí o odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti. A počasí čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Dnes bude až 39 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze může pokračovat. Exministr Pavel Blažek, dřív z ODS, jeho bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic neuspěli se stížnostmi proti svému stíhání. Rozhodlo tak nejvyšší státní zastupitelství. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Blažek, Daňhel a Tic čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Vysvětluje mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
5: Státní zástupce stížnosti obviněných zamítl jako nedůvodné, neboť dospěl k závěru, že trestní stíhání obviněných bylo zahájeno důvodně a v souladu se zákonem. Další opravný prostředek proti tomuto postupu není přípustný.
4: Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě, hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tic se k případu zatím veřejně nevyjádřil. Na konferenci o demokracii pořádanou stranou AfD přijali včera do Německa i čeští politici. Celou akci zahájil v Berlíně bývalý prezident Václav Klaus a na něj pak navázal předseda poslanecké sněmovny z hnutí SPD Tomio Okamura. Stěžovali si mimo jiné na údajně chybějící svobodu projevu v Česku.
6: Praktisch keinen Zutritt zu dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen.
7: Václav Klaus, který byl ve středu hostem Českého rozhlasu Plus, si v Berlíně postěžoval, že je v českých veřejnoprávních médiích kvůli svým postojům prakticky nežádoucí osobou a uvedl to jako jeden z příkladů, proč je dnes pošlapávána lidská svoboda snad ještě víc než za komunismu. Tomio Okamura zase představil jako nedemokratický prvek v Česku, že obvodní soud v Praze uložil začátkem června pokutu jeho straně za předvolební plakáty, které podle něj podněcovaly nenávist. Oba čeští politici popřáli alternativě pro Německo úspěchy ve volbách. Strana, jejíž některé zemské pobočky jsou úředně prohlášeny za pravicově extremistické, má podle průzkumu aktuálně podporu už skoro 30% voličů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Do konce roku začnou na všech ostravských tramvajových linkách fungovat elektronické jízdní řády. Dopravní podnik Ostrava už instaluje první kusy na zastávkách v centru města. Podle ředitele dopravního podniku Daniela Morise nové vývězky informují o aktuálních zpožděních, zaplněnosti tramvají i třeba o tom, jestli je vůz klimatizovaný nebo vhodný pro vozíčkáře.
8: Celkem bude v Ostravě 200 chytrých elektronických jízdních řádů, především na páteřní tramvajové dopravě, to znamená všechny tramvajové zastávky budou vybavené a pak ještě vybavíme některé velmi frekventované zastávky v rámci naší sítě.
4: Fotbalisté Francie si výhrou nad Norskem zajistili první místo v základní skupině mistrovství světa. Senegal porazil Irák 5-0. Už za hodinu bude Španělsko hrát s Uruguayí a Kapverdy se Saúdskou Arábií. V 5 ráno našeho času pak začnou zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. Ten je potrestal za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole loni v prosinci. Právník 26-leté hráčky Jan Exner ve vysílání Radiožurnálu Sport popsal, jak složité by bylo odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži.
9: Zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Musíte znova pořídit znalecké posudky, předvolat svědky, komunikovat s tou protistranou jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
10: Nehoda na dálnici D5 na Berounsku, další na D11 u Jaroměře. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Králův dvůr omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 23,5 je zavřený levý pruh, jede se pravým plynule. Na dálnici D11 z Jaroměře do Hradce Králové narazilo osobní auto do svodidel. Stojí u sjezdu na Směřice, kilometru 104,5 a nepřekáží, blokuje krajnici. Na D7 za Chomutovem do Prahy se pohybuje údržba. Za sjezdem na Hrušovany 69. kilometru.
11: Za Hrušovanama asi kilometr jsou cestáři, sekají teďka v noci trávu. Vlevím.
10: A na silnici 59 z Karviné do Ostravy se srazila dvě osobní auta. Havarovala v Orlové poblíž čerpací stanice Orlen. Policie doporučuje průjezd s opatrností. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů, na severovýchodě až 36, na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
12: Czech Radio, news in English.
13: Twelve EU member states led by the Czech Republic are urging the European Commission to postpone key provisions of the new methane emissions regulation by at least 3 years. The countries argue that the delay is necessary to safeguard Europe's energy security amid ongoing geopolitical instability. A law aimed at making it easier to replace civil servants and bringing the rules of their employment closer to the labor code was approved today by the Chamber of Deputies with votes from ruling coalition lawmakers. The opposition, as expected, failed to push through a rejection of the bill, which it says politicizes the civil service and prioritizes loyalty over expertise. The widespread power outage that affected parts of Czechia last July was caused by a combination of several unrelated technical and operational incidents, a group of international experts said, confirming the findings of last year's investigation by the Czech power grid operator. Clear skies during the day, by evening high cloud cover will appear in western Bohemia. The highest daytime temperatures will range from 34 degrees Celsius to 38 degrees Celsius, with isolated locations reaching up to 39 degrees Celsius. Czech politics are currently dominated by a constitutional court ruling allowing President Pavel to attend a NATO summit next month, despite the Babiš government's efforts to block him. But what will actually happen in Ankara? Ian will be discussing the situation with Otto Abel, a political scientist at Masaryk University.
14: The government seemed to deliberately leave an official decision on who would be in the delegation very late, evidently hoping the president wouldn't have time to take this matter to the Constitutional Court. Is it surprising that the court delivered a preliminary ruling very quickly?
15: It might be surprising, but, it was not deciding in a vacuum, and timing was part of the dispute, and it was quite obvious. So, as the accreditation deadline was approaching and the government's previous handling of the matter created a situation in which any delayed judicial response might have made the president's participation practically impossible. So in that sense, the preliminary measure was not only a legal intervention, but also a response to a procedural strategy that risked deciding the case by delay rather than by constitutional argument. So this is what happened.
14: And what should we make of the response of the government? Prime Minister Babiš said he respected what he called a quick ruling, while the Foreign Minister, Petr Matsenka, said that it was an attempt at a putsch or something like that?
15: Yeah, the current development already shows that many members of the government are not satisfied and happy with the outcome. They use emotional language, including the framing of the court's move as an attempted constitutional coup. And that suggests that at least Petr Matsenka is unlikely to seek de-escalation of the whole situation. And on the contrary, it is reasonable to expect that Batinga will look for ways to make the president's participation politically or practically uncomfortable.
14: Since the ruling, there has been a dispute over who should head the delegation. The president says it should be him, but there are also reports that the government are still planning to somehow sideline him in Ankara. How do you think things are most likely to play out at the summit?
15: Well, it's difficult to foresee the future, but I believe that president will play his role and he will be natural leader of the delegation, especially because he has ties to NATO and he knows all the delegates personally. But at the same time, we will see attempts by the government representatives to play their roles as well. So it will be difficult and I'm afraid it will be awkward for most of the actors.
14: Otto, whoever is in the right over all of this, isn't there a large chance of embarrassment for Czechia in Ankara?
15: No, I hope that scenario will not fulfill and the embarrassment will be rather low. But, you know, the whole world, or at least the NATO countries are watching what is going on in the Czech Republic and they clearly see that there is an ongoing conflict between the castle and the government.
13: Ian Wilby with that report. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Dobrý den. Je tady čas a prostor probrat svět kolem nás. Dnes opustíme turbulentní českou i světovou politiku a ponoříme se do světa filmu. Mým dnešním hostem je totiž Krištof Mucha, výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a filmový producent. Nabídneme nejenom pohled do programu nadcházejícího festivalu, ale ohlédneme se také za jeho dlouhou historií, která se začala psát před 80 lety. Zamyslíme se také nad tím, jaké postavení má Ačkový festival na evropské filmové mapě a připomeneme také vztah Václava Havla ke Karlovarskému festivalu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
16: Za týden 3. července začne v Karlových Varech svátek filmu a bude ve znamení hned dvou výročí, oslaví 80 let svého založení a 60 let Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Těšíte se, pane Mucho?
17: Já se těším moc, já už dnes odjíždím do Karlových Varů, což je takový moment, který já mám strašně rád, protože dneska už tam jsou kolegové z produkce, Petr Lintimer, kolegové ze kluci, kteří dělají stavbu, Michal Starý a jeho tým. A ty Vary už začínají vypadat, už jsou jako nachystané na festival, ještě tam nejsou ty hosté, což je nebo vůbec návštěvníci, takže vy už se v tom pohybujete v tom prostoru a je to velmi příjemné už být tam na místě a nechat tu Prahu tady za sebou.
16: Když se podívám na vizuál, který je červený letos, tak řekla bych, že červená je barva léta, když bychom se podívali i na vlastně meteorologickou předpověď, minimálně teda na příští dny.
17: Takhle to vidíte vy, já tam, že to je ještě v kombinaci s tou bílou, tak já tam vidím tu slavistickou kombinaci, takže já jsem za to šťastný.
16: Jaká to byla cesta, pane Muchu, od začátku v roce 1946? Ono Vary vlastně začaly v Mariánkách.
17: Přesně tak. Je to strašně zajímavé. My jsme loni, když zemřel Jiří Bartoška, tak spousta lidí si myslelo a ptali se nás na to, jaké to bylo, když pan Bartoška zakládal festival v 90. letech. A my jsme říkali, ale ten festival tady byl tady od roku 1946. A to jsme si uvědomili, že je vlastně úkol náš teďkon, aby jsme připomněli to, že ten festival tady je od roku 1946 a že to je úžasné, že dokázala tady přežít akce, všechna ta těžká období 50. léta, 60. léta, kde došlo k tomu boomu festivalu v spojení s Československou novou vlnou, přišel normalizaci 90. léta. A je to skutečně unikátní a ten festival pořád hrál nějakou roli, někdy větší, někdy menší, ale byla to významná událost. A to, že začala v Mariánských Lázních, je věc, kterou my také chceme letos připomenout, protože ono to tak opravdu bylo. Ten festival byl v Mariánských Lázních a v Karlových Varech. A v Mariánských Lázních byla premiéra filmu a druhý den se promítal v Karlových Varech. Takže i my symbolicky děláme letos již ve středu. Děláme takovou slavnostní projekci filmu Pedro Almodovara, který pak skutečně bude uveden v programu Karlovarského festivalu, abychom ukázali, že opravdu festival v Mariánských Lázních začal a takže se na to moc těšíme.
16: Jaké okolnosti přispěly vůbec ke zrodu jedné z nejstarších filmových přehlídek na světě?
17: Já myslím, že to bylo několik věcí. Bylo to samozřejmě to, že končí druhá světová válka. Je to důležitý moment ukázat, že svět se nějakým způsobem vrací k normálu. Sudet, ta část Československa, část Sudet, samozřejmě důležité taky ukázat, že to místo, které bylo jednou z příčinou konfliktu a vlastně zrodu druhé světové války, tak ukazujeme, že tam najednou můžeme už organizovat akce, jako je filmový festival. Takže těch motivací bylo několik a my se pyšníme tím, že Karlovy Vary jsou druhý nejstarší festival na světě. Byť samozřejmě, když jdete do toho detailu té diskuze, tak Kánský festival říkali, že už měli nachystaný festival v roce 1939, ale pak začala válka a nerealizovala se. Nicméně nerealizovala se, takže byli až po nás. Takže my jsme, Vary jsou opravdu druhý nejstarší festival na světě a takových věcí tady v Čechách tolik nemáme.
16: Mimochodem, když jste zmínil pane Mucho Kán, tak Varům předchází nejenom tento festival, ale i Benátky a únorové Berlinále.
17: Ano, a Sundance v lednu, řekněme.
16: Tak a do jaké míry to ovlivňuje ten Karlovarský festival, co se týče plánů, pojetí, příjezdu zahraničních hvězd?
17: Má to několik aspektů. Naše publikum, které jezdí do Karlových Varů, si zvyklo, že v tom programu vidí to nejlepší, co se během roku odehrálo na festivale, ty nejlepší filmy.
16: Tak to máte výhodu.
17: To má velkou výhodu, jednoznačně, protože každý ten festival má, samozřejmě musí mít to místo, kde ukáže ten festival něco nového, objeví ty talenty, ukáže světu a k tomu slouží ty soutěže většinou. Ale u nás, jak jsem říkal, to naše publikum je zvyklé, že dostávají to nejlepší, takže vy ukazujete filmy, které prošly jinými festivaly, filmy, které se nějakým způsobem výrazně zapsaly na těch jiných festivalech a to je samozřejmě skvělé. Ale to je ten obrovský půvab Karlových Varů, protože my jsme o tom mluvili několikrát, ale Karlovy Vary jsou jediný festival, kde si kdokoliv může koupit lístek do kina, kde nemusíte mít s filmem vůbec nic společného, můžete mít ten film jenom rádi. A to je to, co je skvělé. Takže tomu publiku taky našemu je úplně jedno, jestli ten film byl, jestli vyhrál Benátky, nebo vyhrál Berlín, nebo jestli je rok starý, nebo což my samozřejmě ukazujeme ty nové filmy, ale jim to opravdu úplně jedno. A to je taky, proč ty tvůrci a ty hvězdy mají rádi Karlovy Vary, protože ten film ukazují před normálním publikem a když máte premiéru na Sundance, v Berlíně, v Benátkách, v Cannes, tak 80-90% těch lidí v tom sále jsou lidi, kteří jsou tam, protože to je jejich práce. Takže na ten film oni koukají, aha, tak tohle to se nebude dobře prodávat, nebo řeknou, je, to by mohlo mít úspěch v těch kinech. Když to karlovarské publikum se na ten film dívá, tak to, co by ten film měl být, to znamená jako na umělecké dílo nebo na film, který na příběh, který by nás měl pobavit. A když to funguje bez vad, když ne, tak jdou jinam, protože si řeknou, zkusíme teda jiný film, který je takhle, jinde nemusí ho dokoukávat, a ne, i když v Karlových Varech tady zůstávají, protože jsou slušně vychovaní, ale ne vždycky. Když ten film nefunguje, tak opravdu jdou. A to je skvělý, to je právě ta úžasná svoboda toho, že nemusím nad tím přemýšlet z nějakých jiných důvodů, než z toho jenom, jestli ten film je něčím zaujíme nebo ne.
16: Popsal jste právě, pane Mucho, řekla bych právě specifikum toho Karlovarského mezinárodního filmového festivalu, že je opravdu divácký a ta atmosféra, o které se už desetiletí mluví, je opravdu jedinečná ve srovnání s těmi jinými festivaly.
17: Je to pravda, vy zažijete velké premiéry v Cannes, na velkých festivalech, to taky, ale nikdy to není ta atmosféra karlovarská, protože i na světovou premiéru v Karlových Varech může opravdu přijít kdokoliv, kdo stihne samozřejmě zabukovat lístek nebo koupit lístek. A to normální publikum je svědkem těch velkých momentů pro ty tvůrce, když film skončí, má velké ovace a ten, tak to je mimořádné. A ten velký sál v hotelu Thermal, který má nějakých 1150 míst, tak to je jeden z nejkrásnějších filmových kinosálů vůbec na světě.
16: Jakými proměnami vůbec Mezinárodní filmový festival, tato kulturní událost prošla, když vezmeme tu 80-letou historii, co se týče, nebo možná spíše tu novodobější, mladší 60-letou koncepce, priority, hosté?
17: Jedna z těch věcí, kterou jsme si uvědomili, když jsme procházeli tou historií festivalu, je, že za tím festivalem stály vždycky výrazné osobnosti. Byť samozřejmě my si uvědomujeme pozici a jméno Jiřího Bartošky, o kterém jsme mluvili už několikrát a samozřejmě si ho lidé velmi dobře pamatují, paní doktorka Zaoralová, ale byly tam i další jména, byl tam Antonín Brousil, který byl výraznou postavou, který držel ten festival, držel respekt toho festivalu v těch uměleckých kruzích nebo v tom prostředí filmového světa, který dokázal dělat a převážet filmaře, kteří za normálních okolností zde třeba nebyli. A já jsem to zmiňoval, kdy před pár lety v Cannes s velkou slávou mluvili o objevení afrického filmu a paní doktorka Zaoralová tehdy říkala, no počkejte, ale to už Brousil dělal dávno v Karlových Varech v 60. letech. A samozřejmě oni, ty lidi, byli spojeni s tím systémem, takže to mohlo být z určitého pohledu jako bráno, že se třeba on zaprodal, ale on byl jeden z zakladatelů FAMU, výrazně důležitý člověk a to, že si ty Karlovy Vary udržely nějaký respekt v tom filmovém světě, je velká zásluha jejich a to je to, co my chceme, i tyhle ty osobnosti chceme připomenout. Jinak ten festival se samozřejmě vyvíjel dramaticky už jenom tím, že když si vezmete, že v roce 46 se promítalo v Letním kině a v hotelu PUB, tak to v té době tam jako dramaticky byla to nová věc, ale nebylo to festival jako známe dnes, pouštělo se pár filmů. Pak se samozřejmě nějakým způsobem ten festival vyvíjel a s československou novou vlnou došlo k velkému boomu. Tehdy padlo to rozhodnutí, že filmový festival v Karlových Varech potřebuje zázemí a začal se stavět, rozhodlo se, že se bude stavět hotel Thermal. Trvalo to dalších 10-12 let, než vůbec hotel Thermal byl hotový, ale to dneska samozřejmě my ho stále využíváme a byl to jeden ze zásadních momentů. Byť potom, když procházíte těmi materiály historickými, tím, že se dostavil až vlastně v době už normalizace, tak to má několik zajímavých aspektů. Za A teda tam, když jdete dovnitř a my děláme prohlídky i z pohledu architektonického, tak ten hotel je plný mimořádných umělců a tak dále, protože když se rozhodlo v těch 60. letech o tom, kdo tam ty věci bude dělat, tak i když už pak se to realizovalo za normalizace, tak oni mohli dál pracovat a tyhle ty věci tam dodělávat. Takže tam vidíte zajímavé architektonické věci, výtvarné věci v tom baráku a to je strašně zajímavé, ale pak tam třeba moc nechodili lidi. V těch 80. letech ten festival trošku se potýkal s nějakou svojí identitou, ale dneska už nám to nestačí. Dneska bychom potřebovali velký sál, aby měl trojnásobek míst, než má.
16: A vidíte ho tam někde? Mimochodem dalším místem, kde se koná festival, jsou i Císařské lázně.
17: Císařské lázně jsou nádherné, ten sál je malý. My bychom v ideálním případě, když takhle s kolegy si o tom povídáme, potřebovali sál, který má třeba 800 míst, protože, jak jsem říkal, ten velký sál má nějakých necelých 1200 míst a jeden takhle veliký sál by se nám strašně hodil, ale v dnešní době neumím si úplně představit, že by se nám podařilo v Karlových Varech ho někde postavit, ale třeba zkusíme.
16: O Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary si povídám s jeho výkonným ředitelem a filmovým producentem Krištofem Muchou.
18: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
16: Dvoje kulatiny si žádají pořádnou oslavu. Co bude to hlavní poselství toho letošního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary? Hlavní hvězdou bude Dustin Hoffman, držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man.
17: No, to my máme strašnou radost, že se podařilo domluvit se s Dustinem Hoffmanem, že do Karlových Varů přijede. Protože když jsme si tak říkali, že jsou tato dvě významná výročí, tak naše přání bylo přivést někoho, kdo už v Karlových Varech byl, kdo má k nám vztah, přivést hosti, kteří jsou aktuální a zajímaví, a přivést nějakou z těch opravdových legend. A musím říct, že jsem šťastný, že se nám to podařilo.
19: Jak dlouho jste to domlouvali, pane Mucho?
17: My jsme o tom mluvili několikrát, že to jsou situace, kdy vy se vracíte. My máme takový, jako řekněme, seznam nějaký v hlavě lidí, kteří si myslíme, že by byli výbornými hosty Karlovarského festivalu. Takže my každý rok, když s kolegou Karlem Mochem jezdíme na ta naše jednání do Los Angeles a do New Yorku, tak si povídáme s těmi jejich zástupci, agenty, publicisty, s těmi lidmi, kteří ovlivňují nějakým způsobem jejich program, a ptáme se na to, jak to vypadá na léto a tak dále. A třeba u Dustina Hoffmana, kterého jsme zvali několikrát v minulosti, párkrát to vypadalo relativně nadějně, že by chtěl přijet. On ten zájem o Karlovy Vary měl vždycky. A letos já jsem na Sundance viděl film, v kterém Dustin Hoffman hraje, a hraje fantasticky, je to velmi jako svěží film, takže jsem si říkal, hele, to vypadá, že on pořád je plný energie, tak jsem napsal z té jeho agence, s kterou my se pravidelně s Karlem potkáváme, povídáme si o těch možnostech, a on říkal, jo, hele, to možná by to letos mohlo jít, protože Dustin má volno v létě a možná budou v Evropě a tak dále, tak dále. Takže od té doby, vlastně od toho ledna, jsme na tom pracovali v zásadě plus minus každý den. Vy samozřejmě nemůžete ty lidi otravovat každý den, jim psát, jak to teda vypadá, protože to byste je zahnali, ale tady v tomhletom případě to dopadlo skvěle. Takže se nám, on díky jeho návštěvě se nám plní ta část, jako přáli jsme si legendu, máme legendu. Pak jsme si přáli, aby se vrátil někdo z těch velkých men, a to je Harvey Keitel, který přijíždí po třetí do Karlových Varů, a to nám dělá obrovskou radost. A druhý, kdo se vrací, je Jeffrey Wright, který byl v Karlových Varech, když já jsem tam byl vlastně poprvé v roce 97, si myslím, že se hrál Basquiat, tak to byl první, poprvé, kdy on v Karlových Varech byl. A on se velmi, to je ten herec, který hraje ve filmech Jamesa Bonda, hraje toho amerického agenta CIA, který je jako takový skrytý parťák Jamesa Bonda. A on se velmi zblížil s panem Bartoškou, byť, jak jsme o tom mluvili, pan Bartoška nevládnul angličtinou tak, jako vládnul češtinou. Nicméně tehdy Christophera Walkna a Jeffreyho Wrighta naučil pít Fernet. A z toho vznikla legendární fotka Zuzany Mináčové, kdy oni pár hodin potom, co ukončili tohleto testování Ferneta, tak sedí na snídani a mají všichni tři mají růži v puse. A je to krásná fotka, a ta se objevuje v Karlových Varech i dole v tom Bechersbaru, kde je takový box, který je věnován filmovému festivalu. A my jsme tam jednou s panem Bartoškou byli před mnoha lety, a pan Bartoška, že tam byli nějací lidé s námi, a on říká, no a tady prostě to je ta fotka, kde my s Jeffrey Wrightem jako pijeme Fernet. A z vedlejšího boxu se říkal, kdo tady mluví o Jeffrey Wrightovi. A normálně vylez ten Jeffrey. My jsme vůbec nevěděli, že to je večer, kdy tam oni byli, on, Daniel Craig, když oni tam točili toho Bonda, takže tam došlo takovému dojemnému setkání těch dvou znalců Fernetu. A ten Jeffrey vždycky se chtěl vrátit do Karlových Varů, ale to se to krásně jako vyšlo, a on znovu uvede film Basquiat, protože jedna z těch věcí také, o kterých jsme se bavili, když jsme si říkali, co všechno by bylo dobré, abychom udělali k tomu významnému výročí, je, že ta naše sekce, která se jmenuje Návraty k pramenům, která se věnuje vždy starým restaurovaným filmům, se letos věnuje historii Karlovarského festivalu. Takže jsou tam filmy z roku 1946, je tam film, který už byl uveden v programu toho prvního ročníku, ale zároveň jsou tam filmy, které výrazně nějakým způsobem zasáhly festival, takže je tam Trainspotting a je tam také mimo jiné Basquiat.
19: Jakou nejlepší radu jste kdy dostal od Jiřího Bartošky, pane Mucho?
17: Abych nebyl čitelný při jednáních s partnery, protože já jsem byl takový jako mladý člověk, který jsem měl pocit, že je dobrý, aby ty lidi viděli, že jsem jako, když řekli něco, co se mě dotklo nebo dotýkalo se Karlovarského festivalu, tak aby to viděli. A to on mi říkal, hele Mucha, na tohle si dej pozor, ty lidi by neměli vědět, co si úplně myslíš.
19: Poker face.
17: Poker face, přesně tak.
19: Tak ať se vám nejenom jubilejní ročník vydaří. Hodně štěstí, pane Mucho.
17: Děkuju.
19: Mějte se
17: krásně. Děkuju. Krásný den.
19: Dnešním hostem byl Krištof Mucha, výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a filmový producent. Nerušený poslech všech pořadů přeje Zita Senková.
18: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Armáda Spojených států provedla nové údery na iránské cíle. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM americká letadla zasáhla iránská skladiště raket a dronů i radarová stanoviště na pobřeží. Podle iránských revolučních gard jeden z úderů směřoval na ostrov Sirík v Hormuzském průlivu. Povedlo se ho ale odrazit. Gardy taky pohrozily rychlou odvetou. Spojené státy úderem reagují na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump ho označil za porušení příměří. Irán se k němu přímo nepřihlásil. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl Pražský obvodní soud. SPD od rezortu požaduje omluvu. Ve zprávě ho totiž rezort popsal jako xenofobně populistickou skupinu, která podněcuje k nenávisti. Podle soudu to ale ministerstvo dostatečně neprokázalo. Stejný spor řešili soudy i kvůli zprávám z předchozích let. Pravomocným rozsudkem skončil soud o zprávě z roku 2020. Podle soudu v ní SPD být nemělo. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. A začal festival okolo Třeboně. 11denní akce na Jindřichohradecku nabídne na různých místech ve městě koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmaři, Luboš Pospíšil, Pavel Šporcl nebo soubor divadla Járy Cimrmana. 35. výročí festivalu připomene výstava v domě Štěpánka Netolického. Fotbalisté Francie porazili na mistrovství světa Norsko 4-1 a díky tomu vyhráli základní skupinu. Senegal zvítězil nad Irákem 5-0. Za půl hodiny se utkají Španělsko s Uruguayí a Kapverdy se Saúdskou Arábií. V 5 ráno našeho času pak začnou zápasy Egypt-Irán a Belgie-Nový Zéland. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné vstupy.
10: Nehody na D35 u Litovle a dálnici D5 na Berounsku. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce srazilo auto Lesní zvěř. Nehoda je za sjezdem na Litovel, kilometrů 250. Provoz nezdržuje, opatrně, je to dálnice s úzkým odstavným pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy je před sjezdem na Králův dvůr stále zavřený levý pruh, kilometr 23,5. Je to po nehodě auta. Objíždí se pravým pruhem plynule. Na D7 za Chomutovem do Prahy hlásil náš zpravodaj údržbu. Naposledy za sjezdem na Hrušovany 69. kilometru popojíždí v levém pruhu. Neprůjezdná je od včerejška. Silnice 68 Střince na Slovensko. Obousměrná uzavírka je u Jablunkova. Odklízí tam havarované nákladní auto. Objíždí se přes Jablunkov a Návsi. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území do 36 a na horách většinou kolem 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Láska nebolí, tak se jmenuje dokumentární série, která navazuje na šestidílný příběh spisovatelky Simony Moniové. Autorku před 15 lety zavraždil její manžel. Žena, která navenek působila jako silná a sebevědomá osobnost, byla několik let obětí domácího násilí. Co jsou první signály toxického vztahu a proč se domácí násilí nevyhýbá ani jinak úspěšným lidem? Hostem Osobnosti Plus je Zdeňka Prokopová z organizace ROSA, která obětem domácího násilí pomáhá. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
18: Osobnost Plus.
20: Láska nemá bolet. Jak často je to jinak a bolí?
21: Bohužel v případech domácího násilí to velice často bolí a ty první příznaky jsou někdy nenápadné, ženy to často přehlíží, protože to začíná někdy takovým psychickým znevažováním a pakliže v té rodině ta žena s tím mužem se mají jinak rádi, oni to přehlíží, takže tam je to vždycky trošku past všímat si už těch prvních náznaků, kdy to není úplně v pořádku.
20: Kolika rodin nebo párů v Česku se to podle nějakých relevantních dat týká?
21: Tak bohužel jsou ta data jasná. Je to každá třetí až čtvrtá žena, protože asi před několika lety to byla třetí žena. Když se dělaly další statistiky, někdy se objevují ta čísla, že to je čtvrtá, pátá žena, ale jak vidíte, ta čísla jsou opravdu veliká, protože pokud si vezmeme, že vlastně každá třetí žena ve své rodině zažila nějakou sforem násilí, to je vysoké číslo.
20: A pokud jde o muže?
21: No, u mužů samozřejmě se to také týká. Tam se říká, že se jedná tak asi o desátého každého muže. Jedná se hlavně teda spíše o násilí psychické, nějaké ponižování.
20: Dokument ukazuje, že domácí násilí nezná hranice profese, vzdělání, ale ani společenského postavení. Čím to je, že se tenhle fenomén nevyhýbá ani úspěšným lidem? A to v případě obětí nebo přeživších, tak ale i agresorů.
21: Tak za tu dobu, co my se této problematice věnujeme, což je více jak 33 let již, tak skutečně z počátku, když jsme tu práci začínali, tak jsme si mysleli, tak jako možná i širší veřejnost, že se to asi bude týkat spíš takových těch lidí, kteří nemají moc vysoké vzdělání a jsou to prostě lidi, kteří vlastně mají třeba i základní vzdělání, opak je pravda, týká se to každého a z našich zkušeností bohužel v poslední době jsou to hodně vysokoškolsky vzdělaní muži i ženy nebo středoškolsky vzdělané, takže bohužel se to nevyhýbá nikomu.
20: Jsou právě úspěšní a sebevědomí lidé pro okolí jako oběti a přeživší nejméně čitelní, že to člověk nečeká?
21: Určitě to nečeká, také to od žen slyšíme, protože ono to je jasně popsané. Ten, kdo zažívá nějaké závažné násilí, a teď mluvíme hlavně o ženách, ale může se to týkat i mužů, kteří třeba také mají takové problémy, zase ne, že by ta žena fyzicky napadala, ale prostě ve společnosti nebo na pracovišti nikdo o sobě vesměs neříká, že je třeba obětí domácího násilí, když je to teda člověk, který je třeba výše postavený, ať už je to žena nebo muž, tak prostě se za to stydí. A takže málo kdo si to vlastně může uvědomit, že takovej člověk něco takového zažívá.
20: Jaké jsou ty první typické signály, že je něco špatně, že člověk žije v toxickém a nezdravém vztahu? Co by mělo rozblikat červenou kontrolku v hlavě?
21: Tak právě, jak už jsem říkala úplně na začátku, jsou to takový ty první projevy kontroly. Někdy právě ženy mají pocit, že ten muž má o ně zájem, že jim, když jim často volá nebo říká, nemusíme chodit tam, když mě stačíš. Čili někdy tam jsou takové ty projevy, že on chce mít tu ženu hlavně pro sebe, takže aby se ta žena nestýkala více s přáteli, aby se tak nelíčila, teď jako to tak stačí, mě se líbíš. Tak toho si asi všímat. Já vždycky říkám, že je velmi asi důležité, jestliže teda je nějaký začínající vztah třeba pro mladé ženy, všímat si, jak to vypadá v rodině. Jaká je, protože bohužel ty vzorce se v té rodině často opakují.
20: Co oběti obvykle popisují jako ten okamžik, kdy si zpětně řekli, tehdy to začalo?
21: Oni si to jako uvědomují někdy velice pozdě, třeba až po několika letech, ale často se ptáme, co byla, jak se říká, ta poslední kapka, kdy si řekli, že už to prostě nelze, že to není v pořádku. A někdy to bývá buď nějaké závažné zranění, anebo pokud tam jsou třeba přítomny děti, které třeba i starší, které prostě dají najevo, že nechtějí být v takové rodině.
0: A zpětně, když ženy přemýšlejí o tom, co bylo to první, co je mělo varovat, tak říkají právě to, že manžel je chtěl mít hlavně pro sebe, že se neměli malovat, že byli pod kontrolou.
21: Určitě to tak je, bohužel to tak je, že tam už se projevuje taková ta kontrola a moc, aby prostě tu ženu měl pro sebe a odstřihl jí třeba i od, hlavně to jsou také žárlivci, kteří vlastně chtějí mít tu ženu pod kontrolou a to jsou ty první náznaky.
0: A kde je hranice toho, kdy jde o žárlivost a kdy už je to forma nějakého násilí psychického, které potom může přejít až k tomu fyzickému napadání?
21: Tak jako nějaký chorobní žárlivci, to už si asi každý dokáže představit, že tu ženu, když přijde od někaď třeba z práce nebo od kamarádky, že jí prohlíží kabelku, někdy i pomalu spodní prádlo, jestli skutečně byla tam, kde byla. Takže ono samozřejmě ty projevy, kdy třeba ten muž tu ženu ohodnotí, že jí to sluší a že mu dobře

0: jdou. A ono také i pro veřejnost leckdy je takové podivné, proč třeba ta žena z toho, to často slýcháme, z takového vztahu neodejde, proč si to nechá líbit. Ale když si představíme, že skutečně to násilí neprobíhá třeba každý den, ale v tom určitém cyklu, kdy se právě střídají ty období, ať už dojde k tomu násilí a pak je třeba období, kdy ten muž se té ženě omluví, někdy se neomluví, ale nebo je tam prostě relativní klid, ale on se to potom zase překlene do toho období různým nadáváním a zase se to překlopí do toho násilí. My často s těmi ženami, když to probíráme a vidí ten nákres, tak se ptáme, co myslíte, jak z toho vem, že oni se taky ptají a nakonec jim dojde, že je prostě potřeba z toho vztahu odejít. Ale to chce určitý čas, nelze to hned.
1: Jak dlouho to obvykle trvá, než těm obětem přeživším dojde, že musí z toho toxického vztahu odejít? Protože já znám spoustu lidí, kteří říkají, no kdybych já dostal nebo dostala první facku, tak mizím. A nedokážu pochopit, že někdo je v takhle toxickém vztahu několik let.
0: Jasně, tak je to o lidech. Já si také neumím představit. Já jsem nikdy žádné naštěstí násilí nezažila, ale vím, že kdyby se mi to stalo, že bych asi řešila to velice rychle. Ale je to možné také dané tím, že ženy, které třeba zažívají násilí, něco podobného mohly zažívat ve své rodině. Není to vždy, ale může to být, že prostě takové vzorce, kdy se třeba otec agresivně mě choval k mamince a ona v té situaci byla, to tak nějak neřešila, tak prostě se to může stát, že i ty ženy to vlastně vyčkávají, protože vědí, že třeba jsou tam ty prodlevy, kde ten muž se může omluvit a může říct, že prostě měl problémy v práci, že už se to nikdy nestane, ale ono se to pak zase stane a točí se to, takže ty doby, nebo ta doba, pakliže ta žena vidí, že ta situace je už tak dramatická a dojde jí, že by měla odejít, je právě v době, kdy třeba se znásobí to násilí, dojde tam k různým zraněním.
1: Vrcholem ohrožení bývá moment, kdy oběti domácího násilí odcházejí. Jak to udělat co nejbezpečněji?
0: Tak víme, že období kolem rozchodu to je nejnebezpečnější. Je to důležité, aby taková žena nebo muž, pokud je ohrožen, aby prostě odešli, protože tam hrozí opravdu vysoké riziko, ale zároveň je to opravdu více nebezpečné, protože stoupá to riziko. Takže proto je strašně důležitý, my to děláme a určitě doufám, že i další jiné organizace, kteří teda pracují s oběťmi násilí, je důležitý vyhodnotit ta rizika. Pakliže stoupají, pak je důležité tu ženu s tím seznámit a další kroky nastavit právě, aby nedošlo k takovým závažným koncům, který končí smrtí.
1: A říct dopředu, odcházím nebo odejdu, nebo ne?
0: Ne, v žádném případě. Ne, to je skoro rozsudek úplný, teda násilníci nechtějí přijít o svou oběť. Řada taky těch případů, který končí velice špatně, právě tam často je nebudu tě mít já, nebude tě mít nikdo. Tak jako bohužel takové případy, kdy ty násilníci tu ženu zabijí, je jich dost, čili tam je důležité opravdu dopředu to neříkat a pokud taková žena má děti, někdy oni právě říkají, no ale teď já musím se chovat slušně, říct to dopředu ne. My vždycky říkáme, důležité je, až teda taková žena se dostane do bezpečí, tak z bezpečného prostoru, ať už je to azylový dům nebo širší rodina, o které ten násilný člověk neví, pak by měla dát, pokud má s ním dítě, oznámení, že třeba odešla jsem z důvodu bezpečí, ale nechci prostě se dál stýkat s tebou.
1: Je něco, co mají všechny ty ženy a muži, se kterými jste mluvili, které se staly obětí nebo přežili domácí násilí, něco, co je spojuje, něco mají společného?
0: Tak určitě ten osud je tam určitě společný, protože pakliže si vezmeme třeba ženy, které vypráví o tom, co doma zažili a popisují své muže, tak často říkají, víte, je to jak přes kopírek. Oni skutečně, ty násilní muži, mají stejné strategie, jak vlastně si podřídit tu svoji ženu a jak prostě to násilí postupně přechází velice závažné násilí a skoro všechny ženy věří, že to je jejich vina. Proto vždycky říkám, že je důležité, ať už je to při telefonním kontaktu, těm ženám zdůraznit, že není jejich vina, že dochází k násilí, že to je rozhodnutí toho násilného člověka.
1: Existuje tedy něco jako profil násilníka?
0: Ano.
1: Jaký je profil násilníka?

0: Snažíme se dělat při konzultacích profil násilníka. Samozřejmě je to informace, kterou získáváme o té klientky, která vlastně nám toho muže popisuje, ale vidíme tam manipulaci, je to často egoista, je to žárlivec. Často tihle ti lidé nemají ani moc přátel. Oni jsou jako takový sebestřední a mají opravdu málo přátel. No a jsou to lidi, kteří jsou choleričtí. Bohužel mezi nimi je řada význačných jako lidí, vzdělaných, tam nehraje ta inteligence žádnou roli, bohužel. Někdy se sama divím a musíme dodržovat mlčenlivost, že jo, samozřejmě, kdo všechno se dopouští násilí a tak, no. Prostě
1: kolikrát se vám stalo, že za vámi přišla žena a řekla, já jsem nikdy nevěřila, že se mi to může stát. Nikdy jsem si nemyslela, že já budu obětí. Vím o tom všechno a stejně se mi to stalo.
0: To je velmi časté, protože ano, přicházejí za tu dobu různé ženy, které vlastně, myslím si, že mladé ženy mladšího věku, které vlastně už více od této problematice ví, ať už z médií, z, já nevím, z internetu, že si o tom přečtou, tak myslím si, že oni jednají jako dříve, i když teda skutečně přichází, že si nedokázali představit, že se jim něco takového stane a jsou z toho rozpačité, protože když se s takovým člověkem seznámili, byl velice příjemný, okouzlující a nevěřili, že něco se takového stane a pak stačí maličkost, že té ženě dá třeba facku a pro ně to je teda úplně jako šok. A brzy vyhledají pomoc. Myslím, že to pak je dobře.
1: Až v 90% případů se svědky násilí stávají děti. Co to s nimi dělá, i když se přímo jich osobně násilí netýká a jak často se tihle dětští svědkové potom stávají sami násilníky, protože si berou model do svého dalšího života?
0: No, bohužel, jako to je velmi závažná problematika, která nás docela tíží, protože všechny děti, které vyrůstají v rodině, kde dochází k domácímu násilí, jsou vlastně svědky násilí, jsou sami psychicky týrány, to už je jasné a k tomu už přistupují všechny organizace, protože skutečně každý, kdo si představí dítě, které je svědkem, že tatínek tu maminku zmlátí, že na ní třeba křičí, je na ní vulgární, my to slyšíme velice často, je to moc smutné, protože ty děti skutečně si přebírají takové chování. Některé děti samozřejmě se snaží tu maminku bránit, pláčou a tam pak začínají ty další starosti, což je velký problém, že pak, když dojde k rozkolu v té rodině a teď se tam řeší, u koho to dítě bude, tak to je hodně smutné, že ty malé děti nebo i starší nechtějí, mají toho otce rádi, ale nechtějí tam chodit, bojí se ho a přitom bohužel třeba soudy nebo ospody jsou nuceny, že to je otec a že prostě musí k němu docházet. To je fakt jako strašně smutný, že na to se moc nedívá, i když to nikdo nepopírá, že děti jsou svědci násilí, ale tam pak je důležité asi i popsat právě, co ty děti slyší, vidí a pak je fakt důležité, aby je někdo podpořil.
1: Říká Zdeňka Prokopová z organizace ROSA na pomoc obětem domácího násilí, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dokument Láska nebolí neukazuje jen oběti násilí, ale taky ty, kteří ho na svých blízkých páchali a rozhodli se s tím něco dělat. Jak běžné je, že si agresor uvědomí, že potřebuje pomoc?
0: Je to velice zřídka, ale já jsem sama ten dokument viděla ty první dva díly a velmi mě to zasáhlo, protože já pracuji celý život s ženami, s oběťmi a myslím si, že ten dokument je úžasný právě, protože pakliže muži, kteří jsou sami agresivní, dokážou vyhledat pomoc a snaží se změnit své chování, to je úžasné a to by mělo být do budoucna jako priorita.
1: Říct si o pomoc není podle vás projev slabosti, ale první krok k tomu, aby násilí nepokračovalo dál. Jaké další kroky by měly následovat, když si řekne o pomoc oběť domácího násilí?
0: Tak pokud mluvíme o oběti, tak samozřejmě to jsou, jestli myslíte, máte na mysli ženy, ne muže?
1: Ženy i muže.
0: Ženy i muže, protože já hlavně pracuji tedy s ženami, takže tam je důležité vlastně přijmout to, v čem se nacházím. Ono, to slovo oběť není moc příjemné.
1: Jako já jim říká se přeživší.
0: Ano, říkáme spíš přeživší, nebo ti, kteří zažívají násilí, protože skutečně ženy, které k nám přichází, nechtějí být oběti, nebo necítí se, tak i to říkají. A já si myslím, že skutečně je potřeba to nazvat jiným trošku jménem, protože když si představíme řadu žen, které třeba tolik let žijou v takové situaci a dokážou přitom mnoho zvládnout, tak je to spíš obdiv, ač se to zdá divné, ale že to vydrželi, protože to asi málo kdo by vydržel.
1: Takže když přijde někdo k vám s žádostí o pomoc, co mu můžete nabídnout? Co mu řeknete, jaké další kroky mají následovat, aby ten odchod případný, protože jinak se to asi vyřešit nedá, byl co nejbezpečnější a aby ta žena neměla pocit, že třeba opouští otce svých dětí, že si to ty děti nezaslouží.
0: Tak začnu od konce, pokud teda dojde v rodině k násilí, tak je to nejdůležitější odejít a děti si zaslouží žít v bezpečném prostoru mimo násilný vztah, takže my pokud ta žena přijde, vyhledá u nás pomoc, samozřejmě ji vždycky podpoříme v tom směru a slyší ta žena, že za násilí neodpovídá, že to není její vina a pracujeme s ním, že těch konzultací musí být několik, aby ona pochopila vlastně celý ten princip, v čem vlastně vyrůstá, proto hovoříme o tom cyklu násilí. Jaké jsou další možnosti? Vždycky je to rozhodnutí na té ženě. My nic nedoporučujeme, že by měla okamžitě odejít. My s ní probíráme situaci, podpoříme ji a právě vyhodnocujeme ta rizika. Jestliže jí hrozí vysoké riziko, tak jí s tím seznámíme a samozřejmě jí dáme možnosti, co by mohla v té situaci dělat.
1: A co když přijde s žádostí o pomoc agresor sám? Stalo se vám to někdy?
0: Tak my jsme teda ženská organizace pro ženy, takže na nás se může obracet a někdy se obrací muži po telefonu. A samozřejmě i takový muž, který zažívá násilí, vždycky dostane informace, jak je to nepřijatelné, co by měl dělat. Já jsem kdysi pracovala v manželské poradně, takže tam jsem s někdy s agresivními muži hovořila.
1: A ozval se vám někdy nějaký muž, který řekl, já doma biju ženu a potřebuju, abyste mi s tím pomohli?
0: To se mi nestalo, jenom v té manželské poradně před mnoha lety. Vím, že takový člověk jako skutečně přišel a styděl se za to, že se chová prostě tak, jako se choval kdysi jeho otec a že by potřeboval nějakou pomoc. Tak to už tenkrát bylo k ocenění, protože málo kdo si to uvědomí.
1: Osud Simony Moniové měl tragický konec, její manžel ji nakonec zavraždil. Kolik podobných případů se v Česku ročně stane, kdy to domácí násilí končí až vraždou?
0: Tak je to několik desítek žen, my to monitorujeme už od toho roku asi 2003. Jsou to smutná čísla, protože oficiálně se tomu zase nikdo moc tomu nevěnuje. Říkáme tomu femicida, známý pojem a to tady ještě ani není v našem trestním řádu, ač je to jinde ve světě. A bohužel my čerpáme ty informace z médií, že tedy se sledujeme pak, když dojde k někde zavraždění takové ženy, tak sledujeme, jestli tam jsou nějaké informace, k čemu došlo a jestli to byl dlouhodobý vztah a tak. Takže bohužel je to několik desítek žen a neměla by to být žádná žena, proto děláme i ty výstavy Tiché svědky, někde na to upozorňujeme.
1: Na seriálu o Simoně Moniové spolupracovali taky její synové, pro které to byla podle jejich slov jakási forma terapie. Oni to brali jako příležitost šířit osvětu. Simona Moniová se stala obětí vraždy před 15 lety. Ano. Jak se za tu dobu změnilo vnímání domácího násilí a jak to lidi berou? Je to jiné než před těmi 15 lety?
0: Tak já doufám, že to je jiné už jenom z toho pohledu, že nám opravdu více volají lidé. To znamená, nám se zvýšil ohromný počet nynějších, teda za tu dobu, kdy byl odvysílána ta série Moniová, tak více jak asi o 70-80%. Je to obrovský nárůst telefonu, ať už teda přímo obětí, nebo žen, které třeba něco přežívaly, nebo jejich širší rodiny, takže se na nás obrací. Takže myslím si, že díky informovanosti, ať už naše organizace, jsme dělali různé kampaně, nebo další organizace, že se o tom hovoří i média, že se o to zajímá, tak si myslím, že i ta informovanost je vyšší. Takže to je velice pozitivní, že se o tom hovoří a že více lidí najde odvahu třeba tu situaci řešit, že se jich to také může týkat.
1: Já mám sama zkušenost s blízkou kamarádkou, která byla několik let obětí domácího násilí a trvalo jí to třeba 8 let, než od manžela odešla. A když jsem jí vezla do nemocnice a na policii, tak tam i doktor, i policie jí to v podstatě rozmlouvali, aby trestní oznámení nepodávali. Už by se to dneska nestalo, protože to je příběh starý 17 let.
0: Tak bohužel je to zase o lidech, protože já jsem si taky myslela za ta léta, co to děláme, že už řadu věcí se nemůže stát, protože máme tady vykázání násilných partnerů. Přesto se třeba někdy stává, že nám klientky říkají, že třeba požádali policii, že přijela a že se jich ptali a máme toho muže vykázat. Ta policie se nemá ptát, ta prostě má sama rozhodnout, jestli ta žena je ohrožená, tak toho člověka vykázat.
1: No mimochodem, my máme skoro stejné zákony jako třeba v Rakousku, ale Vídeň vykáže 16x víc agresorů než v Praze.
0: Ano, to je pravda.
1: Tak čím to je?
0: No, to je, že to mají dobře zmapované, protože my jsme sami, ROSA, dlouhodobě spolupracujeme s rakouskými ženskými centry, byli jsme tam i vyškoleny a já na to vždycky upozorňovala na ten rozdíl, když jsme se bavili s intervenčními centry, protože tam hodně používali tu SARA DN, těch 15 bodů, jestli to je ohrožený, ta osoba. A my jsme vždycky říkali, a myslím, že i to tak mají v Rakousku, že stačí, jestliže ta žena, která je týraná, má strach, bojí se toho člověka a docházelo tam k násilí, tak je to přeci preventivní opatření, pak by toho člověka měli vykázat.
1: Organizace ROSA na pomoc obětem násilí je už od roku 1993 v Česku aktivní. Je pravda, že vám, když jste začínali, magistrát řekl, ať sem nezavádíte západní manýry, že domácí násilí u nás neexistuje?
0: Přesně to říkali mé rodné sestře Marii, která se mnou tu organizaci založila a to bylo takový opravdu smutný. Já si vzpomínám, že i v manželské poradně, když jsme tam pracovali, tak nám říkali, sem netahejte nějaké násilí, to prostě si dělejte někde na okraji Prahy. Myslím si, že teď ten přístup je daleko jiný.
1: Domácí násilí se odehrává za zavřenými dveřmi. Co by měli dělat blízcí nebo přátelé člověka, u kterého mají podezření, že je nebo žije v toxickém vztahu. Co má dělat?
0: Určitě dát kontakty, podpořit takovou každou ženu i muže, pokud se ho to týká, protože je tady řada organizací, kde můžou ty ženy najít pomoc, takže je důležité nebýt hostejný a odkázat na pomáhající profese.
1: Domácí násilí nemusí být jen fyzické a vidět, ale může být i psychické, už jsme o tom mluvili. Dá se srovnat následek psychického a fyzického týrání?
0: Velmi těžce, protože někdy to psychické násilí je daleko, daleko těžší a bohužel není vidět. U fyzického vidíme zlomeniny, je to závažné, ale to psychické opravdu se velmi těžce dokazuje a zanechává velké stopy na tom člověku, který vlastně to zažívá.
1: Takže je potřeba stejně postupovat?
0: Určitě.
1: Říká Zdeňka Prokopová z organizace ROSA, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji taky.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Koalice ve sněmovně prosadila změny pro státní zaměstnance. Opozice je kritizuje. Ruské úřady na Krymu vyhlásily nouzový režim. Má jim pomoct s ekonomickými problémy. Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa proti Uruguayi. A počasí čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Dnes bude až 39 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Koalice ve sněmovně prosadila změnu pravidel pro státní úředníky. Bude snaží je zaměstnat i propustit. Počítá s tím nový zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Pravidla zaměstnávání státních úředníků se mají podle koalice blížit běžnému pracovnímu poměru. Opozice návrh kritizuje. Umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Pokračuje místopředseda hnutí STAN poslanec Karel Dvořák.
4: Já se obávám.